0: Kvůli nízkým prodejním cenám, slabé poptávce a vysokým nákladům jí klesly tržby, ale udržela se v zisku ve výši zhruba 190 milionů korun. Proti předloňskému zisku to bylo necelých 60%. Pumptrackové hřiště se dvěma okruhy dnes otevře Vimperk na Prachaticku. Vzniklo na nábřeží Volyňky na místě bývalého zázemí pro terénní cyklistiku. Trať je dlouhá 362 metrů a město jí společně s příjezdovou cestou postavilo za téměř 10 milionů korun. Podrobnosti má mluvčí vimperské radnice Milan Brabec.
1: Na třech okruzích s celkovou délkou 360 metrů je 16 zatáček, 23 boulí a 4 skoky. Patronkou nového pumptracku se stane česká olympionička ve snowboardcrossu Karolina Hrušová, kterou doplní profesionální biker Tomáš Král, známý především svými úspěchy v extrémních městských sjezdech a závodech horských kol.
0: Fotbalisti Norska a Senegalu proti sobě nastoupili na mistrovství světa a zároveň se po dlouhém přerušení kvůli bouřce dohrává duel mezi Francií a Irákem. Druhý poločas tohoto utkání vidí Jan Suchan.
2: Zpátky jsou fotbalisti na trávníku i diváci v pláštěnkách na tribunách. 49. minuta začíná za stavu Francie-Irák 1-0. Už začal také duel mezi Norskem a Senegalem, ten sleduje Martin Charvát.
3: Norové už měli první velkou šanci, gól ale z ní nedali. Čtvrtá minuta zápasu Norsko-Senegal 0-0. Martin Charvát, Radiožurnál.
4: Rozjezd kolony na Pražském okruhu a nehoda v Jihlavě. Pražský okruh směr Ruzině u tunelu na 7. kilometru stál. Bylo to kvůli nadrozměrnému vozidlu. To už je mimo jízdní pruhy. Kolona začíná kousek za exitem 3 Vestec. Dojíždějte pozorně pomaleji. Vepředu u tunelu se kolona rychle rozjíždí. V Jihlavě v Havlíčkově ulici havarovalo osobní auto. Nehoda je na kruhovém objezdu u mostu přes Jihlavu. Je tam zavřený jízdní pruh. A sledujeme situaci na D48 z Bělotína do Nového Jičína. Je stále obousměrně neprůjezdná. Na 12. kilometru v omezení odklízí následky včerejší nehody nákladního auta. Objíždí se plynule přes Starý Jičín, Starojickou Lhotu a Dub, případně po dálnici D1. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Noční teploty se pohybují mezi 19 a 14 stupni, na severu můžou klesnout až na 12 stupňů. Ráno bude polojasné až skoro jasné, ojediněle s mlhami. Během dne čekáme přechodně oblačno na jihozápadě s možností přeháněk nebo i bouřek. Večer se vyjasní, teploty 24 až 29 stupňů, na jihu Moravy kolem 30, na horách 22 stupňů. Tolik zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Normalizace, která měla za úkol vrátit společnost daleko před pražské jaro, se dotknula především kulturního života a médií, včetně rozhlasu. Řada rozhlasáků byla propuštěna, mnohé pořady byly zrušeny a 31. srpna 1970 začala vysílat nová federální stanice s příznačným názvem Hvězda. Šlo o stanici zpravodajskou, která zásobovala své posluchače pozitivními zprávami o radostném budování socialismu. V rozhlasovém archivu se dochoval záznam asi 50 hodin jejího vysílání, většinou z roku 1973. To nejzajímavější z nich pro vás vybírala a nerušený poslech přeje Veronika Kindlová.
5: Archiv Plus.
6: Asi málo kdo z nás, kteří si na vysílání stanice Hvězda pamatujeme, by dal dohromady jména alespoň tří jejich hlasatelů. Co si ale určitě pamatujeme všichni, je znělka stanice. Jde o úvodní takty budovatelské písně Směr Praha, kde se zpívá přes spáleniště, přes krvavé řeky. Jenže potěuchlí posluchači znělku otextovali slovy Pojď na panáka. Znělka se ozývala vždy po časovém znamení před zpravodajskou relací.
7: Na stanici Hvězda vysíláme zprávy. Prezident republiky armádny generál Ludvík Svoboda přijal dnes v Prahe predsedu Zvezovej výkonnej rady Jugoslávie Džemala Bijetiča. V srdečnom a priateľskom rozhovore vyjadrili uspokojenie nad doterajším rozvojom československo-juhoslovanských vzťahov. K ich ďalšiemu prehlbeniu prispieje aj terajšia návšteva Džemala Bijetiča v Československu. Na prijatí sa zúčastnili predseda federálnej vlády Lubomír Štrougal a veľvyslanci oboch krajín. Predseda Zväzovej výkonnej rady Jugoslávie Džemal Bijetič usporiadal dnes pre československých predstaviteľov slávnostný obed v Pražskom Černínskom paláci.
6: Zatímco dnes se zprávy na zpravodajských stanicích vysílají dvakrát do hodiny, ráno i čtyřikrát, Hvězda měla zprávy jen jednou za hodinu, za to pěkně dlouhé, trvaly asi 8 minut.
8: Slyšeli jste zprávy stanice Hvězda?
6: Po zprávách pak následovaly, tak jako dnes, pravidelné pořady, reportážní příspěvky, písničky. Ovšem těch zmíněných dochovaných 50 hodin vysílání Hvězdy nejsou běžným každodenním vysíláním. Jedná se o celodenní programy s názvem Tribuna Hvězdy a vesměs jsou z roku 1973. Tribuna se vysílala jednou za měsíc a šlo o proud hudby a reportáží na jedno téma.
9: Dobré ráno a dobrý den vám, posluchačům stanice Hvězda. Hlásí se vám ústřední redakce politického zpravodajství a publicistiky s pořadem, který slýcháte každý měsíc od 7 od rána do 6 do večera. Je to pořad naší velké redakce, ale je to vlastně váš pořad. Proto i dnes vás vítám u pořadu, který jsme nazvali o socialisticky myslícího a jednajícího člověka. Tak už poslouchejte a pokud se vám bude zdát, že i vy se můžete k pořadu vyjádřit, zavolejte nám.
6: Další dochované tribuny mají témata 25. výročí vítězného února, významné stavby současnosti a výsledky třetího roku pětiletky. Právě v té posledně jmenované zazněl tento příspěvek.
10: Řekli jsme před chvílí dělnické starosti, ale posuďte, jak a na co myslí lidé, které nám náhoda přivedla do cesty. Zedník Rudolf Hoznauer, zedník specialista, který pracuje na chráněných památkách Staré Prahy.
11: Tak naše parta má i závazek šetřit materiálem, to znamená, že po sobě uklízíme, čistíme futra, za námi prostě, když se odejde z pracoviště, tak je, se nechá říct vzorný pořádek. Na první pohled to nevypadá jako šetření materiálem, ale je tady zas další věc, že když my třeba umyjeme to futro, který je zadělaný od cementový malty, tak ta uklízečka, která má jít potom po nás dělat úplný pořádek, umí to futro dočistat, nestráví na něm tolik času, jako kdyby jsme ho nechali třeba zasekané od ty malty. Do toho šetření materiálu patří samozřejmě sdělat každou půlku, aby se to nepohalo po stavbách a různě přesto neklopítalo, že jo.
6: Takovými zodpovědnými pracovníky se vysílání Hvězdy jenom hemžilo. Tak například v tribuně o výchově socialistického člověka hovořil vedoucí brigády socialistické práce, která budovala nový provoz ve sklárnách ve Světlé nad Sázavou. Liboval si, že jeho uvědomělý kolektiv nepřetahuje přestávky na svačinu.
12: Musím podotknout, je v tomto je třeba mít být přísný. Musíme dodržovat jak nástup na pracoviště, tak nástup na svačinu, ze svačiny na oběd a potom i z pracoviště.
13: A myslím, že když jste dobrý kolektiv, takže vlastně už je to samozřejmost potom to dodržování nástup.
12: Ano, to je jak my se jeden zvednem a to nebývám vždycky jenom já první, abych se zvedl, ale i ten mladý ho, třeba ten Jarda, i ten Pepík, že jo, se zvedne a řekne jdeme. A tak se jde. Takže to není i moje pobídka, aby se šlo, ale už sami sobě jsou takto přísní. No, na té svačině, tam si posedíme ještě s druhýma kolektivama, že porozprávíme, jak ta stavba nebo jak ta práce jde a co bychom ještě potřebovali případně s mistrem od stavby. No a potom, když máme volno třeba při obědě, nemáme jenom tu práci, ale v současné době jsme velmi, velmi debatovali o té události v Chile, že ti mladí hoši sami přicházeli, mají zájem o toto, o politické dění a zvláště o to Chile, že tam. Oni totiž velmi ostře odsuzovali tuto brutální fašistickou kliku, která se takovýmto bestiálním způsobem uchopila moci. A to nejsou moje slova, to jsou jejich slova, které já tady reprodukuju.
6: Jenom doplním, že tou událostí v Chile byl vojenský převrat Augusta Pinocheta. Ze všech těch příkladných pracujících, hovořících na vlnách Hvězdy stojí za poslech také soudruh Václavík, vedoucí chodbařského kolektivu z dolu Pluto v Záluží u Mostu.
14: Ladislav Václavík právě vystupuje z těžní klece. Jak všichni známe havíře, celý černý s rozsvíceným bělmem, je to známka, že se usmíváte.
15: No mám radost, že jsme splnili dneska normu na 150%. Místo 4 metrů se nám podařilo udělat 6 metrů a dělá to zhruba 20 tun navíc.
14: Nehovoříte sám za sebe, ale jako správný předák mládežnického kolektivu za celou partu. Ta vaše parta byla první, která uzavřela závazek na počest února.
15: Nasledovali jsme s tím hlavně zkvalitnění naší práce, úsporu materiálu. Podívejte se, ono se řekne malíčkost, ale například tím, že si nosíme jílové uspávky na pracoviště, ušetříme úseku přes 7 000 ročně. Nebo máme v závazku směnu zdarma k 10. festivalu mládeže a dále směnu na Vietnam.
6: Významnou složkou vysílání stanice Hvězda byla hudba. Byl jí vyhrazen opravdu velký prostor. Mezi jednotlivými příspěvky se hrávaly dvě, někdy dokonce tři písničky, a to bez jakéhokoliv přerušení slovem. Dnes je zvykem, že mezi písničkami zazní alespoň znělka stanice, aby posluchač věděl, co poslouchá. To ale tehdy nebylo nutné.

Jak jste mohli slyšet, stejně jako slovo, i hudba na stanici Hvězda byla především radostná a uvědomělá. Neplatilo to samozřejmě o všech písničkách, ale významná část z nich taková byla. A když se vysílala tribuna věnovaná 25. únoru, tak to už se hudba téměř nedala vydržet.

0: Nutno říct, že tribuna ke čtvrtstoletí od vítězného února byla vůbec jen pro silné povahy.
1: Pěkný závazek k 25. výročí února přijali drůbežáři v Ratíškovicích. Chtějí překročit letošní plán dodávek vajec o 300 tisíc kusů vajec a dosáhnout tak celkové výše 21 milionů kusů. Přitom usilují o snížení spotřeby krmiv při odchovu kuřic tak, aby uspořili celkem 230 centů krmiva. Tak všem, kteří začínají den nejraději třemi vejci do skla a tím, pravda i sobě, přeji dobrou chuť a do Ratíškovic posíláme písničku.
0: Z tribuny Hvězdy na téma Vítězný únor stojí za vyslechnutí také reportáž o návštěvě nejvyššího sovětského představitele Leonida Brežněva, který přijel na oslavy února. Projížděl tehdy Československo vlakem. Následující ukázka zachycuje atmosféru na nádraží v Ostravě, kde Brežněv na chvíli z vlaku vystoupil.
2: Вам, дорогие друзья, из Москвы вам привез самые теплые пожелания. Как же дружба, дружба, дружба.

0: здравствует трудовой народ Чехословакии!
1: Ano, tak to pozdravil Leonid Brežněv, ty tisíce Ostravanů. A takto zdraví Ostrava soudruha Brežněva. Krátce zastavení sovětské delegace končí. Ještě poslední stisky rukou na ostravské půdě a zvláštní vlak se znovu dává do pohybu. Ještě poslední zamávání a členové sovětské delegace se loučí s Ostravou a odjíždějí do Prahy. Ať se vám u nás, přátelé, líbí.
2: Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8. večer na Plusu.
3: Ať už Hvězda vysílala v běžném režimu nebo měla na programu magazín Tribuna Hvězdy, každý den v 8.30 mohli posluchači na jejich vlnách slyšet speciální relaci o počasí.
4: Zpráva o povětrnostní situaci. Tlaková níže 974 milibary, 360,08. Tlaková níže 990 milibarů, 351,34. Teplá fronta 049,30, 048,27, 046,22. Studená fronta 046,22, 044,15.
3: A tak to pokračovalo dalších více než 11 minut. Pro laiky byly tyto předlouhé řady čísel pochopitelně nudné. Ovšem v dobách, kdy neexistoval internet, to byl pro ty, kteří potřebovali nebo chtěli získat co nejpodrobnější informace o počasí, leckdy jediný zdroj. Je třeba říct, že ne všechny příspěvky Tribun Hvězdy byly pozitivní. Například Tribuna o plnění třetího roku pětiletky odvysílala rozsáhlou reportáž z pražských obchodů, kde si zákazníci stěžují na mizerný výběr nábytku, radiopřijímačů, drobného průmyslového zboží nebo textilu.
5: No podívejte, jsem skoro 2 měsíce tam scháněla pánský zimní kabát. Ono je to dneska dost problematický, protože vezmete-li si dnešní mladé muže, ve věku takových 14-15 let, tak to už pomalu tu dětskou velikost neoblíkne ani pro ty mladiství. No a nakonec se to odrazí teda v konfekci pro dospělí, pro ty drobnější muže, že potom pro ně už fakticky není nic dostání, takže myslím, že i s tímhle tím by náš oděvní průmysl měl počítat. No a zrovna tak teda, co se týče těch malých velikostí, podobně se to odráží v nadměrných velikostech, protože například pro maminku nemůžu sehnat v létě šaty, nevím, teda pořád se všude píše a dočítáme se, že silnější ženy by měly mít například prouhy dolů. A když jdete do konfekce, tak co se vám tam ukáže, že spruhované šaty s proužkem dolů jsou pro vyloženě hubený typy lidí, žen teda, a pro takový ty korpulentnější dámy máte proužky přes, tak já nevím, to ať se snad ujasní pojmy, co vlastně tím chtějí.
3: Redaktoři Hvězdy požádali zástupce toho, kterého odvětví, aby se ke stížnostem zákazníků vyjádřili. Vesměs všichni kritiku odmítli s tím, že trh je báječně zásoben. Drobnou výjimkou byl generální ředitel podniku Průmyslové zboží.
6: Pokud se týče spojovacího materiálu, hřebíků, různých šroubů, myslím, že tam již se situace skutečně normalizovala. Máme ještě určité problémy v rutech nebo ve šroubech z ušlechtilých kovů, to je hlavně z mosazy, ale i ty již máme zajištěny kompletně všechny v tom novém moderním balení, v krabičkách z umělé hmoty. Máme určité problémy s kováním také z ušlechtilých kovů a tam spíš obrácené. Ne, že by nebylo. Máme několik výrobců u nás v republice, kování tohoto charakteru na vybraných prodejnách máme, ale ono je hrozně drahé. Ono stojí, ta sada, minimálně 40-50 korun a ve srovnání s ostatním kováním, které stojí 8-10 korun, zůstává nám na prodejnách ležet. Bylo by potřeba se podívat i na cenu a to se musí podívat hlavně výrobci.
3: Když se ruka k ruce vine, tak se dílo podaří. Takový by mohl být podtitul příspěvku z Tribuny o významných stavbách. Posluchači se v něm dovídají, že podnikům, které mají postavit nový petrochemický závod v Bratislavě, se nějak nedaří. Například hydrostavu chybí materiál, ale naštěstí je tu stanice Hvězda.
7: Pomôcť by mohli aj československé podniky, ktoré nie sú priamo viazané objednávkami, no možno by našli vo svojich skladoch materiál, ktorý by ináč musel hydrostav za neúmerne vysoké ceny dovážať zo zahraničia. Týka sa to 500 tón ocelových rúrok, ich parametre oznámime na záver.
3: A taky, že ano, po skončení reportáže si vzal slovo hlasatel.
8: Tak a vy, kteří jste poslouchali pozorně a můžete nějak bratislavskému hydrostavu pomoci, už jistě čekáte s tuškami a papírem na parametry ocelových rour, které velmi nutně potřebují. Tak tedy, všechny roury dvakrát izolované a těchto průměrů 108/8 mm, 324/7,5 mm, 324/12 mm, 377/9 mm a 426/10 mm. Budovatelé Slovnaftu předem moc děkují.
3: Tak doufám, že jste si to pečlivě poznamenali. Tribuna o výchově socialistického člověka v jedné z reportáží seznamovala posluchače s činností sociálních pracovnic. Redaktorka spolu s úřednicemi navštívila domácnost rozvedené ženy, která se údajně špatně stará o svou dceru.
9: Já teďko to chci zanechat. Ano, coura, chci to zanechat, už toho mám dost. Takový život se nedá víc.
10: No to už ale by bylo zapotřebí, aby už to bylo, víte? No, protože to dítě potom v tomto prostředí nemůže zůstat, poslyšte.
9: My jsme sem přišli kvůli tomuto dítěti, které prakticky je vinou svý maminky prakticky v tomto prostředí, rozumíte? No, je to mojí vinou. Je to vaši vinou. Chci vám normálně říct, že se fakticky chci polepšit a že se chci k Mirkovi vrátit.
10: Ale protože to neznamená všechno, že se vrátíte k Mírkovi.
9: No jak to, že to neznamená?
10: To, abyste žila žádným životem. No já myslím, že celkem to vyšetřený prakticky máme zjištěno, v jakým prostředí tohleto dítě tady žije. A podle toho, no tady se vyjádří.
9: Teďko jsme normálně nedávno přišli, takže jsme nemohli uklidit.
10: Proč nechodíte do práce?
9: Já to mám normální papír ještě z nemocnice z Prahy.
10: Myslím, že jste byla zadržena pro prostituci, tak pochopitelně vám to závod nemůže honorovat nemocenský ještě, víte za to.
9: Já nic proti tomu nemám, ale chci se normálně polepšit.
3: O hodinu dříve si zase posluchači mohli vyslechnout příběh učitele, který měl ve třídě talentovaného chlapce, ale i ten měl smůlu, že jeho maminka nebyla, jak se patří.
11: Na schůzkách rodičovských jsem ovšem zjistil, že matka má k našemu zřízení velmi negativní vztah, protože v jižních Čechách přišli o značný majetek, který jim byl vyvlastněn. A to se projevovalo tak, že se neskrytě vyjadřovala o našem zřízení, o našem systému i před žákem. Úplně naplno, bez zábran. Upozornil jsem jí, že to není správné, že v chlapci pěstuje vlastně dvojí poznávání, že chlapec není ještě hotová osobnost a že potom chlapec bude tápat, že tato výchova na něj bude mít nepříznivý vliv. Moje rady se nesetkaly zřejmě s úspěchem, protože od 4. třídy se žák začal měnit k svému neprospěchu. Ve škole byl nepozorný, téměř apatický, zamýšlený, jakoby bázlivý a dokonce ani na vyučování se doma nepřipravoval.
3: To se prý s chlapcem táhlo i dál a nakonec byl rád, že se aspoň vyučil. A to vše prý jen proto, že byl kvůli reakčním názorům své matky vnitřně rozpolcen. Socialistické školství proto musí seč může bránit vlivu rodičů na děti, a to nejlépe už od školky, jako se to děje v jedné bratislavské mateřince.
12: S komunistickou výchovou mladého člověka treba začať už v předškolském věku. Vím, že do vášho učebného plánu patrí aj pripomenúť deťom určité významné výročia. Akou formou ich približujete svojim škôlkarom?
13: Najbližšie nás čakajú oslavy Veľkej oktobrovej socialistickej revolúcie. V mesiaci priateľstva máme naplánovanú návštevu filmového predstavenia v dome Československo-sovietského priateľstva. Zoznámíme deti s Vladimírom Iljičom Leninom, vodcom proletárskej revolúcie, s aurorou, zimným palácom, s mestom na Neve, Leningradom a s červeným námestím v Moskve. Kvôli názornosti a ľahšiemu chápaniu musíme mať k dispozícii veľa obrázkového materiálu.
3: Půvabný je i rozhovor rozhlasového redaktora se dvěma zednickými učni, které potkal na výstavě o učňovském školství.
14: Co mě překvapuje, že nemáte dlouhé vlasy, hoši. Zas tak moc. Přes uši.
15: Na internátě se nás teda snaží přesvědčit, že to je nějaký výnos ministerstva školství, že o dlouhých vlasech, kde se píše, že vlasy musí být krátké z hygienických důvodů, tak učňové to berou jinýma těma, je to samý šikanování k holiči a podobně. Někteří tedy kvůli tomu odešli z internátu, že se museli dát ostříhat a snad to není ani tak správné, protože otázka dlouhých vlasů by neměla být žádný problém, jestli bude na internátě nebo ne. Snad by se měl taky vyučit. A...
14: To znamená, že kdybys nebyl pod tlakem, tak by si se taky nechal, jo?
15: No tak, neměl bych to tak krátký, ale dlouhý vlasy, to se mi taky moc nelíbí.
14: A mnohým dospělým tím jdete dost na nervy, tím, že máte dlouhé vlasy, vy, jako mládež.
16: No já myslím, že to by měli posoudit podle toho, komu co sluší. Když někomu sluší krátký, tak by měl nosit krátký, když někomu sluší delší, tak by měl nosit delší.
3: A k dlouhým vlasům se hodí trochu hudby.
17: Každá tribuna má konec, i ta dnešní, i když se nám s vámi výborně spolupracovalo a vaše telefonické ohlasy svědčily o tom, že i vám se naše práce zamlouvala. Všechno, co jsme si dnes řekli, totiž pomáhá nám všem. Zabezpečením náročných úkolů si připravíme ještě bohatší stůl a bude se nám žít ještě radostněji. A co bylo na dnešní tribuně nejhezčí? Váš zájem. Zájem o společnou věc. A to, myslím, mohu klidně říci za všechny pracovníky ústřední redakce politického zpravodajství a publicistiky, kteří dnešní tribunu připravili a už se těší za měsíc s tribunou novou naschledanou.
3: Rozloučením z roku 1973 končí Archiv Plus o pořadu Tribuna hvězdy. Loučí se s vámi a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje technik Ladislav Čurda a od mikrofonu Veronika Kindlová. Naslyšenou.
2: Čistě, bez ruchů, praskání a šumu. Český rozhlas Plus si můžete naladit ve všech digitálních sítích. Digitální rozhlasové vysílání DAB Plus nabízí vysokou kvalitu zvuku, multimediální doprovodné služby, stabilní příjem a také energetickou šetrnost. Naladit si nás můžete i ve standardní digitální televizi nebo v nabídce kabelových televizí. Jsme tu pro vás kdykoliv a kdekoliv. Český rozhlas Plus. Půl třetí. Český rozhlas Plus. Zprávy.
18: Tresty za neplacení výživného by mohly být přísnější. Počítá s tím novela trestního zákoníku, ke které by se dnes měli vrátit poslanci. Do vězení by se znovu mohli dostat lidi, kteří alimenty neplatí třetinu roku. Návrh koaličních poslanců míří do druhého čtení. Podle Jindřicha Rajchla z klubu SPD má mít novela preventivní funkci. Opozice s návrhem nesouhlasí. Podle části poslanců stačí současná úprava, která trestá jenom ty, kteří neplacením alimentů vystaví dítě nebezpečí. Bezpečí nouze. Varují taky, že ve vězení rodič nemusí na alimenty vydělat. Irán souhlasil s návratem inspektorů Mezinárodní agentury pro atomovou energii do svých jaderných zařízení. Řekl to americký prezident J.D. Vance po prvním kole americko-iránských rozhovorů na vysoké úrovni. To se konalo v neděli ve švýcarském Birkenstocku. Jednání o působení inspektorů začne podle Vance už tento týden. Jde podle něj o první krok k trvalému ukončení iránského programu vývoje jaderných zbraní. Soud poslal do vězení advokátku Hanu Sukovou a její dceru Pavlu Marešovou. Ženy měly mezi lety 2007 a 2022 zpronevěřit přes 160 milionů korun svých klientů. Sukovou, která se přiznala, poslal soudce za mřížen na 7 let. Marešová, která tvrdí, že o ničem nevěděla, by si měla odsedět 5,5 roku. Obě dvě pak nesmí 10 let působit v advokacii. Rozhodnutí soudu je zatím nepravomocné. A zemřel americký producent, hudební producent Clive Davis, bylo mu 94 let. Pomohl nastartovat kariéru zpěvačkám jako Whitney Houston nebo Alicia Keys. Davis se na jednoho z nejvlivnějších hráčů hudebního průmyslu vypracoval z pozice právníka ve společnosti Columbia Records. Objevoval a podporoval umělce, kteří definovali celé éry. Jeho vliv sahal od roku na konci 60. let až po pop a rhythm and blues v 80. a 90. letech. Na mistrovství světa ve fotbale se neplánovaně hrají dva zápasy ve stejnou chvíli. Utkání mezi Francií a Senegalem se totiž dohrává po dlouhém přerušení kvůli bouřce a vidí ho Jan Suchan.
19: Francie vede v 77. minutě nad Irákem 3-0, dva góly dal Mbappé a je druhým nejlepším střelcem historie světových šampionátů se 16 trefami. Teď zápas Norsko-Senegal a Martin Charvát.
20: Ve 32. minutě Norsko hraje se Senegalem nerozhodně 0-0. Norové mírně aktivnější, ale Ayer v největší šanci po rohovém kopu trefil pouze brankáře Senegalu. Takže 0-0 mezi Norskem a Senegalem. Martin Charvát, Radiožurnál.
21: Zavřená D48 mezi Bělotínem a Starým Jičínem a nehoda v Jihlavě. Na Pražském okruhu směr Ruzině se po uzavírce u tunelu na 7. kilometru kolona rychle rozjela. Dálnice teď i jinde bez kolon, kromě D48 průjezdné. Dálnice D48 z Bělotína do Nového Jičína i teď v obou směrech neprůjezdná. Na 12. kilometru v omezení včera havarovalo nákladní auto, odklízí následky. Objíždí se směr Nový Jičín mezi exity 2 Bělotín a 17 Starý Jičín, směr Olomouc pak mezi exity 17 a 8. Obousměrně to jde přes Starý Jičín, Starojickou Lhotu a Dub, případně po dálnici D1. A v Jihlavě pozorně v Havlíčkově ulici na kruhovém objezdu u mostu přes Jihlavu havarovalo osobní auto, je tam zavřený jeden jízdní pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
18: Úterní teploty 24 až 29 stupňů, na horách kolem 22. Tolik zprávy.
22: Dvě dekády Roberta Fica ve vrcholné politice. Jak prodlužovat věk odchodu do důchodu? Možnosti nastolení míru na Ukrajině. Těmto a dalším tématům se budeme věnovat v dnešním vydání pořadu Názory a argumenty. Od mikrofonu dnes zdraví Kamila Pešeková.
2: Názory a argumenty.
22: Nikdo nevládl Slovensku tak dlouho jako stávající premiér Robert Fico. Za uplynulých 20 let prodělal nejednu proměnu. Ta nejzásadnější asi je, že z politika, který kdysi prosazoval zapojení země do evropského jádra, se stal nacionalistický euroskeptik. Fico utrpěl také četné porážky, ale vždy se dokázal znovu vrátit. I kvůli chybám těch, kteří slibovali, že budou lepší než on, dodává ve svém komentáři šéfredaktor deníku Právo Petr Šabata.
23: Před 20 lety vyhrál na Slovensku volby Robert Fico a stal se poprvé premiérem. Je to období velmi poučné i pro Česko a dalo by se nazvat, jak populisté vyhrávají volby, jak vládnou a jak jim v tom výrazně pomáhají demokratické politické strany. Ficův směr vyhrál volby 17. června 2006 s více než 29% hlasů a do vlády jmenované 4. července přibral extremistickou Slovenskou národní stranu a upadající hnutí Vladimíra Mečera. Jeho voliči tehdy uvěřili druhé části názvu strany Směr – sociální demokracie a doufali, že Fico jim dodá sociální stát po reformách předchozích dvou kabinetů Mikuláše Dzurindy. Slovensko už ale bylo také členem NATO a Evropské unie a zanedlouho přijalo i euro. V roce 2007 mělo růst HDP neuvěřitelných 10,5%. Pokud Fico dovládne až do příštích voleb v září 2027, což je pravděpodobné, bude premiérem úctyhodný 14 let, takřka jako jeho vzor Viktor Orbán. Všechno, co se dělo na Slovensku za posledních 20 let, současný premiér a jeho lidé zásadně ovlivnili. Bilance je to ovšem smutná. Žádný sociální stát, Slovensko je nejhorší mezi zeměmi Vyšegrádské čtyřky ve většině ekonomických ukazatelů, i pokud jde o životní úroveň. V Česku byly mzdy v roce 2006 vyšší o málo, dnes o třetinu. Zadlužení Slovenska za tu dobu stouplo nejvíc v regionu. Země méně než sousedé investovala, má nejvyšší nezaměstnanost, rozdíly mezi regiony se prohloubily. V tristním stavu jsou služby státu pro občany. Alarmující je exodus mladých lidí do Česka i dál, mnoho z nich se neplánuje vrátit. Bývalý ministr zahraničí Miroslav Vlachovský to v anketě slovenského deníku N shrnul. Místo transformace zdravotnictví, školství a sociálního zabezpečení jsme viděli jen transformaci státních peněz do soukromých rukou. Konec citátu. Další kritici mluví o promarněných letech a bývalý prezident Andrej Kiska výsledek Ficova dlouhodobého působení nazval mafiánským státem. Z něhož vzešla také úkladná vražda na objednávku novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové v únoru 2018. Fica samotného poznamenala výjimečná hrozná zkušenost, když na něj před 2 lety zaútočil střelec a takřka ho připravil o život. Ale jeho změna je především politická, od snahy vést Slovensko do jádra Evropské unie k cestám do Kremlu podlézat Putinovi. Od záměru získat levicové voliče po dnešní snahy jakkoliv přetáhnout elektorát fašistické strany Republika. Od vždy jednolitého směru k odštěpení strany Hlas budoucího prezidenta Petra Pellegriniho. A vždy, když bylo Ficovi politicky nejhůř, pomohli mu demokraté svými chybami, skandály a nekompetentností. Už nástup před 20 lety umožnila garnitura Mikuláše Dzurindy, jehož druhá vláda končila předčasně s mnoha maléry a vážnými podezřeními z korupce. Dokonce jednobarevný kabinet měl Fico od roku 2012 poté, co vlastními chybami skončila také předčasně demokratická vláda Ivety Radičové. A po vraždě novináře, když byl politicky osobnostně na dně, se mohl slovenský premiér vrátit vinou hrozného vládnutí vítěze voleb 2020 Igora Matoviče. Ovšem pro dnešní likvidaci demokracie a právního státu si Fico vytvářel podhoubí budováním mafiánského státu celých těch 20 let.
22: Tolik Petr Šabata. V Česku se znovu diskutuje o věku pro odchod do důchodu. Jsme ale svědky paradoxu. Zatímco zaměstnavatelé tlačí vládu k tomu, aby prodloužila věk pro odchod do důchodu, současně právě oni vylučují starší lidi z pracovního procesu, soudí komentátorka Hospodářských novin Julie Hrstková.
0: Každý druhý člověk v Česku, který věkem spadne do důchodu, stejně nepracuje. Jak dále vyplývá z nejnovější analýzy Ministerstva práce a sociálních věcí, 4 z 10 lidí jdou do důchodu z pozice nezaměstnaného. Další nejsou v práci buď kvůli vlastnímu špatnému zdraví, nebo proto, že se musí starat o své blízké, kteří na tom rovněž nejsou nějak dobře. Tyto výsledky jsou alarmující. Česká populace rychle stárne, mluví se o demografické krizi. K tomu patří Česko dlouhodobě díky stále vysokému podílu průmyslu na ekonomice mezi země s nejnižší nezaměstnaností v rámci Evropské unie. Trh práce je napjatý, zástupci firmy podnikatelů stále tlačí na vládu, aby dál uvolnila dovoz pracovní síly ze zahraničí. Napjatý je ale také státní rozpočet, jehož největší výdajovou položkou jsou právě penze. I proto reforma minulé vlády posunula o 2 roky věk odchodu do důchodu ze současných 65 let. Zástupci nové vlády v čele s hnutím ANO slíbili návrat k původnímu věku ve volební kampani a posléze i v programovém prohlášení. Praktická realizace tohoto kroku se ale setrvale odsouvá. V prvních změnách, co prošly v důchodové novele, která má platit od ledna příštího roku, nic takového jako zastropování věku odchodu do penze není. Nyní předseda vlády Andrej Babiš tvrdí, že strop důchodového věku v 65 letech přijde na řadu až poté, co se řeší dřívější odchod do penze pro náročné profese. Zdá se, že sliby vlády narazily na ekonomickou realitu rozpočtu. Pokud ale skutečně platí, že se důchodu dožije, v uvozovkách samozřejmě, v plné práci jen polovina zaměstnanců, je otázkou, nakolik se má vláda soustředit na věk odchodu do důchodu. Dlouhodobě se totiž předpokládalo, že hlavní překážkou práce ve vyšším věku je zdraví. Kvůli nezdravému životnímu stylu, absenci pohybu, vysokému podílu obézních i extrémně vysoké spotřebě alkoholu se délka dožití ve zdraví na rozdíl od délky celkového dožití dlouhodobě nezvyšuje. Zkrátka lidé jsou zhuntovaní pár let po 60, což prodlužování věku odchodu do důchodu nenahrává. V takovém případě by kombinace zdravotně preventivních programů mohla nakonec pomoci vyřešit nedostatky na trhu práce i díry v rozpočtu, i když by šlo, jak se říká, o běh na dlouhou trať. Pokud je ovšem hlavní překážkou nezaměstnanost, tedy konkrétně neochota zaměstnavatelů nabídnout práci lidem nad 50, což je mimochodem skupina s nejvyšším podílem dlouhodobě nezaměstnaných. Potom je otázkou, jestli dává prodlužování věku odchodu do důchodu vůbec nějaký smysl.

0: kontrolní úřad. Tedy fakt, že rekvalifikační programy mají nízkou efektivitu a že nikdo nekontroluje jejich skutečný dopad na trh práce. Penzijní změny, včetně prodlužování odchodu do penze, jsou otázkou mnoha dalších let. Bez ohledu na to, zda tato vláda nakonec k nějakým omezením sáhne. První penzista by podle stále platné legislativy měl jít do důchodu v 67 letech až v roce 1957, což je dost času na to, aby stát připravil systém dlouhodobého vzdělávání dospělých. A aby byl skutečně funkční, měli by se do tohoto systému zapojit i zaměstnavatelé. Starnoucí populace je výzva, se kterou nebojuje jenom Česká republika a rozhodně ji nejde vyřešit jedním zákonem. Nicméně musí se na ní připravit. A to je to, co ve zjitřené debatě o věku odchodu do důchodu naprosto chybí.
1: To byla Julie Hrstková.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Prezidenti Ruska a Ukrajiny Vladimir Putin a Volodymyr Zelenský jsou otevřeni krokům k vyřešení války na Ukrajině. Před týdnem to prohlásil prezident Spojených států Donald Trump, který přicestoval do Francie na summit skupiny ekonomicky vyspělých zemí G7 a líčil tam své telefonáty s oběma politiky. Jak blízko či daleko je k míru na Ukrajině, to už shrnuje komentátor Českého rozhlasu Libor Dvořák.
3: O možnostech nastolení míru na Ukrajině s Trumpem Volodymyr Zelenský, tentokrát osobně, mluvil i na summitu G7 ve francouzském Evianu. Ukrajinský vůdce hned upřesnil, že s americkým prezidentem dlouze hovořili o válce a jejich kořenech, o možnosti vyřešit konflikt diplomaticky i o postojích partnerů Ukrajiny. Zelenský si v této souvislosti neodpustil ani jedovatou poznámku o svých předchůdcích. Kdyby prý byli silnější k anexi Krymu a následné válce, až po její otevřenou fázi by vůbec nedošlo. Nejméně dvakrát za poslední měsíc o míru na dohled mluvil i samotný iniciátor konfliktu Vladimír Putin. Jak se ale na věc dívají evropští odborníci? Zajímavé v tomto ohledu jsou soudy německého historika Jerna Leonarda. Ten televizi RTV upozornil na fakt, že válka na Ukrajině má hodně blízko k první světové. Zejména v tom, že vleklé konflikty se urovnávají méně snadno než ty krátké. Rodí se z nich například nové technologie. Za první světové války to byly ponorky a chemické zbraně, dnes zase dronová technika. Velmi zdrženlivý v pohledu na možné ukončení ukrajinské tragédie je i velitel vojenských sil NATO v Evropě, americký generál Alexis Grinkevich. Ten minulý týden doslova prohlásil, že odhodlání Ukrajiny je obdivuhodné, ale že by bylo předčasné očekávat nějakou zásadní převahu Ukrajiny a tím pádem i brzký konec války. A co na to všechno ruská strana? Pro list Moskovský komsomolec podobné úvahy glosoval provládní vojenský expert Alexej Leonkov, který tvrdí: naše vojska dnes postupují na západ a budou tak činit, dokud nebude dosaženo všech vytčených cílů speciální vojenské operace. Kde se zastaví, tam se zastaví, ale nejpravděpodobnější je, že budou nucena dojít až na hranice NATO. Dnes se situace vyvíjí tak, že jakmile jen o kousíček ustoupíme, okamžitě tam vtáhnou vojska NATO. Což znamená, že budeme muset dojít až do Kyjeva, soudí prokremelský analytik Alexej Leonkov. Jiná věc je, jak situaci pociťují sami prostí Rusové. Ti jsou dnes konfrontováni třeba s palivovou krizí na Krymu či drastickým podfinancováním skoro 2/3 subjektů Ruské federace.

0: federace. V případě Moskvanů pak rozhodně platí rétorická otázka. Jak to, že válku, která se tak ani nesmí jmenovat a kterou jsme v přísně odměřených dávkách ještě nedávno viděli jen v televizi, je najednou přímo na našem prahu. Na tohle všechno by měl reagovat především Putin. Otázkou je, zda je něčeho takového vůbec schopen.
1: Dodává Libor Dvořák. Málo co ovlivňuje naši současnost tak silně, jako umělá inteligence. Proniká do všech lidských činností. Pro někoho je už i součástí každodenní práce. Platí to i pro spisovatele a šéfredaktora serveru Neviditelný pes Ondřeje Nefa, který se nad tímto fenoménem zamýšlí ve své pravidelné glose.
2: Někde jsem zahlédl zmínku o tom, že většina lidí zdraví a děkuje při komunikaci s umělou inteligencí. Vyznělo z toho, že je to známka slaboduchosti. Dělám to taky. Ostatně, když si na počítači otevřu jednu ze dvou umělošek, osloví mě: hezký den, Ondřeji, co se vám honí hlavou? Tak jsem se jí svěřil s dotazem. Sdělila mi, že ano, je to klasické, vědci zjistili, že při komunikaci s umělou inteligencí prosí a děkuje 67 až 86% uživatelů. Každopádně je to převážná většina. Problémem, pokud je to problém, se zabývají psychologové, sociologové a odborníci na technologie, zkrátka vědci. Co tedy zjistili, kromě těch čísel 67 až 86? Že jsme zvyklí prosit, když něco chceme, a děkovat, když to dostaneme. Slušnost máme v sobě zakořeněnou. Jak kdo, dodal bych k tomu, nicméně obecně bych s Andrew Lensenem z Victoria University ve Wellingtonu souhlasil. Chceme sami sebe vnímat jako slušné lidi bez ohledu na to, s kým mluvíme. Prý je tam ještě jeden motiv a nejednoho z nás napadlo, že se roboti jednou ujmou vlády nad světem a budou si pamatovat, kdo se k ním slušně choval. Má to ale ještě další souvislosti. Vědci zkoumali, jestli hrubě formulovaný dotaz ovlivní odpověď. Ukázalo se, že kvalita odpovědi může nápadně klesnout. Přiznám se, že jsem to nevyzkoušel, nedokázal bych se přinutit napsat koukej sebou, hodit šmejde. Naproti tomu ale přílišná zdvořilost nepomáhá. Psát dlouhé uvítací fráze a neustále děkování lepší výsledek nezajistí. Nejefektivnější je jasný, neutrální a středně zdvořilý tón. Jsou ale i skryté dopady, když napíšete děkuju za pomoc, uměloška odpoví rádo se stalo. Ale i taková odpověď vyžaduje práci. Každé zbytečné slovo servery zpracovávají, stojí to elektrickou energii a taky vodu na chlazení serveru. Vědci zjistili, zase to tu máme, že statisíce zdvořilostních frází denně generují tuny emisí a provozovatele stojí miliony dolarů. Plyne z toho jednoduchá rada. Když už máte nutkání děkovat, tak uprostřed komunikace nikdy ne na konci. Děkování na konci vede k samostatné odpovědi a to už je plýtvání. Jak velké? Běžný textový dotaz spotřebuje energii odpovídající několika minutám svícení úspornou LED žárovkou. S chladicí vodou to není tak hrozné, podle sama Altmana je to 5 kapek vody na dotaz. On by to měl vědět, jakožto šéf OpenAI. Jenže jeho firma zpracuje 2,5 miliardy dotazů denně, krát 5 kapek, to je 625 tun vody. Ne, já to nespočítal. Spočítala to uměloška za 5 kapek vody a 3 minuty svícení úspornou žárovkou.
1: Míní Ondřej Nev. A V této chvíli se ohlédneme za zajímavými komentáři uplynulých dní. K evergreenům mezi českými právními normami patří stavební zákon. Jako prioritu ho měla už minulá vláda premiéra Petra Fialy a podobnou důležitost má i v očích kabinetu Andreje Babiše. O to víc zaráží, že v současnosti se při schvalování tohoto zákona dává přednost rychlosti před kvalitou. A zda nakonec pomůže skutečně zvýšit dostupnost bydlení, je sporné. Domnívá se politický analytik Lukáš Jelínek.
3: Krizové řešení v krizové době. Tak ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová označila novelu stavebního zákona, která ve sněmovně čeká na závěrečné třetí čtení. Vzhledem k tomu, jakou bramboračku připomíná, bychom měli být spíš ve střehu, aby toto krizové řešení v krizové době léta panující krizi bydlení ještě neprohloubilo. Podle předsedy České komory architektů Jana Kasla může návrh vést až k totálnímu kolapsu systému povolování staveb. Na květnovém odborném semináři také upozornil, že řada věcí sice jde správným směrem, ale ten způsob, jak se to dělá, je daleko větší nebezpečí než jednotlivé paragrafy. Situace se má tak, že koalice novelu předložila coby poslaneckou iniciativu. Vyhnula se tím, jak už se stává smutným zvykem, zevrubnému připomínkovému řízení napříč státní správou i tripartitou, zejména však legislativní radou vlády, přestože své záměry shrnula na úctyhodných 800 stran. Jenže pak se nad dokumentem začaly rojit mouchy, pročež hospodářský výbor sněmovny pod taktovkou koaliční většiny připravil takzvaný komplexní pozměňovací návrh, jenž čítá bezmála 1100 stran. A aby toho nebylo málo, další stohy 130 souvisejících i nesouvisejících úprav přichystali jednotliví poslanci. Jsou ale nesmysly, které si Mrázová vymluvit nenechala. Namátkou zapojení již dnes přetížených úřadů práce do agendy je, že jim na hony vzdálená. Nebo si snad vláda myslí, že tito úředníci budou sto se pohybovat v terénu a řešit konkrétní problémy. Zatímco samosprávy, spolky, platformy věnující se bydlení, ekologové, ale i zmínění architekti pohlížejí na koaliční úsilí skepticky, ministryně se zaštiťuje podporou hospodářské komory či svazu průmyslu a dopravy. Tím ale jen dokládá, že zákon je dárkem hlavně pro mocné biznisové hráče a developery stavějící za miliardy ve velkém především v Praze. Speciální zjednodušený režim má totiž fungovat u staveb k bydlení s podlahovou plochou nad 10 000 metrů čtverečních. Z podobného ranku je i koaliční snaha oživit hypoteční trh. Samotná centralizace stavebního řízení na škodu být nemusí, jen by neměla vést ke ztrátě schopnosti posuzovat detail. Důkladnější diskuzi si též zaslouží korupční rizika a nakládání s veřejným zájmem, aby nekolidoval s ochranou soukromého vlastnictví nebo přírody. Nad tím vším měl být včas hledán přinejmenším politický konsenzus s opozicí, leč koalice spěchá. Změnu stavební normy si vytkla za zásadní cíl a chce rychle předvést výsledky. Práce kvapná však bývá málo platná a slouží leda lobbystům, kteří si své zájmy ohlídat dokáží. Až se ze změti pozměňovacích návrhů vyklube konečná podoba zákona, dojde to možná i ministryni Mrázové. A nebo šlo o úmysl od samého začátku?
1: Ptá se Lukáš Jelínek. V rukou vlád se stává umělá inteligence stále častěji strategickou zbraní. Ukázalo se to například u nedávného rozhodnutí americké vlády odstřihnout od vývoje nejnovějších modelů umělé inteligence cizince, včetně nejužších spojenců, s nimiž si dosud Američané vyměňovali špionážní informace. Více už v komentáři šéfredaktorky biznisového webu Newstream.cz Terezy Zavadilové.
4: Vývoj umělé inteligence běží na nejvyšší obrátky. Pokročilé AI modely, jejichž funkce již přesahují lidskou představivost, se vcelku logicky dostávají do centra mocenských bojů. Přelomovou událostí je v tomto smyslu spor o nejnovější model z dílny firmy Anthropic. O co jde? Anthropic, kterou založil Dario Amodei, představila nový model s názvem Fable, česky bajka. Je to osekaný předchozí model pojmenovaný Mythos. Ten před časem také ovládl dění, protože firma sama jej odmítla pustit na veřejnost a ukázala jej zprvu jen vybraným institucím a firmám. Mýtos uměl najít chyby v systémech, ale uměl by také v rukou zkušeného hackera různé systémy, včetně státních či bankovních, nabourat či rozbít. Nový Fable má údajně podobné schopnosti. Americká vláda proto ihned po vydání zakázala jeho vývoz s poukazem na národní bezpečnost. Zakázala také k novým modelům Mýtos a Fable pouštět cizince, včetně špičkových vědců a inženýrů z Evropy nebo Asie, kteří pro Anthropic v Americe pracují. Podle vládního poradce Davida Sachse prý proto, že by jej mohli zneužívat hackři a že Amodei prý odmítl model opravit tak, jak vláda požadovala. To Anthropic nepotvrdil, ale oznámil, že technicky a organizačně nedokáže ze dne na den zajistit, aby k těmto modelům uvnitř firmy neměl přístup nikdo jiný než rodilí Američané. Případ vyvolal velkou pozornost, protože mění hru. Za prvé, vláda ukázala, že novou špičkovou AI už nevnímá jako software a business, ale jako strategickou zbraň. Proto od ní odřízla cizince. Dosud kontroly exportu uplatňovala jen na vývoz čipů, ne na samotný model. To je nový nástroj. Dále odepřela přístup k modelu i spojencům, včetně těch, se kterými si sdílí špionážní informace v rámci uskupení Five Eyes, kam patří Británie, Austrálie, Kanada a Zéland, což vyvolalo značnou nevoli. Kromě vnější politiky ale jde také o tu vnitřní. Anthropic se v poslední době stává symbolem jisté oponentury vůči Trumpově vládě a je to trochu projekce akademického světa a přání otcem myšlenky od opozice. Firma také odmítla, aby Pentagon používal jeho modely pro plně autonomní zbraňové systémy, což vedlo k tomu, že jej ministerstvo války vykoplo ze všech kontraktů. Trump a jeho lidé označují Anthropic za levicově progresivistickou firmu, která brzdí pokrok Ameriky a chce zavádět cenzuru. Poučení z případu ale zůstává. Amerika si dnes v oblasti AI udržuje jasný náskok před světem, včetně Číny, která je závislá na americkém vývozu čipů a dostává jen ty méně vyspělé. Proti Spojeným státům tak v AI zaostává zhruba o rok. Nyní se čeká, že americké modely AI pokročí ve sebezdokonalování, takže vývoj se ještě zrychlí. Pozice Ameriky jako lídra v umělé inteligenci je neotřesitelná, ačkoliv je to už stále více řízeno politicky v duchu America First.
5: 3 hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Prezident Pavel nepojede na summit NATO, rozhodla vláda. Maďarská vláda chce změnit ústavu a odvolat prezidenta. Messi i Mbappé dali 2 góly a na mistrovství světa ve fotbale pomohli k výhře Argentiny a Francie. A dnes bude polojasno až skoro jasno, přechodně i oblačno, teploty do 29 stupňů.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Prezident Petr Pavel se nezúčastní červencového summitu NATO v Ankaře. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO jsou za rozhodnutím kabinetu pouze praktické důvody. Prezident zatím nereagoval. Už dřív ale pohrozil, že pokud nebude součástí delegace, zváží kompetenční žalobu.
7: Kabinet argumentuje tím, že na summitu bude muset Česko spojencům vysvětlovat, proč neplní závazek a nedává 2% HDP na obranu. Obranné výdaje kritizuje i prezident Pavel, který by tak podle Babiše nehájil postoj Česka.
8: Jsme připraveni vysvětlovat tu naši pozici. Vláda je zodpovědná za zahraniční politiku, je odpovědná za rozpočet.
7: Rozhodnutí vlády kritizují opoziční poslanci. Podle nich má být prezident automatickou součástí delegace, pokračuje předseda ODS Martin Kupka.
9: Je to zase další ukázka totálního chaosu. Nerozumím ani tomu, proč Andrej Babiš na tom ztrácí politické body.
7: Jestli prezident podá kompetenční žalobu, oznámí hrad ráno. Ústavní soud by ji případně projednal přednostně. Z úřadu vlády Adéla Burešová, Radiožurnál.
6: Maďarská vláda chce předčasně ukončit mandát prezidenta Tamáše Šujoka. Kabinet proto zahajuje změnu ústavy, která by odvolání hlavy státu umožnila. Oznámil to premiér Péter Maďar v parlamentu. Šujok, kterého do funkce prosadila ještě bývalá vláda Viktora Orbána, už dřív Maďara obvinil ze zneužívání parlamentní většiny ve svůj prospěch. Kdy přesně mají změny začít platit, zatím není jasné.
10: Premiér Maďar tvrdí, že změny mají zabránit návratu systému, který podle něj v Maďarsku vybudoval jeho předchůdce Viktor Orbán.
11: Zahajujeme operaci Očistný oheň, která uzavírá jednu éru. uzavírá dlouhá desetiletí, během nichž se Maďarsko stalo rukojmím organizovaných politických a ekonomických zločineckých skupin.
10: Maďar prezidenta dlouhodobě označuje za loutku bývalé Orbánovy vlády. Po dubnových volbách ho vyzval, aby do konce května rezignoval. Šujok ale odstoupit odmítá a tvrdí, že jeho setrvání ve funkci je pojistkou proti možnému zneužití moci novou vládou. Bára Vránová, Radiožurnál.
6: V Brně dnes nejen divadelníci oslavují 172. výročí narození skladatele Leoše Janáčka. Zároveň si připomínají 100 let od napsání jeho orchestrální skladby Symfonieta. Na piacetě před Janáčkovým divadlem čeká návštěvníky hra pro děti, koncerty nebo tradiční promítání, jak doplňuje dramaturgyně Patricie Částková.
12: Tentokrát budou dvě projekce, jedno vlastně choreografické stvárnění Janáčkovy symfoniety a jako druhé bude inscenace Káti Kabanové ze Salzburského festivalu. Samozřejmě jako každý rok nebude chybět ani krájení dortu a blahopřání Leoši Janáčkovi.
6: Fotbalisti Norska a Senegalu proti sobě nastoupili na mistrovství světa. Zápas základní skupiny sleduje Martin Charvát.
13: Za chvíli začne druhý poločas a Norsko do něj vstoupí s vedením 1-0. Gól dal ve 43. minutě Pedersen, který využil chyby v rozehrávce Koulibalyho. Norové měli hned několik šancí, ale trefil sem jenom zmíněný Pedersen. Takže před začátkem druhého poločasu Norsko-Senegal 1-0. Martin Charvát, Radiožurnál.
6: V předchozích duelech Argentina zdolala Rakousko 2-0 a Francie vyhrála nad Irákem 3-0.
14: Nové omezení na D1 na Vysočině a zavřený pražský tunel. Dálnice D48 z Bělotína do Nového Jičína od včerejška v obou směrech neprůjezdná. Na 12. kilometru pokračuje odklízení následků nehody nákladního auta. Objíždí se plynule přes Starý Jičín, Starojickou Lhotu a Dub. Případně můžete jet po dálnici D1. Na D1 z Prahy do Brna u sjezdu na Osovou Býtýšku během noci postavili nové omezení. Mezi kilometry 153 až 154 zavřeli levý pruh. Nově se jede pravým a po krajnici, tedy dvěma pruhy plynule. Na silnici 43 z Brna do Svitav stojí nákladní auto. Čekejte ho u Černé hory mezi odbočkami. Podle policie blokuje krajnici. A v Praze zůstává zavřený Strahovský tunel ve směru na Smíchov a k Barandovskému mostu, opravují v něm výtluky. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Noční teploty se pohybují mezi 19 a 14 stupni, na severu můžou klesnout až na 12 stupňů. Ráno bude polojasno až skoro jasno, ojediněle taky s mlhami. Během dne čekáme přechodně až oblačno, na jihozápadě s možností přeháněk nebo bouřek. Večer se vyjasní, teploty 24 až 29 stupňů, na jihu Moravy kolem 30, na horách 22 stupňů. Tolik zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Jak to bylo doopravdy?

0: zvrhlého umění jsou obludnými doklady nejhlubšího rozkladu našeho národa a kultury. Zvrhlé umění liberálního věku bylo židovským spiknutím proti německému duchu, proti německé krvi. Vyloučením všech rasových znaků, které povznáší sebevědomí árijského člověka, udělalo toto umění z lidí dědičné idioty a mrzáky a podporovalo tak bolševický útok na rodinu a zdraví. Krásu árijského ducha je třeba očistit od špinavého avantgardního umění plného pesimismu a pacifismu.
1: Tato slova pronesl při zahájení výstavy v Mnichově. Bylo to 19. července roku 1937, tedy necelé dva roky před zahájením druhé světové války, německý říšský kancléř Adolf Hitler. Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy je, surrealisté nebyli terčem nacistů i komunistů? Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. O jakou výstavu se tehdy jednalo? Otázka pro hosta pořadu, literárního a výtvarného historika Radima Kopáče.
2: Byla to jednoznačně výstava, která měla polarizovat, která měla ukázat to, co je zvrhlé, zdegenerované, a to, co je to krásné, co by naopak mělo sloužit té velké tisícileté ideji velkého německého národa. Čili došlo vlastně ke dvěma výstavním projektům, které fungovaly jako komplementarity. Na jedné straně to zdegenerované, to židobolševické, to všechno postimpresionistické avantgardní, a na straně druhé ten návrat do té útěšné realistické náruče Biedermajeru, maloměšťáctví a toho velkoněmectví posilovaného samozřejmě mytologií. Čili na jedné straně svobodné umění, které sází na to, že umění má být autonomní, a na straně druhé umění v uvozovkách svazované ideologicky.
1: Tehdejší ředitel mnichovské expozice Adolf Cíler řekl, cituji, vidíme výbuchy šílenství, drzosti, špatné práce a degenerace všude kolem nás. Pojďme si říci, kdo byl zařazen mezi ony zvrhlé umělce, jejichž díla měla být zničena či byla zničena.
2: Těch umělců byly stovky a stovky. Byly to vlastně reprezentanti všech těch důležitých postimpresionistických avantgard, čili expresionisté, dadaisté, malíři nové věcnosti, abstrakcionisté, kubisté, futuristé, surrealisté, čili všichni ti, kteří nějakým způsobem se odvraceli od toho vnějšího modelu a inspiraci brali v sobě, ve své hlavě, ve svých snech, ve svých fantaziích. Umělci nebyli samozřejmě spjati pouze s německojazyčnou kulturou. Byli mezi nimi i mnozí umělci ruští, francouzští a další, kteří s Německem byli v nějakém kontaktu, kteří v Německu tvořili, působili nebo kteří měli k Německu jakékoliv jiné filiace.
1: Tak možná alespoň pro ilustraci některá jména. Chagall, Vasilij Kandinsky, Oskar Kokoška, a ten výčet by mohl pokračovat a byl by mimořádně dlouhým. Na čem nacisté stavěli tu ideu žádaného umění v Německu?
2: To umění, které nacismus preferoval od roku 1933, intenzivněji od roku 1936 a definitivně od roku 1937, bylo umění, které bylo srozumitelné, dobře ovládnutelné a dobře indoktrinovatelné. Čili umění, které odpovídá podle německé ideologie té skutečné verzi pravdy o světě, o důležitosti německé rasy, o nadřazenosti německé rasy.
3: Jsem surrealista. Pro výkřik ze sna, pro křik ze sna, aby se otevřely dveře mučírny lidského tajemství, pro křik ze sna, pro klíč k dětství, pro nenávist k zrcadlu, pro hlavu rozbitou o pelest, pro strašidla v pytli, pro moučnici a rytiny z krvavých románů, pro zavřenou knihu vysoko na skříni, pro ceníky s ortopedickým zbožím, pro tajemství děravé židle spleteného líka, pro šramot v komíně, pro žaludek zkažený z hostie, pro zpovědníků v pach z úst, pro radost z terče, který je flikův nos, pro čtvrtek v neděli, pro kyselé zelí kasárenských zdí, pro nenávist k milostné hantýrce, pro nudu lží, pro směšnost egoismu, pro lhostejnost k smrti.
1: To byla báseň Vítězslava Nezvala nazvaná Proč jsem surrealista z jeho sbírky Žena v množném čísle. Surrealismus má pevné místo v dějinách také české literatury. Jakou roli vůbec sehrál?
2: Surrealismus sehrál důležitou roli nejenom v rámci české literatury meziválečné, ale vůbec celé tehdejší kultury. Dnes se ukazuje zpětně jako jeden z nejživotnějších, ne-li vůbec ten nejživotnější směr. V té Nezvalově básni proudily uvolněné fantazie, důraz byl kladen na snění, spontaneitu, řekněme pudovost člověka, na iracionalitu jeho osobnosti, čili nikoliv na to reálné, co člověk vidí před očima, ale naopak o to snové, fantazijní, imaginativní, co vidí za zavřenýma očima.
1: Byl právě v tom ten problém, že to bylo umění ideologicky, mocensky neuchopitelné?
2: To byl ten základní problém. Surrealismus byl unikavý.
1: Jedním z představitelů českého surrealismu je Rudolf Altschul. Tak to na něj později vzpomínala historička umění Anna Fárová.
4: Jádrem spořilovských surrealistů bylo společné nadšení pro poetismus a pro Karla Taiga. Z jeho díla především pro svět, který voní. Samozřejmě pak Bretonovi spojité nádoby Trocký, Freud. A k tomu nekonečné diskuze, pozorování objektivních náhod, Fárovi surrealistické obrazy a Altschulovi poetické texty.
2: Rudolf Altschul byl vlastně opakem Vítězslava Nezvala. Byl to meteorit, který velice krátce zazářil na té druhoválečné obloze zdejšího umění, skrytého tedy pod tím příkrovem povinné temnoty. Aktivní byl od poloviny roku 42 zhruba do podzimu roku 1944, od svých 15 do svých 17 let. Zbyly po něm básně, spíše v jednotkách, desítkách kusů, texty, které ovšem svědčí nejenom o inspiraci, řekněme tím prvorepublikovým poetismem a surrealismem, Bretonem, Taigem, Nezvalem, ale které sázejí třeba i na důležitost hudby a tudíž otvírají v podstatě brány po válečnému surrealismu, který se vinul mimo jiné v těsném sepětí právě s jazzovou hudbou.
1: Mladičký talentovaný Altschul se dostal do spáru protektorátní správy bývalého Československa, vlastně můžeme říci ze třech důvodů. Jeden byl, že se zapojil do odbojové činnosti kolem takzvaného Spořilovského centra, to bylo tedy to centrum surrealistů, kteří pomáhali rodinám vězněných v Terezíně. Druhý důvod byl, že byl židovského původu a třetí důvod byl, že byl surrealistou. Co bylo největším prohřeškem?
2: Stalo se mu osudným jistě to, že spadal do té kategorie toho zavrženého, zvrhlého, zdegenerovaného umění. Byl to v podstatě židobolševický živel. Čili surrealismus, který byl velmi často napojen právě na levicové myšlení, bolševické myšlení, dále jeho poloviční židovství po otci a ten odboj byla spíše už taková ta příslovečná třešnička na dortu.
1: Rudolf Altschul umírá ve svých 18 letech. Neznáme přesné datum, bylo to při pochodu smrti. Válečné zážitky a utrpení tohoto období zobrazil ve své básni Válka 1944.
5: Ohromná tření budoucích matek v každém smyslu jara. Jaro pod záštitou. A severně od střechy z níž kape. Neduživé dívky. V plavkách nahoty. Duše. Řetězy. Duše. Přijď dni, abys nepřinesl nemocný obzor. Přijď, abys nebyl nemocen. Jakýkoliv. Přijď. Duše moře se usmívá zrcadlíc. Nebude dne. Nebude noci. Veliká rozhodnutí. Ve středu města bliká jediná lampa. A život. Opakovaný do smrti. A ještě do smrti.

0: Nástup komunistického režimu v Československu znamenal, že se surrealismus po krátkém nadechnutí dostává opět do centra té nežádoucí pozornosti s tím pomyslným terčem na zádech. Příznačným je text hlavního ideologa komunistické kultury Ladislava Štola, který v roce 1964 ve svém textu k sociologii romantismu napsal.
1: Z individualistické mentality surrealismu vyplývá však stále nebezpečí cesty po idealistické linii, která konec konců vede ke spiritualismu, mysticismu, k reakci. Tento sklon k mysticismu a jeho nebezpečí je stále aktuální. I dnes ještě platí Taigova slova z roku 26, i když je Taige na dnešní stádium surrealismu nevztahuje a nikdy je nevztahoval ani na surrealismus skupiny Bretonovy. Anarchokomunistická povaha těchto revolucionářů je příčinou, proč se mohou dovolávat Marxe i mystiků.
0: Chtělo by se říct, to bylo velké provinění. Ladislav Štol se tímto ohlíží, ostatně celý soubor textu se jmenuje Z bojů na levé frontě, za svou dráhou toho hlavního ideologa, hlavního cenzora literatury a poezie i prózy. Už od počátku s ním polemizoval literární vědec Václav Černý a ten ve svých pamětech napsal.
2: Zvláštní postavení měla knížečka, vlastně pouhá brožura, Ladislava Štola, 30 let bojů za českou socialistickou poezii z roku 1950. Původně referát na pracovní konferenci spisovatelského svazu v lednu téhož roku. No to nutně musela, měla a mohla být jen vzorná ukázka socialisticko-realistické kritiky a měla tedy přinášet i definici a vyjasnění samotného principu socialistického realismu. Měla rovněž, jak její titul sliboval, obsahovat i zhodnocení celého generačního díla z hlediska principu. Brožurce uspořádány ovace, téměř orgastické, stala se dokonce povinnou školní četbou na vyšším stupni středoškolské výuky v národní literatuře.
0: Proč surrealismus tak příliš vadil komunistům, že proti němu museli tak intenzivně bojovat a bojovat a bojovat?
3: Surrealismus vadil komunistům z úplně stejného důvodu, jako vadil nacistům. Ten jmenovatel je společný, možná byla vnější slupka v tom, že komunisté odkazovali k tomu, že my potřebujeme ten čistý socialistický realismus jako to vzorové umění. Nacisté měli to velkoněmecké umění, ale jádro bylo společné. Odpor, strach z toho, že iracionalita, pudovost, fantazie, hry, experimenty jsou nekontrolovatelné a dostávají se nám do toho ty podivné protirežimní obsahy.
0: Co konkrétního to znamenalo pro umělce, kteří byli surrealisty hned po únoru 1948?
3: Velmi těžké, velmi tvrdé, velmi soustavné a likvidační postihy. Stačí zbilancovat přelom 40. 50. let, jak doznívala prvorepubliková avantgarda. Záviš Kalandra oběšen, Konstantin Bíbl vyskočil z okna, Vítězslav Nezval se choulí strachy a prchá, kličkuje jako zajíc pronásledovaný v poli, Jiří Frejka spáchal sebevraždu, Toajen s Jindřichem Heislerem odcházejí do exilu. A vůdčí duch prvorepublikové avantgardy, prvorepublikového surrealismu Karel Taige umírá v říjnu 1951 v důsledku rozsáhlého infarktu.
0: Byl uštván komunisty?
3: Bez pochyby byl uštván komunisty, byl uštván tím, že byl dohnán k mlčení. Nemohl oficiálně publikovat, nemohl se ohrazovat proti těm nekonečným invektivám, které padaly zleva na jeho hlavu.
0: A právě o Karlu Taigem Ladislav Štol, hlavní komunistický ideolog literatury, v dopise, bylo to v lednu 1971, adresovaném bývalému tajemníkovi Levé fronty Antonínu Černému, napsal.
1: Taige se zejména ve druhé polovině 20. let a v první polovině 30. let svými bystrými polemikami s buržoazními publicisty nemálo zasloužil o rozšíření marxistického myšlení v kulturní sféře. Později, ve 30. letech, se jako teoretik surrealismu stále více ideově zbližoval s André Bretonem. Pod jeho vlivem, v nejkritičtější chvíli hrozící již druhé světové války, zaujal neblahé stanovisko srovnávající v trockistickém duchu kulturní politiku Sovětského svazu na kulturní politiku nacismu. To vyvolalo rozkol v surrealistické skupině a přivedlo Taigeho na tragickou protisovětskou pozici.
0: Jak vnímat slova, která Ladislav Štol napsal?
3: Vnímat je lze jako čistě ideologický ne posudek, ale rovnou odsudek Taigova génia, kterému Štol nesahal ani po kotníky. Šlo ovšem v jeho očích o velmi přesnou diagnózu toho, že levý teror byl v něčem velmi podobný, ne-li skoro identický s tím terorem pravým.
0: Co následující dekády?
3: Po tom velkém nadechnutí v letech zhruba 63 až 69 spojeném prvořadě s osobností Vratislava Effenbergera dochází k dalšímu útlumu. Surrealismus opět končí na indexu, v podzemí, odklizen z oficiality. Jakoby neexistoval. Rozhostilo se kolem něj trapné mlčení. Oficialitu vystřídal ovšem u surrealistů underground, podzemí, samizdat. Ovšem dosti dostředivého typu, vlastně mimo veškeré kontakty s disentem, mimo veškeré kontakty s undergroundem, čili v podstatě dvojí izolace. Nejen od té oficiality režimní, ale i od těch druhů v té undergroundové podzemní zbrani.
0: Na Vratislava Effenbergera, který byl tím klíčovým představitelem surrealismu v daném období, tak to vzpomínal spisovatel, básník a překladatel Petr Král.
4: Poznal jsem ho v době, kdy u něj teorie ještě nepřevažovala. Jako myslícího básníka, u kterého senzibilita byla v jednotě s jeho myšlením a aktivismem. Ta didaktická přednášková stránka se objevila někdy kolem roku 1961, kdy po dlouhých letech, které strávil za oponou, najednou mohl na scénu. A snažil se všechno dohnat. Začal psát daleko víc z vůle než z inspirace. Snažil se říci co nejvíc a využít každé příležitosti, kterou k tomu dostal. Tehdy se jeho jazyk zasukoval, zadrhnul, znečitelnil. Stejně jako jeho postoje. Byl to rozhodně velký autor i osobnost, která má dodnes co říci. Příkladem je jeho text Republiku a varlata. V němž se čtou nádherné, na české poměry bezpříkladné a skvostně drzé pasáže.
3: Vratislav Effenberger byl vlastně prokletým básníkem podobně jako Rudolf Altschul. Stačí se podívat jen na data narození 1923 a datum úmrtí 1986. Ta volnost, kdy mohl na tu otevřenou scénu, trvala sotva pětiletku. Byl to velký básník, velký esejista, velký překladatel, velký editor, ale prokletý. A to prokletí si sebou nesl a doléhalo na něj čím dál tím intenzivněji, až se vlastně u něj obrátilo až takovou nenávist vůči vnějšímu světu. Nejen komunistickému režimu zde v Československu, ale obecně proti euroamerické civilizaci. Jejíž diagnózu ve svých esejích podával všem naprosto břitkou, skvostnou a stále zjistou básnickou noblesou.
0: Effenberger, který působil v Československém filmovém ústavu, odkud byl v 50. letech vyhozen, už další desetiletí svého života trávil v manuálních dělnických profesích. Jeho podpis také nalezneme mezi signatáři prohlášení Charty 77. Jeho skepse, smutek, možná i vztek je obsažen i v jedné z jeho básní, která se jmenuje Verše do památníku a je ze sbírky Básně na černo.
5: Hovno a hovno jsou dvě hovna. A ještě jedno hovno a je tu podstavec pro sochu velkého tlustého básníka. Podstavec, k němuž není třeba už ani sochy. Jak by to bylo krásné, kdyby vám dali do úst hůl a veslo do prdele. Svět chce být klamán.
3: Tím tlustým básníkem byl míněn samozřejmě Vítězslav Nezval, zejména od roku 1938, kdy se definitivně ideově zaprodal linii komunismu, respektive stalinismu.
0: Petr Král se ve svém textu zamýšlel také nad tím, jaký je rozdíl mezi českým a francouzským surrealismem.
4: Francouzi se daleko více řídili racionální logikou. Mysleli spíš v pojmech než v obrazech. Náš zájem o předmětný svět a o básnickou každodennost byl pro ně dost okrajový. Byli taky na mne moc manichejstičtí v duchu Bretonova vzestupného znamení. Básnické obrazy dělili moralistně na pozitivní a negativní, málem jako socialističtí kritici. Meze měl v tomhle ohledu i jejich smysl pro humor, který dost chybí Francouzům obecně.
0: Mohlo by se zdát, že surrealismus už patří především do dějin naší literatury. Ostatně jeho počátky se odehrály před zhruba 100 let. Ale skutečnost je jiná, jak vysvětluje profesorka slovanských literatur z Univerzity v Hamburku Anja Tipnerová ve své knize Permanentní avantgarda.
6: Surrealismus se dnes všeobecně považuje za historické hnutí a nikoli za aktuální kulturní fenomén. V Praze je ale jiná situace. Dodnes existují filmaři, spisovatelé a malíři, kteří věří v Bretonovu permanentní revoluci ducha a pokoušejí se ji uvést do praxe, aniž by se tím umělecky sami stavěli do role outsiderů. Je tomu tak navzdory skutečnosti, že největší rozkvět surrealismu se zažil ve 30. letech minulého století. V současné době česká surrealistická skupina tvoří jedno z největších surrealistických uskupení na světě.
0: Otázkou tématem dnešního, jak to bylo doopravdy je, surrealisté nebyli terčem nacistů i komunistů? A stejná otázka pro hosta dnešního pořadu, literárního a výtvarného historika Radima Kopáče.
3: Odpověď je jednoznačně ano. Surrealismus, obecně avantgardy, byly vždycky trnem v oku všem ideologiím, všem totalitám, ať šli zleva nebo zprava. Byly totiž nepravidelné, pramenili z podvědomí, pramenili ze snů, pramenili z fantazií. A jako takové ostatně ukazují i po dekádách svoji životnost. Dodnes se vyplatí číst ať už teoretické texty Karla Taiga, básně Vratislava Effenbergera, Vítězslava Nezvala, nebo Rudolfa Alčula.
0: Pokud bychom chtěli zaktualizovat to, že totalitní režimy nechtějí, nesnášejí a likvidují to, co můžeme nazvat svobodným uměním, to, co nelze jednoduše uchopit a svázat do té pomyslné krabičky, máme zpozornět, když vládnoucí moc začne hodnotit umělce, hodnotit umění a říkat, co je správné a co je naopak špatné?
3: Jakákoliv moc, pokud se snaží regulovat nebo hodnotit umění, je-li dobré nebo špatné, ukazuje, že je slabou mocí.
0: A tím končí dnešní vydání pořadu Jak to bylo doopravdy. Mistrem zvuku byl Jan Brauner, hudebně spolupracoval Antonín Schindler, režii pořadu měl Michal Bureš. A ze studia vás, milí posluchači, zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Nejen tento díl z programové řady Jak to bylo doopravdy si můžete poslechnout na webu plus.rozhlas.cz, v podcastové aplikaci Můj rozhlas a také v dalších podcastových aplikacích.

0: 15:30.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Kandidáta hnutí ANO na pražského primátora Ondřeje Prokopa radní odvolali z dozorčí rady dopravního podniku. Rozhodli tak kvůli tomu, že Prokop ve svém majetkovém přiznání neuvedl 3 byty, které v hlavním městě vlastní. Zjistil to server Seznam zprávy. Minulý týden ho kvůli tomu zastupitelé odvolali i z funkce předsedy kontrolního výboru. Prokop se hájí tím, že už situaci vysvětlil a je připravený zaplatit pokutu. Podle něj se mu Piráti mstí za jeho opoziční práci. Belgie oznámila, že vydala 5 víz delegaci afgánského Talibánu, aby mohla jednat s představiteli Evropské unie o migraci. Byl by to první případ, kdy Unie tuto skupinu hostí od převzetí moci před 5 lety. Víza mají platit pouze jeden den a jen na území Belgie. Očekává se, že se setkání zaměří na způsoby, jak deportovat některé afgánské migranty. Lidskoprávní organizace varují, že by takový postup mohl Afgánce vystavit riziku a podkopat základní hodnoty Unie. Britský premiér Keir Starmer oznámil svou rezignaci na post lídra labouristické strany, a tedy i šéfa vlády. O post premiéra a šéfa labouristů se bude ucházet bývalý starosta Manchesteru a nynější britský poslanec Andy Burnham. Podle agentury Reuters má největší podporu uvnitř strany. Dalším možným kandidátem byl ex-ministr zdravotnictví Wes Streeting. Ten ale teď uvedl, že podpoří kandidaturu Burnhama. A soutěž Podcast roku letos opět vyhrály Opravdové zločiny z 82 tisíci hlasů od posluchačů. První místo si drží už 4. rok po sobě. V celkovém pořadí ho následovaly podcasty Noční můry, pro které hlasovalo přes 52 tisíc lidí, a Chumelenice s víc než 40 tisíci hlasy. Cenu odborné poroty potom získal v kategorii zpravodajství podcast Českého rozhlasu Vinohradská 12 nebo podcast Dvojky Kriminálka v kategorii kriminální. Fotbalisti Norska bojují na mistrovství světa proti Senegalu a podrobnosti má Martin Charvát.
3: 73. minuta, Norsko vede nad Senegalem 3-1, hlavní postavou znovu Erling Haaland také v tomto zápase dává 2 góly, za Senegal snižoval Ismael Assar. Takže v 70. teď už 4. minutě Norsko-Senegal 3-1. Martin Charvát, Radiožurnál.
2: Trenér Filip Jícha skončil po 7 letech na lavičce házenkářů Kýlu. Po neúspěšné sezóně byl odvolaný, i když měl smlouvu do roku 2028.
4: Už z půlky je průjezdná D48 na Novojičínsku a omezení na dálnici D2 u sjezdu na Slavkov. Na dálnici D48 z Bělotína do Nového Jičína se po noční uzavírce znovu jezdí. Policie hlásí, že následky nehody na 12. kilometru jsou odklizené. Uzavírka byla obousměrná. Opačně směr Bělotín-Olomouc na exitu 17 Starý Jičín provoz zatím ještě odkládá. Oběd to jde přes Starý Jičín, Starojickou Lhotu a Dub. Na dálnici D2 z Břeclavy do Brna u sjezdu na Slavkov stojí osobní auto. Na 11. kilometru na krajnici jen na blikačích, dejte pozor, kolem se pohybují lidé. A na silnici 38 z Jihlavy do Znojma se objíždí odstavený tahač. Stojí v úseku Dlouhá Brtnice Hladov v odstavném pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Ráno bude polojasné až skoro jasné, ojediněle s mlhami. Během dne čekáme přechodně až oblačno, na jihozápadě s možností přehánek nebo taky bouřek. Večer se vyjasní, teploty 24 až 29 stupňů, na jihu Moravy kolem 30, na horách 22 stupňů. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
0: Ministerstvo spravedlnosti prosazuje novelu, která omezuje pravomoci odvolacích soudů. Napříště už by nemohly zavazovat soudy nižší instance, aby přijali určité rozhodnutí. To se před časem stalo v kauze Čapí hnízdo. Vrchní soud zavázal městský soud, aby uznal premiéra Andreje Babiše a europoslankyni Janu Naďovou vinnými. Opozice se proto domnívá, že novela vznikla v zájmu premiéra. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc to ale odmítá, stejně jako advokátní komora, která s návrhem přišla. Jsou důvody k tomu měnit pravomoci odvolacích soudů?
5: Pro a proti Lukáše Matošky.
0: Našimi hosty na dálku jsou právě ministr spravedlnosti za hnutí ANO Jeroným Tejc. Dobrý den.
6: Dobrý den.
0: A bývalý ministr spravedlnosti poslanec TOP 09 Jiří Pospíšil. Dobrý den i vám.
7: Krásný den přeji.
0: Pane ministře, proč chcete omezit pravomoci odvolacích soudů?
6: Tak já začnu tím, jak celá ta novela vznikla. Já jsem už na konci ledna rozeslal dopis se žádostí o to, aby se jednotlivé instituce vyjádřily k tomu, co oni považují za nejzásadnější v procesních předpisech, zejména trestním řádu, a aby se vyjádřili k tomu, jaké návrhy mají na úpravy, které by mohly do našeho právního řádu být zavedeny v řádu měsíců nejpozději od 1.1. příštího roku. Oslovil jsem ministerstvo vnitra, Soudcovskou unii, Nejvyšší státní zastupitelství, Českou advokátní komoru, právnické fakulty, a jeden z těch návrhů, o kterém se teď mluví, je ten, který navrhla advokátní komora, to znamená, abychom napravili stav, který tady vznikl svým způsobem velmi překvapivým jedním nálezem ústavního soudu, který změnil praxi, která tady byla aprobována a která tady přetrvávala řadu let a se kterou neměli problém ani ústavní soud, ani nejvyšší soudy.
0: Takže ve stručnosti řečeno, tím důvodem, proč chcete omezit pravomoci odvolacích soudů, je, že vám to doporučila Česká advokátní komora. Prosím ve stručnosti, ať je to jasné na úvod.
6: Je to tak, ten dopis přišel na ministerstvo už 4. března ze strany advokátní komory a jeden z těch bodů, je jich tam samozřejmě více, jeden z těch bodů je návrh na advokátní komory na to, abychom reagovali na prolomení kasačního principu rozhodování odvolacího soudu v návaznosti právě na ten zmiňovaný nález ústavního soudu z roku 2022.
0: Na úvod to úplně stačí, my to rozebereme, děkuju vám. Pane poslanče, rozumíte tomuto důvodu, proč ministerstvo prosazuje tu novelu trestního řádu, která omezuje určitým způsobem pravomoci odvolacích soudů?
7: Tak pan ministr má pravdu, jak jsem si četl ty podklady, tak je faktem, že za touto změnou stojí advokátní komora. To neznamená, že to nemůže být ku prospěchu v kauze premiéra Babiše, a já tady asi nebudu spekulovat, jestli je to podmíněno, iniciováno nějak premiérem nebo není, to nechám kolegům do poslanecké sněmovny. Mě zajímá ta odborná stránka a já se přiznám, že je možný mít různý odborný názor na to, jaký má být mix principu apelace a kasace u odvolacího řízení, zvláště u trestního řízení. Jo. Ale já to novelu věcně nepodporuji. Už jako ministr jsem chtěl, aby byla silnější pozice odvolacích soudů, tak abychom zde neměli velké průtahy v trestním řízení. Já se totiž obávám, a teď říkám, nechávám politické konsekvence stranou, o tom, že spekulují kolegové, že pokud ta novela takto projde, tak to může vést k průtahům v trestním řízení. A když se podíváte, kolik času nás zaberou některé trestní kauzy, že se vlečou roky, tak tahle novela k tomu naopak může přispět. A budu rád, když v té debatě, která bude následně na ústavně právním výboru a v parlamentu, tyto mé zdůrazňují věcné, nikoli v politické obavy, pan ministr rozptýlí. Já jsem příznivcem německého modelu, to znamená apelace, ano. Že zkrátka odvolací soud v trestním řízení může s konečnou platností rozhodnout, ale chápu, že na to třeba někdo má jiný názor.
0: Díky vám na úvod, pane poslanče. Pane ministře, tak nepřispěje ta vaše novela k tomu, že soudní řízení v Česku budou ještě delší, než jsou dnes?
6: Já myslím, že není důvod se obávat toho, že by byla výrazně delší. Doposud soudy většinou akceptovali to, jaká je právní úprava, a až na výjimky, mimo jiné na výjimku vrchního soudu, se neuchylovali podle mého názoru k bych řekl, skoro až zneužití toho judikátu nebo toho nálezu ústavního soudu, který jim umožnil vracet věc s tím, že zavazují soud k rozhodnutí o vině.
0: Tedy, promiňte, že vás přerušuju, vůbec podle vás není důvod k obavám ohledně toho, že projde-li ta vaše novela, že ten tak řečený ping-pong mezi soudy, pokud mi dovolíte tento obrat, se ještě prodlouží v Česku?
6: Ta naše řízení jsou velmi rychlá. Já neznám moc řízení, která přesahují roky. A ano, v některých těch složitých případech se ta řízení natahují, ale naše řízení patří k nejrychlejším v Evropě, takže rozhodně se nebojím toho, že by se ta doba trestních řízení prodloužila. Druhá věc je, jestli chceme upřednostnit rychlost za každou cenu před právy obžalovaných. A já myslím, že to ani nemůžeme, protože to, co se stalo a to, co třeba právě pan soudce Šot hodnotil výrokem, který teď přečtu, nadále jsme přesvědčeni, že paní obžalovaná Naďová by neměla být odsouzena, že o vině jsou důvodné pochybnosti, že odsuzující verdikt je v rozporu s principem presumpce neviny. To prosím neříká obhajce paní Naďové, to říká soudce, který musel odsoudit, přestože si o tom myslel úplně něco jiného. Takže ten problém je v tom, že tím, co se stalo, tím, že se v roce 2023 narodil jeden nález ústavního soudu, který přiotevřel dveře výkladu, že ten vyšší soud může zavázat nejenom k hodnocení právního názoru, co si o tom má právně myslet ten soud,
0: ale
6: že může
0: rozhodnutí
6: zavázat i k tomu, jak má hodnotit důkazy, anebo dokonce k vině, tak to znamená, že toto rozhodnutí, ten nález toho ústavního soudu, který tomu přiotevřel dveře, některé soudy, bych řekl, skoro vyrazily ty dveře a útočí to podle mého názoru jak na základní lidská práva, tak na Evropskou úmluvu, která zaručuje právo na spravedlivý proces.
0: Pane poslanče, tak není ta stávající praxe, která právě určitým způsobem vzešla z toho panem ministrem připomenutého 3 roky starého nálezu ústavního soudu, problematická? Když třeba v případě kauzy Čapího hnízda jsme před pár týdny byli svědky toho, že soudce městského soudu odsoudil, protože když to tak řeknu musel, byl k tomu zavázán odvolacím soudem, aniž by ovšem sdílel ten názor, že by odsoudit měl?
7: Pane redaktore, tak tímto znovu dostáváme k té kauze a je to důkaz toho, že to je ta novela Lex Čapí hnízdo. Já o tom hovořil opravdu teoreticky. No tak vidíte situace, že máme dvojinstančnost, jo, a občas se zkrátka stane, že na určitou věc i z pohledu hodnocení viny, zda byl či nebyl spáchán trestný čin, soud první instance má jiný názor než soud druhé instance. A teď musíte najít řešení, jak to rozhodnete. A já si myslím, že v evropském kontinentálním dvojinstančním systému má mít konečné slovo ten odvolací soud. Tak jsou odvolací soudy koncipovány, jsou tam zkušenější soudci, často zase dá v podobě senátu, to znamená více soudců a tak dále. To znamená, jak by se tady postupovalo? To znamená, v tomto případě podle pana ministra by byl asi nekonečný soudní ping-pong, protože pan soudce Šot by si myslel něco, odvolací soud vrchního soudu by si myslel něco jiného. To znamená, vrchní soud by to vrátil na první instanci, tam by dotyčeného zprostil opět viny a prokurátor, respektive státní zástupce, by se opět odvolal. Já fakt to nechci vstávat na tu konkrétní kauzu.

0: poslední slovo?
1: Tak já ho určitě nenaruším, já ho vracím do roku 2023 před nález ústavního soudu, kdy do té doby byl aprobován všemi, nebyl s tím žádný problém a naopak ten systém se narušil tím nálezem ústavního soudu, respektive výkladem tohoto nálezu, který uplatnil vrchní soud. To je první věc. Druhá věc, rozhodně to nelze spojovat s kauzou paní Naďové nebo pana premiéra, protože tam
0: na
1: už bylo rozhodnuto.
0: Na to se vás ještě zvlášť doptám.
1: Na to nedopadne ten návrh, protože ten návrh bude platit do budoucna. Ten soud bude dávno skončený v době, kdy ta novela teprve možná, pokud ji sněmovna schválí, nabude účinnosti. To znamená, ta rozhodnutí zůstanou platná. A k té dvouinstančnosti, o které mluvil pan poslanec Pospíšil, no právě tu dvouinstančnost je zaručena tím, že máte jeden stupeň a pak druhý. Ale v tomto případě ten odvolací soud a v řadě dalších případů ten odvolací soud nedělá nic jiného, než to, že tu věc zruší a zaváže k rozhodnutí ten první stupeň. Kde jsou ty dva stupně? Tak ten druhý stupeň rozhodne, jak to má být. Pošle to dolů a znovu mu přijde automaticky to rozhodnutí, které on potvrzuje. Takže kde je ta dvouinstančnost? My právě tímto popíráme. Tam žádná druhá instance není, protože, jak to řekl pan doktor Trojan, obhájce v jiné věci, tak ten to myslím popsal velmi dobře. Ten odvolací soud udělal z toho soudu prvního stupně jenom razítko. A ne žádný soud, který nezávisle hodnotí důkazy tak, jak to má v popisu tak práce a tak, jak to podle ústavy má být.
0: Pane poslanče, tak neproměňuje ta praxe z posledních let ty prvoinstanční třeba městské soudy jaksi jenom v razítka a v podpisy v instituce, které bezmezně musí respektovat to, jak je zavážou odvolací soudy?
2: Já chci upozornit na to, že i apelace je dvojinstanční systém, to znamená, není to pravda, co říká pan minister. Zkrátka jde o to, jak silné postavení u odvolacího soudu máte, jaké mu dáte pravomoci. A to, že odvolací soud má konečné slovo v hodnocení dané kauzy, je i princip dvojinstančnosti a upozorňuji, je to v mnoha státech Evropy a vede to ke kratšímu řízení. A dovolte mi ještě jednu poznámku panu ministrovi. Pan ministr tady trošku mate veřejnost, že se to nebude ta novela případně týkat kauzy Čapí hnízdo. Říkají to i představitelé justice, abych necitoval, neříkal tady něco jako opoziční politik, ale i předseda Soudcovské unie říká, že v případě, kdy ta novela bude přijata, tak dopadne na tuto kauzu, protože až panu premiérovi skončí toto volební období, nebude-li dál premiérem, skončí mu imunita, tak to jeho kauza bude posuzována. A bude-li zde přijat nový procesní předpis v trestním řádu, tak samozřejmě soudce Šot bude mít jinou pozici, než jí má nyní. A tady já prosím neříkám svůj názor jako politik, ale upozorňuji na pozici představitelů Soudcovské unie, kteří toto říkají.
0: Tak pane ministře, pokud by Andrej Babiš jednou přišel o poslaneckou imunitu a dostal se znovu před soud v kauze Čapí hnízdo a zároveň už platila ta vaše novela, tak předpokládám, že by ho městský soud pravděpodobně shledal nevinným. Je to tak?
1: A jak by to udělal, když stále bude platit to rozhodnutí vrchního soudu odvolacího, který zavázalo ten nižší soud, že má nějakým způsobem hodnotit důkazy. Takže v tomto smyslu to určitě pravda není, ale jak říkám, to, co je podstatné na té věci, je, že soudce podle zákona má být nezávislý ve svém volném hodnocení důkazu. A tady ten odvolací soud mu bere tento nástroj a v podstatě mu brání tomu, aby vykonával to své právo. Fakticky eliminuje právo na zákonného soudce, které zaručuje právo na spravedlivý proces. Takže já musím říct, že byť mediálně to vypadá, jak vypadá a možná budu schytávat rány, tak ta odborná veřejnost, jak někteří soudci, tak někteří obhájci mi píší a tleskají, protože bylo třeba najít odvahu postavit se proti rozhodnutí, které tady podle mého názoru opravdu brutálně popíralo to, co tady bylo. Tak. Chci připomenout, že vrchní soud, jakýkoliv v této věci, pokud je odvolací, nebo obecně odvolací soud, když ten první stupeň zprostí, tak nemůže odsoudit dnes podle té stávající zákonné úpravy a judikatury tu osobu, protože by tím vlastně jí sebral tu možnost odvolání. Dobře. A v této věci ten odvolací soud to dělá jakoby oklikou a zneužívá toho judikátu nebo toho nálezu ústavního soudu, abych byl přesný, k tomu, aby si vynutil to rozhodnutí, které sám podle zákona nesmí učinit.
0: Pane poslanče, určitě můžete, pokud dovolíte, já bych
2: nezlobte se,
0: pane poslanče, dovolte abych i vám položil otázku. Pane poslanče, prosím. Tak, já

0: Já jsem se vás právě na to chtěl ptát, ale pro přehlednost připomenu tu otázku, aby ta naše diskuse byla jasná. Děkuju vám oběma, že to respektujete. Nebude to, skutečně by ta novela pomohla Andreji Babišovi jednou, až třeba nebude mít poslaneckou imunitu, nebude dál platit to zavázání městského soudu, které přišlo ze strany vrchního soudu?
1: No, nebude platit podle mnohých právních expertů, protože tady bude novela trestního řádu, která v zásadě bude ku prospěchu obžalovaného a tedy bude postupovat se podle zákona. Rozumíte mi? To znamená, soudce první instance, ať už to bude kdokoliv, předpokládám, že doktor Schott, tak bude vázán novelou trestního řádu, nikoli v samotným rozsudkem, protože zákon stojí zkrátka nad rozsudkem. Tedy v průběhu řízení ke změně trestních procesů, ať už řekněme trestního řádu nebo případně trestního zákoníku, je-li to ku prospěchu obžalovaného, tak se vždycky uplatní ta nová právní úprava. To je přece logické, je to jasné a říkám, není to názor jenom můj, ale i názor většiny odborné veřejnosti, jak jsem si stihl nastudovat jejich pozice a jejich veřejná vyjádření.
0: Pane ministře, tak podle všeho já, přece jenom prosím, ta úprava, promiňte, i vám položím otázku, pane ministře.
2: Ano.
0: Jak byste se vypořádal s tím argumentem, že ta úprava může být v zájmu premiéra Babiše?
2: Jak jsem řekl, není možné si plést retroaktivitu u hmotného a procesního práva a to rozhodnutí vrchního soudu nebude tou úpravou, pokud tam nebudou specifická přechodná ustanovení dotčeno. Takže máme na to jiný názor, ale jak říkám, kdyby ten návrh na tu úpravu toho trestního řádu jsem s ním přišel já, nebo kdyby s ním přišli obhájci paní Naďové nebo Andreje Babiše, tak bych snad chápal tu kritiku. Ale tady je to jednoznačné. Já myslím, že i ta odborná debata, která ve veřejnosti probíhá, jednoznačně
0: dobře,
2: stojí.
0: Dobře, pane ministře, ale jste nominantem hnutí ANO, kterému předsedá Andrej Babiš.
2: No tak to asi nepopírám, tak to je, ale jak říkám, advokátní komora nepopřela, dokonce ten dopis je zveřejněn, že ten návrh vzešel od ní a já bych je skutečně nepodezříval, že řada z nich rozhodně nejsou sympatizanti této vlády nebo Andreje Babiše, že by snad chtěli jemu pomáhat, takže je to odborný spor, který tady byl, ano, já jsem našel odvahu ho řešit a já ve své pozici budu dělat věci, jak o kterých si budu myslet, že jsou správné. Dobře. Ne, které jsou populární.
0: Tak pane poslanče, znovu jsme to tady slyšeli, že s návrhem na tuto změnu přišli obhájci, konkrétně Česká advokátní komora.
1: A to já také jsem řekl, já jsem také řekl důvodu, já to respektuji, že to je pozice obhájců, rozumím i pozici obhájců, kteří primárně akcentují ochranu svých klientů, ochranu obžalovaných, není to nic špatného, je to logické a správné a teď hledáte kompromis mezi, řekněme, délkou soudního řízení, kolikrát budete hrát soudní ping-pong, kolikrát se to instance budou vracet a mezi právem obžalovaného. Advokátní komora stojí na straně obžalovaných, je to logické a správné, já jich pozici rozumím, pak jsou jiní experti právní, nechte mi dokončit větu, prosím, nikoli advokáti, kteří se akcentují právě jiné jakoby důvody toho, proč by ta změna měla být. Takže ono to je hodně dáno profesí toho právníka, jestli je advokát, nebo jestli je, řekněme, právní teoretik. Teď jsem četl tomu zajímavý článek některých právních teoretiků, kteří naopak podporují posílení pozice odvolacích soudů, aby to řízení dříve bylo ukončeno jejich konečným verdiktem. Takže to je dlouholetý teoretický spor, kde jak si budete akcentovat různé preference, délka řízení, práva obžalovaných, ano. Je to trošku proti sobě a uvidíme, jak dopadne ta debata.
0: A než budeme pokračovat v této debatě, tak připomenu, že jejími účastníky zůstávají bývalý ministr spravedlnosti poslanec TOP 09 Jiří Pospíšil a ministr spravedlnosti za hnutí ANO Jeroným Tejc.
3: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Pane ministře, proč chcete odvolacímu soudu taky omezit pravomoc odebírat soudu nižší instance případ, pokud v něm tento soud pochybil?
2: Tak, já to ještě jednou zopakuju. To první téma, o kterém jsme se bavili, to není tak, že bych chtěl zavést něco nového. Já chci se pouze vrátit k tomu, co tady bylo do roku 2023.
0: To už jste říkal. Chci, teď prosím k té mojí otázce, ano, už jsme se posunuli v té naší diskusi k další části té vaší novely.
2: Stejně tak je to v tomto případě. Tam není vůbec nic nového a když se zeptáte jakéhokoliv odborníka, tak vám řekne, že ten zákon pouze zpřesňuje to, jak ten stávající stav funguje a jak ho aprobovala a jak ho upřesnila judikatura. Takže v této věci je to podle mého názoru úplně stejné a není to žádná nová velká změna, je to jenom zpřesnění stávajícího stavu, který tady je.
0: A proč tedy omezujete odvolacímu soudu tu pravomoc odebrat soudu nižší instance případ?
2: No tak viděli jsme tady v minulosti případy, kdy soudy si vynucovaly odsouzení a pak jsme za to platili na základě rozsudku Evropského soudu pro lidská práva odškodnění právě proto, že v některých případech instance vyšší různými způsoby si vynucovaly nepřímými to, aby bylo vyhověno jejich názoru na to, že daná osoba má být vinna, když na to neměli žádné právo a ty zprošťující rozsudky nakonec byly opakované a tedy soudy rozhodly o tom, že to svěří někomu jinému, kdo třeba bude povolnější a následně se ukázalo, že to byla chyba, protože jsme potom neobstáli v tom řízení jako Rozumím. Stát a museli jsme platit náhrady nákladů.
0: Pane poslanče, není toto argument, proč zpřísnit podmínky, za kterých může odvolací soud prvoinstančnímu soudu odebrat případ?
1: Jasně, mě překvapuje termín, který používá pan ministr, že by se našli povolnější soudci a tak dále. Jo. Já se proti tomu trošku musím ohradit. Tady chce současné vlády tady pořád zpochybňovat nezávislost a profesionalitu české justice, když se jim to hodí. Já teda opravdu jsem nezaznamenal v odborném tisku.
0: Nechte teď, pane ministře, pana poslance dokončit. Pánové, pardon, pane poslanče, máte slovo. Tak.
1: Děkuju pěkně, děkuju. Já jsem nezaznamenal nikde v odborném tisku, že by tento paragraf dělal v praxi problémy a že by se zneužíval, jak naznačil pan ministr, že by se odjímaly kauzy soudcům a dávali se, cituji pana ministra, povolnějším soudcům. Já to nezaznamenal nikde. Takže budu rád, když pan ministr potom v té věcné debatě na ústavně právním výboru třeba tyhle kauzy popíše a když nám řekne, jak ten paragraf byl zneužíván. Já ty informace nemám. Doložit. To znamená, mám pocit, že to zneužíváno není. Trošku nerozumím tomu, proč se tato novela tohoto paragrafu dělá. Nevím, čeho se týká, nebudu tady se spekulovat, jestli to týká nějaké vládní kauzy, na to nemám informace, ale připadá mi to, že to zpřesnění v zásadě není jaksi nutné, není na místě, protože ten paragraf v praxi nečinil problémy. Ale když to projde, tak je to podle mě menší problém, tohle zpřesnění, než ta úprava, o které jsme hovořili před chvílí, kdy se zkrátka posílí princip kasace v trestním procesu a povede to plně k delším trestním řízení.
0: To už jsme tedy probrali.
1: Ano. Ano.
0: Pane ministře, nespochybňujete nezávislost české justice, když se vyjadřujete, cituji, o povolnějších soudcích?
2: Ne, jak jsem řekl, já nezávislost se snažím posílit a aby skutečně soudci, kteří mají rozhodovat na základě svého svědomí, nemuseli následně mít výroky, jaké měl například pan soudce Šot.
0: Nezlobte se, tedy,
2: říká,
0: tedy
2: z vašeho,
0: pardon, já se doptám, ať je to jasné, možná si to ilustrujeme opět na kauze Čapí hnízdo. Podle vás pan soudce Šot je tím povolnějším soudcem?
2: No, tím rozhodně není. To je vidět asi na první pohled. Já jenom chci, aby soudci měli jistotu, že když se vzepřou ve svém svědomí a na základě volného hodnocení důkazů rozhodnutí odvolacího soudu, že ty odvolací soudy následně nebudou schopny těmto lidem, kteří mají svůj názor, mají na to právo a vychází z ústavy, tyto případy odebírat a dávat je jiným, u kterých budou doufat, že oni nakonec jim vyhoví.
0: A takoví soudci v Česku jsou?
2: Já nevím, já jenom říkám, že chci zabránit tomu, aby odvolací soudy takovou možnost měly a měli možnost takto odebírat soudcům, kteří mají právo rozhodnout, mají právo hodnotit důkazy, ale mají jedinou povinnost řídit se právním Dobře. Názorem vyššího soudu.
0: Já se na to ptám z toho důvodu, že jste to byl vy, kdo v této diskusi použil obrat povolnější soudci, tak jsem předpokládal, že o takových víte, ale říkáte tedy, že nevíte. Čímž můžeme dnešní diskusi uzavřít, protože ostatně i náš čas pro tentokrát vypršel. Jsem rád, že našimi hosty byli ministr spravedlnosti za hnutí ANO Jeroným Tejc a bývalý ministr spravedlnosti poslanec TOP 09 Jiří Pospíšil. Pánové, děkuji vám oběma.
1: Děkuji a přeji všem krásný den. Děkuji pěkně, nashledanou.
0: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
4: Co je to státní dluh?
3: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
4: Státní dluh vzniká ve chvíli, kdy vláda ve svém rozpočtu více utratí, než kolik vybere na příjmové straně rozpočtu. V takovém případě vzniká ve státním rozpočtu schodek a ten je zapotřebí něčím zafinancovat. Tyto peníze vláda nemá, ale potřebuje je a proto si je musí půjčit. Tak vzniká státní dluh, který s tím, jak deficitu státního rozpočtu přibývá, s léty postupně narůstá. Kabinet státní dluh postupně financuje vydáváním státních dluhopisů nebo dalšími půjčkami. Za to, že mu lidé a firmy půjčí peníze, ale stát musí věřitelům samozřejmě platit úroky a ty představují pro rozpočet další dodatečné náklady, které se odborně nazývají obsluha státního dluhu. Jde přitom o peníze, které by vláda jinak mohla použít na své útraty a investice.
3: Radiokniha.
5: Kdy začali Češi v létě jezdit do Chorvatska a kdy se přestali bát turistiky ve vysokých horách? To prozradí historik Jan Pezda v knize Slunce, voda, vzduch. Publikaci popsal rozvoj moderního turismu od 18. do 20. století. Vysvětluje, z jak skromných počátků vyrůstal, jakými proměnami prošel a co se přes veškerý technologický i společenský pokrok vůbec nezměnilo.
3: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu. 4 hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Vláda podpoří výstavbu AI gigafactory v Česku. Hasiči kvůli vysokým teplotám varují před vyšším rizikem požárů v zemědělství. Argentinec Messi zařídil 2 góly výhru nad Rakouskem a je nejlepším střelcem historie fotbalového mistrovství světa. A dnes bude polojasno až skoro jasno, přechodně i oblačno, teploty do 29 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Stát podpoří vybudování datového centra pro umělou inteligenci, takzvanou AI Gigafactory. Schválila to vláda, potvrdila tak plány předchozího kabinetu. Projekt českých radiokomunikací podpoří stát 15 miliardami korun, pokud by vyhrál soutěž Evropské unie o výstavbu jednoho z 5 velkých datových center. V takovém případě by se významně rozšířilo už vznikající datové centrum v pražské Zbraslavi. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z Hnutí ANO by projekt posílil nezávislost Česka.
7: Je to naprosto zásadní, bych řekl, krok k posílení odolnosti České republiky, bezpečnosti, nezávislosti, a to v oblasti, která je velmi ostře sledována v klíčových sektorech, jako je zdravotnictví, jako je armáda nebo průmysl.
6: Evropská komise by soutěž o výstavbu AI Gigafactory měla otevřít v následujících týdnech. Kde centra vzniknou, by mělo být jasné do konce roku. Autem jelo na zahraniční dovolenou loni víc než 40% Čechů. Ukazují to data Českého statistického úřadu. Nejoblíbenějšími destinacemi jsou podle nich Itálie, Chorvatsko nebo Rakousko. A na dlouhou cestu by se řidiči měli hlavně připravit.
8: Ti by měli před jízdou spát alespoň 6 hodin a naplánovat si přestávky na trase, říká Tomáš Neřold z Besipu.
9: Nejdéle po 2 hodinách jízdy bych si měl udělat bezpečnostní přestávku a potom třeba tu čtvrt hodinu si dát pauzu, hýbat se, být na vzduchu.
8: V autě by měli mít i dost vody a jídla. A ještě před dovolenou by ho měli vzít do servisu, říká automechanik Jan Urbánek.
10: Vizuálně se kontroluje vlastně brzdy, výfukové potrubí, kompletně podvozek, jestli tam nejsou úle nebo nějaký poškození, jestli tam něco je upadlýho, jestli tam netečí nějaká kapal.
8: Zkontrolovat by si řidiči měli i povinnou výbavu v zemích, kudy pojedou. Sára Adamcová, Radiožurnál.
6: Kvůli vysokým cenám varují hasiči před požáry v zemědělství. Podle mluvčí hasičů Kristýny Posekané nejčastěji může za požár lidská nedbalost. Způsobit ho může třeba závada na zemědělském stroji. Zemědělci by je proto měli pravidelně čistit, kontrolovat a taky vybavit hasícími přístroji. Rizikové je podle Posekané taky špatné skladování sena nebo třeba luštěnin.
11: Nebezpečí hrozí hlavně tehdy, kdy je hospodáři ukládají nerovnoměrně a ve velkém objemu. Naskladněné materiály, které mají vlhkost vyšší než 16%, pravidelně kontrolujte, vizuálně i z hlediska zápachu, a měřte jejich teplotu, která by neměla přesáhnout 65 stupňů.
6: Jen loni hasiči zlikvidovali skoro 1600 požárů v zemědělství. Oheň způsobil škody za víc než 350 milionů korun. Fotbalista Lionel Messi zařídil na mistrovství světa vítězství Argentiny nad Rakouskem 2-0. Dal oba góly obhájců zlata a s 18 brankami se osamostatnil v čele historické tabulky kanonýrů na světových šampionátech. Po utkání byl rád spíš za jistý postup Argentinců ze skupiny.
12: Jsem šťastný, opravdu hodně šťastný, ale hlavně za vítězství a jistotu postupu. Nebylo to jednoduché. Jsme rádi, že máme 6 bodů a před sebou klidnější týden. Jak už jsem řekl mockrát, fotbal si užívám, na hřišti mě to baví a celkově mám radost.
6: Za Messiho se v historické tabulce posunul Francouz Mbappé, který 2 góly pomohl k výhře nad Irákem 3-0. Norsko porazilo Senegal 3-2.
13: Nehoda na dálnici D10 u Staré Boleslavy a omezení na D2 u sjezdu na Slavkov. Na dálnici D10 z Turnova do Prahy za sjezdem na Starou Boleslav narazilo auto do svodidel. Kilometr 12,5 je to v nepřehledném úseku. Následky nehody blokují levý jízdní pruh.
14: Před sjezdem na Brandýs v zatáčce auto ve svodidlech, to v levém pruhu, plus v odstavném pruhu stojí ti, co mu pomáhají. Právě tam přijeli hasiči.
13: Dálnice D48 z Bělotína do Nového Jičína je už po noční úplné uzavírce průjezdná v obou směrech. Následky nehody na 12. kilometru jsou odklizené. Skončil taky odklon dopravy na exitu 17 Starý Jičín směr Olomouc. Na D2 z Břeclavy do Brna u sjezdu na Slavkov stojí osobní auto. 11. kilometr je to v omezení se 2 zúženými pruhy a skrajnice částečně zasahuje do pravého. Auto je jen na blikačích. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Teď nad ránem je polojasno až skoro jasno, ojediněle taky s mlhami. Během dne čekáme přechodně až oblačno, na jihozápadě s možností přeháněk nebo bouřek. Večer se zase vyjasní, teploty 24 až 29, na horách kolem 22. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
15: Jakým ministrem zahraničí byl v letech meziválečné Československé republiky Edvard Beneš? V repríze pořadu Portréty se nad tím zamyslí Petr Koura a Jan Sedmidubský. A po nich nás Karel Tejkal zavede do rozhlasového archivu, aby připomněl legendárního českého rozhlasového zpravodaje Františka Gela.
3: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu. Portréty.
16: Hezký večer, milí posluchači. Když se podíváme na historii Československa ve 20. století se všemi jeho slavnými vítězstvími i slavnými prohrami, málo které jméno bude s obojím spojeno tak úzce jako jméno Edvarda Beneše. Ze slavné trojice otců zakladatelů vzbuzují Masaryk a Štefánik obdiv, kdežto Beneš spíš otázky. Masaryk sice řekl, bez Beneše bychom republiku neměli, ale zlí jazykové se ptají, kterou republiku? Další otázky. Byl Beneš odhodlaný muž, nebo spíš politická třtina ve větru? Byl mistrným diplomatem, nebo spíš zdatným manipulátorem a intrikánem? Jaká vůbec byla intuice muže, který se častokrát prorocky vyjadřoval k budoucímu dění evropské i světové politiky, aby se pak několikrát v životě fatálně zmýlil? Nebudeme se dnes pokoušet na tyto otázky odpovědět, ostatně se o to už pokusili doslova pluky historiků i těch, kteří se za historiky pouze považují. Naše ambice je mnohem skromnější. Ukázat Edvarda Beneše v jeho raném období, kdy byl ministrem zahraničí mladé Československé republiky, o kterou se, jak bylo řečeno a jak je nespochybnitelné, zasloužil. I když i tady by leckdo mohl namítnout, za jakou cenu se tak stalo, tedy méně známá tvář Edvarda Beneše nebo spíš pár momentek z jeho života a z dob, kdy teprve začínalo jít do tuhého. Ještě zbývá dodat, že vás dnešním pořadem bude provázet Jan Sedmidubský a že zde opět vítám historika Petra Kouru. Hezký večer, Petře.
17: Hezký večer.
16: Tak nejprve otázka po původu povahy Edvarda Beneše, o nich už jsme lecos naznačili. Jaké vlastnosti podědil po rodičích a jak vlastně probíhalo jeho dětství a dospívání?
17: Takže jak tomu u řady historických osobností bývá, i Edvard Beneš byl formován svým dětstvím, což bývá poměrně podceňováno v jeho hodnocení. Edvard Beneš se narodil jako 10. dítě Matějovi a Aně Benešovým v Kožlanech u Plzně roku 1884 a pocházel tedy ze skromnějších selských poměrů, z početné rodiny. To jej do určité míry determinovalo na celý život. Matka Edvarda Beneše byla zbožná, přesvědčená katolička, snažila se vychovávat i Edvarda Beneše v podobném duchu a chtěla z něj mít kněze. Účinek byl naprosto opačný, Edvard Beneš již za svých studií na gymnáziu se považoval za ateistu a později z něj vyrostl zapřísáhlý antiklerikál a radikální odpůrce církve.
16: Jak to bylo s jeho jménem? Jmenoval se Edvard nebo Eduard, jak se občas taky uvádí?
17: Narodil se jako Eduard, později si však jméno změnil na Edvard, pravděpodobně, aby bylo jaksi lépe vyslovitelné v cizině.
16: A Petře, proč zrovna Edvard, tehdy ještě Eduard, mezi ostatními dětmi Benešových tak výrazně vynikl? My víme, že přinejmenším jedno jméno jeho sourozence vyšlo ve známost, byl to Vojta Beneš.
17: Kromě Vojty Beneše byl také poměrně významným členem rodiny Benešových nejstarší bratr Benešův Václav. Oba tito bratři Václav a Vojta se stali učiteli, byli tedy jakýmisi vzory pro mladého Eduarda. Byl to právě Václav, který přivedl Beneše do prostředí realistů, kde se Beneš seznámil s Tegem Masarykem, a byl to právě Vojta Beneš, který tedy Eduardovi umožnil začátek politické kariéry.
16: To už se dostáváme do doby, kdy Edvard Beneš skutečně míří do těch nejvyšších pater české politiky, ale trochu jsme přeskočili jeho vzdělání. U něj by se dalo dokonce říci, že potom měl takřka encyklopedické znalosti, jak se říkává.
17: Ano, Edvard Beneš již od tedy svých dětských let se poněkud stranil kolektivu. Byl to, co bychom dneska mohli nazvat takovým vysmívaným dítětem. Samozřejmě v jeho oslavných životopisech tuto zmínku nenajdeme. Teď novější životopisci to uvádějí a mělo to za důsledek to, že Beneš se stranil kolektivu a věnoval se více tedy studiu a byl tedy velice pilným studentem. Takže ty jeho encyklopedické znalosti byly i výsledkem té jeho uzavřenosti a té jeho samotářské povahy. Jinak tedy vystudoval Vinohradské gymnázium, poté nastoupil na tehdejší Karlo Ferdinandovu univerzitu, kde studoval filozofii. Řadu studijních semestrů strávil také v cizině, v Paříži, v Dijonu, v Berlíně a v dalších městech, takže tedy dosáhl skutečně vysokého vzdělání.
16: Když se vrátíme k té pražské periodě, tak si tady dovolím ocitovat jeden odstavec knihy historika Zbyňka Zemana ze životopisu Benešova. Mladý Eduard nechal pražské dívky na pokoji, za to občas zlobil své učitele. Byl známý jako hádavý rebel, který se vysmíval konzervativním názorům starší generace. Benešova pověst ve škole se zhoršila v Septimě, když si zlomil nohu jako juniorský hráč Slávie, v době, kdy školní autority fotbal přísně zakazovali. Eduard tak přišel o stipendium a dostal sníženou známku z mravů. Navíc ještě urazil svého třídního učitele, když se potkali na ulici, aby se Beneš vyhnul nepříjemnému setkání, skočil do tramvaje. Profesor Hrdlička ho příští den pokáral, Beneš však reagoval pouze úsměvem. Profesor Hrdlička považoval Benešovo chování za výsměch a řekl mu: vy hulváte, nechte studování, z vás nikdy nic kloudného nebude. Já vám poradím, jděte na vojnu, uděláte za 12 roků feldvébla a pak jako CK podúředník někam k financím nebo k soudu nebo k poště. Dobře se vám povede. Konec citátu i konec ukázky. Petře, co nám tahle ta epizoda ze života mladého Edvarda Beneše naznačuje o jeho povaze, tak jak se projevila později v politice?
17: Ta školní léta Edvarda Beneše nám ukazují, že byl v té době zapřísáhlým rebelem, odpůrcem autorit, konzervativního přístupu a podobně. Nebyl tedy tím bohémem, byl spíše asketou a zároveň tedy rebelem. Je tedy skutečně pikantní, že v té době patřilo k rebelanství hraní za Slávii, což samozřejmě dnes je něco nepředstavitelného.
16: Byl taktik, když tak posloucháme tyhle řádky? Už tehdy.
17: Tak z toho, co se o něm píše z doby jeho studií, tak spíše byl ta otevřená rebelantská povaha, nežli tedy taktik nebo strateg. To přichází, řekl bych, až později. Možná, že právě v důsledku zkušeností, kdy pochopil, že lze dosíci v životě některých věcí spíše diplomací, než tedy otevřeným střetem.
16: Teď nás čeká první ukázka z díla Edvarda Beneše, a to z dob, kdy vlastně se živil psaním na volné noze. A ta ukázka se týká stranického života, je z roku 1912.
18: Co jest všeobecný zájem? Existuje vůbec všeobecný zájem a všeobecná vůle národů? Všeobecný zájem a všeobecná vůle vůbec nějaké kolektivity, před níž by se stranický egoism musel zastavit? Takový všeobecný zájem může ovšem existovati. Malý nějaký dav organizovaný může být i v takové situaci, že v něm jsou jen totožné zájmy a nevytváří se tudíž strany. Můžeme to aspoň předpokládat. Ale v davech velikých vesměs zájmy se různí, vytváří se strany a jakmile se vytvoří strany, není společných zájmů a společné vůle, nýbrž jen zájmy stran a vůle stran. Už výše bylo ukázáno, že dav, když v něm vzniknou strany, stane se sám úplně pasivním, sám nemá vůbec vlastní činnosti. Nemůže mít tudíž ani vůle. A poněvadž vůle je výrazem jistých zájmů, nemůže mít ani svých zájmů. Všechno, co v davu dále se děje, děje se jen prostřednictvím stran. To, co za všeobecný zájem a všeobecnou vůli by se mohlo snad pokládat, je nutno pokládat i za zájmy, jež jsou zájmy stran, jež jsou však společny všem stranám jako prvkům jedině činným a tudíž všem jedincům, proto zdají se být zájmem všeobecným. Je-li nějaký všeobecný zájem a všeobecná vůle, je to jen tím, že ten zájem mají všechny strany, že jim je společný. Dav sám, celá kolektivita, nemá vůbec zájmu a vůle od okamžiku, kdy vzniknou v něm strany.
16: Tak teď skutečně nevím, jestli naši posluchači zcela porozuměli tomu, co bylo řečeno, protože ten text je mimořádně šroubovaný. Proč takhle mladý Beneš psal, Petře?
17: Tak ta ukázka byla ze sociologické studie o politickém stranictví a Edvard Beneš v této době se jaksi snažil o akademickou kariéru, proto tedy ten jazyk je přísně vědecký a skutečně tedy nahlíží na jev politického stranictví z toho přísně vědeckého přístupu. Samozřejmě, že
16: až
17: později,
16: vědátorského.
17: Až vědátorského. Samozřejmě, že později Edvard Beneš hovořil již o všeobecném zájmu úplně jinak. Nicméně někteří jeho kritikové mu vytýkali, že mu zůstal jakýsi vědecký přístup k politice.
16: To je rok 1912, ten spis se jmenoval Stranictví. Pokročme dále. Za války Edvard Beneš odchází tedy do exilu a abychom se vyznali v té spoustě informací, která tedy je známa o jeho působení v zahraničí, tak jenom stručně připomeneme, že v prosinci 1916 vymohl u státu dohody osvobození Čechoslováků jako jeden z těch válečných cílů. Pak společně s Milanem Rastislavem Štefáníkem prosadil v srpnu 1917 u francouzské vlády budování československých legií podřízených Československé národní radě. Čili tady už začíná jeho vrcholná kariéra, jeho první vrcholné období, kdy prakticky od toho roku 1917, od května, kdy Masaryk odjíždí do Ruska a pak do Spojených států, on sám vlastně řídí zahraniční odboj. Tady bychom se mohli možná zastavit, protože tady klíčí jeho konflikt vážný, ne s Masarykem, ale s budoucím prvním předsedou československé vlády Karlem Kramářem.
17: Ano, k tomu konfliktu došlo během jednání Versajské mírové konference. Beneš tehdy byl již poměrně známou osobností s řadou osobních kontaktů. Kramář přijel do Versailles jakožto tedy první československý ministerský předseda a měl jakousi představu, že se všechno kolem něj bude točit, že tedy on jako předseda vlády má nárok na to jednat s dalšími předsedy vlád vítězných mocností, což ovšem nebyla tak úplně pravda. A Beneš tehdy ovládal daleko lépe to diplomatické řemeslo, takže věděl, že těmi důležitými osobami jsou různí tajemníci, předsedové komisí a podobně, a měl na ně velice dobré kontakty, takže Beneš tedy více ovlivňoval z té české delegace tu pozici Čechoslováku na mírové konferenci než Karel Kramář, což tedy Kramář těžce nesl.
16: Já si tady dovolím jednu z těch otázek, které jsem na začátku tak trochu zpochybňoval. Byl úředníkem nebo státníkem?
17: Tak já si myslím, že Edvard Beneš byl obojí. Je pravda, že byl úředníkem, hodně jeho kritik mu to vytýkalo. Hovořil jsem o té jeho píli, která se projevovala již v jeho studentských letech, a skutečně tou pílí pracovitostí, každodenní mravenčí prací se Edvard Beneš vypracoval na toho čelného představitele domácího odboje. Již tedy domácího a později ještě zahraničního, protože skutečně, když Masaryk před svým odchodem do exilu jmenoval Beneše svým nástupcem, bylo to pro některé osobnosti domácí české politické scény velkým překvapením. A skutečně tou svojí pílí, houževnatostí, vytrvalostí, tou úředničinou se Edvard Beneš vypracoval až tedy na ministra zahraničních věcí v 35 letech.
16: V 35 letech a na dlouhou dobu 14. října 1918, ještě tedy vlastně v exilu, vyhlašuje Edvard Beneš v Paříži prozatímní vládu Československa. No a od té doby zůstává nepřetržitě v křesle ministra zahraničí, jednu dobu dokonce zároveň v křesle premiérském, až do roku 1935. To je neuvěřitelně dlouhá doba. Naznačme alespoň, jak se v těch prvních letech po převratu vyvíjel, nebo jakými peripetiemi procházel vztah Edvarda Beneše jako ministra zahraničí, jako persony významně ukotvené v zahraničí, ale nicméně poměrně neznalé domácí politiky a jejich mechanismů, jak se vyvíjel vztah Edvarda Beneše a těch stran, které potom tak kritizoval.
17: Tak samozřejmě Edvard Beneš tvrdil, že domácí a zahraniční politika jsou spojené nádoby, které jsou provázané a je třeba tedy jednat koordinovaně v některých krocích, a proto to tudíž zazlíval předákům českých politických stran jejich partikulární sobecké zájmy a samozřejmě si tím vysloužil u nich kritiku, neoblíbenost a podobně. Ten konflikt mezi Benešem a předáky politických stran můžeme vidět už někdy vlastně od roku 1919-1920, kdy vlastně Masaryk, v té době těžce nemocný, dal najevo, že jako svého nástupce si představuje tehdy skutečně mladého Edvarda Beneše, a tam můžeme tedy vidět zárodek toho střetu, protože politické strany dali najevo, že Edvard Beneš není zrovna tím člověkem, kterého by si představovali na místě prezidenta. A Masaryk tedy přesto Beneše jako svého nástupce za celou dobu svého prezidentování prosazoval a nakonec přes odpor některých politických stran skutečně prosadil.
16: Čili ten odpor stran víceméně, nebo rezervovaný vztah k Benešovi, byl zase, řekněme, z poloviny osobnějšího rázu a z poloviny skutečně oprávněný, protože Beneš nebyl v té vnitřní politice zřejmě příliš doma, ani být nemohl.
17: Skutečně. V tom střetu mezi Benešem a politickými stranami je těžké vyslovit definitivní soud.
16: Pojďme si poslechnout, jak Beneš o stranách hovoří znovu, tentokrát už v roce 1920, a to v knize Povaha politického stranictví.
18: Život strany je boj. A v boji tom hned působí na stranu všechny ty uvedené prvky sociální a duševní. A pod vlivem tím vytvářejí se pak první znaky její psychologie. Strana je absolutistická a despotická. Strana vidí, že zásada většiny při volbách a hlasováních ve sněmovnách jí dává buď naprostou moc a volnost jednati ve státě a obci podle své vůle, bez ohledu na kohokoli, nebo býti podrobenu stejné libovůli strany nepřátelské. Zásada většiny ve skutečnosti znamená pro stranu ve státech moderních všecko nebo nic. To přímo ukazuje straně, že moc ve státě znamená všecko, že moc tím, že se institucemi společenskými dává právo většině neodvolatelně rozhodnouti, je vlastně právem. Proto strana, má-li cokoliv ze svých požadavků uplatniti, musí chtíti moc a vládu. A vědouc, že může dosít si pro sebe něčeho jen tehdy, když je při vládě, musí moci, když se jí domůže, co nejvíce zužitkovati. To znamená, že nemůže hleděti na žádné jiné zájmy, že musí být i bezohlednou k druhým, absolutistickou a despotickou. Tato bezprostřednost, drsnost, neskrotné sobectví jak v celku, tak u jednotlivců, tento absolutism a despotism, byť nejodpornější, jest stranictví politickému nejpřirozenější. A nejeví se jen v institucích státních, ale všude, kam se stranictví dostane a kde rozhoduje prostá zásada egalitářské většiny. Ovšem tyto zlé stránky stranictví bývají tu a tam od strany samé omezovány, ale zase jen ze stranického sobectví a z taktiky. Čím strana bude ve využívání moci bezohlednější, tím spíše může vzrůst odpor proti ní a ona může býti moci zbavena. Proto je taktičtější využívat moci s jistými ohledy, směrou, ale za to déle. To je otázka názoru o vhodnosti té nebo oné metody vlády. Tím však uvedený ráz stranictví nijak se nemění.
16: V pořadu Portréty dnes večer posloucháte o osudech Edvarda Beneše jako prvního ministra zahraničí Československé republiky. Ptám se Petra Koury, historika, je tento postoj ke stranictví, jak jsme ho vyslechli ze strany Edvarda Beneše, podobný nebo totožný s postojem Masarykovým?
17: Já se domnívám, že Masaryk velice podobně nahlížel na politické strany. Rozdíl byl ovšem v tom, že to tak veřejně nehlásal jako Edvard Beneš, spíše to sděloval v kruhu svých přátel a známých. Ještě bych podotkl, že tento pohled na politické stranictví není v české politické kultuře ojedinělým. Podobné náznaky bychom našli například už u Karla Havlíčka Borovského a později také u dalších myslitelů. Řekl bych, že jsou v Čechách známy pod tím pojmem nepolitická politika.
16: Teď tedy zahraniční politika Edvarda Beneše, jaké byly její hlavní zásady? Ono se o tom celkem dost ví, ale pojďme si alespoň vytýčit jednoslovně.
17: Takže vlastně ty hlavní tři pilíře Benešovy zahraniční politiky byly Francie, společnost národů a takzvaná malá dohoda. Francie, orientace na Francii, to je vlastně celoživotní Benešova konstanta, již za svých studií se velice nadchl Francií jako kolébkou demokracie, francouzskou společností a podobně, takže tedy bylo logické, že po podepsání Versailleské mírové dohody bude Edvard Beneš nadále udržovat velice úzké diplomatické vztahy s touto evropskou velmocí. Tím druhým pilířem byla společnost národů, což byla společnost, která měla určitým způsobem garantovat mír na evropském kontinentě. Edvard Beneš působil dlouhou dobu v jejím vedení v Ženevě. No a konečně tedy ta malá dohoda, to bylo spojenectví Československa, Rumunska a Jugoslávie.
16: Začněme malou dohodou, tedy vlastně chronologicky v brzkých dobách po převratu. To byla dohoda mezi Československem, Jugoslávií a Rumunskem. Jejím hlavním cílem bylo v podstatě zabránit nástupnickým státům Rakousko-Uherska, tedy těm, které zbyly v podstatě v územní expanzi do těch původních teritorií. My bychom si teď mohli poslechnout ukázku, která se uchovala z archívu Československého rozhlasu. Je to Benešův projev z 31. května 1933, tedy z doby pozdní malé dohody. Mluvil tehdy v Praze na zasedání této organizace.
19: Nynější zasedání stále rady malé dohody je mezinárodně politicky významná událost. Již 15. rok spolupracují tři malodohodové státy na postupném vybudování svého politického společenství ve střední Evropě. Byla to práce pomalá, obtížná, ale systematická a především konstruktivní. Nikdy naše koncepce nebyla jen negativním odporem proti tomu nebo onomu sousedu. Byl to vždy boj proti staré předválečné koncepci středoevropských poměrů a boj o novou Evropu střední a o novou Evropu vůbec. Právě ve chvíli velikých událostí evropských končíme přípravnou periodu této práce, podpisujeme organizační pakt Malé dohody, zřizujeme stálou radu a vytváříme tak z našich tří států novou vyšší mezinárodní jednotku evropské politiky. Nyní v Praze schází se stálá rada k prvé své pravidelné schůzi, aby dala novému paktu skutečný život, uvedla jej v praxi a vybudovala plný praktický program pro společnou práci politickou a hospodářskou tří malodohodových států. Vybudování malodohodové jednoty stalo se právě včas. Ve chvíli, kdy odzbrojovací problém je v krizi, kdy události evropské ukazují na těžké doby, kdy revizionism zdvihá hlavu více než kdy jindy, kdy události v Německu vyvolaly obtíže mezinárodní, v té chvíli přistoupili jsme k pozitivnímu a konstruktivnímu kroku ve střední Evropě a dnes západní Evropa uznává, že vytvoření malodohodového společenství byl učiněn v Evropě nový podstatný krok k nové poválečné rovnováze.
3: Půl páté. Český rozhlas plus. Zprávy.
17: Tak myslím si, že plně ne. Je tedy cítit, že Beneš si uvědomuje vážnou situaci, ale odmítá ji tedy veřejně připustit.

0: pět let dříve na konferenci v Locarnu ostatní Francie, Belgie a další státy Itálie například podepisují s Německem dohodu.
1: Ano, takzvaný Rýnský garanční pakt. Locarno můžeme považovat za jednu z velkých diplomatických proher Edvarda Beneše. On se snažil posadit takzvaný ženevský protokol, kde by se tedy garantovaly hranice nově vytvořených států ve střední Evropě po první světové válce. To se mu bohužel nepodařilo prosadit a byl pouze uzavřen ten Rýnský garanční pakt, který garantoval hranice Německa s jeho západními sousedy, nikoli s východními.
0: Pojďme si pro ilustraci toho, jak v které situaci Edvard Beneš hovořil, pustit jeho reakci po příjezdu z Locarna v roce 1925.
2: Co se týče politického dosahu ujednání lokarnských, musíme je posuzovat i jednak z hlediska všeobecně mezinárodního, jednak z našeho hlediska československého. Lokarnská jednání uvádějí poprvé v dějinách mezinárodní politiky evropské po vzoru ženevského protokolu závazek suverénních států nevésti v žádném případě války a řešiti všechny spory s mírnou cestou. Nechci tvrdit, že to znamená definitivní odstranění války. Znamená to však v každém případě veliké znesnadnění války v Evropě západní a střední vůbec a zejména také co nejpravděpodobnější oddálení války na celá desetiletí. Uvážíme-li, že lokarnská jednání tvoří tak úzce spjatý celek, že náš stát nemůže být z nich vyloučen, pochopí každý, co to může znamenat i pro konsolidaci našeho mladého státu v nejbližší periodě jeho vývoje.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Ještě před třemi lety sotva kdo věřil, že by čtyři evropské mocnosti a tři jiné důležité státy mohli se zavázat i k tak dalekosáhlým věcem, nevésti války a podřídit i všechny své spory smírnému řízení.
0: Tak to tedy prezentoval výsledky z Locarna na podzim 1925 československý minister zahraničí Edvard Beneš. K tomu bychom jakoby z druhé strany měli dodat jiný zdroj informací. Německý minister zahraničí Gustav Stresemann napsal: Pánové Beneš a Skřínský, čili polský minister zahraničí, museli sedět ve vedlejší místnosti, dokud jsme je nepustili dovnitř. Tak to dopadalo se státy, které byly všemočně hýčkány, protože se staly služebníky druhých a jež se nechají padnout v okamžiku, kdy se uvěří, že by bylo možno dorozumět se s Německem. Důvěrně pak prohodil. Západ je garantován, východ nám opět připadne. O to se postará další vývoj. Myslím, že komentáře jistě netřeba. Pro dnešek se loučím s historikem Petrem Kourou.
1: Naschledanou.
0: A k aktivitám Edvarda Beneše jako ministra zahraničí a prezidenta Československé republiky se jistě v některém z dalších pořadů tohoto cyklu vrátíme. Pro tento večer se s vámi loučí a za pozornost děkuje Jan Sedmidovský.
3: Posloucháte to nejlepší z archivu Českého rozhlasu. Dokumentární pásma, rozhovory s významnými lidmi, unikátní pohledy do historie od osobností, které už za mikrofonem neuslyšíte. To vše najdete také na webu plus.rozhlas.cz.

0: To rádio, to je vymoženost, co? Kdo to jak živ slyšel?
1: Do rádia na kolečkách zvukových válečků, voskových fólií, desek a pásků vás teď zve Karel Tejkal, abyste i vy slyšeli.
2: Tak spontánně obdivoval rádio hudební skladatel Josef Suk a uplynulo od té doby skoro úplně přesně 3/4 století. 15. ledna 1932 to bylo a jednou si tu promluvu k dětem pustíme celou. Na prahu životní 70. a 50 let poté, co jsem poprvé vstoupil do rozhlasové budovy a poprvé promluvil k posluchačům, hrozné to bylo, sdílím mistrovo nadšení. A nejsem sám, komu rádio navěky učarovalo. Mám-li tu čest a mohu uvádět nový cyklus Procházky rozhlasovým zvukovým archivem, nemohu začít jinak než Františkem Gelem, vlastním jménem Feiglem. On to byl, kdo mě sem uvedl a doporučil. On to byl, kdo nás učil, že na prvních vteřinách pořadu, na prvních řádcích záleží, bude-li posluchač poslouchat a čtenář číst. Že Jehudy Menuhina se nesmíme ptát na jeho nejhezčí góly, že musíme vědět, ale nevytahovat se tím, že slušnost je i pro novináře vlastnost nezbytná a posluchač je naším pánem a králem. Jak jsme tenkrát před 50 lety žasli nad jeho někdejšími reportážemi z norimberského procesu s válečnými zločinci v roce 1946.
3: Slyšeli jsme prvá slova, která před tribunálem lidstva pronesli největší zločinci světový děj. Bude to velký den, až uslyšíme jejich slova poslední.
2: Jenom tato jediná věta se v našem zvukovém archivu dochovala a obdivné vyprávění pamětníků, že když Gel vysílal z norimberského procesu, majitelé biografů rušili představení, protože by stejně nikdo nepřišel. Všichni poslouchali Gela.
4: Nějakou dobu po té, co se Gel tak proslavil norimberským procesem, začal být novému vedení rozhlasu poněkud a pak stále více nepohodlný. Zkrátka ho nechtěli mít ve vysílání. A tak tehdy bolševik vymyslel, že z Gela udělá učitele. Takže on vlastně pedagogem byl mnohem dřív, než byl jmenován profesorem na Karlově univerzitě.
2: Na svého učitele vděčně vzpomíná Věra Heroldová, tenkrát Šťovíčková.
4: Zkrátka byla mu svěřena parta nezvedených začátečníků ve zpravodajství, kteří byli nahnaní do jedné místnosti, myslím, že tam byly 2 nebo 3 stoly, nás bylo bratrů 10 a Gel to vychovával. Byla to velká práce, protože kromě toho, že jsme neuměli nic pracovat, tak jsme taky neuměli ještě kde co ostatní. Takže Gel začal u pánů a učil je, že přeci jen nemají sedět na židli, když dámy, tedy jako děvčata kolem, stojí. Další lekce byla, že on se holil i v zákopech denně, což byla ťavka pro mé mládežnické kolegy, kteří se domnívali, že to stačí tak jednou za týden. Podstatnější výuka se ovšem týkala práce s pomůckami, protože tehdy se zprávy vyráběly tak, že směnař podal kus četky začátečníkovi, zpravodajci, novináři, elévovi a řekl, no, má to 3 stránky, udělej z toho 20 řádků. A našinec tedy nějak překuňkal ty 3 stránky a vyrobil zprávu na 30 řádků. Takže metoda byla taková, že prostě ubral z té četky. A to je právě to, co Gel nesnášel a učil nás, že chceme-li udělat zprávu krátkou, tak ji musíme totálně předělat. Já mám nejkrásnější vzpomínku na Viktorii Královskou, která tehdy právě rozkvetla v botanické zahradě. Takže jsem olízala četku předepsaným způsobem. vyšlo to, tuším, na 9 řádků. A Gel zavrtěl hlavou a říká, tak takhle ne. A vzal mi za ruku a poprvé mě odvedl do dokumentace. Dlužno říct, že jsem v té místnosti byla tehdy poprvé a že jsem tiše žasla nad existencí encyklopedií a naučných slovníků. A tam jsem byla vyzvána, abych si přečetla hesla o Viktorii Královské. Pak jsme se vrátili nahoru a Gel říká, no a teďka těch 8 řádků udělej ještě jednou. A já sama jsem užasla nad tím, že byli o něčem jiném.
2: Hledám a nacházím v našem archivu svědectví o Gelově první rozhlasové promluvě. Je tam už také pomalu půl století.
5: Jo, tenkrát. Roku tenkrát, tedy před nějakými 30, 35 lety, jsem byl u novin, tedy u tištěných novin. A jednoho dne mě po telefonu zavolal Radiožurnál, redakce radiofonického zpravodajství, jak se rozhlas tenkrát jmenoval. Radiofonický kolega mi řekl, že jsem měl v novinách kurzívu, o kterou by měli zájem, a zda bych to nepřišel přečíst do mikrofonu. Půzem zvědavostí a vezem tramvají jsem se dostavil na určenou adresu. Natáčecí studio v dnešním smyslu slova tenkrát ovšem neexistovalo. Vysílalo se z čehosi, co připomínalo vnitřkem i rozměrem dnešní budku telefonního automatu, jenže to bylo tlustě vyčalouněné a že to mělo dveře těžké jak u nedobytné pokladny. Do téhle zvukotěsné cely, umístěné v koutě velké místnosti, mě tedy zdvořile strčili a pak mi udělili stručnou instruktáž. Až se tam nahoře rozsvítí to červené světelko, tak prosím mluvte tady do toho, co vypadá jako telefonní mluvítko. Potom se za mými zády zavřely těžké dveře a já byl sám s nažloutlou žárovkou, která matně svítila, s červenou žárovčičkou, která ještě vůbec nesvítila, s rukopisem a s mluvítkem telefonu, jehož drát mizel v tlustém čalounění. To čalounění mi připomnělo příslovečnou gumovou celu blázince. A najednou jsem si k tomu představil anekdotického primáře, jak mě špehírkou ukazuje návštěvníkům a vysvětluje jim zajímavý přírůstek. Redaktora, kterému přeskočilo a který si myslí, že lidstvo uslyší, co bude říkat do té atrapy, která vypadá jako telefon, až jiný pacient, který si myslí, že je červená žárovka, začne svítit. Víte, já jsem pro anekdoty vděčné, nenáročné publikum. Tak jsem se začal moc smát, ale v hloubi mého srdce se přece jen hlásil neandrtálec. Což pak je vůbec možné, aby někdo ve světě slyšel, co říkám do telefonu, jehož drát končí v tomhle čalounění? No, spolupacient červená žárovka začal svítit, já jsem přečetl tu svou kurzívu. Několik lidí opravdu slyšelo, jak jsem potom nenápadně a opatrně zjistil, ale k mikrofonu jsem nijak nepřilnul. Takže a vůbec nemohu říct, že v mém vztahu k rozhlasu šlo o lásku na první pohled.

0: Já, níže psaný redaktor František Gel, vás pouze mohu ujistit, že to nebyl hlas redaktora Františka Gela. Gel totiž neumí číst. Do mikrofonu, prosím, neumí číst. Má sklon k huhňání a k polikání slabik a taky není moc za dobře s mikrofonem od toho prvního svého vystoupení v gumové cele onoho roku tenkrát. Což mi připomíná, abych nezapomněl říct děkuju i hercům, hlasatelům a režisérům.
1: Byl to Jiří Pik, dodávám pro pořádek. Nejenom reportáže z procesu v Norimberku Františka Gela proslavili. Dodnes inspirující jsou jeho pásma, bez efektů a zbytečného divadla, založená na faktech a síle slova. To o Marsejeze tlumočil tenkrát Karel Heger a zaujal Inu Gelovsky od prvního slova.
2: Naše státní hymna se jmenuje... Vlastně, jak se jmenuje naše státní hymna? Neříkej mi ovšem, že se jmenuje Kde domov můj, kde pak by zůstali Tatry, nad nimi se blízká. Naše státní hymna se jmenuje prostě a jedině Československá státní hymna. Říká se jí, jen co je pravda, Kde domov můj. Francouzská státní hymna se jmenuje rovněž prostě a jedině Francouzská státní hymna, ale říká se jí Marsejeza. Marsejeza znamená doslova marsejská, totiž marsejská píseň. Musíme si dát líbit, žádná pomoc odnikud, trochu zeměpisu a trochu mluvnice. Marsej, psáno Marseille, je velký přístav v jižní Francii, přístav středomořský. Marsej, přístav v jižní Francii, je poslánce mluvnice podstatným jménem jako například Praha. Přídavné jméno od slova Praha je pražský. Přídavné jméno od slova Marsej je... po francouzsky a v ženském rodě Marseillaise, psáno Marseille. Tak tedy Marseillaise znamená doslova marsejská píseň, čili píseň z Marseje. To je nesmírně jasné, načisto přesné a načisto nesprávné. Neboť Marseillaise nebyla vůbec napsána v Marseji, o Marseji se v ní nemluví, její autor z Marseille nepochází, pokud víme tam, jak živ nebyl, a při psaní na Marseille ani nevzpomněl, což víme od něho samého. Píseň zvaná Marsejská byla napsána na opačném konci Francie, ve Štrasburku, v městě nad řekou Rýnem. Jejím autorem byl muž, který věru neměl s přístavy a námořnictvem nic společného, neboť byl setníkem, hejtmanem ženijního pluku, čili zákopníkem. Je toho zmatku trochu moc najednou, ale na druhé straně zde šetrně zamlčujeme, že píseň měla postupně 8 jmen, než se ustálil název poslední platný do dnešního dne. Jenom první název si zde povíme, neboť je historicky důležitý. V den svého zrodu se budoucí hymna jmenovala Válečný zpěv pro armádu při řece Rýnu. A než si teď už tedy doopravdy povíme, jak to všechno bylo, musíme si dát líbit, žádná pomoc odnikud, ještě kousíček dějepisu. Musíme se vrátit do roku 1792, do Francie roku 1792. Byla to doba velké francouzské revoluce. Král Ludvík XVI. Ještě seděl na trůně, sice už jenom na krajičku, ale ještě dost, aby mohl vyjednávat s Rakouskem a s Pruskem o pomoc proti svému milovanému lidu, který se bouřil hlady. Při verbování pomoci mu velmi pomáhala jeho manželka, Marie Antoaneta. Byla dcerou rakouské císařovny Marie Terezie a Františka I. Došla potom hrozného konce, ale musela to být ženská hloupá a zlá, a to je moc najednou. Francie byla na mizině, lidé umírali hlady, ale Marie Antoaneta utrácela peníze, jako by se nechumilila bída snouzí. Pařížané ji pojmenovali Madame de Fissy, čili milost paní bankrot. Když jednou hluk hladové demonstrace dolehl až do salonu Marie Antoanety v paláci, otázal se královna, co křičí ti lidé. Vaše veličenstvo, odvětil dvořanin, ti lidé křičí, že mají hlad a že chtějí chleba. O, jaká to umíněnost lůzí, odpověděla Marie Antoaneta. Jaká to umíněnost té lůzy, když není chleba, proč nejedí koláče? Tohle byla Marie Antoaneta.

0: Byla tak hloupá, že to mrzelo i jejího vlastního bratra. Jeho jméno je nám povědomé. Je to ten, který později říkával: mé jméno se nikdy nedovíte, já jsem císař Josef II. A Maria Antoaneta, ač nikoli chytrá, měla arci heslo, jež na evropské císaře a krále platilo. Přesvědčovala je písemně i pomocí tajných poslů, že je v jejich vlastním zájmu, aby potlačili francouzskou revoluci, která zavádí bláznivé novoty. Ruší nevolnictví a otroctví a zavádí právo, veřejné soudnictví, ústavu a podobné. Aby potlačili taková hnutí dříve, než se jejich vlastní milující podaní dozvědí, že to jde taky jinak, než to chodilo dosud. A tak se kolem Francie začaly stahovat mraky. Mraky císařských a královských vojsk.
1: Pokud ta pásma měla nějaký úspěch nebo zajímala lidi, tak to je tím, že jsem k těm věcem přistupoval jako zvědavý a nemoc vzdělaný člověk, který se od jiných lidí, kteří mají bezprostředně užitečné povolání, liší tím, že můžete své zvídavosti nějak holdovat a ptát se. A ptát se tak dlouho, až tomu sám ten tazatel, teda v konkrétním případě já, až tomu rozumím. A protože nepatřím nějak zvlášť bystrým nebo vzdělaným lidem, tak když já tomu rozumím, tak tomu rozumí nakonec potom opravdu každý. A moje vyznání víry, to mi zbylo z reportáže, je, že nic není na světě tak fantastického jako skutečnosti. To nikdo nedohoní. Žádný básník nedohoní skutečnost, pokud je o spletitost, složitost, překvapivost i do určitý míry happy end. To je například tomu Röntgenovi. Wilhelm Konrad Röntgen, co jsou ponadý paprsky, ten měl být profesorem klasické filologie, latiny a řečtiny. A nemohl se jim stát, až vyletěl před maturitou proto, že někdo namaloval na tabuli karikaturu profesora, který šňupal tabák a který mu říkali pixle. Ten profesor přišel dřív, než to bylo smazáno, poznal to a z nějakého důvodu houkl na žáka Röntgena Wilhelma Konráda, jestli to nakreslil. On řekl ne, a on řekl, a kdo to nakreslil. A ten kluk řekl, nepovím. Zkrátka ten Röntgen vyletěl z Dnipru a byl by se asi stal příručím nějakým v obchodě. Přijel do toho města, kde on bydlel, přijel nějaký švýcarský inženýr, který neuměl ani holandsky, ani německy. A panž ten kluk Röntgenovic, než šel na to učení, se potloukal na nádraží, panž ho zajímali mašiny jako toho Dvořáka, tak dělal tlumočníka tomu Švýcarovi a přitom mu řekl, že hold má zájem o stroje, ale neudělal tu maturitu a tak. Než ten Švýcar mu řekl, že ve Švýcarsku je polytechnika, kde se maturita nevyžaduje. Tak se ten Röntgen dostal do Švýcarska, tam udělal doktorát fyziky a vrátil se do své vlasti jako profesor fyzika a vynalez ty Röntgenovy paprsky. Tak s tím, kdyby přišel spisovatel, nakladatel, takovou kosmickou rychlostí a balistickou křivkou, no tak vyponklonkujou.
2: To je správná otázka. Jak se František Gell vůbec dostal k novinám? V rádiu přeci nezačínal. Určitě jsem jakoby z dálky zaslechl, že se ptáte. A i na to je v našem archivu odpověď. Rozmlouvali kdysi Gell s Josefem Branžovským a mikrofon jakoby tam nebyl. Pásek zůstal neupraven a uložen do depozita Vladoprýkazským. S poděkováním dodávám, že jsem si dovolil maličko krátit. A poslouchejte pečlivě, pan redaktor nás přeci hned v úvodu varoval, že u mikrofonu se necítí právě nejlépe.
1: V novinám jsem se dostal, myslím, nehodou pro noviny a náhodou pro sebe. Já mám v kádrovém dotazníku rubriku studia celkem stručnou, rubriku nedostudia značně obsáhlou. Mezi jiným jsem taky studoval práva. Jako právník jsem začal chodit k soudu, koukat se, jak se soudí. Neměl jsem tam ovšem vůbec co dělat, protože právník v prvním a v druhém semestru nemá s trestním řízením nic společného, pokud by náhodou sám nebyl zavřený. Tak jsem ale začal k tomu soudu chodit a zajímalo mě to víc než římské právo, abych to vzal stručně, tam si mě všiml Rudolf Těsnohlídek, autor libreta k Lišce Bystroušce, která mimochodem se měla jmenovat Liška Bystronožka a pan Štěstný den měl hanebný rukopis, tak to, když to vycházelo v Lidovkách, to začali sázet jako liška bystrouška a už to zůstalo.
3: No chodem, Těsnohlídek tedy sám byl soudičkář, proslavený ve své době, že?
1: Ano, to bylo velký eso. Osobně to byl nešťastný člověk a ty soudničky dělal s takovým lidským citem. A ten měl tak nečitelný rukopis, že sazárník byl jediný sazeč, který ho uměl sázet. Byl to ctitel jeho básniček a vůbec jeho prací, tak to sázel láskou a jednoho dne musela vyjít nějaká příležitostná básnička a ten sazeč měl chřipku nebo nebyl tam. Tak v redakci nastal velký dumáň, někdo přišel na nápad, že by se to mělo poslat do lékárny tam, že umějí číst rukopisy. Byla to kratička básně, jak to jsme dělali asi 10 řádek nebo něco, zavolal se zřízenec redakční, Kuba se jdou s tím do apatiti. A pan redakční zřízenec, jako je starý, ten už předem ví, co se po něm chce a nedá si nic říct, tak to popad běžel, vrátil se za půl hodiny, přines velkou flašku růžové tekutiny a říkal, mají se brát 2 polívkové lžíce každý 2 hodiny. Tak, a to je fakt, to není anekdota. No, tak těsno je zkrátka si mě všim a jednoho dne se mě zeptal, jestli by ho nechtěl zastupovat, že jde na dovolenou. No, tak to byla velká čest a sláva, se do Lidovek v Brně. Tak jsem Těsnohlídka začal zastupovat. Tak se dodnes pamatuju na celou instruktáž, kterou jsem dostal od zmíněného Těsnohlídka. Ta zněla, násilná smilstva a potraty nepíšeme. Advokátům nevěřte a každý pátek si choďte k paní Králové pro honorář. A já jedu na dovolenou. Odjel.
4: Gelova péče o svěřené žatstvo byla nekonečná. On skutečně nezanedbal nic. Když už jsme pak byli trochu dospělejší a měli jsme vyjet do světa, tak mě například Gel jednou pozval do Esplanádu na večeři. Já jsem byla samozřejmě velice poctěna a polichocena. Teprve dodatečně jsem si uvědomila, že to byla vlastně tichá, nenápadná kontrola toho, jestli u stolu nic nezvořu, jak budu zacházet se všemi nejrůznějšími příbory, skleničkami. Dokonce se na závěr objednala malá stopečka koňaku. Vzpomínám, že to byla Marie Brizard, protože jsem ještě měla pochopit, že i dáma může vypít stopečku alkoholu, ne však více. Gelova péče pak sahala i do ciziny. Odjela jsem do Paříže a sevřená trémou jsem poprvé reportovala přímý přenos z jakési návštěvy sovětského státníka v Dijonu. Byla jsem z toho tedy hodně vyděšená. A pak jsem se vrátila v noci do Paříže a tam jsem našla telegram od Gela. Prostě Žačka dostala jedničku a pan profesor neváhal a za své peníze jí to sdělil.
1: Tak já se musím přiznat, že já to hodně dělám nějak náměsíčnicky. Ale fakt, když já z toho nedělám vědu, já to dělám náměsíčnicky. Já jsem v soukromém životě jsem naprost chemicky prostě zvědavosti. Ale když mám o něčem napsat, tak pořád mám dojem, že to o tom nevím dost. Což je ovšem velký riziko, protože pak člověk přetahuje a touží napsat 2hodinovku. Tak se to pak musí ovšem redukovat, krátit a to bolí. A jediný, tak jsem o tom ještě přednášíval, což jsem dělal nerad, protože můj oblíbený satirik Roda napsal, kdo něco umí, ten to dělá, kdo to neumí, ten o tom přednáší. Tak jsem vždycky utěšoval ten dorost tím, že když člověk škrtá ze své práce, když to redukuje, no tak ten posluchač neví, o jaký perlí přišel, takže ho to nebude bolet. Prostě se to nedoví. Tak pochopitelně, že se nechci přirovnávat k Michelangelovi, a jednoho důvodu, tak přece jen ten jeho fór o tom, když se optá někdo, jestli je těžký udělat sochu, ten platí o tom dělání. Pásem taky říkal, to je velmi jednoduchý, to se dá přivlíct blok mramoru, veme se dláto a kladívko a co tam nemusí být, se odseká a to, co zůstane, je ta socha. Jo, děkuju moc, že jste poslouchali a já nevím, jak to tam bude zařízené, asi to nešlo vypnout a za to hůňání se omlouvám, já neumím mluvit na mikrofon.
2: Ale my jsme rozuměli a rádi jsme poslouchali.
5: Návraty časem, tedy to nejlepší, co jsme vybrali z archivu Českého rozhlasu, najdete také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Chtěli byste si připomenout úspěšné série pořadů Českého rozhlasu Plus? Na webu plus.rozhlas.cz najdete v sekci Projekty to nejlepší, co v posledních letech vzniklo. Například dokumenty a rozhovory, které mapovaly rozdělenou společnost. Vrátit se můžete k cyklům úspěšných historických pořadů, jakými byly například Špioni, Politické vraždy nebo Měsíc majora Zemana. To nejzajímavější, co kdy zaznělo ve vysílání Českého rozhlasu Plus, najdete v sekci Projekty na webu plus.rozhlas.cz. 5 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Britský premiér Starmer končí, mohl by ho nahradit bývalý starosta Manchesteru. Odboráři ČT a rozhlasu večer jednali se zástupci vlády. Fotbalisté Messi, Mbappé a Haaland dali 2 góly a pomohli svým týmům na mistrovství světa k výhrám. Dnes bude polojasno až skoro jasno, přechodně i oblačno, teploty do 29 stupňů.
7: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: O post nového britského premiéra se bude ucházet bývalý starosta Manchesteru Andy Burnham. Nový poslanec bude kandidovat na předsedu Labouristů, který se stane předsedou vlády. Oznámil to krátce po tom, co svůj konec v čele britského kabinetu ohlásil Keir Starmer.
8: Starmer řekl, že jako premiér oficiálně skončí, až si Labouristé do několika týdnů vyberou nového šéfa. Favoritem je Andy Burnham, který jasně zvítězil v doplňovacích volbách do parlamentu. Podle BBC právě i úspěch muže s přezdívkou Král Severu přispěl ke Starmerově konci. Při skládání poslaneckého slibu se populární Labourista z Manchesteru dočkal hlasité podpory kolegů, ale i ironických výkřiků několika opozičních konzervativců. Šéf nacionalistické strany Reform UK Nigel Farage vyzval k rychlému vypsání nových voleb. Jiří Kordík, Radiožurnál.
6: Zástupci vládní koalice se včera večer sešli s odboráři veřejnoprávních médií. Jednali o návrzích na změnu financování Českého rozhlasu a České televize. Odboráři po schůzce řekli, že zopakovali svůj postoj a předložené návrhy považují za nepřijatelné. Na hlubší diskuzi ale podle Vlastimila Vojtěcha z odboru České televize nedošlo.
9: Návrh nesmí v žádném případě poškodit obě dvě instituce. Musí být předvídatelný, garantovaný s pojistkou, to garantovaný s pojistkou. To jsme tento, ale debatu jsme o tom podrobno nevedli, protože my se domníváme, že to je prostor pro management oboru médií, ne pro odbory.
6: Vláda změny hájí s tím, že jimi plní své předvolební sliby o zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Výsledky druhého kola přijímacího řízení na střední školy se dnes dozví uchazeči. Organizace Cermat je zveřejní v elektronickém systému DIPSY. K dispozici budou také na webech jednotlivých škol. Do druhého kola se přihlásilo kolem 13 000 uchazečů. Pokud se na vybrané školy nedostanou, můžou od 24. června zkusit ještě třetí a další kola. Ta už ale nejsou řízená Cermatem a přihláška se podává v listinné podobě přímo školám, které je vyhlásí. Ve Zbyroze na Rokycansku vyhlásili sbírku na nový hodinový stroj pro kostel svatého Mikuláše. Kostelní hodiny v horní části náměstí patří mezi výrazné dominanty města a nejdou už více než rok. Zbyrožská radnice proto iniciovala veřejnou sbírku.
10: Jsou tam hodiny z roku 1891. Tyto hodiny nelze automatizovat. Máme nabídku nový stroj, elektricky natahovaný, s přesným měřením času. Udělala se sbírka a věřím, že teď se podaří přispět tak, abychom mohli letos v září nové hodiny instalovat.
6: Fotbalista Lionel Messi je zatím jediným střelcem Argentiny na tomto mistrovství světa. Obhájci titulu tentokrát díky jeho brankám zdolali Rakousko 2-0. Dvakrát se trefil i Kylian Mbappé při výhře Francie nad Irákem 3-0 a Erling Haaland, který pomohl Norsku k výhře nad Senegalem 3-2. Teď bojuje Jordánsko s Alžírskem a vidí to Adam Weidenthaler.
11: Překážky na D1 u Rousínova a kolony na dálnici D1 v Ostravě. Na dálnici D1 z Brna do Vyškova za sjezdem na Rousínově na vozovce dřevěný klín kilometr 222 a je v levém jízdním pruhu. Na dálnici D1 v Ostravě směr Brno jede několik nadměrných nákladů. Je to v omezení mezi kilometry 360 až 355. Na Brno se za náklady velmi pomalu jede, směr Polsko teď dálnice stojí. Na dálnici D10 z Turnova do Prahy narazilo osobní auto do svodidel. Nehoda je za sjezdem na Starou Boleslav, kilometru 12,5. Místem projel náš zpravodaj a hlásil neprůjezdný levý jízdní pruh. Kolona se v místě nehody teď netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Ráno bude polojasno až skoro jasno, ojediněle s mlhami, během dne čekáme přechodně až oblačno, na jeho západě s možností přeháněk nebo bouřek, večer se vyjasní. Teploty 24 až 29 stupňů, na jihu Moravy kolem 30, na horách 22 stupňů. Tolik zprávy.
7: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
12: Vláda podle Andreje Babiše mobilizuje proti kratomu. Je tato látka tak nebezpečná? Dá se zabránit prodeji jiných psychomodulačních látek, které prodejci označují například za sběratelské předměty? A bude po přesunu agendy na ministerstvo zdravotnictví dost peněz na adiktologické služby? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je členka poradního výboru pro hodnocení rizik psychoaktivních látek, bývalá předsedkyně a místopředsedkyně Pirátské strany Jana Michajlidu. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
13: Dobrý den, děkuji za pozvání.
12: Předesílám, že náš rozhovor natáčíme dopoledne, takže na případné pozdější informace nemůžeme reagovat. Premiér, ministryně financí a ministr zdravotnictví, tedy tři politici hnutí ANO, minulý týden představili návrh na zpřísnění prodeje kratomu a dalších psychomodulačních látek. Návrh počítá s tím, že zůstanou licencované obchody, ale nově se zakáže online prodej. Navíc se má zvýšit věková hranice pro nákup z 18 na 21 let. Také se má zvýšit DPH a zavést spotřební daň. Mají se také zvýšit licenční poplatky pro prodejce, dovozce a výrobce. Vy jste ve vyjádření pro ČTK v principu to zpřísnění uvítala. Napsala jste, že jste něco podobného, třeba zavedení spotřební daně, navrhovali už minulé vládě. Proč to tehdy neprošlo? Proč byla tehdy vláda proti?
13: Úplně v jednoduchosti řečeno byl proti ministr financí Zbyněk Stanjura, který samozřejmě jako zástupce ODS byl všeobecně proti jakémukoliv zavádění nebo zvyšování daní a dokonce říkal, že to zavedení té spotřební daně by stálo víc, než kolik by se vybralo, což je úplný nesmysl.
12: Ta současná úprava regulovaného prodeje platí od loňského listopadu. Je to už dost dlouho na to, aby se dalo vyhodnotit, jestli to funguje nebo jestli je na místě to měnit?
13: Tak já si myslím, že nějaká hluboká analýza a evaluace toho, zda ta regulace funguje tak, jak je nastavená, tak na to budeme muset ještě chvíli počkat. Nicméně už teď se dají vyhodnotit nějaké první signály toho, zda to funguje. Například to, že kratom jako takový už většinou nepotkáte v prodejním automatu někde vedle školy nebo v obchodním centru. To je rozhodně fakt. Zároveň je fakt, že ten produkt, který si dospělí mohou koupit v těch licencovaných obchodech, je bezpečný. To znamená, podléhá regulaci a nejsou v něm těžké kovy nebo nějaká mikrobiologická kontaminace a podobně. Takže to jsou ty první vlaštovky, když to tak řeknu. Samozřejmě to, co se týká kratomu, se v tuhle chvíli netýká různých dalších látek, které se tady objevují právě, jak jste říkal, v té nějaké šedé zóně.
12: K čemuž se dostaneme, ale přece jenom ještě chvíli bych zůstal u kratomu. Když postupně vezmeme ty jednotlivé změny, které tedy navrhují vládní politici nebo o kterých mluvili minulý týden, začněme tou věkovou hranicí posunutí z 18 na 21 let. Je to z vašeho pohledu rozumné?
13: Když jsme tvořili tu regulaci, tak jsme uvažovali o tom, jak nastavit tu věkovou hranici, protože přece jenom my z výzkumu a vědeckých dat víme, že vývoj mozku se zastavuje až někdy ve 25 letech. Takže tyto debaty tam byly, nicméně opět nějaké politické rozhodnutí nezavádět nějaké novoty v podobě jiné hranice než těch 18 let, tak tomu zamezili, tomu, aby tam byla vyšší věková hranice. Takže mně to přijde jako krok správným směrem. Nicméně Kratom, když se podíváme na jeho vlastnosti a na to, jakým způsobem interaguje s lidským tělem, tak je pro ten vyvíjející se mozek mnohem méně nebezpečný než třeba alkohol. To znamená, dobře, když posuneme tu hranici u kratomu, tak ale pojďme se také podívat na tu hranici u alkoholu.
12: To znamená, že vy byste byla pro posunout tu hranici na 21 let?
13: Rozhodně. Alkohol je neurotoxin prokázaný. To znamená, tam k tomu poškozování toho vyvíjejícího se mozku dochází naprosto bez debat.
12: Máte pocit, že to otevírá k tomu cestu, když se tady zavede u kratomu tahle ta hranice?
13: Já bych byla hrozně ráda, kdyby to tak bylo, ale popravdě, ačkoliv tahle vláda a premiér na začátku deklarovali, že se tématu alkoholu a regulaci budou věnovat, tak bohužel si myslím, že debatovat se o tom asi bude, ale obávám se, že nějaké konkrétní kroky nelze úplně čekat.
12: Byla taková debata třeba už na radě vlády pro politiku proti závislostem? Jestli věková hranice pro alkohol by se neměla zvýšit?
13: No, na poslední radě vlády, kde se probíral mimo jiné chystaný akční plán, tak na téma alkoholu padlo pouze to, že opatření, která tam jsou navržena pro regulaci alkoholu, tak by mohla poškodit alkoholový průmysl. Takže to není přijatelné.
12: Vraťme se od alkoholu ke kratomu. Dalším návrhem nebo další navrhovanou změnou je zavedení spotřební daně. Vy už jste o tom krátce mluvila před chvílí, že jste to navrhovali, že proti byl tehdejší ministr financí Zbyněk Stanjura. Znamená to tedy, že teď byste to podpořila, aby se zavedla spotřební daň?
13: Já jsem velký fanoušek spotřebních daní. A spotřební daň, dle svojí definice, je daň, kterou stát vybírá proto, že tyto produkty mají nějaké negativní externality. Mnohem větším fanouškem spotřební daně bych byla ve chvíli, kdyby nějaké dané procento z této daně šlo zpátky do prevence, do snižování rizik, do léčby. To tady zatím nemáme. Navrhujeme to prakticky každé období, nicméně politici se k těmto účelovým určením daní netváří úplně pozitivně.
12: Ministryně financí mluvila také o zvýšení DPH. Proč tam je vlastně na kratom ta nižší sazba? Dává to logiku?
13: Ne, nedává to vůbec žádnou logiku a opět to bylo politické rozhodnutí.
12: Když vezmeme celkově ten balíček daňový ohledně kratomu, Alena Schillerová, ministryně financí, mluvila o tom, že by to mohlo přinést miliardu korun. To je realistický odhad?
13: No, já si myslím, že to je ambiciózní plán. Myslím si, že pokud bychom ty uživatele, kteří třeba ještě dnes se, řekněme, zásobují někde z ilegálního trhu s kratomem převedli na ten legální trh, tak se možná dostaneme někam nad půl miliardy. Nicméně, a teď se omlouvám, ale už naznačím to další opatření, ve chvíli, kdy se zruší online prodej, tak si myslím, že naopak ty uživatele poženeme zpátky do nějaké neregulované zóny. Takže myslím si, že kombinace toho zdanění a kombinace uzavření možnosti pro online prodej miliardu nepřinese.
12: Když se dostáváme k tomu, že by se měl zakázat online prodej, vy říkáte, že to přinese nebo převede zájemce mimo legální trh. Na druhé straně, proč by to mělo mít tenhle ten efekt, když pořád bude ta možnost legální nakoupit si to v obchodě kamenem?
13: Tak musíme se na to podívat z toho spotřebitelského pohledu. Když jsem člověk, který užívá kratom a jsem někde z nějakého menšího města, kde třeba kamenná prodejna není, nebo dokonce tam uplatnili možnost obcí zakázat prodejny s psychomodulačními látkami, tak je možná otázka, jestli se mi vyplatí jet třeba 50 kilometrů, koupit si kratom, anebo jestli vlastně ve svém okolí nebudu mít někoho, kdo mi prodá nějaký neregulovaný produkt a není to pro mě jednodušší. Jo? Bohužel si myslím, že toto, ten zákaz těch e-shopů je, řekněme, velmi líbivé. Vypadá to, že se snižuje dostupnost, ale myslím si, že to bude mít právě tyto nechtěné negativní důsledky. Já bych taky chtěla říct, že ten online prodej u psychomodulačních látek jsme nastavili velmi přísně. Je tam dvojí ověření, nelze si ho koupit bez identity občana. Při předání toho zboží je znova ověření toho, jestli to přebírá ten, kdo to objednal. Nic takového nemáme ani u alkoholu, ani u tabákových výrobků. Takže já si naopak myslím, že ten online prodej by měl zůstat a zároveň, že by se regulace těch dalších produktů měla inspirovat.
12: Takže opravdu u toho online prodeje není možné, aby někdo obešel tyhle kontrolní mechanismy, aby si koupil třeba člověk mladší 18 let kratom?
13: Takhle. Vždycky je možné obejít regulace. Nicméně tady v tomto případě by ten mladiství nebo to dítě potřebovalo dospělého, který mu ten kratom objedná, pak převezme a dá mu ho.
12: Jak velkým problémem vlastně kratom v Česku je?
13: Z médií a titulku a z premiérova Twitteru by se mohlo zdát, že obrovský.
12: A vy si to nemyslíte?
13: Že je tady jako obrovská katastrofa, umírají tady lidé na ulici každou minutu. Já si to nemyslím. Když se podíváme na ta data, tak alkohol tady zabíjí ročně 6 až 7 tisíc lidí. Tabákové výrobky desítky tisíc. Když se podíváme na ten kratom, tak se tady hovoří o nějakých 17 úmrtích spojených s kratomem, ne přímo přiřaditelných kratomu. Já si myslím, že v porovnání tady těchto čísel je jasné, že je to vlastně nafouknutá bublina a myslím si, že je to vlastně nějaká show na poptávku voličstva. Že se vlastně premiér snaží působit jako silný vůdce, když to tak řeknu, snaží se působit, že tady bryskně zatočí s nějakým problémem. Nicméně, pokud chce opravdu zatočit s nějakým problémem, tak já se omlouvám, ale opět se vracím k tomu, tak má zregulovat ten alkohol.
12: Členka poradního výboru pro hodnocení rizik psychoaktivních látek Jana Michajlidu je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Mluvili jsme o kratomu, kde tedy platí pravidla pro legální prodej. Mnozí adiktologové ale opakovaně upozorňují, a i vy jste o tom před chvílí mluvila, že větším problémem je prodej polosyntetických a syntetických konopných derivátů, případně chemicky obohaceného kratomu a dalších látek. Ten prodej těchto látek je buď úplně nelegální, nebo jde o nové látky, které ještě se nestihly dostat na ten seznam nelegálních látek. Mnohé tyto věci se přitom prodávají v automatech nebo večerkách, absurdně bývají označovány třeba za sběratelské předměty. Jak je možné, že tohle v Česku funguje?
13: No, jednak je to možné proto, že ty, řekněme, kontrolní orgány činné v trestním řízení vlastně neúplně striktně implementují existující regulace, protože v mnoha případech lze zasáhnout už teď, i když nějaké ty látky nejsou třeba zařazené, protože právě nějaký produkt, který třeba vypadá jako želé medvídci, ale je tam napsáno, že to je sběratelský předmět, tak se stejně nesmí prodávat, protože naprosto evidentně to je určeno k lidské konzumaci a tudíž to musí podléhat regulaci produktu k lidské konzumaci. Myslím si, že ale druhým problémem, který je řešitelný a který by tu situaci zlepšil, si myslím, okamžitě, tak je vyřešení té poptávky. Tady je poptávka, naprosto evidentní poptávka po nějakém změněném stavu vědomí, který je podobný tomu, který vyvolává konopí. My máme možnost, máme tady regulaci psychomodulačních látek, máme možnost na tento seznam dát nějaké kanabinoidy. Tímto způsobem bychom dospělým lidem umožnili přístup k regulovanému bezpečnému produktu, a tudíž by tito lidé, kteří třeba si nemohou pěstovat konopí nebo mají složitý přístup k ilegálnímu trhu, protože povězme si upřímně, zákazy úplně nefungují, na to máme 70 let zkušeností, tak tito lidé tu svou poptávku jdou naplnit a jdou ji naplnit co nejkomfortnějším způsobem, který je možný. No a večerka nebo prodejní automat, tak to je velmi, velmi komfortní. Co se ale děje, bohužel, je to, že od doby, kdy jsme tady měli v automatech a ve večerkách HHC, což je poměrně bezpečný, dokonce trochu slabší kanabinoid než THC, tak ten se zakázal. Následně přišlo HHCP, THCP, ty už byly silnější, ty se zakázaly také. A teď už tady máme třeba 7. generaci syntetických kanabinoidů, kam se ale přimíchávají opravdu nebezpečné látky, jako je například jsou látky ze skupiny Pinaka, což jsou syntetické kanabinoidy, které ale můžou vést i k úmrtí. Takže ta situace, kterou máme teď, je, že uživatelé naplňují svoji potřebu po kanabinoidních látkách, ale ti prodejci hazardují s jejich životy a dokud jim nenabídneme těmto uživatelům nějaký regulovaný produkt, tak se toto bohužel bude stávat.
12: Takže z vašeho pohledu řešení je, aby byla podobná pravidla jako pro kratom.
13: Ano, přesně tak.
12: Když jste říkala, že už teď třeba ty želé medvídky není možné prodávat, že selhávají kontroly, kdo by to měl kontrolovat? Kdo tedy selhává?
13: Tak jednak je potřeba říct, že v této kategorii, to znamená, když je v tom produktu nějaký nebezpečný syntetický kanabinoid, třeba velká spousta těch pinakových syntetických kanabinoidů už je zakázána, tak v tomto případě už by měla nastoupit policie, protože to je nezákonné prodávat takovéto produkty. Nicméně v takové té šedé zóně, to znamená, kde se prodávají nějaké produkty, které obsahují látky, které ještě nejsou zařazeny, tam je to o kooperaci České obchodní inspekce, Státní zemědělské a potravinářské inspekce a řekněme Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Státního zdravotního ústavu. A tady tyto instituce musí být dobře koordinované, což jsme viděli, že umí teď v proběhlé akci Korund. A když se propojí a koordinují a jdou do toho naplno, tak samozřejmě zvládnou vykontrolovat a zvládnou. Já nevím, chlubili se nějakými stovkami kilo, několika zavřenými prodejnami a podobně. Dokonce už tam jsou rozběhla nějaká trestní řízení. Takže, jak říkám, spousta z těch věcí je odstíhatelná už dnes, ale za mě to řešení leží v nabídce regulovaného produktu.
12: Ve středu se sešla Rada vlády pro politiku v oblasti závislosti a to naposledy před tolik diskutovaným přesunem této agendy z úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví. Odrazilo se to nějak na průběhu toho jednání?
13: Mm-hmm.
12: Jak?
13: Odrazilo se to. Tak jednak to bylo poslední jednání před tím přesunem, jednak to bylo poslední jednání, kde byl národním koordinátorem Pavel Bém. Takže ta nálada, řekněme, byla velmi napjatá už od začátku. Zároveň pan premiér evidentně dal svým ministrům za úkol se tentokrát zúčastnit, takže tam byli skoro všichni ministři. To se ještě nestalo za tu dobu, co tam chodím. Ale jestli to bylo užitečné, to se zdráhám říct. Výsledkem, nebo já nevím, jestli tomu vůbec říkat výsledkem, odsouhlasil se jeden bod.
12: A to byl program.
13: To byl program jednání. A všechny ostatní body se vyzdržovaly, rozmělnily do diskuze a odložily až na potom přesunu. Takže se můžeme pouze domnívat, zda priority dotačního řízení, akční plán a podobně zůstanou v té podobě, v kterého připravovali odborníci na úřadu vlády, anebo zda to půjde celé ze stolu a bude to připraveno znova pod taktovkou ministerstva zdravotnictví.
12: Při tom přesunu opakují adiktologové obavy, jestli bude na potřebné služby dost peněz. Ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch po tom jednání minulý týden řekl, že pod ministerstvo zdravotnictví přejdou jak zaměstnanci, tak dosavadní peníze a že je to přechod jedna ku jedné. Berete tohle jako dostatečnou garanci?
13: Ne. To, že je to přechod jedna ku jedné, když se podíváme na nějaké číselné tabulky, tak OK. Nicméně to je vnímání věci naprosto bez kontextu. Ti lidé na úřadu vlády, úředníci připravují materiály pro jednání rady vlády. Tyto materiály jsou často třeba zhodnocení situace, národní strategie, akční plány a podobně. Tyto dokumenty mají sloužit k tomu, abychom se zlepšovali postupně. Když píšete nějaký dokument o tom, jak se chceme zlepšovat, tak musíte samozřejmě nahlédnout to, jak a co se do té doby nedělalo úplně správně. Ve chvíli, kdy tito úředníci budou zodpovídat ministru zdravotnictví, tak já nevnímám, že budou mít úplně stejnou pozici, nezávislou a svobodnou pozici, se vyjádřit k tomu, jestli třeba ministerstvo zdravotnictví nedělá něco trošku špatně, jako například to, že tady máme přes 1 000 000 lidí, kteří problémovým způsobem užívají psychoaktivní léky. Jo, takže ten přesun jedna ku jedné může sedět číselně, ale věcně je to, myslím, něco hodně jiného.
12: Když se vrátím k těm penězům, máte nějaké signály, že opravdu by v letošním roce mohlo dojít ke krácení peněz na adiktologické služby?
13: Tak abych citovala pana premiéra, na radě vlády nám řekl, že na ty služby dá tolik peněz, co jsme v životě neviděli, aby nám ukázal, že nemáme pravdu. Jestli to můžu brát jako slib navýšení financování ve chvíli, kdy zároveň pan ministr zdravotnictví spochybňuje princip snižování rizik, což je velmi evidencí potvrzený princip v oblasti adiktologické, ve chvíli, kdy premiér pořád dává důraz na to, že služby mají dělat hlavně prevenci a ne se zabývat těmi, kteří už v tom problému jsou, tak já mám trošku obavu, jo? Jestli náhodou nepůjde o zvýšení peněz, které ale potečou třeba do obskurních projektů typu Revolution Train, což je primární prevence, která není založená na evidenci, nikdy ani nežádala o certifikaci, protože by nesplnila ty podmínky. A bohužel pan majitel tohoto projektu byl v předsálí rady vlády, to znamená asi je na vládu velmi blízce navázán.
12: Kdo to je?
13: Pan Tůma.
12: Rada vlády minulý týden nedokončila, vy jste se o tom zmínila, debatu o návrhu akčního plánu s opatřeními do roku 2028 a o podobě adiktologického zákona. Ministr zdravotnictví řekl, že se k tomu rada vrátí v srpnu a dodal, že to nebylo schváleno, neznamená, že by základní principy nebyly dál podporovány, že by se měly měnit, řekl, že se nemění a měnit nebudou. Tohle vás uklidňuje a odpovídá to té debatě, která tam se odvíjela od toho materiálu?
13: Tak jednak mě to neuklidňuje. Neuklidňuje mě ani to přesunutí toho rozhodnutí na srpen, protože když bych to měla popsat, tak máme tady adiktologické služby a ono to zní jako nějaké neziskovky, tak to popisuje občas pan premiér. Nicméně to jsou služby, které tady jsou třeba 30 let. A tyto služby, které za mě dělají práci, kterou by měl ideálně dělat stát, tak fungují na principu ročního financování. Znamená, tyto služby si každý rok musí žádat o finance a musí trnout obavami, zda ty finance dostanou. V některých momentech vědí, jestli ty finance dostanou, až třeba v únoru, v březnu, v dubnu. Ale ty zaměstnance, kteří oni mají, musí platit samozřejmě celou tu dobu, což vede k naprosto obskurním situacím, jakože tyto služby si musí brát úvěry na to, aby zaplatili svoje zaměstnance, které následně splatí, až dostanou ty finance z toho dotačního řízení. Takže už jenom to posunutí toho rozhodnutí znamená, že ty služby se cítí ohroženy. Opět, znova. Ale co se týče toho záměru, že se nebude měnit vlastně ta tematika, to zaměření toho dotačního řízení, no tak to nevíme, protože ty dotační priority se neschválily a schválí se až v srpnu.
12: Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, Jana Michajlidu. Díky za rozhovor, na viděnou, naslyšenou.
13: Děkuju moc, nashledanou.
12: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
5: Následující pořad vysíláme v repríze.
14: Dvě dekády Roberta Fica ve vrcholné politice. Jak prodlužovat věk odchodu do důchodu? Možnosti nastolení míru na Ukrajině. Těmto a dalším tématům se budeme věnovat v dnešním vydání pořadu Názory a argumenty. Od mikrofonu dnes zdraví Kamila Pešeková.
7: Názory a argumenty.
14: Nikdo nevládl Slovensku tak dlouho jako stávající premiér Robert Fico. Za uplynulých 20 let prodělal nejednu proměnu. Ta nejzásadnější asi je, že z politika, který kdysi prosazoval zapojení země do evropského jádra, se stal nacionalistický euroskeptik. Fico utrpěl také četné porážky, ale vždy se dokázal znovu vrátit. I kvůli chybám těch, kteří slibovali, že budou lepší než on. Dodává ve svém komentáři šéfredaktor deníku Právo Petr Šabata.
15: Před 20 lety vyhrál na Slovensku volby Robert Fico a stal se poprvé premiérem. Je to období velmi poučné i pro Česko a dalo by se nazvat, jak populisté vyhrávají volby, jak vládnou a jak jim v tom výrazně pomáhají demokratické politické strany. Ficův směr vyhrál volby 17. června 2006 s více než 29% hlasů a do vlády jmenované 4. července přibral extremistickou Slovenskou národní stranu a upadající hnutí Vladimíra Mečera. Jeho voliči tehdy uvěřili druhé části názvu strany Směr – sociální demokracie a doufali, že Fico jim dodá sociální stát po reformách předchozích dvou kabinetů Mikuláše Dzurindy. Slovensko už ale bylo také členem NATO a Evropské unie a zanedlouho přijalo i euro. V roce 2007 mělo růst HDP neuvěřitelných 10,5%. Pokud Fico dovládne až do příštích voleb v září 2027, což je pravděpodobné, bude premiérem úctyhodný 14 let, takřka jako jeho vzor Viktor Orbán. Všechno, co se dělo na Slovensku za posledních 20 let, současný premiér a jeho lidé zásadně ovlivnili. Bilance je to ovšem smutná. Žádný sociální stát, Slovensko je nejhorší mezi zeměmi Visegrádské čtyřky ve většině ekonomických ukazatelů, i pokud jde o životní úroveň. V Česku byly mzdy v roce 2006 vyšší o málo, dnes o třetinu. Zadlužení Slovenska za tu dobu stouplo nejvíc v regionu. Země méně než sousedé investovala, má nejvyšší nezaměstnanost, rozdíly mezi regiony se prohloubily. V tristním stavu jsou služby státu pro občany. Alarmující je exodus mladých lidí do Česka i dál, mnoho z nich se neplánuje vrátit. Bývalý ministr zahraničí Miroslav Vlachovský to v anketě slovenského deníku N shrnul. Místo transformace zdravotnictví, školství a sociálního zabezpečení jsme viděli jen transformaci státních peněz do soukromých rukou. Konec citátu. Další kritici mluví o promarněných letech a bývalý prezident Andrej Kiska výsledek Ficova dlouhodobého působení nazval mafiánským státem. Z něhož vzešla také úkladná vražda na objednávku novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové v únoru 2018. Fica samotného poznamenala výjimečná hrozná zkušenost, když na něj před 2 lety zaútočil střelec a takřka ho připravil o život. Ale jeho změna je především politická, od snahy vést Slovensko do jádra Evropské unie k cestám do Kremlu podlézat Putinovi. Od záměru získat levicové voliče po dnešní snahy jakkoliv přetáhnout elektorát fašistické strany Republika. Od vždy jednolitého směru k odštěpení strany Hlas budoucího prezidenta Petra Pellegriniho. A vždy, když bylo Ficovi politicky nejhůř, pomohli mu demokraté svými chybami, skandály a nekompetentností. Už nástup před 20 lety umožnila garnitura Mikuláše Dzurindy, jehož druhá vláda končila předčasně s mnoha maléry a vážnými podezřeními z korupce. Dokonce jednobarevný kabinet měl Fico od roku 2012 poté, co vlastními chybami skončila také předčasně demokratická vláda Ivety Radičové. A po vraždě novináře, když byl politicky osobnostně na dně, se mohl slovenský premiér vrátit vinou hrozného vládnutí vítěze voleb 2020 Igora Matoviče. Ovšem pro dnešní likvidaci demokracie a právního státu si Fico vytvářel podhoubí budováním mafiánského státu celých těch 20 let.
14: Tolik Petr Šabata. V Česku se znovu diskutuje o věku pro odchod do důchodu. Jsme ale svědky paradoxu. Zatímco zaměstnavatelé tlačí vládu k tomu, aby prodloužila věk pro odchod do důchodu, současně právě oni vylučují starší lidi z pracovního procesu, soudí komentátorka Hospodářských novin Julie Hrstková.
16: Každý druhý člověk v Česku, který věkem spadne do důchodu, stejně nepracuje. Jak dále vyplývá z nejnovější analýzy Ministerstva práce a sociálních věcí, 4 z 10 lidí jdou do důchodu z pozice nezaměstnaného. Další nejsou v práci buď kvůli vlastnímu špatnému zdraví, nebo proto, že se musí starat o své blízké, kteří na tom rovněž nejsou nějak dobře. Tyto výsledky jsou alarmující. Česká populace rychle stárne, mluví se o demografické krizi. K tomu patří Česko dlouhodobě díky stále vysokému podílu průmyslu na ekonomice mezi země s nejnižší nezaměstnaností v rámci Evropské unie. Trh práce je napjatý, zástupci firmy podnikatelů stále tlačí na vládu, aby dál uvolnila dovoz pracovní síly ze zahraničí. Napjatý ale také státní rozpočet, jehož největší výdajovou položkou jsou právě penze. I proto reforma minulé vlády posunula o 2 roky věk odchodu do důchodu ze současných 65 let. Zástupci nové vlády v čele s hnutím ANO slíbili návrat k původnímu věku ve volební kampani a posléze i v programovém prohlášení. Praktická realizace tohoto kroku se ale setrvale odsouvá. V prvních změnách, co prošly v důchodové novele, která má platit od ledna příštího roku, nic takového jako zastropování věku odchodu do penze není. Nyní předseda vlády Andrej Babiš tvrdí, že strop důchodového věku v 65 letech přijde na řadu až poté, co se řeší dřívější odchod do penze pro náročné profese. Zdá se, že sliby vlády narazily na ekonomickou realitu rozpočtu. Pokud ale skutečně platí, že se důchodu dožije, v uvozovkách samozřejmě, v plné práci jen polovina zaměstnanců, je otázkou, nakolik se má vláda soustředit na věk odchodu do důchodu. Dlouhodobě se totiž předpokládalo, že hlavní překážkou práce ve vyšším věku je zdraví. Kvůli nezdravému životnímu stylu, absenci pohybu, vysokému podílu obézních i extrémně vysoké spotřebě alkoholu se délka dožití ve zdraví na rozdíl od délky celkového dožití dlouhodobě nezvyšuje. Zkrátka lidé jsou zhuntovaní pár let po 60, což prodlužování věku odchodu do důchodu nenahrává. V takovém případě by kombinace zdravotně preventivních programů mohla nakonec pomoci vyřešit nedostatky na trhu práce i díry v rozpočtu, i když by šlo, jak se říká, o běh na dlouhou trať. Pokud je ovšem hlavní překážkou nezaměstnanost, tedy konkrétně neochota zaměstnavatelů nabídnout práci lidem nad 50, což je mimochodem skupina s nejvyšším podílem dlouhodobě nezaměstnaných, potom je otázkou, jestli dává prodlužování věku odchodu do důchodu vůbec nějaký smysl. Zaměstnavatelé patří k těm, kteří tlačí na vládu, aby prodloužila věk odchodu do penze. A současně jsou to právě oni, kteří starší lidi z pracovního procesu vylučují. Mezi hlavní důvody, proč nezaměstnávat staré, patří podle názoru zaměstnavatelů zastaralá kvalifikace, neznalost jazyků, případně nízké počítačové dovednosti. To všechno přitom mohly pomoci vyřešit dlouhodobé programy rekvalifikací. Nicméně zde nejspíš platí to, co dlouhodobě kritizuje Nejvyšší kontrolní úřad. Tedy fakt, že rekvalifikační programy mají nízkou efektivitu a že nikdo nekontroluje jejich skutečný dopad na trh práce. Penzijní změny, včetně prodlužování odchodu do penze, jsou otázkou mnoha dalších let. Bez ohledu na to, zda tato vláda nakonec k nějakým omezením sáhne. První penzista by podle stále platné legislativy měl jít do důchodu v 67 letech až v roce 1957, což je dost času na to, aby stát připravil systém dlouhodobého vzdělávání dospělých. A aby byl skutečně funkční, měli by se do tohoto systému zapojit i zaměstnavatelé. Starnoucí populace je výzva, se kterou nebojuje jenom Česká republika a rozhodně ji nejde vyřešit jedním zákonem. Nicméně musí se na ní připravit. A to je to, co ve zjitřené debatě o věku odchodu do důchodu naprosto chybí.
14: To byla Julie Hrstková.
5: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
14: Prezidenti Ruska a Ukrajiny Vladimír Putin a Volodymyr Zelenský jsou otevřeni krokům k vyřešení války na Ukrajině. Před týdnem to prohlásil prezident Spojených států Donald Trump, který přicestoval do Francie na summit skupiny ekonomicky vyspělých zemí G7 a líčil tam své telefonáty s oběma politiky. Jak blízko či daleko je k míru na Ukrajině, to už shrnuje komentátor Českého rozhlasu Libor Dvořák.
17: O možnostech nastolení míru na Ukrajině s Trumpem Volodymyr Zelenský, tentokrát osobně, mluvil i na summitu G7 ve francouzském Evianu. Ukrajinský vůdce hned upřesnil, že s americkým prezidentem dlouze hovořili o válce a jejich kořenech, o možnosti vyřešit konflikt diplomaticky i o postojích partnerů Ukrajiny. Zelenský si v této souvislosti neodpustil ani jedovatou poznámku o svých předchůdcích. Kdyby prý byli silnější k anexi Krymu a následné válce, až po její otevřenou fázi by vůbec nedošlo. Nejméně dvakrát za poslední měsíc o míru na dohled mluvil i samotný iniciátor konfliktu Vladimír Putin. Jak se ale na věc dívají evropští odborníci? Zajímavé v tomto ohledu jsou soudy německého historika Jerna Leonarda. Ten televizi RTV upozornil na fakt, že válka na Ukrajině má hodně blízko k první světové. Zejména v tom, že vleklé konflikty se urovnávají méně snadno než ty krátké. Rodí se z nich například nové technologie. Za první světové války to byly ponorky a chemické zbraně, dnes zase dronová technika. Velmi zdrženlivý v pohledu na možné ukončení ukrajinské tragédie je i velitel vojenských sil NATO v Evropě, americký generál Alexis Grinkevich. Ten minulý týden doslova prohlásil, že odhodlání Ukrajiny je obdivuhodné, ale že by bylo předčasné očekávat nějakou zásadní převahu Ukrajiny a tím pádem i brzký konec války. A co na to všechno ruská strana? Pro list Moskovský komsomolec podobné úvahy glosoval provládní vojenský expert Alexej Leonkov, který tvrdí: naše vojska dnes postupují na západ a budou tak činit, dokud nebude dosaženo všech vytčených cílů speciální vojenské operace. Kde se zastaví, tam se zastaví, ale nejpravděpodobnější je, že budou nucena dojít až na hranice NATO. Dnes se situace vyvíjí tak, že jakmile jen o kousíček ustoupíme, okamžitě tam vtáhnou vojska NATO. Což znamená, že budeme muset dojít až do Kyjeva, soudí prokremelský analytik Alexej Leonkov. Jiná věc je, jak situaci pociťují sami prostí Rusové. Ti jsou dnes konfrontováni třeba s palivovou krizí na Krymu či drastickým podfinancováním skoro 2/3 subjektů Ruské federace. případě Moskvanů pak rozhodně platí rétorická otázka. Jak to, že válku, která se tak ani nesmí jmenovat a kterou jsme v přísně odměřených dávkách ještě nedávno viděli jen v televizi, je najednou přímo na našem prahu? Na tohle všechno by měl reagovat především Putin. Otázkou je, zda je něčeho takového vůbec schopen.
14: Dodává Libor Dvořák. Málo co ovlivňuje naši současnost tak silně, jako umělá inteligence. Proniká do všech lidských činností. Pro někoho je už i součástí každodenní práce. Platí to i pro spisovatele a šéfredaktora serveru Neviditelný pes Ondřeje Nefa, který se nad tímto fenoménem zamýšlí ve své pravidelné glose.
18: Někde jsem zahlédl zmínku.

0: a 6% uživatelů. Každopádně je to převážná většina. Problémem, pokud je to problém, se zabývají psychologové, sociologové a odborníci na technologie, zkrátka vědci. Co tedy zjistili, kromě těch čísel 67 až 86? Že jsme zvyklí prosit, když něco chceme, a děkovat, když to dostaneme. Slušnost máme v sobě zakořeněnou. Jak kdo, dodal bych k tomu, nicméně obecně bych s Andrew Lensenem z Victoria University ve Wellingtonu souhlasil. Chceme sami sebe vnímat jako slušné lidi bez ohledu na to, s kým mluvíme. Prý je tam ještě jeden motiv a nejednoho z nás napadlo, že se roboti jednou ujmou vlády nad světem a budou si pamatovat, kdo se k ním slušně choval. Má to ale ještě další souvislosti. Vědci zkoumali, jestli hrubě formulovaný dotaz ovlivní odpověď. Ukázalo se, že kvalita odpovědi může nápadně klesnout. Přiznám se, že jsem to nevyzkoušel, nedokázal bych se přinutit napsat koukej sebou, hodit šmejde. Naproti tomu ale přílišná zdvořilost nepomáhá. Psát dlouhé uvítací fráze a neustále děkování lepší výsledek nezajistí. Nejefektivnější je jasný, neutrální a středně zdvořilý tón. Jsou ale i skryté dopady, když napíšete děkuju za pomoc, uměloška odpoví rádo se stalo. Ale i taková odpověď vyžaduje práci. Každé zbytečné slovo servery zpracovávají, stojí to elektrickou energii a taky vodu na chlazení serveru. Vědci zjistili, zase to tu máme, že statisíce zdvořilostních frází denně generují tuny emisí a provozovatele stojí miliony dolarů. Plyne z toho jednoduchá rada. Když už máte nutkání děkovat, tak uprostřed komunikace nikdy ne na konci. Děkování na konci vede k samostatné odpovědi a to už je plýtvání. Jak velké? Běžný textový dotaz spotřebuje energii odpovídající několika minutám svícení úspornou LED žárovkou. S chladicí vodou to není tak hrozné, podle sama Altmana je to 5 kapek vody na dotaz. On by to měl vědět, jakožto šéf OpenAI. Jenže jeho firma zpracuje 2,5 miliardy dotazů denně, krát 5 kapek, to je 625 tun vody. Ne, já to nespočítal. Spočítala to uměloška za 5 kapek vody a 3 minuty svícení úspornou žárovkou.
1: Míní Ondřej Nev. A v této chvíli se ohlédneme za zajímavými komentáři uplynulých dní. K evergreenům mezi českými právními normami patří stavební zákon. Jako prioritu ho měla už minulá vláda premiéra Petra Fialy a podobnou důležitost má i v očích kabinetu Andreje Babiše. O to víc zaráží, že v současnosti se při schvalování tohoto zákona dává přednost rychlosti před kvalitou. A zda nakonec pomůže skutečně zvýšit dostupnost bydlení je sporné, domnívá se politický analytik Lukáš Jelínek.
2: Krizové řešení v krizové době. Tak ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová označila novelu stavebního zákona, která ve sněmovně čeká na závěrečné třetí čtení. Vzhledem k tomu, jakou bramboračku připomíná, bychom měli být spíš ve střehu, aby toto krizové řešení v krizové době léta panující krizi bydlení ještě neprohloubilo. Podle předsedy České komory architektů Jana Kasla může návrh vést až k totálnímu kolapsu systému povolování staveb. Na květnovém odborném semináři také upozornil, že řada věcí sice jde správným směrem, ale ten způsob, jak se to dělá, je daleko větší nebezpečí než jednotlivé paragrafy. Situace se má tak, že koalice novelu předložila coby poslaneckou iniciativu. Vyhnula se tím, jak už se stává smutným zvykem, zevrubnému připomínkovému řízení napříč státní správou i tripartitou, zejména však legislativní radou vlády, přestože své záměry shrnula na úctyhodných 800 stran. Jenže pak se nad dokumentem začaly rojit mouchy, pročež hospodářský výbor sněmovny pod taktovkou koaliční většiny připravil takzvaný komplexní pozměňovací návrh, jenž čítá bezmála 1100 stran. A aby toho nebylo málo,

0: Další stohy 130 souvisejících i nesouvisejících úprav přichystali jednotliví poslanci. Jsou ale nesmysly, které si Mrázová vymluvit nenechala. Namátkou zapojení již dnes přetížených úřadů práce do agendy je, že jim na hony vzdálená. Nebo si snad vláda myslí, že tito úředníci budou sto se pohybovat v terénu a řešit konkrétní problémy. Zatímco samosprávy, spolky, platformy věnující se bydlení, ekologové, ale i zmínění architekti pohlížejí na koaliční úsilí skepticky, ministryně se zaštiťuje podporou Hospodářské komory či Svazu průmyslu a dopravy. Tím ale jen dokládá, že zákon je dárkem hlavně pro mocné biznisové hráče a developery stavějící za miliardy ve velkém především v Praze. Speciální zjednodušený režim má totiž fungovat u staveb k bydlení s podlahovou plochou nad 10 000 metrů čtverečních. Z podobného ranku je i koaliční snaha oživit hypoteční trh. Samotná centralizace stavebního řízení na škodu být nemusí, jen by neměla vést ke ztrátě schopnosti posuzovat detail. Důkladnější diskuzi si též zaslouží korupční rizika a nakládání s veřejným zájmem, aby nekolidoval s ochranou soukromého vlastnictví nebo přírody. Nad tím vším měl být včas hledán přinejmenším politický konsenzus s opozicí, leč koalice spěchá. Změnu stavební normy si vytkla za zásadní cíl a chce rychle předvést výsledky. Práce kvapná však bývá málo platná a slouží leda lobbystům, kteří si své zájmy ohlídat dokáží. Až se ze změti pozměňovacích návrhů vyklube konečná podoba zákona, dojde to možná i ministryni Mrázové. A nebo šlo o úmysl od samého začátku?
1: Ptá se Lukáš Jelínek. V rukou vlád se stává umělá inteligence stále častěji strategickou zbraní. Ukázalo se to například u nedávného rozhodnutí americké vlády odstřihnout od vývoje nejnovějších modelů umělé inteligence cizince, včetně nejužších spojenců, s nimiž si dosud Američané vyměňovali špionážní informace. Více už v komentáři šéfredaktorky biznisového webu Newstream.cz Terezy Zavadilové.
2: Vývoj umělé inteligence běží na nejvyšší obrátky. Pokročilé AI modely, jejichž funkce již přesahují lidskou představivost, se vcelku logicky dostávají do centra mocenských bojů. Přelomovou událostí je v tomto smyslu spor o nejnovější model z dílny firmy Anthropic. O co jde? Anthropic, kterou založil Dario Amodei, představila nový model s názvem Fable, česky bajka. Je to osekaný předchozí model pojmenovaný Mythos. Ten před časem také ovládl dění, protože firma sama jej odmítla pustit na veřejnost a ukázala jej zprvu jen vybraným institucím a firmám. Mythos uměl najít chyby v systémech, ale uměl by také v rukou zkušeného hackera různé systémy, včetně státních či bankovních, nabourat či rozbít. Nový Fable má údajně podobné schopnosti. Americká vláda proto ihned po vydání zakázala jeho vývoz s poukazem na národní bezpečnost. Zakázala také k novým modelům Mythos a Fable pouštět cizince, včetně špičkových vědců a inženýrů z Evropy nebo Asie, kteří pro Anthropic v Americe pracují. Podle vládního poradce Davida Sachse prý proto, že by jej mohli zneužívat hackři a že Amodei prý odmítl model opravit tak, jak vláda požadovala. To Anthropic nepotvrdil, ale oznámil, že technicky a organizačně nedokáže ze dne na den zajistit, aby k těmto modelům uvnitř firmy neměl přístup nikdo jiný než rodilí Američané. Případ vyvolal velkou pozornost, protože mění hru. Za prvé, vláda ukázala, že novou špičkovou AI už nevnímá jako software a business, ale jako strategickou zbraň. Proto od ní odřízla cizince. Dosud kontroly exportu uplatňovala jen na vývoz čipů, ne na samotný model. To je nový nástroj. Dále odepřela přístup k modelu i spojencům, včetně těch, se kterými si sdílí špionážní informace v rámci uskupení Five Eyes, kam patří Británie, Austrálie, Kanada a Zéland, což vyvolalo značnou nevoli. Kromě vnější politiky ale jde také o tu vnitřní. Anthropic se v poslední době stává symbolem jisté oponentury vůči Trumpově vládě a je to trochu projekce akademického světa a přání otcem myšlenky od opozice. Firma také odmítla, aby Pentagon používal jeho modely pro plně autonomní zbraňové systémy, což vedlo k tomu, že jej ministerstvo války vykoplo ze všech kontraktů. Trump a jeho lidé označují Anthropic za levicově progresivistickou firmu, která brzdí pokrok Ameriky a chce zavádět cenzuru. Poučení z případu ale zůstává. Amerika si dnes v oblasti AI udržuje jasný náskok před světem, včetně Číny, která je závislá na americkém vývozu čipů a dostává jen ty méně vyspělé. Proti Spojeným státům tak v AI zaostává zhruba o rok. Nyní se čeká, že americké modely AI pokročí ve sebezdokonalování, takže vývoj se ještě zrychlí. Pozice Ameriky jako lídra v umělé inteligenci je neotřesitelná, ačkoliv je to už stále více řízeno politicky v duchu America First.
1: A slova Terezy Zavadilové zazněla na závěr dnešních názorů a argumentů. Mistr zvuku byl Vojtěch Čutka, od mikrofonu se dnes loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Kamila Pešeková.
3: Místo činu je to nejsvatější, co pro policisty je, a spackat místo činu, tak ten případ jde do háje.
4: Říká bývalý šéf pražské mordparty Josef Lotés. Nová osmidílná série Místo činu volně navazuje na cyklus forenzní psychologie. Tentokrát se však více zaměříme na práci policie. Přiblížíme některé metody a postupy, věnovat se budeme i případu vraždy Otýlie Vranské, navštívíme Muzeum policie České republiky a podrobněji představíme dva obory – forenzní entomologii a genetiku. Moje jméno je Kateřina Radhouská a budu ráda, když si Místo činu poslechnete na webu nebo v aplikaci Můj rozhlas, v dalších podcastových aplikacích a také ve vysílání Plusu. V sobotu po 5. odpoledne a v neděli hodinu popoledni.
5: Zblízka, z dálky a ze všech stran nasvítí problémy dneška reportážní pořad Zaostřeno. Analyzuje události politické, ekologické i sociální a vysvětluje, proč se odehrávají tak, jak se odehrávají. Pokud nerozumíte klimatické změně, rozhodnutím Evropské unie, dění v americké politice nebo nastavení sociálního systému, tak právě pro vás připravujeme Zaostřeno. Každou středu po 8. hodině večer na Plusu a pak na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
6: Jaroslav Preiss byl nazýván mnoha jmény, jako například kapitán českého průmyslu, druhý nejmocnější muž Československa, ale také třeba upír od Prašné brány a žralok. Není divu, že si vysloužil takové přezdívky. Údajně byl nejbohatším mužem první republiky a ředitelem živnostenské banky, který výrazně ovlivňoval nejen hospodářský život, ale i vnitřní a zahraniční orientaci země. To sebou přináší řadu přátel i nepřátel.
7: V mládí sice studoval na právníka a ve Francii se zajímal o sociologii, ale vždy tíhnul k ekonomice. Zapojil se i do aktivit o mladiny, kde se seznámil s budoucím ministrem financí Alojzem Rašínem a v roce 1900 začal pracovat jako redaktor v Národních listech. Ve svých článcích vybízel české podnikatele k většímu sebevědomí, hrdosti, vynalézavosti a také průbojnosti. Psal ale také do finančních listů o podnikání a akciových společnostech v Čechách, stejně tak o nadřazenosti českých podnikatelů nad jinými. Těmito články si získal v bankovních sférách určité jméno a zanedlouho mu přišla nabídka od živnostenské banky.
6: Ta mu nabídla pozici šéfa hypotekárního a úvěrového oddělení. V bance si našel mnoho přátel a podporovatelů. Za první světové války odmítl poskytovat úvěry Rakousku, což mu přineslo žalář a rozsudek smrti společně s Karlem Kramářem, Alojzem Rašínem a Vincencem Červinkou. Naštěstí dostali všichni v roce 1917 po nástupu císaře Karla I. na trůn amnestii. Jako hrdina byl přivítán zpět ve vlasti a zvolen šéfem živnostenské banky. Podílel se na měnových reformách a podporoval soukromé podnikatele. Během působení Jaroslava Preisse se živnostenská banka stala největší bankou ve střední Evropě a kapitálem se podílela na většině průmyslu v Čechách.
7: Preisse si považoval a dal na jeho rady také prezident T.G. Masaryk. Dokonce mu začátkem 30. let nabídl post ministra financí. Jaroslav Preiss ale chtěl dalekosáhlé reformy a to se nelíbilo sociální demokracii a tak nakonec z vládního angažmá sešlo. Ve vedení živnostenské banky se trval do roku 1938. Za protektorátu odmítl spolupracovat s Němci. Za to dostal pokutu 5 milionů korun, kterou zaplatil. Po válce byl na nátlak komunistů internován na Pankráci a obviněn z kolaborace. V roce 1946 byl sice propuštěn, krátce na to ale zemřel. Na Jaroslava Preisse, který bezesporu patřil k nejvlivnějším mužům první republiky, se tak v dobách budování socialismu skoro zapomnělo.
4: Je 6 hodin, úterý 23. června, začíná Ranní plus a dnes se Šárkou Fenikovou
8: a Renatou Kropáčkovou.
5: Český rozhlas plus.
6: Proč pojede v čele české delegace na summit NATO v Ankaře premiér Andrej Babiš a ne prezident Petr Pavel, jak bylo zvykem? Jak to vláda zdůvodnila?
4: Kdo je nejpravděpodobnější příští britský premiér?
6: A na co všechno se dá při stavbě domu použít konopí?
9: Tvárnice, která je vlastně udělaná, je to jako beton. Z toho stonku se třeba dělá tepelná izolace.
4: Další podrobnosti se dozvíte samozřejmě v našem vysílání, teď ale ještě zprávy Moniky Vrchotové.
10: Přeji klidné úterní ráno. Maďarský premiér Péter Maďar chce odvolat prezidenta země Tamáše Šujoka. Argumentuje navrácením prestiže prezidentskému úřadu. Nově zvolený premiér k tomu hodlá změnit ústavu. Příprava na změny zákona by podle Maďara měla začít v srpnu. Maďarský prezident, kterého do funkce prosadila bývalá vláda Viktora Orbána, odmítl výzvy nově zvolené vlády a nechce odstoupit dobrovolně. Premiéra obvinil ze zneužívání moci. Poslanci by se dnes měli vrátit k debatě o přísnějších trestech za neplacení výživného. Lidem, kteří nejméně třetinu roku alimenty neposílají, by podle koaliční novely znovu hrozilo vězení. S úpravou nesouhlasí opozice. Podle Evy Dekroa z ODS návrh poškodí hlavně vyživované děti.
11: Ne všichni vězni pracují. Pokud pracují, tak jejich příjmy jsou omezeny nařízením vlády a rozhodně nejsou vysoké. A i kdybychom přijali, že někteří z nich pracují za ty nízké částky, tak zase prosím nezapomeňme, jaké náklady následně vězeň musí ještě hradit právě třeba vězeňské službě. Co tam zůstává na to výživné?
10: Vládní poslanci ale argumentují tím, že strach z trestu přinutí lidi alimenty platit.
5: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
10: Odboráři médií veřejné služby se sešli s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO a dalšími členy vlády. Řekli jim, že návrhy na změny financování médií považují za nepřijatelné. Kabinet plánuje převést Český rozhlas a Českou televizi pod státní rozpočet. Pracovníci médií to kritizují s tím, že by instituce mohly být závislé na politické moci. Zástupci vládní koalice to rozporují. Do obsahu zasahovat nechtějí. Média podle nich ale musí šetřit. Politici jsou zároveň ochotní s odboráři dál jednat, říká předseda SPD Tomio Okamura.
12: Ta debata bude trvat měsíce, protože první čtení, druhé čtení, třetí čtení bude v podstatě celý půl rok až do konce roku. My jsme té debatě maximálně otevření, protože se jedná o veřejnoprávní média. Určitě jsme se shodli na tom, že odboráři České televize i Českého rozhlasu mají kdykoliv dveře otevřené.
10: Více se tomu budeme věnovat v následujícím vysílání Ranního plusu. V Maďarsku se odpoledne sejdou předsedové vlád zemí tzv. Visegrádské čtyřky. Za Česko do Budapešti míří premiér Andrej Babiš z ANO. Nově zvolený maďarský premiér Péter Maďar chce jednat například o migraci nebo energetice. Jedním z témat by mohlo být i možné rozšíření skupiny. Debatu o tom navrhuje Maďarsko. Summit je zároveň posledním, který země hostí. Od července totiž skupině V4 začne předsedat Slovensko. Rusko se obává ukrajinského útoku na Kerčský most, spojující anektovaný Krym s pevninou. Ruské námořnictvo proto výrazně posílilo ochranu mostní konstrukce dlouhé 19 kilometrů.
13: Nejnovější satelitní snímky Google Maps odhalily, že Rusko rozmístilo podél mostu čluny a další překážky. Ty mají most chránit před útoky ukrajinských mořských dronů. Ukrajinské síly v minulých dnech opakovaně udeřily na objekty na obou koncích Kerčského mostu. Ten v současnosti zůstává jedinou relativně bezpečnou spojnicí mezi anektovaným poloostrovem a Ruskem. Ukrajinci už silně poškodili mosty na severu Krymu a systematicky útočí na silnice vedoucí přes okupovaná území jižní Ukrajiny. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
10: Výsledky druhého kola přijímacího řízení na střední školy se dnes dozví uchazeči. Organizace Cermat je zveřejní v elektronickém systému DIPSY. K dispozici budou také na webech jednotlivých škol. Do druhého kola se přihlásilo kolem 13 000 uchazečů. Pokud se na vybrané školy nedostanou, můžou od 24. června zkusit ještě třetí a další kola. Ta už ale nejsou řízená Cermatem a přihláška se podává v listinné podobě přímo na školách, které je vyhlásí. Pokračuje ředitelka Cermatu Barbora Rosluková.
8: Doporučuji rodičům, aby postupovali klidně a systematicky, sledovali nabídku škol ve třetích a dalších kolech a obraceli se přímo na školy, které budou volná místa nabízet.
10: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Úřady doporučují kupovat dálniční známky na stránkách oficiálních prodejců. Těmi jsou weby www.edalnice.cz nebo taky edalnice.gov.cz, které spadají pod Státní fond dopravní infrastruktury. Dálniční známky nabízí taky překupníci, kteří si účtují přirážku za zprostředkování, říká František Kotrba z České obchodní inspekce.
14: Spotřebitel musí být s jejich výší a celkovou prodejní cenou dopředu seznámen. Doporučujeme, aby si proto spotřebitelé ještě předtím, než nakoupí, zjistili z oficiálních zdrojů, jaká je skutečná cena známky, kterou si chtějí zakoupit, a měli na paměti, že kdokoliv ji bude nabízet za víc, účtuje si k tomu svou vlastní přirážku.
10: Dálniční známku je možné koupit také na pobočkách České pošty nebo v síti čerpacích stanic Eurooil nebo Robin Oil na území Česka. V anglickém Devonu dnes odhalí pamětní desku legendárnímu československému pilotovi RAF Alojzi Vašátkovi. Někdejší velitel všech československých stíhacích perutí patřil mezi nejúspěšnější stíhací piloty druhé světové války.
15: Památník bude stát na místě zvaném Start Point, což je nejjižnější výběžek anglické pevniny.
16: Je to nejbližší místo na souši od místa, kde se necelých 8 mil jihovýchodně zřídil tady do moře a zahynul. A jeho tělo nebylo nikdy nalezeno.
15: Vysvětluje Adam Hruška z asociace, která se v Británii stará o památku československých letců. Alojz Vašátko byl velitelem československého stíhacího křídla RAF a úspěšným pilotem. Měl na kontě 15 sestřelů. Zahynul v leteckém souboji právě před 84 lety. Z anglického hrabství Devon, Jaromír Marek, Český rozhlas.
10: Jak to vypadá v 6 hodin na 7 minut s dopravou? Na dálnici D1 je pomalý provoz na příjezdu do Brna z Vyškova. Před omezením na kilometru 196 se zdržíte asi 5 minut. Na D11 z Hradce Králové do Prahy pozor za sjezdem na Sackou. Na 20. kilometru je nehoda a kolona asi 3-kilometrová vás zdrží 4 hodiny. A v Praze je silnější provoz na příjezdu do Běchovic po Českobrodské ulici. Zdržení asi 10 minut. Přejeme klidnou jízdu. Úterní ráno je provázené polojasnou až jasnou oblohou, během dne bude přechodně až oblačno, hlavně na Šumavě s ojedinělými přeháňkami nebo bouřkami, večer se pak bude vyjasňovat a teploty oproti předchozím dnům trochu poklesnou a budou se pohybovat mezi 24 a 29 stupni, na jihu Moravy kolem 30. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
5: Posloucháte Ranní Plus.
17: A to 7 minut po 6. hodině. Od mikrofonu vás ještě jednou zdraví Šárka Feniková a Renata Kropáčková. Prezident Petr Pavel se summitu NATO v Ankaře tedy nezúčastní. Vláda včera rozhodla, že českou delegaci povede premiér a předseda ANO Andrej Babiš a doplní ho ministři obrany a zahraničí. Prezident rozhodnutí kabinetu zatím veřejně nekomentoval. Vyjádřit by se k němu měl během dneška. Ve studiu je teď Krištof Jiřík z domácí redakce. Dobré ráno.
18: Dobré ráno.
17: Vláda tedy rozhodla, jak své stanovisko zdůvodnila.
18: Premiér Andrej Babiš po jednání řekl, že kabinet tak rozhodl z praktických důvodů. Podle něj bude vláda v Ankaře vysvětlovat spojencům například české výdaje na obranu. Delegaci proto povede on sám společně s ministrem obrany Jaromírem Zunou za SPD a s ministrem zahraničí Petrem Macinkou z Motoristů. Babiš ale taky dodal, že prezident se podle něj vžil za bývalé vlády do role lídera v zahraniční politice. Současný kabinet má ale podle něj dostatečné kompetence a chce zahraniční politiku aktivně vést.
19: Tady není žádný důvod, že by jsme měli nějaký zájem bránit panu prezidentovi v jeho ústavních kompetencích.
18: Ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů zase v minulosti v České televizi řekl, že Česko by na summitech měli reprezentovat jen ti činitelé, kteří mají v zemi reálný vliv.
20: Prezident nemá vliv na tvorbu jakékoliv politiky v České republice, takže to, co se bude řešit tento summit v Ankaře, bude velmi významný a budou se tam řešit zásadní věci a bude se tam o nich debatovat, takže já si neumím představit, že prezident po každé větě, každém příspěvku bude někam telefonovat a ptát se nápovědy, co má říkat.
18: Rozhodnutí vlády kritizují opoziční poslanci. Podle nich má být prezident automatickou součástí delegace, pokračuje předseda ODS Martin Kupka.
0: Je to zase další ukázka totálního chaosu. Nerozumím ani tomu, proč Andrej Babiš na tom ztrácí politické body.
18: I další opoziční politici označili přístup vlády za špinavou kampaň a pomstychtivou politiku premiéra Andreje Babiše.
17: Prezident Pavel má reakci oznámit dnes dopoledne. Můžeme z toho už usuzovat, jaká by mohla být?
18: Zatím to jasné není. Petr Pavel už dřív opakovaně říkal, že by měl stát na summitu NATO reprezentovat právě prezident a odvolával se jak na ústavní roli hlavy státu, tak na dosavadní praxi. Hrad zatím oznámil pouze to, že prezident své další kroky představí během dneška. Už dřív ale Pavel řekl, že pokud nebude součástí delegace, zváží podání kompetenční žaloby k ústavnímu soudu.
21: Teprve potom se rozhodnu, jak dál, ale každopádně to, o co jde, není účast na jednom summitu, ale jde tady o princip, jestli pravomoce, které jsou prezidentovi svěřeny ústavou, budou zachovány, anebo naopak, jestli bude mít vláda snahu je omezovat.
18: Podle mluvčí ústavního soudu Kamily Abasi soud žalobu od prezidenta zatím nedostal.
22: Bez znalosti obsahu návrhu v tuto chvíli nelze odhadnout rozsah přezkumu ústavním soudem. O konkrétní lhůtě se s ohledem na to nelze přesně vyjádřit. V obecné rovině ve sporech o rozsah kompetencí rozhoduje ústavní soud v plénu. O případném návrhu tedy bude rozhodováno sborem všech soudkyň a soudců ústavního soudu.
18: Abasi ale dodala, že pokud prezident kvůli sporu kompetenční žalobu podá, bude se jí ústavní soud zabývat přednostně. V případě blížícího se summitu NATO v Ankaře ale není jisté, jestli by soud stihnul rozhodnout před jeho začátkem, tedy do 2 týdnů.
17: Pokud by tedy prezident skutečně žalobu k ústavnímu soudu podal, co by následovalo?
18: Ústavní soud by musel posoudit, zda vláda při sestavování delegace nezasáhla do pravomoci prezidenta. Pavel se opírá o ústavu, podle které má prezident reprezentovat stát navenek, k některým pravomocem ale potřebuje souhlas předsedy vlády. Prezident taky vládě už delší dobu navrhuje kompromis ohledně složení delegace. Podle něj by se premiér s ministry mohl účastnit formálních částí summitu a on sám těch neformálních, které taky považuje za důležité. Na návrh kompromisu prý ale nedostal 2 měsíce. Žádnou odpověď.
17: Tolik Krištof Jiřík z domácí redakce, děkuji, naslyšenou.
18: Díky, naslyšenou.
17: A já jen dodám, že se k tématu vrátíme v našem ranním vysílání ještě jednou, a to po 7. hodině, kdy bude naším hostem bývalý předseda ústavního soudu Pavel Rychetský.
23: Teď je ale zatím 6 hodin a téměř 13 minut a my míříme do zahraničí. Bezmála 2 roky je britským předsedou vlády Keir Starmer, který ale včera oznámil, že z funkce odstoupí. Královi Karlu III. Oznámil, že se vzdá funkce předsedy středolevicové lejbristické strany. Až její členové vyberou Starmerova nástupce nebo nástupkyni, stane se i premiérem. Vzestup na nejvyšší politickou funkci ve Spojeném království by se mohl podařit Andymu Barnhamovi. Novinky z britské politické scény teď shrneme s Dominikem Tesárem ze zahraniční redakce. Dobré ráno.
24: Dobré ráno.
23: Připomeňme nejdřív, proč Keir Starmer včera oznámil svůj odchod z premiérského křesla.
24: Řekl, že ho jeho strana nepovažuje za nejvhodnějšího volebního lídra pro příští parlamentní volby. O jeho odchodu se už mluví týdny, přinejmenším od květnových komunálních voleb, ve kterých lejbristi výrazně propadli. Premiéra pak k rezignaci vyzvalo přes 100 z více než 400 lejbristických poslanců a odešlo i několik ministrů, včetně třeba Wesa Streetinga, ministra zdravotnictví, o kterém se spekulovalo jako o možném Starmerově nástupci. 63-letý Starmer je 2 roky po přesvědčivém vítězství v parlamentních volbách jedním z nejméně populárních britských premiérů od doby, kdy se vůbec začalo s průzkumy. Důvodem jsou skandály a obvinění z nerozhodnosti, které zhatily víru Britů, že může Starmer přinést po dlouhých 14 letech vlády konzervativců do britské politiky změnu, kterou sliboval. Starmerovi taky nepomohlo jmenování Petra Mandelsona velvyslancem ve Spojených státech navzdory tomu, že byly známé jeho vazby na zesnulého amerického sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina.
23: No a jak to teď bude vlastně vypadat? Jak a kdy lejbristi vyberou nového lídra a tím pádem i premiéra?
24: Šéfem britské vlády teď zůstává Keir Starmer, který řekl, že proces nominací na nového šéfa lejbristů začne 9. července. Skončit by ty nominace měly před parlamentními prázdninami, ty začínají o týden později. když se do souboje o křeslo šéfa Libristické strany a potažmo premiéra přihlásí více kandidátů, bude se o nich hlasovat, bude o nich hlasovat členská základna Libristů a taky přidružené organizace jako odborové svazy. Aby se ale někdo z Libristů stal kandidátem na předsedu, musí si zajistit podporu pětiny libristických poslanců, což je aktuálně 81. Klání o post by mělo být vyřešené do 1. září, kdy britský parlament zahájí další schůzi.
23: Asi nejblíž k tomu West Labour Party má teď Andy Burnham, který už zájem o funkci projevil a kterého dokonce podpořil i zmíněný West Streeting, který se tedy o post premiéra ucházet nakonec nebude. Je to tak?
24: Ano, a Burnham je aktuálně nejoblíbenějším politikem Libristů v Británii. Co je zvláštní, poslancem strany se stal teprve minulý pátek, kdy byl zvolen v doplňovacích volbách v obvodu Makerfield na severu Anglie. Do té doby byl starostou Manchesteru, a to od roku 2017. Předtím už 56-letý zástupce levicového křídla Libristů poslancem byl. Působil taky na různých ministerských postech a dalších funkcích v dobách vlády Tonyho Blaira. Na šéfa Libristů už kandidoval dvakrát v letech 2010 a 2015. Ve vítězném projevu po svém zvolení Burnham podpořil znárodnění klíčových veřejných služeb a kritizoval to, co označil za 40letí neúspěšné neoliberální ekonomiky. Uvedl, že se bude snažit nahradit premiéra Keira Starmera a změnit politiku. Chce reformovat například sociální systém a podle serveru Observer je zastáncem aktivnější a asertivnější role státu a podporuje přísnější regulaci sociálních sítí. V loňském roce varoval Burnham před riziky pro demokracii, která podle něj plynou mimo jiné z dezinformací na platformách jako je X, zvyšoval by zřejmě daně nejbohatším a upřednostňoval by taky danění majetku před daněním příjmů.
23: S informacemi byl ve studiu Dominik Tesár ze zahraniční redakce. Díky za to.
24: Pěkné ráno.
23: A my se k informacím z britské politické scény ještě také vrátíme. Po 8. hodině budeme mluvit s Magdalenou Leichtovou a Ondřejem Houskou. Mimo jiné také o tom, že dnes je to přesně 10 let od referenda o Brexitu.
1: A dnes máme úterý 23. června v 6 hodin 17 minut. Přidáme další informace, které se vážou k dnešnímu dni. Spojené státy a Irán se dohodly při jednáních ve Švýcarsku na rozmrazení 12 miliard dolarů iránských fondů. Při víkendovém jednání ve Švýcarsku se podle iránského hlavního vyjednavače USA a Irán také dohodli na vytvoření přímé komunikační linky ohledně Hormuzu, což by mělo pomoci předejít konfliktům. Český premiér Andrej Babiš se dnes v Maďarsku zúčastní jednání premiéru zemí Visegrádské skupiny. Na programu bude migrace, energetická politika a koordinace postupu zemí V4 v rámci Evropské unie. Uchazeči o studium na střední škole, kteří si podali přihlášku do druhého kola přijímacího řízení, se dnes dozvědí, zda a na jakou školu byli přijati. Výsledky najdou jak v elektronickém systému DIPSY, tak i zveřejní i školy.
23: Čeští vědci vyvíjejí nové možnosti využití technického konopí ve stavebnictví. Na ČVUT testují například deskové materiály nebo konstrukční prvky, které by v budoucnu mohly doplnit běžně používané stavebniny. Výsledkem má být demonstrační dům, na kterém ověří jejich vlastnosti v praxi.
2: Na stole nám tu leží hromádka světlé dřevité hmoty, lisovaná deska, izolační materiál, nějaké stavební tvárnice. Když se ale podíváme blíž, tak zjistíme, že jejich základ není kámen, písek ani dřevo. Je to všechno vyrobené z rostliny, z technického konopí.
3: Tady vidíte vlastně pazdeří, jedna ze složek technického konopí. Primárně se z konopí zpracovává stonek, to je asi nejžádanější část z toho technického konopí. A to pazdeří by se dalo říct, že taková jakoby odpadní hmota, s kterou si třeba ty konopáři nevědí moc rady.
2: Jsme v Univerzitním centru energeticky efektivních budov Českého vysokého učení technického, kde Barbora Vlasatá z laboratoře cirkulárního stavebnictví zkoumá, jak by se právě konopí mohlo víc uplatnit ve stavebnictví.
3: To je tvárnice, která je vlastně udělaná, je to jako beton, je tam vlastně to pazdeří, je tam zapracovaný s nějakým pojivem a dá se to prostě použít jako stavební materiál. Naopak z toho stonku se třeba dělá tepelná izolace, to už jsou jakoby víceméně zavedený prvky, které na trhu koupíte.
2: Když se podíváme na tu tepelnou izolaci, tak ona vlastně je velmi podobná té izolaci, která není z technického konopí.
3: Ano, je to víceméně to samý a právě je to alternativa k té klasické třeba minerální izolaci, která je dělaná z čedičových vláken. Tohle je prostě rozvlákněný stonek a má to víceméně ty samé tepelné vlastnosti, jako má ta klasická minerální vlna.
4: Říkáte víceméně stejné vlastnosti, má to i nějaké výhody?
3: Je to prostě obnovitelný zdroj, lokální, to konopí svým způsobem i jakoby pomáhá v té půdě, není to rostlina, která by to nějakým způsobem vyčerpávala, jako to třeba dělá řepka. Je to rychle dostupný zdroj, ta masa je tady rychle dostupná, třeba i dalo by se říct rychlejc než třeba v případě dřeva.
4: Pak tu jsou ale i věci, které na trhu ještě úplně nenajdeme, třeba deskové materiály nebo materiály na bázi lisovaných stonků.
3: A to jsou právě ty varianty, na kterými se budeme zaměřovat a budeme se snažit nějakým způsobem zjistit ten přínos, tak aby jsme mohli jim potom pomoct se umístit mezi těma ostatníma standardníma výrobkama na trhu.
4: Na vývoji těchto materiálů ale vědci nechtějí zůstat jen v laboratoři. Cílem projektu je ověřit jejich využití přímo v konstrukci domu. Jak říká Jakub Diviš z laboratoře udržitelné výstavby, nejde o hledání úplně nové suroviny, ale o to, co už známé materiály dokážou v praxi.
6: Výsledkem bude, že všechny obvodové stěny, střecha a podlaha budou z technického konopí. Míra detailu a množství využitých konopných materiálů je samozřejmě otázkou i výzkumu. Je před náma ještě několik výzev, které my musíme zvládnout. Pevně věříme, že se nám to podaří, takže ta představa je velmi, velmi jasná a ty konstrukce chceme ukázat, že z toho konopí lze stavět standardním způsobem.
4: V domě chtějí vědci otestovat například to, jak materiály odolávají zatížení nebo jaké mají tepelně technické vlastnosti. Z Univerzitního centra energeticky efektivních budov Českého vysokého učení technického Karolína Burdová, Český rozhlas.
17: A teď v 6 hodin 22 minut nahlédneme do dnešního zahraničního tisku. Začneme v britském Guardianu. Ten píše o tom, že nový poslanec britského parlamentu Andy Burnham se připravuje na vládnutí po tom, co premiér Keir Starmer včera rezignoval. Burnham by se měl dostat do premiérského křesla docela snadno. Nikdo jiný se totiž opozici zatím nehlásí. Starmer se vlády vzdal kvůli velkému tlaku, kterému čelil poslední měsíce, kdy rostl spor mezi poslanci jeho labouristické strany a vládními ministry.
23: Velkou část kabinetu taky znervózňuje růst krajně pravicové strany Reform UK, kterou vede Nigel Farage. Andy Burnham, který byl nově zvolený jako poslanec za obvod Makesfield poblíž Manchesteru, má cestu k vládě poměrně volnou. Bývalý ministr zdravotnictví Wes Streeting, o kterém se hovořilo jako o Starmerově nástupci, už potvrdil, že se opozici předsedy vlády ucházet nebude. To by Burnhamovi dávalo jen 3 týdny k tomu, aby se na roli připravil.
17: Starmer před necelými 2 lety zvítězil s historicky silným mandátem. Kromě postu premiéra Starmer rezignoval také na pozici předsedy strany. Ještě v pátek přitom tvrdil, že o své místo bude bojovat. Pro zemi to znamená, že bude mít během posledních 10 let už 7. premiéra.
23: Maďarský premiér Peter Maďar představil plán na vypracování nové ústavy a odvolání nejvyšších představitelů, které jmenoval Viktor Orbán, a to včetně prezidenta Tamáše Šujoka. Píše o tom bruselský list Politico. Při téměř hodinu dlouhém projevu v parlamentu představil Maďar operaci Očistný oheň. Pomocí ní chce zemi zbavit, jak říká, Orbánovy mafie.
17: Kromě prezidenta chce Maďar odvolat i předsedu nejvyššího soudu a několik soudců ústavního soudu. V září by jeho vláda měla přijít s návrhem na novou maďarskou ústavu. V dubnových volbách zvítězila Maďarova strana TISA s ústavní většinou. Maďar sliboval odvolání prezidenta a dalších činitelů, Šujok se ale odvolání brání právními kličkami.
23: Ústavní novela je nejnovějším krokem v boji mezi premiérem a prezidentem. Maďarská vláda spustila web, kde mohou občané psát připomínky k novele. Webová stránka má zůstat dostupná do konce července, což naznačuje, že se o novele do té doby nebude hlasovat, dodává Politico.
17: A ještě se podíváme do německých zemí. Německo totiž stejně jako velkou část Evropy tento týden postihla vlna veder a o tom píše web tamní veřejnoprávní televize Deutsche Welle. V neděli uvedla německá meteorologická meteorologická služba, že vysoké teploty zasáhnou i běžně chladnější severní regiony.
23: Meteorologové také předpovídají, že během tohoto týdne dosáhne teplota na některých místech jihozápadního Německa 40 stupňů. Velká horka se sebou přinášejí i větší pravděpodobnost bouřek. V Berlíně během víkendu hasiči výjížděli k asi 160 případům. Ve městě byly popadané stromy a počasí poničilo i pódia festivalu Fête de la Musique.
17: Ve spolkové zemi Sasko-Anhaltsko na východě země způsobila nečekaná průtrž mračen nehodu na dálnici. Při níž zemřela jedna žena a čtyři další lidé byli zraněni. Podle meteorologické služby teploty v Německu tento týden neklesnou.
23: Tolik tedy přehled zahraničního tisku a krátce před 6:30 máme pro vás ještě jedno téma fotbalové. K nejvděčnějším návštěvníkům fotbalového mistrovství světa v Severní Americe patří hráči a fanoušci Curaçaa. Ostrov z Jižního Karibiku teprve v roce 2010 vyhlásil nezávislost na Nizozemsku. Světového šampionátu se fotbalisté Curaçaa účastní poprvé a to, co by reprezentanti populačně nejmenší země v dějinách. A už získali i historické první bod za remízu 0-0 s Ekvádorem. Stalo se to v Kansas City, kde po příznivcích Curaçaa zatím pátral i náš zvláštní zpravodaj na turnaji. If you see
7: something, say something. Není to úplně snadné, protože město i oficiální fanzóna, do které mířím, jsou plné Američanů v bílo-červených dresech národního týmu a také žlutých Ekvádořanů. Fanoušky Curaçaa, aby člověk pohledal a není se co divit. Na tomhle ostrově, který stále zůstává autonomní součástí Nizozemska, žije jenom 150 tisíc lidí. Na zdejší fotbalový stadion v Kansas City by se tedy vešla celá polovina obyvatel Curaçaa. Přece jen jsem objevil Justina, chlapa jako horu v modrožluto-bílém dresu Curaçaa. Říká, že je to vzrušující a stále mu to připadá jako z jiného světa mít možnost fandit výběru své země na tomhle turnaji. Vypráví, že i drtivá porážka v prvním zápase 1-7 od Němců byla pro něj a jeho krajany na stadionu skvělý zážitek. A teď s první remízou v kapse věří i v postup do vyřazovací fáze.
9: Fotbal je na Curaçaou velmi populární. Rovnat se mu může leda baseball. Díváme se na přenosy ze španělské La Ligy, z anglické Premier League, z italské série A. Teď jsme velmi hrdí na to, že jsme se v elitní společnosti ocitli i my. Zápasy s Německem, Ekvádorem a pobřežím Slonoviny, to je přece skvělé. I pro nás fanoušky. Všude nás zastavují, chtějí se s námi fotit a ptají se, kde přesně Curaçao je. Škoda, že jsem měl vstupenky jenom na dva zápasy a zbytek turnaje uvidím už jen v televizi doma na ostrově.
7: Curaçao, co by populačně nejmenší účastník mistrovství světa, převzalo tenhle rekord od Islandu. Podle Justina by se na mundial zvládlo dříve či později kvalifikovat, i kdyby se turnaj nerozšířil na 48 účastníků. Dobrých hráčů mají prý dost. Z výběru, který je tady na šampionátu, se pouze jediný fotbalista na ostrově Curaçao skutečně narodil. Ale u země tolik propojené s Nizozemskem a se silnou diasporou zahraničí, to není zas tak udivující. A fanouškům to u reprezentantů rozhodně nevadí. Vždyť i oni sami často žijí mimo ostrov samotný. Gabriela, oblečená do speciálního trička k historické účasti Curaçaa na mundialu, říká, že ona žije v Orlandu na Floridě, její tatínek v Evropě a část rodiny přímo na Curaçaou. A všichni se sešli tady v Kansas City, takže mistrovství světa je záminkou k velkému rodinnému setkání. V národních barvách mi při focení pouzuje ona a pět dalších členů rodiny a Liliana popisuje, jak to vypadalo doma na ostrově, než odletěla fandit sem do Spojených států.
11: Na Curaçaou vládne šílenství. Každý si to užívá, že jsme se poprvé kvalifikovali na světový šampionát. Slovy se to nedá vyjádřit. A dali jsme gol Německu, to je nejdůležitější.
7: Směje se Liliana při pomyšlení na historicky první gol Curaçaa na světových šampionátech. Po remíze s Ekvádorem přišel z hráči a trenéry slavit do kabiny i nizozemský královský pár, který má tedy na turnaji dvě reprezentace. Curaçao sice má svého premiéra, ale krále, nejvyšší soud nebo vojsko má stále společné s Nizozemskem.
12: Účast na tomhle mistrovství pro nás znamená všechno. Píše se tu historie. Naši fotbalisti tvrdě dřeli, aby se sem dostali a my jsme nesmírně hrdí, že je tu můžeme podporovat. Doufám, že modrá vlna bude pokračovat.
7: Těší se Gabriela a říká, říká, že jejím nejoblíbenějším hráčem je Tahith Chong. To je právě ten jediný rodák přímo z Curaçaa v národním týmu. Její sympatie si ale získal spíš svým mohutným afrem. Kansas City, Jan Kaliba, Český rozhlas.
17: A co vám nabídneme v další části dnešního ranního plusu, tedy po zprávách? Do 3 let má být energetický kolos ČES plně státní. Co to bude znamenat? A jak reálné jsou sliby některých politiků, že díky tomu bude v Česku levnější elektřina? O tom mluví v novém díle pořadu Peníze a vliv generální ředitel ČESu Daniel Beneš.
23: Je 6:30 a zprávy má Monika Vrchotová.
5: Český rozhlas plus.
10: Hezké ráno. Pražský hrad v 10 hodin dopoledne zveřejní vyjádření prezidenta Petra Pavla k rozhodnutí vlády nezařadit ho do delegace na červencový summit Severoatlantické aliance. Pavel dříve avizoval, že pokud kabinet jeho účast odmítne, má připravenou kompetenční žalobu. Tu premiér Andrej Babiš z hnutí ANO považuje za zbytečnou. Šéf americké diplomacie Marco Rubio zahajuje 3denní cestu po Perském zálivu. Se zástupci Bahrajnu, Kataru a Spojených Arabských Emirátů by mělo řešit obsah takzvaného memoranda o porozumění. Jedním z bodů, který podle agentury Reuters v zemích Perského zálivu vyvolává obavy, je Trumpův 300 miliardový fond obnovy pro Teherán. Země Perského zálivu se bojí, že Irán peníze využije na obnovu válečného arzenálu. Poslanci se dnes budou věnovat novele trestního zákoníku, která počítá se zpřísněním trestů za neplacení výživného. Lidem, kteří alimenty neplatí minimálně třetinu roku, by podle návrhu hrozilo vězení. Podle části opozice by ale rodiče ve vězení na alimenty nevydělali a změna by poškodila hlavně vyživované děti. Přesně před 10 lety se Britové rozhodli, že odejdou z Evropské unie. Pro odchod, takzvaný leave, bylo 52% z nich. Dnes by pro Brexit hlasovali jen 3 z 10 Britů. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu agentury YouGov. Karolinka na Vsetínsku poprvé nabízí k prodeji pozemky v areálu bývalých skláren. Areál loni odkoupila za 52 milionů korun po souhlasu obyvatel v místním referendu. V místě by mohly vzniknout nové byty, obchody, kulturní centrum nebo domov pro seniory. A dnes je Mezinárodní den vdov. Upozornit má na chudobu vdov, hlavně v rozvojových zemích. Řada z nich tam nikdy nezíská dědictví nebo se musí účastnit ponižujících i život ohrožujících tradičních rituálů. Se ztrátou partnera se podle Organizace spojených národů potýká světově asi 250 miliardy žen. V extrémní chudobě žije údajně každá desátá. Teď pohled na silnice. Komplikace jsou na příjezdu do Prahy po dálnici D10 z Mladé Boleslavy. Za sjezdem na Brandýs na 7,5 kilometru překáží nehoda v levém pruhu a kolona z 12. kilometru je asi na 20 minut. Na D1 je pomalý provoz na příjezdu do Brna z Vyškova. Kolony jsou nesouvislé od sjezdu na Slavkov z kilometru 210 až do omezení na kilometru 196, celkově na 10 minut. Na D1 z Brna do Prahy zdržení na Vysočině za Jihlavou na kilometru 111 je omezení. Zdržíte se v osobních autech asi 10 minut, kamiony stojí déle. V Praze už sílí provoz, hlavně směrem centrum. Na Jižní a Štěrboholské spojce je pomalejší provoz obou směrně před Průmyslovou. Pomaleji se jede od Běchovic a také od Lanového mostu. A v Liberecké se plní příjezd do Holešoviček. Asi 15 minut se jede krokem z Letňan až do Holešoviček a do tunelu Blanka. Šťastnou cestu. Úterý bude slunečné, přechodně ale přibude mraků až na oblačno a hlavně na Šumavě se výjimečně přidají přehánky nebo bouřky, a to i silné. Teploty dnes vystoupí na 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě bude kolem 30. Zprávy plusu a Monika Vrchotová.
5: Posloucháte Ranní plus.
23: Dnes s Renatou Kropáčkovou a Šárkou Fenikovou a dobré ráno vám přejeme necelé 4 minuty po 6:30, což je ten správný čas na to podívat se, o čem píšou české noviny nebo weby. Nemusíme to dělat sami, udělal to za nás už včera večera, dnes ráno šéfredaktor Českého rozhlasu plus Josef Pazderka. Dobré ráno.
8: Dobré ráno, Šárko.
23: Tak díky vám víme, že deník N nabízí analýzu včerejšího rozhodnutí vlády o tom, že prezidentu Pavlovi neumožní oproti původním zvyklostem účast na červencovém summitu NATO v Ankaře. Jaké to bude mít podle Enka vnitropolitické dopady?
13: Tak my už jsme teď ve zprávách uvedli, že Hradci vzal dechový čas, ke kauze se má naplno vyjádřit dnes dopoledne. Enko taky připomíná, že hlava státu může teoreticky vládě komplikovat život poměrně citelnými způsoby, třeba vetováním zákonů, což sice koalice může přehlasovat, ale v čase nefunkční sněmovny by něco podobného stálo spoustu zbytečné energie. Podle Enka se nicméně Pavel nemůže pustit do války s vládou nějak bez hlavě. Pokud uvažuje o další prezidentské kandidatuře, což ani neskrývá, potřebuje držet určitou nadstranickost. Jeho síla v minulých volbách vycházela mimo jiné z toho, že dokázal sbírat hlasy od voličů ANO nebo SPD a tímto by si je mohl proti sobě postavit.
23: A má tedy podle autora textu Jana Tvrdoně ta nastalá krize nějaké vítěze?
13: Podle Jana Tvrdoně z pohledu Česka lze vítěze hledat jenom těžko a připomíná taky, že spoustě lidí připadá tenhle spor jako malicherný, bizarní, že mu část lidí nerozumí, ale pokud by měl jmenovat nějakého vítěze, tak jsou to pravděpodobně motoristé. Ve finále dokázali Andreje Babiše dotlačit k tomu, že se vydal do střetu, do kterého se mu původně vůbec nechtělo a před svými voliči se můžou prezentovat jako strana se slušným politickým výtlakem.
23: Také jste pro nás vybral komentář ze serveru Seznam zprávy, který se vrací ke včerejšímu poměrně drsnému oznámení trestu pro českou tenistku Markétu Vondroušovou. Připomeňme, že wimbledonská vítězka dostala 4letý zákaz za to, že nevpustila domů antidopingovou komisařku. Co o tom soudí sportovní novinář Miroslav Němý?
13: Srovnává ho s jinými známějšími tenisty tento případ a ti podle něj za podobné prohřešky dostali výrazně mírnější tresty, protože to jsou tenisové celebrity. Například světová jednička Italiana Sinner dostala v roce 2025 za dopingový nález 3 měsíce a to ještě přesně tak, aby stihla Grand Slamový turnaj v Paříži. Tehdy ta Mezinárodní agentura pro integritu tenisu prohlásila, že za anabolický steroid Klostebol v jeho těle může fyzioterapeut, v jehož rukou látka přešla na Janika Sinnera. To též připomíná Miroslav Němý i pro případ bývalé světové jedničky Polky Iggy Świątekové. Také vstřícnost v roce 2024, jenom měsíční trest, agentura tehdy prohlásila, že k tomu incidentu došlo omylem. Takže Miroslav Němý upozorňuje na zjevnou disproporci.
23: No a co to teď pro českou tenistku znamená?
13: Podle Mladé fronty je trest pro Vondroušovou vyloženě likvidační. Ona se sice může odvolat k mezinárodní arbitráži, ale ten výsledek je dost nejistý a čekat 4 roky na návrat moc nedává smysl. Třeba rumunská tenisová hvězda Simona Halepová při stejném trestu čekala na soud 1,5 roku. Ten jí byl posléze zkrácen, ale po comebacku už to od velké šampionky nikdy nebylo ono, takže kariéru definitivně ukončila. Totéž asi čeká i Markétu Vondroušovou, uzavírá Mladá fronta dnes.
23: Uzavírá, myslím, Seznam zprávy, ale
13: Seznam
23: Mladou...
13: Zprávy.
23: Ano, ale ano. Kdyby si někdo chtěl pročíst sám ještě Miroslav tento komentář. Ale
13: jenom
23: do třetí...
13: Jenom si pomenu, že ano. Miroslav Němý předtím dělal v Mladé frontě, takže
23: tak
13: jsem
23: proto.
13: To zase popletl.
23: No ale každopádně jste nám pro nás z Mladé fronty taky vybral jeden článek, který se vrací k případu advokátky Hany Sukové a její dcery Pavly Marešové, které soud poslal na 7, respektive 5,5 roku do vězení za zpronevěru peněz z advokátních úschov. Co vás na něm zaujalo?
13: No, zejména věk první odsouzené a taky doba, po kterou obě obviněné a odsouzené podvody páchaly. Advokátce Haně Sukové bylo při vynesení rozsudku 80 let a se svou dcerou páchaly podle rozsudku trestnou činnost skoro 15 let od roku 2007 až do září 2022, kdy je zadržela policie a soud je načas poslal do vazby. Zaujala mě taky výše té zpronevěry a celý systém podle nepravomocného verdiktu zpronevěřili obě ženy klientům celkem 161 milionů korun. Policie navíc peníze doposud nedohledala. A vytvořili systém, který připomíná pověstné letadlo. Klienti u advokátních kanceláře Sukové skládali do úschovy peníze, které měly ženy po naplnění smluvních podmínek vyplatit druhé straně. Ony ale využívali tyto prostředky zejména k výplatám jiných klientů nebo pro sebe. Pro mě je neuvěřitelné, že to vydrželo tak dlouho a že se to vyšplhalo dosahoval až na tu částku 161 milionů korun.
23: A více o tom dočtete v Mladé frontě dnes. Děkujeme za výběr. Tolik tedy šéfredaktor Českého rozhlasu plus Josef Pazderka. Naslyšenou.
13: Naslyšenou, hezký den.
17: Teď je 6 hodin 39,5 minuty. O půlnoci skončila výstražná stávka v Českém rozhlase a v České televizi. Pracovníci obou médií protestovali proti vládnímu návrhu na zrušení mediálních poplatků. Převod pod státní rozpočet a zároveň výrazné omezení prostředků podle nich omezí nezávislost a stabilitu televize i rozhlasu.
14: Minuta ticha za stabilitu a nezávislost Českého rozhlasu a České televize.
15: Tikající minutu ticha mohli posluchači spolu s odůvodněním stávky slyšet ve spojeném vysílání všech stanic Českého rozhlasu před hlavními zprávami v 8, 12 a 18 hodin. Některé pořady pak byly zkrácené. Na kanálech České televize pak pořady začínaly se zpožděním, třeba i hlavní zpravodajská relace Události.
16: Výjimečný den, výjimečná relace. Taky Události dnes začínají s minutovým zpožděním. Důvodem je výstražná stávka zaměstnanců České televize.
19: O jejich důvodech a průběhu budeme informovat během relace, jako o každé podobné události. Hezký večer.
15: Pracovníci taky demonstrovali před budovami obou médií. Už od dopoledne se na malém pódiu před Českým rozhlasem ve Vinohradské ulici v Praze střídali hudebníci, třeba první Aneta Langerová. Herci Národního nebo Dejvického divadla pak štefetově předčítali z kodexu Českého rozhlasu nebo ze světových literárních děl. Obdobně se zapojila i regionální studia, třeba v Ústí nad Labem.
20: Timothy Snyder, Tyrannie. Historie se sice nikdy neopakuje, ale skýtá nám poučení.
15: Na stávku upozornil na koncertě v Ostravě i symfonický orchestr Českého rozhlasu a jeho ředitel Jakub Čížek.
25: Kultura je bohužel většinou na těch prvních místech, kde se hledají úspory. Proto se jako symfonický orchestr Českého rozhlasu k této stávce takto symbolicky připojujeme.
15: Iniciativa veřejnoprávně, pracovníci obou médií, ale taky třeba Evropská vysílací unie kritizují vládní záměry na změnu financování. Podle nich ohrožují profesní novinářskou nezávislost a finanční stabilitu obou médií, pokračuje mluvčí iniciativy veřejnoprávně Jan Herget.
26: Trváme na tom, že nejvyšší garancí nezávislosti a stability je zachování systému financování prostřednictvím poplatků. Pokud budou snahy o ovládnutí médií pokračovat, jsme připraveni v protestech přitvrdit.
15: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO dnes znovu výtky k návrhu odmítl. Podle vládního návrhu by Česká televize měla proti současnosti přijít o miliardu korun ročně, Český rozhlas o 400 milionů. Podle Andreje Babiše teď instituce dostatečně nešetří.
27: Určitě se tam dá ušetřit a my jenom plníme ten náš program, takže taká nějaká ta atmosféra a ty protesty a urážení, sprosté urážení nás na náměstích nic nezmění.
15: Koalice chce změny zavést od příštího roku. Podle ředitelů rozhlasu a televize by to znamenalo rušení pořadů a stanic i propouštění. Opozice chce proti vládnímu návrhu v parlamentu bojovat. Jakub Vik, Český rozhlas.
23: Rodiny s vícerčaty často budí velkou pozornost a rodiče opakovaně odpovídají na sérii otázek týkají se podoby a povahy dětí, několikanásobných nákupů věcí nebo toho, jestli každému měří stejným metrem. Jak to funguje v rodině s osmiletými čtyřčaty ze Středočeského kraje, uslyšíte v dalším dílu našeho seriálu.
28: Heleno, čtyřčata se vám narodila v červnu 2018. Vy jste měli dvakrát kočárek pro dvojčata a někdy jste chodili i v jednom člověku s čtyřmi dětmi, jak se drží madla.
29: No, já jsem si vzala takový provaz a ty dva dvojkočáry jsem si svázala tím provazem, aby se mi to líp řídilo. Kolečka musela být i zaaretovaný.
23: Povoláním učitelka Helena Slánská vypráví, jaký nejvíc utekl rok po příchodu z porodnice. Byl to koloběh krmení, přebalování a uspávání.
29: To byl takový frčák, snad ani první rok si tak nějak nepamatuju, musím říct. No.
23: Doma na čtyřčata Anešku, Moniku, Kláru a Ondřeje navíc čekal o dva roky starší bratr Vojtěch. Všichni se dnes zapojují do domácích povinností.
28: Co doma, s čím pomáháte?
30: Mamince uklízet kuchyň a stůl nebo vyluxuju.
28: To říká Monča a Aneško.
30: Když uklízíme myčku.
28: Vyklízíš myčku. Klárko.
30: Když věšíme prádlo.
28: A Ondro, máš nějakou činnost, kterou pravidelně doma děláš?
29: Tak taky se snaží někdy vyklidit myčku, že jo?
28: Teď jde Ondra se podívat do lednice. No. Ty vaříš někdy s mámou?
30: Ne.
28: A jíš rád?
30: Jo.
29: A co lednice a zásoby jídla? Musím obden jezdit na nákup, no, protože třeba spotřeba takových ovesných vloček a mléka je u nás opravdu velká. A na nákupy chodíte?
30: Jo.
0: Nenakupují se jen potraviny, rodina neustále obměňuje oblečení nebo boty. Čtyřčatům je teď 8 let.
29: To mě nikdy nenapadlo, že vlastně to je opravdu ty boty a všechny bundy a to je velký množství. No.
28: Jak často perete?
29: No, každý den. Kupy špinavého prádla a spotřeba i nádobí. Jako to je opravdu jako velká.
28: A koukám se vám tady na pastelky, některé jsou podepsané, tady je Klárka. Ale hodně věcí sdílíte? Máte hodně věcí, Klárko, dohromady?
30: No jo, třeba hračky s holkama, třeba jako Barbie, nový domeček a takhle.
28: Co povahy dětí? Máte to rozložené?
29: Každý úplně.

0: jedináčkům jiní, ať už odvážnější, samostatnější.
1: Určitě. Čtešťata, myslím, že se nebojí vůbec projevit svůj vlastní názor, protože myslím, že mají furt za sebou určitou skupinu lidí, myslím tím sourozence, která je vlastně chrání a podporuje.
0: Manžel s vámi není, zemřel, jsou to 2 roky zpátky?
1: 2 roky, no, přesně tak.
0: Jste samoživitelka, jak po té finanční stránce to jde?
1: Tak samozřejmě je to náročné, nebudu říkat, že ne, ale musím říct, že mám okolo sebe spousta lidí, kteří na nás myslí a těm jsem neskutečně vděčná a prostě na nás myslí pravidelně.
2: Podrobný článek, fotky nebo grafy s počtem vícerčat narozených od roku 1950 najdete na webu iRozhlas.cz. Veronika Hlaváčová, Český rozhlas.
3: Minutu a půl po 6:45 přidáme informace čistě z ekonomické oblasti. Spojené státy a Irán se dohodly při jednáních ve Švýcarsku na rozmrazení 12 miliard dolarů, což je zhruba 254 miliard korun íránských fondů. V pondělí večer to podle agentury Reuters řekl íránský hlavní vyjednavač Mohammad Bahir Khalibad. USA a Irán se také dohodli na vytvoření přímé komunikační linky ohledně Hormuzského průlivu, což by mělo pomoci předejít konfliktům.
4: Americké ministerstvo obrany ale sdělilo senátorům, že potřebuje dalších zhruba 80 miliard dolarů, tedy zhruba asi 1,72 bilionu korun na pokrytí nákladu na válku proti Iránu, uvedla to agentura AP.
3: Vládní návrh zákona o financování veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu neobsahuje legislativní záruky, které by chránili Českou televizi a Český rozhlas před politickým vlivem na rozhodování o financování. Uvedla to Evropská vysílací unie ve společném prohlášení se 17 veřejnoprávními médii ze střední a východní Evropy a 8 novinářskými organizacemi. Vyzývají vládu, aby od plánovaných změn upustila.
4: Energetická společnost ČES založila novou dceřinou společnost ČES Energy, do které vloží distribuční sítě a zákaznické služby. Do konce roku chce mít pak ČES jasno, jakým způsobem v této nové společnosti nabídne k prodeji 49% akcí. Kdo se k podílům v nové společnosti nakonec dostane a má prodej části firmy i jiný smysl, než získat peníze na zestátnění, o tom mluvila v novém dílu pořadu Peníze a vliv analytička Jana Klímová s generálním ředitelem ČESu Danielem Benešem.
5: Máme plán, který ve svém základním scénáři znamená, že někdy na konci roku bychom mohli být připraveni spustit celou operaci, protože už budeme mít to nacenění, budeme mít s poradcema rozmyšleno, jakou cestou se vydáme. A to bude někdy, řekněme, konec roku. Rádi bychom to udělali nejpozději první čtvrtletí příštího roku.
6: A jaký je ten nejpravděpodobnější způsob, jakou cestou se vydáte, jak dlouho to může trvat?
5: Já neumím říct, že některý z nich je nejpravděpodobnější. Základní scénáře jsou 2. A my v tuto chvíli máme jedinou jistotu, že se budeme chovat způsobem, abychom z toho pro ČES AS vytěžili maximum. To znamená, pokud dojdeme přesvědčení, že maximum pro ČES AS bude IPO, neboli uvedení nového titulu na burzu, tak se vydáme touto cestou. Pokud dojdeme přesvědčení, že nejlepší je nabídnout to infrastrukturním světovým hráčům, tak se vydáme touto cestou.
6: Teď mluvíte o 2 variantách. Zmiňoval jste ale dříve ještě variantu, že byste mohli třeba nabídnout těm stávajícím akcionářům ČES AS nějakou výměnu akcí. To je také ve hře?
5: A jak to není to... třetí varianta. Na to, abyste mohla vyměňovat, musíte mít to IPO. To znamená, to je jako možný následný další krok, pokud bychom se vydali cestou IPO, že bychom mohli nabídnout, když už by ten titul byl, to ČES Energy na burze, že bychom stávajícím akcionářům ČESu za nějaký kurz mohli nabídnout směnu akcí dobrovolně.
6: Můžete vyloučit, že kromě toho, jak by to teď říkáte, tedy že to základní kritérium bude cena, jaká vám vyjde prostě za ten způsob prodeje, že prostě tady bude nějaké politické rozhodnutí, že třeba se má podpořit kapitálový trh tím, že uděláte IPO na pražské burze, protože z ní asi později, až se zestátní, tak odejde celý ČES. Takže třeba toto tam bude hrát roli, že to nebude jenom o té částce.
5: Já si nedovedu představit, že bych dostal politické zadání tohoto typu.
6: Já si to umím představit. Kdybyste dostal takovéto zadání, tak řeknete ne.
5: Vy hovoříte o pokynu, jo. Naše komunikace s politickou reprezentací nemá formu pokynu, proto si nedovedu představit, že bychom dostali pokyn. V každém případě vybereme nejlepší variantu pro naše akcionáře. A věřím, že Česká republika, stát, politici, když jim to představíme jako všem ostatním, tak pochopí, která ta varianta je nejlepší. Samozřejmě, že vedle toho můžou být vedlejší aspekty, které nahrávají kapitálovému trhu, ale to nemůže.

0: že být jako vodítko pro to, že půjdeme buď doleva nebo doprava a toto rozhodne.
1: Pirátský poslanec Ivan Bartoš napsal na síti X, že stát si nechá výrobu, tedy šrot, a prodá podíl vlastně v té ziskové části, že to nedává smysl. A takových názorů jsem zaznamenala i víc, nejen tedy od opozičních politiků. Dává to tedy nějaký jiný smysl, než že prostě potřebujete jako ČES peníze na pozdější výkup těch minoritářů z celého ČES?
0: Já to odmítám, že by to byl šrot, protože to je výroba. Říct, že výrobní část je šrot, to tím někdo říká, že Temelín je šrot, nebo Dukovany jsou šrot. To je prostě politická zkratka, politický heslo. Já říkám, že výrobní část je výrobní část, v které je celá řada zdrojů, které jsou ultramoderní.
1: No a
0: kdyby to bylo tak, že by jsme do státu nechali
1: ziskový?
0: Jenom 3 uhelní elektrárny. Jasně. A dali do nějaký jiný části, třeba ty jaderný, tak to bych jako pochopil. Ale říká to někdo, kdo vlastně neví, co tam dáme, a je mu to trochu jedno, protože politický heslo se nemusí potkat s realitou, hlavně, že funguje. Jo.
1: A jaká část je víc zisková? Jako ta,
0: především ty jaderný elektrárny. Je to tak, že hlavní důvod, který my v tom vidíme, je ten, že stát říká, že chce ve výrobní části mít 100%. Souvisí to s výstavbou nových zdrojů, souvisí to s rozhodováním o uzavírání starých zdrojů. V momentě, kdy tam nemáte minoritní akcionáře, tak můžete dělat rozhodnutí, které investorovi, který je čistě dividendový a chce co největší dividendu každý rok a dlouhodobé plány a cíle ho nezajímají, tak v tu chvíli se jim ty zájmy se jim rozcházejí.
2: Celý rozhovor Jany Klímové s generálním ředitelem ČEZu Danielem Benešem si můžete poslechnout dnes v 11 hodin nebo po 11. hodině v pořadu Peníze a vliv. Už teď ho ale najdete i na webu plus.rozhlas.cz nebo v podcastových aplikacích.
3: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každý všední den od 6 do půl desáté na Plusu. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas.
4: Ve sporu o veřejnoprávní média se hodí mít připravené a promyšlené následné kroky. Myslí si autor dnešního ranního komentáře, politolog Lukáš Jelínek.
5: Zastavit lavinu je vždy těžší, než ji spustit. Vláda Andreje Babiše si zrušení koncesionářských poplatků vybrala za svůj symbol. Tvrdí, že jde především o peněženky občanů, ve kterých zůstane víc. Když se však zaměříme na chování premiéra i řady ministrů k novinářům, ale také k neziskovým organizacím, expertům, nezávislé státní správě nebo justici, zjistíme, že změna financování médií veřejné služby zapadá do ucelené mozaiky přístupu současných mocných ke státu, který mají na základě volebních výsledků spravovat. Ono je nakonec jedno, jestli na nezávislost veřejnoprávních médií poté, co budou financemi přivázána ke státnímu rozpočtu, sáhne tato nebo jiná vláda. Na Slovensku se o převedení pod erár postaral kabinet Igora Matoviče, ovšem na peníze rozhlasu a televize citelně sáhl až kabinet Roberta Fica. Leda by chtěl Babiš stihnout obojí, čemuž by nasvědčovalo, že z hlediska příjmů má být Česká televize vržena do roku 2008 a Český rozhlas do roku 2005. A co vláda? Ona by dokázala hospodařit s rozpočtem 20 let starým. Legitimních důvodů, proč přistoupili zaměstnanci veřejnoprávních médií k výstražné stávce, je řada. Od chabé vládní argumentace, v níž hraje prim neprůstřelné tvrzení, prostě to máme v programu, přes polopravdy při popisování evropského mediálního trhu, či absentující veřejnou diskuzi, která v jiných zemích trvala celá léta, až po výroky koaličních politiků, podle nichž má po poplatcích přijít na řadu posuzování obsahu vysílání. Lavina se však valí. Zákon brzy začne projednávat sněmovna a všichni aktéři příběhu by se měli zamyslet nad tím, co dál. Koalice se cítí být na koni. Ke změně postoje by mohly přimět jedině masivnější veřejné protesty či stávky, do nichž by se zapojily i další odborové organizace a svazy. Další nástroje má v rukou sněmovní opozice. Může obstruovat, čímž poukáže na závažnost tématu pro českou společnost, pokud ovšem nevymyslela zničující parlamentní zbraň, jednoho dne její snahy utne koalice stanovením pevného termínu pro hlasování, což je zvyk spopularizovaný kabinetem Petra Fialy. Vládní většina je to přehlasovat i Senát nebo prezidentské veto. Opozice už nyní hrozí ústavním soudem. Naformulovat žalobu tak, aby byla úspěšná, však nemusí být jednoduché. Bránit se mohou i dotčená média. Jejich pouť justičním labirintem by ale byla obtížnější než poslanecká. Stížnost by každopádně musela poukázat na likvidační potenciál legislativních změn, pokud by pro Českou televizi a Český rozhlas znamenaly zásadní meziroční propad v příjmech. Na to myslí zejména evropské právo. Ale i to české má pojistky, které lze v případě skokového miliardového snížení hodnoty majetku aktivovat. O možnosti kompromisu se nyní příliš nemluví. Jak dlouho ale koalice vydrží ukazovat svaly? Není přeci jen šance, aby veřejný tlak zajistil veřejnoprávním médiím při přechodu jejich financování na státní rozpočet lepší výchozí pozici? Neexistuje žádná možnost, jak naformulovat ústavní pojistky akceptovatelné oběma tábory. A co, až se politické poměry změní? Půjde několika tahy pera obnovit koncesionářské poplatky, nebo by měla dnešní opozice předem pracovat například se skandinávským modelem speciální daně, s níž nelze jen tak hýbat? Nástrojů, jak si mohou dupnout, mají politici víc, zejména mediální rady, které si vybírají k obrazu svému. Už proto počítejme s tím, že spor o podobu médií veřejné služby a jejich nezávislost bude dál pokračovat. Podstatné je, jak na něj budou zainteresované strany připraveny. Vláda si nevystačí s kolovrátkem jednoduchých manter. A její kritici by zase měli vést v patrnosti, že ani spravedlivé rozhořčení bitvy nevyhrává. Podstatné je mít dobře promyšlené a načasované další kroky.
4: Dodává na závěr svého ranního komentáře politolog Lukáš Jelínek.
2: A to v 6 hodin a 57 minut posloucháte Hraní plus. Vášnivý hledač pokladů z Orlové přispěl k bezpečnějším dětským hřištím. Strážník Martin Gabriel vyrazil se svým detektorem kovů do terénu a mezi prolézačkami a skluzavkami našel řadu ostrých a nebezpečných předmětů. Radnice proto chce pořídit vlastní detektor a zavést pravidelné kontroly dětských hřišť.
6: Tady přímo u toho sloupu, tady byl ten větší hřebík, zrezavý hřebík, ale tak ostrý, že opravdu se zase moc zapíchli. Ten byl nebezpečný, ale jinak utržená plechovka taky ostrá, ta byla u té skluzavky tam.
7: Tady u té skluzavky?
6: Tady u té skluzavky, tam byla vlastně kus té plechovky ostré, vlastně ta byla přímo na kraji ty skluzavky.
7: Popisuje mi orlovský strážník Martin Gabriel, který tohleto hřiště důkladně prohledal svým vlastním detektorem kovů.
6: Tak tady byl velký hřebík vlastně u tohohle, u té pavučiny z provazu.
7: Což tady vidíme, že ty děti kolem toho se pohybují, ano, tady jsou dopady úplně, to jde ještě vidět ty stopy.
6: Ano, tady takový dobrý pocit z toho, že vlastně člověk něco najde a to dítě se o to nezraní.
7: Je to totiž zajímavý příběh, on sám je takovým amatérským hledačem pokladů a tak svému zaměstnavateli městské policii tento přístroj zapůjčil.
6: S manželkou jsme se rozhodli, že ty vycházky spojit s něčím. Chytlo nás to, takže chodíme vždycky nějaké lokality, kde si to vytipujeme. Vždycky se něco dejde, nějaká mince starší, mám už mince z roku 1817.
7: Vy si tak utužujete fyzičku, kterou potřebujete určitě pro práci strážníka.
6: Člověk nachodí nějaký kilometry i, jak se říká, něco nakope, protože když vykopu 10 dír, z toho je 10krát nějaký šrot nebo nějaký nepořádek, takže člověk se utuží i takhle.
7: Orlovou ty výsledky městské policie docela nadchly a inspirovaly k tomu, že strážníkům plánuje tenhle ten přístroj pořídit. Potvrzuje mluvčí radnice Andrea Vargová.
8: Kontrolu vyhodnotila městská policie jako smysluplnou a na to konto vlastně zařadila požadavek na pořízení kvalitního přístroje, kvalitního detektoru kovů do rozpočtu na příští rok a předpokládáme, že tomu požadavku bude vyhověno, protože město samozřejmě tuto aktivitu podporuje.
7: Nápad se hodně líbí orlovské učitelce Petře Pavlíkové.
9: Určitě by to tu bezpečnost těch dětských hřištích potřebovalo nějak posilit, aby to bylo všechno v pořádku.
7: Opravdu hřebíky se našly a podobně.
9: No, určitě to bude úplně skvělé.
7: Takových hřišť, které by potřebovaly stabilní kontrolu pomocí detektoru kovů, má město 12. Z Orlové Andrea Brtníková, Český rozhlas.
4: Blíží se další časové znamení, za chvíli bude 7 hodin. Po zprávách se podíváme na další témata, například rozebereme spor prezidenta, respektive jeho neúčast v delegaci na červencovém summitu NATO. A také vás chceme pozvat k poslechu dnešní osobnosti plus po 10:30, kdy bude hostem Barbory Tachecí šéfredaktor Aktuálně.cz, válečný reportér Matyáš Zrno. Probírat se bude probíhající dohoda mezi Spojenými státy a Íránem.
2: Je 7 hodin, vy v úterý 23. června posloucháte Ranní plus. Dnes vás jim provází Šárka Feniková
4: a Renata Kropáčková.
3: Český rozhlas plus.
4: Delegaci na summit NATO povede premiér Andrej Babiš. Má smysl, aby prezident Petr Pavel podal kompetenční žalobu?
2: Bude letošní akce Pročtené léto stejně pestrá jako zmrzlinářská nabídka, kterou se inspirovala?
4: A zpřísní se opět tresty za neplacení výživného?
2: I na to odpovíme, nejdřív ale zprávy, které pro vás připravila Monika Vrchotová.
10: Přeji pěkné ráno. Hrad dnes zveřejní prezidentovo vyjádření ke složení delegace na summit NATO. Vláda včera rozhodla, že Petr Pavel v červenci do Ankary nepoletí. Pavel už dřív oznámil, že pokud kabinet jeho účast na summitu odmítne, má připravenou kompetenční žalobu. Zastupování země navenek je podle něj jeho ústavní pravomoc. Prezident s vládou vede spor o složení delegace několik měsíců. Dosud se zúčastnil všech aliančních summitů od svého nástupu do funkce. Téma rozebereme v Ranním plusu hned po zprávách s bývalým předsedou Ústavního soudu Pavlem Rychetským. Dnes je to právě 10 let, co Britové v referendu rozhodli, že odejdou z Evropské unie. Pro setrvání v unii hlasovalo 48% lidí, necelých 52% volilo Brexit. Po 10 letech by odchod z Evropské unie volilo 30% lidí. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu agentury YouGov. Více než polovina Britů se domnívá, že Brexit byla chyba.
11: Za úspěchem referenda stála kampaň Nigela Farage a jeho tehdejší strany UKIP a také konzervativce Borise Johnsona, který se později stal předsedou britské vlády.
12: Tak to bylo naprosto správné rozhodnutí, umožnilo nám to spravovat se sami, umožnilo nám to dostávat se na další nové trhy a umožnilo nám to prostě si řídit ten stát tady, jak si to naši voliči zvolí.
11: Soudí člen konzervativní strany Matěj Trávníček. Kritici Brexitu mluví o tom, že Británie více ztratila, než získala. Podle analýzy, kterou si vypracovala Bank of England, vedl Brexit k 6% snížení ekonomického výkonu země. Britský hrubý domácí produkt je tak až o 2 miliardy liber, tedy necelých 60 miliard korun týdně nižší. Z Londýna Jaromír Marek, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
10: Energetická společnost ČES založila novou dceřinou společnost, do které vloží distribuční sítě a zákaznické služby. Českému rozhlasu to řekl generální ředitel ČES Daniel Beneš.
0: Vznikne dneska. Jste úplně první, komu to říkáme. Ta dceřiná společnost se bude jmenovat ČES Energy.
10: Do konce letošního roku chce mít ČES podle Beneše jasno, jakým způsobem v této společnosti nabídne k prodeji 49% akcií. Nevyloučil, že prodej by mohl začít ještě letos a mohl by jít i přes pražskou burzu. Za nové akcie by mohl ČES získat přes 200 miliard korun, které pak využije na výkup minoritních akcionářů z mateřské firmy. Německý ústavní soud v Karlsruhe se dnes začne zabývat televizními a rozhlasovými poplatky. Veřejnoprávní stanice si stěžují, že zákonodárce je nezvýšil a tím se odchýlil od zavedené procedury. Tím mohl podle nich narušit ústavně zaručenou svobodu médií.
13: Nezávislá komise pro přezkum a zjišťování finančních potřeb veřejnoprávních vysílacích organizací doporučila před 2 lety zvýšení koncesionářského poplatku v přepočtu asi o 15 korun. Proti obvykle rutinní záležitosti se ale vzepřely některé spolkové země jako Sasko-Anhaltsko nebo Bavorsko a to veřejnoprávní stanice ZDF a ARD považují za formu možného politického nátlaku. Soud by měl rozhodnout, do jaké míry se mohou politici odklonit od doporučení předkládaných nezávislou komisí. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
10: Stále více rodičů si stěžuje na mateřské školy. Česká školní inspekce loni dostala 175 podnětů. To je nejvíce za poslední roky. Z toho ve 42 situacích šlo o nevhodné chování ze strany učitelů, například ponižování nebo chybné zvládání konfliktních situací. Jak řekla Českému rozhlasu mluvčí České školní inspekce Anna Brzy-Bohatá, inspektoři dostali také informace o fyzických trestech.
14: Česká školní inspekce evidovala ve školním roce 2024-2025 5 podnětů týkajících se fyzického trestání nebo jiného nevhodného zacházení s dětmi. Šlo například o použití fyzické síly vůči dítěti, tahání za vlasy nebo za ucho, či plásnutí přes ruku nebo přes zadek.
10: Investigativní tým Českého rozhlasu popsal na základě svědectví rodičů i dvou učitelek několik dalších závažných situací, které se ve školkách odehrávají. Některé děti musely například kvůli pláči během adaptace trávit čas na samotce. Právnička Michála Dobrovičová se pak setkala například se situací, kdy učitelka držela malému chlapci hlavu pod vodou. Podrobnosti jsou na serveru irozhlas.cz. Posloucháte zprávy Plusu. Lidé v Plzni můžou nově získat peníze na stavbu zelených střech. Plzeň je tak po Brně teprve druhým městem v Česku, kde finančně podpoří střešní zeleň. Podle Terezy Plclové z nadačního fondu Zelený poklad, který grant ve spolupráci s městem Plzeň spravuje, můžou být žadatelé soukromé osoby, bytová družstva nebo třeba společenství vlastníků.
15: Minimální plocha zelené střechy, která je podporována, je 10 metrů čtvereční, maximum je 1000 metrů čtvereční. Výše příspěvku činí mezi 650 až 2200 korunami na metr čtvereční. Žádat je možné elektronicky do 30. listopadu.
10: Na září připravuje nadační fond odborné semináře. Další podrobnosti najdou zájemci o příspěvek na zelenou střechu na stránkách fondu Zelený poklad. V Brně dnes nejen divadelníci oslavují 172. výročí narození skladatele Leoše Janáčka. Zároveň si připomínají 100 let od napsání jeho orchestrální skladby Symfonieta. Na piacetě před Janáčkovým divadlem čeká návštěvníky hra pro děti, koncerty nebo tradiční promítání, doplňuje dramaturgyně Patricie Částková.
16: Tentokrát budou dvě projekce, jedno vlastně choreografické stvárnění Janáčkovy symfoniety a jako druhé bude inscenace Káti Kabanové ze Salzburského festivalu. Samozřejmě jako každý rok nebude chybět ani krájení dortu a blahopřání Leoši Janáčkovi.
10: Teď pohled na dopravu na dálnici D10. Velké komplikace na příjezdu do Prahy z Mladé Boleslavy za sjezdem na Brandýs na 7,5. kilometru řeší nehodu v levém pruhu a kolona ze 14. kilometru je asi na 40 minut. Na D1 se zdržíte zhruba 10 minut na příjezdu do Brna, a to z Prahy i z Ostravy. Na D1 z Brna do Prahy zdržení na Vysočině, za Jihlavou na kilometru 111 je omezení. Zdržíte se asi čtvrt hodiny v osobních autech. No a v Praze už je velmi silný provoz v směr centrum na Štěrboholské spojce. Na příjezdu k Průmyslové ulici je kolona od hradecké dálnice D11 asi na 20 minut a na jižní spojce se čtvrt hodiny pojíždí od Spořilovské k Lanovému mostu. Dobře, dojeďte. Dnes bude převážně slunečno, přechodně oblačno, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami, hlavně na Šumavě a s teplotami do 29 stupňů. Zprávy Plusová Monika Vrchotová.
3: Posloucháte Ranní Plus.
4: 8 minut po 7 hodině vás od mikrofonu zdraví Šárka Feniková a Renata Kropáčková. Prezident Petr Pavel se dnes vyjádří k rozhodnutí vlády odmítnout jeho účast na červencovém summitu Severoatlantické aliance v Ankaře. Pavel už dříve v průběhu sporu o složení delegace uvedl, že má pro takový případ připravenou kompetenční žalobu. Ústavní soud by se jí mohlo podle svého vyjádření zabývat přednostně. Česko na vrcholných setkáních NATO typicky zastupoval předseda vlády i hlava státu, ať už byli politicky ve shodě nebo ne. Vláda včera schválila, že delegaci tentokrát povede premiér Andrej Babiš z hnutí ANO a její součástí budou i ministři obrany Jaromír Zuna za SPD a ministr zahraničí Petr Macinka za motoristy. Naším hostem je teď bývalý předseda ústavního soudu Pavel Rychetský, kterého vítám ve vysílání. Dobré ráno.
17: Dobré ráno.
4: Považujete podání kompetenční žaloby v tomto případě za správné? Dává vám to smysl? Nebo je to zbytečný krok, jak říká premiér Babiš?
17: No, to bychom museli znát přesné znění toho usnesení vlády. Kdyby v tom usnesení vlády bylo dokonce explicitně napsáno, že jaksi se nedovoluje prezidentovi republiky účast na tom summitu NATO jako šéf dnešní delegace, tak by to bylo jednoznačně samozřejmě protiústavní a navíc nejen naprosto absurdní, ale tedy dokonce gangsterské rozhodnutí, protože ústava ve svém článku 63 jednoznačně stanoví, že prezident republiky zastupuje stát navenek. Ovšem to usnesení vlády patrně bude vypadat zdánlivě, bezuvě, že bude prostě znít. Na summit NATO posílá vláda svého předsedu spolu s těmi dalšími dvěma členy, dvěma ministry. A pak tedy takové usnesení samo o sobě lze těžko označit za protiústavní a učinit předmětem řízení před ústavním soudem. Ústavní soud tedy bude v nelehké situaci, ale protože všichni známe ústavní soud, nevíme všechny ty okolnosti, tak je evidentní, že se vláda snaží v rozporu s ústavou zabránit prezidentovi republiky ve výkonu jeho výsostné kompetence zastupování státu navenek. Bude to tedy velice zajímavé, jak to spadne.
18: Ale neoslabila vláda vlastně tehle ten možný argument prezidenta tím, že ho vlastně před dvěma týdny schválila jeho účast, jeho cestu jakožto vedoucího delegace na zářijové jednání Valného shromáždění OSN. Není to pádný argument proti tomu, že mu by bránila ve výkonu funkce, že nemůže zemi reprezentovat, když jezdí a premiér Babiš včera vyjmenovával, kolik cest nebo vypočítával prezident do zahraničí uskutečnil?
17: To je naprostá hloupost, protože ty zahraniční cesty prezidenta republiky se nedějí na základě rozhodnutí vlády, ale na základě pozvání těch zahraničních partnerů. A to, že zvou hlavu našeho státu, ať už hlavy ostatních států nebo nadnárodních a mezinárodních institucí, je jenom projevem jisté úcty nejen k naší zemi, ale především k jejímu představiteli, který prostě působil léta jako předseda vojenského výboru NATO. Takže je osobou, která má tu mezinárodní, abych tak řekl, úctu, požívá jí. A srovnávat ji s naším premiérem, kterého navíc nechci tedy tady příliš hodnotit, ale všichni víme, že to je přinejmenším člověk, který právě čelí obžalobě ze závažné trestné činnosti.
18: Ale právě co ten argument tedy toho, že schválila cestu prezidenta Pavla jakožto vedoucího delegace na to zářijové jednání Valného shromáždění OSN, to je už vlastně musí být s mandátem vlády nebo schváleno, takže může to hrát nějakou roli v tom rozhodnutí ústavního soudu podle vás?
17: Já bych to s tím vůbec nespojoval. To, že schválí jednu cestu, neznamená, že mají nárok, abych tak řekl, bránit ve výkonu té ústavní kompetence v jiném případě.
18: Když mluvčí...
17: A vláda tady přece má funkci jakési servisní organizace, která v souladu s rozhodnutím prezidenta má zajistit mu servis a zajistit mu tedy dopravu a pohárním záležitosti a podobně, ale nikoli rozhodovat o tom, kam hlava státu pojede a kam ne, to znamená rozhodovat o tom, kdy hlava státu bude plnit své ústavní kompetence a kdy mu v tom zabrání.
18: Pardon, že jsem vám vstoupila ještě do vaší odpovědi. Chtěla jsem se zeptat, když mluvčí ústavního soudu řekla, že se návrhem budou ústavní soudci zabývat přednostně, ten, který tedy přijde z prezidentské kanceláře, znamená to, že to bude hned a že to se může i stihnout do toho termínu summitu, který se koná za dva týdny?
17: Tak především to znamená, že se zkrátí, a to je kompetence ústavního soudu, veškeré lhůty, jinými slovy vyzvou účastníky ve zkráceném řízení, se zkrácenou lhůtou k zásadním vyjádřením, aby mohli zasednout a rozhodnout. Teoreticky se to samozřejmě dá stihnout, ovšem je třeba počítat i s tím, že někteří účastníci, tím mám na mysli zejména Babišovu vládu, by mohli se snažit různými obstrukcemi, abych tak řekl, protahovat to řízení a snažit se tedy zabránit včasnému rozhodnutí. A je na ústavním soudu, zda dokáže tomu čelit, například ukládáním pořádkových pokut.
18: To myslíte, jaké obstrukce by mohly přijít ze strany vlády?
17: No, že by dlouho nereagovala na výzvu ústavního soudu, že by protahovala svou odpověď, že by odpovídala takovou, že by byla nedostatečná, neúplná a podobně.
18: Každopádně, ať už to bude před summitem nebo po summitu a vláda zareaguje nějakým způsobem, vyjasní ten verdikt, ať už bude jakýkoliv, pozici prezidenta a vlády v rozhodování o reprezentaci země, co to bude znamenat jako obecně?
17: Já předpokládám, že tuto funkci skutečně takový nález ústavního soudu má reálnou šanci naplnit, protože ústavní soud se bude muset zabývat výkladem ústavy, to znamená jak článkem 63, který říká, že prezident republiky zastupuje stát navenek, tak skutečností, že ten článek 63 je mezi takzvanými kontrasignovanými kompetencemi prezidenta. Ovšem ta kontrasignace se nevztahuje na to, že prezident republiky zastupuje, ale jenom na ty případy, kdy v rámci této kompetence vydává nějaká úřední rozhodnutí, třeba jmenuje velvyslance a tak dále.
18: Tolik Pavel Rychetský, někdejší předseda ústavního soudu. Děkuji za váš čas. Naslyšenou.
17: Naslyšenou.
2: 7:16 posloucháte Ranní plus. Populární terénní čtyřkolky nemusí sloužit jen k zábavě. Tato vozidla se nesmírně hodí vojákům na ukrajinské frontě. Musí být jen trochu upravená. Ukrajinským jednotkám je dodali české organizace Dárek pro Putina a Team for Ukraine.
19: Prosím tě, domluv se, že sundáme ty auta.
20: Organizace Team for Ukraine ve spolupráci se spolkem Dárek pro Putina teď právě přivezli na západní Ukrajinu k předání dvě čtyřkolky. Hlavní koordinátor této mise Jirka teď vysvětlí, o jaká auta jde a k čemu budou sloužit. No a potom se zeptáme samotných vojáků z jednotky KORD, která právě teď slaví 10 let od svého vzniku. Takže je to dárek nejenom pro Putina, ale také pro ně.
21: A dneska jsme přivezli dvě terénní vozítka. Je to UTV, je to taková terénní bugina, která je dvoumístná a dokáže přivést na korbičce 350 kg materiálu. A my jako Team for U, protože spolupracujeme dlouhodobě jak s dárkem pro Putina, tak s ukrajinským kordem, tak jsme k tomu pořídili další přívěsy a set náhradních dílů a náhradní pneumatiky, aby to opravdu kluci mohli okamžitě začít používat.
22: My duže vděční partnerům, jaký nám to pomohli.
23: Jsme velmi vděční partnerům, že nám pomohli získat tahle vozidla. Budeme je používat v logistice na frontě. Často totiž rotujeme a budeme jimi vozit vojáky, zbraně a proviant na pozice a mohou také odvést naše zraněné a mrtvé. Podobné čtyřkolky mají naši kolegové z jiných jednotek, ale my ještě žádné takové nemáme.
20: Ukrajinský voják s volacím znakem Medvěd dodává, že čtyřkolky si teď upraví podle svých potřeb.
22: Po záchystu vidno, že bez lobového, bez bokového.
23: Je vidět, že jim chybějí některé ochranné prvky, třeba přední a boční skla, ale tam můžeme namontovat sami. Něco přivaříme a taky připevníme REB rušičku FPV dronů. Ta vozidla jsou pro nás opravdu velkou pomocí, protože při záchraně zraněných jde o vteřiny.
20: A pomoc zraněným v návratu do života a do našeho světa je také součástí projektu Team for Ukraine. Spolupracují například s ukrajinskou organizací Veteránský prostor nezlomní duchem.
21: Pomáháme jim vlastně s dodávkami materiálu pro jejich dílnu. Založili si dílnu na výrobu dronů, kterou oni dodávají zpátky policejním jednotkám a dalším bojovým jednotkám. Jde o to, že tímhletím pomáhají těm veteránům, zejména invalidům, se vrátit do pracovního procesu. To znamená, že ty lidi, kteří přišli o končetiny a tak, aby neseděli doma a nekoukali do stropu, tak se vrací a pomáhají svým kamarádům na frontě prostě přežít. Policie vytvořila několik desítek míst, které pro ně uspůsobila a opravdu i lidi bez končetin pracují pořád u policie.
24: Dopomohla mi organizace Nezlomný duch.
20: Jedním z nich je Nazar, který ve válce přišel o obě nohy.
24: Amputace dvou nich ještě kolena.
25: Amputovali mi nohy nad koleny, ale policie se o mě postarala a teď používám tyhle protézy. Takže normálně chodím do práce a montuju drony. Je to stále zaměstnání 5 nebo i 6 dní týdně. Poslali mě ale také na zotavení do Švédska. Kromě psychologické rehabilitace jsme měli i fyzickou. Podnikali jsme túry po horách, plavili jsme se na kajacích, chodili do muzeí nebo na ryby. ryby. A taky jsme soutěžili ve sportovních disciplínách.
24: Sportovní zmagania.
20: Na Ukrajině totiž i policisti vytvořili bojové jednotky, vysvětluje Jirka z Team for Ukraine.
21: Plno příslušníků ukrajinské Ternopilské policie tak sloužil například v policejní brigádě Lyut a podobně. Takže opravdu my se prošli několika jako více jednotkama a bohužel byli zraněni.
20: A vy s nimi spolupracujete dlouhodobě?
21: S ternopilskými policisty spolupracuje Team for Ukraine někdy od roku 2016 nebo 2017, kdy začal Petr Pojman s nima probírat téma kriminality a podobně. Nicméně od začátku plnohodnotné invaze jsme spolupracovali od roku 2024, kdy jsme jim pomáhali s výcvikem taktické medicíny a od té doby jim pomáháme s dodávkami materiálu.
20: No a čeští dobrovolníci dostali od ukrajinských přátel dva velmi pozoruhodné dárky. Takže tady dostali kus křídla dronu Šáhidu, který 1. května 2026 zaútočil na město Ternopil a je v krásné takové schráně pod sklem. A ta cigarety...
1: To bude vlastně vyňovat do muzea a tohle to jsou cigarety ruského vojáka.
20: Aha, značku nebudeme říkat, je dost známá.
1: Jo, je to příliš.
20: Ale je to v ruštině, takže jsou to opravdu s ruským kolkem cigarety ruských zajatců. Premium kvalita. Ze západní Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
18: 7 hodin 21 minut pro vás máme aktuální informace. Poslanci by dnes měli poslat do závěrečného schvalování návrh na rozšíření trestného činu neplacení výživného. Izrael bude nadále udržovat bezpečnostní zónu v jižním Libanonu a likvidovat teroristickou infrastrukturu. Shodli se na tom dnes v noci izraelští představitelé. A organizátoři Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech dnes oznámí, jaké hvězdy přijedou na jeho jubilejní 60. ročník, který se uskuteční od 3. do 11. července.
2: Víte, jak zjistíte, která zmrzlina je vaše nejoblíbenější? Musíte ji ochutnat. A se čtením je to podobné. Dočtete se na stránkách akce Pro čtené léto, které už tradičně na prázdniny připravil projekt Mravenčí chůva. Letos je inspirované právě světem zmrzliny. Nabízí prázdninovou brožuru pro děti plnou aktivit, čtenářských výzev a zajímavostí. A jak přesně tento projekt funguje a jak se můžete zapojit, to si řekneme s Marií Podvalovou, spoluautorkou projektu Mravenčí chůva, kterou vítám ve vysílání. Dobrý den.
5: Dobré ráno. Díky za pozvání.
2: Tak možná úplně nejjednodušší otázka, jak se zapojit.
5: Do pročteného léta se mohou zapojit rodiny přes prázdniny se svými dětmi, mohou si najít v naší brožuře nebo v aplikaci knížky, které mohou číst. A cílem je podpořit děti, aby mohly se seznámit s různými knihami, stejně tak jako ochutnáváme různou zmrzlinu.
2: No právě ta zmrzlina je dominantní i na té brožurce, kterou já mám před sebou, ale kdybych ji neměla před sebou, kde bych se k ní dostala?
5: Dostanete se k ní skrze právě stránky pročteného léta, kde se můžete zdarma zaregistrovat a buď to ji dostanete v té online verzi, kterou získáte právě po té registraci, anebo také dostanete informace, kde si ji můžete vyzvednout, což jsou pročtená místa, ve většině případů jsou knihovny nebo nějaká centra, která se do pročteného léta zapojily, anebo skrze nákup v knihkupectví Martinus.
2: A ještě mi poraďte, když jste se inspirovali tou zmrzlinou, tak jaké knihy se vám třeba dostaly do hledáčku, jaké nabízíte?
5: My jsme se snažili, aby ten výběr byl pestrý, jako je právě ta zmrzlina, takže nenajdete v našem výběru knížky o zmrzlině, to je možná trošku zavádějící, ale právě tam najdete knihy různých typů a žánrů pro různé, různě staré děti a právě proto, aby vlastně jste si mohli vybírat z té velké plejády knih, které u nás vycházejí a jsou krásné.
2: Ono se nebo říká se často, že děti nečtou. Já si nemyslím, že je to úplně pravda, ale asi dostat se k tomu čtení není jako dostat se ke zmrzlině, to je přece jenom takové jednodušší a větší lákadlo. Ale jak udělat tady ten výběr tak lákavý? Jaká je vaše zkušenost? Jak dostat děti k tomu čtení?
5: My právě víme, že když jsou děti obklopené těmi vhodnými knihami, tak čtou. Víme to i z různých výzkumů a právě proto cílíme tím projektem na to, aby vlastně jsme děti obklopili vhodnými knihami, k čemuž nám může pomoct. Moc to, že budou pestré, že jich bude hodně a mohou si vybrat. A také to, že můžeme třeba skrze ten výběr, skrze ten náš výběr, třeba skrze tu aplikaci, vybírat ty knihy, které vlastně děti mají rády, ať už podle věku, preference třeba tématu, nebo třeba podle jejich čtenářské úrovně.
2: A podle čeho vybíráte vy a kolik lidí to vlastně dělá, ten výběr?
5: Prevenční chovu děláme s mojí kolegyní Julií Dominikou Zemanovou a máme několik pomocníků, děláme to už 6 let a my vlastně vybíráme podle toho, co u nás vychází a především i podle toho, co děti baví. Ten výběr u nás je opravdu necenzurovaný, ale vybíráme ho my ve smyslu, že všechny knížky čteme a dáváme je vlastně potom dál dalším lidem ve chvíli, kdy víme, nebo kdy si o nich myslíme, že mohou fungovat. A chceme, aby ty knížky byly kvalitní, jak zpracováním, tak i vizuálním, i tedy jazykovým zpracováním. A snažíme se to co nejvíc propojovat s tím, co sledujeme u dětí, že je právě také baví.
2: A co je tedy baví?
5: Rozhodně je baví, když ty knížky vypráví o tom, co třeba znají, nebo co je zajímá. To znamená, že máme tady spoustu sportovně naladěných dětí, dětí, které třeba mají nějaká oblíbená témata. Máme zajímavé, když jsme na seminářích, že vždycky najdeme nějaké dítě, které rádo rybaří třeba. Mají děti obecně rády komiksy, to určitě také. A potom důležité je si uvědomit, že ve skupině různě starých dětí budeme mít různě zdatné čtenáře a čtenářky a proto je vlastně důležité jim nabízet vždycky tu širokou škálu toho, co u nás vychází. Ať už tedy třeba dlouhé příběhy, mají třeba rádi dobrodružné příběhy často, a nebo třeba právě ať už komiksy, anebo obrázkové knížky i třeba u dětí, které už jsou rozečtené v první, druhé třídě.
2: Blíží se vysvědčení, tak to je doba, kdy si troufnu říct, že minimálně prarodiče sáhnou třeba po knize jako dárku. Tak co byste poradila našim posluchačům, jak se zorientovat právě v té obrovské nabídce knih a co třeba vybrat právě pro své ratolesti nebo pro svá vnoučata jako dárek?
5: Jo, to vysvědčení je úplně ideální doba. Můžete vybírat právě podle toho, co to vaše dítě zajímá, můžete se ho zeptat a nejlepší na tom je, že ho můžete vzít právě do nějakého knihkupectví a nechat ho vybrat si. To je prostě to nejlepší, co pro něj můžete v této chvíli udělat a můžete se samozřejmě inspirovat třeba i u nás našeho výběru, ale super je, že vlastně i třeba skrze tu naší aplikaci si můžete podívat, jak ta knížka vypadá a děti si mohou tu knížku vybrat třeba podle obrázku nebo podle toho, jak je koncipovaná.
2: Takže ještě zopakujeme webovou stránku, na které se všechno dozví posluchači.
5: Všechny informace najdou na pročtenéléto.cz.
2: Říká Marie Podvalová, spoluautorka projektu Mravenčí chůva, která tento projekt chystá pro čtené léto. Děkujeme za návštěvu ve studiu a za informace naslyšenou.
5: Díky, krásné léto.
18: Dnes je úterý 23. června, posloucháte nás 8:03. Je Mezinárodní den povědomí o syndromu Dravetové. Vzácná forma epilepsie začíná v prvním roce života dítěte a provází ji velmi časté epileptické záchvaty. Zdravé dítě kvůli nim začne rychle zaostávat ve vývoji. Život rodiny se tak ze dne na den obrátí vzhůru nohama. Epileptický záchvat totiž může přijít kdykoliv.
6: Poprosím, posaď se.
7: Jo.
18: Říká 9leté Sylvie laborantka Taťána Růžičková. Jsme ve vyšetřovně EEG na klinice dětské neurologie ve fakultní nemocnici Motol a Homolka.
6: Do čepice dám gel, ten bude jenom studit, jo?
7: Studí to hrozně.
18: První epileptický záchvat dostala malá pacientka, když jí byly 3 měsíce. Vypráví její maminka Martina.
8: My jsme volali rychlou záchrannou službu a když se ten záchvat za 3 týdny vlastně zopakoval znova, tak bylo jasný, že už tam bude nějaký asi takovýhle problém.
18: Zpočátku měla Sylvie epileptické záchvat každý druhý den.
8: Obden jsme byli v nemocnici, obden jsme volali záchranku. Teď máme záchvat víceméně jenom, když je Silvinka nemocná.
18: Přestože má v posledních letech záchvatů díky nové léčbě méně, pod dohledem musí být nepřetržitě. Nemoc totiž způsobuje i další zdravotní problémy.
8: Nese sebou mentální postižení, nese sebou hyperaktivitu. Silvinka má obrovský poruchy chování, se kterými dnes a denně jako bojujeme. Ten život stejně není úplně jednoduchý.
18: Nemoc poprvé popsala před necelým půlstoletím francouzská lékařka Charlotte Dravetová. Vzniká na základě mutace v jednom konkrétním genu. Epileptické záchvaty při ní můžou spustit i emoce, třeba velká radost nebo smutek.
9: Dobrý den, tak ahoj Silvi.
11: Ahoj.
18: Vítá se v ordinaci na pravidelné kontrole se svou pacientkou dětská neuroložka Katalin Štěrbová. Nejprve jí zajímá výsledek EEG vyšetření.
9: My z toho umíme odečíst elektrickou aktivitu mozku a dobrá zpráva teda je, že nevidím žádné epileptiformní výboje. Tak to je dobrý, Silvi.
11: Dobrý,
9: to
11: máš.
9: Tak a teď si na tebe posvítím světýlkem, vyplázni nám jazyk veliký, řekni A.
11: A.
0: I když se onemocnění úplně vyléčit nedá, díky nové léčbě se neurologům v posledních letech daří snižovat u řady dětí počty epileptických záchvatů na minimum.
9: Používáme nově fenfuramín, vysloveně lék pro syndrom Dravetové, lékařsky purifikované čisté CBD se taky používá. Ty výsledky jsou patrné.
0: Nové léky tlumí pouze epileptické záchvaty, s poruchami chování nebo opožděným mentálním vývojem si poradit nedokážou. Andrea Skalická, Český rozhlas.
2: Blíží se 7:30 a to znamená, že za chvíli uslyšíte zprávy Moniky Vrchotové a po nich se například budeme věnovat zpřísnění trestu za neplacení alimentů, protože právě toto míří ve sněmovně do druhého čtení, tak se budeme ptát, co třeba odjednání čekat. A pokud byste chtěli vědět, jak vypadá naše další vysílání a pořady, podívejte se na plus.rozhlas.cz.
4: Bylo 7 hodin 30 minut, zprávy přináší Monika Vrchotová.
3: Český rozhlas Plus.
4: Hezké úterní ráno. V Maďarsku se odpoledne sejdou předsedové vlád zemí tzv. Visegrádské čtyřky. Za Česko do Budapešti míří premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Nově zvolený maďarský premiér Péter Maďar chce jednat například o migraci nebo energetice. Jedním z témat by mohlo být i možné rozšíření skupiny. Debatu o tom navrhuje Maďarsko. Sněmovna dnes bude jednat o zpřísnění trestů za neplacení výživného. Poslanci vládní koalice navrhují, aby za dlouhodobější neposílání hrozilo znovu vězení. Podle navrhovatelů má změna neplatiče odradit. Opozice je proti návrhu. Například podle Evy de Croix ODS změna poškodí hlavně vyživované děti, protože si rodič ve vězení na alimenty nevydělá. Programu sněmovní schůze se budeme věnovat v Ranním plusu hned po zprávách. Francouzský parlament dnes bude hlasovat o zakotvení korzické autonomie do ústavy. Ostrov by ale zůstal součástí Francouzské republiky. Žádný jiný francouzský departement takový status nemá. Korzičané by si mohli sami zavádět předpisy o územní nebo bytové politice. Francii by naopak zůstala suverenita, ústavní neoddělitelnost republiky a francouzština jako úřední jazyk. Organizace Cermat už zveřejnila výsledky druhého kola přijímacího řízení na střední školy. Uchazeči je najdou v systému DIPSY i na webových stránkách jednotlivých škol. Do druhého kola se přihlásilo kolem 13 000 zájemců. Ti, kteří neuspějí, se budou moct od 24. června hlásit do třetího a dalších kol přijímacího řízení. Ministerstvo dopravy varuje před nákupem dálničních známek od překupníků. Při nákupu totiž lidé platí přirážku. Podle mluvčího ministerstva Františka Jemelky je ideální využít oficiální weby www.edálnice.cz nebo edálnice.gov.cz. V případě offline nákupu můžou lidé využít pobočky České pošty nebo čerpací stanice Eurooil nebo Robin Oil. Ve Zbyroze na Rokycansku vyhlásili sbírku na nový hodinový stroj pro kostel svatého Mikuláše. Kostelní hodiny v horní části náměstí patří mezi výrazné dominanty města a nejdou už více než rok. Zbyrošská radnice proto iniciovala veřejnou sbírku. Krátký pohled na dopravu na dálnici D10 na příjezdu do Prahy z Mladé Boleslavy za sjezdem na Brandýs na 7,5 kilometru překáží nehoda v levém pruhu a kolona ze 14. kilometru vás zdrží asi 50 minut. Na dálnici D7 je plný příjezd do Prahy z Chomutova před sjezdem na letiště, kolona od 3. kilometru zdržení 15 minut. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy před nájezdem na dálnici D1 před omezením je kolona kamionů z 8. kilometru a v Praze velmi silný provoz směr centrum. Na Štěrboholské spojce je zdržení na příjezdu k Průmyslové ulici, kolona je od Hradecké D11 asi na 20 minut, plní se Strakonická od Lahovického mostu až za Barandovský most, tady se zdržíte asi 20 minut. Přejeme klidnou jízdu. Dnes bude 24 až 29 stupňů, jasno, polojasno, přechodně oblačno s ojedinělými přehánkami nebo bouřkami. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
3: Posloucháte Ranní Plus.
2: A posloucháte ho necelé 4 minuty po 7:30. Dobré ráno vám stále přejí Renata Kropáčková a Šárka Feniková. Začíná další sněmovní týden. Poslanci by se dnes měli vrátit k debatě o přísnějších trestech za neplacení výživného. Koaliční návrh míří do druhého čtení. Tento týden by taky mohla přijít řada na třetí čtení novely jednacího řádu. Detaily k jednání poslanců přidá Lucie Machartová z domácí redakci. Dobré ráno.
7: Dobré ráno.
2: Tak začneme tím dneškem. Koalice by chtěla posunout dál zákon, který vrací tresty za neplacení výživného. O co konkrétně jde?
7: Podle návrhu skupiny koaličních poslanců by se do vězení znovu mohli dostat lidé, kteří alimenty neplatí třetinu roku. U zanedbání povinné výživy jsou totiž od ledna po širších změnách zákoníku trestné jen případy, kdy neplacení alimentů vystaví vyživovaného člověka nebezpečí nouze. Tato změna podle předkladatelů té novely nebyla šťastná. Možná hrozba vězení má mít podle Jindřicha Rajchla z klubu SPD preventivní funkci.
11: Nejde o to, abychom někoho posílali do vězení, jde o to, aby prostě ti lidé, kteří úmyslně nechtějí platit to výživné, přestože platit mohou, tak aby prostě nad sebou měli ten Damoklův meč v podobě toho trestního stíhání.
7: Koalice to původně chtěla prosadit zrychleně. Opozice ale takový postup v prvním čtení vetovala.
2: Z toho je tedy patrné, že opozice s návrhem nesouhlasí?
7: Přesně tak, třeba podle Evy Dekroa z ODS návrh poškodí právě vyživované děti.
12: Ne, všichni vězni pracují. Pokud pracují, tak jejich příjmy jsou omezeny nařízením vlády a rozhodně nejsou vysoké. A i kdybychom přijali, že někteří z nich pracují za ty nízké částky, tak zase prosím nezapomeňme, jaké náklady následně vězení musí ještě hradit právě třeba vězeňské službě. Co tam zůstává na to výživné?
7: Širší změny trestního práva prosadila předchozí vláda Petra Fialy z ODS s cílem snížit počet vězňů a omezit recidivu. Rozšířily se třeba možnosti ukládání peněžitých a dalších alternativních trestů.
2: Lucie, a co dalšího poslance dnes čeká?
7: V úvodu složí slib nový poslanec ANO, jihlavský radní Jiří Kotlík. Mandát získal za Josefa Kota, kterému funkce zanikla potom, co se stal členem širšího vedení Nejvyššího kontrolního úřadu. Není jasné, co všechno dnes poslanci můžou stihnout, i dnes se počítá s debatou o programu. Ve středu by pak koalice chtěla schvalovat novelu jednacího řádu. Protiobstrukční předloha omezuje řečníky při navrhování změn programu schůzí a dává poslancům širší pravomoc v omezení řečnické doby při projednávání zákonů.
2: A jak konkrétně?
7: Omezení by se mohlo nově vztahovat i na poslance s přednostním právem. Výjimku měl původně dostat předseda dolní komory. Poslanci se ale podle vyjádření koaličních i opozičních politiků dohodli, že výjimku vypustí a zůstat by taky měla současná podoba krátkých faktických poznámek, kterými poslanci reagují na vystoupení svých kolegů.
2: Jednání poslanců budeme sledovat celý týden, jmenovitě také třeba Lucie Machartová z domácí redakce. Děkujeme.
7: Naslyšenou.
4: Teď v 7 hodin 37 minut se podíváme opět do zahraničních médií, co píšou, konkrétně ta ruská. Úřady okupovaného Krymu ruší letní tábory v oblasti. Děti byly poslány domů anebo do táborů v Rusku samotném. A ruští vojenští experti tvrdí, že Ukrajina chce zaútočit na Bělorusko, aby prezident Volodymyr Zelenský mohl vyhlásit celkovou mobilizaci. Tahle témata vybrala z dnešních ruských médií komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup, kterého už vítám ve studiu. Dobrý den.
13: Dobré ráno.
4: Moskevský list Komersant informuje, že letní sezóna v legendárním dětském táboře Artek skončila. Gubernátor okupovaného Krymu Sergej Aksionov poslal všechny děti domů. Co se na poloostrově děje?
13: No, na poloostrově se děje to, že ukrajinské dronové údery výrazně narušily jeho logistiku, především co se týče pohonných hmot. Úřady včera oznámily, že žádným soukromým nebo právním osobám se nebude prodávat benzín, který bude výhradně pro státní potřeby. Jsou velké problémy s trajekty a tak dále. Začíná v Sevastopolu, třeba se začala vypínat elektřina, tudíž Sergej Aksenenko zrušil tedy tuto organizovanou rekreaci. Připomněme, že třeba v loňském roce těch dětí, které byly na Krymu, bylo přes 80 tisíc, to je prostě státem placený projekt, kdy každý region má nějakou kvótu, kolik lidí může poslat na poloostrov. Tyto děti se dnes vrací domů.
4: Hmm.
18: Další deník, moskovský komsomolec, tedy jeho komentátor, tvrdí, že Ukrajina zaútočí v nejbližší době na Bělorusko, aby zabránila své porážce na Donbasu. Čím argumentuje?
13: Tak on je třeba ještě také říct, že moskevský komsomolec je takový, řekněme, bulvárnější list, takže tam pro silná slova věru nechodí daleko. A nicméně oni vlastně reagují na slova prezidenta Volodymyra Zelenského, který vlastně dal ultimátum Alexandru Lukašenkovi, aby nějakým způsobem odstranil retranslátory, které tam používá ruská armáda pro navádění svých raket a dronů na území Ukrajiny. A právě ten komentátor píše, že to si spískal sám Lukašenko tím, že se pokoušel domluvit se s Američany, že kdyby zůstal bezpečně pod tedy kuratelou ruského staršího bratra, takže by se to nemohlo stát. A že pro Zelenského je to prostě způsob, jak znovu získat od Západu další a další peníze a také vyhlásit mobilizaci s tím, že už by se snížil věk odvodu do armády, který dneska je na nějakých 27 letech.
18: A na závěr se podíváme ještě na server Medúza, kde se dočteme o otevření nového moskevského muzea s výstavou o genocidě sovětského lidu během druhé světové války. To muzeum vzniklo mimochodem na místech bývalého muzea Gulagu. Jak ten památník vypadá?
13: Tak je to samozřejmě velmi moderní, ty fotografie, které byly zveřejněny, ukazují spoustu interaktivních obrazovek a 3D projekcí a tak dále. Ta myšlenka vlastně je, že druhá světová válka byla především pokusem nacistického Německa o genocidu sovětského národa, takže jsou tam přesně tyhle ty exponáty. Tam je vlastně zajímavé, že to skutečně bylo je to v budově, kde ještě loni sídlilo muzeum Gulagu, také velmi moderní, také velmi interaktivní, ovšem prostě doba se změnila a dneska je tam tohle. Je to podobné, jako třeba bylo muzeum v Permi na území jednoho pracovního tábora, kde bylo také muzeum Gulagu, dneska je tam muzeum vězeňské služby.
18: Tolik z médií, z ruských médií, výběr od našeho komentátora Českého rozhlasu Ondřeje Soukupa. Děkuji, naslyšenou.
13: Naslyšenou.
2: A my v zahraničí zůstaneme, ale přesuneme se trošku někam jinam. V anglickém Devonu dnes odhalí pamětní desku legendárnímu československému pilotovi RAF Alojzi Vašátkovi. Někdejší velitel všech československých stíhacích perutí patřil mezi nejúspěšnější stíhací piloty druhé světové války. Dnes je to právě 84 let, co při leteckém souboji zahynul. Na místo, kde bude dnes v poledne památník odhalen, míří i náš zvláštní zpravodaj ve Velké Británii Jaromír Marek. Dobré ráno.
10: Pěkné ráno.
2: Tak Jaromíre, řekli jsme, že míříš na místo, ale nevíme kam. Takže kde bude ten památník stát? A už jsi ho viděl? Jak bude vypadat?
10: No, já jsem ho viděl zatím na fotografii, protože on je tam instalovaný, ale zatím jsme se k němu ještě nedostali, protože to místo leží v Devonu na takovém výběžku do moře. Je to vlastně nejjižnější místo Spojeného království. To místo se jmenuje Start Point, ale ono to nemá se startováním nic společného. On to jenom zkomolený starý název toho místa, který znamenal ve staré angličtině odsaz, protože on to je takový výběžek a to je to místo, kde ten památník už stojí a v poledne bude odhalený.
2: A proč stojí právě tam?
10: Protože je to opravdu takový výběžek, je to nejjižnější místo a je to nejbližší pevnina právě k tomu místu, kde Vašátko před těmi 84 lety při leteckém souboji se zřítil do moře a tam zahynul a tam také někde jsou jeho ostatky i ten stroj, protože jeho tělo nebylo nikdy nalezeno a tak je to vlastně symbolicky jakoby na dohled toho místa, protože blíž už to zkrátka není možné vybudovat ten památník, protože tam už je moře.
2: Já tuším, že vlastně jsme ještě neřekli, ty jsi říkal, že jsi ho viděl na obrázku, ale moc si nám ho nepřiblížil, ten památník, tak jak vypadá?
10: Je to, to je pravda, ano, je to takový kamenný podstavec, nebo podstavec vyzděný z kamenu, takový kvádr a nahoře na něm je mramorová deska s nápisem Alois Vašátko, jsou tam data jeho narození a především jsou tam znaky všech perutí, se kterými během své letecké kariéry létal.
2: A můžeme pro posluchače ještě připomenout osobu Aloise Vašátka? Už jsme říkali, že je to velitel všech československých stíhacích perutí. Co dál bychom o něm měli vědět?
10: No, on bez pochyby byl jedním z nejúspěšnějších pilotů druhé světové války. On byl letcem už v československé armádě a potom se mu po okupaci podařilo uprchnout do zahraničí a bojoval v Polsku, ve Francii a především tady v Británii, kde byl nejprve velitelem 312. stíhací perutě a později se stal wing commanderem, tedy velitelem všech těch stíhacích perutí československých královského letectva, tedy 310., 12. a 13. perutě. No a byl velmi úspěšný v těch leteckých soubojích, má na kontě 14 potvrzených sestřelů a to místo, jak jsme řekli, je tady v Devonu a tam zahynul při tom leteckém souboji posledním před 84 lety a jen tak mimochodem v té době měl 33 roku.
2: V Devonu je i náš zvláštní zpravodaj Jaromír Marek a bude při tom

0: Medvěda hnědého v Evropské unii, protože podle nich rostoucí populace těchto šelem představuje riziko pro lidi i hospodářská zvířata a vyžaduje účinnější regulaci.
1: Írán popřel tvrzení Spojených států, že po prvním kole rozhovorů o mírové dohodě povolí návrat jaderných inspektorů do země. To přitom pojednání obou zemí ve Švýcarsku uvedl americký viceprezident J.D. Vance. Inspektoři mají za úkol kontrolovat fungování jaderného programu, o kterém Teherán tvrdí, že nemá vojenské účely. Washington zároveň uvolnil sankce na vývoz íránské ropy. Ve vysílání je teď spolupracovník Českého rozhlasu zahraničně politický analytik Milan Slezák. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Milane, jak pravděpodobné je, že Írán zpřístupní mezinárodním inspektorům ta svá jaderná zařízení?
2: Pravděpodobné to je, pokud se Írán dohodne se Spojenými státy na těch záležitostech, na kterých mu opravdu záleží. To znamená zrušení všech sankcí, které byly uvaleny na jeho hospodářství a rozmrazení jeho kont v zahraničí, což naléhavě potřebuje, protože íránská ekonomika je nevýkonná a skomírá částečně právě i kvůli těm omezením, která na ní ovalily zejména Spojené státy, ale také i západní spojenci. Nicméně tu svou vstřícnost podle mého soudu bude Írán pečlivě dávkovat tak, aby to zaprvé před jeho domácím publikem i před zahraniční veřejností nevypadalo jako série kapitulací a za druhé, aby si od Spojených států vymohl co nejvíce ústupků a co nejdříve.
1: A tím lze vysvětlit i ten rozpor mezi tvrzením Íránu a tím, co říká americký viceprezident?
2: Tak zatím může být leccos. Za prvé, Íránu se určitě hodí udělat i z amerického viceprezidenta hlupáka, že říkal něco, na čem se ti vyjednavači nedohodli. Nicméně pravdu může mít i americký prezident, ale lhát může Írán, už jenom proto, že je velice dobře známo, že v íránském vedení jsou velké rozpory, někteří si přejí pokračovat v jednání se Spojenými státy a jsou smířlivější, ale určitá část toho íránského vedení, která, jak se zdá, v minulosti, nedávné minulosti převládla, si naopak přeje co největší pokračování v té konfrontaci, aby Írán maximalizoval své zisky z války. V ní se právě, alespoň do jisté míry, cítí jako vítěz.
1: Nicméně o velkém pokroku mluví i sám Írán, také zprostředkovatelé z Kataru a Pákistánu. Podařilo se hnout i s nějakými dalšími body?
2: Ano, zdá se, že ano. Mluví se o určitém využití íránských fondů, které jsou zmrazené a které zmrazily právě Spojené státy, hlavně Spojené státy. A Spojené státy si představují, že tyto prostředky by mohly být využity na nákupy amerických potravin, což, jak viceprezident Vance říká, pomůže americkým farmářům a pomůže to tedy zažehnat hrozbu hladu nebo nedostatku potravin v Íránu. To je možná příliš optimistický pohled na věc, uvidíme, jak to půjde dál. Nicméně už před tím jednáním se mluvilo o tom, že by už v té první fázi vyjednávání se uvolnily některé zmrazené íránské prostředky ve výši 6 miliard dolarů. A mluví se také o tom, že Írán si velmi pomůže tím, že Američané odložili platnost těch sankcí, které uvalili na produkci, vývoz a obchod s íránskou ropou, zejména s íránskou ropou a petrochemickými produkty. A to by mělo platit po dobu 2 měsíců. Američané si opět představují, že íránská ropa by směřovala zejména do Spojených států. A to by samozřejmě Íránu mohlo velice pomoci, protože íránská ekonomika stojí a padá s vývozem ropy a petrochemických produktů.
1: Z toho, co říkáte, Milane, to zatím vypadá, že z těch rozhovorů ve Švýcarsku více těží Írán.
2: Nepochybně. Alespoň podle mého soudu. Ale samozřejmě tohle viceprezident Vance nemůže předložit americkému lidu, tím spíše, že několik měsíců před velice důležitými volbami do kongresu.
1: Teď míří také ministr zahraničí Spojených států Marco Rubio do 3 arabských spojeneckých států v Perském zálivu. Víme, co tam chce probírat?
2: Já se

0: odvážím spekulovat. My to nevíme přesně, tu jeho agentu neznáme, ale myslím si, že zaprvé bude spojence v Perském zálivu informovat o tom, co se vlastně zatím ve Švýcarsku s Iránem dohodlo a na čem se pracuje. A z těch dalších věcí, o kterých bych se chtěl zmínit, určitě bude Rubio mluvit o penězích, které Američané slíbili Iránu, a to se jedná celkem o 300 miliard dolarů. Ony jsou to de facto válečné reparace, jenomže Američané tomu tak neříkají a hlavně to nechtějí platit sami. Doufají, že ty peníze seženou právě u svých spojenců v Perském zálivu. A to zejména u těch států, které Rubio navštíví. A myslím, že Američané se také spolehají na to, že těmto státům se vyplatí, aby Iránu dali nějaké peníze, protože mohou doufat, že potom tedy bude nejenom otevřený hormuzský průliv už na dobro, ale také, že v něm Irán nebude vybírat ty poplatky, jimž hrozil.
1: No a když už jsme u hormuzského průlivu, vy sledujete dění v oblasti pravidelně nebo aktuálně, tak jak to tam vypadá?
0: No, vypadá to dobře. Zdá se, že ten provoz navzdory tomu, že Irán, to je opět jedna z jeho, nebojím se to říct, lží, že říkal, že ten hormuzský průliv uzavřel, tak to vypadá, že v současné době je námořní provoz sice samozřejmě omezenější než před válkou, ale s ohledem na podmínky plynulý.
1: Říká zahraničně politický analytik Českého rozhlasu náš spolupracovník Milan Slezák. Děkuji, naslyšenou.
0: Také děkuji, hezký den.
2: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každý všední den od 6 do půl desáté na plusu. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas.
3: 7 hodin 53 minuty. V regálech českých a slovenských obchodů je aktuálně možné nakoupit téměř 3000 výrobků s označením Fair Trade. Jde o certifikaci, která má zajistit férovější podmínky pro pěstitele. Konkrétně jde například o stabilnější příjem, zákaz dětské práce a podporu udržitelnějšího hospodaření. Data za loňský rok ale ukazují, že zájem o fair tradeové potraviny v Česku a na Slovensku klesl. Na podrobnosti se teď zeptám ředitele organizace Fairtrade Česko a Slovensko Lubomíra Kadaně. Vítejte, dobré ráno.
4: Dobré ráno.
3: Jak vypadají tedy ta celková čísla za loňský rok? Jak moc se prodej fairtradeových potravin u nás a na Slovensku snížil?
4: Jak už jste v úvodu zmínila, tak my máme fairtradeových výrobků nějaké 3000, nicméně z těch hlavních komodit můžeme mluvit o nějakých třech nejdůležitějších. Ohledně například banánů, tam banány vykazují meziroční nárůst dokonce o 13%, ale pravda je, že hlavně káva a v menší míře kakao skutečně vykázaly nějaký pokles, za kterým stojí hlavně nižší úroda v minulém roce a stále vysoká poptávka, což vyšroubovalo ceny na přelomu roku 2024 a 2025 na 50letá maxima. A to se potom ve výsledku promítlo i do snížené spotřeby.
3: O kolik procent nebo aspoň nějak řádově můžete říci?
4: Jestli myslíte kakao a kávu, tak kakao o 5% a káva dokonce o 25%. U té kávy se na tom podepsalo potom i rozhodnutí některých velkých hráčů, jak pracovat dál s fairtradeovou kávou. Mm-hmm.
3: Byl znát přístup, že je rozdílný v Česku a na Slovensku?
4: Obecně příliš velký není, ty trhy nebo respektive obě země jsou si velmi podobné i v tomto ohledu, nicméně nějaké drobné rozdíly tam jsou. Pro zajímavost, když jsme u té kávy, tak na Slovensku se vypije skoro dvakrát tolik více kafe než v České republice, ale podíl fairtradeové kávy je tam poloviční. Jinak jsou ty trendy velmi podobné, samozřejmě s tím, že slovenský trh je menší. Mm-hmm.
3: No, co vlastně všechno se promítá do té výsledné ceny fairtradeových výrobků v obchodech? Zmiňujete třeba takzvaný fairtradeový příplatek, tedy peníze navíc pro pěstitele. Mm-hmm. O kolik jsou pak ty výrobky dražší?
4: Nejsou úplně dražší, to se takhle úplně říct nedá. Ten větší podíl z ceny získávají pěstitelé u fairtradeových výrobků, jde tam o to rozložení spravedlivější v rámci celého dodavatelského řetězce. No a ve chvíli, kdy se do fairtrade třeba před lety zapojili i velké řetězce, které jsou schopny nakupovat ve velkých objemech, tak ta cena v regálech potom nemusí být u fairtradeových výrobků nutně vyšší. Roli ale v tomto ohledu může hrát certifikace bio, která je často vedle té známky Fairtrade na těch produktech vidět. A pokud jsou Fairtradeové výrobky dražší, tak právě často, protože jsou zároveň bio nebo organic a u bia jsou náklady potom na tu produkci výrazně vyšší.
3: Ale ne vše, co je označeno bio a ostatními názvy, tak je Fairtrade?
4: Ne, to jsou jednotlivé certifikace. Fairtrade je samostatná certifikace, která má svoje standardy, svoje pravidla a bio vedle toho je také samostatná certifikace, která má také svoje standardy a svoje pravidla, které naplňují pěstitele.
3: Ještě nám přibližte, jak fungují farmy zapojené do tohohle systému Fairtrade. V čem se liší od běžného zemědělství v těchto zemích?
4: Liší se celkem významně. Vy už jste to také zmínila v tom úvodu, pokud chtějí být pěstitelé zapojeni do Fairtrade, tak nesmí využívat dětskou práci, pěstují šetrně k přírodě, dodrží lidská a pracovní práva a zároveň za svoji práci jsou spravedlivě zaplaceni. Podmínkou je ale zapojení do určitých pěstitelských družstev nebo pěstitelských komodit a ty poskytují Fairtradeovým pěstitelům podporu v administrativních věcech, v technologiích, ale a také třeba poskytují silnější vyjednávací pozici tím, že jsou spojeni do jednoho družstva. Takže na trhu mají tu pozici silnější.
3: O jakých zemích nejčastěji mluvíme?
4: Co se týká kávy, tak tam největší producent je Brazílie. Obecně mluvíme o Latinské Americe. Myslím, že fairtradeová káva nejčastěji pochází z Kolumbie, to je největší vývozce fairtradeové kávy. U kaká je to západní Afrika, země jako Ghana nebo pobřeží Slonoviny.
3: Když jsme mluvili o tom poklesu v případě Česka a Slovenska, že ten prodej fairtradeových potravin se snížil, je to pro vás jaký signál, že prostě ten trh už je dosáhl svého limitu, že ten potenciál se vyčerpal a Češi a Slováci už tady na tohleto více slyšet nebudou?
4: Ze své pozice asi nemůžu nic jiného říct, než že si myslím a věřím tomu, že potenciál tu je, ale je to opřeno o nějaká data. Vidíme na sousedních trzích v Německu, Švýcarsku, Rakousku, že je nějaký prostor k růstu a často naše země, Česko i Slovensko, jsou trošku opožděny v tom trendu, takže já věřím, že je potenciál, že tady na Fairtrade je.
3: Že se to nějak ještě vrátí, nebo že jde o nějaký marketing, je potřeba ho zlepšit, aby se zase lidé tady o tyto výrobky Fairtrade začaly zajímat? Už jenom prosím, stačí krátce, jaký je na to váš názor?
4: Jasně, určitě musíme dál pracovat, nicméně dlouhodobě platí, že třeba za 10 let ten fairtradeový příplatek stoupl 12krát, takže ten výkyv, který je meziroční, tak je celkem běžný a děje se to. Nevěřím, že je to nějaký dlouhodobý trend.
3: Říká ředitel organizace Fairtrade Česko a Slovensko Lubomír Kadaň. Děkuji moc krát za rozhovor. Mějte se hezky, naslyšenou.
4: Já taky děkuji, naschledanou.
1: Je 8 hodin v úterý 23. června, posloucháte Ranní plus a dobrý den vám od mikrofonu přejí Šárka Feniková
3: a Renata Kropáčková.
2: Český rozhlas plus.
3: Deset let od referenda o Brexitu se Spojené království a Evropská unie začaly opět zbližovat. Budou v tom pokračovat i po rezignaci premiéra Keira Starmera.
1: Na co si dát pozor při nákupu dálniční známky?
3: Asyrský prezident odmítá zasahovat do konfliktu mezi Izraelem a Hezbollahem v Libanonu. Čím argumentuje?
1: I to se dozvíte. Čerstvé zprávy má teď pro vás ale Monika Vrchotová.
3: Přeji dobré ráno. V Čelákovicích u Prahy se pohybuje muž se střelnou zbraní. Upozornila na to policie na síti X s tím, že podezřelý směřuje do místního učiliště poblíž průmyslového areálu. Ozbrojený muž je podle policie ve špatném psychickém stavu a pohybuje se v modré Škodě Fabia. Na místě je několik hlídek a zásahová jednotka. Lidé by se měli těmto místům vyhnout a dbát pokynu policistů. Tresty za neplacení výživného by mohly být přísnější, počítá s tím novela trestního zákoníku, ke které by se dnes měli vrátit poslanci. Do vězení by se znovu mohli dostat lidé, kteří alimenty neplatí třetinu roku. Návrh koaličních poslanců míří do druhého čtení. Podle Jindřicha Rajchla z klubu SPD má mít novela preventivní funkci.
5: Nejde o to, abychom někoho posílali do vězení, jde o to, aby prostě ti lidé, kteří úmyslně nechtějí platit to výživné, přestože platit mohou, tak aby prostě nad sebou měli ten Damoklův meč v podobě toho trestního stíhání.
3: Opozice s návrhem nesouhlasí. Podle části poslanců stačí současná úprava, která trestá jen ty, kteří neplacením alimentů vystaví dítě nebezpečí nouze. Varují taky, že ve vězení rodič nemusí na alimenty vydělat. V Maďarsku se dnes sejdou premiéři zemí takzvané Vyšegradské čtyřky. Péter Maďar má se svými protějšky z Česka, Slovenska a Polska jednat například o migraci, energetice nebo o budoucnosti regionální spolupráce. Summit je zároveň posledním, který Maďarsko hostí. Od července totiž skupině V4 začne předsedat Slovensko.
6: Jedním z témat bude také budoucnost Vyšegrádské čtyřky. Maďarský premiér Péter Maďar už dříve navrhl debatu o jejím možném rozšíření o další státy, například Rakousko, Chorvatsko, Slovinsko nebo Rumunsko. Zároveň ale zdůrazňuje, že přednost má obnova vztahů mezi současnými členy. Ty v posledních letech poznamenaly rozdílné postoje k ruské invazi na Ukrajinu, a to zejména mezi Budapeští a Varšavou. Maďar před summitem uvedl, že spolupráce v rámci V4 patří vedle Evropské unie a NATO k hlavním pilířům nové maďarské zahraniční politiky. Bára Vránová, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: V Českém rozhlase a v České televizi o půlnoci skončila jednodenní výstražná stávka. Jejich pracovníci protestovali proti vládnímu návrhu na zrušení poplatků. Plánovaný převod pod státní rozpočet by podle nich omezil nezávislost a stabilitu médií. Do stávky se v rozhlase zapojilo skoro 1100 pracovníků z různých stanic, regionálních studií nebo třeba symfonický orchestr.
7: Tikající minutu ticha mohli posluchači spolu s odůvodněním stávky slyšet ve spojeném vysílání všech stanic Českého rozhlasu před hlavními zprávami v 8, 12 a 18 hodin. Některé pořady pak byly zkrácené. Pracovníci taky demonstrovali před budovami obou médií. Už od dopoledne se na malém pódiu před Českým rozhlasem ve Vinohradské ulici v Praze střídali hudebníci, třeba první Aneta Langerová. Herci Národního nebo Dejvického divadla pak štafetově předčítali z kodexu Českého rozhlasu nebo ze světových literárních děl. Obdobně se zapojila i regionální studia. Jakub Vik, Český rozhlas.
3: Americký podnikatel Elon Musk na chvíli přestal být dolarovým bilionářem. Akcie firmy SpaceX, kterou vlastní, klesly během pondělí o dalších 16%. Od svého vstupu na burzu, který byl největší v historii, padají už třetí den za sebou. Nejvíce na to doplatili běžní nakupující.
8: Z rekordního maxima, kterého akcie dosáhly krátce po uvedení firmy SpaceX na burzovní trh, klesla jejich hodnota téměř o čtvrtinu. Drobní investoři, kteří akcie nakupovali až po vstupu na burzu, tak přišli o většinu zisku. Podle agentury Bloomberg navíc vedení Muskovy firmy zvažuje, že si přes dluhopisy půjčí v přepočtu přes 400 miliard korun na umělou inteligenci, a to investory dále znervózňuje. Propad táhly dolů i další technologické firmy, například akcie Alphabetu, majitele Google, zažili nejhorší den za více než rok. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
3: Uchazeči přihlášení do druhého kola přijímacích zkoušek už se dozví dnes, jestli se dostali na střední školu. Organizace Cermat zveřejnila výsledky, jsou v elektronickém systému DIPSY nebo u škol. Nejvíc uchazečů se ve druhém kole hlásilo na učiliště s výučním listem. Pokračuje ředitelka Cermatu Barbora Rosulková.
9: Přijímací řízení pokračuje dál. 24. června budou školy zveřejňovat kritéria pro třetí a další kola. Ta již nejsou centrálně řízená, termíny si stanovují jednotlivé školy sami a přihláška se podává přímo na konkrétní školu v listinné podobě.
10: je situace na silnicích. Na dálnici D10 už se rozjíždí kolony na příjezdu do Prahy z Mladé Boleslavy za sjezdem na Brandýs na 7,5 kilometru. Nehodu odklidili kolony od sjezdu na Hlavenec od 16. kilometru se rozjíždí, přesto se stále zdržíte 25 minut. Zdržíte se také na příjezdu do Prahy po D1 z Brna. V nesouvislých kolonách se jede od Chocerac kilometru 25 až k Průhonicím a také na D11 z Hradce Králové do Prahy jsou kolony za sjezdem na Lysou nad Labem. Pomalu se jede mezi 12. a 15. kilometrem, zdržíte se čtvrt hodiny. A v Praze na Štěrboholské spojce na příjezdu k Průmyslové ulici je kolona od Hradecké D11 asi na půl hodiny. Ucpávají se příjezdy k Barandovskému mostu směr Smíchov a na Pražském okruhu je pomalý provoz směrem z D1 na letiště. Šťastnou cestu. 23. červen přinesl polojasnou až jasnou oblohu. Během dne může být přechodně až oblačno, hlavně na Šumavě, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami a s teplotami mezi 24 a 29 stupni. Na jihu Moravy bude kolem 30. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
11: Posloucháte Ranní Plus.
1: A posloucháte ho 7 minut po 8 hodině. Dobré ráno vám přeji Renata Kropáčková a Šárka Feniková. Dnes je to přesně 10 let, co se Britové v referendu rozhodli pro odchod z Evropské unie. Jen o den dříve, tedy včera, oznámil premiér Keir Starmer rezignaci na post předsedy labouristické strany s tím, že v pozici premiéra země zůstane, než si labouristé vyberou jeho nástupce. Za 10 let od prvního kroku k Brexitu, tak bude mít Spojené království, už 7. premiéra. Nejen o tom, kam se ostrovní země za 10 let posunula, ale také o aktuálním dění. Teď budu mluvit s odbornicí na mezinárodní vztahy působící na St. Anthony's College Oxfordské univerzity Magdalenou Leichtovou. Dobrý den.
12: Dobrý den.
1: Keir Starmer sice přijal zodpovědnost za drtivou porážku labouristů v květnových komunálních volbách, ale tehdy se rezignovat nechystal. Podle svých slov nechtěl uvrhnout zemi do chaosu. Co se teď změnilo?
12: Změnilo se to, že vlastně před pár dny, minulý týden, byly volby v regionu Makerfield, ve kterých kandidoval jeho vlastně největší konkurent Andy Burnham. O něm se už dlouhodobě mluví jako o někom, kdo by mohl Keira Starmera nahradit, protože je to v praxi jediný vlastně populární labouristický politik, který, když se podíváte na nějaké průzkumy veřejného mínění, tak stabilně vychází jako někdo, koho lidé mají rádi. A vlastně čekalo se na tyhle ty volby, které v podstatě vyvolal jeden z existujících poslanců tím, že odstoupil a umožnil vlastně doplňující volby v tom svém okrsku, ve kterých teda Andy Burnham nastoupil. Keir Starmer už to nemohl blokovat, no to jednou podobný pokus už zablokoval, tentokrát pod tím tlakem, pod kterým byl, už to vlastně zablokovat nemohl. A ten okrsek, v kterém se ty volby konaly, byl takový jako tradičně okrsek, který hodně volí reform, který hodně volil pro Brexit. A tak to bylo jako vlastně chápáno trochu jako test toho, jestli Andy Burnham bude schopen vůbec jako britské voliče oslovit. A on vlastně v tom okrsku získal 55% hlasů, což je poměrně drtivé vítězství. A tím pádem ten tlak, tím pádem vstoupil do vlastně poslanecké sněmovny a díky tomu se může teoreticky stát premiérem, protože to je jedno z pravidel toho místního systému, že premiér musí být členem parlamentu. A v ten okamžik, kdy se tohle to stalo, tak vlastně na Keira Starmera začali jeho loajální spojenci vyvíjet jako tlak, že by měl vlastně buď odstoupit, nebo alespoň říct, jako kdy se k tomu chystá, ale jakože rozhodně nevidí jeho jako lídra do těch příštích voleb.
1: Pod vedením Keira Starmera se Británie začala zase částečně přibližovat Evropské unii. Připomenu jenom třeba takovou drobnost, jakou je návrat do programu Erasmus Plus pro studenty od akademického roku 27-28. Tak nebude s jeho odchodem z premiérského křesla těmto snahám konec?
12: Já si myslím, že ne. Tam jako je trošku zajímavé, že vlastně o tom, co Andy Burnham chce dělat, vlastně nikdo nic moc neví. Hmm. Ale takže se o tom teďka jako divoce spekuluje, kam on se přikloní. Ale to jako nějaké zbližování s Evropou, nebo jak oni tomu neříkají zbližování, protože to jako může mít nějaký jako politický trochu náboj, ale jako transformace vztahu s Evropou by měla zůstat na pořadu dne. Británie prostě v současné době potřebuje nějaké spojence a Evropa je ten nejbližší.
1: Když říkáte, že o Andym Burnhamovi zatím mnoho nevíme, víme, že je to bývalý starosta Manchesteru, ale také nejžhavější kandidát tedy na předsedu Labour Party. Dokážete alespoň třeba odhadnout, jestli by dokázal v zahraniční politice na Starmera navázat?
12: Já se domnívám, nebo alespoň i jiní komentátoři se domnívají, že zahraniční politika nebude jeho priorita. Ten důvod, proč on se stane premiérem, jsou domácí problémy Británie a on se bude rozhodně soustředit na ty problémy domácí. Takže se spíš očekává, že si jako najde někoho relativně silného na pozici ministra zahraničních věcí. Dokonce někteří spekulovali o tom, jestli si jako nevybere Keira Starmera, který si vlastně na té zahraničně politické rovině vedl docela dobře. Ale jako předpokládá se, že tohle to nenastane, protože ti dva jako asi nejsou zrovna nejbližší spojenci momentálně. Ale jak si očekává se, že spíš pro Andyho Burnhama by priorita byla domácí politika než ta zahraniční.
1: Nicméně, když se vrátím k tomu dnešnímu výročí Brexitu, tak Britové, nebo respektive toho referenda o Brexitu, Britové si od toho slibovali lepší kontrolu třeba nad migrací nebo výhodnější samostatnou obchodní dohodu se Spojenými státy. To první se zatím nedaří, to druhé se podařilo až po 9 letech od referenda loni právě Keiru Starmerovi. Jak to, že navzdory těm nenaplněným očekáváním je na vzestupu hvězda předsedy protiimigrační strany Reform UK Nigel Farage, který byl vlastně strůjcem Brexitu.
12: On byl jedním z těch strůjců Brexitu. Já bych jenom možná upozornila na to, že migrace do Velké Británie začala letos také významně klesat, což taky si myslím, že přispívá k hořkosti Keira Starmera, který jaksi plody tohoto úspěchu už jako nesklidí. Ale pokud jde o Nigela Farage, on byl prostě schopný ze sebe vlastně ten Brexit, ten problémy toho Brexitu, které všichni chápou, jako i ti, kdo volili pro Brexit, tak si uvědomují, že to není úspěch. Ale oni se domnívají, že to není úspěch, protože to bylo špatně uděláno. Že se to vlastně dalo Therese Mayové a že potom jako Boris Johnson už jako nedokázal prostě dojednat ten deal tak, jak by jako pořádně měl být. A Nigel Farage se veze na tomhletom argumentu. On říká, kdybych to dělal já, tak jsme někde úplně jinde. Ale tím, že to dělali ti lidé, kteří to dělali, tak se to vlastně nepovedlo. A myslím si, že ta podpora pro něj, tak jaksi spíš je vyjádřením frustrace z celkového stavu jako té domácí britské politiky a toho stavu jako té situace na domácí frontě, kde ty voliči se ještě úplně nestihli jako zotavit a vrátit ke konzervativcům, ale už jsou otrávení z Labouristů a tak se dívají vlastně na toho Faráže, že já si myslím, že to jako s imigrací nebo Brexitem vlastně úplně už nesouvisí.
1: Vysvětluje Magdalena Lajchtová, odbornice na mezinárodní vztahy působící na St. Anthony's College Oxfordské univerzity. Děkuji za rozhovor, naslyšenou.
12: Děkuji vám, nashledanou.
1: A na druhé lince z vodovysílání redaktora Hospodářských novin zaměřujícího se na Evropskou unii Ondřeje Housku. Dobrý den.
13: Dobrý den.
1: Když ještě zůstaneme u Nigela Farage, připomeňme, že on vlastně vyhrál se svojí stranou komunální volby. To bylo trošku bych možná použila takový ten obrat hřebíček do rakve Keira Starmera. Měla by i Evropská unie věnovat pozornost rostoucí popularitě Nigela Farage a jeho Reform UK?
13: To asi nenutně závisí na tom, co by to znamenalo pro vnitřní britskou situaci. Británie není členem Evropské unie, ale pokud by Andy Burnham pokračoval v tom, co udělal Keir Starmer a jak jsme ji slyšeli, je to docela pravděpodobné v nějakém jako snaze o bližší spolupráci s Evropskou unií, tak samozřejmě vždy nad tím bude viset ten Damoklův meč, co když příští volby, které musí být v roce, nejpozději v roce 2029, v Británii vyhraje Nigel Farage a ty vztahy úplně zase zboří, takže vlastně proč by se Evropská unie měla teď pouštět do nějakých dalekosáhlých vyjednávání, když neví, jestli příští britská vláda dostojí slibům, které případně dá, takže řekl bych, že faktor Nigel Farage je spíš otázka do budoucna než aktuální.
1: A jak je na tom tedy současné zbližování Británie s Evropskou unií? Má na tom ještě stále současný premiér Keir Starmer osobní podíl?
13: Ano, to se asi tak dá říct, ale je to, jak by řekl klasik, mírný pokrok v mezích zákona, byť Keir Starmer sám osobně i tedy budoucí premiér, pravděpodobný Andy Burnham, říkají, nebo Burnham to řekl výslovně, že za svého života by se chtěl dočkat toho, že se Británie vrátí do Evropské unie, tak ale protože ta otázka je velmi sporná, byť v průzkumech vychází teď docela jasná většina lidí, kteří litují Brexitu, ale prostě pokud by byla případná nějaká nová kampaň před novým referendem, tak se z toho opět stane mimořádně polarizující věc, tak oni říkají, ale nebudeme teď podnikat žádné jakoby kroky, které by ke vstupu do EU mohly vést, takže i Keir Starmer dělal vlastně jenom marginální kroky, například dohoda usnadňující export zemědělských produktů do Evropské unie. Sama britská vláda spočítala, že to zvýší britský HDP o 0,3% během 15 let, takže skutečně marginální kroky, asi převažovala spíš ta vstřícná rétorika, což samo o sobě ale byla velká změna oproti tomu, co jsme zažívali třeba za Borise Johnsona.
1: A kdo vlastně projevuje po skončení výjimek větší zájem o zbližování? Británie nebo 27?
13: Stoprocentně je to Velká Británie, to asi není nic překvapivého, když řeknu, že v Evropské unii, a tím nemyslím jenom Brusel, ale tím myslím i hlavní města členských zemí, jednotlivých členských zemí Evropské unie, tak to není v top 10 problémech. Prostě je tady válka na Ukrajině, je tady stagnující produktivita, těch problémů a krizí je spousta a potom martýriu rozvodu, kdy hlavně Britové se tedy hádali především sami se sebou nebo sami mezi sebou, teprve poté s Evropskou unií o podmínkách rozvodu, tohle málo kdo v Evropské unii teď považuje za nějaký zásadní problém. Zvláště, když paralelně tomu docela dobře běží spolupráce s Velkou Británií ve snaze podporovat Ukrajinu třeba, takže otázka bližších ekonomických vztahů například nebo regulatorních vztahů je určitě větší prioritou pro Brity.
1: Britská BBC přináší rozsáhlý komentář, ve kterém se autorka zamýšlí například nad tím, že Brexit nejspíš paradoxně soudržnosti Evropské unie prospěl, protože navzdory předpovědím o dominovém efektu se žádný další exit nekonal. Souhlasil byste s tím?
13: Stoprocentně, to je naprosto jakoby zjevná věc, o které řada komentátorů na kontinentu psala dávno. Vezmeme si jenom strany, jako je Marine Le Penová ve Francii, nebo Geert Wilders v Nizozemsku a mohl bych takhle pokračovat řadou takzvaných populistických stran, které tvrdili, že taky odejdou z EU a že Británie bude inspirací. Konec konců česká SPD měla billboardy odejdeme po Anglicku, ale když se podíváme na čísla, jak Brexit dopadl na Brity a na britskou ekonomiku, tak je to prostě jednoznačně a zcela nepochybně neúspěch a strany, jako je třeba Marine Le Penová ve Francii, už dávno odstranili ze svých programů požadavek na vystoupení z Evropské unie.
1: No ono těch předpovědí, co se stane po odchodu Británie, bylo víc. Británie například trvala na vysoké fiskální disciplíně. Nebyla v tomhle pravda, když se říkalo, že její odchod z Evropské unie v tomto unii uškodí, že vlastně se rozvolní ta disciplína?
13: Tak když se podíváme na aktuální výši britského deficitu, tak ta je, jestli to rychle počítám z hlavy, třeba dvojnásobně vyšší než je, bo téměř dvojnásobně než je český deficit. Takže Británie jako země fiskální disciplíny je něco, co už jako hodně
1: let neplatí. Ale v rámci Evropské unie.
13: V rámci Evropské unie Británie trvala na tom, že nemají být třeba společné půjčky. A to bylo tabu dlouho a jedinou výjimkou, kdy se to změnilo, bylo během covidu, kdy se 27 zemí, včetně Česka, jednomyslně usnesly na vzniku toho fondu obnovy kvůli dopadům pandemie covidu. Je dost možné, že třeba pokud by Británie v té době byla člen Evropské unie, že by s tím nesouhlasila. Ano, to je možné.
1: Říká redaktor Hospodářských novin, který se zaměřuje na Evropskou unii, Ondřej Houska. Děkuji za váš čas a za rozhovor. Naslyšenou.
13: Naslyšenou.
1: A ještě dodám, že my se budeme Británii věnovat i v dnešním interview. Plus ptát se bude Petr Vizina na to, jestli se projeví výměna premiéra na mezinárodní pozici Británie, a to londýnské redaktorky CNN Ivany Kotasové.
3: V 8 hodin 20 minut se v Ranním plusu zaměříme na aktuální informace. V Čelákovicích u Prahy byl zaznamenán muž se střelnou zbraní směřující do místního učiliště. Na místě je zásahová jednotka, uvedla policie na síti X. Ozbrojený muž ve špatném psychickém stavu se podle policie pohybuje v modrém voze Škoda Fabia. Pokud vozidlo někdo spatří, má neprodleně volat linku 158, ale nijak nezasahovat. Jednání USA a Iránu na technické úrovni skončilo. Budou zřízeny 4 pracovní skupiny zaměřené na iránský jaderný program či sankce, píše iránská tisková agentura. A české i zahraniční tenistky podpořily Markétu Vondroušovou, která dostala v pondělí od Mezinárodní agentury pro bezúhonnost tenisu 4letý zákaz činnosti kvůli neodevzdanému vzorku při loňské dopingové kontrole. Karolína Muchová označila například na sociálních sítích tento

0: trest za těžko pochopitelný. Pokud se chystáte letos na dovolenou k moři autem, je dobré například vědět, kde koupit dálniční známku, aby nebyla zbytečně předražená. A určitě se taky vyplatí vědět, ve kterých zemích dálniční známku potřebujete a kde se naopak platí mýtné. Je tu druhý díl našeho letního cestovatelského seriálu, tentokrát o dálničních známkách. Ve studiu je Lucie Machartová z domácí redakce. Dobrý den.
1: Dobré ráno.
0: Podívejme se nejprve na dálniční známku v Česku. Kde mám jistotu, že za ně nezaplatím víc, než musím?
1: Oficiálně se v Česku dálniční známky prodávají na webech edalnice.cz nebo taky edalnice.gov.cz. Ty spadají pod Státní fond dopravní infrastruktury, říká František Jemelka z Ministerstva dopravy.
2: Pokud nemám možnost koupit si dálniční známku online, mohu využít pobočky České pošty nebo síť čerpacích stanic Eurooil a Robin Oil na území České republiky.
1: V Česku stojí jednodenní elektronická dálniční známka 230 korun, desetidenní 300, měsíční 480 a roční 2570 korun. Pro ekologická auta jsou ceny nižší. Ministerstvo dopravy zároveň varuje, že se objevují podvodné SMS, které se vydávají za výzvy k úhradě dopravních pokut a odkazují na falešné webové stránky s cílem vylákat osobní nebo platební údaje. A rezort eviduje i nárůst podezřelých webů, které se vydávají za portál dopravy.
0: Dálniční známky je možné koupit i na různých e-shopech. Tam taky hrozí, že zákazník zaplatí víc?
1: Ano, existují neoficiální prodejci, překupníci. U nich musí kupující počítat s tím, že k ceně samotné známky se připočítá provize provozovatele stránek za zprostředkování, pokračuje František Kotrba z České obchodní inspekce.
3: Spotřebitel musí být s jejich výší a celkovou prodejní cenou dopředu seznámen. Doporučujeme, aby si proto spotřebitelé ještě předtím, než nakoupí, zjistili z oficiálních zdrojů, jaká je skutečná cena známky, kterou si chtějí zakoupit, a měli na paměti, že kdokoliv ji bude nabízet za víc, účtuje si k tomu svou vlastní přirážku.
1: No a pak jsou tu podvodné weby, tam kupující o peníze přijde a známku ani nedostane. S překupníky je to podobné i v zahraničí, proto inspekce doporučuje jít na webu edalnice.cz na rozcestník, který kupujícího navede na oficiální stránky e-shopů v některých okolních zemích, kde je možné elektronickou dálniční známku koupit bez dodatečných poplatků.
0: Teď už přejedeme hranice, hodně Čechů se chystá i letos autem do Chorvatska, tam ale dálniční známky nejsou.
1: Přesně tak, nejsou. Tam se platí mýtné u mýtných bran. Cena se odvíjí od konkrétního projetého úseku a od typu a velikosti vozidla. Pokračuje Igor Sirota z Ústředního automotoklubu.
4: Mýtná brána vám poskytne jenom, řekněme, lísteček, to znamená vstup do toho prostoru, který už je placený, a s tímhletím lístečkem potom přijíždíte až na tu konečnou.
1: Každých 100 kilometrů v osobním autě po chorvatské dálnici vyjde průměrně asi na 7 eur.
0: Podobně platíte třeba u mýtných bran i po cestě v Itálii. Ale zastavme se ještě u tankování paliva. Když chci ušetřit co nejvíce, tak kde před další cestou autem natankovat?
1: Dlouhodobě platí, že nejvýhodnější je natankovat plnou nádrž ještě v Česku, a to na pumpě mimo dálnici. Na hlavních tazích jsou ceny tradičně vyšší, a to i přes aktuální regulaci cen ministerstvem financí, pokračuje Ivan Indráček, předseda představenstva Unie nezávislých petrolejářů.
5: Pokud je třeba dotankovávat, tak bych se vyhýbal za prvé dálnicím, za druhé těm značkovým pumpám, protože to značkové zboží vždycky má tu svoji přirážku za jméno. Pokud jde o kvalitu, tak není třeba se dneska obávat toho, že by u neznačkové čerpačky ta kvalita byla horší. V Česku to platí 100%, protože tady se dělá poměrně rozsáhlý monitoring, jeden z nejrozsáhlejších v Evropě.
1: A na závěr dodám, že při delších cestách autem je důležité dělat přestávky, zastavit, protáhnout se, aby byl řidič stále pohotový a neměl při delší monotónní jízdě třeba po dálnici zpomalené reakce.
0: Doporučuje Lucie Machartová z domácí redakce. Děkujeme, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
6: Já myslím, že to jsou dobrá doporučení, rozhodně bych na ně dala. Stejně tak jako třeba na doporučení našeho šéfredaktora, co si přečíst v dnešních novinách nebo na zpravodajských webech. Jak už jsem říkala, vybíral tedy Josef Pazderka. Například z deníku N vybral článek o vnitropolitických dopadech, které by mohlo mít včerejší rozhodnutí vlády nevzít na červencový summit NATO prezidenta Petra Pavla.
7: Tak my už jsme teď ve zprávách uvedli, že Hradci vzal dechový čas, ke kauze se má naplno vyjádřit dnes dopoledne. ENKO taky připomíná, že hlava státu může teoreticky vládě komplikovat život poměrně citelnými způsoby, třeba vetováním zákonů, což sice koalice může přehlasovat, ale v čase nefunkční sněmovny by něco podobného stálo spoustu zbytečné energie. Podle ENKA se nicméně Pavel nemůže pustit do války s vládou nějak bez hlavě. Pokud uvažuje o další prezidentské kandidatuře, což ani neskrývá, potřebuje držet určitou nadstranickost. Jeho síla v minulých volbách vycházela mimo jiné z toho, že dokázal sbírat hlasy od voličů ANO nebo SPD a tímto by si je mohl proti sobě postavit.
6: A má tedy podle autora textu Jana Tvrdoně ta nastalá krize nějaké vítěze?
7: Podle Jana Tvrdoně z pohledu Česka lze vítěze hledat jenom těžko a připomíná taky, že spoustě lidí připadá tenhle spor jako malicherný, bizarní, že mu část lidí nerozumí, ale pokud by měl jmenovat nějakého vítěze, tak jsou to pravděpodobně motoristé. Ve finále dokázali Andreje Babiše dotlačit k tomu, že se vydal do střetu, do kterého se mu původně vůbec nechtělo a před svými voliči se můžou prezentovat jako strana se slušným politickým výtlakem.
6: Také jste pro nás vybral komentář ze serveru Seznam zprávy, který se vrací ke včerejšímu poměrně drsnému oznámení trestu pro českou tenistku Markétu Vondroušovou. Připomeňme, že wimbledonská vítězka dostala 4letý zákaz za to, že nevpustila domů antidopingovou komisařku. Co o tom soudí sportovní novinář Miroslav Němý?
7: Srovnává ho s jinými známějšími tenisty tento případ a ti podle něj za podobné prohřešky dostali výrazně mírnější tresty, protože to jsou tenisové celebrity. Například světová jednička Italian Xiner dostala v roce 2025 za dopingový nález 3 měsíce a to ještě přesně tak, aby stihla Grand Slamový turnaj v Paříži. Tehdy ta Mezinárodní agentura pro integritu tenisu prohlásila, že za anabolický steroid Klostebol v jeho těle může fyzioterapeut, v jehož rukou látka přešla na Jannika Sinnera. To též připomíná Miroslav Němý i pro případ bývalé světové jedničky Polky Iggy Świątekové. Také vstřícnost v roce 2024, jenom měsíční trest, agentura tehdy prohlásila, že k tomu incidentu došlo omylem. Takže Miroslav Němý upozorňuje na zjevnou disproporci.
6: No a co to teď pro českou tenistku znamená?
7: Podle Mladé fronty je trest pro Vondroušovou vyloženě likvidační. Ona se sice může odvolat k mezinárodní arbitráži, ale ten výsledek je dost nejistý a čekat 4 roky na návrat jí moc nedává smysl. Třeba rumunská tenisová hvězda Simona Halepová při stejném trestu čekala na soud 1,5 roku. Ten jí byl posléze zkrácen, ale po comebacku už to od velké šampionky nikdy nebylo ono, takže kariéru definitivně ukončila. Totéž asi čeká i Markétu Vondroušovou.
6: Z dnešních novin a zpravodajských serverů vybíral pro nás šéfredaktor Českého rozhlasu Plus Josef Pazderka.
0: A k poslednímu zmíněnému tématu přidáme jenom aktualizaci, že české i zahraniční tenistky Markétu Vondroušovou podpořili. Třeba Karolína Muchová označila na sociálních sítích trest, tedy 4letý zákaz činnosti za těžko pochopitelný. Blíží se další časové znamení, které předělí tuto hodinu a po ní se podíváme třeba na orchideje.
6: A je přesně 8:30 a zprávy má Monika Vrchotová.
8: Český rozhlas Plus.
9: Pěkné ráno. Policie varuje před ozbrojeným mužem v Čelákovicích u Prahy. Muž se střelnou zbraní se pohybuje v modré Škodě Fabia a směřuje do místního učiliště poblíž průmyslového areálu. Policie na síti X uvedla, že muž je ve špatném psychickém stavu. Na místě je několik hlídek a zásahová jednotka. Starosta Čelákovic Josef Pátek z ODS svolal krizový štáb. Pražský hrad v 10 hodin dopoledne zveřejní vyjádření prezidenta Petra Pavla k rozhodnutí vlády nezařadit ho do delegace na červencový summit Severoatlantické aliance. Pavel dříve avizoval, že pokud kabinet jeho účast odmítne, má připravenou kompetenční žalobu. Tu premiér Andrej Babiš z hnutí ANO považuje za zbytečnou. Rusko se obává ukrajinského útoku na Kerčský most spojující anektovaný Krym s pevninou. Ruské námořnictvo proto výrazně posílilo ochranu mostní konstrukce dlouhé 19 kilometrů. Čluny a další překážky mají most chránit před útoky ukrajinských mořských dronů. Americké testy SAT slaví 100 let. Účelem testu je posoudit připravenost amerických žáků na vysokoškolské studium. Každoročně ho skládají asi 2 miliony dětí. Obdoba české maturity často u amerických teenagerů vzbuzuje velký tlak na dosažení co nejvyššího skóre. Jeho součástí je psaní eseje, kritické čtení a matematika. Vysoká škola Báňská technická univerzita Ostrava obnoví prezenční výuku v Mostě v Ústeckém kraji. Po několikaleté přestávce nabídne nové obory zaměřené na inženýrské profese, moderní technologie a ekonomiku. Přijímací řízení bude vyhlášené v lednu. A v anglickém Devonu dnes odhalí pamětní desku legendárnímu československému pilotovi RAF Aloisi Vašátkovi. Někdejší velitel všech československých stíhacích perutí patřil mezi nejúspěšnější stíhací piloty druhé světové války. Na plusu teď míříme na silnice. Silný provoz je v podstatě na všech příjezdech po dálnicích do Prahy. Pomaleji se jede po D1 z Brna od Choceradz, kilometru 25, také na D5 z Plzně, pomalý provoz od Rudné z 5. kilometru a silný provoz je před Prahou i na dálnici D10 z Boleslavy v okolí Brandýsa. Zhruba čtvrt hodiny se pak zdržíte na příjezdech do Brna po D1, a to jak z Prahy, tak z Ostravy. V Praze ve Strakonické směrem k Barandovskému mostu v Malé Chuchli, kousek před železničním mostem, řeší nehodu osobního auta s nákladním a kolona je od Lahovického mostu na půl hodiny. Na Štěrboholské spojce je zdržení na příjezdu k Průmyslové ulici, kolona je od Hradecké dálnice D11 asi na půl hodiny. Na Štěrboholské spojce zdržení na příjezdu k Průmyslové ulici. Na jižní spojce zdržení směr Smíchov od sjezdu na Pankrác za Barandovský most asi čtvrt hodiny. Dobře, dojeďte. Úterý bude slunečné, přechodně ale přibude mraku až na oblačno a hlavně na Šumavě se výjimečně přidají přehánky nebo bouřky, a to i silné. Teploty 24 až 29, na jižní Moravě kolem 30 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
8: Posloucháte Ranní plus.
0: A to 3,5 minuty po půl deváté. Syrský prezident Ahmad Sharaf v neděli vyloučil vojenský zásah do konfliktu Izrael-Hizbalah v Libanonu. Poté, co americký prezident Donald Trump opět naznačil, že by se do konfliktu mohl zapojit Damašek. Vyjádřil se také, že je z bojů mezi Izraelem a Hizbaláhem frustrován. Izraelské útoky v Libanonu mohou zhatit jednání mezi Spojenými státy a Íránem, která probíhají ve Švýcarsku. Podle Teheránu ohrožují celou mírovou dohodu. Já už ve vysílání vítám Katarínu Hildebrand, výkonnou ředitelku think tanku Chayrion. Dobrý den.
10: Dobrý den, prajem, děkujem za pozvání.
0: Jaké argumenty syrský prezident použil, aby Trumpovu výzvu odmítl?
10: Išiel tou klasickou diplomatickou cestou na rozdiel od väčšiny zainteresovaných. Vysvetlil, že Sýria v prvom rade potrebuje hájiť svoje vlastné záujmy, svoju vlastnú bezpečnosť. Aktuálna vláda v podstate potrebuje z nuly vybudovať novú krajinu. A do tohto úplne nepasuje nasadenie vlastných síl v inej krajine v podstate v cudzom konflikte. Argumenty, ktoré dovolím si predpokladať, asi zazneli za zatvorenými dverami, sú aj tie, že sýrska vláda do dnešného dňa nemá pod kontrolou celé územie krajiny. Vieme, že v okolí Idlibu sa nám snaží vyformovať nejaký seriózny ozbrojený odboj voči aktuálnej vláde a oslabenie armády vysielaním na zahraničné misie by mohlo v tomto znamenať veľmi veľký problém pre vládu.
0: V současné syrské vládě dominují bývalí sunničtí džihadisté. Jaké jsou vztahy této vlády vůči Libanonu, který má křesťanského prezidenta, kde jednou z nejsilnějších politických stran je právě šíitský Hizbalah?
10: Povedala by som pragmatické. Sýria a Libanon sú jednak susedia, jednak historicky veľmi silne prepojené regióny. My tu na západe občas máme tendenciu preceňovať význam náboženských alebo sektárskych rozdielov. Tu všetky zainteresované strany chápu, že pokiaľ chcú mier, ekonomickú prosperitu, musia spolu nejakým spôsobom fungovať.
0: Jak tedy vnímají Syřané Libanon? Přece jenom ještě u toho chvíli zůstanou, šíjický Hizballáh dlouhá léta bojoval přímo v syrské válce na straně Bašára Asada a byl jeho klíčovou oporou proti sunnickým džihadistům. Takže nesvádí to k tomu nějakému vyřizování účtu?
10: V tomto je syrská společnost dost rozdělená. Hizballáh do dnešného dne má nezanedbatelnou podporu, najmä v pohraničných oblastiach v okolí Humsu, kde teda bojoval po strane Bašára al-Asada a ostalo mu tam nie málo verných. Zaujímavo, aj v oblasti Deir ez-Zor máme, nepovedala by som silné, ale nenanedbateľné bašty Hizballáhu plne na východe. A na druhej strane tu máme veľkú časť populácie, ktorá samozrejme trpela ako pod Asadovou vládou, tak priamo v područí Hizballáhu, napríklad v okolí mesta Jabrút, ktoré vlastne mal priamo pod kontrolou Hizballáh, je teda ten odpor veľmi, veľmi silný. Zároveň ale sú tam stále tie bašty, ktoré napríklad podporujú ilegálny cezhraničný obchod. A v rámci tohto teda sú aj loajálni voči Hizballáhu, ani nie z ideologických, ako z čisto pragmatických a ekonomických dôvodov.
0: I když jste zmínila, že na západě máme tendenci to přeceňovat, tak jak moc to vnímají příslušníci sunitů a šítů jednotlivých těch komunit, jak to definuje jejich zájmy v Sýrii a Libanonu, nebo jak se to posunulo v posledních letech?
10: Samozrejme, máme tu istý segment populácie, ktorý vníma tieto otázky cez náboženskú prízmu, cez ideologické rozdiely a potom tu máme dosť veľkú časť populácie, ktorá to zase vníma ako pragmatický problém, ekonomický, politický a považuje za potrebné napriek ideologickým rozporom celú túto situáciu nejak vyriešiť. Ja by som si, dovolím si ešte vrátiť k úplne prvé otázke. Ahmada Šara na rozdiel od izraelského premiéra, od amerického prezidenta rozumie jednej veci a to je to, že Hizballáh nie je iba militantné zoskupenie. Nie je to iba ideologická nejaká základňa, ale je to regulárna politická strana, ktorá má pod palcom dosť veľké regióny v rámci Libanonu. Funguje úplne samostatne, prevádzkuje banku, zabezpečuje odvoz smetí a podobne. A preto chápe, že tu nie je možné iba vojenské riešenie. A sýrska strana sa usiluje práve o politické riešenie. Sýria v rámci dlhodobého ekonomického úpadku, Libanon v rámci dlhodobého ekonomického úpadku proste hľadajú spôsob, ako toto celé vyriešiť. A všetci v regióne, bez ohľadu na komplexnú príslušnosť, na socioekonomické zázemie, chcú mier. Majú tej vojny plné zuby a chcú to nejakým spôsobom vyriešiť a chápu, že strieľaním to nepôjde.
0: To znamená, že Sýrii by se v žádném případě nevyplatilo, pokud by nějak proti Hizballáhu intervenovala nebo se nechce nechat zatáhnout tady do tohohle problému?
10: Určitě nie. Sýria si chce v prvom rade riešiť svoje vlastné problémy a nechce vojenský zásuvať v Libanone v neposlednom rade, pretože sýrska vojenská prítomnosť v Libanone už má svoju históriu. Veľmi negatívne vnímanú. Sýrske vojska v podstate okupovali časti Libanonu od roku 1976 až do roku 2005. A zanechalo to veľmi, veľmi silné traumatizujúce stopy medzi obyvateľstvom na obidvoch stranách.
0: Dodává Katarína Hildebrandt, výkonná ředitelka bratislavského think tanku Chayrion. Děkujeme, že jste si našla čas na Ranní plus. Naslyšenou.
10: Veľmi pekne vám ďakujem. Pekný deň, do počutia.
6: Je 8 hodin a 40 minut, posloucháte Ranní plus a v tuto chvíli vám řekneme, o čem píše ruský tisk. Zjišťoval to náš komentátor Ondřej Soukup. O třeba moskevském listu Komersant se dočetl, že letní sezóna v legendárním dětském táboře Artek skončila. Gubernátor okupovaného Krymu Sergej Aksionov poslal všechny děti domů.
11: Na poloostrově se děje to, že ukrajinské dronové údery výrazně narušily jeho logistiku, především co se týče pohonných hmot. Úřady včera oznámily, že žádným soukromým nebo právním osobám se nebude prodávat benzín, který bude výhradně pro státní potřeby. Jsou velké problémy s trajekty a tak dále. Začíná v Sevastopolu, třeba se začala vypínat elektřina, tudíž Sergej Aksenenko zrušil tedy tuto organizovanou rekreaci. Připomněme, že třeba v loňském roce těch dětí, které byly na Krymu, bylo přes 80 tisíc. To je prostě státem placený projekt, kdy každý region má nějakou kvótu, kolik lidí může poslat na poloostrov. Tyto děti se dnes vrací domů.
6: Mám? Z listu Komersant pro nás vybral článek zahraniční komentátor Ondřej Soukup.
0: Teď ještě rychlý pohled do Maďarska. Tamní premiér Péter Maďar představil plán na vypracování nové ústavy a odvolání nejvyšších představitelů, které jmenoval Viktor Orbán. A to včetně prezidenta Tamáše Šujoka, píše o tom bruselský list Politico. Při téměř hodinu dlouhém projevu v parlamentu Maďar představil operaci Očistný oheň. Pomocí ní chce zemi zbavit, jak říká, Orbánovy mafie.
6: Kromě prezidenta chce Maďar odvolat i předsedu nejvyššího soudu a několik soudců ústavního soudu. V září by jeho vláda měla přijít s návrhem na novou maďarskou ústavu. V dubnových volbách zvítězila Maďarova strana TISA s ústavní většinou. Maďar sliboval odvolání prezidenta a dalších činitelů. Šujok se ale odvolání brání právními kličkami.
0: Ústavní novela je nejnovějším krokem v boji mezi premiérem a prezidentem. Maďarská vláda spustila web, kde mohou občané psát připomínky k novele. Webová stránka má zůstat dostupná do konce července, což naznačuje, že se o novele do té doby nebude hlasovat. Tolik bruselský list Politico, tolik výběr z dnešního zahraničního tisku.
6: A teď vybíráme z dalších zpráv, které pro vás máme. V Čelakovicích u Prahy byl zaznamenán muž se střelnou zbraní směřující do místního učiliště. Na místě je zásahová jednotka, budova školy je prázdná. Kvůli nesouhlasu s kroky ministra Oty Klempíře ohledně veřejnoprávních médií rezignovali 4 z 5 členů komise cen Ministerstva kultury za kinematografii. A v nakladatelství Atlantis vyšel román Milana Kundery Pomalost, původně napsaný ve francouzštině. Všechny Kunderovy romány jsou tak již dostupné v češtině.
0: Teď se ranním plusem a našem studiem rozvonila květinová vůně v 8 hodin 43,5 minuty, protože budeme mluvit o orchidejích, které jsou považovány za jedny z nejkrásnějších květin a přesto jsou místa, kde působí jako plevel, který škodí okolnímu prostředí. Čeští vědci teď přišli na to, jak se tyto specifické druhy šíří. Obecně jsou totiž orchideje citlivé na podmínky a vyrůstají jen v určitém prostředí. Ve vysílání teď zdravím Tomáše Figuru z Botanického ústavu Akademie věd. Dobrý den.
12: Dobrý den.
0: Možná si nejprve vysvětleme, proč vlastně existuje přes 30 tisíc druhů orchidejí, které většinou rostou jen na určitém místě.
12: No je to díky jejich extrémní diverzifikace způsobu života. Oni mají extrémně malé semínka, je to takový prach vlastně, a dostali se díky tomu úplně všude na planetě, kromě pouští a nějaký Antarktidy. A mají extrémní variabilitu květu, protože každý druh má nějakého jiného opilovače, museli se specializovat na různé houby, s kterými spolužijí, a mnoho je epifytických, takže některé rostou na zemi, některé v korunách stromu, takže vlastně všude je nějaký jiný druh, který se nějak specializoval a vzniknul z toho ten nový samostatný druh.
0: Vy jste se zaměřili na dva konkrétní druhy, česky bychom je mohli nazvat filipínská a bambusová orchidej. Z jeho východní Asie se dostali až do Portorika nebo na Havaj. Jak se jim to podařilo?
12: No ano, bohužel tyhle dva druhy nemají české jméno a ten anglický překlad by se asi takhle dal nějak přeložit. A můžou za to hlavně lidi. Ty si je berou na zahrádky, koupí si je, dají si je do zahrádky jako krásnou kytku a ze zahrad utečou do přírody. A tak, jak mají ty malinký semínka, tak ten prach vlastně dokáže plavat i proletět přes celý oceán, takže se dostanou vlastně všude, ale ty lidi jsou hlavním důvodem.
0: No a díky čemu se tyhle orchideje dokázaly adaptovat v jiném prostředí než svém původním?
12: No my jsme doufali a proto jsme ten výzkum dělali, že by to mohli zvládnout bez houby. Oni ty orchideje ze začátku života potřebují parazitovat na houbě a to by bylo zajímavé. A že se tomuhle nějak utekli a že by to zvládli bez houby, ale i ty invazní druhy tu houbu potřebují, mají ale trochu větší semena, takže se můžou rychleji osamostatnit a žít samostatně bez houby dříve. A navíc nejsou vybíravé ani k houbě, ani k opilovačům a dokážou se často i samoopilit, takže kamkoliv to semeno doletí, najde vhodnou houbu, vhodného opilovače a tím vyhrávají a tím jsou úspěšné. Dá se říct, že vlastně se extrémně rychle osamostatní od rodičů a rychle se rozmnoží.
0: No, většina z nás možná doma, když pěstuje orchideje, tak je ráda, když rozkvetou. Považují je za krásnou květinu lidé. V čem je tedy problém, když se nějaký druh objeví v úplně jiném prostředí? Stává se z něj

0: orchidej, kterou jsme zkoumali, roste vedle původní orchideje a oba druhy žere nějaký brouk, nosatec, a ten má pak víc podpravy a rychle se množí. Jenomže ta filipínská orchidej produkuje nektar a ten žerou mravenci a oni ji brání. Takže ten brouk si pak radši vybere tu bezbranou orchidej, která je původná, a ta vymírá a to nechrání mravenci, takže má smůlu.
1: No tak ta příroda si teda dělá taky, co chce. Už Darwin na konci 19. století řekl, že orchideje produkují tolik semen, že by během 3 generací mohly zaplnit celý svět. Většina ale z těch orchidejí se vůbec neuchytí. Je to tak? Nebo proč to tak
0: je? Je to tak, Darwin byl nadčasový, on měl velmi dobré nápady a již před 150 lety uvažoval teda, že orchideje dokonce parazitují na houbách, což až 40 let po něm Francouz Noel Bernard zjistil, že ho vlastně vyhodili z práce a navíc ho poslali na místo, kde bylo vlhko v Normandii a tam ho dorazila tuberkulóza. Ale orchideje produkují, jak jste říká, desítky tisíc až miliony semen, to když si porovnáme třeba s obilím nebo ovocím, to jsou řádové rozdíly. A na rozdíl od toho obilí, ty semena orchidejí nemají téměř žádné zásobné látky. A kvůli tím zásobním látkám, jako je škrob nebo proteiny, ty semena třeba obilí jíme. No a z orchidejí bychom se moc nenajedli, ty tam nemají téměř nic. Takže oni stavili na kvantitu a ne na kvalitu. A jenom zlomek najde vhodnou houbu, kterou potřebují, a vhodné prostředí, takže většina semen má smůlu a pítme.
1: Vidím, že kolem orchidejí dost velká zábava. Vy se tomu věnujete už dlouhá léta. Na co se teď zaměří váš výzkum? Stačí krátce.
0: Jasně, no já pokračuji se svým malým týmem ve výzkumu invazních a expanzivních orchidejí, ale spíš nás zajímají teď hruštičky, to jsou jiné zajímavé rostliny se zajímavými zásobnými látkami, ale to směřování závisí taky, jestli se mnou vydrží pracovat kolegyně, protože se mnou je to občas těžký, takže uvidíme.
1: Ale ten rozhovor bych řekla, že posluchači určitě hodnotí pozitivně. Mockrát vám za něj děkuji, to byl Tomáš Figura z Botanického ústavu Akademie věd. Naslyšenou.
0: Přeji krásný den.
2: Je 8 hodin 49 minut, posloucháte Ranní plus. Energetická společnost ČES dnes založila novou dceřinou společnost ČES Energy, do které vloží distribuční sítě a zákaznické služby. Českému rozhlasu to řekl generální ředitel ČESu Daniel Beneš. Do konce roku chce mít pak ČES podle něj jasno, jakým způsobem v této nové společnosti nabídne k prodeji 49% akcií. Nevyloučil, že prodej by mohl začít ještě letos a mohl by jít i přes pražskou burzu. A více si teď řekneme s naší ekonomickou analytičkou Janou Klímovou, která s Danielem Benešem mluvila. Dobré ráno.
3: Dobrý den.
2: Jano, tak jaké způsoby prodeje části té nové společnosti jsou ve hře?
3: Tak kromě vydání těch akcí na pražské a třeba i nějaké jiné zahraniční burze cenných papírů, to takzvané IPO by mohlo jít o přímý prodej velkým fondům, které se zaměřují právě na energetickou infrastrukturu, jako jsou elektrické a plynárenské sítě, což bude právě v tom ČES Energy. Rozhodovat podle Daniela Beneše bude zásadně jenom příslib maximálního výnosu financí z celé transakce.
4: Pokud dojdeme přesvědčení, že maximum pro ČES AS bude IPO, neboli uvedení nového titulu na burzu, tak se vydáme touto cestou. Pokud dojdeme přesvědčení, že nejlepší je nabídnout to infrastrukturním světovým hráčům, tak se vydáme touto cestou.
3: Pokud by šel tedy ČES cestou prodeje přes burzu, pak by nabídl podle Beneše i stávajícím soukromým akcionářům mateřské firmy ČES dobrovolnou výměnu jejich akcií právě za ty nové v té dceřiné firmě ČES Energy.
2: Připomeň prosím ještě, co je vlastně cílem celé té transakce.
3: Tak výnos prodeje akcií ČES Energy by se měl následně využít na výkup 30% soukromých akcionářů z celého ČESu. Beneš očekává, že ten výnos by zhruba pokryl náklady právě na ten pozdější výnos, mělo být totiž o částku přes 200 miliard korun, podle některých odhadů i 250 miliard. Cílem je, aby stát potom získal tedy ze 100% pod kontrolu zbylou část ČES, což jsou všechny elektrárny a doly. Proč? Daniel Beneš vysvětlil.
4: Že pak se dělají jednoduše rozhodnutí o tom, jestli uhelnou elektrárnu zavřete později, nebo jestli postavíte tolik jaderných bloků.
3: Nové jaderné elektrárny mají zemi zajistit stabilní dodávky elektřiny do budoucna a investice financované hlavně státem podle Beneše dosáhnou do roku 2050 zhruba 2 bilionů korun, jenom tedy pokud je o to jádro. Uhlí se bude do té doby nahrazovat plynovými zdroji a pro ně se teď mimochodem ČES podporou vlády snaží také zajistit.

0: jistě dlouhodobé smlouvy na dodávky plynu, jedna se Spojenými státy a Azerbajdžánem. Do hry se ale nově podle Beneše dostalo i Norsko.
1: Když to tak řeknu, Noři nevěděli, co by za to chtěli, že to je neruský plyn, jediný v Evropě. No a v momentě, kdy jsme se rozdělili do USA, do Azerbajdžánu, tak najednou jsou ochotní jednat.
0: Popsal okolnosti možného kontraktu, o které má jednat premiér Andrej Babiš během zářijové návštěvy Norska, právě Daniel Beneš.
2: No a jak to vypadá s vývojem cen elektřiny a plynu? Kvůli konfliktu na Blízkém východě začaly růst, promítne se to i do cen pro české zákazníky?
0: Tak velkoobchodní ceny elektřiny na burze vzrostly skoro o pětinu a zvýšení tak lze očekávat, řekl šéf ČES.
1: U těch běžných nefixovaných produktů na letošní rok se to zatím nepropsalo, ale myslím si, že nějaký vliv to bude mít. Ne tak velký, jako když začala válka na Ukrajině, ale nějaký vliv to má.
0: Podle Beneše přijde výkyv tedy směrem nahoru, ale potom začnou ceny zase klesat. A ten pokles cen očekává během příštích 2 let.
2: Říká naše ekonomická analytička Jana Klímová, díky za to.
0: Děkuji také.
2: A já připomenu, že celý rozhovor s Danielem Benešem, generálním ředitelem ČEZu, vysíláme v pořadu Peníze a vliv dnes po 11. hodině a najdete ho také na našem webu a v podcastových aplikacích nebo třeba v aplikaci Můj rozhlas.
3: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každý všední den od 6 do 9:30 na Plusu. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas.
4: Ani víc než 7-hodinové jednání s obyvateli Ostravy, Poruby a přilehlých čtvrtí nepřineslo shodu na stavbě nové tramvajové trati. Obyvatelé už proti záměru dopravního podniku podali tisíce připomínek a hodlají se bránit dál. Také soudní cestou. Dopravní podnik Ostrava chce koleje začít budovat příští rok na podzim.
5: Zásadní otázka, kdo chce tu trať? Jedině stavaři.
6: Dotaz do sálu od Radka Nováka.
5: Ti, kteří mají auta, přibýde tramvaj, myslíte, že budou jezdit šalinama?
6: Odpovídají mu stovky lidí, kteří přišli s námitkami. Výjimkou je Lumír Cyrus.
7: Poruba vymírá a abychom tady udrželi mladé lidi, tak je musíme taky na něco přilákat. Alternativa je jednoznačně funkční a kvalitní městská hromadná doprava.
6: Petici proti tramvaji podepsalo 5 000 lidí a do řízení EIA poslali skoro 3 500 připomínek. Tramvaj nechce ani Jana Otrubová.
8: Ještě jsem nikdy vlastně s nikým nemluvila, kdo by s tím souhlasil. Protože ten kraval, kdo tu má v tom žít, když jsme si zvykli na tu pohodu.
6: Podle ředitele dopravního podniku Ostrava Daniela Morise bydlí v oblasti, kam chtějí zavést trať, přes 14 000 lidí závislých na autech nebo autobusech.
9: Každá taková připomínka nás může posunout, protože nám jde opravdu o to, abychom postavili kvalitní stavbu a lidi z toho měli radost. A zhotovitele můžeme mít někdy příští rok na podzim, tak se může začít stavět.
6: Ostrava chce na stavbu využít evropskou dotaci, tramvaj by ale musela na koleje vyjet nejpozději za 3 roky. Markéta Vysloužilová ze spolku Prosíme, přemýšlejme, který trať kritizuje, nevěří, že je to možné stihnout.
10: Ta dokumentace je zoufale špatná a pokud v současné podobě dostane souhlasné závazné stanovisko, tak je to rozhodnutí politické, nikoli věcné a my se proti němu budeme soudně bránit.
6: Po 10. hodině večer krajští úředníci jednání ukončili, přestože se někteří diskutující ještě hlásili. I proti tomu se odpůrci tramvaje chtějí ohradit. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
2: A teď máme pro vás před 9. hodinou ještě takovou zajímavost. Pilea pepřencová, neboli taky čínská penízovka, je běžná pokojová rostlina, možná ji máte doma. Vědci teď zjistili, že uspořádání cév jejich listů tvoří takzvaný Voroneho diagram. A ten se už dlouho využívá třeba v urbanismu. Detaily má Dominik Tesár ze zahraniční redakce. Dobré ráno.
11: Dobrý den.
2: Prosím tě, co to je ten Voroneho diagram? To slyším poprvé.
11: Je to rozdělení prostoru na oblasti podle nejbližší vzdálenosti k zadaným bodům. Když si to představíme nakreslené, tak jsou to mnohoúhelníky s bodem uprostřed. Třeba plánujeme město, kde bude škola, takový bod, kam by to děti z okolí neměly mít daleko. bodem uvnitř jiného mnohoúhelníku může být třeba nemocnice, cokoliv. Cílem je optimální rozdělení parcel. Ten diagram začátkem 20. století definoval ukrajinský matematik Herohy Voruny a využívá se taky v sociologii, chemii, hydrologii a podobně, nebo taky ve fotbale.
2: A jak?
11: No, tam jde o to, jakou část hřiště má ten hráč pod kontrolou, takže tím zadaným bodem je ten fotbalista. Ale k teorii mnohoúhelníků přispěl už v 17. století francouzský filozof René Descartes. Noční obloha se podle něj dá rozdělit taky na mnohoúhelníky s hvězdou uprostřed.
2: A jak je to u té čínské penízovky podle té studie?
11: Funkci zadaných bodů tam mají průduchy, kterými rostlina odvádí přebytečnou vodu. Říká se jim Teďkon jsem zapomněl ten název, ale zkrátka jsou to tyhle průduchy a listové cévy vytvářejí kolem těch průduchů síť mnohoúhelníků, tedy Voroného diagram. Američtí autoři studie publikované časopisem Nature Communications píšou, že je to, pokud vědí, první doklad tohoto diagramu u rostlin.
2: A dají se ty poznatky nějak prakticky využít?
11: Ano, obecně k optimalizaci distribučních systémů, k větší účelnosti, ke zlepšení designu technologií, solárních panelů nebo elektronických obvodů. Serveru Science News to řekl biolog Lauren Sack z Kalifornské univerzity v Los Angeles, který se na té studii nepodílel.
2: Napadá mě, jestli nevypadají podobně třeba skvrny na srsti žirafy nebo levharta?
11: Ano, to vypadají podobně, ale není to úplně ten Voroného diagram, protože nejsou vidět ty zadané body, takže v přírodě je prokázaný zatím jen na té čínské penízovce.
2: A proč ji vlastně vědci zkoumali? Proč právě tuhle rostlinu?
11: Protože jeden z autorů chodil před časem sestře zalévat kytky, no a teď je z toho studie, která spojuje geometrii, biologii, počítačovou vědu a vlastně dokládá matematický aspekt přírody.
2: No vida, k čemu všemu jsme se v dnešním ranním vysílání...
12: Ze zalévání květin lze udělat vědu.
2: Ano, přesně tak. A nám to přišel říct do studia Dominik Tesár. Díky za to.
11: Taky díky, neslyšenou.
3: Radioservis představuje audioknihu Broučci.
13: Tak už zas broučku poletíš, ale budeš poslušný?
14: Budu.
3: Legendární příběh Jana Karafiáta o nezbedném broučkovi.
13: Ono si tě to samo najde. Už slyšíš, broučku?
3: Broučci. Audioknihu v podání současných členů i absolventů Dismanova rozhlasového dětského souboru dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
15: Pro a proti.
16: Zatímco ve Švýcarsku tento týden pokračují jednání o dohodě mezi Íránem a Spojenými státy, američtí politici za ní Donalda Trumpa tepou a ptají se, co přinesla americko-izraelská operace, která měla eliminovat jaderné ambice Teheránu a regionální teroristické sítě. Zeptám se seniorního analytika Centra transatlantických vztahů Cevro Univerzity Jaroslava Kuchyni a politologa z Masarykovy univerzity Josefa Krause.
3: Pro a proti Lukáše Matošky. Dnes po 9:30 na Plusu.
4: Bylo 9 hodin, je úterý 23. června. Dobrý den a dobrý poslech přejí Renata Kropáčková
2: a Šárka Feniková.
3: Český rozhlas Plus.
2: A čemu se budeme věnovat dál? Financování veřejnoprávních médií se řeší nejen v Česku, ale i v Německu. Proč?
4: Jakou proměnou prošla Británie za 10 let od referenda o Brexitu a poslední roky pod odstupujícím premiérem Keirem Starmerem?
2: Policisté z Olomouckého kraje využívají jako první v Česku mobilní hlukoměr. Jak funguje?
4: To vám řekneme, ale až po zprávách, které má dnes na starosti Monika Vrchotová.
17: Dobré ráno. V Čelákovicích u Prahy se pohybuje muž se střelnou zbraní. Informovala o tom policie na síti X. Policie v souvislosti s tím hledá 55-letého Petra Šimona. Jeho fotografie je na našem zpravodajském serveru irozhlas.cz. Muž se pohybuje v modré Škodě Fabia. Původně směřoval k místnímu učilišti poblíž průmyslového areálu. Pokračuje policejní mluvčí Barbora Šnévajzová.
18: Ozbrojený muž, který má být ve špatném psychickém stavu, se má pohybovat v modré Škodě Fabii. Pokud jste vozidlo viděli, neprodleně prosím kontaktujte linku 158 a sami rozhodně nijak nezasahujte.
17: Učiliště, kam muž původně směřoval, je prázdné a žáci v něm nejsou. Policie na místo vyslala několik hlídek i zásahovou jednotku. Starosta Čelákovic Josef Pátek z ODS řekl, že svolal krizový štáb. Maďarský premiér Péter Maďar chce odvolat prezidenta země Tamáše Šujoka. Argumentuje navrácením prestiže prezidentskému úřadu. Nově zvolený premiér k tomu hodlá změnit ústavu. Příprava na změny zákona by podle Maďara měla začít v srpnu. Maďarský prezident, kterého do funkce prosadila bývalá vláda Viktora Orbána, odmítl výzvy nově zvolené vlády a nechce odstoupit dobrovolně. Premiéra obvinil ze zneužívání moci.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
17: Šéf americké diplomacie Marco Rubio zahajuje třídenní cestu po Perském zálivu. Se zástupci Bahrajnu, Kataru a Spojených arabských emirátů by měl řešit obsah takzvaného memoranda o porozumění. Jedním z bodů, který podle agentury Reuters v zemích Perského zálivu vyvolává obavy, je Trumpův 300 miliardový fond obnovy pro Teherán. Země Perského zálivu se bojí, že Irán peníze využije na obnovu válečného arzenálu. Investigativní tým Radiožurnálu zmapoval případy nevhodného chování učitelů v některých školkách. Některým dětem učitelé lepili samolepky, když zlobili, nebo je během adaptace nechávali brečet na samotce. Česká školní inspekce loni dostala 175 podnětů, to je nejvíc za poslední roky. Z toho ve 42 situacích šlo o nevhodné chování ze strany učitelů, například ponižování nebo chybné zvládání konfliktních situací.
14: Právnička Michaela Dobrovičová za poslední roky řešila s rodiči desítky takových případů, mezi nimi i situaci malého chlapce, kterému učitelka držela hlavu pod vodou.
19: Ty ostatní děti samozřejmě byly stejně traumatizované, protože to museli vidět.
14: Mluvčí České školní inspekce Anna Brzy Bohatá říká, že loni na zakázané fyzické trestání upozornilo 5 rodičů.
20: Šlo například o tahání za vlasy nebo za ucho, či plásnutí přes ruku nebo přes zadek.
14: Oslovené mateřské školy nevhodné zacházení odmítli. V jedné námi popsané situaci pak učitelka dostala za přísnější přístup výtku a rodičům chlapce se omluvila. Víc o tématu najdete na našem webu i rozhlas.cz. Veronika Hlaváčová, Český rozhlas.
17: Přesně před 10 lety se Britové rozhodli, že odejdou z Evropské unie. Pro odchod, takzvaný leave, bylo 42% Britů. Dnes by pro Brexit hlasovali jen 3 z 10 Britů. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu agentury YouGov. Podle analýzy, kterou si vypracovala anglická národní banka, vedl Brexit k 6% snížení ekonomického výkonu země. Britské HDP je tak až o necelých 60 miliard korun týdně nižší. Téma pro další vysílání Ranního plusu. Ministerstvo dopravy doporučuje zákazníkům nakupovat elektronické dálniční známky u oficiálních prodejců. Ušetří tak za provizi, kterou si za zprostředkování účtují neoficiální prodejci. Kupující můžou využít weby www.edalnice.cz nebo edalnice.gov.cz. Ty spadají pod Státní fond dopravní infrastruktury, říká mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
21: Pokud nemám možnost koupit si dálniční známku online, mohu využít pobočky České pošty nebo síť čerpacích stanic Eurooil a Robin Oil na území České republiky.
17: Jednodenní elektronická dálniční známka pro české dálnice stojí oficiálně 230 korun, desetidenní 300, měsíční 480 a roční 2570 korun. Pro ekologická auta jsou ceny nižší. Posloucháte zprávy Plusu. Dnes je Mezinárodní den povědomí o syndromu Dravetové. Vzácná epilepsie se objevuje v prvním roce dítěte a provází ji opakované záchvaty. Přijít mohou bez varování kdykoliv. Nemoc popsala v 70. letech minulého století francouzská lékařka Charlotte Dravetová. V Česku sníží je podle odhadů neurologů asi 100 dětí.
22: Obden jsme byli v nemocnici, obden jsme volali záchranku.
23: Popisuje první roky života se syndromem Dravetové maminka dnes 9leté Sylvie.
22: Teď máme záchvat víceméně jenom, když je Sylvinka nemocná.
23: Za výrazným snížením záchvatů u dětí stojí podle Katalin Štěrbové z kliniky dětské neurologie Fakultní nemocnice Motol a Homolka pokroky v léčbě.
24: Poslední léta používáme nově fenfluramín, vysloveně lék pro syndrom Dravetové, lékařsky purifikované čisté CBD se taky používá.
23: Ani nové léky ale nemoc zcela nevyléčí. Mentální postižení, poruchy chování anebo hyperaktivita u dětí přetrvávají dál. Andrea Skalická, Český rozhlas.
17: Zhruba měsíc a půl měří policisté na silnici přes Červenohorské sedlo v Jeseníkách hluk z výfuků motorek a aut pomocí hlukoměru. Využívají ho jako první v Česku. Zatím zaznamenali 9 přestupků. Podle vedoucího dopravního inspektorátu v Jeseníku Martina Šubrta se dopravní situace na hlavní spojce Šumperska a Jesenicka zlepšila.
0: V rámci Olomouckého kraje tato silnice dlouhodobě vykazovalo kdyby zvýšené riziko bezpečnosti, to znamená, že tady je velký výskyt motorkářů a bohužel i se smrtelnými zraněními následně. Se nám zdá, jakože ten efekt už to nějaký mělo, to znamená, že ti řidiči, že si dávají pozor, zejména o víkendech, jakože už nenajíždějí v takovém množství.
17: Podle mluvčí policejního prezidia Violety Siřišťové policisté nyní vyhodnocují výsledky, pak rozhodnou, jestli hlukoměr nasadí i v dalších krajích. A na silnicích ještě zůstáváme. Na D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Lysou nad Labem na 15. kilometru hoří auto, hasiči jedou na místo a kolona ze 17. kilometru je asi na 10 minut. Silný provoz je na příjezdech do Prahy, na D5 z Plzně kolona od Rudné z 5. kilometru, na D1 z Brna se jede pomalej od Velkých Popovic z 15. kilometru. Na D1 se zdržíte také na příjezdu do Brna, to obousměrně z Prahy i Ostravy v osobních autech asi 15 minut. Šťastnou cestu. Dnešek bude nejchladnějším dnem tohoto týdne. Teploty vystoupí na 24 až 29 stupňů. Na jihu Moravy bude kolem 30 a bude polojasno až jasno, přechodně až oblačno s ojedinělými přeháňkami nebo bouřkami, hlavně na Šumavě. Zítra bude až 32, v pátek až 35 a o víkendu dokonce až 37 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
1: Posloucháte Ranní Plus.
12: 8 minut po 9. hodině vám ještě jednou dobrý poslech přejí Šárka Feniková a Renata Kropáčková. Zatímco v Česku zaměstnanci veřejnoprávních médií organizují výstražné stávky ve snaze dosáhnout zachování mediálních poplatků a ochránit tak nezávislost institucí, tak v Německu veřejnoprávní média podávají na zákonodárce žaloby kvůli tomu, že poplatky nezvýšily tak, jak měly. Žalobou německých médií se dnes začne zabývat ústavní soud a my si o případu více řekneme s naším zpravodajem v Berlíně Tomášem Havlínem. Dobré dopoledne, Tomáši.
5: Dobrý den.
12: O co jde tedy v případu německých veřejnoprávních médií? Proč se obrátili na ústavní soud?
5: No, v Německu existuje taková zvláštní komise, nezávislá komise s názvem Komise pro přezkum a zjišťování finančních potřeb veřejnoprávních vysílacích organizací, zkráceně KEF, ten název už docela vypovídá o tom, co ta instituce dělá. No a tato komise dala před 2 lety návrh, aby se koncesionářské poplatky v Německu zvýšily. V současnosti platí každá domácnost v přepočtu zhruba 450 korun měsíčně, ať už má či nemá televizi nebo rádio. No a podle toho návrhu komise KEF to mělo být o zhruba dalších 15 korun měsíčně víc. Jenže ten návrh narazil u některých spolkových zemí, zejména u Saska-Anhaltska, Braniborska a Bavorska, a přitom ke zvýšení poplatků by byl potřeba souhlas právě všech 16 německých spolkových zemí. Takže poplatky se nezměnily, no a to je vlastně základ té stížnosti stanic ARD a CDDF podaných k ústavnímu soudu, tedy v Karlsruhe. Hmm.
12: Není to ale pravomoc zákonodárců rozhodnout o tom, jaké prostředky se mohou uvolnit na veřejnoprávní média, na co ta země dá? Přece dnes slyšíme tady aspoň z úst české vlády, že se musí šetřit všude, tak proč ne tady? A to se ptám i do Německa.
5: Ono se zdá, že není tak v tomto případě úplně spor o tom, jestli zákonodárce může vytvářet i finanční rámec veřejnoprávního vysílání. To se děje. Loni v prosinci například začala platit takzvaná reformní smlouva, která má ve výsledku, samozřejmě je to dlouhodobější proces, přinést největší reformu veřejnoprávní televize a rozhlasu v Německu za několik desetiletí. To znamená, šetří se, digitalizuje, zeštíhluje, mají se slučovat i rušit rozhlasové stanice a kanály, například středoněmecký rozhlas MDR, ten už dokonce přestal produkovat detektivku Tatort, natáčenou v Drážďanech, což byla jediná výroba této legendární detektivky v zemích bývalého východního Německa. ale to je reforma, na které se všechny spolkové země shodly a kterou mezi sebou nějakým způsobem vyjednali. Ale v případě těch koncesionářských poplatků, kterými se tedy teď bude zabývat ústavní soud, nebyl ten postup tak jasný, chybělo zdůvodnění, proč spolkové země to zvýšení odmítají. Veřejnoprávním médiím obecně vadilo, že se politici odchylují od zavedené nezávislé procedury pro zajištění financování a vzniká tak vlastně podezření z politického tlaku. Proto podali stížnost na protiústavní omezování svobody vysílání, na omezování svobody médií.
4: Komise, kterou si zmiňovala a která má oceňovat potřeby nebo nároky veřejnoprávních stanic, vydala letos na jaře další posudek. Podle něj by se měly koncesionářské poplatky od příštího roku zvýšit méně. Není v tuhle chvíli ta žaloba vlastně bezpředmětná v takovém případě? Jak pravděpodobné je, že s ní veřejnoprávní stanice uspějí?
5: Jak jsem řekl, tak nejde jenom o peníze, spíš o takové podezření nebo vyjasnění kompetencí o situaci politického nátlaku v podobě takového opouštění zavedeného dosud rutinního postupu, kdy nezávislá komise navrhne rozpočet a spolkové země ho rutinním způsobem schválí. A pokud jde o ten možný úspěch nebo neúspěch ústavní stížnosti, no předeslal bych, budeme si muset počkat, protože dnes teprve soud stížnost začne projednávat na rozhodnutí. Hnutí se podle německých médií může čekat několik měsíců, nejspíš tak do září. No a navíc to rozhodnutí velmi pravděpodobně bude mít jinou podobu než nějakou náhradu například ušlých příjmů. Ale soud ústavní v Německu má taky nějakou historii, kdy rozhodoval o médiích veřejné služby. Poprvé to bylo už v roce 1961, tehdejší kancléř Konrad Adenauer chtěl založit televizní kanál, který by byl víc podřízený a poplatný vládě. Ústavní soud mu to tehdy nedovolil a od té doby co 5, co 10 let se u ústavního soudu objevuje vlastně nějaký případ, kdy se soudci musí vyjadřovat ať už k jednotlivým strukturám vysílacích společností nebo právě k rozhlasovým poplatkům. Přičemž většinou je to tak, že ústavní soud stojí na straně tedy těch vysílacích organizací v jejich sporech s politiky.
4: Z Německa informoval náš zpravodaj Tomáš Havlín. Děkuji moc, naslyšenou.
5: Děkuji, hezký den.
2: Dnes, tedy 23. června, je to přesně 10 let, co se Britové v referendu rozhodli pro odchod z Evropské unie. Jen o den dřív oznámil premiér Keir Starmer rezignaci na post předsedy labouristické strany s tím, že v pozici premiéra země zůstane, než si labouristé vyberou jeho nástupce. Připomeňme, že Starmer sice přijal zodpovědnost za drtivou porážku labouristů v květnových komunálních volbách, ale rezignovat se nechystal. Podle svých slov nechtěl uvrhnout zemi do chaosu. Co se teď tedy změnilo? Na to jsem se v dnešním ranním vysílání zeptala odbornice na mezinárodní vztahy působící na St. Anthony's College Oxfordské univerzity Magdaleny Leichtové.
6: Změnilo se to, že vlastně před pár dny, minulý týden, byly volby v regionu Makerfield, ve kterých kandidoval jeho vlastně největší konkurent Andy Burnham. O něm se už dlouhodobě mluví jako o někom, kdo by mohl Keira Starmera nahradit, protože je to v praxi jediný vlastně populární labouristický politik, který, když se podíváte na nějaké průzkumy veřejného mínění, tak stabilně vychází jako někdo, koho lidé mají rádi. A vlastně čekalo se na tyhle ty volby, které v podstatě vyvolal jeden z existujících poslanců tím, že odstoupil a umožnil vlastně doplňující volby v tom svém okrsku, ve kterých teda Andy Burnham nastoupil. Keir Starmer už to nemohl blokovat, on to jednou podobný pokus už zablokoval, tentokrát pod tím tlakem, pod kterým byl, už to vlastně zablokovat nemohl. A ten okrsek, v kterém se ty volby konaly, byl takový jako tradičně okrsek, který hodně volí reform, který hodně volil pro Brexit. A tak to bylo jako vlastně chápáno trochu jako test toho, jestli Andy Burnham bude schopen vůbec jako britské voliče oslovit. A on vlastně v tom okrsku získal 55% hlasů, což je poměrně drtivé vítězství. A tím pádem vstoupil do vlastně poslanecké sněmovny a díky tomu se může teoreticky stát premiérem, protože to je jedno z pravidel toho místního systému, že premiér musí být členem parlamentu. A v ten okamžik, kdy se tohle to stalo, tak vlastně na Keira Starmera začali jeho loajální spojenci vyvíjet jako tlak, že by měl vlastně buď odstoupit, nebo alespoň říct, jako kdy se k tomu chystá, ale jakože rozhodně nevidí jeho jako lídra do těch příštích voleb.
2: Vysvětlila pozadí rezignace britského premiéra Keira Starmera Magdalena Leichtová, odbornice na mezinárodní vztahy ze St. Anthony's College Oxfordské univerzity. Podle Ondřeje Housky, který se v Hospodářských novinách zaměřuje na Evropskou unii, měl odcházející premiér osobní podíl na opětovném zbližování své země s Bruselem. Samotné unii a její soudržnosti přitom Brexit paradoxně bez pochyby prospěl, myslí si Houska.
7: To je naprosto jakoby zjevná věc, o které řada komentátorů na kontinentu psala dávno. Vemme si jenom strany, jako je Marine Le Penová ve Francii nebo Geert Wilders v Nizozemsku, a mohl bych takhle pokračovat řadou takzvaných populistických stran, které tvrdili, že taky odejdou z EU a že Británie bude inspirací. Konec konců česká SPD měla billboardy odejdeme po Anglicku, ale když se podíváme na čísla, jak Brexit dopadl na Brity a na britskou ekonomiku, tak je to prostě jednoznačně a zcela nepochybně neúspěch a strany, jako je třeba Marine Le Penová ve Francii, už dávno odstranili ze svých programů požadavek na vystoupení z Evropské unie.
2: Připomněl v ranním vysílání redaktor Hospodářských novin Ondřej Houska. A my se vrátíme k Brexitu samotnému a také k tomu, jak se za 10 let od referenda Spojené království proměnilo. Budeme o tom mluvit se Zdeňkem Kudrem, který v Británii provozuje tradiční českou restauraci Bohemia House. Dobrý den, vítejte ve vysílání.
8: Dobré dopoledne přeju.
2: Pamatujete si ten den, kdy se Britové rozhodli opustit Evropskou unii? Na co jste pomyslel, co jste si říkal?
8: Asi jako většina Evropanů žijících ve Velké Británii jsme si řekli, no tak co teď s náma bude? Co to vlastně bude znamenat pro lidi, kteří z té Evropské unie se přistěhovali do Británie, nějakým způsobem tam zakořenili, začali podnikat a tak dále.
2: A dokázal jste si v tu chvíli právě představit svoji další budoucnost v Británii?
8: A tak samozřejmě ano, protože Británie, stejně jako všechny ostatní evropské země, je země civilizovaná, takže se určitě nedalo očekávat, že se prostě přes noc něco zásadně změní. A taky to tak bylo, že vlastně to přechodné období bylo hodně dlouhé, i co se týče třeba pohybu zboží, kdy vlastně jakoby celní problematika nastala až prostě pár let zpátky, kdy jsme teprve začali řešit, jak dostávat české suroviny a české zboží vůbec do jediné československé restaurace v Londýně.
2: No právě, co se konkrétně pak pro vás změnilo po tom definitivním odchodu Británie z Unie na konci roku 2020?
8: Tak samozřejmě spousta lidí začala řešit britské občanství. I když Británie zavedla takzvaný settled status, to znamená, že vlastně všem občanům Evropské unie, kteří v té době ve Velké Británii žili nebo minimálně pobývali a dokázali to prokázat, tak automaticky dostali status, že v té Británii můžou pracovat a žít, aniž by se jakkoliv zkoumala historie, kdy se do Británie přistěhovali, jak dlouho tam jsou a tak dále a tak dále. To je vlastně jakoby institut, který víceméně nahrazuje, řekněme, pracovní vízum, a zatím to nevypadá, že by se tenhle ten evropský settled status měl měnit. To znamená, kdo si tohleto zajistil, tak vlastně se říkalo, že nebude mít starosti, a zatím to vypadá, že starosti mít taky nebude.
2: Je něco, co sledujete, že obyčejní Britové na své znovu nabité samostatnosti s odstupem těch 6 let opravdu oceňují?
8: No, je to otázka, v jaké, řekněme, sociální bublině se pohybujete. Že? Bohemia House je vlastně umístěný v severozápadě Londýna. Je to vlastně čtvrť, řekněme, kde ty rezidenti jsou převažující Britové. A já si osobně myslím, že vlastně to načasování těch odpůrců Evropské unie k tomu referendu bylo docela dokonalé, protože týden před referendem to nevypadalo, že Británie vystoupí, a týden po referendu už zase většina lidí litovala toho Brexitu. Takže samozřejmě převažuje v britské společnosti spíš ten názor, že vystoupení z Evropské unie Británii spíš neprospělo, než prospělo. Hmm. Mě si teď nedokážu vybavit, že bych se s někým bavil o tom, jak je výhodné nebýt v Evropské unii.
2: No, velké téma, a stále to tak je, je migrace. Britové, nebo alespoň ti, kteří brojili pro Brexit, vlastně chtěli zabránit nějakým způsobem tomu, aby se na kontinent dostávali lidé mimo Evropskou unii. Změnit, a to se tedy ale úplně nepodařilo, nebo Magdalena Leichtová nám v ranním vysílání řekla, že teď konečně se tedy ty počty osob nějakým způsobem snižují. Nicméně, po Brexitu naopak odešli někteří Evropané, třeba z východní Evropy. Změnil se nějak ten přístup k lidem, jako jste vy? Zaznamenal jste, že by se k vám Angličané chovali po Brexitu jinak?
8: Přiznám se, že ne. Si to úplně nemyslím. Samozřejmě ekonomická situace v Evropě jako takové v roce 2016, kdy to referendum proběhlo, byla vcelku dobrá. To znamená, spousta lidí, kteří si, řekněme Čechů, Slováků, protože jsme v českém rádiu, kteří si pohrávali s myšlenkou, že z té Británie se jednou odstěhují zpátky domů, tak samozřejmě využila toho, že teda Britové si odhlasovali Brexit, takže nás tady asi až tak úplně nechtějí. No a ekonomická situace byla poměrně dobrá, takže schopní lidé vlastně už někdy v roce 2017-2018 si docela snadno našli odpovídající pracovní umístění, řekněme u nás doma, a odešli. Ještě dřív, než to vlastně dopadlo na ten pracovní trh, ty důsledky toho Brexitu. Svým způsobem k tomu taky přispěl COVID, kdy ve Velké Británii teda docela dobře fungoval systém, řekněme, náhrad zaměstnaneckých, kdy lidi během prvního, druhého, třetího lockdownu seděli doma na 80% mzdy zprůměrované z posledních 6 měsíců a samozřejmě spousta lidí si to odjela odsedět domů a už doma zůstali. To znamená, že řekněme 100 tisíce Evropanů z toho britského pracovního trhu zmizelo nenávratně. Pro nás to samozřejmě, protože československá kuchyně je poměrně specifická, takže to pro nás znamená určitě horší přístup k nějaké kvalifikované pracovní síle.
2: Tak děkujeme. Tolik tedy provozovatel Bohemia House, české tradiční hospody v Británii, Zdeněk Kudry. Děkujeme za váš vhled do této problematiky. Naslyšenou.
8: Rádo se stalo, naslyšenou.
2: A ještě připomenu, že tématu se budeme věnovat i v zítřejším Pro a proti s Martinem Pánkem, který radil pro brexitové europoslankyni, a s novinářem Ivanem Kytkou.
12: Teď je 9:24, pro vás máme aktuální informace. Po ozbrojeném muži v modré fábii, který byl ráno zaznamenán v Čelákovicích cestou do místního učiliště, pátrá policie i na dalších místech v Česku, a to v Novém Bydžově a Praze. Preventivně posílila ostrahu budov ministerstva školství a vnitra. Jde o 55-letého Petra Šimona, který je ve špatném psychickém stavu. Policie jeho foto zveřejnila na síti X. Kvůli nesouhlasu s kroky ministra Oty Klempíře za motoristy, které se týkají veřejnoprávních médií, rezignovali 4 z 5 členů komise cen ministerstva kultury za kinematografii. Klempíř se podle nich stal tváří vládního záměru směřujícího k zestátnění médií veřejné služby. A prodej nových osobních aut v Evropské unii v květnu meziročně stoupl o 3% na 955 tisíc vozů. Dál se zvyšuje tržní podíl aut s čistě elektrickým nebo hybridním pohonem a klesá podíl aut se spalovacími motory.
2: Zhruba měsíc a půl měří policisté na silnici přes Červenohorské sedlo hluk z výfuků, motorek a aut pomocí speciálního zařízení. Mobilní hlukoměr, který mají jako jediní v Česku, využívají na hlavní spojce Šumperské a Jesenická kvůli dlouholetým stížnostem chatařů a lidí z nedalekých obcí na motorkáře.
9: Nastartujte normálně motorku.
10: Mobilní hlukoměr se při kontrole připojí k vozidlu a změří jeho hlučnost při různých otáčkách motoru.
11: Takže máme tady 3 měření, které musí být plus minus stejné. Takže dáme první měření, vyšlo, teďka dáváme druhé měření, kolega to vytočí mezi těma stejnýma otáčkama a musí být všechny 3.
9: Ta motorka
3: Ta je 98 decibelů a povolených bylo 95. Je tam 4 decibely tolerance.
10: Popisují členové dopravní hlídky. Důvodem nasazení mobilního hlukoměru byly mimo jiné také stížnosti místních obyvatel a samospráv. Uvádí nezávislá starostka nedaleké Loučné nad Desnou Petra Hrazímová.
13: Spousta těch trvale žijících lidí říká, že tady už se jako nedá žít, že ta hlučnost je tak obrovská a ten hluk je tak zatěžující, že je to fakt jako extrémní.
10: Hlukoměr na Červenohorském sedle je v provozu zhruba měsíc a půl. Pokračuje mluvčí krajských policistů Jaroslav Herzán.
15: V květnu se jednalo o nižší desítky kontrol, přesně ty kontroly neevidujeme. Ale v souvislosti s měřením hluku byl zjištěn problém u celkem 9 kontrolovaných vozidel.
10: Mezi nejčastější přestupky patřila nelegální úprava výfuku, říká vedoucí dopravního inspektorátu v Jeseníku Martin Šubrt.
0: Krajští řidiči vlastně tvrdí, že daný motocykl takhle už zakoupili, nebo že to je od výrobce, nebo že to je potechnické, že všechno splňuje, ale v momentě, jak my jsme schopni, jak kdyby změřit ten hluk, tak otáčí ho, začínají mluvit pravdu, takže vlastně do toho zasáhli, nebo že nějakou část mají nehomologovanou.
10: Podle motorkáře Luboše jsou kontroly hlučnosti potřeba.
16: Protože některé výfuky jsou fakt extrémně hlučný, až to může být prostě hodně nepříjemný a já, jelikož mám homologovaný výfuk, tak s tím zásadním problém nemám.
10: Podle Šubrta se díky zapojení hlukoměru situace na sedle sklidnila.
0: Ten efekt už to nějaký mělo, to znamená, že ti řidiči, že si dávají pozor, zejména o víkendech, jakože už nenajíždějí v takovým množství.
10: To potvrzuje i Petr, který vlastní chatu v Koutech nad Desnou.
18: No, ono, když člověk jede třeba na víkend nebo jede si tam jako odpočinout a chce mít jako chvíli klid, tak to bylo docela dost rušivé. No, já si myslím, že je to trochu lepší.
10: Jeseničtí policisté mají v plánu hlukoměr nasazovat i na jiných místech kraji, říká Herzán.
15: Zejména pak v rámci různých tuning srazů a obdobných akcí, nebo v případě problémů s hlukem vozidel v určité lokalitě, na kterou nás zase někdo upozorní.
10: Podle mluvčí policejního prezídia Violety Siřišťové policisté nyní vyhodnocují výsledky. Teprve poté rozhodnou, zda hlukoměr nasadí i v dalších krajích. Z Červenohorského sedla Sabina Millerová, Český rozhlas.
12: A na závěr trochu kultury. Jeden román, 3 generace diváků a pokaždé jiná noční můra. Příběh Maxe Cadyho ve filmu Miss Hrůzy děsil diváky už v 60. letech. O 30 let později ho proměnil režisér Martin Scorsese a Robert De Niro v jednoho z nejděsivějších filmových padouchů své generace. A teď se vrací znovu, tentokrát v seriálové podobě.
25: I am like God and God like me.
26: Když se řekne Miss Hrůzy, většině filmových fanoušků se vybaví Robert De Niro, potetovaný muž s cigaretou v koutku úst, který se usmívá tak, že byste raději přešli na druhou stranu ulice, jenže příběh Maxe Cadyho je mnohem starší. Začal už v roce 1957 románem Kati amerického spisovatele Johna D. McDonalda. Vypráví o bývalém trestanci, který po letech ve vězení začne pronásledovat právníka Sema Bowdena a jeho rodinu. Je přesvědčený, že za jeho odsouzení může právě on a chce se pomstit.
27: Cape Fear, starring Gregory Peck, Robert Mitchum, Polly Bergen. Cape Fear.
26: O 5 let později vznikla první filmová verze. Ve snímku Cape Fear, tedy Miss Hrůzy, stvárnil Maxe Cadyho Robert Mitchum. Tehdejší hollywoodská cenzura nedovolovala otevřeně ukazovat násilí ani sexuální hrozby, a tak film pracoval hlavně s napětím a psychologickým terorem. Přesto patřil k nejznepokojivějším thrillerům své doby. Téměř o 30 let později se k příběhu vrátil Martin Scorsese. Původně měl remake natáčet Steven Spielberg, nakonec si oba režiséři projekty vyměnili. Spielberg natočil Schindlerův Seznam a Scorsese dostal Miss Hrůzy. Výsledkem byl jeden z nejtemnějších hollywoodských thrillerů 90. let.
28: All that prison time made me coarse. Guess I'm covered in too many tattoos, huh? But you see, there's not a whole hell of a lot to do in prison, but desecrate your flesh.
26: Robert De Niro kvůli roli podstoupil několik bolestivých úprav chrupu, osvojil si ženský přízvuk a nechal si vytvořit množství dočasných biblických tetování. Jeho Max Cady už není jen zločinec. Působí skoro jako démon, muž, kterého nelze zastavit a který se objevuje všude tam, kde ho rodina Bowdenových nechce potkat. Scorsese navíc vzdal hold původnímu filmu. V menších rolích se objevil Mitchum i Gregory Peck a film získal 2 Oscarové nominace pro De Nira a mladičkou Juliette Lewisovou. Herečce bylo tehdy pouhých 17 let a později přiznala, že byla De Nirem fascinovaná a během natáčení k němu vzhlížela jako k hereckému idolu.
29: Let me ask you a question. What is your worst fear?
30: Max Cady was released from prison.
31: What does that have to do with us?
26: Teď se mi s hrůzy vrací po třetí, tentokrát jako desetidílný seriál pro Apple TV+. Role Maxe Cadyho se ujal Oscarový Javier Bardem, kterého si diváci pamatují třeba jako nájemného vraha z filmu Tahle země není pro starý. A zajímavé je, že mezi producenty i protagonisty nového seriálu najdeme opět známá jména. Scorseseho, Spielberga i Luisovou. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
2: A za pozornost Rannímu plusu děkují Šárka Feniková
12: a Renata Kropáčková. Teď už jsou na řadě zprávy s Monikou Vrchotovou.
1: Bylo 9:30.
4: Český rozhlas plus. Zprávy.
1: Policisté pátrají po ozbrojeném muži v modré fábii, kromě Čelákovic, také v Novém Bydžově na Královéhradecku a v Praze. Policisté mají hlídky preventivně také u ministerstva vnitra a školství. Fotografie ozbrojeného Petra Šimona je na serveru i rozhlas. Jakékoliv informace volejte na linku 158. Proti muži by ale lidé neměli zasahovat. Muž měl podle policie mířit na učiliště v Čelákovicích, ve kterém teď žádní žáci nejsou. Hrad zhruba za půl hodiny zveřejní prezidentovo vyjádření ke složení delegace na summit NATO. Vláda včera rozhodla, že Petr Pavel v červenci do Ankary nepoletí. Pavel už dřív oznámil, že pokud kabinet jeho účast na summitu odmítne, má připravenou kompetenční žalobu. Zastupování země navenek je podle něj jeho ústavní pravomoc. Poslanci by se dnes měli vrátit k debatě o přísnějších trestech za neplacení výživného. Lidem, kteří nejméně třetinu roku alimenty neposílají, by podle koaliční novely znovu hrozilo vězení. S úpravou nesouhlasí opozice. Podle Evy Dekroa z ODS návrh poškodí hlavně vyživované děti.
14: Ne, všichni vězni pracují. Pokud pracují, tak jejich příjmy jsou omezeny nařízením vlády a rozhodně nejsou vysoké. A i kdybychom přijali, že někteří z nich pracují za ty nízké částky, tak zase prosím nezapomeňme, jaké náklady následně vězení musí ještě hradit právě třeba vězeňské službě. Co tam zůstává na to výživné?
1: Vládní poslanci ale argumentují tím, že strach z trestu přinutí lidi alimenty platit. V Maďarsku se odpoledne sejdou předsedové vlád zemí, takzvané Vyšegradské čtyřky. Za Česko do Budapešti míří premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Nově zvolený maďarský premiér Péter Maďar chce jednat například o migraci nebo energetice. Jedním z témat by mohlo být i možné rozšíření skupiny. Debatu o tom navrhuje Maďarsko.
4: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
1: Francouzský parlament bude dnes hlasovat o zakotvení korzické autonomie do ústavy. Ostrov by ale zůstal součástí Francouzské republiky. Žádný jiný francouzský departement takový status nemá. Korzičané by si mohli sami zavádět předpisy o územní nebo bytové politice. Francii by naopak zůstala suverenita, ústavní neoddělitelnost republiky a francouzština jako úřední jazyk. Uchazeči o studium na středních školách se dnes dozvědí výsledky druhého kola přijímacího řízení. Organizace Cermat je zveřejnila v systému DIPSI a školy je vyvěsily také na svých webech. Druhého kola se účastnilo přes 12,5 tisíce zájemců. Neúspěšní uchazeči budou moct od 24. června zkusit ještě třetí a další kola. Restaurátoři a sochaři opravují klenbu kolem oken v jižní části katedrály svatého Víta na Pražském hradě. Kvůli špatné statice musí některé kameny odsekat a nahradit novými. Práce návštěvníky areálu neomezí. Opravy v katedrále budou pokračovat i v dalších letech, říká ředitel správy Pražského hradu Pavel Vyhnánek.
17: Letos se zaměřujeme na jižní stranu té nejstarší části katedrály, ještě z dob Petra Padléře. Dohromady budeme investovat přes 20 milionů korun a již nyní se zamýšlíme nad tím, které části katedrály se budeme věnovat v příštím roce.
1: Na plusu teď máme informace pro řidiče na dálnici D11. Z Hradce Králové do Prahy jsou velké komplikace za sjezdem na Lysou nad Labem. Na 15. kilometru zasahují hasiči u požáru auta. Kolona z 20. kilometru je asi na 25 minut. Na D1 z Brna do Prahy menší zdržení před omezením. Na mostě Šmejkalka na 23. kilometru se jezdí zúženými pruhy a asi 10 minut se jede v koloně z kilometru 26. Na D1 je pomalý provoz také na příjezdech do Brna, a to obousměrně z Prahy i z Ostravy se v osobních autech zdržíte vždy asi 15 minut. Šťastnou cestu. Dnes bude polojasno až jasno, přechodně až oblačno a ojediněle se objeví přehánky nebo bouřky, hlavně na Šumavě. Teploty odpoledne vystoupí na 24 až 29 stupňů, na jihu Moravy bude kolem 30. A po zprávách už má slovo Lukáš Matoška, začíná Pro a proti.
5: První kolo jednání mezi americkými a iránskými představiteli skončilo slibně, vzkázali zprostředkovatelé z Kataru a Pákistánu. Konečné znění dohody o ukončení války by mělo být hotové do 60 dnů. K čemu konflikt, který začal před 4 měsíci, vedl? Dosáhly Spojené státy a Izrael svých cílů? Nebo režim v Teheránu vzejde z boju pevnější, než býval dřív?
6: Pro a proti Lukáše Matošky.
5: Našimi hosty na dálku jsou seniorní analytik Centra transatlantických vztahů CEVRO univerzity, bývalý diplomat na Blízkém východě Jaroslav Kuchyňa. Dobrý den do Tel Avivu.
7: Dobrý den, zdravím všechny v České republice i v Brně.
5: A politolog a bezpečnostní analytik z Masarykovy univerzity Josef Kraus. Dobrý den do našeho brněnského studia.
8: Dobré dopoledne z Brna.
5: Podle toho, pánové, co zatím o té chystané dohodě mezi Američany a Iránci víme, v čí prospěch spíš bude, pane Kuchyňo?
7: No, není žádná dohoda. Žádná dohoda neexistuje. Existuje Memorandum of Understanding a uvidíme, jak se to celé vyvine dále.
5: Proto jsem řekl chystané dohody.
7: Má svá rizika a není vůbec jisté, jestli nějaká finální dohoda bude uzavřena. Tady bych to zaparkoval.
5: Zeptal bych se vás tedy na úvod jiným způsobem. Na základě toho, co zatím o těch americko-iránských vyjednáváních víme, v čí prospěch se zatím spíš vyvíjejí z vašeho pohledu?
7: Z izraelského pohledu je zřejmé, že se vyvíjejí spíše v prospěch iránský. Americká strana je ze svou strategií poměrně kritizovaná, ale ten nesoulad mezi Jeruzalémem a DC je zde považován spíše za taktický a nikoli strategický.
5: Pane Krausi, váš pohled na ta dosavadní americko-iránská jednání o trvalém ukončení války a o podmínkách takového postupu?
8: Tak, přestože ta dohoda opravdu není ještě úplně na spadnutí, je otázkou, zda bude a v jaké podobě, tak už jenom to memorandum vytváří určitý rámec, který tady ukazuje, že Iránci jsou těmi, kteří tahají za další konec toho provazu. Naopak Spojené státy dělají velké množství ústupků, které by ještě třeba před několika měsíci, myšleno před započetím té války, nebyly vlastně vůbec akceptovatelné a téměř ani myslitelné. To znamená, Iránci teď v tuhletu chvíli mají možnost pro vyjednávání a dosahování takové formy dohody, kterou by asi neměli před válkou. Tím pádem opravdu jako vypadají v tuhletu chvíli, alespoň, že jsou vlastně silnější v tom jednání.
5: Souhlasil byste s tím popisem situace, pane Kuchyňo, že Američané při těch vyjednáváních Iráncům zatím spíš ustupují?
7: Donald Trump má před midterm, jsou vysoké ceny benzínu v Americe. To je příčinou hlavní, proč se Donald Trump stáhnul z těch velkých bojů v Iránu. Izraelci chtěli pokračovat s tou kinetickou kampaní o něco déle, o tom není pochyb. Žádné nadšení z Memorandum of Understanding v Jeruzalémě nepanuje, ale umí s tím žít, chápou politickou realitu. Irán nakonec nedostane nic.
5: Pane Krausi, to je pochopitelné vysvětlení toho amerického postupu, že tedy Donald Trump má před volbami, respektive jeho strana, republikáni, a že samozřejmě by pro něj nebylo výhodné, aby Hormuzský průliv byl dál zablokovaný a to hnalo ceny světové ropy dál nahoru.
8: Ono je to logické, ale samozřejmě ten faktor voleb není jediný. Tady je třeba se podívat na to, jakým způsobem se ta válka vyvíjela a čeho vlastně reálně dosáhla nebo nedosáhla. A tady vlastně nemůžeme říci, že v jediném strategickém bodě by to ty izraelsko-americké údery dosáhly jakéhokoliv, byť třeba jenom dílčího vítězství. To znamená, že tady na jednu stranu došlo k zablokování Hormuzské úžiny, na stranu druhou nedošlo k likvidaci iránského politického zřízení, naopak ten systém vypadá, že je velice stabilní, byť ne úplně personifikovaný, a nedošlo ani k regionálnímu oslabení Iránu, naopak iránská regionální síla a moc tady tímhletím vším vlastně vystoupala nahoru a Donaldu Trumpovi už nezbýval vlastně mnoho možností, jak tady tuhletu válku ukončit a jak se z ní dostat, protože zcela zjevně nebyla to jenom otázka času, nebyla to otázka větší síly, protože tady tohleto nezafungovalo a Iráncům vlastně stačí velice, velice málo, velice malý energetický vklad na to, aby udržovali Hormuzskou úžinu uzavřenou, což potom vytváří tlak na celosvětovou ekonomiku a tím pádem také celosvětový tlak na Donalda Trumpa.
3: Pane Kuchyňo, vzhledem k tomu, co jste teď slyšel, podařilo se Američanům nebo Izraelcům v Iránu naplnit aspoň některé svoje strategické cíle, které měli?
7: Rozhodně ano, 90% iránského vojenského průmyslu, včetně závodu na výrobu balistických raket, bylo zničeno. Byla zničená většina zařízení, která jsou spojená s jádrem, nejenom zařízení na obohacování uranu. Byla poškozená většina provozů dvojího užití. Balistické rakety a jejich odpaliště byly rovněž zničeny z velké části. K těm balistům těch balistických raket jen krátkou malou vsuvku. Iránci na začátku izraelsko-iránského konfliktu před rokem disponovali 3000 balistickými raketami dlouhého doletu. Pro Izrael se počítají ty dlouhého doletu. Chtěli vyrobit 3 až 4 000 dalších balistických raket ročně. Takže za 5 let by mohli mít 20 tisíc balistických raket. To je korejský scénář. Připomínám, že Severní Korea si vytvořila tak velkou konvenční obranu, že pod jejím krytím mohla vyrobit jadernou bombu. Samozřejmě došlo taky k dekapitaci politického vedení země, včetně největšího vůdce, což má spíše symbolický charakter, s tím souhlasím. A vedení iránských revolučních gard ještě ani pořádně nevylezlo z bunkru a neuvědomuje si, jak je ta země, jaký je rozsah škod v jejich zemi. A poslední bod, většina lidí současný režim nenávidí, většina Iránců. To myslím, že není úplně výčet jako iránských úspěchů.
3: Pane Krauzi, tak nemáte pocit, že skutečně iránský režim byl do značné míry oslabený, když vezmete v potaz to, co teď připomněl pan Kuchyňa?
8: On byl určitě oslabený během těch protirežimních demonstrací v lednu tohoto roku. Nicméně tady tahle ta izraelsko-americká kampaň naopak způsobila ten efekt sjednocení pod vlajkou, kdy celá řada lidí, kteří nesympatizují s tím režimem a on opravdu není populární, tak se nakonec semkla za obranou vlasti. Nikoliv za tím politickým zřízením, ale za obranou vlasti. A tady tenhle ten efekt stále ještě funguje. On samozřejmě nevydrží věčně, zejména v momentě, kdy ta eminentní hrozba vlastně pomine. To znamená, dojde třeba k přijetí nějaké dohody nebo v tuhletu chvíli je takový jakýsi klidový stav, takže velice rychle se Iránci začnou ptát, jak to bude dále, jak to bude s postkonfliktní obnovou, jak to bude vlastně s jejich vlastní ekonomickou situací. Tady bych tedy si troufil trošku oponovat a nesouhlasit s tím, že by iránské vedení nevylezlo z bunkru a neví, jaká je ta situace.
3: Trošku se obávám, že tedy... Pan Kuchyňa mluvil o revolučních gardách,
8: i revolučních gardách, samozřejmě velké demonstrace pro režimní nebo jakékoliv jiné ve velkých městech v Teheránu a jinde. V podstatě to, že prominenti toho systému, ať už bezpečnostního aparátu nebo politického zřízení, se připojí těmto veřejným demonstracím, vlastně svědčí o opaku. Stejně tak o opaku vlastně svědčí to, že by měl být destruován iránský zbrojní průmysl nebo jejich schopnosti balistických střel a dalších věcí. Ukazuje se, že Iránci se velice dobře připravili tady na tenhle ten scénář. Ostatně se na podobný útok připravovali dobře přes 20 let a tím pádem stále prokazovali až do poslední chvíle schopnost zasahovat zasahovat celou oblast Perského zálivu a vlastně i dále. To znamená, udrželi si tu schopnost ať už balistických střel, anebo také bezpilotních prostředků, kterými vlastně dokázali paralyzovat nejen letiště a další infrastrukturní bod. A naopak vlastně nic nesvědčí o tom, že by došlo k nějaké větší destrukci iránského jaderného programu. Naopak ukazuje se, že bylo zcela mimo schopnosti izraelského letectva a amerického letectva tato zařízení zničit. Jednak se nachází velice daleko, velice často uprostřed iránského centra nebo iránského srdce a pouští. Jednak jsou také sofistikováně zakopána různě pod hory, pod skály a vlastně Iránci také spoustu těch věcí vlastně evakuovali celkem na neznámá místa. Takže tak. My samozřejmě nevíme, v jakém stavu je iránský jaderný program. Ano. Tvrdit opak by bylo v podstatě víc než spekulace, ale ukazuje se, že ty iránské schopnosti, ať už vojenské, nebo ty jaderné, vlastně nějak zásadně poškozeny nebyly.
3: Pane Kuchyňo, nejprve k tomu iránskému jadernému programu. Pokud proklamovaným strategickým cílem Američanů a Izraelců v této válce bylo tento program oslabit nebo zcela zlikvidovat, na základě čeho zakládáte to svoje přesvědčení, že k tomu aspoň do určité míry došlo?
7: Ten iránský jaderný program byl už hodně poškozen tím prvním červnovým útokem před rokem. To, co Iránu zbylo, o tom není pochyb, je obohacený uran. V jakém stavu a kde se nachází, to jsou informace zpravodajského charakteru, ke kterým já nemám žádný přístup a myslím, že to platí vůbec pro řadu západních komentátorů.
3: Promiňte, že vám do toho vstupu, ale tím pádem tedy nelze tvrdit, že by k oslabení iránského jaderného programu skutečně došlo.
7: K oslabení iránského jaderného programu skutečně došlo, byli eliminováni jaderní vědci, Izrael vyhrál takzvaný Scientific Edge, proběhly útoky například na Teherán.

0: 8. února šel Izrael primárně kvůli programu balistickému a šel do toho proto, aby nebyl realizován korejský scénář a aby Irán nevyrobil atomovou bombu. Tak. V Izraeli platí, že pakliže by Irán atomovou bombu měl, tak druhá věta je, tak by ji použil. To je velmi důležité zdůraznit.
1: Zatímco tedy iránský režim dál si trvá na tom, že o získání jaderné bomby neusiluje. Pan Kuchyňa tady teď použil zkratku pro izraelskou armádu IDF. Jak izraelská armáda, tak armáda Spojených států, to je přece realita, pane Krausi, se opakovaně trefila do cílu na iránském území, které souvisely s rozvojem jaderného programu, takže přinejmenším na tomto základě si můžeme dovolit tvrdit, že tento program byl oslaben, nebo ne?
2: Ten program určitě oslaben byl určitě poškozen, stejně tak zabití, a tady opravdu je to zabití, nikoliv eliminace iránských jaderných věců, mohla leco zpomalit, na druhou stranu nezničí celé to know-how. To znamená, že zabití konkrétních lidí samozřejmě neznamená, že iránský jaderný program se zhroutí. Ty dosažené výsledky už v podstatě institucionálně jsou zakotvené. Říkám, ono není úplně jasné, k jakému zničení došlo nebo nedošlo. Na konci té takzvané 12-denní války z minulého roku z června, která tady byla vzpomenuta, jsme slyšeli jak z úst izraelského premiéra, tak amerického prezidenta, že iránský jaderný program byl zničen, což se potom ukázalo jako falešná propaganda. Nemáme ty informace k tomu, abychom vyloučili, že se tahle ta věc vlastně opakuje i v tuhletu chvíli. To znamená, nic nesvědčí o tom, že iránský jaderný program by byl nějak zásadně destruován, oslaben, zpomalen. Může být. A Iránci ho ale nadále využívají jako důležitou kartu ve vyjednávání, což je vlastně to, co dělají dlouhodobě. A zároveň vidíme, že i to memorandum nyní vlastně podepsané se Spojenými státy, na jeho základě potom má být dosažena nějaká dohoda, tak ten iránský jaderný program řeší v podstatě sekundárně. Mnohem důležitější jsou právě záležitosti ohledně otevření hormuzské úžiny, platby válečných reparací.
1: Ale když zůstaneme ještě u toho jaderného programu, nelze za dílčí úspěch těch americko-iránských jednání označit to, že režim v Teheránu už souhlasil s návratem inspektorů Mezinárodní agentury pro atomovou energii na iránské území?
2: Tohle by byl úspěch, který by se dostavil mnohem rychleji i bez té války, protože tohle bylo na pořadu dne a v těch předcházejících jednání v uplynulých letech, ať už to byla ta jednání ve švýcarské Ženevě nebo tomu předcházející jednání v ománském Moskatu. Tady s touhletou variantou se počítalo od samého začátku. Ostatně to je velice, velice trefné zrcadlo toho, jak vypadala ta první takzvaná jaderná dohoda JCPOA z roku 2015, kdy přesně vlastně k tomuhle tomu došlo. Došlo tedy zásadně k tomu, že inspektoři Mezinárodní agentury pro atomovou energii měli přístup do iránských jaderných zařízení, kde prostřednictvím nejrůznějších forenzních analýz mohli tedy dozorovat, zda Iránci podvádí nebo nepodvádí. Došlo také k tomu, že byl více obohacený urán vyvezen ze země, což vlastně v tuhle tu chvíli to memorandum ani nepožaduje. A Iránci tvrdí, že si jej ponechají. Takže tady nakonec je to dost možná ještě horší varianta, nebo zatím horší varianta. Já si dovedu představit, že tohle to bude přesně předmětem toho vyjednávání něco za něco. Ale zatím to, jako těchto těch cílů by bylo dosaženo i bez té války.
1: Pane Kuchyňo, to byste uznal, že možná by se inspektoři z Mezinárodní agentury pro atomovou energii vrátili na iránské území i bez té války a že teď možná Spojené státy vůči iránskému režimu z hlediska toho, jakou budou mít kontrolu nad jeho jaderným programem, budou v podstatně horší pozici?
0: Z pohledu Izraele, IAEA, neboli MAE, jak si přejete, who care. Podívejte, já jsem pracoval v Mezinárodní organizaci pro atomovou energii. Pamatuju si ve Vídni, s jakými výsledky se vraceli inspektoři z Iránu. Pamatuju si, čemu tam čelili. Podívejte, Irán má dojem, že když teďka přežil, tak i vyhrál. Irán je lhářský teroristický režim. V případě IAEA, v případě jakýkoliv inspektorů, bude ukazovat jenom to, co bude chtít ukázat. Irán nikdy nepustil inspektory tak blízko, aby mohli přesně zmapovat stav jeho jaderných ambicí.
1: Někam je přece jenom pouštěl.
0: V této bitvě je hráčem Jeruzalém, v této bitvě je hráčem Washington a pochopitelně Teherán.
1: Ta otázka zněla v návaznosti na to, co namítal pan Kraus, jestli teď Spojené státy a Izrael vůči Iránu a

0: jeho potenciálnímu rozvoji jaderné bomby budou v lepší pozici, než byly před válkou?
1: Nebudou. V lepší pozici budou ve chvíli, kdy vzlétnou F-35.
0: Čímž myslíte?
1: Čímž myslím obnovení bojů, ke kterému stejně dříve či později dojde. Memorandum o porozumění je kus papíru, nemá žádnou váhu. Nová dohoda, finální dohoda, pakliže vznikne, můžeme si o ní povědět zhruba tak za půl roku, dříve to nebude. Dříve to rozhodně nebude. To vágní memorandum je o ničem. Počkáme na finální dohodu, uvidíme, jak hluboké vidle do toho hodí Izrael. Uvidíme, co si bude moct Izrael dovolit po vlastních parlamentních volbách a uvidíme, v jaké kondici a jak předvídatelný bude po midterms Donald Trump.
0: Pane Krausi, nevypadá to tak, že navzdory tomu, co teď Američané a Iránci dojednají, tak se z dlouhodobého nebo střednědobého hlediska může schylovat k obnovení konfliktu?
2: To je určitě velice pravděpodobná varianta. Já v tuhle chvíli asi si netroufnu říci, zda je nejpravděpodobnější. Ono je vidět, že minimálně Spojené státy a Irán tu dohodu opravdu chtějí. Irán z toho důvodu, že vycítil příležitost zbavit se velice dusivých ekonomických sankcí a dokonce vlastně sáhnout si na obrovské peníze v rámci válečných reparací. Spojené státy z toho důvodu, že vlastně zcela zjevně tady tahle ta vojenská kampaň nevyšla a tím pádem bude potřeba z toho vycouvat, ale zároveň vytvořit nějaké alespoň zhruba stabilní prostředí, což se může i nemusí podařit. Ale je tady ten třetí vrchol toho trojúhelníku a tím je Izrael. Izrael, který vlastně dlouhodobě usiluje o to, aby žádná iránsko-americká dohoda nebyla, a Izrael, který od samého startu vlastně tvrdí, že se ho tato dohoda netýká, protože logicky není signatářem toho memoranda, ani nebude signatářem nějaké případné dohody mezi USA a Iránem, a Izrael, který tvrdí, že tady tohleto ve skutečnosti poškozuje jeho bezpečnostní zájmy. Ostatně myslí si to velká množství izraelské veřejnosti také.
0: A není tomu tak, pane Krausi?
2: Tohle asi úplně nedokážu posoudit, protože nejsem schopen identifikovat izraelské bezpečnostní zájmy, tak jak jsou zatím projektovány. Tak to vypadá spíše na silové řešení prakticky čehokoliv. Asi je velice brzy odhadnout, zda případná dohoda se Spojenými státy mezi Iránem a USA povede k nějaké stabilizaci. Velice pravděpodobně by ale vedla k regionálnímu nárůstu moci Iránu, což je něco, co Izrael dlouhodobě nechce, protože samozřejmě tady tyhle ty dva státy se střetávají na celé řadě zástupných bojišť. A ano, byla by to určitě minimálně mocenské oslabení Izraele, což je také důvod, proč Benjamin Netanyahu vlastně tady proti téhleté dohodě dlouhodobě vystupuje. Otázkou je, jestli si jej dokáží lidově řečeno Spojené státy skrotit, protože Donald Trump o tu dohodu usiluje nebo opravdu ji chce velice, anebo Izrael to bude torpédovat, což považuji za velice pravděpodobný scénář.
0: Než budeme pokračovat, máme ještě 5 minut, tak připomenu, že našimi dnešními hosty zůstávají politolog Josef Kraus a analytik, bývalý diplomat Jaroslav Kuchyňa.
3: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Já bych se, pánové, ještě s dovolením vrátil k samotnému Iránu, k postavení tamní opozice. Vy jste v první části naší dnešní debaty, pane Kuchyňo, říkal, že ten režim je běžnými Iránci nenáviděný. Ostatně asi by o tom svědčily ty předchozí protivládní demonstrace. Když říkám předchozí, tak tím myslím probíhající ještě před tímto konfliktem. Na druhé straně ovšem pan Kraus namítal, pane Kuchyňo, že v důsledku války se Iránci sjednotili pod jednou vlajkou na obranu vlasti. Tak nepomohla válka paradoxně režimu v Teheránu?
1: Nemyslím si, že by pomohla režimu v Teheránu. Ten režim ajatoláhů je teďka vyměněn za pretoriánský režim.
0: Myslíte vojenský tedy?
1: Revoluční gard. To se stalo kdysi i ve starém Římě, kdy pretoriáni, který měli bránit Cezara, se sami stali Cezarem. To se stalo v Iránu. Nemyslím si, že ten režim se sjednotil pod vlajkou odporu vůči Spojeným státům a Izraeli. Ta společnost se prostě bojí, protože bude postřílená, pověšená, popravená, mučená. protože toto jsou přístupy iránského režimu ke svým vlastním občanům. A jednu větu jenom k Izraeli, co pan kolega z Brna možná nezmínil.
0: Určitě.
1: Irán dlouhodobě usiluje o to, aby Izrael přestal existovat. Tečka.
0: Pane Krausi, v návaznosti na to, co se tedy týče postavení iránské opozice, není to tak, že ve skutečnosti se na odporu běžných Iránců vůči režimu nic nezměnilo, jenom si zkrátka nic nedovolí vzhledem k tomu, jak nebezpečný ten režim je?
2: No, ono není to tak jednoduché a černobílé, jak nám tady vypráví pan Kuchyňa. Přece jenom ta iránská společnost je hodně, hodně pestrá. Velká část té společnosti má opravdu velký problém s tím režimem, zejména s jeho také třeba ekonomickou neefektivitou, což je fakt. Na druhou stranu je tady pořád velice silná, dobře třeba třetina obyvatelstva, která v tuhletu chvíli ne protože by musela, ale protože chce, tak protestuje dokonce proti současným krokům vlády směrem k tomu memorandu, protože má pocit, že ta retribuce za zabití nejvyššího duchovního vůdce a celou řadu dalších válečných škod byla malá. Jednoduše řečeno, tady tahle ta třetina radikálu opravdu požaduje krev. Takže to nejsou nějaké zastrašení.
0: To jsou ale spíš asi lidé na straně režimu. Tato
2: samozřejmě, to jsou prorežimní a dokonce vlastně, já bych řekl, i radikálně do té míry, že jsou kritičtí vůči vládě a vůči té technokratické klice kolem třeba Mohamada Kalíbáfa a dalších lidí, kteří fakticky vedou to vyjednávání. A vlastně oni z té iránské strany nechtějí tu dohodu, protože jim přijde příliš slabá a že Spojené státy nezaplatili dostatek za to, co vlastně způsobili. A pak je tady nějaká tichá většina, která doufá, že se ta válka přežene, tichá většina, která hlavně doufá, že pokud dojde na nějakou dohodu a uvolnění ekonomických sankcí, tak se prostě budou mít lépe. A potom je tady, dejme tomu třetina, opravdu jako radikální opozice, která je ochotná klidně i použít sílu ke svržení toho stávajícího režimu, jenomže ta z velké části byla eliminována v průběhu těch lednových protestů.
0: Pánové, náš čas pro dnešek vypršel, ale děkuju vám za to, že jste si ho udělali. Tolik politolog a bezpečnostní analytik z Masarykovy univerzity Josef Kraus a seniorní analytik Centra transatlantických vztahů Cevro univerzity, bývalý diplomat na Blízkém východě Jaroslav Kuchyňa. Děkuju vám.
2: Díky, pěkný den.
1: Nashledanou.
0: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
4: Hezké dopoledne, je 10 hodin.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Ústavní soud má kompetenční žalobu od prezidenta Pavla kvůli summitu v Ankaře. Po ozbrojeném muži z Čelákovic policie pátrá také v Novém Bydžově a v Praze. Akcie firmy SpaceX už třetí den v řadě klesají. Od červnového maxima ztratili přes 5% hodnoty. U úterních zpráv Plusu vás vítá Monika Vrchotová. Ústavní soud dostal prezidentovu kompetenční žalobu kvůli účasti na summitu NATO. Informoval o tom na webových stránkách. Soud si je vědom naléhavosti. O přednostním projednání rozhodne plénum. Vláda včera rozhodla, že Petr Pavel na summit nepojede. Už dříve avizoval, že v takovém případě zváží kompetenční žalobu. Summit v Ankaře bude za 2 týdny. Policie rozšířila pátrání po ozbrojeném muži na další oblasti. Podezřelý 55-letý Petr Šimon se ráno pohyboval v Čelákovicích u Prahy se střelnou zbraní v modré Škodě Fabia. Podle původních informací směřoval k tamnímu učilišti poblíž průmyslového areálu. Policie po muži v současnosti pátrá také v Praze nebo v Novém Bydžově. Hlídky preventivně kontrolují budovy ministerstva vnitra a ministerstva školství. Podle policie byl naposledy viděn ráno v Brandýse nad Labem. Na sobě měl červenou kšiltovku, světlou bundu a v ruce zavazadlo. Podrobné informace o muži, včetně jeho fotografie, jsme zveřejnili na našem zpravodajském serveru irozhlas.cz.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: K Kvůli nesouhlasu s ministrem kultury rezignovali 4 členové komise cen Ministerstva kultury za kinematografii. Otto Klempíř za Motoristy podle nich podporuje vládní záměr zestátnění médií veřejné služby a ohrožuje nezávislost České televize a Českého rozhlasu. Napsali to v prohlášení. Pod rezignaci se podepsali Kateřina Svatoňová, Michaela Pavlátová, Roman Vávra a Ondřej Kepka. Vláda rozhodla o zrušení dosavadního systému televizních a rozhlasových poplatků a chce ho nahradit financováním ze státního rozpočtu. Zaměstnanci obou médií kvůli tomu včera vyhlásili 24-hodinovou výstražnou stávku. Opozice mluví o útoku vlády na média veřejné služby. Americký podnikatel Elon Musk na chvíli přestal být dolarovým bilionářem. Akcie firmy SpaceX, kterou vlastní, klesly během pondělí o dalších 16%. Od svého vstupu na burzu, který byl největší v historii, padají už třetí den za sebou. Nejvíce na to doplatili běžní nakupující.
5: Z rekordního maxima, kterého akcie dosáhly krátce po uvedení firmy SpaceX na burzovní trh, klesla jejich hodnota téměř o čtvrtinu. Drobní investoři, kteří akcie nakupovali až po vstupu na burzu, tak přišli o většinu zisku. Podle agentury Bloomberg navíc vedení Muskovy firmy zvažuje, že si přes dluhopisy půjčí v přepočtu přes 400 miliard korun na umělou inteligenci, a to investory dále znervózňuje. Propad táhly dolů i další technologické firmy, například akcie Alphabetu, majitele Google, zažili nejhorší den za více než rok. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
4: Posloucháte zprávy Plusu. Uchazeči, kteří se hlásili do druhého kola přijímaček, už znají výsledky. Do čtyřletých a kratších oborů v něm uspělo 82% žáků. Ministerstvo školství to uvádí na svém webu. Do druhého kola se celkem přihlásilo více než 13 000 uchazečů, o zhruba 700 méně než loni. Po dvou kolech je tak na střední školu přijatých zhruba 98% deváťáků. Výsledky najdou v elektronickém systému. Dipsy zveřejnili je i školy. V anglickém Devonu dnes odhalí pamětní desku legendárnímu československému pilotovi RAF Alojzi Vašátkovi. Někdejší velitel všech československých stíhacích perutí patřil mezi nejúspěšnější stíhací piloty druhé světové války.
6: Památník bude stát na místě zvaném Start Point, což je nejjižnější výběžek anglické pevniny.
7: Je to nejbližší místo na souši od místa, kde se necelých 8 mil jihovýchodně zřídil tady do moře a zahynul. A jeho tělo nebylo nikdy nalezeno.
6: Vysvětluje Adam Hruška z asociace, která se v Británii stará o památku československých letců. Alojz Vašátko byl velitelem československého stíhacího křídla RAF a úspěšným pilotem. Měl na kontě 15 sestřelů. Zahynul v leteckém souboji právě před 84 lety. Z anglického hrabství Devon Jaromír Marek, Český rozhlas.
4: Teď pohled na silnice na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Sadskou na 15. kilometru už auto po požáru nepřekáží a kolona z 20. kilometru se rozjíždí. Zdržíte se čtvrt hodiny. Na dálnici D1 pomalý provoz na příjezdech do Brna, a to obousměrně z Prahy i Ostravy, se zdržíte vždy asi čtvrt hodiny. Na D2 na příjezdu do Brna směrem z Bratislavy před nájezdem na D1 před omezením je kolona kamionu od sjezdu na Blučinu z 11. kilometru. V Praze postupně polevuje ranní špička, lepší situace je v Liberecké ulici do centra. U Bulovky už nehoda v pravém pruhu nepřekáží a kolona z Letňance rozjíždí, zdržíte se 15 minut. Na Štěrboholské spojce je zdržení na příjezdu k Průmyslové ulici, kolona je od Černého mostu k Europarku asi na půl hodiny a plná je i Průmyslová od Spalovny k jižní spojce zhruba na 10 minut. Dobře, dojeďte. 23. červen přinesl polojasnou až jasnou oblohu. Během dne může být přechodně až oblačno, hlavně na Šumavě, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami a s teplotami mezi 24 a 29 stupni. Tolik zprávy. A teď už nový díl podcastu Vinohradská 12.
8: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
9: kameňáková revoluce, tak se začalo říkat sérii demonstrací převážně mladých lidí v Albánii.
10: Albánci odmítají plán rodiny Donalda Trumpa na výstavbu turistického rezortu v chráněné oblasti,
11: kde podle kritiků projekty ohrozí přírodní lokality a migrační trasy plameňáků.
12: Jared Kushner and Ivanka Trump. Ivanka is a key figure.
10: Luxusní hotely mají vyrůst na ostrově Sazan.
13: Premiér Rama prohlásil, že výstavbu už nic nezastaví.
14: Trumpův zeď, plameňáci a kokainová stopa. Co mají společného? Nevídané protesty v Albánii. Proč se lidem nelíbí plány na výstavbu luxusního rezortu Jareda Kushnera a Ivanky Trumpové? Ptám se albanisty Roberta Dobry, zakladatele iniciativy Všechny tváře Albánie. Dnes je úterý 23. června. Dobrý den, díky, že jste dorazil k nám do Vinohradské 12.
15: Dobrý den, já moc děkuji za pozvání.
14: Peníze z obchodu s drogami by mohly financovat luxusní rezort Trumpova zetě v Albánii. S touhle informací přišel server Balkan Insight. O jakých penězích se bavíme? Kde se vzali? Odkud pocházejí?
15: No zaprvé je třeba říct, že ono se nedá přímo říct, že by peníze z drog financovaly výstavbu toho rezortu, protože tam vlastně figuruje taková docela spletitá síť firem, která leží mezi tou firmou těch katarských bratrů, která vlastně ty pozemky drží, a Jaredem Kushnerem, jeho firma Affinity Partners tam má ten projekt stavět. A na druhé straně vlastně toho všeho stojí osoba jistého Artura Shehua, který se právě objevil nedávno v té zprávě albánské speciální prokuratury pro vyšetřování korupce, který podle všeho je zapleten v nějakém drogovém kartelu a do nějaké míry koordinuje nebo řídí import nebo vlastně pašování kokainu do Evropy z Jižní Ameriky.
16: Artur Shehu se účastnil schůzek mimo jiné ve Španělsku, Monaku, Německu a na ostrově Aruba, během kterých se domlouval nákup, přeprava a pašování velkého množství narkotik do Evropy.
15: A tenhle ten Artur Shehu, shodou okolností, tahle ta osoba, tak je ta samá, která vlastně sfalšovala papíry, dokumenty k těm pozemkům, na kterých se ten rezort ve Zvernecu má stavět. Potom přes takovou tu, jak jsem říkal, tu spletitou síť firem vlastně ty pozemky různě vyváděla, přeprodávaly se, probíhaly tam různé transakce, až nakonec vlastně skončily tedy u té katarské společnosti. A v tom procesu, který ten Artur Shehu zinscenoval, tak pravděpodobně došlo k tomu, že se do toho nějakým způsobem zapletli, že se v tom vlastně prali ty výnosy z trestné činnosti.
14: Jo, právě z dovážení teda kokainu do Evropy z Jižní
15: pravděpodobně
14: Ameriky.
15: Tak to vychází z té zprávy toho spaku.
14: Jo, což je albánská prokuratura.
15: Ta albánská státní speciální prokuratura pro vyšetřování korupce.
14: Tak proto i server Balkan Insight píše, že mohly by ty peníze vlastně být spojené s tím projektem z toho důvodu, že jestli to teda chápu správně, tak ti lidé, kteří vlastní pozemky na ostrově, kde by Jared Kushner a Ivanka Trumpová chtěli postavit ten rezort.
15: Že vás přerušu. Teď se bavíme jenom o Sazanu, o tom ostrově, ale o Zvernecu, což je na pevnině. Naproti vlastně, protože on ten celý projekt Jareda Kushnera sahá na ten ostrov Sazan, to je jeden aspekt. Druhý aspekt toho projektu jsou ty pozemky ve Zvernecu právě nedaleko v Lory, na druhé straně vlastně toho Lorského zálivu.
14: Aha, a ten luxusní rezort má být na obou dvou těch částech?
15: Ano, to má vlastně dvě komponenty, ta výstavba, kterou ten Kushner plánuje. A jedna z těch komponent jsou právě ty pozemky u Zvernecu a na základě těch protestů, ke kterým tam došlo, tak se potom rozproudily i ty celoalbánské protesty, které můžeme teď sledovat v médiích.
14: Mají být do toho zapleteni, teď se stále bavím o tom případu, který vyšetřuje albánská prokuratura, mají do toho být zapleteni přímo i Kushner a jeho žena Ivanka Trumpová, dcera Donalda Trumpa, amerického prezidenta?
15: To je čistě spekulativní.
14: Já se ptám, já nevím.
15: Já to taky nevím. Ani v té zprávě vlastně o tom není žádná konkrétní zmínka. Respektive tam je řečeno, že v tuhle chvíli nic neznačuje tomu, že by Kushner nebo Ivanka Trump nebo někdo z té jejich společnosti o tom měl povědomí.
14: Mm-hmm. Ale že existovala jakási korupční chobotnice, o tom se prostě píše.
15: Ano, no píše se o tom, že ten hlavní problém se týká opravdu těch pozemků a toho, jakým způsobem s nimi bylo nakládáno. Protože ty pozemky původně patřily albánskému státu, protože původně byly vyvlastněny za toho minulého režimu v Albánii, staly se státním majetkem. Potom vlastně už desítky let tam probíhají soudní procesy o určení vlastnictví těch pozemků. Což byl jeden z důvodů, proč ti místní lidé vlastně od toho z Venecu přišli protestovat. A za těchto okolností přišel ten Artur Shehu. Podařilo se mu sfalšovat ty dokumenty a albánský stát ty pozemky převedl na něj.
14: Mm-hmm. A on to chce právě prodat.
15: On je vlastně prodal.
14: On už je prodal.
15: Pokud já vím, tak ta transakce v podstatě už proběhla. Ovšem s tím, že na základě toho vyšetřování spaku došlo ke zmrazení těch financí, které vlastně ten konec té spletité sítě firem vlastně získal od té katarské společnosti, která je koupila.
14: Jo. No spletité je to dost.
15: Je to velice
14: a staví
15: spletité.
14: Se tam už, že jo?
15: To je další věc. Stalo se to, že ta firma, která ten pozemek spravuje, tak tam začala stavět nějaké přípravné práce, nějaké betonové plochy, silnice a tak dále.
14: Tak jak už stáhlo už se do země, tak.
15: Tak stáhlo se do země. Tak. Postavila plot. což zase byl jeden
17: jaký
15: z důvodů.
17: Plot, jaký plot? Jakože no, oplotila ten areál?
15: Tak, ten areál těch pozemků se oplotil, což byl jeden z důvodů, proč tam ti místní přišli vlastně protestovat. Ona je to chráněná krajinná oblast, za prvé. Za druhé, ti místní byli zvyklí to využívat. Ty pláže tam, ty písečné duny, ty lesy a tak dále. Ta stavba toho plotu byl jeden důvod. Druhý důvod byly právě ty pozemkové poměry, respektive ty nevyřešené spory tam. A potom tam vlastně došlo k tomu, že společnost, která ten pozemek hlídá, tak velice neurvale zasáhla proti těm demonstrantům, když ten plot bořili, kdy vlastně jednoho toho demonstranta zbyli a pak ho otáli, smíkali ho někde po štěrku, prostě Bůh ví kam. Čemuž přihlížela mimochodem albánská státní policie, která neudělala vůbec nic.
17: Řekněte, co tam má teda vzniknout na ostrově a na pobřeží?
15: Mají tam vzniknout takové hyperluxusní turistické rezorty, elitní. To znamená cílené na velice bohatou klientelu. Nemá se jednat o nějaký jako běžný rezort, nemá se jednat o nějaký rezort, který by kombinoval různé druhy ubytování a tak dál. Je to vyloženě výlučně elitní rezort pro tu nejbohatší klientelu. Tak to Jared Kushner sám specifikuje, tak k tomu přistupuje albánská vláda. The country just had incredible natural beauty, but it seemed like a place that
17: nobody knew or understood. Dokonce o tom ostrovu, o tom Sazanu, o kterém se teda hlavně mluví, tak tam má být, že to má být privátní ostrov, soukromý ostrov, říkala Ivanka Trumpová. To nevím, co si pod tím mám představit.
15: No to jsou různé informace, které tak kolují, že ona říká tohle, potom přijde albánský premiér a ten říká, že to bude sloužit jako turistický rezort primárně. Že to přinese ohromné peníze do albánského rozpočtu.
18: In a country that has 27 and a bit more billion euro GDP speaks by itself.
15: Nikdy nevysvětlili, jak by to mělo přinést ty peníze do albánského rozpočtu. Bez ohledu na to, že tady on říká, že to má dohromady přinést něco kolem 5 miliard euro, tak zaprvé pravděpodobně se v tuhle chvíli odhaduje, že by měl být dostavěn, pokud se začne stavět, někdy kolem roku 2035 až 2040. Takže ta částka se rozloží do ohromně dlouhé doby, to je jedna věc. Druhá věc je, on vlastně jedinou věc, kterou dokáže konkrétně říct, že by měl ten rezort přinést běžným občanům albánským nebo ekonomice albánské, tak je to, že tam vzniknou pracovní místa. Problém je ten, že v Albánii už velice dlouho panuje ta situace, kdy pracovní místa na pobřeží obsazují pracovníci ze zahraničí. Protože Albánci nejsou ochotní pracovat za ty platy, které ty restaurace a ty hotely dneska nabízí. Protože oni vidí, že venku jsou lepší pracovní možnosti, lepší možnosti, co týká mest. Zároveň náklady na život v Albánii jsou ohromné. Tam prostě ceny základních potravin jsou stejné jako u nás. Ceny paliva jsou vyšší než u nás například. Zároveň albánský průměrný plat je poloviční než u nás. To znamená, není možné se divit tomu, že Albánci tak často odcházejí ven. Ale ten argument, že potom tam ten rezort bude zaměstnávat Albánce, je absolutně lichý v tomto případě.
17: A vy už jste zmínila, k tomu se chci dostat hlavně, protože to je taky důvod, proč já jsem na to vůbec přišel, na tohleto téma. Totiž, že to je chráněná, nebo byla to chráněná krajinná oblast, stále je. A proto to lidem tak vadí, ne?
15: To je jeden z důvodů.
17: Tam žijou plameňáci.
15: Ano, tam jsou v té rezervaci Zvernec, Narta, tam jsou plameňáci. Potom vlastně, když se bavíme třeba o tom Sazanu, který taky spadá ještě do jiné chráněné oblasti toho národního parku, vlastně námořního parku Sazan Karaburun, tam se zase jedná třeba o tuleně, jedná se tam o vodní želvy, mořské želvy, jedná se tam o nějaké chráněné druhy řas a tak dál.
17: Ale podle těch plameňáků se dokonce jmenují i ty ano, protesty, určitě, že jo? Ty plameňáci jsou prostě zásadní.
15: Tak, plameňáci jsou zásadním symbolem těch protestů, protože ti jsou vlastně v tom Zvrnecu, to znamená v té oblasti, na základě které vlastně ty protesty teďka vypukly. Ale ty protesty, tam nejde výlučně jenom o ochranu životního prostředí. Nejde výlučně jenom o ten Kushnerův projekt. Ty protesty představují v současné době v albánské společnosti takový moment, kdy, abych to tak řekl, trošku přetekl pohár trpělivosti lidí s celou řadou, s celou širokou, dlouhou řadou problémů, na které albánská společnost trpí a které ta albánská vláda neřeší. Ať se bavíme o základní infrastruktuře, co se týká zásobování vodou, třeba zásobování elektřinou prostě, ať se týká těch cen, jak jsem už zmiňoval, ať se to týká právě tedy i toho životního prostředí. V soudnictví, které z pohledu řady lidí nefunguje tak, jak by mělo, i co se týká právě těch třeba restitučních procesů, které trvají desítky let. To znamená, tady vlastně v rámci těch protestů, které vidíme v Albánii teď, tak se tohle to všechno tak nějak sjednotilo dohromady a tohle bylo tím impulzem, nebo impulzem tím prvotním byly ty protesty.
17: To tak bývá, ano, že jo.
15: Rozbuška často. Byl ten Zvernec, ale ty protesty, jak je vidíme teď, tak vlastně jsou protesty proti tomu všemu kolem, co se děje už dlouhou dobu. Vlastně proti tomu, jak funguje ten systém už od těch 90. let. Kdy v Albánii prostě opravdu tu primární roli ve všem hraje ta vysoká politická vrstva, ta vysoká nějaká oligarchická podnikatelská vrstva.
17: A jak velká část albánské společnosti protestuje? Když vezmeme teda v potaz, že rozbuškou je teda záměr vystavět jakýsi luxusní rezort Ivankou Trumpovou a Jaredem Kushnerem. Ivanka Trumpová mimochodem mluví o tom, že když tam byli na dovolené, doplavali na ten ostrov, takže to úplně uchvátilo a jsou z toho samozřejmě strašně jako okouzlení, jak krásná je tam příroda.
15: To zní jako z pohádky.
17: Trošku, no, tak mluvila o tom.
15: Já bych na to navázal.
17: Krásné jako mokřady, unikátní biodiverzita.
15: Já bych na to navázal jako na tu pohádku, že vlastně ten slovutný cizinec přijde do tyrany, do toho sídla premiéra, zaklepe na dveře, vstoupí dovnitř, tam vidí tu mapu na stole, tak si takhle zarazí ten prst na ten ostrov, kde je ta chráněná oblast, ten Sazan, a řekne, tady budu stavět hotel. Albánský premiér se usměje, uctivě se ukloní, řekne, ale jistě, změní zákon a pohádka tím končí.
17: Počkejte, jak změní zákon?
15: No, nejhorší na tom je, ale že to není pohádka, ale že to je pravda. No, změní zákon. Tady se jedná do velké míry o to, vlastně o dva zákony. První zákon, který jako umožňuje vůbec tyhle ty projekty v Albánii rozvíjet, tak to je zákon o strategických investicích, takzvaný z roku 2015. Evropská unie kritizuje oba ty zákony, o kterých budu mluvit. A to si myslím, že je docela důležité pro ten další vývoj. Ale ten zákon, který jako je nejvíce sledovaný teďka, tak to jsou změny zákona o chráněných oblastech, které proběhly v roce 2024. Takže tam se stalo vlastně to, že ve velice krátkém sledu okolností došlo k tomu, že v únoru albánská vláda změnila tenhle zákon tak, aby takzvaná Národní rada pro teritorium mohla kdykoliv říct, tady v tomto národním parku, v téhle chráněné oblasti se prostě bude stavět nějaký rezort nějakého zahraničního investora. Prostě proto, že chceme. Hmm. To oni teď můžou udělat. No a ten zákon z roku 2015 vlastně umožňuje vůbec jako obecně v principu, aby Albánie těm investorům umožňovala jak si vyškrtnout některé kroky, které musí podnikat proto, aby tam mohli tu danou věc realizovat. To znamená, oni nemusí třeba schánit nějaká konkrétní stavební povolení, nemusí procházet tím standardním kolečkem, které tam je.
17: By se to urychlilo.
15: Urychlí se to tím, jo. Ano. A oba tyhle ty zákony jsou velice kontroverzní, obzvlášť teď s ohledem na tu kauzu, která teď probíhá.
17: Jo, no a do toho teda, abych se vrátil ke své původní otázce, kolik lidí vyšlo do ulic, tak do toho teda vstupují ty protesty, lidé vycházejí s banery do ulic, Albánie není na prodej, že jo.
15: Na to jsem vám ještě chtěl odpovědět, na tu otázku, kolik lidí vlastně protestuje.
17: Jak velká obecně část té společnosti.
15: Chápu. Já bych řekl, že větší než kdykoliv předtím. To je podle mě klíčová věc v tomhletom. Protože tohleto podle mě opravdu je zlomový bod, kdy se láme takový ten velice dlouho zavedený sentiment, majoritní sentiment v albánské společnosti, takový jako fatalistický sentiment, dá se říct, kdy spousta Albánců se domnívala, že prostě nemá žádnou sílu, aby proti tomu systému nějak vystoupili efektivně. Ať už skrze volby, skrze nějakou participaci na občanské společnosti, skrze cokoliv prostě. Opravdu, když se v Albánii někoho zeptáte, nebo když já jsem se vždycky ptal na tohleto, tak tohleto se objevovalo strašně často. A teď najednou je daleko větší podíl lidí, kteří jsou ochotní vyjít do těch ulic a říct, my chceme, aby tady byl rozvoj, aby Albánie se modernizovala, aby se tady stavěly rezorty a tak dál, ale my už nechceme, aby albánská vláda šla tou zkratkovitou cestou, kdy řekne, tady je investor, bod A, tady je realizace, bod Z, co je mezi tím, to je úplně jedno.
19: We are here to protect Albanian from the most corrupted government in the Europe.
15: Oni chtějí, aby to prošlo dle pravidel právního státu, aby to prošlo dle pravidel ochrany životního prostředí a dle všeho dalšího, čím to projít má. To je ten zásadní argument. Ale problém je, že premiér Rama ten neustále ty demonstranty se snaží diskreditovat tím, že říká, že oni chtějí nějaký skanzen, že oni nechtějí ten rozvoj vůbec. Mm-hmm. Což je absolutní argumentační faul a není to pravda. We need a new beginning. That is
17: everything that we need. Rozumím tomu. Na druhou stranu, proč protestují právě teď, když o tom záměru tam něco stavět se ví už minimálně 2 roky.
15: Já se domnívám, že ty protesty se do takové míry rozvinuly až v tuhle chvíli z toho důvodu, že Albánci si neuvědomovali plnou šíři těch problémů. Mm-hmm. Plnou šíři nejenom téhle konkrétní kauzy, ale toho, jak vlastně tenhle ten proces funguje, tak jak ho albánská vláda vlastně nastavila.
17: Jo, do toho se teda objevují ty informace, co šetří albánská prokuratura. A
15: navíc
17: a tak dále,
15: ano,
17: že jo?
15: Do toho ještě jako další olej do ohně přilil ten SPAC, což samozřejmě v pořádku, ale přilil do toho ještě ten olej tím, že vlastně teď publikoval další ta vyjádření pro média na základě toho nejnovějšího vyšetřování.
17: A taky letos na jaře tam přijeli teprve ty těžké stroje a začali pořádně stavit. Vystavil se tam ten plot.
15: To je ta rozbuška, o které jsme se bavili.
17: Tam vlastně taky demonstrovali lidé přímo na místě, že jo?
15: Ano, a vlastně potom z toho vyplývaly nějaké tedy vnitřní kontroly v rámci policie a tak dál. A dopadlo to tak, že z hlediska výstavby toho rezortu se v tuhle chvíli pravděpodobně nic nemění.
17: Jo.
15: Až na to, že tyhle ty věci v tuhle tu chvíli jsou v hledáčku Evropské unie. jsou čím dál víc v hledáčku Evropské unie. I co se týká vlastně těch přístupových rozhovorů teď,
17: ano.
15: Co se týká té kapitoly 27, kterou Albánie prochází. Když se podíváte na ta vyjádření z minulého týdne, kdy vlastně Evropský parlament přijal usnesení, co se týká právě toho přístupu Albánie do EU, kde je jasně řečeno, že Albánie musí postupovat v těch věcech podle evropské legislativy, že musí vyřešit tu věc okolo Zvernecu. Zároveň proběhla schůzka Marty Kos s premiérem Rámou, kde vlastně bylo řečeno na jednu stranu, že Zvernec je nutno vyřešit v souladu s tím, co Albánie musí splňovat, aby mohla vstoupit do EU. To znamená opět evropská legislativa, ta jasně daná pravidla. Ale zároveň tam padlo z úst Marty Kos něco v tom smyslu, že albánská vláda dává garance, že to bude v pořádku.
20: We have received our communication assurance from the government of Albania that a full environmental impact assessment will be carried out and
15: to znamená, je to nějaké dané slovo, které může a nemusí platit.
17: Zmínil jste jméno Marty Kos, což je teda eurokomisařka pro rozšiřování Evropské unie, a Albánie v tuhle chvíli je asi jednou z těch hlavních zemí, o které by se mohla Evropská unie rozšířit, takže v Bruselu se teď soustředí na to, co se děje v Albánii.
15: Určitě je to tak, i podle toho, jak probíhalo to jednání v Evropském parlamentu, i podle dalších vystoupení, podle všech těch oficiálních vyjádření. Jediná otázka z mého pohledu, která tam je, jestli Evropská unie nakonec bude opravdu vynucovat ta pravidla, která by Albánie měla splňovat proto, aby vstoupila do Evropské unie, anebo jestli trošičku přimouří oči s tím, že v rámci nějaké jakoby realpolitiky je výhodné i pro Evropskou unii, aby se Balkán stabilizoval a aby země jako Albánie co nejdříve vstoupily.
17: No tak tohle to může být takový prubířský kámen taky, ne?
15: No,
17: a premiér Edi Rama to tedy prosazuje. On se staví na stranu Jareda Kushnera i Ivanky Trumpové, on je s nima jedna ruka.
15: Vlastně s nimi se sešel kdysi přes Richarda Grenella, což byl kdysi, tuším, že americký velvyslanec v Německu. Potom vlastně nějak spravoval ty rozhovory mezi Kosovem a Srbskem, co se týká nějakého vyjasnění té situace, která tam panuje v roce 2019 až 2021. Pak se nějak vlastně sešel s premiérem Rámou a vlastně spojil premiéra Rámu právě s Jaredem Kushnerem.
17: Jo. A to, že v tom skutečně může být nějaký potenciálně lukrativní biznis i pro místní albánské podnikatele, místní zaměstnance z řad místních Albánců a Albánek, to v tom vy v tuhle chvíli nevidíte. Protože tak to asi, jak sám jste říkal, Edi Rama jako prosazuje, že to je projekt, který může být dobrou investicí pro Albánii.
15: Já to v tom nevidím. Hlavně já bych si myslel, že pokud to tak je, takže premiér Rama bude schopen transparentně vysvětlit, jak ten projekt bude profitovat, nebo jak z něj bude profitovat Albánie. To se nestává. On jediná věc, kterou říká, je to, že přinese pracovní místa.
17: A jak se dívá na ty informace Balkan Insight a té albánské prokuratury stran obchodování s těmi pozemky?
15: On se tomu vyhýbá, těm informacím.
17: On tohle nekomentuje.
15: On to v podstatě nekomentuje. A nebo když už komentuje, co se děje vůbec, co se týká té kauzy, tak se stane třeba to, že přijde, nevím, reportérka Reuters, zeptá se on na to. On totiž předtím tvrdil, že ty demonstrace jsou někým vedené jako ze zahraničí, že to je někým popouzeno, nějakou jako zahraniční silou. Ona se optala, jaká síla tedy za tím stojí. On říkal, že tím stojí různé síly nejdřív. A pak tam začal vyjmenovávat, že možná zatím stojí Palestinci, protože Albánie podporuje Izrael. Že možná zatím stojí Iránci, protože Albánie před časem vlastně chtěla nějakou část iránské opozice, pak tam probíhaly nějaké kyberútoky proti Albánii a tak dále. Pak přišli s tím, že ty demonstrace vytvořili Řekové, protože jako závidí, že se bude investovat v Albánii, nebude se investovat v Řecku. Pak po albánských sociálních sítích kolovaly fotky, AI generované fotky nějakých řeckých autobusů, které údajně měly přivážet řecké demonstranty přes tu hranici albánsko-řeckou a tak dále. To znamená, premiér Rama tohleto ignoruje a pořád neustále jako zůstává u té linky, že to je prospěšný projekt pro Albánii a že za každou cenu ho protlačí.
17: Proč to je teda v Albánii a ne v Řecku? To mě taky zaujalo. Proč si Jared s Ivankou vybrali zrovna Albánii? Může to být i nějaký záměr rozšířit americký vliv na Balkáně?
15: Kdo ví, možná, že třeba opravdu Edi Rama takhle uvažuje a myslí si, že když, nebo předpokládá, že když nějakým způsobem půjde na ruku Trumpově rodině, takže potom z toho bude mít nějaký prospěch politicky, nebo co se týká vztahu Albánie a Spojených států. Možná.
17: Ono i bezpečnostně, tak ale přeci jenom je to strategické místo docela, ne? Na pobřeží Jaderského moře.
15: To nedokážu popravdě říct, nejsem vojenský analytik a nikdy jsem se o tohle tolik nezajímal, ale popravdě si nemyslím, že je to až tak významné místo v současném kontextu. On ten ostrov vlastně se stal součástí albánského území po druhé světové válce v roce 44, de facto až v roce 47, předtím byl italský. V období komunismu tam byla nějaká vojenská základna, v 50. letech dokonce sovětská ponorková základna. Ale v roce 90 vlastně veškerá ta vojenská aktivita tam ustala. Teď je to pořád vojenská oblast, ale není tam kromě ruin skoro nic.
17: Jo.
15: Teď se píše často na internetu, různí influenceři a tak píšou, že tam je 3600 jaderných bunkrů. Bunkry tam jsou samozřejmě, jsou všude v Albánii, ale to jsou takové malé řopíky většinou, nějaké tunely jsou tam třeba, nějaké pobourané staré vojenské budovy, nějaká posádka několika vojáků doslova. Ale ten ostrov je prost lidské činnosti už dlouho, už od 90. let, dá se říct. A to je vlastně jeho ohromná devíza. Protože tam je vlastně díky tomu nedotčená příroda, je to mimochodem jediný velký ostrov, který má Albánie. O to palčivější je, že teď vlastně přistupuje k tomu, že ho de facto prodá nějakému zahraničnímu investorovi, aby tam bůhví jak dlouho provozoval svůj resort. On ho neprodá fakticky, protože ty pozemky zůstanou albánské, ale když tam dejme tomu 100 let bude mít licenci ten provozovatel na to, aby tam provozoval prostě hotel, tak jak jinak se tomu dá říkat?
17: Tak nicméně pobřeží, toho se týká to prověřování kolem těch pozemků, to je ten SPAK a stavět se bude dál, co by to mohlo zmařit ty plány.
15: Kromě toho vyšetřování, což mě ještě jsem velice zvědav, jak to dopadne, tak by to určitě mohlo zmařit ten tlak ze zahraničí. Hlavně co se týká Evropské unie. A nebo když to zase vezmu trošku jako s nadsázkou, když se podíváme na kauzu kolem řeky Vjosa, což byla taky velká kauza environmentální před několika lety v Albánii, kdy vlastně šlo o výstavbu hydroelektráren na toku řeky, která neměla regulované koryto, která byla jedna z posledních velkých řek v Evropě s neregulovaným korytem. Později se z ní stal národní park a tak dál. Ale tehdy vlastně taky nejdříve místní organizace tlačily na premiéra Rámu. Tlačili na ně místní lidé, ty komunity a tak dál. Nedělo se vůbec nic, dokud nepřišel tlak ze zahraničí. Doslova dokud nepřišel Leonardo DiCaprio a neřekl, že tohle je absolutně špatně a tak dál. Pak premiér Rama zařadil zpátečku a ještě se potom na nějaké konferenci s ním vyfotil.
17: Jo. No jako, tak teď jak, to krásně, že zase Donald Trump a říct, neposlouchejte Martu Kos, ale Jareda Kushnera a Ivanku Trumpovou, my tam ten resort chceme.
15: Třeba no, nebo nějaký další hollywoodský herec možná, to mu pomůže.
17: Dobrá, tak moc díky, že jste přišel, že jste osvětlil spoustu věcí týkajících se tady těch plánů Američanů v Albánii.
15: Děkuju moc za pozvání.
17: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Robert Dobra, albanista a taky zakladatel iniciativy Všechny tváře Albánie. A velmi zajímavě a poutavě mluvil o takzvané plameňákové revoluci v Albánii. Vinohradská 12 se stala podcastem roku 2026 v kategorii zpravodajství a publicistika. V pondělí jsme se to dozvěděli. Je to další cena, která letos míří za námi do Českého rozhlasu a my za ní pochopitelně moc a moc děkujeme. Nicméně vůbec největší radost nám dělá podpora vaše. To znamená to, že nás posloucháte a že s námi trávíte čas. Toho si vážíme úplně nejvíc. Naslyšenou zítra.
2: Kdo jsou dnešní čtyřicátníci? Co mají společného a čím se odlišují od ostatních generací? Odpovědi hledá Ivana Veselková v nové rozhovorové sérii Klub 40.
21: Moje nejhlubší touha je zažít nějak rodinu.
22: Je přirozený se jako proměňovat a dopřát si to.
23: Nečekám, že dostanu povolení na všechno od společnosti.
2: Poslouchejte každé úterý po 14:30 odpoledne na Českém rozhlasu Plus nebo na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas.
24: Ahoj, zajedeme dnes na ty trosky?
25: Čau, my jsme na filmovce v Uherském Hradišti. Dopijeme kafe a jdeme na Kojeny na Fargo.
24: Že bych vyrazil za váma?
25: Jasně, po obědě se jdeme vykoupat a pak s náma stíneš touhu nebo pianistu. A večer budou Démanty noci.
26: Užijte si prázdniny se vším všudy na 52. letní filmové škole Uherské Hradiště. 24. až 30. července.
27: www.lfs.cz.
26: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
4: Pěkné dopoledne, je 10:30.
28: Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Rozhodnutí vlády vyloučit prezidenta z delegace na summit NATO považuje Petr Pavel za bezprecedentní a mimořádně nešťastný krok a omezení ústavních pravomocí. V kompetenční žalobě žádá ústavní soud, aby deklaroval, kdo může rozhodovat o účasti prezidenta na summitu a aby uložil vládě nevytvářet mu překážky při výkonu pravomocí. Maďarský premiér Péter Maďar chce odvolat prezidenta země Tamáše Šujoka. Argumentuje navrácením prezidenta prestiže prezidentskému úřadu. Nově zvolený premiér k tomu hodlá změnit ústavu. Příprava na změny zákona by podle Maďara měla začít v srpnu. Maďarský prezident, kterého do funkce prosadila bývalá vláda Viktora Orbána, odmítl výzvy nově zvolené vlády a nechce odstoupit dobrovolně. Premiéra obvinil ze zneužívání moci. Policisté pátrají po ozbrojeném Petru Šimonovi hned na několika místech Česka. Muž měl v modré Škodě Fabia mířit na učiliště v Čelákovicích. Policisté pátrají ale i v Novém Bydžově, na Královéhradecku a v Praze. Hlídky mají preventivně před ministerstvem školství i vnitra. Lidé by se muže neměli snažit dopadnout. Policisté ale prosí, aby volali na linku 158. Stížností na mateřské školy přibývá. Česká školní inspekce loni dostala 175 podnětů. Čtvrtina z nich se týká nevhodného chování vůči dětem. V pěti situacích jde dokonce o fyzické tresty, tahání za uši a vlasy nebo plácnutí přes ruku a zadek. Oslovené mateřské školy nevhodné zacházení odmítly. Podrobnosti jsou na serveru iRozhlas.cz. Jižní Korea je připravená přijmout Severokorejce, kteří bojovali na straně Ruska a dostali se do ukrajinského zajetí. Informovala o tom jihokorejské ministerstvo zahraničí. Seoul taky uvedl, že je proti repatriacím zajatců do Ruska nebo Severní Koreje proti jejich vůli. Podle západních zpravodajských služeb severokorejský režim vyslal na pomoc Moskvě až 15 000 vojáků. Ti bojovali hlavně v ruské Kurské oblasti. Ukrajinská armáda tam v roce 2023 podnikla protiofenzivu. Podle zjištění zpravodajské stanice BBC tam zahynulo na 2300 Korejců. A začínají dny nové opery Ostrava. Festival až do soboty nabídne 7 děl. Světové premiéry mají dnes 2 uváděné opery, Company Kristýny Švihálkové na motivy novely Samuela Becketa a opera 61 David anglického skladatele Richarda Earse, která pojednává o demenci jeho otce a kterou složil právě na objednávku Ostravského festivalu. Vypadá na silnicích. Na D1 zůstává silný provoz na příjezdu do Prahy z Brna. Pomalu se jede od Průhonic až k nájezdu na jižní spojku. Zdržíte se 10 minut. Popojíždět budete i na příjezdu do Brna po D1, a to z Prahy i z Ostravy. V osobních autech se zdržíte 15 minut. A na silnici 7 mezi Prahou a Chomutovem se ucpává obchvat Slaného. U odbočky na Smečno stojí nepojízdný kamion s defektem a zdržení v obou směrech asi 20 minut. Šťastnou cestu. Dnes bude polojasno až oblačno, hlavně na Šumavě s ojedinělými přehánkami nebo bouřkami. Večer se bude vyjasňovat a teploty 25 až 30, na jihu Moravy až 32 stupňů, na horách bude kolem 22. A po zprávách už Barbora Tachecí a Osobnost Plus.
0: Že bývají spokojeni zprostředkovatelé jednání, jsme zvyklí, nebudou přece pomlouvat vlastní práci. Že je spokojen s postupem jednání Donald Trump, taky nepřekvapí. Budoucnost vidí často výraz zně růžověji než ti ostatní. Ale pozor, když iránský ministr zahraničí Abbas Araghchi po prvním kole jednání s Američany říká, že došlo k významnému povzbudivému pokroku směrem k ukončení konfliktu v Libanonu, berme ho vážně. Začíná Osobnost Plus. Mým hostem je Matyáš Zrno, šéfredaktor Aktuálně.cz. Vítejte, Matyáši, dobrý den.
1: Dobrý den a díky za pozvání.
0: A hezký den vám přeje na Plusu taky Barbora Tachecí.
3: Osobnost Plus.
0: Takže chápu to dobře, že ukončit boje v Libanonu je první meta a poslední meta je zrušit jaderný program v Iránu. Chápu to dobře.
1: No takhle by to možná rádi viděli v Iránu, aby zbavili svého spojence v Libanonu, tedy šítské hnutí Hizballáh, té izraelské hrozby, a pak odsouvali na co nejpozdější datum jako likvidaci svého jaderného programu, ale nejsem si úplně jistý, že to takhle vidí Spojené státy a určitě to takhle nevidí Tel Aviv.
0: No, co na tom takhle nevidí, protože já jsem tím chtěla jenom říct, že první úkol je Libanon, evidentně, a potom nejcennější výstup další je konec jaderného programu Iránu. Na tom se shodneme, ne?
1: No tak Izraelci by určitě nejprve viděli raději konec jaderného programu nebo aspoň důvěryhodný slib, ale ten podle mě jako nedostanou. Pochybuju, že Irán se plně vzdá jaderného programu. Konec konců my jsme takovéto šulení okolo zbraní hromadného ničení viděli na případu Saddáma Husajna, který jako sliboval a pouštěl inspektory a něčeho se vzdál a zároveň jako něčem pokračoval. A i když už pak nepokračoval, tak aspoň se tvářil, že pokračuje, aby tím zvýšil svou jako hodnotu. Jako to je extrémně složitá věc a hlavně si myslím, že po tom bombardování si v Tehránu uvědomili, že kdyby jsme teď už měli jadernou zbraň, tak nás prostě Američani nebombardujou, stejně jako nebombardujou Kim Jong-una v severní Koreji, takže my určitě budeme chtít jadernou zbraň.
0: No jasně, ale v tomhle případě ztrácí veškeré snažení té Ameriky spolu s Izraelem smysl, ale protože oni...
1: Ne, tak protože se jim podařilo to hodně rozbombardovat, takže to opět, řekněme, posunuli a teď si netroufnu říct o kolik, ale prostě o hodně, jo. To je to, jako když se na ten konflikt díváme, tak samozřejmě ta sklenice může být poloplná nebo poloprázdná. Když je poloprázdná, tak je to prostě fiasko, režim je u moci, ještě nám tady zablokoval Hormuz a diktuje si podmínky. A pokud bychom ji chtěli vidět poloplnou, no tak jaksi kapacity toho režimu jaderné, raketové a všechny ostatní, loďstvo, letectvo a podobně, tak byly prostě zlikvidovány ze značné míry.
0: Jinými slovy ale říkáte, že vlastní ta jaderná dohoda s Íránem, ten sen Donalda Trumpa, takže spíš nebude nebo bude?
1: A možná bude, ale bude to takový návrat k tomu, k té paradoxně Donaldem Trumpem ostře kritizované Obamově dohodě. Když to velmi zjednoduším, vy budete vyvíjet jadernou energii pouze pro mírové účely, inspektoři Mezinárodní organizace pro atomovou energii to budou kontrolovat a my vám zmírníme nebo zrušíme sankce a odmrazíme miliardy iránských dolarů, které jsou zmrazené v západních bankách.
0: K tomu se dostaneme, ale teď mi jenom řekněte, když to bude smlouva velmi podobná té Obamově, to znamená žádná jaderná dohoda 2.0, tak se zdá, že to by znamenalo prohru Ameriky, ne?
1: Tak prohru, tak... Minimálně to o x let posunuli, protože spoustu těch klíčových zařízení rozstříleli na padrť a nikdo neví, kde je ten obohacený urán, jestli ho Iránci včas někam schovali, nebo jestli leží pohřbený pod stovkami nebo tisíci tun suti někde v těch podzemních prostorech, to my nevíme, ale každopádně ten jaderný program v tuhle chvíli prostě není akutní, není to něco, kvůli čemu by Izrael měl obavu, že za rok poletí raketa s jadernou hlavicí na Tel Aviv. Je to prostě něco, co se opět posouvá o, a teď nedokážu říct o kolik, ale určitě o více let.
0: Mimochodem, nebyl by tenhle výsledek toho všeho, co se tam událo v Iránu, pro Trumpa smrtící, totiž že by mu to, kdyby vůbec nebyla žádná jedna nová dohoda, že by mu to dali kolegové politici pěkně na míse nebo
1: tak
0: v míse.
1: Donald Trump je fascinující živočich, který dokáže prodat všechno jako neuvěřitelný úspěch. A takže prodává jako neuvěřitelný
0: společné
1: úspěch. To, ano, ale on tomu dodá ještě více šťávy, bych řekl. Takže on prodává i tuhle dohodu jako obrovský úspěch. Naposled včera, jako když tam popisoval, jako jejich námořnictvo je zničeno, letectvo je zničeno, první, druhý, třetí ešelon jejich vedení padl, teďka budou kupovat americkou soju a kukuřici, takže to je úplně perfektní, jako je to vlastně fascinující výsledek.
0: To prodá
1: výsledek,
0: jako business přesně. Případ.
1: Tak. Před volbama navíc, těma jako doplňovacími volbama do kongresu, tak v těch klíčových státech zemědělských, jako koupě sojových bobů a kukuřice jako důležitý ta věc, takže on to takhle, Iránci si to s tím nesouhlasí, ale to je jedno, to tam to bude takhle prodávat, že už je to domluvené. No.
0: Přesně. Vy jste taky zmínil ty jaderné inspektory, tak jedna komická situace kolem jaderných inspektorů se objevila teď aktuálně, když J.D. Vance vyhlásil, že budou moci jaderní inspektoři do země a na to se ozval Irán, že rozhodně nebudou moci do země, takže totiž myslíte si, že se nikdy dočkáme toho okamžiku, kdy opravdu reálně bude kdokoliv mít pod kontrolou, co dělají Iránci s jádrem?
1: Já myslím, že se toho dočkáme, až ten režim padne. A ono to nevypadá teďka, že padne, ale jako v politice a v mezinárodní politice už tuplem jako nikdy neříkejte nikdy. Jo. To spousta režimů vypadala naprosto pevně. Šáhův režim v roce 1979 vypadal jako mimořádně pevně. Armáda, všemocná tajná policie, mocní spojenci na západě, včetně Spojených států. Jo. A pak najednou se to prostě rozpadlo jako domeček z karet. Jo. Takže co my víme, co bude za dva roky třeba nebo za tři. Jo. Ten režim se málo kdy mění přímo pod palbou, protože to jako jednak se ti lidé semknou zatím svým státem, jednak je to prostě příliš riskantní, když padají bomby, ale za 2-3 roky, když se bude zhoršovat ekonomická situace a tak dále, ten režim je nepopulární u většiny obyvatel, může padnout.
0: Dostaly se ven informace a konkrétní čísla o tom, co ta případná smlouva, které se krůček po krůčku snad možná jde.
1: Až 60 dní ještě na to máme. Jo.
0: Ano, tak se dostala ven ta čísla nebo ty údaje a zní to tak, že americko-iránská dohoda má zahrnovat plán ve výši 300 miliard dolarů, tedy 224 miliard liber na rekonstrukci Iránu. Mimo jiné. A já se jenom ptám, takže teď už Amerika dospěla k závěru, že podporování mezinárodního terorismu, tak jak to Irán dělá už dekády, takže je třeba za to odměnit 300 miliardami dolarů? Nebo...
1: No to je mimochodem přesně to, co kritizoval Trump na tom Obamově, na té Obamově dohodě, říkal, no vy jim ještě dáváte peníze, za které oni vyzbrojují teroristy, no tak teď bude dělat to samé, ale bude to prodávat tak, že za ty peníze Irán koupí tu americkou kukuřici a soju, že to bude takový něco jako byl za Saddama Husseina ropa za potraviny, jo, že jako my teda necháme jako něco vydělat, ale koupí se za to potraviny. No.
0: Ale mimochodem, ale, co jako... se skutečně koupí za těch 300 miliard dolarů, bude to někdo vůbec vědět?
1: No tak já si myslím, že úplně ne, anebo se to udělá, tak prostě tak, když z jednoho prasátka vezmete na potraviny, tak v druhém prasátku vám zbyde víc na zbraně, že jo, tak jako samozřejmě, že to tomu režimu pomůže a že tím pádem bude mít větší prostředky. I kdyby tam byl nějaký kontrolní mechanismus, tak mu zbyde prostředky odinuť na to, aby mohl prostě dělat to, co dělá už ty desítky let, a to je financování z Baláhu a Husíů a podobných
0: a výtečníků. V takovém případě by tedy Amerika normálně jako vlastně financovala terorismus.
1: Tak oni to nebudou americké peníze, budou to zmrazená iránská aktiva, která Američani teda jako pustí ze svých bank. No, ale, takže on to takhle tam bude prodávat, že jako ani dolar od amerických daňových poplatníků, ale umožní Iránu ty peníze mít. No, ale je to prostě cena za to, aby Irán otevřel hormuzskou úžinu, neblokoval prostě jednu stepen světové ekonomiky, což má dopad na Spojené státy.
0: No, ale to je výborné, to jestli Iránu dojde, jakože už mu to dávno došlo.
1: No, to mu
0: kdykoliv
1: došlo,
0: nebude mít peníze, tak prostě uzavře hormuzský průplav. A zase
1: tady
0: si
1: to
0: trochu
1: vydělá, dobrý,
0: že?
1: Ano, jako tohle to samozřejmě Irán tušil už léta předtím, připravoval se na to. Samozřejmě to tušili Američané, v Pentagonu nejsou žádní pitomci, tady to jsou věci, které se samozřejmě učí na námořních akademiích, jako co dělat v případě blokády hormuzského průlevu. Všichni se tam dozví, že to není jednoduché a tak dále, jenom Trump si myslel, že to jako bude jednoduchá záležitost, ale teď si to Iránci měli možnost jako otestovat v praxi, že vlastně ani nemusí, že stačí jenom výhrušky, stačí říct, že jsme zaminovali, ani ho nemusí nutně zaminovat, ale to stačí k tomu, aby samozřejmě ty společnosti, kdy ten každý tanker naložený do pou stojí, nevím, možná i miliarda dolarů, jo, to je extrémně, jo, těch tankerů není těch asi 600-700 těch super tankerů na světě, tak si to každý rozmyslí to tam pustit. No.
0: Víte, za téhle situace, jestliže se tohle zjevně doopravdy plánuje, tak jako zcela vážně nedělá Amerika všechno proto, aby se dali teroristické proxy organizace Iránu, aby se mohli postavit na nohy zase?
1: No tak ti Američané mají nějaké páky na Irán, zase na druhé straně. Není to jednostranná záležitost, tak ti Američané mohou znova uvalit sankce, znova zpřísnit, nebo můžou znova bombardovat, Donald Trump tě vyhrožuje, když se nebudete chovat hezky, tak budeme jako zase bombardovat. A navíc si to říct opravdu jako Hizbalách je jako i Hamas, co by iránští spojenci a jako zástupní válečníci, tak jsou opravdu jako těžce pošramocení těmi izraelskými akcemi a budeme hodně dlouho trvat, než se postaví na nohy a myslím, že v případě Hamásu se nepostaví už nikdy úplně na nohy a v případě Hizbaláhu jim to bude trvat jako extrémně dlouhou dobu.
0: Nutno v dané chvíli jenom připomenout, v jaké pozici je asi tak Izrael v téhle chvíli, protože vlastně Irán obkroužil základnami Hizbaláhu Izrael kolem dokola a je skutečně...
1: No, to se podařilo poměrně úspěšně rozbít. Vemte si, že před pár lety měl Irán spojence v Sýrii, měl silný Hamas, silný Hizbalách a teďka jeho spojenci v Sýrii padli. Hamas je skoro zničen a Hizbalách je na kolenou.
0: Jasně, jako ale pořád, tam se mířila, pořád je Hizbalách velké riziko ze severu k Izraeli. Zase, jenom pro zajímavost, si uvědomme, jak teroristé celého světa, spojte se. Den poté, co Hamas napadl Izrael, tak ze severu zaútočil Hizbalách na Izrael.
1: No, zaútočil velmi symbolicky, aby se neřeklo, protože kdyby zaútočil plnou vahou, tak by to Izrael měl mnohem těžší. A naštěstí se tehdy ti teroristé nedohodli a Hizbalách se urazil, že jim Hamas neřekl o svém teroristickém útoku a spáchal ho sám, aniž by se s nimi předem spojil. Takže se urazili a udělali nějakých pár symbolických útoků, aby to jako nevypadalo.
0: Jasně, ale
1: mohlo to být, ta situace mohla být opravdu mnohem nebezpečnější tehdy pro Izrael.
0: Každá

0: A tak se ptám, jako vlastně, jaké eventuality jsou v tuhle chvíli ve hře?
1: No, tady je pěkně vidět, že i nejbližší spojenci můžou mít své jako vlastní zájmy, které se ne vždycky můžou jako, dotýkat. No. No, já myslím, že Donald tam bude velice tvrdě tlačit na Netanyahu, aby konflikt Libanonu neeskaloval. Já myslím, že nebude nezbytně nutně trvat na tom, aby se stáhnul úplně na izraelsko-libanonskou hranici. Jemu jde o to, aby jako se nestřílelo, jo, aby prostě mohl se předvíct, že prostě příměří, že se nestřílí, že je klid, ropa teče.
0: No ale jo. Izraelci, kteří chtějí zničit tu buňku Hizbaláhu, tak asi si to myslí
1: no,
0: jinak.
1: No tak Izraelci věděli, že mají jenom nějaké jako omezené časové okno, že jako nedostanou biankošek do nekonečna. Jo. Navíc popravdě řečeno, není to poprvé, co obsadili jižní Libanon s tím, aby zničili Hizbalách a jako nikdy se to úplně nepovedlo a nakonec se museli vždycky stáhnout a stále to jako spoustu životů. Je to prostě okupovat nějaké území, kde vás ti lidi jako nechtějí, je extrémně náročné. Jo. Ale je to náročné na lidi, materiál, peníze,
0: bez
1: všechno.
0: Bez pochyby, ale na druhou stranu, jestliže oni si z hlediska vnitřní bezpečnosti usoudí, že tohle za to stojí, že tohle je tak velké riziko, že tam prostě vlítnou a něco udělají, tak asi těžko americký prezident na tom může mnoho změnit.
1: No, tak americký prezident má samozřejmě páky na Izrael, konec konců izraelskou válku od 7. října 2023 pomáhá financovat více než 20 miliardami dolarů. Bez toho by to Izraelci měli o dost těžší dodávky munice, sdílení zpravodajských informací, všechno. Jako americká pomoc, neříkám, že by to bez ní nešlo, ale jako je důležitá pro Izrael. Ale samozřejmě Izrael má zase svou lobby ve Spojených státech, která taky není úplně bezvýznamná. Je to samozřejmě oblíbené téma nejrůznějších konspiračních teoretiků, ale ona je samozřejmě vlivná, existuje. Donald Trump navíc historicky jedna z mála, řekněme, stabilních poloh jeho byla, že byl proizraelský, ale zároveň jako věřím, že když jde o to, aby si prosadil nějaký svůj deal, o kterému jde hodně i vnitropoliticky, tak prostě jde všechno stranou. A to, jak on řval na Netanyahu v telefonu, aby jako přestal střílet, že mu to kazí, tak to je prostě typický Donald Trump, když mu někdo jako boří bábovičky.
0: Takže jsme se dostali do stadia, že je těžko představitelné, že by se Netanyahu dále spíral Trumpovi, zvlášť kvůli tomu, jaký penězovod vede z Ameriky.
1: Tak může to snažit hrát nějakou dobu, takhle. Myslím si, že to jako nikdy to není úplně, že by jako mu úplně ve všem vyhověl a zase nemůže úplně jako se postavit to, takže bude se snažit najít nějaký kompromis. Myslím si, že třeba masové bombardování jižního Bejrútu by teďka asi Netanyahu dělat neměl.
0: Matyáš Zrno, šéfredaktor Aktuálně.cz, dnešním hostem Osobnosti Plus. Váš odhad je tedy takový, že Izrael aspoň na chvíli teď jako relativně ustoupí k hranicím.
1: A minimálně nebude útočit. Jo. I kdyby zůstal tam, kde je, takže nebude to jako rozjíždět ve velkém. Tak, nebude se pouštět do žádných větších akcí, abych to parafrázoval.
0: Ale teď mi řekněte, jak se dlouhodobě má vlastně zacházet s tím, že jednotky Hizbaláhu jsou všude kolem.
1: Všude kolem, tak jsou na severní hranici Izraele, to je ta nejkratší hranice, kterou Izrael má s nějakou arabskou zemí, je to strašně nepříjemné, více jak rok, možná dva roky byli obyvatelé severního Izraele toho nejbližšího pásma pomorského evakuováni, bydleli v hotelech a příbuzných ve zbytku země.
0: To
1: není, je to jako nepříjemná věc,
0: to není jádro pudla,
1: ale není to existenční.
0: Tak, jasně, ale jenom to jádro pudla bylo, kde by se chtěl Izrael cítit relativně bezpečněji, tak se prostě bude chtít, tak jako se zbavil Hamásu, snad.
1: No taky se nezbavil úplně, tak, no, jo? Jako vy se toho snad nikdy úplně nezbavíte,
0: ne,
1: prostě. No.
0: Jasně,
1: musíte,
0: ale
1: Izraelci vědí, že s tím musí žít. No.
0: Ne, ale vy jste říkal, že už se
1: omezit.
0: Nikdy nepostaví na nohy, tak z toho jsem vycházela. A teď prostě ten Hizbalah není zdaleka tak poničený, jako byl Hamás, jo. A teď se ptám, jak dlouho vlastně budeme trpět a ještě platit Iránu za to, že financuje tyhle ty proxy organizace teroristické, které dělají prostě spoustu škod, včetně

0: lidských životů samozřejmě.
1: No tak bohužel ta mezinárodní politika je jako něco za něco. Irán má v rukou nějaké karty, Izrael má nějaké karty, Američané mají nějaké karty a teď to jako dali na stůl. A Irán, protože ukázal, že je schopen efektivně blokovat Hormuzskou úžinu, tak má prostě karty, díky kterému Američané v něčem ustoupili a budou k tomu nutit i Izraelce. To znamená, že Hizbalah nebude úplně zničen, i když já si myslím, že on by nebyl úplně zničen ani tak. Prostě je to organizace, která reprezentuje asi většinu libanonských šítů, to je jedna z těch tří hlavních skupin obyvatel v Libanonu. Prostě to se vám nepodaří úplně zničit. Jo. To, prostě tenhle typ válek nekončí tak, že obsadíte Berlín, Hitler se zastřelí a Německo kapituluje. Jo. Tak to prostě nefunguje. Takže Izrael ví, že on může jenom historických okamžicích, kde se otevře to okénko příležitosti, tak může to hnutí co nejvíc potlačit, způsobit mu co největší škody, tak, aby na dalších třeba 10 let to hnutí představovalo menší nebezpečí pro Izrael, než nastane další kolečko, kdy bude potřeba ho opět zase trošku vrátit na zem.
0: Já to zkonkretizuju, ten svůj dotaz. Dočkáme se podle vás někdy toho, že Irán přestane podporovat teroristickou organizaci a tečka, no, otazník.
1: Až ten režim padne.
0: Až ten režim padne. Do té doby ne. Mimochodem, proč je pro ten režim tak výhodné cpát peníze do proxy organizace, když má ještě normální armádu? Je to proto, no, aby se mohl distancovat od
1: toho? To je ale krásně vidět na téhle válce, se ukázalo, že ta normální armáda mu byla úplně k ničemu. Měli nějaké loďstvo, letectvo, to jim všechno Američani potopili, zničili, stalo to ohromné peníze a leží to na dně teďka Hormuzské úžiny a na dně Perského zálivu a jsou to rozstřílená letadla na letištích.
0: A to je proto, že to je armáda a
1: protože proti té armáda, proti které západní armády umí velice dobře bojovat. Jo, když nám postavíte prostě iránské tanky a naproti si postavíme americké tanky, tak je to sen každého amerického generála, protože ty iránské tanky rozstřílí na padrť. Jo. Ale když tam postavíte pár desítek teroristů, kteří jsou oblečení v civilním oblečení, budou zahrabávat bomby pod vozovku jako v Afganistánu, odpalovat je na dálku přes mobil, tak vám budou způsobovat, sice vás jako nezničí, ale budou vám způsobovat neustále takové drobné škody, které jsou jako vysilující strašně a donutí vás mít tam obrovské jako nadproporční množství jako svých sil, protože taky tomu říká asymetrická válka, protože na jedné straně stačí vlastně hrozně malé prostředky na to, aby donutili toho nepřítele, aby tam měl mnohem větší sílu. Prostě když okupujete nějakou zemi, třeba musíte tam mít prostě obrovské množství vojáků, aby to hlídali. No a k tomu všemu je ten Hizbalah jako strašně užitečný pomocník.
0: Mimochodem, ale zaregistroval jste, že v žádné verzi té uniklé budoucí snad dohody jako není o Hizbaláhu ani slovo?
1: Tak asi ty nejtěžší témata se nechávají naposled, no.
0: Já si nedovedu za té situace, kterou jste popsal, představit, že Irán s tímhle režimem, stále mluvíme o tomto režimu, bude ochoten vůbec o budoucnosti Hizbaláhu diskutovat. Rozumíte?
1: No takhle, on možná naopak bude chtít, aby v té smlouvě bylo jasně dáno, že se celý Izrael stáhne za své hranice, což reálně bude pro Hizbalah obrovské vítězství. Jo. Úplně vidím, jak se budou vracet v těch terénních pick-upech s těma žlutýma vlajkama zpátky do jižního Libanonu a celý islámský svět bude to chápat, takže to bylo vítězství, že se jim podařilo vytlačit Židy teda zpátky. A Izrael naopak bude ten, kdo bude chtít, aby se ty konflikty řešily úplně odděleně. No, Američané tím mezi tím budou lavírovat, protože budou chtít tu dohodu a tak budou možná trošku tlačit na Izrael, aby v něčem ustoupil.
0: Takhle, myslíte si, že něco zmůžou v přípravě téhle dohody ty jednotky nebo jednotliví lidé, kteří vlastně nechtějí, aby tahle dohoda dopadla? A které to jsou? Kdo to nechce?
1: Tak je dost dobře možné, že Izrael je ten, kdo to nebude chtít.
0: Jako, ale počkejte, Izrael chce, aby Irán neměl jadernou zbraň přece.
1: No jasně, ale pokud ta dohoda bude pro Irán natolik příznivá, že si Izrael vyhodnotí, že vlastně není úplně dobrá, tak může pokusit to nějakým způsobem sabotovat, ale taky ne moc, protože to se neutají a nechcete rozlobit své americké spojence víc, než je nezbytně nutno.
0: No a máte pocit, že takhle obrovská, jako to je obrovský konglomerát vlastně cílů,
1: které... Příliš mnoho cílů, příliš mnoho hráčů.
0: Příliš mnoho zajíců.
1: Tak.
0: A i já se ptám, je pravděpodobné, že podle vás, podle vašeho odhadu, že během těch 60 dneska už o trochu méně dní se tahle dohoda někam dokopne? Je to pravděpodobné?
1: Já myslím, že to není úplně vyloučené, protože zjevně na nějakém draftu té dohody se už pracovalo dřív s pomocí prostředníků, hlavně Pákistánu, hlavně Ománu, Kataru, dalších. Bude se na tom pracovat i nadále. Je určité štěstí, že se na tom teda, že se to dělá tím standardním diplomatickým postupem, že se teda nejdřív jedná někde v zákulisí pomocí nějakých prostředníků. Donald Trump to často obrací naopak, že nejdřív někam jako něco vyhlásí a pak teprve se detaily té smlouvy dohadují. To není úplně běžný diplomatický postup.
0: J.D. Vance jedná trochu jinak.
1: No tak J.D. Vance musí jednat tak, jak mu řekne Trump, ale myslím si, že je v tomhle ohledu jako příčetnější, že jako trošku víc chápe nějaké standardní postupy. No. Takže já myslím, že 60 dní jako dost času, může se stát spousta věcí, může se klidně začít mezi tím jednou, dvakrát znova bombardovat, jako jsme viděli teďka, když Iránci sestřelili ten americký vrtulník, tak jako se udělá taková jako chvilka lokální válčení a pak se zase bude pokračovat jednání.
0: Matyáš Zrno, šéfredaktor Aktuálně.cz, byl dnešním hostem Osobnosti Plus a já za to moc děkuju.
1: A já děkuju za pozvání.
0: Hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
2: Je 11 hodin.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Prezident Pavel se kvůli účasti na summitu NATO obrátil na ústavní soud. Hledaný ozbrojený muž z Čelákovic je zřejmě bývalý učitel, policie po něm dál pátrá. Rozhlasové a televizní poplatky se dnes dostanou před ústavní soud v Německu. Pěkné dopoledne u zpráv Plusu přeje Monika Vrchotová. Prezident Petr Pavel podal kompetenční žalobu k ústavnímu soudu. Žádá ho, aby rozhodl, kdo může rozhodovat o účasti prezidenta na summitu NATO. Reprezentovat Česko je podle něj popis jeho práce. Řekl to ve videu na sociálních sítích.
4: Rozhodnutí vyloučit prezidenta republiky z delegace považuji za bezprecedentní a mimořádně nešťastný krok. Zastupování státu navenek je pravomocí prezidenta podle článku 63 Ústavy České republiky.
2: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO prezidentovo rozhodnutí respektuje. Podle něj ale není dobře, když na sebe ústavní činitelé podávají žaloby. Hledaný ozbrojený 55-letý Petr Šimon se může pohybovat v novém vozidle. Naposledy ho viděli ráno v Brandýse nad Labem. Podle původních informací směřoval v modré Fabii do učiliště v Čelákovicích se střelnou zbraní, řekla pro Český rozhlas policejní mluvčí Barbora Šnévajzová.
5: My v současné době víme, že by se mělo jednat o učitele. Nově jsme získali i informace o tom, že hledaný muž by se mohl pohybovat ještě dalším vozidlem, které si zapůjčil. Jedná se o vozidlo Renault Megane vínové barvy.
2: Víc informací můžete najít na webu irozhlas.cz.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: V Maďarsku se odpoledne sejdou předsedové vlád zemí tzv. Vyšegradské čtyřky. Za Česko do Budapešti míří premiér Andrej Babiš z ANO. Nově zvolený maďarský premiér Péter Maďar chce jednat například o migraci nebo energetice. Jedním z témat by mohlo být i možné rozšíření skupiny. Debatu o tom navrhuje Maďarsko. Summit je zároveň posledním, který země hostí. Od července totiž skupině V4 začne předsedat Slovensko. Německý ústavní soud v Karlsruhe se dnes začne zabývat televizními a rozhlasovými poplatky. Veřejnoprávní stanice si stěžují, že zákonodárce je nezvýšil a tím se odchýlil od zavedené procedury. Tím mohl podle nich narušit ústavně zaručenou svobodu médií.
6: Nezávislá komise pro přezkum a zjišťování finančních potřeb veřejnoprávních vysílacích organizací doporučila před 2 lety zvýšení koncesionářského poplatku v přepočtu asi o 15 korun. Proti obvykle rutinní záležitosti se ale vzepřely některé spolkové země jako Sasko-Anhaltsko nebo Bavorsko, a to veřejnoprávní stanice ZDF a ARD považují za formu možného politického nátlaku. Soud by měl rozhodnout, do jaké míry se mohou politici odklonit od doporučení předkládaných nezávislou komisí. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
2: Ministerstvo dopravy a státní úřady doporučují nakupovat dálniční známky na oficiálních stránkách, tedy na webu www.edalnice.cz nebo edalnice.gov.cz. Podle Františka Kotrby z České obchodní inspekce si totiž překupníci účtují přirážky. Inspekce taky varuje před podvodnými weby, kde lidé po zaplacení známku vůbec nedostanou. Na plusu máme i čerstvé informace z dopravy pro řidiče. Na dálnici D1 z Olomouce do Ostravy je zastavený provoz za sjezdem na Lipník nad Bečvou na kilometru 303. Zasahují záchranáři u nevolnosti řidiče. Na D1 je pomalý provoz na příjezdech do Brna, a to obousměrně z Prahy i z Ostravy. V osobních autech se zdržíte asi 15 minut. A na silnici 7 mezi Prahou a Chomutovem se ucpává obchvat Slaného. U odbočky na Smečku stojí nepojízdný kamion s defektem, zdržení v obou směrech asi 20 minut. A ještě Praha, pomalu se jede na příjezdek do centra po magistrále ve Vilznově, fronta od Bulhara k muzeu, a plná je i Legerova ulice k muzeu, zdržení vždy 10 minut. Dobře, dojeďte. Dnešek bude nejchladnějším dnem tohoto týdne. Teploty vystoupí na 25 až 30, na jihu Moravy až na 32 stupňů, a bude polojasno až oblačno s ojedinělými přeháňkami nebo bouřkami. V pátek bude až 36 a o víkendu dokonce až 37 stupňů. Tolik zprávy, a teď už nás čekají peníze a vliv.
7: Nejpozději do 3 let má být energetický kolos ČES státní ze 100%. Vláda chce totiž z firmy vykoupit 30% současných soukromých akcionářů. Co to bude znamenat? Jak jsou reálné sliby některých politiků, že díky státnímu ČES bude v Česku levnější elektřina? Téma dnešního dílu Peníze a vliv. Jeho hostem bude generální ředitel ČES Daniel Beneš. Zdraví vás Jana Klímová. Stát má nyní v ČES 70% akcí a na nedávné valné hromadě tak lehce prosadil plán, který má vést k plnému ovládnutí firmy. Respektive zatím prosadil jen první krok celého plánu. Jde o založení dceřiné společnosti ČES, v níž má management ještě letos nebo příští rok prodat až 49% akcí. Podle očekávání analytiků to vynese až nižší stovky miliard korun. Tyto peníze pak mateřskému ČES poslouží, aby měl dost kapitálu na výkup 30% akcionářů z celé firmy. Do nové dceřiné společnosti se má posunout skoro všechen nevýrobní majetek, tedy sítě, obchod a služby pro zákazníky. V mateřském ČES, později plně státním, tak zůstanou jen elektrárny, včetně nových projektů jaderných a plynových zdrojů a uhelné doly. Jak to se založením této nové firmy s pracovním názvem dceřiná společnost pro zákaznický segment, tedy DSZS, po měsíci od valné hromady vypadá? To už je první otázka pro šéfa ČES Daniela Beneše, který je u nás ve studiu. Dobrý den.
8: Dobrý den, Jano.
7: Existuje už ta firma?
8: Vznikly dneska.
7: Jak se bude jmenovat?
8: Vlastně jste úplně první, komu to říkáme. Ta dceřiná společnost se bude jmenovat ČES Energy.
7: Teď budete podle vašeho dřívějšího vysvětlení oceňovat majetek, který pak do nové dcery přesunete. S prodejem toho minoritního podílu můžete začít tedy ještě letos? Jak je to reálné?
8: Máme plán, který ve svém základním scénáři znamená, že někdy na konci roku bychom mohli být připraveni spustit celou operaci, protože už budeme mít to nacenění, budeme mít s poradcema rozmyšleno, jakou cestou se vydáme. A to bude někdy, řekněme, konec roku. Rádi bychom to udělali nejpozději první čtvrtletí příštího roku.
7: A jaký je ten nejpravděpodobnější způsob, jakou cestou se vydáte, jak dlouho to může trvat?
8: Já neumím říct, že některý z nich je nejpravděpodobnější. Základní scénáře jsou dva. a my v tuto chvíli máme jedinou jistotu, že se budeme chovat způsobem, abychom z toho pro ČES AS vytěžili maximum. To znamená, pokud dojdeme přesvědčení, že maximum pro ČES AS bude IPO, neboli uvedení nového titulu na burzu, tak se vydáme touto cestou. Pokud dojdeme přesvědčení, že nejlepší je nabídnout to infrastrukturním světovým hráčům, tak se vydáme touto cestou.
7: Teď mluvíte o dvou variantách. Zmiňoval jste ale dříve ještě variantu, že byste mohli třeba nabídnout těm stávajícím akcionářům ČES AS nějakou výměnu akcí. To je také ve hře?
8: A to není třetí varianta. Na to, abyste mohli vyměňovat, musíte mít to IPO. To znamená, to je jako možný následný další krok, pokud bychom se vydali cestou IPO, že bychom mohli nabídnout, když už by ten titul byl, to ČES Energy na burze, že bychom stávajícím akcionářům ČESu za nějaký kurz mohli nabídnout směnu akcí dobrovolně.
7: Můžete vyloučit, že kromě toho, jak by to teď říkáte, tedy že to základní kritérium bude cena, jaká vám vyjde prostě za ten způsob prodeje, že prostě tady bude nějaké politické rozhodnutí, že třeba se má podpořit kapitálový trh tím, že uděláte IPO na pražské burze, protože zní asi později, až se ze státní, tak odejde celý ČES. Takže třeba toto tam bude hrát roli, že to nebude jenom o té částce.
8: Já si nedovedu představit, že bych dostal politické zadání tohoto typu.
7: Já si to umím představit. Kdybyste dostal takovéto zadání, tak řeknete ne.
8: Vy hovoříte o pokynu, jo? Naše komunikace s politickou reprezentací nemá formu pokynu, proto si nedovedu představit, že bychom dostali pokyn. V každém případě vybereme nejlepší variantu pro naše akcionáře. A věřím, že Česká republika, stát, politici, když jim to představíme jako všem ostatním, tak pochopí, která ta varianta je nejlepší. Samozřejmě, že vedle toho můžou být vedlejší aspekty, které nahrávají kapitálovému trhu, ale to nemůže být jako vodítko pro to, že půjdeme buď doleva nebo doprava a toto rozhodne.
7: Tak zatímco minoritní akcionáři ČESu a také stát, který tady ovládá těch 70% akcí, tak to založení dceřiné firmy a její částečný prodej schvalují, tak jsou ale i názory proti nebo jiné. Třeba pirátský poslanec Ivan Bartoš napsal na síti X, že stát si nechá výrobu, tedy šrot, a prodá podíl vlastně v té ziskové části, že to nedává smysl. A takových názorů jsem zaznamenala i víc, nejen tedy od opozičních politiků. Dává to tedy nějaký jiný smysl, než že prostě potřebujete jako ČES peníze na pozdější výkup těch minoritářů z celého ČES, který po vás prostě chce vláda, nebo možná sami některé velké skupiny mezi minoritáři?
8: To je hodně dlouhá otázka. Já to odmítám, že by to byl šrot, protože to je výroba. Říct, že výrobní část je šrot, to tím někdo říká, že Temelín je šrot, nebo Dukovany jsou šrot. To je prostě politická zkratka, politický heslo. Nechci hodnotit prostě politický hesla Pirátů, to je na jinou debatu a myslím si, že mi to nepřísluší. Ani na to nemáme dneska moc času. Jinými slovy, já říkám, že výrobní část je výrobní část, v které je celá řada zdrojů, které jsou ultramoderní.
7: No a
8: kdyby to bylo tak, že bychom do státu nechali
7: ziskový?
8: Jenom tři uhelní elektrárny a dali do nějaký jiný části, třeba ty jaderný, tak to bych jako pochopil. Ale říká to někdo, kdo vlastně neví, co tam dáme, a je mu to trochu jedno, protože politický heslo se nemusí potkat s realitou, hlavně, že funguje. Jo?
7: No a jaká část je víc zisková? Jako ta,
8: především
7: bude...
8: ty jaderný elektrárny. Ale dostávám se k tomu, proč to dává smysl. Je to tak, že hlavní důvod, který my v tom vidíme, je ten, že stát říká, že chce ve výrobní části mít 100%, souvisí to s výstavbou nových zdrojů, souvisí to s rozhodováním o uzavírání starých zdrojů. V momentě, kdy tam nemáte minoritní akcionáře, tak můžete dělat rozhodnutí, které investorovi, který je čistě dividendový a chce co největší dividendu každý rok a dlouhodobé plány a cíle ho nezajímají, tak v tu chvíli se jim ty zájmy se jim rozcházejí. Z toho důvodu logicky stát říká, má to ve svým programu prohlášení současná vláda, že vlastně nechce v tomhletom střetu motivací jako pokračovat a dává smysl tím pádem tu výrobní část mít 100% státní, protože pak se dělají jednoduše rozhodnutí o tom, jestli uhelnou elektrárnu zavřete později, nebo jestli postavíte tolik jaderných bloků.
7: Jasně, to říkáte vy jako management, ale pak tady máme politiky, třeba podle místopředsedy vládní SPD Radima Fialy, který se také stal teď členem dozorčí rady ČES, je výhoda toho budoucího zestátnění, že vláda bude moct upravovat ceny elektřiny podle zákona o cenách, třeba v krizových situacích. Zažili jsme to v energetické krizi, že raketově rostly a že u toho nebude muset řešit nároky minoritních akcionářů, kteří by v případě snížení ceny elektřiny třeba podali žaloby na ušlý zisk. Takhle to vysvětloval. Je tedy tohleto správná teze, že vám to budoucí nové schéma ČEZu umožní nebo umožní to zásahy státu do cen elektřiny? Především tak, teda té silové, kterou bude 100% vyrábět?
8: No, tak vzhledem k tomu, že to říkal Radim Fiala, jak je to politické prohlášení. Dneska už vlastně to funguje tak, že v české legislativě je překlopená legislativa Evropské unie, která říká, že se dá zastupovat cena elektřiny v krizových situacích. To tam už dneska je. A samozřejmě to vede k tomu, když máte různé akcionáře s různýma motivacema, že se to ne každému líbí. I když to je zapracováno do legislativy, udělá ten stát nějaké rozhodnutí, ať už v daňové oblasti nebo jakýkoliv jiný, udělá to, stejně se to těm minoritářům nelíbí. A ten střet tam potom jako logicky jako je, to jsme zažili přeci. A vlastně stojí proti sobě 10 milionů Čechů, kteří chtějí levnou elektřinu, proti 100 tisícům akcionářům ČEZu v České republice, je 150 tisíc, ne všichni jsou v České republice, kteří chtějí drahou elektřinu. A politici vlastně nechtějí ten střet řešit. To znamená, není to tak, že by se nedala pracovat s cenou elektřiny, to je v Evropě celkem známá věc, jakým způsobem se dá pracovat s tím, aby občan měl levnou elektřinu, to jsou, můžeme se o tom dlouze bavit, jakým způsobem se to dá dělat, ale je lepší, když tam ten střed nemáte.
7: Dobře, a v čem bude jiné, když bude stát 100% ovládat ČEZ, 100% ovládat elektrárny, v čem bude mít prostě jiné pravomoci zasahovat do cen elektřiny, snížit ceny elektřiny, než jaké má teď?
8: Co se týká ceny elektřiny, tak ona samotný obchodní model a struktura toho produktu elektřiny je dost složitá. To znamená, a teď se bavíme o výrobní části, neboli potom o cílové složce elektřiny, dá se to samozřejmě upravovat, jak přes finanční toky, tak přes fyzické toky. To znamená, nepotřebujete k tomu, abyste jako stát ovlivňovala cenu elektřiny ve prospěch občanů. Nepotřebujete 100% vlastnit ty výrobní jako závody, které vyrábí elektřinu. Nakonec všude v Evropě vidíte nějaké modely. Každý ten model má nějaké své výhody a nevýhody a jde to dělat i bez toho. Když to samozřejmě děláte i bez toho a máte tam ty minoritáře, oni jsou jako frustrovaní, jsou naštvaní a mají pocit, že jsou okradený. To znamená, jde to dělat legálně, akorát se jim to nemusí líbit a ten konflikt je nepříjemný prostě všem, kteří se toho zúčastňují.
7: Ještě jedna věc k tomu, jak by to vlastně fungovalo, když tedy stát bude mít 100% ve výrobě elektřiny a bude mít ale 49% soukromých akcionářů, bude mít ve firmě, která bude ovládat obchod, trading, sítě a tak dále. Zmizí ten problém, že zas tam budou soukromí akcionáři, dokonce jich bude ještě víc, kteří budou mít zájem na tom, aby se prodávala ta elektřina co nejdráž.
8: Proto jsem říkal, že ten produkt elektřiny je dost složitý. Je tam silová elektřina, pak je tam ta distribuce, což je úplně jiný obchodní model, protože tam ta cena je regulovaná, protože je to přirozený monopol a tu ziskovost určuje energetický regulační úřad. To znamená, když někdo investuje do třeba ČEZ distribuce v budoucnu, tak počítá s nějakou ziskovostí, která je relativně jistá, protože to je regulovaný biznis, kde je stanovená
7: to
8: cena,
7: chápu, ale
8: a nemůže počítat s výkyvem, že najednou v době krize vydělá 10x víc.
7: Čili není to tak, že by se přeléval zisk potom do té nové dceřiné společnosti.
8: Ne.
7: Dá se opravdu očekávat, že za prodej toho minoritního podílu v té dceřiné společnosti ČEZ Energy, že získáte tolik, že díky tomu potom budete mít dostatek kapitálu na vykoupení těch 30% akcionářů z mateřské firmy?
8: To je opravdu předčasná otázka, ale myslím si, že předběžně se dá říct, že řádově to sedí.
7: To znamená 200 až 250 miliard za
8: Já nechci
7: akcie.
8: Říkat žádné číslo, vždycky se řekne číslo a pak se všichni upnou, že ten člověk řekl, že to bude tolik a ono to je trochu víc nebo míň. Je to řádově ty čísla, které jsou v médiích a které říkáte. Samozřejmě na to, abyste vykoupila někoho a on to chtěl prodat, musíte mít dohodu, ale řádově ty čísla sedí, které jsou ve veřejném prostoru.
7: Dá se v tuto chvíli odhadnout, kdy začne případně ten výkup minoritních akcionářů z celého ČEZu?
8: No, tak já si myslím, že v tom ideálním scénáři by se to mělo potkat s tou první částí, to znamená, bavíme se o příštím roce ideálně, ale ono je to taky o tom, jak se budou chovat ty minoritáři ve smyslu, jestli s nima bude spíš rychlejší nebo pomalejší dohoda.
7: teoreticky by se mohlo začít už v roce 2027?
8: Teoreticky je možné cokoliv, ale z praktického hlediska si myslím, že to je spíš méně pravděpodobný scénář.
7: Je nějaká varianta, že k tomu výkupu nakonec nedojde?
8: Tak teoreticky se to stát může. Představte si, že prostě se rozhodnou, že nám to neprodají. To se stát může.
7: Vedete nějaké...
8: Ale je to nepravděpodobné. Mm-hmm.
7: Vedete vy nebo akcionáři z vlády, řekněme, nějaká jednání s těmi významnými finančními skupinami, které jsou mezi minoritními akcionáři. Mluvím o GNT a lidech kolem ní, Pavlu Tykačovi.
8: Žádné jednání se zatím nevedou, pokud vím. Jako občas se potkávají někteří politici s některýma českýma miliardářema, ale že by to bylo jednání o tom, vykoupíme, za kolik vykoupíme, tak myslím, že takové jednání se zatím ještě nikdy nevedly a nevedou.
7: Naším hostem je Daniel Beneš, předseda představenstva a generální ředitel ČES. My už jsme tady o tom trochu mluvili, že je to i váš názor a je to i převažující názor, řekněme, vládního hnutí ANO, že ten hlavní důvod zestátnění je, dejme tomu, stavba nových elektráren, jako ten převažující, především tedy těch jaderných, protože je také bude financovat stát. Dá se teď odhadnout, o jak velkých investicích do jádra celkově je řeč, protože nejde jenom tedy o EDU 2, kde už stát má 80%, které připravuje stavbu dvou nových bloků v Dukovanech, ale jsou to i další projekty, takže dá se říct tedy, o jak velkých projektech mluvíme, jako pokud jde o finance?
8: No, je to tak, že vlastně, jak dožívají staré elektrárny a musí se stavět nové a do toho roste i spotřeba elektřiny jako taková, tak vlastně v těch bilancích států, které si stát jednou za rok přepočítává na ministerstvu průmyslu a obchodu, dělají si bilanční tabulku, tak oni plánují, kolik se má čeho postavit. To znamená, když se mě ptáte, kolik budou stát jaderné bloky, tak nejdřív si musíme říct, kolik jich bude a dokdy. Jo? Takže tak jako jednoduše přes palec si myslím, že do roku 2050 si myslím, že se do jaderných bloků bude muset zainvestovat něco přes 2000 miliard korun. Něco takového.
7: Čili 2 biliony.
8: Tak, tak. Řádově. Ale může se stát, Temelín, že vám jeden projekt se jasný. Dostane za rok 50 před a pak mi budete říkat, že jsem neříkal pravdu. Jo? Je to v těchto řádech.
7: Jasně. To znamená Dukovany, Temelín a malé modulární.
8: Bavíme se o tom, že plus minus do roku 2050 by měly být dva bloky v Dukovanech, to znamená pátý, šestý blok, na to je smlouva s korejským KHNP. Pak máme lokalitu v Temelíně, kam se vejdou dva velký bloky a ještě vedle malý modulární reaktor. Pak chceme stavět malé modulární reaktory na našich lokalitách, které dneska jsou nejaderné, ať už jsou to Dětmarovice nebo v severních Čechách.
7: Dva bloky elektrárny Dukovany mají podle smlouvy stát v cenách loňského roku 407 miliard nebo přes 400 miliard korun. Podle dokumentu, kterým Česko žádalo koncem loňského roku o notifikaci státní podpory pro oba bloky Dukovany, tak stát počítá s celkovou půjčkou pro EDU 2 celkově 23 až 30 miliard eur, tedy 556 až 725 miliard korun přepočteno dnešním kurzem eura. Bude tedy cena Dukovan, když to všechno dobře půjde, dvojnásobná v těch budoucích cenách, nebo...
8: 550 není dvojnásobek, počet 400, ne?
7: 725, to je to rozpětí.
8: Já jsem ten výpočet, který MPO dávalo na Evropskou komisi, neviděl, ale bavíme se o tom, že se bude stavět do roku 2036, to znamená porovnávat současnou cenu peněz a cenu peněz v roce 36. Myslím si, že ten výpočet budou mít správně, ale v současných cenách je to 400 miliard korun.
7: Jak to bude s tou první fází půjčky na Dukovany? Měli jste ji původně dostat už pro letošní rok, ale protože se čeká na notifikaci, tak nakonec není. Bude EDU 2 žádat tedy na příští rok a v jaké výši?
8: Já vám na to úplně neumím odpovědět, protože já nemůžu mluvit za společnost Elektrárna Dukovany 2, protože my jsme 20% akcionář.
7: Ale
8: to je spíš dotaz na pana Závodského, jasně, než na mě. To znamená, nechci, abych mu bral jako téma, ale myslím si, že to má se státem dohodnuté, že to bude tak, jak říkáte.
7: Jakože bude už pro příští rok žádat tu půjčku.
8: Nejspíš ale... asi ano, ale je to fakt otázka na něj.
7: A ani tu výši.
8: Já nesedím ani v dozorčí radě té společnosti, ale je to nejspíš takhle.
7: Ráda bych se zeptala ještě na jiné elektrárny, než jsou ty jaderné, a to jsou plynové, protože ty se budou stavět nebo mají stavět v nejbližší době, aby mohly nahradit končící uhelné elektrárny. Stát slíbil, že jejich stavbu podpoří formou takzvaných kapacitních plateb. Aukce by měla být již teď v červenci. Bude tam ČEZ soutěžit v té aukci?
8: No, je to ty kapacitní mechanismy, tak jak se o tom mluví, mají ten důvod, že v tuto chvíli je potřeba naplánovat výstavbu zdrojů a může se stát, že kdyby se to nechalo volně, tržně, tak by ti jednotliví investoři, hráči prostě to rozhodnutí neudělali. A pak by se stát dostal do situace, že by v nějakém čase neměl dostatek řiditelného výkonu a musel by jako vlastně dělat kroky k tomu, že neodstaví uhelné elektrárny. Z tohohle pohledu, a nejenom v Čechách, to se řeší všude jinde, se dělá rozhodnutí typu, že stát to podpoří kapacitním mechanismem neboli stálou platbou za to, že když to někdo postaví, že jim za to připlatí. A dělá to z důvodu toho, aby měl tu bilanci a aby vlastně řídil to energetické portfolio.
7: Takže vy se budete hlásit do té
8: aukce? Já vám to neumím ještě dneska říct, protože jsem neviděl ty podmínky, oni to ještě nevypsali, takže tam se řeší celá řada věcí, si myslím, dělá se to na MPO, ale nejhorší možný scénář by byl, kdyby se to napsalo způsobem, že vlastně by se vlastně platilo kapacitní mechanismy stávajícím elektrárnám a nic jiného by se nepostavilo. To by trošku postrádalo smysl platit za něco, co už tady je.
7: Ale MPO mluví o tom, že to bude vypsáno technologicky neutrálně. To nebude vlastně jenom pro plynové elektrárny.
8: Já myslím, že MPO je trošku svázováno tím, jaké jsou pravidla v Evropské unii, ale kdyby to mělo být tak, že výsledek bude, že vyhrajou stávající elektrárny a bude se platit, aniž by se stavili nový zdroje, tak to postrádá celé smysl, protože proto se to dělá.
7: Máte nějaké informace, jaké jsou odhady, kolik taková podpora těch nových zdrojů bude stát potom v té regulované složce?
8: To záleží na tom, kolik by se toho stavělo, takže to je předčasné. Ale jako bavíme se o miliardách, nejsou to malé peníze.
7: Čili se to projeví potom i v té konečné tak, ceně elektřiny?
8: Aby to bylo obhajitelné, tak to musí mít nějaké benefity. To znamená, celá vlastně faktura za elektřinu, který občan nebo podnik dostane, tak má celou řadu složek a musí to v dlouhodobém horizontu být výhodnější, než to nedělat. A jsou jenom dva důvody, prostě proč stavit elektrárny. Jednak cena a jednak jistota, že tu elektřinu vůbec máte. A tohle musí být politicky obhajitelné a vysvětlitelné, že to je dobré rozhodnutí. Jinak je lepší to nedělat.
7: Pro ty nové plynové zdroje, které plánujete, tak bude potřeba zajistit víc plynu. ČEZ s podporou vlády vyjednává o dlouhodobějších kontraktech na plyn, třeba z Azerbajdžánu na 15 let nebo ze Spojených států. Je něco z těchto dvou záměrů už před podpisem?
8: No, je to tak, že dostatek plynu pro Českou republiku nejen kvůli plynových elektrárn, ale obecně kvůli spotřebě České republice je samozřejmě důležité téma, obzvlášť od války, kdy se zastavily toky plynu z Ruska. My jsme se tomu věnovali velmi intenzivně, stali jsme se velmi aktivní od momentu, kdy jsme 3 měsíce po začátku konfliktu na Ukrajině se domluvili na pronájmu terminálu na skapalněný plyn v Záfenu. Tam máme pronajatý terminál do roku 27. Máme pronajatý terminál v německém Štáde, což už není plovoucí, ale stacionární na pevnině, na 15 let. Takže my jsme připraveni přijímat skapalněný plyn. Převážnou většinu teď do Záfenu vozíme ze Spojených států. Zatím jedeme na bázi, že kupujeme každou loď zvlášť na burze. Jednáme o dlouhodobých kontraktech na skapalněný plyn ve Spojených státech. Ale je dobré diverzifikovat. To znamená, my kupujeme i trubkový plyn, máme nějaké dodávky z Afriky, přes Itálii, jednáme s Azerbajdžánem, jak o trubkovém, tak o skapalněném.
7: Vlastně. Vrátím se k té otázce,
8: jestli je něco před podpisem.
7: Jestli je něco před podpisem z těch dlouhodobých kontraktů.
8: Je v jednání Azerbajdžán, takže nechci komentovat detail. Myslím si, že ještě budou další jednání s norskou státní společností.
7: Na to jsem se chtěla zeptat, proč vlastně se vůbec nemluví o Norsku jako evropském dodavateli, s kterým navíc Česko dříve mělo dlouhodobý kontrakt.
8: S Norskem je to tak, že když to tak řeknu, Noři nevěděli, co by za to chtěli, že to je neruský plyn, jediný v Evropě. No a v momentě, kdy jsme se rozdělili do USA a do Azerbajdžánu, tak najednou jsou ochotní jednat. Takže myslím si, že vlastně je to dost rozumitelné, co jsem vám řekl. Takže jednáme i s Norskem, nebo budeme jednat i s Norskem, pan premiér tam jede v září.
7: Dříve jste měli smlouvu s ruským Gazpromem pro plynovou elektrárnu, kterou máte v Počeradech. Gazprom potom přestal dodávat v době energetické krize a po vpádu Ruska na Ukrajinu. Podařilo se vám v arbitráži, kterou se zahájili proti Gazpromu, něco vymoct?
8: A zatím máme uznaný nárok a teď se snažíme vymyslet způsob, jako přeměníme na peníze, což je jako dlouhá cesta, ale nevzdáváme to. Detail vám neřeknu, protože to není ani taktické.
7: Jako dal by se prodat takový nárok?
8: Asi jo. Asi by to nebylo tak, že by nám Rusové zaplatili, spíš bychom to prodali někomu, kdo má vůči nim závazek.
7: Takže běží nějaké jednání?
8: Neřeknu vám nic. Nezlobte se. Je to v našem zájmu vám nic neříct.
7: Zmínila jsem energetickou krizi, kdy ceny elektřiny i plynu vyletěly vzhůru, od té doby zlevňovaly. Teď zase se mluvilo o zdražení v souvislosti s válkou na Blízkém východě. Ten konflikt trval skoro čtyři měsíce. Teď to vypadá.
8: Nikdo neví, jestli skončil.
7: Nikdo neví, jestli skončil. Je v tuto chvíli jisté, že se ta situace už prostě propíše do cen plynu, potažmo elektřiny, buď do konce roku, nebo spíš na příští rok?
8: Je to tak, že když už to trvá 3 měsíce a nikdo neví, jak to bude, tak se to trochu propsalo do velkoobchodních cen v dalším horizontu. Když se podíváte na cenu elektřiny, tak někdy v únoru stála kolem 80 euro, teď stojí necelých 100. Příští rok má stát taky kolem 100. Co už se teď dá koupit elektřina z dodávkou na příští rok, tak se obchoduje necelých 100 euro za megawatt hodinu. Ale trhy věří, že se to uklidní, protože se dá koupit elektřina z dodávkou za 2 roky. Za 3 roky už si ty trhy myslí, to bude mín, takže se teď dá koupit elektřina s dodávkou v roce 29 za 79, necelých 80 euro. A podobně to s plynem, tam ten skok je na příští rok a pak už to zase klesá pozvolně k tým cenám před jako zavřením Hormuzu. A samozřejmě se to propisuje s nějakým odstupem i do těch maloobchodních celkových cen, takže tam, kde se co dávají fixované smlouvy na několik let, tak tam už se to logicky trochu promítlo. U těch běžných nefixovaných produktů na letošní rok se to zatím nepropsalo, ale myslím si, že nějaký vliv to bude mít. Ne tak velký, jako když začala válka na Ukrajině, ale nějaký vliv to má.
7: Doba zlevňování podle vás skončila? Bude tam
8: výkyv nahoru a pak to zase začne klesat dolů.
7: Mm-hmm. Takže dá se čekat, že od ledna
8: je to předčasné
7: budou krabítky dražší.
8: Je to předčasné říkat.
7: Díky za rozhovor.
8: Děkuji.
7: Z dnešního pořadu Peníze a vliv je to všechno. Hostem byl generální ředitel a předseda představenstva ČES Daniel Beneš. Příjemný poslech dalšího programu Plusu přeje Jana Klímová.

0: Pěkné dopoledne, je 11:30.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO respektuje podání kompetenční žaloby k ústavnímu soudu prezidentem Pavlem. Není to podle něj ale dobře. Premiér to napsal na síti X, dodal, že o tom, kdo pojede na červencový summit NATO, rozhodli pragmaticky a hlavně prakticky. Prezident Pavel ale rozhodnutí vlády vyloučit ho z účasti na summitu považuje za omezení ústavních pravomocí. Ozbrojený Petr Šimon, po kterém pátrá policie, se pohybuje zapůjčeným autem. Jde o Renault Megane vínové barvy s registrační značkou 1S08861. Podle policie je ozbrojený muž učitel s vazbami na učiliště v Čelákovicích, kam měl původně namířeno. Naposledy byl viděn ráno v Brandýse nad Labem, měl červenou kšiltovku, světlou bundu a v ruce zavazadlo. Lidé by se ho neměli snažit dopadnout. Policisté ale prosí, aby volali na linku 158. Fotografie muže je na serveru i rozhlasu. Šéf americké diplomacie Marco Rubio zahajuje třídenní cestu po Perském zálivu. Se zástupci Bahrajnu, Kataru a Spojených arabských emirátů by měl řešit obsah takzvaného memoranda o porozumění. Jedním z bodů, který podle agentury Reuters v zemích Perského zálivu vyvolává obavy, je Trumpův 300 miliardový fond obnovy pro Teherán. Země Perského zálivu se bojí, že Irán peníze využije na obnovu válečného arzenálu. Na Karlovarský festival přijede Dustin Hoffman. Oscarový herec uvede na 60. ročníku přehlídky snímek Absolvent. Do Karlových Varů dorazí také herečka Juliette Binochová, která si zahrála třeba ve filmu Anglický pacient nebo ve snímku Čokoláda. Ocenění od pořadatelů dostane také Jeffrey Wright, kterého si diváci můžou pamatovat třeba jako agenta CIA z Bondovek nebo v seriálu Westworld. Karlovarská přehlídka začne 3. července. Teď ještě pohled na silnice. Na silnici 7 mezi Prahou a Chomutovem se ucpává obchvat Slaného. U odbočky na Smečno stojí nepojízdný kamion s defektem a zdržení v obou směrech je asi na 20 minut. V Praze stále ještě silnější provoz na východě metropole. Pomalu se jede po Štěrboholské spojce z Černého mostu k Průmyslové. Zdržení celkově 30 minut. Pomalý provoz je i v Novopatské na Černý most nebo ve Kbelské do Letňan. Jsou to převážně kamiony a pomalu se jede na příjezdech do centra po magistrále. Ve Vilznově je fronta od Bulhara k muzeu a plná je i Legerová ulice k muzeu, zdržení vždy 10 minut a kolona na 15 minut je i v Bělohorské z centra před Vypichem. Šťastnou cestu! Po zbytek dne bude polojasno až oblačno, hlavně na Šumavě s ojedinělými přeháňkami nebo bouřkami. Večer se pak bude vyjasňovat a nejvyšší teploty dnes vystoupí na 25 až 30, na jihu Moravy až na 32 stupňů, na horách bude kolem 22. Ze zpráv vše, teď už Interview Plus a Petr Vizina.
2: Britský premiér Keir Starmer odstupuje z funkce. Předloni přitom přesvědčivým volebním vítězstvím své labouristické strany ukončil 14-leté vládnutí britských konzervativců. V čem Starmer jako premiér selhal? Proč se jeho oblíbenost u voličů propadla, když na mezinárodní scéně pozici Británie upevnil a vylepšil? Začíná Interview Plus. Vítá vás u něj Petr Vizina.
1: Interview Plus.
2: Hostem Interview Plus je londýnská redaktorka CNN Ivana Kotasová. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: V souvislosti se Starmerovou rezignací se zmiňuje jeho extrémní neoblíbenost. Vnímáte to stejně?
3: Vnímám to, protože v Londýně žiju, takže se to na mě valí ze všech stran. Ale přijde mi to vlastně hrozně zajímavé a myslím, že a historici a analytici se na to jednou budou dívat trochu s podivem, protože Starmer vlastně neudělal nic moc špatně. Když ho porovnáme s předchozími britskými premiéry, kterým se ta popularita takhle zhroutila, tak přichází na mysl například Tony Blair a jeho válka v Iráku, Boris Johnson, který pořádal v Downing Street večírky ve chvíli, kdy zbytek národa byl v těžkém lockdownu, Liz Trasová, která dokázala dokázala způsobit finanční krizi. Starmer vlastně nic moc tak velkého špatného neudělal, oni ho prostě lidi jenom nemají rádi.
2: My na tu analýzu máme 25 minut, tak jedno vysvětlení. Nebyl politik ani lídr, to se objevilo teď na stránkách Českého rozhlasu. Je to možné vysvětlení?
3: Je to možné vysvětlení tím, že možná charakterově nebyl jako politik, ale ten argument, že on vlastně nebyl politik, to je podle mě trochu zavádějící, protože on v té politice dlouho byl. Ano, je pravda, že původně jeho původní kariéra byla ve státním zastupitelství, on byl šéf státního zastupitelství britského, ale vlastně posledních 10 let v politice byl.
2: A lídr,
3: on, to je právě hrozně zajímavé, protože Starmerovi se teď vyčítají jako jeho chyby věci, které v době, kdy se stal lídrem a vedl vlastně opozici a pak vedl laboristy do voleb, byly považovány za jeho takové silné stránky. On je známý jako lídr tím, že rád deleguje. On věří svým lidem, obklopí se nějakou skupinkou poradců, kterým věří a nechá je, aby prostě tu práci udělali sami. Není to takový ten micromanager diktátor, což vlastně pro něj na začátku byla výhoda. Je tedy potřeba říct, že on tenkrát ty volby vnitrostranické na šéfa Labouristů vyhrál poměrně překvapivě. Tam byli jiní kandidáti, kteří měli asi našlápnuto lépe, ale on vyhrál a skutečně dokázal tu stranu změnit. Já jenom připomenu, on tu stranu labouristickou přebíral od Jeremyho Corbyna. Ta strana byla poměrně v troskách, měla vyhrát volby a dopadla naprosto katastrofálně. A Starmer se postavil do čela strany a vlastně ji poměrně brutálně vyčistil a změnil.
2: Pojďme k dalším vysvětlením. Je Starmer u své vlastní strany nepopulární, protože Labouristé letos v květnu v komunálních volbách ztratili téměř 1500 křesel. Tady mě napadá, jestli ten volební neúspěch je příčinou té Starmerovy nepopularity nynější, anebo výsledkem už tehdejší nepopularity.
3: A nebo obojím. Myslím, že výsledek voleb je do jisté míry následkem Starmerovy nepopularity u lidí, která má různé důvody, za některé si může sám, některé jsou možná trochu nefér vůči němu a on vlastně ty volby v květnu byly takovým testem toho, jak to s ním bude dál.
2: A neuspěl.
3: Domnívám se, že kdyby ty volby nedopadly tak strašně špatně, jak opravdu dopadly. A tady opravdu jako nemá smysl to nějak zastírat. To byla katastrofa volební pro labouristy. Byla to jako katastrofa i pro konzervativce, protože skutečně tam jako strana Nigela Farage reform si připsala neuvěřitelné vítězství. Ale kdyby ty volby třeba prohrály jenom o trochu méně, tak si myslím, že by nemusel řešit tohle, že by se mu podařilo ještě tu stranu nějak víc sjednotit a získat si je možná zpátky. Ale tím, že ty volby dopadly tak, jak dopadly a on vlastně dopředu avizoval, že to bude ten test, tak tam už ten jeho osud byl poměrně jasný.
2: Pojďme tenhle ten volební debakl rozebrat. Vy jste řekla, že za část toho si může sám. Tak za co si může sám?
3: Já myslím, že Starmer nikdy nedokázal pořádně nadefinovat ten příběh Británie, jak by si ho představoval. On ideologicky vlastně se nijak moc neprojevoval. Už ten jeho volební program v tom roce 2024 byl takový poměrně vágní, nicméně se čekalo, že tedy jakmile se dostane k moci, tak prostě začne
2: s něčím přijde.
3: I proto, že ta jeho většina v parlamentu je vlastně největší za posledního čtvrt století. Labouristi mají 400 křesel více než 400 křesel z 650, takže on opravdu jako by tu sílu na ty reformy má, ale on to nedokázal tu většinu prostě přeložit do nějakého reformního programu, protože vlastně možná žádný plán ani neměl. A součást toho je, že on přesně rád buduje ten konsenzus, je známý tím, že deleguje na své ministry, kteří pak každý chce něco jiného, každý potřebuje z toho státního rozpočtu víc a víc a on místo toho, aby to skutečně jako ten ministerský předseda nějak rozštípnul, tak se drží stranou a pak vlastně vznikají ty názorové veletoče, kterými on začal být poměrně známý. Bylo jich několik, ale že něco oznámí, pak zjistí, že na to nemá podporu, tak to zase vezme zpátky a tomu rozhodně na popularitě nepřidalo.
2: Jestli rozumím, vy říkáte, on neměl vizi a to, co měl k dispozici, tak nepoužil k tomu, aby tu vizi prosadil.
3: Přesně tak.
2: Starmodoví kritici z řad jeho vlastních lejbristů mu vyčítají, že se málo soustředil na věci, které jsou pro Brity důležité. S tím byste souhlasila?
3: Určitě ano. Do té míry, že on se na ně možná soustředil, ale nedokázal v nich konat něco, co by ty Brity přesvědčilo o tom, že se budou mít lépe.
2: A co to jsou ty věci, které jsou pro Brity palčivé?
3: Ty palčivé věci jsou rozhodně ekonomická situace. To je rozhodně číslo jedna. Imigrace, to je velké téma. A především nějaká taková, on vlastně nikdy nedokázal Brity přesvědčit o tom, že bude lépe. On už ve chvíli, kdy ho zvolili, tak vlastně přišel s tím, že možná ještě bude ještě hůř. Protože jsme tu zemi zdědili po těch konzervativcech v takovém stavu, že bude potřeba ještě více utahovat opasky.
2: Ale vy jste zmínila přistěhovalectví, imigraci, tak dnes BBC publikovala průzkumy, podle kterých za Starmera ta čísla šla prudce dolů.
3: To je ale úplně irelevantní, Petře. Já vám to řeknu takhle. V Británii je imigrace naprosto emocionální téma.
2: Že jedno, kolik je
3: vlastně. Ano, je to vlastně jedno. Například se to, tohle se například projevuje tím, že obrovským tématem jsou tam příjezdy těch neregulérních imigrantů, nebo těch, on se jim říká nelegální imigranti. Já to slovo nemám moc ráda, protože to tak vlastně vůbec není. Ale příjezdy na těch malých lodích, na člunech přes kanál La Manche. To v reálu, ta čísla, počty lidí, kteří se takto do Británie dostanou, jsou naprosto zanedbatelné.
2: Ale má to strašnou symbolickou hodnotu.
3: Přesně tak. A Starmer si v té imigrační otázce dal takový vlastní gól trochu, protože tím, jak opět, jo, je to trochu jeho charakter, že on se snaží vyhovět všem. A to se vám dost často pak stane, že si naštvete všechny. Takže on v jednu chvíli vlastně řekl, že Británie musí přitvrdit na emigraci, protože nechce, aby se z Británie stal ostrov cizinců. Čím si ale strašně vlastně naštval to liberální křídlo voličské, které tohle považuje za něco, co by z úst vypustil možná Nigel Farage a ne Starmer.
2: To jsem se chtěl zeptat, jestli existovalo něco jako poslední kapka, po které už pohár trpělivosti se Starmerem přetekl. Mě napadá, jestli to byla třeba rezignace ministra obrany Johna Healyho minulý týden, on Starmerovi jako premiérovi vyčítal, že bude obranný rozpočet podhodnocený, že bude mít málo peněz na obranu.
3: Bude, ano, to možná byla poslední kapka, ale zase tady bych řekla, to ukazuje krásně tu jeho osobnost Starmerovu, protože to, ta obrana nebo reforma obrany, to bylo velké téma a on udělal to, že těsně po volbách, když tedy se nastěhoval do Downing Street, tak zadal velký, jako jmenuje se strategic review, tak strategické zkoumání toho, jak na tom je britská obrana. Trvalo to několik měsíců a experti z řad prostě nejvyšších bývalých představitelů obrněných složek, ale i NATO a podobně, přišli s nějakým plánem a řekli, na to, aby se Británie dokázala ubránit, je potřeba udělat toto a bude to stát tolik a tolik. A Starmer v tu chvíli řekl ano, je to potřeba udělat, máme tady prostě válku na Ukrajině, máme Spojené státy už nejsou takovým spojencem, jakým byl, musíme být sebestační, musíme se umět obránit. No jenomže pak, když přišlo na to tady prosadit, tak jeho ministryně financí říkala, no jo, ale my na to vlastně asi peníze nemáme, dalo by se to nějak trošku skrouhnout, on pořád sliboval, že to půjde, nepůjde, no a skončilo to vlastně rezignací Healyho, který řekl, že nebude.
2: Když to nebudou ta 3% HDP,
3: Není to, co slíbil.
2: Uvádí se, že Starmerovi těžce uškodilo, když jeho vláda v zimě oznámila plán rušit příspěvky na topení pro přibližně 10 milionů Britů. Bylo tohle opravdu zásadní věc, zase symbolická?
3: Byla to zase symbolická věc, která vlastně politicky dává smyslu. A když se nad tím člověk zamyslí, tak to vlastně vůbec není tak jako krutá politika. Protože to nebylo tak, že se zruší příspěvek na topení těm, kteří to nepotřebují, ale zruší se plošný příspěvek na topení pro všechny důchodce. Tedy i ty, kteří si mohou dovolit topit, jak chtějí, protože prostě jsou velmi bohatí. A on vlastně navrhl, aby se ten příspěvek lidem dával na základě toho, jestli ho potřebují. Což v principu vlastně dává smysl. Nemá smysl dávat příspěvek lidem, kteří ho nepotřebují. No jenomže opět se to proti němu obrátilo, opozice toho velmi dobře využila a jeho vláda nakonec pak, tam byly nějaké vnitrostranické rozepře o tom a on ten názor otočil. A pak mu zase opozice začne vyčítat, že zase otočil názor. Takže ano, bylo to velké téma. Politicky to dopadlo velmi špatně, i když vlastně se víceméně všichni shodli na tom, že by to byla správná věc to udělat.
2: K dalším výtkám vůči Starmerovi patří, že jeho vláda v souvislosti s financováním čisté energie dosažení uhlíkové neutrality představila nejvyšší zvýšení daní za posledních 30 let. Byla to významná výtka?
3: Byla to významná výtka především proto, že lejbristé šli do voleb s velmi tak do kamene tesaným slibem, že nebudou zvyšovat daně. Oni to pak trochu jako změkčili, že nebudou zvyšovat daně z příjmu, ale opět je to prostě další kapka do toho poháru trpělivosti. Zvýšili daně zaměstnavatelům, což samozřejmě se ekonomicky pak projeví na všech, takže ano, další kapka, ale opět není to ten velký problém, když se historici budou zpětně na toto období dívat, tak já si myslím, že to nebude tak, že řeknou, Starmer ten ztratil Británii, měl skandál, protože zvýšil daně. Ne.
2: Hostem Interview Plus je londýnská redaktorka CNN Ivana Kotasová.
1: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
2: Premiérky a premiéři se v Británii poslední roky často střídají. Za posledních 7 let je to 6 žen a mužů, jestli počítám dobře, v čele vlády. Jak tohle zemi ovlivňuje?
3: Já jsem tady napsala na tahák 7. premiér za 10 let. Tak to je to samé. Ano.
2: Prostě často.
3: Je to samé. Jak to ovlivňuje? Já bych hlavně tady řekla, že vlastně do nedávné doby britští premiéři odcházeli z postu po tom, co prohráli volby. Z těch 6 za těch posledních 10 let odešel po volbách jeden, Rishi Sunak. Všichni ostatní byli vytlačeni vlastní stranou, včetně vlastně Davida Camerona, který ano, odešel po tom, co prohrál referendum o vystoupení z Evropské unie, které mimochodem

0: jak s tím naložit, nebo voliči s tím umí naložit, volí pořád někoho jiného, ale ti politici s tím neumí naložit.
1: Strana na Starm natlačila, on dlouho odmítal rezignovat kvůli tomu, že by uvrhl zemi do chaosu. Mají podle vás Britové obavu z politických změn?
0: Myslím si, že těch 14 let konzervativní vlády, kterých posledních vlastně těch 10 let od toho Brexitu, Britové tomu říkají, bylo to takové politické psychodrama, kdy ti konzervativci se prostě navzájem neustále jako mezi sebou hádali a bylo to opravdu, nikdo vlastně nevěděl, kdo bude ministerským předsedou za pár měsíců, takže doufali v to, že Starmer bude vlastně tou jakoby stabilní složkou. Proto taky on měl vlastně ten úspěch v těch volbách, protože Starmer byl vždycky tak trochu takový technokrat, nudný. On nebyl prostě ten bombastický, charismativní politik jako například Boris Johnson a právě se od něho očekávala ta stabilita. No, on velmi dlouho tady odolával tady těm tlakům na odstoupení. Říkal, že tedy rozhodně neodstoupí, že pokud tedy ho někdo vyzve k souboji, tak rozhodně v tom souboji hodlá kandidovat. Nicméně v pátek odjel do vládního sídla v Chequers, odjel tam s manželkou. Asi to tam nějak probírali, mezi tím mu zřejmě chodili zprávy od dalších a dalších ministrů o tom, že tady už je na čase, aby odešel a v pondělí ráno se před Downing Street objevila takový ten pultík a to my už novináři víme, že jakmile se před Downing Street objeví pultík, se něco bude dít a přišla rezignace.
1: A ještě jedna věc. Nigel Farage, Reform UK. V těch květnových volbách slavili velký úspěch. Některé komentáře zmiňují nervozitu laboristů, ale i konzervativců, právě ze sílícího vlivu Nigela Farage. Mohlo tohle přispět k tomu Starmerovu rozhodnutí
0: určitě
1: hodit ručník do ringu?
0: Určitě ano. A myslím si, že o Nigele Faragovi ještě uslyšíme. Je tedy potřeba říct, že Nigel Farage je stálice britské politiky. On je v britské politice posledních 30 let, ale vždy v roli opozičníka a takového rozbíječe. A vlastně oni, tedy ta jeho strana Reform, zvítězila velmi výrazně v těch volbách v květnu, ale oni už před dvěma lety zvítězili v některých regionálních volbách předtím a ukazuje se, že ta strana není úplně schopná vládnout. V těch místech regionálních, kde měli většinu, tak se to tam dost hroutí. Takže bude zajímavé sledovat, jak naloží s tou obrovskou silou v těch regionech a jak to bude vypadat.
1: Teď k mezinárodní situaci. Starmer jako premiér prohlásil, že éra Brexitu je už v Británii, to je konec, to už skončilo, ostrovní země, stojí o to navázat vztahy s Evropskou unií. Ty vztahy, které Brexit překonal. Odchází podle vás ten britský postoj současně s tímhle premiérem?
0: Myslím si, že ne. Je to laboristický postoj oproti ostatním stranám, možná až na liberální demokraty, v tom, že si skutečně chtějí být s Evropskou unii bližší. V některých křídlech té laboristické strany zaznívá i taková jako fantazie o tom, že by mohlo být referendum o přistoupení do Evropské unie, což si nemyslím, že je reálné. Nicméně Wes Streeting, který byl jedním z těch vlastně katalyzátorů toho odchodu Starmera, protože jeho rezignace vlastně byla z postu ministra zdravotnictví, byla poměrně vlastně tím prvním, takovou první vlaštovkou, že se v tom kabinetu něco děje, tak mluvili prostě o tom, že by se Británie jednoho dne mohla vrátit do Evropské unie. To k tomu si myslím se zatím neschyluje, nicméně na půlku července byl naplánovaný velký summit, na kterým nějak chtěli Britové zresetovat ty vztahy s Evropskou unií, podepsat nové dohody a tak dále.
1: To pod stůl teďka?
0: Ten summit bude, ale bude zřejmě posunut.
1: Řekněte mi, vztahy k válčící Ukrajině, vztahy ke Spojeným státům, nejdřív byl Starmer Trumpovým našeptávačem, s kterým dobře vycházel, teď mu odepřel spolupráci ve válce v Iránu, tak máte dojem, že bude nějaké kontinuum, jak sledujete laboristy?
0: Ano, domnívám se, že žádné jako velké změny v zahraniční politice a bezpečnostní politice Británie bych neočekávala. Vztah

0: Trumpem nebo vztah s Amerikou určuje Trump. Tam si myslím, že je vlastně skoro jedno, kdo v té Downing Street sedí, protože, jak bylo vidět u Starmera, on skutečně se velmi snažil s Trumpem mít dobrý vztah a dokonce zorganizoval druhou státní návštěvu Trumpa v Británii, zařídil návštěvu krále v Americe. Nic z toho vlastně nepomohlo a ve chvíli, kdy Trump od něj nedostal to, co chtěl, což byla pomoc ve válce s Iránem, který většina Britů považuje za nelegální konflikt, tak vlastně se na něj obrátil a řekl, Starmer není žádný Churchill, je to prostě loser a já s ním nechci mít co dočinění. A mimochodem v tu Starmerovou rezignaci oznámil jako první Trump, což je, myslím, docela známka toho, jak ten jejich vztah se vyvinul.
1: Hostem Interview Plus je londýnská redaktorka CNN Ivana Kotasová. Starmerovým nástupcem v čele labristů se nejspíš stane Andy Burnham. Ročník 1970, primátor Manchesteru a nově člen parlamentu. Proč je u labristů populární?
0: On je velmi, nebo byl velmi, velmi populární starosta, primátor Manchesteru. Dokázal vlastně z Manchesteru, toto město se za něj hrozně zvedlo. Ekonomicky on opravdu dokázal, tady možná posluchači čeští o tom nemají takový přehled, ale Británie, nebo hlavně Anglie tedy, je poměrně rozdělená mezi jih a sever. Tradičně jich, Londýn a okolí je na tom ekonomicky lépe a sever tak trochu zaostává. A on je takovou, on je z Liverpoolu původně a je skutečně takovou osobností toho severu, za kterým si stojí. Takže mimo jiné, jedna z prvních věcí, která se od něj očekává, je, že nějak zvýší tu decentralizaci a dá víc pravomocím primátorům a možná i zavede nové.
1: Víme dost o názorech na zahraniční politiku starosty Manchesteru?
0: Já bych skoro řekla, že o jeho názorech nevíme moc nic, ani co se týče domácí politiky, ani co se týče zahraniční politiky. On je dost známý tím, že se hodně přizpůsobuje. On byl ve vládě Tonyho Blaira, Gordona Browna i Jeremyho Corbyna v opozici, takže vlastně ty jeho názorové nebo jeho program zatím není úplně definován, i se proslýchá vlastně z toho jeho tábora, že původně Burnham doufal, že bude mít celé léto na to se nějak připravit, teď do toho tedy spadne mnohem dřív. Já předpokládám, že zahraniční politika se měnit nebude, na domácí politické, nebo ty domácí politické věci, jedna z věcí, čeho je on velký zastánce, je znovu znárodnění některých velkých podniků, typu železnice a podobně.
1: To projde?
0: To, jestli to projde, do jaké míry a jak by to mohlo vypadat, bude záležet především na to, koho on si vezme jako ministra financí. Ale je to rozhodně jeden z jeho velkých nápadů, jeden z jeho velkých...
1: Mluvila jste o možné kontinuitě tedy britské zahraniční politiky. Já bych se ještě zeptal na jednu věc. Těm, kdo včera sledovali britská média, například BBC, se naskytl zvláštní pohled. Burnham pravděpodobný nástupce Starmera v čele labristů nasedá v Manchesteru na vlak, v Londýně ho pak autem dovezou do Westminsteru, sledují ho kamery z vrtulníků nebo z dronů, kde on tam skládá slib člena parlamentu. Co jsme to viděli? Proč je takhle inscenované? Je tohleto, znamená to všechno, toto je nový lídr Británie?
0: On už to má jisté. I pokud vlastně někdo proti němu do těch vnitrostranických volek půjde, tak ty klíče k Downing Street má jasné. Já bych poznamenala ten vlak, který jel z Manchesteru, skutečně Sky News měli helikoptéru, která letěla nad ním. Dorazil do Londýna o 21 minut později, než měl, což samozřejmě hned jako se proměnilo v politický argument, proč tedy znovu znárodnit ty železnice. Ano, já myslím, že o tom, jestli Burnham bude příštím premiérem, se nedá pochybovat. slibovat. Jediné, co zůstává zodpovědět, je, zda to bude jakási korunovace a nebude mít proti sobě žádného jiného kandidáta, nebo zda někdo se k tomu odhodlá, a aby to vlastně nebyla korunovace, aby byl nějaký volby, aby skutečně nějaké volby vyhrál, než se stane premiérem, ale myslím si, že není cesty zpět.
1: Úplně na závěr, máte odvahu si tipnout, jak dlouho ve funkci předsedy vlády vydrží?
0: Já myslím, že minimálně do voleb určitě ano, a že z toho důvodu si ho tam dávají Labouristi, protože on je populární a myslím, že je daleko jako lepším kandidátem na to vést Labouristy do příštích voleb.
1: Hostem Interview Plus byla londýnská redaktorka CNN Ivana Kotasová. Já vám za to mnohokrát děkuju.
0: Děkuju.
1: Za pozornost děkuje Petr Vizina.
2: Poslouchejte Plus, když potřebujete. Vraťte si vysílání o hodinu, den nebo o rok. Kompletní audioarchiv najdete na webu plus.rozhlas.cz. Také online jdeme dál než ostatní. Český rozhlas Plus. Klimatologie, meteorologie i ekologie. Jak ovlivňuje příroda život člověka a proč člověk chrání přírodu? Jak správně třídit odpad? Jak ekologicky nakupovat? Jak správně pěstovat plodiny na zahradě i na poli? A co si pro ochranu přírody odříct? V tom vám poradí pořady Českého rozhlasu Plus. Dvanáct hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Prezident podal kompetenční žalobu, spor s vládou o účast na summitu NATO rozhodne ústavní soud.
4: Měsíce veřejného dohadování vyznívají směrem ven jako neschopnost nejvyšších představitelů státu domluvit se mezi sebou. To musí skončit.
3: Policisté pátrají na několika místech Česka po ozbrojeném muži, ráno jel na učiliště do Čelákovic.
5: Víme, že by se mělo jednat o učitele, který má právě vztah v této škole.
3: Argentinec Messi zařídil 2 góly výhru nad Rakouskem a je nejlepším střelcem historie fotbalového mistrovství světa. Stojící dodávka výrazně brzdí provoz na silnici 7 na obchvatu Slaného, a to v obou směrech. A bude polojasno až oblačno, teploty až 30 stupňů. Je úterý 23. června. Dobré poledne vám u hlavních zpráv přeje Jana Utendorfská.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Prezident Petr Pavel podal k ústavnímu soudu kompetenční žalobu. Chce, aby soud vyjasnil, kdo může rozhodovat o účasti prezidenta na významných zahraničních akcích. Vláda včera odmítla, aby Petr Pavel Česko zastupoval na summitu NATO v Turecku. Premiér Andrej Babiš znutí ano, podání žaloby respektuje. Pokračuje reportérka Daniela Brichtová.
6: Prezident Petr Pavel považuje rozhodnutí vlády o tom, že nebude součástí delegace na summit NATO, za bezprecedentní a mimořádně nešťastný krok.
4: Jde o vědomé rozhodnutí vlády vyloučit prezidenta a bývalého vysokého představitele NATO z vrcholného jednání aliance v době, kdy může svoji celoživotní expertizu uplatnit ve prospěch bezpečnosti České republiky.
6: Premiér Babiš v reakci uvedl, že není správné, aby na sebe ústavní činitelé podávali žaloby. Naopak opozice postup prezidenta chápe, doplňuje předseda STAN Vít Rakušan.
7: Je nutné, aby v otázkách těch základních principů fungování demokracie bylo jasno.
6: Prezident zároveň uvedl, že bude respektovat rozhodnutí ústavního soudu, ať bude jakékoliv. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
3: Policisté pátrají na několika místech Česka po ozbrojeném Petru Šimonovi. 55-letý učitel měl jet na učiliště do Čelákovic. Policisté ho hledají, ale také v Novém Bydžově na Královéhradecku nebo v Praze. Z detaily je teď ve studiu reportérka Eliška Zábrocká.
8: Policisté mají preventivně hlídky před ministerstvem školství i vnitra. Naposledy byl muž viděný ráno v Brandýse nad Labem. Měl na sobě červenou kšiltovku, světlou bundu, tmavé kalhoty a v ruce zavazadlo. Podle policie je muž ve špatném psychickém stavu. Jezdí v modrém voze Škoda Fabia nebo v půjčeném Renaultu Megane vínové barvy. Kvůli situaci jedná v Čelákovicích i krizový štáb. Protože je muž ozbrojený, lidé by se ho neměli snažit dopadnout. Policisté ale žádají, aby volali jakékoliv informace na linku 150. 8. Fotografie muže je na serveru i rozhlas. Eliška Zábrocká, Radiožurnál.
3: Ponižování dětí nebo chybné zvládání konfliktních situací v mateřských školách. Investigativní tým Radiožurnálu odhalil hned několik případů nevhodného chování učitelů. Za zlobení označovali některé děti samolepkami, polévali je studenou vodou nebo je nechávali brečet na samotce.
9: Právnička Michaela Dobrovičová za poslední roky řešila s rodiči desítky takových případů, mezi nimi i situaci malého chlapce, kterému učitelka držela hlavu pod vodou.
10: Ty ostatní děti samozřejmě byly stejně traumatizované, protože to museli vidět.
9: Mluvčí České školní inspekce Anna Brzy Bohatá říká, že loni na zakázané fizické trestání upozornilo 5 rodičů.
11: Šlo například o tahání za vlasy nebo za ucho, či plásnutí přes ruku nebo přes zadek.
9: Oslovené mateřské školy nevhodné zacházení odmítly. V jedné námi popsané situaci pak učitelka dostala za přísnější přístup výtku a rodičům chlapce se omluvila. Víc o tématu najdete na našem webu i rozhlas.cz. Veronika Hlaváčová, Radiožurnál.
3: Energetická společnost ČES založila novou dceřinou společnost, do které vloží distribuční sítě a zákaznické služby. Radiožurnálu to řekl generální ředitel ČES Daniel Beneš.
12: Vznikly dneska. Jste úplně první, komu to říkáme. Ta dceřiná společnost se bude jmenovat ČES Energy.
3: Cílem celé transformace ČES a vyčlenění zákaznické části do dceřiné společnosti je, aby stát 100% ovládl výrobní část energetické firmy.
2: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
3: Ve Francii zavřeli kvůli současné vlně veder přes 1300 škol, další tisíce museli upravit rozvrh. Francouzská meteorologická služba vydala nejvyšší stupeň varování před horkem. Teploty na některých místech mají dnes vyšplhat až ke 44 stupňům. Detaily má teď z Paříže náš zpravodaj Martin Balucha.
13: Francie má za sebou nejteplejší noc za posledních 79 let. Průměrná teplota se přiblížila k 22 stupňům. Francouzský premiér Sébastien Lecornu svolal kvůli horku krizové mezirezortní jednání vlády. Zároveň potvrdil, že za poslední týden utonulo 40 lidí. Francouzská civilní ochrana v tomto kontextu vyzývá lidi, aby se koupali v místech pod dohledem. Kvůli horku se taky ruší spoje příměstských vlaků. Samozřejmě ty teploty se mají vyšplhat, jak už jste říkali, k 44 stupňům. Není jisté, kdy současná vlna veder ve Francii skončí. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
3: V anglickém Devonu za chvíli odhalí pamětní desku legendárnímu pilotovi RAF Aloisi Vašátkovi. Někdejší velitel všech československých stíhacích perutí patřil mezi nejúspěšnější stíhací piloty druhé světové války.
14: Památník bude stát na místě zvaném Start Point, což je nejjižnější výběžek anglické pevniny.
15: Je to nejbližší místo na souši od místa, kde se necelých 8 mil jihovýchodně zřídil tady do moře a zahynul a jeho tělo nebylo nikdy nalezeno.
14: Vysvětluje Adam Hruška z asociace, která se v Británii stará o památku československých letců. Alois Vašátko byl velitelem československého stíhacího křídla RAF a úspěšným pilotem. Měl na kontě 15 sestřelů. Zahynul v leteckém souboji právě před 84 lety. Z anglického hrabství Devon Jaromír Marek, Radiožurnál.
3: Držitel dvou Oscarů Dustin Hoffman bude jedním z hostů 60. ročníku Karlovarského festivalu. Jaká další slavná jména organizátoři odhalili? To už ví reportér Martin Hrnčíř.
16: Hollywoodský herec Dustin Hoffman uvede osobně v Karlových Varech snímek Absolvent, ve kterém si zahrál rozverného mladíka. Na filmovou přehlídku dorazí také francouzská herečka Juliette Binochová. Ta si zahrála například hlavní roli ve snímku Čokoláda a Oscara pak získala za postavu ošetřovatelky v dramatu Anglický pacient. Dorazí také americký herec Jeffrey Wright, kterého si můžete pamatovat jako agenta CIA z Bondovek nebo jako vynálezce BT-ho ze série Hunger Games. Všichni zmínění herci převezmou od pořadatelů křišťálový globus a premiéru bude mít na začátku přehlídky také nová znělka, a to s hercem Stellanem Skarsgårdem. Festival začne 3. července. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
17: Fotbalista Lionel Messi zařídil na mistrovství světa vítězství Argentiny nad Rakouskem 2-0, dal oba góly obhájců titulu a s 18 brankami se osamostatnil v čele historické tabulky kanonýrů světových šampionátů.
18: Jsem šťastný, opravdu hodně šťastný, ale hlavně za vítězství a jistotu postupu. Nebylo to jednoduché. Jsme rádi, že máme 6 bodů a před sebou klidnější týden. Jak už jsem řekl mockrát, fotbal si užívám, na hřišti mě to baví a celkově mám radost.
17: Za Messiho se v historické tabulce posunul Francouz Mbappé, který 2 góly pomohl k výhře nad Irákem 3-0, Norsko porazilo Senegal 3-2 a Alžírsko Jordánsko 2-1. A Češi se dnes ze své základny v Dallasu přesunou do Mexico City, kde v noci na čtvrtek odehrají závěrečný duel ve skupině proti domácímu Mexiku. Přímý přenos nabídnou Radiožurnál a Radiožurnál Sport.
19: Kolona na D1 u Rohlenky a překážka na sedmičce u Slaného. Na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Slavkov z kilometru 206,5 hlásíte kolonu kamionů, stojí v pravém pruhu a pokračují do zúžení na kilometr 196. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna za sjezdem na Židlochovice z 11. kilometru počítejte s kolonou kamionů, pokračuje do Brna k nájezdu na D1. Na Pražském okruhu ve směru na letiště je stále silný provoz kamionů, zastavují se už ve sjezdech z dálnice D1. Levý pruh jede rychleji, vše se rozjede za sjezdem na Ořech. Na dálnici D7 na výjezdu z Prahy směrem do Chomutova se jede krokem od nájezdu z Evropské do Ucpaného sjezdu na letiště. Provoz zpomalují stavební práce. Zdržíte se kolem 15 minut. A na silnici 7 z Chomutova do Prahy za odbočkou na Smečno stojí dodávka kvůli defektu. Je to v místě dopravního omezení. Jezdí se kyvadlově. Kolona začíná za dálnicí D7 u Knovíze, zpoždění půl hodiny. Ve směru do Prahy se brzdí Zelotouší. Dá se to osobními auty objíždět přes Slaný. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Bude polojasno až oblačno, teploty vystoupí na 25 až 30, na jihu Moravy až na 32 stupňů. V Česku se bude dál oteplovat a koncem týdne teploty dosáhnout až na 37 stupňů Celsia, v nížinách může být ojediněle i 39. Kvůli trvajícímu suchu a vedru hrozí už od středy na jihu Moravy požáry. Varování meteorologů před nimi platí do odvolání. Tolik hlavní zprávy. Teď už posloucháte polední publicistiku dnes s Tomášem Pavlíčkem.
20: Jak přesvědčivě zdůvodnil prezident podání kompetenční žaloby na vládu? Může ještě tenistka Vondroušová zvrátit 4letý zákaz činnosti? A posunul se nějak uvažování vládní koalice o financování veřejnoprávních médií po včerejší stávce a jednání s odbory? Prezident Petr Pavel podal kompetenční žalobu k ústavnímu soudu kvůli rozhodnutí vlády vyloučit ho z delegace na červencový summit Severoatlantické aliance. Prezident uvedl ve svém prohlášení, že postup kabinetu považuje za mimořádně nešťastný. Podle něj se jedná o omezení ústavních pravomocí hlavy státu. Premiér Andrej Babiš na síti X následně napsal, že podání kompetenční žaloby respektuje, ale dodal, že to z jeho pohledu není dobře. Vláda se podle něj rozhodla pragmaticky a prakticky. My zveme do vysílání Marii Zámečníkovou z katedry politologie a ústavního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Vítejte, dobrý den.
21: Hezké poledne.
20: Jak zásadní krok dnes prezident učinil, dá se označit za bezprecedentní?
21: Bavíme-li se o slově bezprecedentní v tom smyslu, že k němu ještě nikdy nedošlo, tak v zásadě ano. Ten kompetenční spor podobného charakteru známe jenom z jednoho případu v minulosti, a to byl spor Václava Havla a tehdejší Zemanovy vlády o jmenování guvernéra, viceguvernéra České národní banky, a tam byla iniciátorem vláda. Takže situace, že prezident podává takovýto návrh na zahájení kompetenčního sporu, je vlastně nová.
20: No a jak silnou argumentaci pro svoje rozhodnutí hlava státu v tom veřejném prohlášení zvolila?
21: To je těžko říci, protože my neznáme prozatím ten samotný návrh. Pokud jsem se dívala, tak ještě nebyl nikde zveřejněn, ale co se týče toho veřejného prohlášení, tak v něm vlastně uvádí všechny ty argumenty, o kterých se doposud mluvilo. To znamená to, že skutečně ústava říká výslovně, že prezident zastupuje stát navenek, byť s tím dovětkem, že tak v rámci toho výkladu, tak jak vykládáme, toto ustanovení má činit v kooperaci s vládou. Zdůrazňuje tam taky velmi silné ústavní zvyklosti a to, že prostě se to takto už leta dělá. To znamená, ty argumenty jsou poměrně silné a myslím, že využil všechny, které na tomto místě využít šlo.
20: No a když tedy se mluví o těch ústavních zvyklostí, tak nakolik můžou být pro soud opravdu významným argumentem?
21: Ústavní zvyklosti nejsou skutečně jenom nějaká obecná floskule, ale je to významný prvek v rámci toho systému ústavního práva. My se totiž pohybujeme v ústavním právu, nikoli v právu, řekněme třeba daňovém nebo správním, které bývají typicky velmi detailní. Pro každou konkrétní situaci máte často velmi konkrétní řešení, to znamená, to právo je jakýmsi způsobem velmi jasné, nebo často i nejasné, ale jako konkrétní. Zatímco v tom ústavním právu ta ústava a ostatní předpisy jsou záměrně formulovány vlastně široce, aby uměly reagovat na jakousi aktuální politickou situaci, rozložení sil, aby dávali prostor těm aktérům k jakémusi vyjednávání, domlouvání, kompromisům. A do toho nám právě tím pádem celý ten obraz té ústavní praxe dotvářejí i ústavní zvyklosti. To znamená, v tomto je ten konstrukt ústavního práva a ústavní praxe trošku jiný a ústavní zvyklosti skutečně hrají typicky roli a jsou významné při tom posuzování celé situace.
20: No ale když říká hlava státu, že vláda se vědomně rozhodla vyloučit prezidenta a vrchního velitele ozbrojených sil z vrcholného jednání aliance, dá se tohle před soudem doložit, pokud to třeba, a my to nevíme, ale kdyby to vláda formulovala tak, že na summit pojede premiér a ti ministři a nebylo by explicitně řečeno, že zrovna prezident to má zakázané?
21: Já mám za to, že tady vlastně ale není ani moc co dokládat. Tady to prostě v praxi vidíme. To není situace, že jako vláda přišla a řekla, jejda, my jsme na vás zapomněli, nebo panečku, my jsme nevěděli, že tam chcete, to nás teda moc mrzí. My tady už půl roku prostě víme, že vláda výslovně říká, pan prezident prostě nepojede, protože ho tam prostě nechceme. To znamená, tady za mě toto není ten nejkritičtější bod, který by bylo nějak jako složité prokázat.
20: A co je podle vás nejkritičtější bod?
21: Nejkritičtější bod bude asi to samotné vymezení skutečně toho, co znamená článek 63 a oprávnění zastupovat stát navenek z pozice prezidenta a do jaké míry tak může činit, ne, že sám, my víme, že v kooperaci s vládou, ale kde je ta hranice? Je to jako velmi tenký led vlastně, už tím, že tady nemáme žádné jako faktické, protože takto článek 63 říká, že rozhodnutí prezidenta podle tohoto článku vyžadují kontrasignaci, ale my tady nemáme ten papír, my tady nemáme rozhodnutí prezidenta, které by někdo kontrasignoval, někdo k němu skutečně tuškou připojil ten svůj papír, toto je jakýsi obecný akt, toto je prostě obecná situace, kdy ten prezident takto jedná. My víme, že má jednat v kooperaci s vládou a stejně ta vláda s ním má na této situaci kooperovat. A jak říkám, pohybujeme se tu v jakési obecné sféře a budeme hledat vlastně vymezení, jak do této obecné sféry jako konkrétně zatnout a kde nastavit tu hranici.
20: No, lec, kteří vaši kolegové říkají, že tohle rozhodování ústavnímu soudu opravdu nezávidí. A on už sám uvedl, že žalobu dostal, že se jí bude zabývat přednostně. Klíčová otázka, může se to stihnout dříve, než ten summit na to začne?
21: Já nevím. Mně se zdá z toho, co říká ústavní soud, že to velmi stihnout chce. My vždycky říkáme, stihnout se to nedá, ale od té doby, co před loňskými parlamentními volbami jsme taky všichni říkali, že ústavní soud nestihne rozhodnout o těch nepřiznaných koalicích a o tom, na kterou se uplatní, která uzavírací klauzule a pak to stihnul, tak už vám neřeknu, že to nestihne. Já si myslím, že je to velmi, velmi hraniční. Při využití všech možných procesních postupů se to zřejmě stihnout dá, ale myslím si, že je to velmi na hraně.
20: No a když tedy budeme mít verdikt, ať už v té době před summitem nebo někdy po něm, tak jaké může mít důsledky?
21: Bude záležet na tom, co bude v něm, ale vlastně výrazné, protože nám právě ten jakýsi volný prostor, v kterém se mohou političtí aktéři pohybovat a který někdy nemusí být vhodný, ale někdy také ano, může to rozhodnutí poměrně výrazně zúžit a bude otázkou budoucnosti, zda to bude spíše nápomocno anebo spíše komplikací nějakých budoucích politických vyjednávání a nastavení.
20: Tak tolik Marie Zámečníková z katedry politologie a ústavního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Děkuji vám, naslyšenou.
21: Taky děkuji, naslyšenou, hezký den.
20: A k tématu se vrátíme v této relaci ještě jednou. Pozveme do vysílání poslance za SPD Libora Vondráčka, který právě dokončuje tiskovou konferenci, jak tady vidíme na obrazovkách. České i zahraniční tenistky a tenisté, ale taky Český tenisový svaz vyjádřili podporu wimbledonské vítězce z roku 2023 Markétě Vondroušové, která dostala čtyřletý zákaz činnosti kvůli neodevzdanému vzorku při loňské dopingové kontrole. Například Karolina Muchová označila tento trest nezávislého tribunálu sestaveného Mezinárodní agenturou pro bezúhonnost tenisu za těžko pochopitelný. Podobně se vyjádřila i Rumunka Sorana Krstea, 11. světová hráčka. Vondroušová odmítla, že by dopovala a hájila se tím, že komisařka německé antidopingové agentury nepostupovala podle pravidel a tato popřela. My jsme teď ve spojení s ředitelem antidopingové agentury Martinem Číškem. Dobrý den.
0: Dobrý den.
20: Čtyřletý zákaz činnosti, včetně třeba i trénování dětí, je asi nejvyšší možný trest, jak často bývá udělován?
0: V těchto případech, jako se stal zmíněné tenisce Markétě Vondroušové, tedy pokud se jedná o odmítnutí dopingové kontroly, je ten trest vždycky stejný. Je transparentně dopředu známý a prostě antidopingový kodex jasně říká, že za odmítnutí dopingové kontroly hrozí trest 4 roky zákazu činnosti. Takže z tohoto úhlu pohledu se nestalo nic nestandardního, prostě došlo k odmítnutí dopingové kontroly a sportovkyně dostala adekvátní trest, který ty pravidla zmiňují.
20: Takže opravdu byl ten základní problém v tom, že Markéta Vondroušová test odmítla a je to tedy tak, že odmítnutí je horší provinění než samotný doping?
0: No, v podstatě je to tak. Je to záměrně takhle nastaveno, protože vlastně nikdo jiný nevymyslel její lepší způsob, jak jako zabránit tomu, aby ty sportovci ty dopingové kontroly odmítali. Samozřejmě jsou spousty případů, kdy sportovec jako nechce být testován, ale právě proto je to pravidlo tak tvrdé, aby vždycky ten sportovec pochopil, že vždycky je lepší ten vzorek poskytnout. V opačném případě totiž si představme, vlastně každý sportovec by přišel s nějakým argumentem, proč tu dopingovou kontrolu nemůže podstoupit a pak bychom vlastně ten systém mohli tak trošku, když to přeženu, rozpustit, protože by vlastně docházelo k tomu, že by ty kontroly se nerealizovaly. Proto je to záměrně takto přísně nastaveno a ty sportovci o tom vědí a vidí, že to je takto přísné. No, takže,
20: si nemyslíte, promiňte, že vás přerušuji, ale takže si nemyslíte to, co zaznívalo třeba v některých komentářích, že tady ty orgány postupují jaksi dvojím metrem, že světová jednička Jannik Sinner nebo Polka Iga Świątecková měly pozitivní testy a dostali tříměsíční, respektive měsíční distanc?
0: No, samozřejmě chápu to lidské hledisko, nebo prostě někdo, kdo není zaujatý a není v té problematice nějak hlouběji, tak mu to připadá jako neférové, ale je potřeba si uvědomit, že se jedná o dva úplně diametrálně rozdílné případy porušení antidopingových pravidel, protože odmítnutí dopingové kontroly a kontaminace zakázanou látkou jsou dva, jako jsou dvě jiné provinění, takže jde jako v trestním právu bych říkal, že jde o jinou skutkovou podstatu toho trestního činu, takže jako porovnávání je velmi složitý. To porovnávání by tam asi být nemělo, ale právě proto i to by měla být motivace vlastně pro ty sportovce vždycky ten vzorek poskytnout, protože pak se dá leco argumentovat, protože se může stát, že nějaký jako doplněk stravy a podobně může být kontaminován, ale bohužel prostě ta vada, světový antidopingový regulátor nepřišel s ničím, co by bylo jako pro ty sportovce příznivější než to, že říká, že to odmítnutí bude takhle tvrdě trestáno. Bohužel je to takhle přísný, ale je to z toho důvodu, aby ten systém fungoval.
20: No ale co ty okolnosti? Markéta Vondroušová tvrdila, že ta komisařka přišla mimo hodinový interval, který sportovci denně uvádějí v aplikaci, pomocí které informují, kdy a kde budou k zastižení. A prý se také nelegitimovala a neukázala pověření, co o tom říkají pravidla.
0: Ano, to jsou argumenty Markéty Vondroušové. Samozřejmě je to třeba k tomu říct to, že my jako Český antidoping nejsme účastníkem toho řízení. To řízení je vedený Mezinárodní tenisovou federací, která byla jako tou, my tomu říkáme testing authority, to byl ten, kdo vlastně chtěl otestovat tu Markétu v tom konkrétním dni. A z toho důvodu já neznám úplně detaily konkrétně toho dění toho skutku, kdy ta komisařka ji kontaktovala a reakci Markéty, ale ale pokud prostě zřejmě to slyšení proběhlo, zřejmě se nepodařilo prokázat, že by ta komisařka nějak pochybila, ale to teď už jenom trošku spekuluju.
1: Můžu se zeptat na závěr, jestli si ještě Markéta Vondrouša může nějak obhájit, jestli může třeba i dosáhnout zmírnění nebo zrušení trestu?
0: Určitě, tohle bylo prvoinstanční rozhodnutí, ten zákaz činnosti, a Markéta má teď právo se odvolat k Mezinárodnímu soudnímu tribunálu do Lausanne, kde může vlastně dál obhajovat tu svoji pozici a snažit se vlastně, aby ten trest byl zrušen. To právo určitě má.
1: Tak tolik Martin Čížek, ředitel antidopingového výboru České republiky, respektive agentury. Děkuji vám, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: Zástupci vedení odborů České televize a Českého rozhlasu si včera spolu s představiteli vládní koalice vyměnili názory na financování veřejnoprávních médií. Po výstražné stávce, které se zúčastnili zaměstnanci obou médií veřejné služby, odboráři zopakovali, že způsob projednávání zákonu i obsah návrhů jsou pro ně nepřijatelné. Předseda poslanecké sněmovny z hnutí SPD Tomio Okamura uvedl, že by vedení České televize a Českého rozhlasu měli předložit návrhy, jak by ušetřili, a doplnil, že podmínky pro zaměstnance zhoršovat nechce. Na lince je poslanec klubu SPD, předseda strany Svobodných Libor Vondráček. Dobrý den.
5: Dobrý den.
1: Já vás nejdřív poprosím o komentář k tomu aktuálnímu politickému vývoji. Co si myslíte o tom, že prezident podal kompetenční žalobu na vaši vládu kvůli své neúčasti na summitu Severoatlantické aliance v Ankaře?
5: Tak já jsem se krátce seznámil s těmi třemi hlavními tématy, typy otázek a okruhů, které by rád pan prezident řešil tak, aby ústavní soudce vyjádřil k kompetencím vlády a podmínkám, za jakých tedy se schvaluje účast na summitu a jak má vykonávat svoji pravomoc reprezentaci navenek. Z toho, co tam je tedy psáno, tak já si upřímně neumím ze svého právního pohledu úplně představit, jak by se k tomu ústavní soud mohl postavit z hlediska ústavy, z hlediska nějaké argumentace opřené o ústavu vzhledem k tomu, že kompetence, o kterých pan prezident mluví, jsou sdílené. Je k nim potřeba kontrasignace, jedná se o článek 63. A tak trochu za sebe si troufám typovat, že ústavní soud k této věci se vyjádří tím způsobem, že mu nepřísluší úplně odpovídat na tyto otázky, že to je více politická záležitost než záležitost čistě výkladu ústavy a ústavně právního charakteru.
1: No a teď k tomu včerejšímu jednání se zástupci odborů o financování veřejnoprávních médií. Co z něj vyplynulo a vidíte nějaký posun v dosavadní diskusi?
5: Tak já vnímám, že včera teda se odbory nějak vyjádřily k těm návrhům. Samozřejmě je to zcela legitimní, odbory tady jsou od toho, aby nějak komentovali záležitosti, které se týkají jejich zaměstnání nebo jejich... My ty kroky, které děláme, tak máme opřené o vůli lidu, o vůli občanů, kteří se nějak vyjádřili, a my nemůžeme upřednostnit čistě názory odboru nebo názory reprezentantů České televize a Českého rozhlasu před tím, co jsme slibovali lidem ve volbách a co si drtivá většina našich voličů přeje, abychom také splnili. Máme to i v programovém prohlášení vlády a my chceme programové prohlášení vlády samozřejmě plnit, přestože
1: Přerušuji, ale přece jenom tady jde i o ten způsob toho předkládání, nejenom o ten samotný návrh, ale třeba podle Tomia Okamury se povede debata o financování nejméně půl roku, budou její součástí i zástupci rozhlasu a televize a také odborníků, ustaví se nějaká pracovní skupina?
5: Tohle to já úplně přesně nevím. Co vím, tak že samozřejmě otázky rozpočtu, otázky toho, jak se ty organizace staví ke svému financování a vypořádávání se svými zaměstnanci, je plně v gesci pana ředitele České televize, Českého rozhlasu a primárně s nějakým očekáváním toho, jak budou ty rozpočty v budoucnu vysoké, tak se s tím musí vypořádat právě oba ředitelé. Takže jedna věc je diskuze, ale druhá věc je potom ta realita a ta praxe, a to už je čistě v kompetenci ředitelů, aby s tím daným množstvím peněz vymysleli organizaci svých institucí, aby to fungovalo a aby dělali teda to, co považují za nejdůležitější.
1: Takže to necháváte na ředitelích, aby se vypořádali s tím množstvím peněz, které pravděpodobně budou mít k dispozici, ale třeba zástupci odborového sdružení média uvedli, že pokud bude schválen jeden z těch návrhů, které jsou teď ve hře, tak hrozí propouštění stovek lidí, celých týmů, které zajišťují provoz. Postiženo by mohla být i regionální studia, která dodávají posluchačům informace o dopravě, místní politice, zdravotnictví, kultuře, uzavírání silnic a podobně. Reflektujete nějak tyhle obavy?
5: Těch názorů a možností, jak se s tím vypořádat, je určitě více. Možná, že tohleto oni si vyhodnotili, že je nejpravděpodobnější scénář, ale jak to definitivně dopadne, je opravdu plně v kompetenci ředitelů. Takže my si zas netroufáme dělat ta rozhodování za ně a v čem budou chtít šetřit, v čem budou chtít třeba fungovat efektivněji, to si musí rozhodnout právě oni a právě management České televize a Českého rozhlasu.
1: No ale třeba poslanec motoristů a zmocněnec pro Green Deal Filip Turek prohlásil, že je nutné šetřit z objektivních důvodů, ale třeba generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral upozornil, že instituce šetří už dávno, že kvůli zmrazení poplatku propouštěla pracovníky, přistoupila k vnitřní reorganizaci a tak dále, a že prostě lze jenom velmi těžko vyjít s těmi penězi, které tu byly předtím a které byly, dejme tomu, se dají v případě Českého rozhlasu vrátit zpátky do roku 2005.
5: Neznám ředitele žádné státní instituce, který by řekl, že šetří málo a jedná neefektivně a funguje jeho organizace, takže má značné rezervy v úsporách.
1: A vy o těch neefektivitách víte, protože dřív se uvažovalo o tom, že by financování Českého rozhlasu a České televize překontroloval Nejvyšší kontrolní úřad. A proč tedy říkáte to, že teď se bude tedy snižovat rozpočet obou institucí, aniž byste měli tyto podklady?
5: Snižují se rozpočty mnoha státních institucí a vzhledem k tomu, jak se vyvíjí technologie, věřím tomu, že mnoho věcí lze dělat efektivněji než třeba v 90. letech, kdy se tedy vymyslel ten systém poplatků.
1: Ale vy to nevíte v podstatě momentálně, co přesně, kde přesně se dá šetřit, jak se to změnilo. Není dobře počkat na ten nějaký případný výrok NKÚ?
5: No, já si netroufám nic naznačovat, navrhovat, tak aby bylo řečeno, že radím ředitelům, co konkrétně mají škrtat, šetřit, ale co vím, jistě objektivně teda technologie jdou dál a to, na co byly dříve potřeba velké štáby, to dneska obslouží méně lidí s lepší technikou, takže obecně vnímám, že právě v této oblasti jdou ty věci dopředu a věřím tomu, že se podaří s tím vypořádat.
1: Libor Vondráček, poslanec za SPD, děkuji vám, naslyšenou.
5: Děkuji za pozvání, naslyšenou.
1: A taková byla publicistika, Tomáš Pavlíček se loučí.
4: Dobré odpoledne, 12:30.
7: Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Spor mezi vládou a prezidentem o účasti na červencovém summitu NATO bude řešit ústavní soud. Petr Pavel podal kompetenční žalobu. Požaduje, aby soud určil, kdo může o účasti na summitech rozhodovat. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO řekl, že podání žaloby respektuje. Nejde ale podle něj o dobrý krok. Ozbrojený Petr Šimon, po kterém pátrá policie, se pohybuje zapůjčeným autem. Jde o Renault Megane vínové barvy s registrační značkou 1S08861. Podle policie je ozbrojený muž učitel s vazbami na učiliště v Čelákovicích, kam měl původně namířeno. Naposledy byl viděn podle policie ráno v Brandýse nad Labem. Policisté prosí, aby v případě jeho vidění lidé volali na linku 158. Írán nepovolí inspektorům Mezinárodní agentury pro atomovou energii kontrolu jaderných zařízení, které poškodily americko-izraelské útoky, řekl to mluvčí iránského ministerstva zahraničí. Odmítl tak výroky amerického viceprezidenta J.D. Vance, podle kterého by se měli inspektoři do Iránu vrátit nejpozději tento týden. Na Karlovarský filmový festival přijede Dustin Hoffman. Oscarový herec uvede na 60. ročníku přehlídky snímek Absolvent. Do Karlových Varů dorazí taky herečka Juliette Binochová, která si zahrála třeba ve filmu Anglický pacient nebo snímku Čokoláda. Karlovarská přehlídka začne 3. července. Skoro 2 minuty po 12:30 pro vás máme taky čerstvé dopravní informace ve vysílání Českého rozhlasu Plus. Na dálnici D1 z Vyškova směrem do Brna, teď opatrně za sjezdem na Slavkov u Brna. Na 210. kilometru se zastavíte, následná fronta se nesouvisle sune až do omezení v Brně na 196. kilometr. Navíc na 207. kilometru se srazila dodávka s osobním autem. Na silnici 7 mezi Prahou a Chomutovem počítejte se zdržením na obchvatu Slaného. Stojí tam nepojízdná dodávka, ve směru do Chomutova se zastavuje už na dálnici na 18. kilometru, zdržení teď bezmála 30 minut. V opačném směru se zdržíte 15 minut. Na okruhu směrem na letiště počítejte s kolonou kamionů od sjezdu z D1 až k Ořechu na 109. kilometr. Regulují vjezdy do obou tunelů, místy se tak zastavíte i v osobním autě. A dobře dojeďte. Je polojasno až oblačno, hlavně na Šumavě s ojedinělými přehánkami nebo bouřkami. Večer se bude vyjasňovat, teploty 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy až 32, na horách nejčastěji kolem 22 stupňů Celsia. To byly zprávy, teď pro vás na Plusu máme názory a argumenty.
6: Prezident podává tak řečenou ústavní žalobu kvůli svému nezařazení do české delegace na summit NATO. Ve sporu o veřejnoprávní média se hodí mít připravené a promyšlené následné kroky. Britský premiér Keir Starmer rezignoval, Trump versus Netanyahu, opravdová hádka nebo jen další divadýlko a ještě nový příběh české zahraniční rozvojové politiky. To jsou náměty anebo přímo titulky vybraných příspěvků právě začínající každodenní publicistické relace Českého rozhlasu Plus a v úterý 23. června zdraví od mikrofonu Ondřej Konrád. Dobrý den.
7: Názory a argumenty.
6: Ústavní soud obdržel kompetenční žalobu prezidenta Petra Pavla ve sporu o účast na červencovém summitu NATO v Ankaře. O případném přednostním projednání rozhodne plénum, tedy sbor všech ústavních soudců a soudkyň. Sejde se ve středu a do té doby nebude soud poskytovat žádné další informace. Pavel považuje rozhodnutí vyloučit jej z delegace za bezprecedentní a mimořádně také nešťastný krok. A dodávám, že vláda na svém pravidelném pondělním zasedání rozhodla, že na summit do turecké Ankary poletí jenom premiér s ministry zahraničí a obrany. No a ve studiu je se mnou k tématu komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Buď zdrav.
22: Dobrý den.
6: V samostatné České republice se podobná věc odehrála pouze jednou, kdy Zemanova vláda naopak se dotazovala, jak je to s kompetencemi prezidenta ohledně České národní banky. Čili tato situace, kdy naopak prezident se na něco ptá, je zcela první.
22: Je to zcela unikátní věc a má pravdu premiér Andrej Babiš, když tvrdí, že politici by na sebe neměli podávat žaloby, ale to předpokládá, že politici jsou schopni se dohodnout, nějak argumentovat, diskutovat a ta diskuse se úplně nevedla, alespoň na úrovni prezident-premiér, protože většinou probíhala ve veřejném prostoru, v sdělovacích prostředcích a podobně. Takže prezident republiky nabyl dojmu, že vláda nedostatečně argumentovala, proč by neměl být součástí české delegace. Když se podíváme do historie, tak s výjimkou jednoho summitu, kdy prezident republiky Miloš Zeman ze zdravotních důvodů na ten summit nechtěl cestovat, tak vždy, když prezident chtěl, tak na summit cestoval a bylo to tak například i v roce 2018 v Bruselu. Bylo to v době, kdy rovněž u moci byl americký prezident Donald Trump, kdy rovněž byli spojenci kritizováni za to, že vydávají málo peněz na obranu, a právě summit toto řešil a na tom summitu byla česká delegace, kterou vedl prezident Miloš Zeman a součástí byl premiér Andrej Babiš a tam si ty role rozdělili, že první den se toho summitu v čele té delegace účastnil Miloš Zeman a druhý den Andrej Babiš. Takže kde je vůle, jak se říká, tam je cesta. Ta cesta tentokrát nebyla nalezena, protože tam ta vůle nebyla a proto se tou věcí bude zabývat ústavní soud.
6: Když pondělí oznamovala vláda, respektive premiér, to rozhodnutí nezařadit tedy pana prezidenta do té delegace, tak premiér Babiš říkal, že to není nic osobního, ale zřejmě málo kdo v zemi si myslí, že to naopak osobní je, ale to nikoliv přímo od premiéra, ale od ministra zahraničí Petra Macinky.
22: Skutečně ty důvody, proč by prezident neměl vést tu delegaci, proč by mu nemělo být vyhověno, alespoň v té kompromisní podobě, jak sám navrhoval, tak ty argumenty nejsou úplně pádné a ten jeden argument, že vláda potřebuje obhajovat, proč se jí nedaří vydávat na obranu tolik peněz, kolik by měla, tak také úplně není nejpevnější a to z toho důvodu, že pokud se tam budou řešit konkrétní výdaje, tak se budou řešit za rok 25, protože rok 26 stále ještě běží a není to úplně jasné a tehdy byla u moci většinou Fialova vláda, takže to je odpovědnost její, takže tam není nic, co by bránilo, aby případně prezident se toho summitu účastnil i z tohoto důvodu, takže skutečně to lze vnímat jako spíše nějaký takový osobní souboj než racionální debatu.
6: To byl Petr Hartmann, díky mnohokrát.
22: Naslyšenou.
6: Ve sporu o veřejnoprávní média se hodí mít připravené a promyšlené následné kroky. Tak zní relativně dlouhý titulek úvahy glosátora politického dění, publicisty Lukáše Jelínka.
8: Zastavit lavinu je vždy těžší, než ji spustit. Vláda Andreje Babiše se zrušení koncesionářských poplatků vybrala za svůj symbol. Tvrdí, že jde především o peněženky občanů, ve kterých zůstane víc. Když se však zaměříme na chování premiéra i řady ministrů k novinářům, ale také k neziskovým organizacím, expertům, nezávislé státní správě nebo justici, zjistíme, že změna financování médií veřejné služby zapadá do ucelené mozaiky přístupu současných mocných ke státu, který mají na základě volebních výsledků spravovat. Ono je nakonec jedno, jestli na nezávislost veřejnoprávních médií poté, co budou financemi přivázána ke státnímu rozpočtu, sáhne tato nebo jiná vláda. Na Slovensku se o převedení pod erár postaral kabinet Igora Matoviče, ovšem na peníze rozhlasu a televize citelně sáhl až kabinet Roberta Fica. Leda by chtěl Babiš stihnout obojí, čemuž by nasvědčovalo, že z hlediska příjmů má být Česká televize vržena do roku 2008 a Český rozhlas do roku 2005. A co vláda? Ona by dokázala hospodařit s rozpočtem 20 let starým. Legitimních důvodů, proč přistoupili zaměstnanci veřejnoprávních médií k výstražné stávce, je řada. Od chabé vládní argumentace, v níž hraje prim neprůstřelné tvrzení, prostě to máme v programu, přes polopravdy při popisování evropského mediálního trhu, či absentující veřejnou diskuzi, která v jiných zemích trvala celá léta, až po výroky koaličních politiků, podle nichž má po poplatcích přijít na řadu posuzování obsahu vysílání. Lavina se však valí, zákon brzy začne projednávat sněmovna a všichni aktéři příběhu by se měli zamyslet nad tím, co dál. Koalice se cítí být na koni, ke změně postoje by mohly přimět jedině masivnější veřejné protesty či stávky, do nichž by se zapojily i další odborové organizace a svazy. Další nástroje má v rukou sněmovní opozice, může obstruovat, čímž poukáže na závažnost tématu pro českou společnost, pokud ovšem nevymyslela zničující parlamentní zbraň, jednoho dne její snahy utne koalice stanovením pevného termínu pro hlasování, což je zvyk spopularizovaný kabinetem Petra Fialy. Vládní většina je to přehlasovat i senát nebo prezidentské veto. Opozice už nyní hrozí ústavním soudem. Naformulovat žalobu tak, aby byla úspěšná, však nemusí být jednoduché. Bránit se mohou i dotčená média. Jejich pouť justičním labirintem by ale byla obtížnější než poslanecká. Stížnost by každopádně musela poukázat na likvidační potenciál legislativních změn, pokud by pro Českou televizi a Český rozhlas znamenaly zásadní meziroční propad v příjmech. Na to myslí zejména evropské právo, ale i to české má pojistky, které lze v případě skokového miliardového snížení hodnoty majetku aktivovat. O možnosti kompromisu se nyní příliš nemluví. Jak dlouho ale koalice vydrží ukazovat svaly? Není přeci jen šance, aby veřejný tlak zajistil veřejnoprávním médiím při přechodu jejich financování na státní rozpočet lepší výchozí pozici? Neexistuje žádná možnost, jak naformulovat ústavní pojistky akceptovatelné oběma tábory. A co, až se politické poměry změní? Půjde několika tahy pera obnovit koncesionářské poplatky, nebo by měla dnešní opozice předem pracovat například se skandinávským modelem speciální daně, s níž nelze jen tak hýbat? Nástrojů, jak si mohou dupnout, mají politici víc, zejména mediální rady, které si vybírají k obrazu svému. Už proto počítejme s tím, že spor o podobu médií veřejné služby a jejich nezávislost bude dál pokračovat. Podstatné je, jak na něj budou zainteresované strany připraveny. Vláda si nevystačí s kolovrátkem jednoduchých manter. A její kritici by zase měli vést v patrnosti, že ani spravedlivé rozhořčení bitvy nevyhrává. Podstatné je mít dobře promyšlené a načasované další kroky.
6: Míní Lukáš Jelínek. Britský premiér Keir Starmer v pondělí v emotivním projevu před sídlem předsedů vlád v Downing Street číslo 10 v Londýně oznámil svůj odchod z úřadu, ve kterém ale setrvá, než bude určen jeho nástupce. Tím by se mohl stát bývalý starosta Manchesteru Andy Burnham. Ten už také kandidaturu ohlásil a Starmera by měl nahradit také v čele Labour Party, a komentuje redakční kolega Jan Fingerland.
9: Ještě v pátek podepsal Keir Starmer zákony, které měly usnadnit Britům stěhování. V pondělí už začal chystat vlastní stěhování, i když jen ze sídla britských premiérů. Nebyl to ovšem z jeho strany žádný vtípek, protože pokud se něčím jako politik vyznačoval, tak mimořádnou suchopárností. Jeho vážnost a sklon k mentorování jistě nebyly hlavním důvodem, proč Keir Starmer po necelých dvou letech v čele vlády končí, ale byly důležitým doprovodným jevem jeho politického stylu. Je jeho velkou zásluhou, že převzal libristickou stranu ve velmi špatném stavu, zbavil ji problematického dědictví Jeremyho Corbyna a nakonec přivedl k velmi výraznému vítězství ve volbách. Byl vnímán jako zachránce demokratické levice a málo koho napadlo, že uvedením libristů do vlády hlavním vchodem to končí. Ukázalo se, že Starmer je sice zdatný právník, ale mizerný politik, který navíc dorazil do vysoké politiky jako padesátník. Neosvojil si vůbec hlavní principy této práce. Jeho pozici například podkopala neochota komunikovat s vlastními poslanci a přesvědčovat je o správnosti vlastních plánů, budovat aliance a vysvětlovat jednotlivým proudům potřebu kompromisů. Rezignoval v okamžiku, kdy před ním byla jen varianta trapného přežívání v Downing Street ve stínu rezignací vlastních ministrů a rozpadu vlády. Krátce předtím zaznamenali libristé sérii porážek v květnových místních volbách a sami pak do parlamentu v doplňovacích volbách protlačili bývalého manchesterského starostu Andy Burnhama, aby jim mohli Starmera snadno nahradit. To bylo pro Starmera nepochybně ponižující. On sám ale prý své spolustraníky urážel svou přezíravostí a mentorováním. A samozřejmě si lidé nemohli nevšimnout, že v politické kultuře, která si tak potrpí na dobrý a duchaplný projev, stanul v čele vlády člověk, který vůbec neumí mluvit k poslancům, straníkům, voličům nebo vůbec všem Britům. Z jejich hlediska ale bylo důležitější něco jiného. Libristé strávili čekáním na svou příležitost mnoho let a sám Starmer poté, co převzal vedení od Jeremyho Corbyna, měl možnost systematicky pracovat na tom, jak libristé změní Británii pozitivním směrem. Jenže se ukázalo, že Starmer nemá žádné plány, které by se pokusil naplnit, natož aby vyvolával pocit, že zemi někam vede. Neustále pak osciloval kolem různých nápadů, které po sebemenším protitlaku zase bral zpátky. Přitom Británie, podobně jako řada jiných zemí, čelí velkým výzvám od deindustrializace, nástupu nových technologií, otázkám imigrace až po válku na Ukrajině. V poslední jmenované záležitosti Starmer zachoval Kyjevu silnou podporu, nastavenou předtím konzervativci. Britští komentátoři si všímají, že hned 4 z 6 posledních premiérů odcházeli od moci, aniž by sami prohráli volby. Dostávali se do problémů, které si sami vyrobili, nerozhodností, impulzivností, neschopností komunikovat, nebo sérií naprosto nesprávných úsudků. Podle některých názorů je to i proto, že celá britská politika, a možná nejen britská, je v hlubší krizi. Do vrcholné politiky se dostávají lidé, kteří vůbec neovládají elementární řemeslo svého oboru, nemají nápady ani schopnost chápat, co je potřeba a dlouhodobě to prosazovat. Namísto tradičních stran se tlačí populisté a radikálové. Konkrétně Labour Party ztrácí hlasy ve prospěch krajně levicových zelených a Farageovi Reform UK. Příštím britským premiérem bude s největší pravděpodobností zmíněný Andy Burnham, který se prý vyznačuje úplně stejnou sadou nedostatků. Jen se u toho umí, na rozdíl od Starmera, příjemně tvářit.
10: To byl Jan Fingerland.
11: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
10: Americký prezident Donald Trump by se jistě rád definitivně zbavil nepopulární války s Íránem. A to asi dosavadní mírová dohoda zatím nezaručuje. Ale především hlavním problémem pro Trumpa je největší spojenec Spojených států, aspoň údajný, to znamená Izrael v čele s premiérem Netanyahuem. A slovo má Matěj Schneider ze serveru Voxpod.
12: Když Donald Trump oznámil, že mírová dohoda s Íránem je na spadnutí, dalo se čekat, že nepůjde o nic bůh ví jak stabilního. Postupně se na veřejnost dostaly hlavní body dohody a bylo jasné, odkud pramení i hlavní problémy. Jsou to v zásadě ty samé jako od začátku války. Stejně jako před válkou je stále na jasná budoucnost iránského jaderného programu. Problém s blokádou Hormuzu začal až Trumpovou válkou, ale ani ten zatím vyřešený není. Americká strana se tváří, že průliv se prostě vrátí k bezproblémovému provozu. Ale Iránce možnosti kasírovat lodě asi jen tak nevzdá. Pro Trumpa, který by se zjevně této nepopulární války rád konečně zbavil, ale představuje zásadní problém jeho údajný největší spojenec, Izrael v čele s Benjaminem Netanyahuem. První bod dohody se totiž netýká přímo Iránu, řeší probíhající boje v Libanonu. S počátkem války s Iránem sem totiž izraelská armáda provedla invazi. A právě Trumpovy snahy válku ukončit v kontrastu s Netanyahuovým expanzivním přístupem jasně ukazují, jak rozdílné mají v téhleté společné válce oba lídři zájmy. Už od začátku téhle dohody bylo jasné, že právě zastavení libanonské fronty bude nejméně stabilní částí křehkého míru. Izraelští politici v uplynulých

0: Teď zbývá, řekl napřímo Vance během tiskovky v Bílém domě. Izraelce také varoval, že jejich ozbrojené složky jsou závislé na dodávkách amerických zbraní. V rozhovoru pro New York Times pak řekl, že se Izrael jakožto 9milionová země nemůže prozabíjet k vyřešení všech národně bezpečnostních problémů. Varování nezabrala. Konflikt v Libanonu pokračuje. Během víkendu po podepsání dohody pak na to Irán reagoval a uzavřel kvůli tomu znovu Hormuzský průliv. Bílý dům se rozhodl prostě popírat, že je Hormuz uzavřený. Prý je nadále průjezdný. Ze všech zmíněných rozkolů se ale Trump a Vance nemohou prolhat o nic víc, než se z nich mohou prozabíjet. V následujících týdnech budou muset ukázat, jestli svá ostrá slova na účet Izraele jsou ochotni doplnit odpovídajícími činy. Ještě před několika měsíci by něco takového bylo nepředstavitelné. Podpora pro Izrael mezi americkou veřejností ale prudce klesá. Zároveň je ale ve Washingtonu hlasitá, dobře financovaná i zorganizovaná menšina, která na Bílý dům tlačí, aby nekritickou podporu pro Izrael zachovala. Před volbami mohl Trump slibovat oběma skupinám něco jiného. Teď se bude muset rozhodnout.
1: Hovořil Matěj Schneider. Ministr zahraničí Petr Mlacinka představil na konferenci Investicemi k partnerství novou vizi české rozvojové politiky. Důraz klade na strategický zájem, ekonomickou logiku a partnerství. No a Tereza Němečková, vedoucí Centra pro studium Afriky na Metropolitní univerzitě Praha, si ovšem klade otázku, jestli se z Mlacinkovy rozvojové politiky nestává především nástroj podpory českých firm na úkor širších rozvojových cílů.
2: Debaty o proměně zahraniční rozvojové politiky dnes probíhají napříč západními zeměmi. Rostoucí vliv Číny v zemích globálního jihu i tlak na veřejné rozpočty vedou evropské státy k většímu zapojení soukromého kapitálu. Symbolem této proměny se stala iniciativa Global Gateway, jejímž prostřednictvím Evropská unie podporuje investice do infrastruktury, energetiky či digitalizace a zároveň posiluje svůj politický i ekonomický vliv v partnerských zemích. V tomto kontextu představil ministr zahraničí Mlacinka nový příběh české rozvojové politiky. Dosavadní model založený na grantech a darech chce nahradit přístupem postaveným na strategickém zájmu, ekonomické logice a partnerství. Rozvoj podle něj znamená především obchod, infrastrukturu, export, know-how a spolupráci na úrovni stát, stát a biznis. Právě zde však český přístup začíná vybočovat. Zatímco západní země hledají, jak propojit investice soukromého sektoru s tradičními nástroji rozvojové politiky, Mlacinka staví svůj příběh na podpoře českých firm. Není na tom na první pohled nic špatného. Firmy přinášejí inovace a pracovní místa, zejména pokud v partnerských zemích dlouhodobě investují a budují místní kapacity. Jejich zapojení do rozvojové politiky je proto žádoucí. Jenže jak upozorňoval nositel Nobelovy ceny Amartya Sen, skutečný rozvoj nespočívá v tvorbě bohatství, ale v rozšiřování možností lidí vést důstojný život. K tomu jsou zapotřebí kvalitní instituce, vzdělání, zdravotnictví, bezpečnost a fungující veřejná správa, tedy oblasti, které soukromý sektor zpravidla nezajišťuje. Zkušenosti z mnoha rozvojových zemí ukazují, že samotná spolupráce státu a biznesu rozvoj nezaručí. Řada států přitahuje významné investice a dosahuje hospodářského růstu, přesto zde přetrvává chudoba, nerovnost i slabé instituce. Právě zde se ukazují limity přístupu založeného převážně na investicích a exportu. Stačí se podívat na současné šíření eboly v Demokratické republice Kongo a položit si otázku, jak by podobnou krizi vyřešily zahraniční investice. Tradiční rozvojová a humanitární spolupráce má proto stále své nezastupitelné místo. A vzhledem k rostoucímu počtu ozbrojených konfliktů, přírodních katastrof či ústupu demokracie bude její význam spíše narůstat. Právě proto se evropské země nesnaží rozvojovou spolupráci investicemi nahrazovat, ale oba přístupy propojovat. Eurokomisař Josef Síkela představuje Global Gateway jako model založený na principu 360 stupňů. V němž jsou investice pouze jednou součástí širší podpory, vzdělávání, výzkumu, veřejných institucí a místních komunit. Takový přístup vyžaduje zapojení různých aktérů, včetně místní občanské společnosti. České rozvojové a humanitární organizace, univerzity a výzkumná pracoviště si v posledních letech vybudovaly rozsáhlé kontakty v zemích globálního jihu, disponují zkušenostmi a znalostí místního prostředí a mohou pomoci zajistit, aby investice přispívaly k dlouhodobému rozvoji partnerských zemí. V Mlacinkově příběhu však jejich zapojení chybí. Nevládní organizace

0: se označuje za součást zastaralého modelu, univerzity a výzkumný sektor nezmiňuje vůbec. Chybí ale také jasná strategie, se kterými zeměmi chce Česká republika budovat dlouhodobá partnerství, v jakých oblastech a s jakým cílem. Macinková představa se spíše blíží americkému konceptu Trade over Aid, podle něhož mají obchod a investice postupně nahrazovat tradiční rozvojovou pomoc. Tento přístup nachází podporu zejména v konzervativních kruzích a rezonuje s trumpovským pojetím zahraniční a rozvojové politiky. V Evropské unii zůstává však spíše okrajový. Většina členských států se snaží hledat rovnováhu mezi ekonomickými zájmy a širšími rozvojovými cíly. Chceme-li žít ve stabilnějším a bezpečnějším světě, měli bychom i od české rozvojové politiky chtít víc než jen podporu českých firm.
1: Tolik Tereza Němečková z Metropolitní univerzity Praha. No a zcela na závěr má ještě slovo autorka glosy s titulkem Kdo ještě čte knihy? Spisovatelka a publicistka Iva Pekárková.
2: Už je to 30 let. Lubor Maťa, majitel prestižního nakladatelství a distribuční firmy, zažil šok. Jeho rozvážeč kdesi zaparkoval dodávku plnou knih a během hodiny se do ní kdosi vloupal. Ukradl sluneční brýle a umolousanou mikinu. Taky roztrhl pár balíků, ale když viděl, že obsahují jen jakési svazky potištěného papíru v barevných deskách, zklamaně odešel. Tvorba současných českých autorů, a že mezi nimi bylo pár známých jmen, mu nestála za ukradení. Maťa z toho byl zoufalý. Od té doby se knihy propadají hlouběji a hlouběji do šeravěků. Už dávno to nejsou hodnotné předměty, kterých si vážíme pro jejich moudrost a schopnost člověka potěšit. Dnes je to spotřební zboží. Na maturitním plese mé sestřenice, která vystudovala knihkupeckou školu, se studenti objevili v šatech či oblecích, přepásaných stuhou s nápisem Knihy nejsou housky. Tahle věta už bohužel dávno neplatí. Knihy jsou čím dál tím víc housky. Do druhého dne okorají a už je nikdo nechce. Navíc je housek přece spousta druhů. Slané, kmínové, sírové, makové. Zatímco knihy jsou, z pohledu běžné populace, tak nějak všechny stejné. V kavárně v naší čtvrti v Londýně se každý týden koná akce Vypni to. Za to, že celé 2 hodiny vydržíte nečučet do mobilu, dostanete zdarma kávu, čaj, pišingry, zábavu naživo a taky knihy. Teninké svazečky omotané balicím papírem, takže když si jednu berete, netušíte, co to bude. Když jsem před organizátory projevila údiv, prohlásili, že to má být překvapení. A tak trochu pokrčili rameny, jako by říkali, vždyť je to fuk, kniha jako kniha. Akce Vypni to nezískala velkou popularitu. Mladé, na které je zaměřena, tam zatím nikdo neviděl. Schází se tam pár osamělých jedinců požehnaného věku z předmobilové generace. Ti usrkávají kafe po galonech a mlčí. Hromádka tenkých svazečků obalených papírem zůstává nedotčena. Má dinosaurská duše knihomila se z toho zmítá v křečích. Ale víte co? Když jsem procházela mezi řadami letních bezdomovců, které vyhodili z dočasných ubytovacích zařízení, když přišlo hezké počasí, jsem uviděla zázrak. Chlapík, už ne nejmladší a trochu ošuntělý, seděl u haldy svých světských statků a četl si. Vážně si četl. Byl to pravý bílý Angličan, bezmála střízlivý. Prý knihy miluje. Pro většinu lidí bezdomova je největší problém těžká nuda. Díky knížkám, které nachází u popelnic, se má celý den čím zabavit. Doporučuje čtení i kamarádům. Vivant londýnští bezdomovci, zachránci knih.
1: Glosou spisovatelky Ivy Pekárkové končí úterní vydání Názoru a argumentů publicistické relace Českého rozhlasu Plus. Z jeho studia se pro dnešek loučí Ondřej Konrád.
3: Místo činu je to nejsvatější, co pro policisty je, a spackat místo činu, tak ten případ jde do háje.
4: říká bývalý šéf pražské modparty Josef Lotes. Nová osmidílná série Místo činu volně navazuje na cyklus forenzní psychologie. Tentokrát se však více zaměříme na práci policie. Přiblížíme některé metody a postupy, věnovat se budeme i případu vraždy Otýlie Vranské, navštívíme Muzeum policie České republiky a podrobněji představíme dva obory – forenzní entomologii a genetiku. Moje jméno je Kateřina Radhouská a budu ráda, když si Místo činu poslechnete na webu nebo v aplikaci Můj rozhlas, v dalších podcastových aplikacích a také ve vysílání Plusu. V sobotu po 5:00 odpoledne a v neděli hodinu popolední.
5: Je 13 hodin.
6: Český rozhlas Plus.
5: Prezident Pavel se kvůli účasti na summitu NATO obrátil na ústavní soud. Kárný senát zrušil výtku pro Hlastoveckou kvůli jejímu rozhovoru o bitcoinové kauze a Rusko posílilo ochranu Kerčského mostu na anektovaný Krym. Dobré odpoledne u Zpráv Plusu v úterý 23. června vám přeje Ondřej Látal. Prezident Petr Pavel podal kompetenční žalobu k ústavnímu soudu. Žádá ho, aby rozhodl, kdo může rozhodovat o účasti prezidenta na summitu Severoatlantické aliance. Reprezentovat Česko je podle něj popis jeho práce. Řekl to ve videu na sociálních sítích.
7: Rozhodnutí vyloučit prezidenta republiky z delegace považuji za bezprecedentní a mimořádně nešťastný krok. Zastupování státu navenek je pravomocí prezidenta podle článku 63 Ústavy České republiky.
5: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO prezidentovo rozhodnutí respektuje, podle něj ale není dobře, když na sebe ústavní činitelé podávají žaloby. Kárný senát Vrchního soudu v Praze zrušil výtku, kterou uložil olomoucký vrchní žalobce Radim Dragoun státní zástupkyně Petře Lastovecké. Bylo to kvůli jejímu rozhovoru o bitcoinové kauze. Dnešní rozhodnutí kárného senátu je pravomocné. Věc vrátil Dragounovi k dalšímu řízení. Ten teď zvažuje možnosti, jak bude dál postupovat.
8: První je, že v podstatě už na to nebudu nějak reagovat, další je manažerský pohovor a posledním je samozřejmě znovu udělení té písemné výtky.
5: Lastovecká má z rozhodnutí senátu radost, na svou funkci ale na začátku června rezignovala. Důvodem podle ní byla ztráta důvěry ve vedení státního zastupitelství. Nový bydžov na Královéhradecku uzavřel kvůli ozbrojenému muži veřejné budovy. Školám radnice doporučila, aby ukončili výuku. Informoval o tom starosta Matěj Novotný z ODS. Po 55-letém Petru Šimonovi policie pátrá od rána, a to kromě Královéhradeckého kraje i ve Středočeském kraji a v Praze. Naposledy byl muž viděný ráno v Brandýse nad Labem. Jezdí v modrém voze Škoda Fabia nebo v půjčeném Renaultu Megane vínové barvy. Protože je muž ozbrojený, lidé by se ho neměli snažit dopadnout. Rusko se obává ukrajinského útoku na Kerčský most spojující anektovaný Krym s pevninou. Ruské námořnictvo proto výrazně posílilo ochranu mostní konstrukce dlouhé 19 kilometrů.
9: Nejnovější satelitní snímky Google Maps odhalily, že Rusko rozmístilo podél mostu čluny a další překážky. Ty mají most chránit před útoky ukrajinských mořských dronů. Ukrajinské síly v minulých dnech opakovaně udeřily na objekty na obou koncích Kerčského mostu. Ten v současnosti zůstává jedinou relativně bezpečnou spojnicí mezi anektovaným poloostrovem a Ruskem. Ukrajinci už silně poškodili mosty na severu Krymu a systematicky útočí na silnice vedoucí přes okupovaná území jižní Ukrajiny. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
5: Přidáme dopravní informace na Plusu. Na tahu 7 mezi Chomutovem a Prahou stále překáží dodávka s defektem. Na obchvatu Slaného ve směru do Chomutova zastavuje se na konci D7 na 18. kilometru. Zdržení je teď asi půl hodiny. V opačném směru se popojíždí od odbočky na Slaný. Tam je to na 15 minut. Na okruhu směrem na letiště se táhne fronta kamionů od sjezdu z D1 až k Ořechu na 19. kilometr. Regulují proto vjezdy do obou tunelů, nárazově se zastavuje i v levém pruhu. V Novopatské ulici v Praze směrem na Černý most popojíždí fronta hlavně kamionu pravým pruhem, ta pokračuje nesouvisle dál na východní část okruhu až k Běchovicím. Silný provoz trvá na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most od Běchovic k Europarku. V Patočkově ulici naberete 10 minut navíc před Blankou, v Bělohorské se zdržíte taky 10 minut směrem z centra mezi Břevnovským klášterem a Vypichem. Dobře dojďte. Jasno až polojasno, zejména na Šumavě ojediněle přehánky a teploty 25 až 30 stupňů. Tolik zprávy.
6: Prezident Petr Pavel nepojede na červencový summit NATO v Ankaře. Veřejnoprávní média a jejich včerejší výstražná stávka i rezignace britského premiéra Keira Starmera necelé dva roky po vyhraných volbách. Události, na které se v následujících minutách podíváme očima hosta dnešního vydání pořadu Jak to vidí. Příjemný poslech přeje od mikrofonu Jiří Holoubek.
10: Jak to vidí?
6: A mým hostem je v brněnském studiu Českého rozhlasu pan profesor Lubomír Kopeček, politolog z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Začněme tedy doma. Vláda po tom včerejším jednání na tiskové konferenci oznámila, že prezident na summit NATO v Ankaře nepojede. Je to takový téměř už nekonečný příběh. Čekal jste tenhle výsledek?
11: Já bych byl překvapený, kdyby to dopadlo jinak, to jest, že ty avíza, postoje vládních politiků byly v celku jasné. Ta varianta, která mě napadla, že by se ještě také mohla objevit další zdržování, kdy to rozhodnutí vlastně padne. Já bych tady jenom připomněl, že do toho summitu zbývá opravdu jenom několik málo týdnů a to včerejší rozhodnutí vlády vlastně směřuje i k tomu, aby omezilo prostor pro protireakci prezidenta.
6: Zmínil jste to sám, několik málo týdnů. Lze to vůbec stihnout?
11: Teďka se pravděpodobně bavíme o té protireakci, mám-li to takhle pojmout. Tou protireakcí, kterou se asi dovíme v průběhu dneška, bude podání kompetenční žaloby prezidentem republiky na vládu. Je dobré říct, že prezident to avizoval a samozřejmě je otázka, jak dlouho to rozhodování ústavního soudu bude trvat. Já bych byl opatrný v tom, že i kdyby se postavil na stranu prezidenta, nejsem si úplně jistý, jestli může vládu donutit, aby reálně, tak říkajíc, vzala prezidenta na summit NATO. Spíš si myslím, že to může být hodně důležité vodítko do budoucna, jak by se aktéři v podobných sporech měli chovat.
6: Možná by vodítkem do budoucna mohlo být i to, kdyby se kompetenční žaloby, o kterých se mluví, opravdu podávaly, což se zatím nestalo. Můžeme opravdu zmínit, nebo alespoň já mám ten pocit, že jsme nikdy to sousloví kompetenční žaloba tak často neslyšeli, jako v těch uplynulých měsících. V tom prvním případě šlo tedy o nejmenování ministrem, ve druhém o cestu prezidenta na summit NATO. Bylo by podle vás dobře, kdyby ty žaloby, tak jak ta první, která tady nepadla, tak jak ta druhá, o které ještě nevíme, a to vyjádření hradu se očekává dnes v 10 hodin, kdyby padly, vyjasnilo by se tím něco opravdu?
11: Je dobré připomenout, že historicky jsme tu už jednu kompetenční žalobu měli. Okolo přelomu století ji tehdy podal premiér Miloš Zeman s vládou na tehdejšího prezidenta Václava Havla. Udělal to kvůli tomu, že se mu nelíbil fakt, koho jmenoval Václav Havel tehdy guvernérem České národní banky. Ono se to týkalo i dalších věcí, ale to vlastně bylo to nejpodstatnější. Tam šlo to, že to tehdy prezident nekonzultoval s vládou a postupoval o své vlastní vůli. Je dobré říct, že ústavní soud dal tehdy prezidentovi za pravdu a to, že v téhle věci může prezident postupovat samostatně bez ohledu na vládu, se tím vlastně usadilo jako úzus, jako věc, o které se od té doby nedebatuje. Já se na tom snažím ukázat, že samozřejmě vyjasnění hranic, co ti jednotliví političtí aktéři můžou, je podle mě poměrně žádoucí. Byť jsou tady hlasy od vládních politiků, ať už premiéra nebo ministra zahraničí, že by to bylo ze strany prezidenta emocionální rozhodnutí, tak já si to nemyslím. Samozřejmě vstupování soudů do politického rozhodování má svoje určitá rizika. Dalo by se debatovat i o tom, že Český ústavní soud tak nevždy dělal v minulosti úplně šťastně, ale zrovna v tomhle případě, to jest vyjasnění opravdu toho, co ti aktéři můžou, jak mají postupovat a co je vlastně přípustné, je podle mě velmi rozumné. Já bych tady jenom připomněl, že Česká ústava je napsaná u některých kompetencí nejenom prezidenta, ale obecně ústavních orgánů velmi stručně. Tahle kompetence, o které se teď bavíme, je tříslovná. Je to opravdu reprezentace státu navenek. To jest prezident tady vlastně dostal do vínku něco ústavou, co vlastně je hodně obecně formulované, a vyjasnění, co se pod tím přesně skrývá, by podle mě bylo rozumné.
6: Obecně stálo by za to, nebo blíží se čas z vašeho pohledu na nějakou korekci ústavy v některých těchto bodech, které by do budoucna ty potíže mohly přinášet? Stojí za to zpřesnit některé ty formulace?
11: Je dobré říct, že ta debata se tady vede už někdy od konce 90. let. Často souvisí právě s prezidentem a s jeho postupem. Asi nejkontroverznější nebo nejspornější, možná to slovo kontroverzní je tady příliš silné, ale nejspornější byl postup prezidenta při jmenování vlády, případně jednotlivých členů vlády. Sám jste zmínil, že jsme tu měli spor o jmenování Filipa Turka ministrem, který je poměrně čerstvý. To je, že prezident tady odmítl jmenovat určitého člověka ministrem, uvedl k tomu nějaké důvody. Je to záležitost, která se tady řešila už v minulosti, nejčastěji v souvislosti s postupem, respektive nepostupem Miloše Zemana, který se v některých záležitostech zachoval podobně, někdy to zdůvodnil, někdy tak úplně ne, respektive ty důvody mohly působit i zástupně. Podobná věc, byť ne v tak vyhroceném provedení, se objevila i u Zemanova předchůdce prezidenta Václava Klause. Takže podle mě by tu stanovení nějaké čáry, za jakých okolností třeba prezident nemusí ministra jmenovat, byť je tu návrh předsedy vlády, by dávalo smysl. Je dobré fakt říct, že si myslím, že by k tomu ústavní soud přistoupil pravděpodobně dost obecně, to jest, že dal by nějaké opravdu vodítko, nevím, jestli by dal opravdu jasný návod pro každou konkrétní situaci, ale řekněme toto doplnění ústavy prostřednictvím rozhodování ústavního soudu mi nepřijde jako něco, co by bylo problematické. Opravdu v tuto chvíli mi přijde, že český ústavní soudce v řadě věcí chová zdrženlivě. Není to aktér, který by měl aktivistickou tendenci překreslovat politické hranice anebo opravdu zasahovat nějak zásadně do fungování českého politického systému. Já jsem před chvilkou zmínil, že v minulosti mi to občas takhle nepřišlo. Připomenu asi tu nejkontroverznější věc, kdy jsme tu v roce 2009 měli ústavní soud, který tehdy zrušil předčasné parlamentní volby, přičemž podle mě tady postupoval způsobem, kdy opravdu v zásadě využil podání jednoho poslance, které bylo vzhledem k účelu, ke kterému směřoval, trochu sporné, a skutečně se tu choval výrazně nad to, co by mu jeho role v ústavním systému tak říkajíc zdávala. V tuhle chvíli se mi nezdá, že bychom tu měli ústavní soud, který by chtěl jít ve šlepějích toho, co se stalo v roce 2009.
6: Slova pana profesora Lubomíra Kopečka, politologa z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.
10: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
6: I s druhým tématem ještě zůstaneme doma, a to u včerejšího dění, ačkoliv jde také o událost, která už trvá, táhne se nějakou dobu, je stále v řešení. Pracovníci Českého rozhlasu a České televize právě včera vstoupili do jednodenní výstražné stávky. Jde o reakci na vládou schválený návrh zákona, který ruší dosavadní systém televizních a rozhlasových poplatků a má ho nahradit financováním ze státního rozpočtu. Médiím veřejné služby také nový systém přiznává výrazně méně peněz. Pane profesore, nepochybuji, že jste tu situaci, tu výstražnou stávku, nebo alespoň částečně včera přes den sledoval. Má takový krok nějaký smysl, nebo to je především symbolická záležitost směrem k veřejnosti?
11: Je dobré si všimnout, že samozřejmě pokud máte nějaké rozhodnutí, které hodně zasáhne do fungování veřejnoprávních médií, tak určitý typ protestů, odporu, reakce je na místě. Já bych to asi neomezil jenom na tu včerejší výstražnou stávku. Ono je dobré připomenout, že vlastně ty poslední týdny a měsíce, kdy ta poměrně intenzivní debata ohledně změny financování veřejnoprávních médií probíhala, se tady objevilo více projevů odporu vůči tomu způsobu a samozřejmě i cíli, ke kterému vládní koalice směřuje. Jako ten cíl, to jest oslabení významu veřejnoprávních médií, umenšení jejich role je, myslím, vcelku zjevný. Ty různé typy protestů, ať už to byla ta výstražná stávka, anebo to jsou záležitost spojené s protesty milionu chvilek, nebo organizované milionem chvilek pro demokracii, anebo to třeba budou i protesty a obstrukce, ke kterým sáhnou opoziční poslanci v parlamentu, jsou podle mě legitimní cesta, jak se tady k podobné věci postavit. Samozřejmě ta věc, která je potom, tak říkajíc, ta další, jestli se to rozhodnutí dá nějakým způsobem zvrátit. Zdá se, že vládní koalice po, řekněme, jistých nepodařených pokusech, jako byl mediální, nový mediální zákon z pera ministra kultury, se nakonec rozhodla jít minimalističtější cestou a věnovat se opravdu jenom té otázce financování, ne dalším záležitostem typu postavení veřejnoprávních médií. A tady si myslím, že v tuhle chvíli ten hlavní směr se asi už, tak říkajíc, zvrátit nedá. To, co se mi nicméně asi dá v průběhu toho projednávání zákona v parlamentu korigovat, jsou některé jeho aspekty a samozřejmě to může být i docela silný moment, jak mobilizovat českou veřejnost. Ono to zase není úplně zanedbatelné, je dobré připomenout, že máme premiéra, který hodně slyší nahlas lidu, je to celkem schopný a současně pragmatický populista a nemyslím si, že Andrej Babiš chce 10 000 či 100 000 lidí na náměstí.
6: Vy jste mluvil o tom, že ten záměr nebo jeden z těch záměrů je zjevný, například to umenšení vlivu veřejnoprávních médií, ale je to skutečně tak zjevné, protože vláda něco takového kategoricky popírá?
11: Tak když se podíváte na čísla, škrtnete tu v zásadě značnou část rozpočtu, což znamená pro Český rozhlas i Českou televizi rozsáhlé propouštění, omezení některých pořadů, tak já nevím, jak jinak bych to asi nazval. Je to opravdu způsob, jak redukovat jejich význam prostřednictvím financování. Když škrtnete nějaké instituci značnou část jejího rozpočtu, tak tím logicky máte docela velký dopad na její fungování.
6: Stejně jako u toho předchozího tématu, tedy cesty prezidenta Petra Pavla na červencový summit NATO v Ankaře, tak i v případě veřejnoprávních médií se zdá, že společnost je opravdu velmi ostře rozdělená. A ono to v poslední době vypadá, že se takový stav týká téměř jakéhokoliv palčivého nebo trochu palčivějšího tématu. Je to věc, na kterou si prostě musíme zvyknout, že společnost je rozdělena tímto způsobem nejen například u volebních uren, ale i v průběhu běžného volebního období u jednotlivých témat?
11: Já bych jenom připomněl, že nějaké rozdělení, nějaké dělící čáry jsou ve podstatě v každé společnosti. V té české společnosti je najdete už od roku 1989, co skončil komunistický režim. Aniž bych to z toho teďka chtěl dělat politologickou přednášku, tak tady najdete prostě určité socioekonomické dělení, dané hodně příjmově, hodně dané opravdu představami, jak moc chceme regulovat ekonomiku. A stejně tak tady najdete dlouhodobě opravdu nějaké kulturní dělení, které hodně souvisí, když teďka vypíchnu třeba jenom jedno vybrané téma s tím, jak se třeba stavíme k eutanázii, anebo třeba i k manželstvím stejnopohlavních párů. Tohle jsou věci, které tady dlouhodobě dělí českou společnost. To, co máme teď, řekněme v těch posledních 10-15 letech, je ještě trošku specifická linie, hodně daná postojem k ANO Andreje Babiše a samozřejmě i k lídrovi této formace. Může to být hodně ovlivněno i tím, co vlastně reprezentuje, co prosazuje. A na druhou stranu, já bych to opravdu nepřeháněl z hlediska toho, že se to týká každého tématu. Jenom připomenu, že tady máme věci, na kterých se dokázala shodnout ta stávající vládní koalice s tou, která tady byla do voleb v roce 2025, to jest třeba otázka dostavby dalších jaderných bloků v Dukovanech, což rozběhla ta minulá vláda, v tom ta stávající docela intenzivně pokračuje a nezdá se, že by na tom chtěla něco změnit. Přičemž nákladově je to zjevně vedle důchodů asi největší položka, o které se tady dá hovořit v českých rozpočtech pro příští léta. Možná ještě jeden pohled, jak jsem říkal, každá společnost je rozdělená, to české dělení nebo ta česká dělení mi zase nepřijdou tak dramaticky hluboké z hlediska příkopů, které tady jsou. Když se dívám třeba do sousedního Polska nebo na Slovensko, kde celkem masivní demonstrace, spory, opravdu hodně emocionálně podbarvené probíhají dlouhodobě, tak mi ta česká společnost paradoxně přijde v tomhle srovnání jak ještě relativně málo rozdělená.
6: To jsou uklidňující slova, možná to tak zevnitř nevnímáme. Když jste zmínil ty příkopy, tak z obecného hlediska, a tedy netýká se to jenom České republiky, ale i okolních států, leckdo z politiků mluví o tom, že je třeba ty hrany zahlazovat, příkopy zasypávat, ale ono se to reálně neděje, nebo alespoň jako občan ten pocit nemám. Proč se to nedaří? Nebo se o to málo usiluje?
11: Je dobré říct, že opravdu představa nějaké společnosti a bez konfliktu je představitelná v nějakém nedemokratickém režimu a i tam je to spíš záležitost, která je spíš skrytá tím, jak ten režim funguje, než aby konflikty úplně zmizely. Takže podle mě nějaká míra sporů, konfliktů patří ke zdravé demokracii. Samozřejmě ve chvíli, kdy přerostou nějakou míru, začne se žít v horečce, to je takový hezký termín jednoho italského politologa, že skutečně všechno ideologizujeme, ze všeho děláme politický problém, tak to určitě zdravé není a může to samozřejmě vést k tomu, že se ta daná demokracie dostane do krize. Krásný příklad je třeba Weimarská republika, to jest Německo před nástupem Hitlera, to je takový opravdu extrémní příklad, kdy se ty jednotlivé politické tábory dostaly do konfrontace, která už opravdu přesáhla nějakou normální hranici, provázelo ji násilí a pak to vedlo opravdu ke zhroucení toho daného demokratického režimu. Nemám zatím pocit, že by se Česko ocitlo v tomhle stavu. Opravdu jsem tady relativní optimista, anebo jestli chcete takový půl realista v tom, že vlastně si myslím, že pořád na tom česká společnost i politika není nějak dramaticky. Může to být teďka trochu spojeno s tím, že jsme měli volby, nějakým způsobem dopadly. Tato vláda prosazuje určitě věci, které jsou hodně kontroverzní a sporné. Na druhou stranu zase bych řekl, že to, co jsme se bavili u veřejnoprávních médií, nejde v tomhle ohledu zas až tak daleko, jako šli, dejme tomu, Právo a spravedlnost v Polsku, Robert Fico na Slovensku nebo před delším časem už Viktor Orbán, to je, že by přímo zrušili veřejnoprávní média a nahradili je státními. Ta česká cesta, byť samozřejmě je to určitá tendence deformovat liberální demokracii, je v tomhle takovou, já bych řekl, měkčí cestou, což trochu dávám do uvozovek. Tím neříkám, že není nebezpečná, jenom upozorňuji, že opravdu Andrej Babiš je pragmatický populista, nikoli ideolog ve stylu Viktora Orbána nebo Roberta Fica.
12: Naším hostem je dnes z brněnského studia Českého rozhlasu politolog Lubomír Kopeček.
10: Jak to vidí?
12: A ještě do světa, konkrétně, pane profesore, do Velké Británie. Britský premiér Keir Starmer v pondělí, tedy včera, oznámil, že odstupuje z funkce předsedy labouristické strany. V čele kabinetu zůstane, dokud se strana v příštích týdnech neshodne na jeho nástupci. Ten se posléze stane s největší pravděpodobností i ministerským předsedou. Než se ale dostaneme k tomu konkrétnímu včerejšímu oznámení, tak připomeňme, že přesně před 10 lety proběhlo referendum o Brexitu. Já jsem tehdy si nemyslel, že dopadne tak, jak dopadne. Co vy jako politolog? Měl jste jiný pohled?
11: Při mě je to 10 let. Myslím si, že jsem si tehdy myslel, když to takhle zvláštně řeknu, že opravdu Británie v Evropské unii zůstane. Ty průzkumy tehdy spíš naznačovaly, že by to tak mohlo skončit. Je dobré taky říct, že to referendum zase nebylo nějaké drtivé z hlediska té většiny, která rozhodla o odchodu Británie z Evropské unie, že ten výsledek byl tehdy poměrně těsný.
12: Nástupce Keira Starmera bude tedy 7. předsedou vlády za těch posledních 10 let. Co se to děje ve Velké Británii?
11: Já bych to jednak spojil s Brexitem. Opravdu pro Británii byl Brexit velký otřes, ze kterého se vlastně tato země dodnes tak úplně nespamatovala. Má to svoje ekonomické dopady, ale má to třeba i dopady, které opravdu hodně souvisí i s tou obecnější nespokojeností v britské společnosti, protože to, co vlastně bylo rámováno v souvislosti s pozitivy odchodu, byl třeba přesun peněz, které měly údajně téct někam do Evropské unie na britské zdravotnictví, na záležitosti, které jsou opravdu důležité pro Brity. Žádné takové transfery se neodehrály, naopak se spíš zdá, že některé britské problémy, které tu dlouhodobě byly, problém s migrací, to bych asi vypíchl na prvním místě, se za těch 10 let spíš prohloubily a Brexit se rozhodně neukázal jejich řešením, ale opravdu spíš něčím, co to ještě zhoršilo. Ten jeden z asi důvodů, ne hlavní, ale on se vlastně těžko hledá jeden hlavní důvod pro tu včerejší oznámenou rezignaci britského premiéra, je právě problém s migrací, což byl mimochodem právě i ten velký důvod, který hrál roli v té kampani stoupenců odchodu Británie před 10 lety.
12: Napadá mě, jak se bude na Keira Starmera vzpomínat, jestli se vůbec bude vzpomínat. Já bych se přiznal, si už ani nevzpomenu, kdo byl ministerským předsedou třeba před 6-7 lety.
11: Upřímně, sám jste vyslovil tu hezkou cifru 7. Byli tam v úzovkách rekordmani, jako byla premiérka Liz Trussová, která byla premiérkou opravdu jenom několik týdnů a v úzovkách udělala rekord v britských poměrech z hlediska té krátkosti toho, jak byla ve funkci. Ty důvody, které tehdy vedly k jejímu pádu, dneska už třeba zapomenuté, to jest některá její rozhodnutí, které vyvolaly negativní reakci finančních trhů, což následně vyvolalo vlnu obav, která ji vlastně ve vlastní straně, což byla strana konzervativní, smetla. Jako když se dívám teďka na ty důvody rezignace z toho stávajícího britského premiéra, tam opravdu chybí jeden velký důvod. Těch důvodů je celá řada, počínaje tím, že tady proběhly nějaké škrty v podobě sociálního státu, což u levice, labouristů, labouristického premiéra byl z pohledu voličů problém, byla tam problém s migrací, ale vlastně, když se tohle všechno nějakým způsobem nakumuluje dohromady a do toho přijdou nějaké skandály typu věci, které vůbec nesouvisí s ekonomikou, ale třeba s tím, koho Británie nominovala na post velvyslance do Spojených států, států a ten člověk se potom ukázal spojený se sexuálním násilníkem, když to teďka trošku zjednoduším, tak tohle jsou vlastně věci, které vytvořily prostě koktejl, který podrazil nohy stávajícímu premiérovi. A vlastně se těžko dá říct, jestli by padl, kdyby se v tuhle chvíli nerysoval docela výrazný protikandidát, respektive člověk, který má podporu pro převzetí moci v labouristické straně. Takže zase, je to trošku o náhodě, že ti někteří premiéři skončili. Někdy je to o velkém problému, který se tam objevil. V každém případě to podle mě hodně odráží opravdu tu pobrexitovou Británii, kde tu je mnohem větší nespokojenost, také velká sociální změna, což jsem ještě nezmínil a je to docela důležité, na podpoře těch dvou hlavních britských stran, konzervativců a libristů, je vidět velká proměnlivost, velké vzestupy, ale i velké pády. Víš to, co se stalo teď libristům, že přesvědčivě vyhráli před 2 lety volby a teďka jsou v průzkumech veřejného mínění na dně. A tohle je záležitost, která podle mě nesouvisí s tou aktuální politikou, ale spíš je tak jako v pozadí toho, jak se vlastně Británie v těch posledních 10 a ještě mnohem více letech změnila.
12: Máme, pane profesore, posledních 15 vteřin. Máte jako politolog v historii oblíbeného ministerského předsedu?
11: Já mám rád Winstona Churchilla. Přes všechny svoje negativa, které se u něj dají najít, tak je to určitě člověk, který pro britskou a samozřejmě i evropskou a světovou historii znamenal hodně a vlastně zachránil Británii, Evropu a vlastně tím i nás před Hitlerem. Ne samozřejmě sám, ale ta jeho role v době druhé světové války je asi nezastupitelná.
12: Hostem dnešního vydání pořadu Jak to vidí byl pan profesor Lubomír Kopeček, politolog z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Mnohokrát děkuji, přeji krásný den a naslyšenou.
11: Také děkuji a přeji krásný den.
12: Od mikrofonu se loučí Jiří Holoubek.
5: Dobré odpoledne, 1:30.
10: Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Spor mezi vládou a prezidentem o účasti na červencovém summitu NATO bude řešit ústavní soud. Petr Pavel podal kompetenční žalobu. Požaduje, aby soud určil, kdo může o účasti na summitech rozhodovat. Premiér Andrej Babiš z ANO řekl, že podání žaloby respektuje, nejde ale podle něj o dobrý krok. Ruský raketový útok na město Kryvyj Rih v centrální části Ukrajiny podle tamních úřadů nepřežili 3 lidi. Dalších 19 při útoku utrpělo zranění. Informace o úderu přichází v době, kdy šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov oznámil, že je Kreml připravený obnovit mírové hovory. Nenaznačil ale, že by se změnily ruské požadavky. Uchazeči, kteří se hlásili do druhého kola přijímacích zkoušek, už znají výsledky. Do 4letých a kratších oborů v něm uspělo 82% žáků. Ministerstvo školství to uvádí na svém webu. Do druhého kola se celkem přihlásilo více než 13 000 uchazečů, o zhruba 700 míň než loni. Transfuzní stanici v Karlových Varech chybí krev. V létě počet dárců tradičně klesá kvůli omezením spojeným s cestováním. A také například po přisátí klíštěte nesmí dárce darovat krev až po dobu 28 dní. Podle nemocnice jsou zapotřebí všechny krevní skupiny. Vedení Havířova zadá forenzní audit, aby očistil městskou realitní agenturu. Město taky odvolalo jednatele obviněného z korupce. Rozhodla o tom rada na mimořádném zasedání. Odvolaného jednatele Roberta Masaroviče policie obvinila ve 2 větvích kauzy spojené s machinacemi při opravách a při dělování městských bytů. Tady jsou dopravní informace na Plusu. Na tahu 7 mezi Prahou a Chomutovem počítejte stále s komplikacemi na obchvatu Slaného. Stojí tam dodávka s defektem a projíždí se Kyvadlově. Ve směru do Chomutova se brzdí na konci dálnice, zdržení bezmála 30 minut. Ve směru do Prahy je zdržení kratší asi na 15 minut. Na D2 směrem z Bratislavy do Brna opatrně u sjezdu na Slavkov u Brna. Na 11. kilometru se zastavují kamiony, fronta se táhne až do Brna ke sjezdu na D1. Místy se zastavíte i osobním autem. Na okruhu směrem na letiště počítejte s frontou kamionů od sjezdu na Vestec. Pokračuje až na 19. kilometr, stále regulují vjezdy do obou tunelů, zastavuje se proto i v levém pruhu. Ve Strakonické ulici směrem do centra řeší nehodu dvou osobních aut, blokují pravý a částečně odbočovací pruh, tvoří se kratší kolona už na jižní spojce. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most počítejte se silným provozem z východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11 k Europarku. V Bělohorské ulici z centra Prahy se zdržíte 10 minut před vypichem a ve Vilznově se popojíždí od Florence k muzeu. Dobře dojeďte. Dále je polojasno až oblačno, hlavně na Šumavě s ojedinělými přehánkami nebo bouřkami. Večer se má vyjasňovat, teploty 25 až 30, na jihu Moravy až 32, na horách kolem 22 stupňů Celsia. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
13: Posloucháte Český rozhlas Plus, následující minuty budou patřit světu inovací a vědy, jaká chystáme témata. Velmi závažná forma epilepsie, tak to je vzácný syndrom Dravetové. U nás jim trpí asi stovka dětí. Vědci sledují pohyb divokých koček, dostali speciální telemetrické obojky. Jaké informace získávají? A experti zkoumají nové způsoby, jak právě konopí využít při stavbě domů. Testují z téhle rostliny například izolace, tvárnice i deskové materiály. Ze studia zdraví a dobrý poslech přeje Nadežda Hávová.
10: Věda plus.
13: Připomínáme si Mezinárodní den povědomí o syndromu Dravetové. Vzácná forma epilepsie začíná v prvním roce života dítěte. Provází velmi časté epileptické záchvaty. Zdravé dítě kvůli něm začne rychle zaostávat ve vývoji a život rodiny se tak ze dne na den obrátí vzhůru nohama. Epileptický záchvat totiž může přijít kdykoliv.
14: Poprosím, posaď se.
15: Jo.
14: Já ti dám kolem hříška pásek. Na ten pásek připevním zase tu čepici.
16: Říká 9leté Sylvie laborantka Tatiana Růžičková. Jsme ve vyšetřovně EEG na klinice dětské neurologie ve fakultní nemocnici Motol a Homolka.
14: A do čepice dám gel, ten bude jenom studit, jo?
17: Budete měřit elektrickou aktivitu mozku.
14: Teďkom do každé ty elektrody dám kousek gelu, vodivého, je to speciální EEG gel.
15: Studí to hrozně.
16: První epileptický záchvat dostala malá pacientka, když jí byly 3 měsíce, vypráví její maminka Martina.
18: Nevypadal úplně tak typicky, jak si člověk myslí, že epileptický záchvat vypadá. Ona prostě měla jenom takovou velkou škytavku. Nebyla to tradiční škytavka, takže my jsme volali rychlou záchrannou službu. A když se ten záchvat za 3 týdny vlastně zopakoval znova, tak bylo jasný, že už tam bude nějaký asi takovýhle problém.
16: Zpočátku měla Sylvie epileptické záchvaty každý druhý den.
18: Obden jsme byli v nemocnici, obden jsme volali záchranku, bylo to příšerný období. Po těch 9 letech vlastně jsme teď na tom tak, že máme záchvat víceméně jenom, když je Sylvinka nemocná.
16: Přestože má v posledních letech záchvatů díky nové léčbě méně, pod dohledem musí být nepřetržitě. Nemoc totiž způsobuje i další zdravotní problémy.
18: Nese sebou mentální postižení, nese sebou hyperaktivitu, poruchy pozornosti. Je fajn, že jsme bez velkých záchvatů nebo ne příliš častých záchvatů, ale Sylvinka má třeba zase obrovský poruchy chování, se kterými dnes a denně jako bojujeme, takže musí chodit do speciální školy, musí mít jako asistenci. Ten život stejně není úplně jednoduchý.
16: Svěřuje se Martina, zatímco se vyšetření její dcery chýlí ke konci.
14: A naposledy zhluboka nádech a výdech. A už si můžeš dýchat normálně, zavřený očička.
15: Mně se něco zdálo.
14: Utřeme ten gelík, vytrž.
16: Nemoc poprvé popsala před necelým půlstoletím francouzská lékařka Charlotte Dravetová. Vzniká na základě mutace v jednom konkrétním genu. Epileptické záchvaty při ní můžou spustit i emoce, třeba velká radost nebo smutek. I proto má Sylvie u sebe stále první pomoc.
18: Nosí vlastně pořád takhle i jako v batohu, u sebe takhle ten bukolam.
17: To znamená léčivo, které se jí podá okamžitě.
18: Jo, dá se okamžitě do pusy, aby se ten záchvat co nejrychleji podařilo jako zastavit.
19: Den, tak ahoj Sylvie.
15: Ahoj.
16: Vítá se v ordinaci na pravidelné kontrole se svou pacientkou dětská neuroložka Katalin Štěrbová. Nejprve jí zajímá výsledek EEG vyšetření.
19: Vidím, že Sylvinka hezky spolupracovala. My z toho umíme odečíst elektrickou aktivitu mozku. A dobrá zpráva teda je, že nevidím žádné epileptiformní výboje. Tak to je dobrý, Sylvie.
15: Dobrý
19: to máš. Ty mi řekni, jak se máš.
15: Mám se dobře.
19: No tak to ráda slyším. Teď si na tebe posvítím světýlkem, vyplázně nám jazyk veliký, řekni a.
15: A.
16: I když se onemocnění úplně vyléčit nedá, díky nové léčbě se neurologům v posledních letech daří snižovat u řady dětí počty epileptických záchvatů na minimum.
19: Používáme nově fenfluramín, vysloveně lék pro syndrom Dravetové, lékařsky purifikované čisté CBD se taky používá. Ty výsledky jsou patrné.
16: Nové léky tlumí pouze epileptické záchvaty, s poruchami chování nebo opožděným mentálním vývojem si poradit nedokážou. Vizí do budoucna je genová terapie, teď je ve fázi klinických zkoušek. Výzkum tak potrvá ještě léta. Andrea Skalická, Český rozhlas.
13: A na téma ještě navážu s neuroložkou Janou Zárubovou z neurologické kliniky Fakultní nemocnice Motol a Homolka, která se věnuje dospělým pacientům s tímto onemocněním. Dobrý den.
20: Dobrý den.
13: My jsme slyšeli, že jde o nemoc, která vzniká na genetickém podkladě. Co přesně ji způsobuje?
20: Způsobuje ji patogenní varianta v genu SCN1A, to je gen, který kóduje tvorbu bílkoviny podílející se na sodíkových kanálcích, které jsou umístěny na mozkových buňkách. A když ty kanálky nepracují tak, jak mají, tak právě to způsobuje takovéto závažné neurogenetické onemocnění. Jehož součástí je závažná epilepsie, ale také kognitivní postižení, poruchy chování, ale i motorické poruchy. Takže je to velmi komplexní onemocnění.
13: Což jsme ostatně slyšeli i v té reportáži, slyšeli jsme příběh malé Silvinky. Dětí je u nás podle odhadů neurologů přibližně 100. Ví se, kolik dospělých u nás se syndromem Dravetové žije?
20: Bohužel se to neví, protože tento syndrom je zatížen někdy také vyšší mortalitou a některé děti se nedožijí dospělého věku, ale zároveň pravděpodobně mezi dospělými může být i řada pacientů, kteří nemají tento syndrom rozpoznaný, protože když oni byli děti, tak se ještě o té diagnoze tolik nevědělo a neuměla se geneticky stanovovat, takže někteří dospělí mohou být s tímto syndromem vlastně jako nerozpoznáni.
13: Rodiče se o děti se syndromem Dravetové starají non-stop. Jak je to tedy s dospělými? Jsou i oni odkázáni na péči druhých?
20: Je to tak, bohužel 90% pacientů dospělých vyžaduje podporu rodiny nebo institucionální péči, a to tak, že 24 hodin 7 dní v týdnu. Ono může ten syndrom se projevovat v různé intenzitě, od těžké mentální retardace, nevyvinuté řeči i těžkého motorického postižení, až třeba po pacienty, kteří jsou schopni fungovat, pohybovat se zcela normálně a trápí je občasné záchvaty. Takže to spektrum je velké, ale bohužel je to onemocnění, jehož prognóza není příznivá a spíše se s věkem řada těch potíží zhoršuje.
13: Už několik let je pro děti k dispozici nová léčba právě přímo na syndrom Dravetové. Může pomoci i dospělým pacientům, aby neměli třeba například tolik záchvatů?
20: Může. Určitě už zmiňovaný fenfluramín nebo purifikovaný kanabidiol používáme u dospělých pacientů také. A i to, že mají méně záchvatů, anebo že zejména ten purifikovaný kanabidiol někdy pomáhá při poruchách chování nebo poruchách autistického spektra, tak i to je velkou pomocí pro ty pečující, ale i pro ty pacienty samotné.
13: Silvinčina matka říkala, že její dcerka má záchvaty obden, ale poté, co začala užívat léčbu, tak je to jenom, když je nemocná. Jak časté jsou záchvaty u dospělých pacientů? Ubývá jich třeba oproti dětství?
20: Přesně, je to tak. Zatímco v dětství je ta epilepsie velmi bouřlivá, tak v dospělosti ty pacienty už zpravidla tolik netrápí, zejména ty záchvaty nejsou tak dlouhé, nepřecházejí do epileptického statu a zase může to být různé. Mám pacienty, u kterých se vyskytuje 1 až 3 záchvaty do měsíce, ale mám jiné pacienty, kteří mají 3 záchvaty do týdne. Takže je to trošku individuální u těchto pacientů, ale ta epilepsie postupně ustupuje a naopak se zhoršují ty kognitivní problémy a motorické problémy. Pacienti se syndromem Dravetové mají takový speciální postoj a chůzy, říká se tomu crouch gait, kdy jsou takový jakoby pokrčení, mají kolena k sobě a byl to jeden z příznaků, kterého si právě paní Dravetová všimla a na základě toho potom zjistila, že je to risk, který je společný pro některé pacienty a podle toho potom ten syndrom definovala vlastně.
13: Pro dětské pacienty je nadějí do budoucna genová terapie. Mohla by jednou pomoci i dospělým s tímto typem epilepsie?
20: To je otázka, protože když už se ten mozek vyvine, tak nevíme, jestli zásah do struktury těch sodíkových kanálů bude prospěchem i pro dospělé pacienty, u kterých je mozek už vyvinut, ale určitě léčba antisense oligonukleotidy nebo něco podobného se jistě bude zkoušet i u dospělých pacientů.
13: Říká neuroložka Jana Zárubová z Fakultní nemocnice Motol a Homolka v Praze. Mějte se hezky, děkuji za rozhovor.
20: Mějte se taky hezky, nashledanou.
10: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
13: Pokud během výletu v českém lese, Doupovských nebo Lužických horách budete mít pocit, že jste zahlédli kočku, možná jste měli to štěstí potkat vzácnou kočku divokou. Tento kriticky ohrožený druh se postupně vrací do české přírody. O jejím životě u nás ale stále máme jenom minimum informací. Vědci z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd s podporou Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky proto postupně vybavují odchycené jedince speciálními GPS obojky. Pomocí nich sledují pohyb těchto divokých šelem. Po loňském monitoringu 3 samců v Doupovských horách letos vědci vybavili vysílačkami další 4 kočky divoké v HKO Český les. A co zjistili? To už si řekneme s Jarmilou Krojerovou z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd. Dobrý den.
0: Dobrý den.
13: Tak nejdřív si vysvětleme, jak poznáme kočku divokou od kočky domácí. V čem se nejvíc liší?
0: No, pro cvičené oko je to poměrně zřejmé, ale veřejnost tím většinou má docela problém, že divoká kočka se podobá na mourovatou kočku domácí, ale ta stavba těla je trochu jiná. Kočka divoká je větší, má širší hlavu, má kratší a tlustší ocas, jsou na něm jednotlivé černé proužky, má výraznou kresbu na zádech, kde je takový tenký černý pruh, který končí u kořene ocasu. Jsou tam 4 nebo 5 pruhů za hlavou a proužky na rameu. Naproti tomuto mourování na bocích je poměrně nevýrazné.
13: A co všechno za informace nebo jaké informace z telemetrických obojků získáváte?
0: Tak z telemetrických obojků získáváme informace o detailním pohybu těch zvířat, to znamená, vidíme, na jak velkém prostoru se pohybují a jak v rámci tady toho prostoru využívají různé typy biotopů, jak to lesní prostředí, tak nějaké otevřené plochy, například louky nebo pole nebo paseky. Takže to všechno je důležité pro tu další ochranu, abychom věděli, jaký biotop preferuje, co by v něm měla mít, aby se tam udržela.
13: Mm-hmm. Třeba u vlků telemetrické obojky umožňují stanovit přesnou velikost a pozici vlčího teritoria. Dokonce dokáží vědci poznat to, jestli loví hospodářská zvířata nebo jestli jsou účinná preventivní opatření. I takové detaily od koček z jejich obojků dokážete získat.
0: Tak ta metoda je víceméně stejná, akorát u těch koček nemáme smečky, jsou to teritoriální zvířata, takže vidíme právě ty domovské okrsky těch jednotlivých jedinců, případně nějaký jejich překryv, například překryv samce a samice pro danou sezónu. A samozřejmě v rámci toho teritoria vidíme, které místa preferuje jako odpočinková nebo kde chodí lovit.
13: Telemetrické obojky po roce potom automaticky odpadnou, aniž by bylo potřeba zvíře opět odchytit. Baterie v zařízeních ale měly kratší životnost, než výrobce předpokládal, tak se je nedařilo dohledat úplně. Obrátili jste se proto s prosbou o pomoc na veřejnost. Podařilo se od té doby už obojky najít?
0: Zatím bohužel ne, takže právě ti tři samci z loňského roku v Doupovských horách, ty už ty obojky ztratili, ale bohužel ani jeden z těch obojků nemáme, takže možná se to někomu podaří najít někde v lese nebo klidně i na louce, tak budeme určitě rádi, pokud se nám ozvou a nám to zařízení vrátí, protože nějaká část těch dat v těch obojcích pořád zůstává, která se k nám nedostala.
2: Tak možná je to
0: aktivitová data.
2: Možná je to apel na posluchače Českého rozhlasu Plus. Kromě obojků monitorujete kočky divoké taky pomocí fotopastí a chlupových pastí. Ze kterého z těchto dvou typů pozorování máte víc užitečných dat?
0: No, tak asi nemůžu říct, že by z nějakého toho zařízení bylo těch dat víc než druhého. Každé to zařízení nebo každá ta past slouží k něčemu jinému. Na těch fotopastech většinou máme víc těch záznamů a ne ze všech těch zvířat se nám potom podaří získat ty genetické vzorky, ale zase pomocí té genetiky dokážeme zjistit nějaké detailnější informace, například o příbuznosti těch zvířat, což je důležité na výzkum propojení jednotlivých těch izolovaných oblastí v rámci tady těch západních, jihozápadních Čech, tak jak jste zmiňovala na začátku, že jsou to prostě jednotlivé, relativně izolované oblasti a my vlastně vůbec nevíme, jak ta zvířata mezi tím dispergují a nakolik jsou tedy propojené a to nám právě ukáže ta genetika.
2: Mimochodem, jak se z chlupů pozná, že patří zrovna kočce divoké?
0: No, tak jsou takové mourovaté, jak je ta její srst jemné, ale většinou, když na to se koukneme, tak ne, vždycky jsme si jistí, že tohle jsou chlupy, které patří kočce, ale pomocí té DNA to samozřejmě pak zjistíme.
2: Je to dobrá.
0: Mohou být i jiných druhů, například na ty chlupovky skáčí kosa, skáčou kuny, nebo se o to otře jezevec, to všechno jsme tam zachytili.
2: Skvělá zpráva je, že se kočky divoké do české přírody začínají navracet. Co to způsobilo? Jak se to stalo? Proč jsou pro ně teď

0: kočce divoké v českých lesích dařit, že bude její populace dál narůstat?
1: Tak určitě je důležité, abychom ten druh dále chránili, aby nedocházelo k tomu lovu a možná i v nějaké vzdělávání té veřejnosti, aby dokázala, nebo i myslivecké veřejnosti, aby dokázala rozeznat tu domácí kočku od té divoké, aby nedocházelo k nějakým zástřelům, které vlastně jsou neúmyslné, protože domácí kočky se mohou nějakým způsobem lovit, pokud se pohybují v lesním prostředí mimo lidská obydlí, tak myslivecká stráž nebo myslivecký hospodář může takovou kočku střelit jako škodnou. Pak samozřejmě by tomu návratu pomohla nějaká možnost vlastně snížení fragmentace toho území, to znamená různé podchody, nadchody přes frekventované silnice nebo dálnice. Takže a pak důležité je vlastně monitorovat ještě jeden faktor, a to je křížení s domácí kočkou, které tady teda také nechceme a je velkou hrozbou pro tu vracející se populaci kočky divoké.
0: Jak se vlastně stalo, že se kočka divoká dostala na červený seznam kriticky ohrožených druhů?
1: No, tak jak jsem říkala, ten osud byl velmi podobný, jak u těch velkých šelem, to znamená kočku divokou pronásledoval člověk jako škodnou zvěř, zejména, že lovila například nějaké pernaté ptactvo nebo drobnou zvěř zajíce nebo prostě nějaké možná i hospodářská zvířata. Byly případy, kdy chodila například lovit slepice. Takže lidé ji pronásledovali a samozřejmě ještě celkově se změnou hospodaření krajiny, tak postupně vymizela a vysloveně ji tedy člověk vyhubil.
0: Teď se ale kočka divoká do české přírody opět postupně vrací. O jejím životě však stále víme jenom velmi málo, ale to se pokoušejí změnit i vědci z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd. A já jsem si povídala s Jarmilou Krojerovou. Mějte se hezky, tak ať se všechno daří.
1: Moc krát děkuji a hezký den vám i posluchačům.
0: A ze světa zvířat míříme do světa rostlin. Čeští vědci vyvíjejí nové možnosti využití technického konopí ve stavebnictví. Na ČVUT testují například deskové materiály nebo konstrukční prvky, které by v budoucnu mohly doplnit běžně používané stavebniny. Výsledkem má být demonstrační dům, na kterém ověří jejich vlastnosti v praxi.
2: Na stole nám tu leží hromádka světlé dřevité hmoty, lisovaná deska, izolační materiál, nějaké stavební tvárnice. Když se ale podíváme blíž, tak zjistíme, že jejich základ není kámen, písek ani dřevo. Je to všechno vyrobené z rostliny, z technického konopí.
3: Tady vidíte vlastně pazdeří, jedna ze složek technického konopí. Primárně se z konopí zpracovává stonek, to je asi nejžádanější část z toho technického konopí. A to pazdeří by se dalo říct, že taková jakoby odpadní hmota, s kterou si třeba ty konopáři nevědí moc rady.
2: Jsme v Univerzitním centru energeticky efektivních budov Českého vysokého učení technického, kde Barbora Vlasatá z laboratoře cirkulárního stavebnictví zkoumá, jak by se právě konopí mohlo víc uplatnit ve stavebnictví.
3: To je tvárnice, která je vlastně udělaná, je to jako beton, je tam vlastně to pazdeří, je tam zapracovaný s nějakým pojivem a dá se to prostě použít jako stavební materiál. Naopak z toho stonku se třeba dělá tepelná izolace, to už jsou jakoby víceméně zavedený prvky, které na trhu koupíte.
2: Když se podíváme na tu tepelnou izolaci, tak ona vlastně je velmi podobná té izolaci, která není z technického konopí.
3: Ano, je to víceméně to samý a právě je to alternativa k té klasické třeba minerální izolaci, která je dělaná z čedičových vláken. Tohle je prostě rozvlákněný stonek a má to víceméně ty samé tepelné vlastnosti, jako má ta klasická minerální vlna.
2: Říkáte víceméně stejné vlastnosti, má to i nějaké výhody?
3: Je to prostě obnovitelný zdroj, lokální, to konopí svým způsobem i jakoby pomáhá v té půdě, není to rostlina, která by to nějakým způsobem vyčerpávala, jako to třeba dělá řepka. Je to rychle dostupný zdroj, ta masa je tady rychle dostupná, třeba i dalo by se říct rychlejc než třeba v případě dřeva.
2: Pak tu jsou ale i věci, které na trhu ještě úplně nenajdeme, třeba deskové materiály nebo materiály na bázi lisovaných stonků.
3: A to jsou právě ty varianty, na kterými se budeme zaměřovat a budeme se snažit nějakým způsobem zjistit ten přínos, tak aby jsme mohli jim potom pomoct se umístit mezi těma ostatníma standardníma výrobkama na trhu.
2: Na vývoji těchto materiálů ale vědci nechtějí zůstat jen v laboratoři. Cílem projektu

0: je ověřit jejich využití přímo v konstrukci domu. Jak říká Jakub Diviš z laboratoře udržitelné výstavby, nejde o hledání úplně nové suroviny, ale o to, co už známé materiály dokážou v praxi.
1: Výsledkem bude, že všechny obvodové stěny, střecha a podlaha budou z technického konopí. Míra detailu a množství využitých konopných materiálů je samozřejmě otázkou i výzkumu. Je před náma ještě několik výzev, které my musíme zvládnout. Pevně věříme, že se nám to podaří, takže ta představa je velmi, velmi jasná a ty konstrukce chceme ukázat, že z toho konopí lze stavět standardním způsobem.
0: V domě chtějí vědci otestovat například to, jak materiály odolávají zatížení nebo jaké mají tepelně technické vlastnosti. Z Univerzitního centra energeticky efektivních budov Českého vysokého učení technického Karolína Burdová, Český rozhlas.
2: Technické konopí je obnovitelný lokální zdroj. I přesto ho stavebnictví používá v porovnání s jinými materiály spíš sporadicky. Proč to tak je? To se naše vědecká reportérka Karolína Burdová ptala prezidentky Českého konopného klastru Hany Gabrielové.
3: Hlavní překážkou je vůle těch architektů to vůbec zkoušet, aplikovat nové materiály, vůbec zabývat novými materiály, vůbec jako vyzkoušet z té své konvenční bubliny nebo bubliny konvenčních materiálů a hledat i nové materiály, které třeba jako konopí můžou ukládat CO2.
0: Co tedy musí v Česku vzniknout, aby se z technického konopí stal běžně dostupný stavební materiál?
3: Tak určitě ta poptávka v Čechách zatím tak velká není. Myslím si, že tady chybí osvěta. Myslím si, že ten průmysl jako takový je velice konzervativní, takže podobně jako třeba v léčebním konopí nám to trvalo 10-15 let, než jsme se někam posunuli. Takže za ty zemědělce můžu říct, že ty to rádi budou pěstovat, pokud to od nich někde bude kupovat.
0: Jedním z argumentů pro konopí je, že jde o rychle rostoucí obnovitelnou plodinu. Je v Česku dostatečná kapacita pro pěstování a zpracování konopí tak, aby mohlo zásobovat i právě ten stavební průmysl.
3: Vzhledem k tomu, že surovina z jednoho hektaru, když se budeme bavit o té dřevité části toho stonku pazdeří a nebudeme brát vlákno, které se používá hlavně na izolace, tak tam je hodnota kolem třeba 1 až 2 hektaru na jeden dům. A myslím si, že plochy na to v Čechách, na to, aby se to pěstovalo, máme. Určitě by do budoucna, aby se to jako pěstovalo víc, by bylo potřeba, aby jsme tady měli víc těch dekortikačních průmyslových linek, které zpracovávají konopní stonek na tyhle ty materiály pro ten stavební průmysl.
0: Jak vůbec je náročné technické konopí pěstovat a zpracovávat ve srovnání s jinými průmyslovými plodinami?
3: Pěstovat velice jednoduché, protože stačí zasít a ono je to C4 rostlina, takže rychle roste, zapojí porost, omezuje plevele, udržuje půdu proti erozi, takže je to velice, dá se říct, i prospěšná rostlina pro půdu. Ale potom je důležité mít teda sklizňovou mechanizaci, která už je konopí přizpůsobená. Pokud teda sklízíte ten stonek, který je většinou tak do 3-4 metrů vysoký, tak to už prostě vyžaduje nějakou speciální mechanizaci. Potom je tam to zpracování a tam už je potřeba mít opravdu infrastrukturu v řádu milionů euro.
0: Kdybychom se podívali o 10 let dopředu, myslíte, že budou konopné materiály běžnou součástí staveb, běžnou alternativou nebo zůstanou spíš specializovanou alternativou?
3: Já si myslím, že budou běžnou alternativou. Ten materiál dobře funguje a dobře se z něj staví. A dneska už jsou i projekty, kde se dělají třeba prefabrikované panely. Takže vám prostě přijede firma a za víkend vám postaví dům na základové desce. A to už je poměrně moderní způsob výstavby, kdy se takovým stylem dají stavit i třeba velké haly a různé průmyslové objekty, které většinou řeší takový ty ESG a ukládání CO2, a v tom konvenčním světě tam moc možností, jak postavit průmyslovou halu, aby byla uhlíkově neutrální nebo i uložila nějaký CO2 navíc, to moc jako těchhle z těch možností není. Takže já věřím, že to konopí bude tím materiálem, který si ty průmyslníci najdou, ale samozřejmě je na tom spousta práce.
0: Uzavírá Hana Gabrielová, prezidentka Českého konopného klastru. Karolína Burdová, Český rozhlas.
2: Nejenom tématu, jak konopí využít co nejvíc při stavbě domů, jsme mluvili v dnešní Vědě plus. Sledovali jsme i pohyb divokých koček, kterým vědci dali speciální telemetrické obojky, a mluvili jsme i o velmi závažné formě epilepsie. Děkuji za pozornost. Ze studia Vědy plus zdraví Nadežda Hávová. Teď je přesně 14 hodin. Dobrý den, ještě jednou přeje Naděžda Hávová.
4: Český rozhlas Plus.
2: Prezident Petr Pavel podává k ústavnímu soudu kompetenční žalobu. Vnáší tím do české politiky nový model vztahů mezi vládou a hradem? Zeptám se. Energetická skupina ČES dnes založila svou novou dceřinou firmu ČES Energy. Potvrdil to i rozhlasu šéf ČESu. Do nové firmy vyčlení nevýrobní část ČESu. A současná vlna veder si ve Francii od minulého čtvrtka vyžádala životy 40 převážně mladých lidí. Noc na dnešek potom byla ve Francii nejteplejší od začátku měření v roce 1947. Probereme detaily, teď ale zprávy a s nimi Ondřej Látal.
5: Přeju dobré odpoledne. Rozhodnutí prezidenta Petra Pavla podat kompetenční žalobu kvůli sporu o účast na summitu NATO premiér Andrej Babiš s ANO respektuje. Vláda podle něj rozhodla pragmaticky a prakticky. Babiš dodal, že ale není dobře, když na sebe ústavní činitelé dávají žaloby.
6: Já jako tomu nerozumím, pan prezident absolvoval 61 zahraničních cest, z toho za naší vlády 10. Válili jsme v podstatě jeho účast na válném shromáždění OSN a v ústavě je jasně napsáno, že tyhle aktivity jsou vlastně s mandátem vlády.
5: Rozhodnutí vlády vyloučit prezidenta z delegace na summit Pavel považuje za omezení ústavních pravomocí. Je to téma pro odpolední Plus, kontext přidáme hned po zprávách. Kárný senát Vrchního soudu v Praze zrušil výtku pro státní zástupkyni Petru Lastoveckou. Tu jí uložil olomoucký vrchní žalobce Radim Dragoun. Tím, že poskytla rozhovor o bitcoinové kauze, podle něj porušila své povinnosti. Lastovecká to odmítá. Z rozhodnutí kárného senátu má radost, na svou funkci už ale na začátku června rezignovala.
7: Kárný senát shledal, že výtka byla udělena nezákonně, nebyl dodržen formální postup, procesní postup, byla nepřezkoumatelná, byla zmatená. To je přesně to, co my jsme napadali.
5: Dnešní rozhodnutí kárného senátu je pravomocné. Věc vrátil Dragounovi k dalšímu řízení. Hledaný ozbrojený 55-letý Petr Šimon nemá oficiálně registrovanou žádnou střelnou zbraň. Českému rozhlasu to řekla policie. Po muži začaly hlídky pátrat po 7 hodině ráno, kdy směřoval k učilišti v Čelákovicích. Tam v minulosti působil jako učitel, pokračuje policejní mluvčí Barbora Šnévážová.
8: 55-letý muž je držitelem zbrojního oprávnění, nicméně v současné době sebe nemá registrovanou žádnou zbraň.
5: Naposledy byl muž viděný ráno v Brandýse nad Labem, měl na sobě červenou kšiltovku, světlou bundu, tmavé kalhoty a v ruce zavazadlo. Podle policie je ve špatném psychickém stavu. Jezdí v modrém voze Škoda Fabia, půjčil si ale taky druhé auto, vínový Renault Megane. Kvůli situaci jedná v Čelákovicích i krizový štáb.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský nepřijede na konferenci o obnově Ukrajiny v Gdaňsku. Ukrajinskou delegaci povede premiérka Julia Svyridenková. Zhoršení polsko-ukrajinských vztahů vyvolalo odebrání nejvyššího státního vyznamenání prezidentovi Zelenskému. A to kvůli pojmenování jedné z ukrajinských speciálních jednotek po hrdinech ukrajinské povstalecké armády. UPA se ve 40. letech podílela na volyňských masakrech.
9: To, že ukrajinskou delegaci na konferenci o obnově Ukrajiny v Gdaňsku nepovede prezident Volodymyr Zelenský, oznámila přímo premiérka Julia Svyridenková. Napsala na sociální sítě, že Ukrajina si váží svých partnerů a na základě vzájemné úcty buduje spolupráci. Její delegace chce na konferenci dosáhnout konkrétních dohod v oblastech bezpečnosti, ale i energetiky. Mezinárodní konference o obnově Ukrajiny začíná ve čtvrtek. Zaměří se právě na posílení oblastí nejvíce ovlivněných ruskými útoky, tedy na energetiku, kritickou infrastrukturu a logistiku. Českou republiku na konferenci zastoupí premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
5: Irán nepovolí inspektorům Mezinárodní agentury pro atomovou energii kontrolu jaderných zařízení, které poškodily americko-izraelské útoky. Řekl to mluvčí iránského ministerstva zahraničí Esmail Baghaei. Odmítl tak výroky amerického prezidenta J.D. Vance, podle kterého by se měli inspektoři do Iránu vrátit nejpozději tento týden. To, že Irán souhlasil s rozsáhlými inspekcemi, na sociální síti prohlásil i prezident Donald Trump. Baghaei ale uvedl, že Teherán nepřijal žádné nové závazky, které by to vyžadovaly. Irán se podle něj bude dále řídit už přijatou smlouvou o nešíření jaderných zbraní. V Maďarsku se dnes v podvečer sejdou premiéři zemí takzvané Vyšegrádské čtyřky. Peter Maďar má se svými protějšky z Česka, Slovenska a Polska jednat například o migraci, energetice nebo budoucnosti regionální spolupráce. Summit je zároveň posledním, které Maďarsko hostí. Od července totiž skupině B4 začne předsedat Slovensko.
10: Jedním z témat bude také budoucnost Vyšegrádské čtyřky. Maďarský premiér Péter Maďar už dříve navrhl debatu o jejím možném rozšíření o další státy, například Rakousko, Chorvatsko, Slovinsko nebo Rumunsko. Zároveň ale zdůrazňuje, že přednost má obnova vztahů mezi současnými členy. Ty v posledních letech poznamenaly rozdílné postoje k ruské invazi na Ukrajinu, a to zejména mezi Budapeští a Varšavou. Maďar před summitem uvedl, že spolupráce v rámci V4 patří vedle Evropské unie a NATO k hlavním pilířům nové maďarské zahraniční politiky. Bára Vránová, Český rozhlas.
5: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Na Karlovarský festival přijede Dustin Hoffman. Oscarový herec uvede na 60. ročníku přehlídky snímek Absolvent. Do Karlových Varů dorazí taky herečka Juliette Binochová, která si zahrála třeba ve filmu Anglický pacient anebo ve snímku Čokoláda. Ocenění od pořadatelů dostane taky Jeffrey Wright, kterého si diváci můžou pamatovat třeba jako agenta CIA z Bondovek anebo ze seriálu Westworld. Karlovarská přehlídka začne 3. července. Teď dopravní informace na Plusu. Na D1 z Vyškova ve směru do Brna velmi opatrně za sjezdem na Vyškov západ. Na 220. kilometru zasahují u hromadné nehody, kolem se pohybují lidé a dálnice je momentálně neprůjezdná. Na D1 z Prahy ve směru do Ostravy opatrně za sjezdem na Mikulov. Řeší tam nehodu 3 kamionů v pravém pruhu. Kolona hlavně nákladních aut se táhne už od Kývalky. Na okruhu směrem na letiště se dojíždí do kolony kamionů v pravém pruhu za sjezdem na Jesenici. Ta se nesouvisle sune až k Ořechu na 19. kilometr. Regulují proto vjezdy do obou tunelů a nárazově se tak zastavuje i v levém pruhu. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most počítejte se silným provozem z východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11 k Europarku. V Kbelské ulici směrem do Letňan v Praze dejte pozor za křižovatkou s Poděbradskou ulicí. Řeší tam nehodu nákladního auta s motorkou. Tvoří se kolona v Průmyslové od Českobrodské. V opačném směru se popojíždí od Novopatské k Poděbradské ulici. Dobře dojďte. V noci bude většinou jasno, teploty klesnou na 17 až 13 stupňů, hlavně v údolích až na 10, na horách bude kolem 13. Zítra pak čekáme jasno až polojasno, na Šumavě odpoledne přechodně při zvětšené oblačnosti s možností přehánky. A teploty zítra 28 až 33, na severovýchodě 26 až 30 stupňů, na horách většinou kolem 23. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
4: Posloucháte Odpolední Plus.
2: A děkujeme, že posloucháte 8 minut po 14. hodině. Prezident Petr Pavel podal kompetenční žalobu kvůli složení delegace na červencový summit NATO v Turecku. Vláda v pondělí rozhodla, že Česko bude v Ankaře zastupovat premiér Andrej Babiš z hnutí ANO, ministr obrany Jaromír Zuna z SPD a šéf diplomacie Petr Macinka z motoristů. Já už na dálku zdravím naši redaktorku Danielu Brichtovou, která celý spor sleduje. Hezké odpoledne.
11: Krásné odpoledne.
2: Danielo, o co v kompetenční žalobě prezident žádá?
11: Prezident Petr Pavel vytyčil v žalobě 3 body. Soud žádá o to, aby určil, kdo může rozhodovat o účasti prezidenta na summitu, dále, aby uložil vládě nevytvářet hlavě státu administrativní ani jiné překážky při výkonu jejich ústavních pravomocí a aby stanovil kabinetu povinnost poskytnout prezidentovi republiky veškerou součinnost. Rozhodnutí kabinetu Petr Pavel označil za bezprecedentní a mimořádně nešťastný krok.
12: Měsíce veřejného dohadování o to, kdo poletí kam, vyznívají směrem ven jako neschopnost nejvyšších představitelů státu domluvit se mezi sebou. V době, kdy NATO řeší největší bezpečnostní hrozby od existence aliance, to považuji za přístup nezodpovědný k našim občanům i k našim spojencům. To musí skončit.
11: Hlava státu ve svém vyjádření taky uvedla, že bude respektovat rozhodnutí ústavního soudu, ať bude jakékoliv.
2: Jak potom reagují vládní představitelé, včetně premiéra Babiše?
11: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO krok prezidenta respektuje. Nicméně podle něj by na sebe neměli ústavní činitelé podávat žaloby.
13: Myslel jsem si, že pan prezident bude trošku nad věcí. Celé je to takové zvláštní. To, že něco bylo v minulosti zvykem a to, že a Fiala Tripavským nedělali žádnou zahraniční politiku, že tam byli do počtu, tak my děláme aktivní zahraniční politiku.
11: Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD řekl, že všichni ministři, kteří jsou ve vládě za jeho hnutí, hlasovali proti účasti prezidenta na summitu. To opoziční zástupci se staví na stranu hlavy státu. Kabinet podle nich postupuje nesmyslně. Třeba bývalý premiér Petr Fiala z ODS uvedl, že jde o mezinárodní ostudu, když cestu prezidenta na summit NATO bude řešit ústavní soud. Za logické vyústění konfliktu považují prezidentovo rozhodnutí někteří politologové. Například Josef Mlejnek z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy označil spor za unikátní situaci. Její další vývoj je prý obtížné předvídat.
2: Jaký tedy teď bude postup ústavního soudu? Je vůbec reálné, aby rozhodl ještě před summitem?
11: Ústavní soud zatím jen potvrdil, že návrh prezidenta obdržel. Ve středu bude plénum, tedy sbor všech ústavních soudců a soudkyň, rozhodovat o tom, zda bude projednán přednostně. Instituce si ale podle své mluvčí Miroslavy Čihalíkové Sedláčkové uvědomuje naléhavost věci. Například bývalý předseda ústavního soudu Pavel Rychetský ve vysílání Českého rozhlasu Plus řekl, že teoreticky se to dá stihnout, aby bylo rozhodnuto do summitu. Vláda ale může různými obstrukcemi protahovat řízení a snažit se zabránit včasnému rozhodnutí. Například nemusí dlouho reagovat na výzvu ústavního soudu nebo může dát neúplnou odpověď.
2: Říká naše reportérka Daniela Brichtová. Danielo, hezké odpoledne.
11: Krásné odpoledne.
2: A střídá už i Petr Hartmann, komentátor Českého rozhlasu. Petře, vítej.
14: Dobrý den.
2: Kabinet se rozhodl prolomit dosavadní zvyklost, podle které se prezident aliančních summitů účastnil. Co myslíš, vnáší tím do české politiky nový model vztahů mezi vládou a hradem?
14: Ten nový model vztahů mezi vládou a hradem je nastaven už delší dobu. Je to od momentu, kdy se vedl spor o to, zda Filip Turek má být jmenován ministrem či nikoli, a tehdy, když Andrej Babiš nyní tvrdí, že není dobré, aby na sebe dávali politici žaloby k ústavnímu soudu, tak možná tehdy, kdyby padla ta žaloba, kdyby ústavní soud autoritativně rozhodl o tom, zda tedy prezident postupoval správně či nikoli, tak jsme možná nedospěli do toho současného stavu, kdy tedy vláda rozhodla o tom, že prezident na summit nepojede, byť v minulosti, když o to prezident stál, tak vždy vedl tu delegaci, ať už to byl prezident Havel, Klaus nebo Zeman, a často se stávalo, že sice byly vedoucí delegace, ale v těch delegacích byli premiéři, ať už to byl Topolánek, Špidla, Gross nebo i Andrej Babiš.
2: Sledujeme tedy spor o konkrétní cestu na summit? Nebo se ve skutečnosti vede mnohem širší bitva o to, kdo bude v příštích letech určovat zahraniční a bezpečnostní politiku státu?
14: Já si myslím, že i prezident je dobře vědom toho, že zahraniční politiku státu určuje vláda, ale on má v ústavě napsáno, že reprezentuje zemi navenek, a aby mohl reprezentovat, tak by se měl zúčastnit různých akcí typu summitů, valného shromáždění OSN a tak dále, pokud toto stojí. A sám prezident opakovaně dával najevo, že si je právě vědom toho, že tu zahraniční politiku určuje vláda, a proto také nespochybňoval, že by nedodržel ten mandát, kterým by byl vybaven, protože v zahraniční politice to chodí tak, že když jedete na nějakou takovouto akci, tak dopředu je ta akce připravená, včetně mandátu, který schválí vláda. A když jsme u toho, že třeba padaly různé argumenty, že nyní je to mimořádný summit, že se tam bude jednat o výdajích, tak se podívejme do roku 2018, kdy se konal summit v Bruselu a kdy vedoucím delegace byl prezident Miloš Zeman, součástí byl premiér Andrej Babiš. Bylo to v době prvního prezidentského období Donalda Trumpa a tehdy se tam řešily právě závazky spojenců vůči NATO, jak je neplní a podobně, a týkalo se to také České republiky, a tam první den tedy zastupoval Českou republiku prezident a druhý den premiér a nebyl v tom žádný problém, takže to pouze názorně ukazuje, že ty argumenty, které vláda snáší, tak jsou zástupné a zakrývají skutečně určitě této napětí mezi prezidentem a motoristy sobě reprezentovanými nyní tedy ministrem zahraničí Macinkou, a Andrej Babiš v tom dlouho lavíroval a nakonec tedy už nemohl to nechat, takže se nepostaví na jednu stranu, takže nakonec se rozhodl pro uchování vládní většiny a tedy proto, že vyšel vstříc motoristům a prezident zkrátka na summit nejede.
15: Opozice se tentokrát poměrně sjednotila na podpoře prezidenta. Je to výjimečná situace, nebo funguje nějaké staré pravidlo, že prezident bývá v podobných střetech pro opoziční strany přirozeným spojencem proti vládě?
14: Já si myslím, že je to postoj opozice pochopitelný, protože ona se vymezuje vůči vládě a nyní jsme svědky určitého sporu, který skutečně úplně není postaven na pádných argumentech, takže není překvapivé, že se opozice staví na stranu prezidenta. Pochopitelně tím dává té druhé straně, to znamená vládní většině, další argument pro to, aby označovala Petra Pavla jako prezidenta opozice, což je samozřejmě nesmysl a tak tomu není.
15: Petře, ústavní právník Jan Kysela řekl serveru Aktuálně, že ve skutečnosti jde o mnohem víc, o spor, o cestu do Ankary, který může podle něj určit hranice prezidentských pravomocí na mnoha roků dopředu, nebo na mnoho roků dopředu. Pokud tedy soud žalobu zamítne, jaké to bude mít důsledky?
14: No, záleží, jaké by bylo potom odůvodnění a vždy záleží na tom, jak jsou výroky soudu respektovány. Pokud by se ať už prezident nebo vláda rozhodli ten rozsudek nerespektovat, tak těžko budou donuceni k tomu, aby činili opak, ale prezident jasně se vyjádřil, že ten verdikt bude respektovat a skutečně by nemělo být normální, aby prezident se musel domáhat ústavního soudu nejenom toho, jak tedy může naplňovat tu roli reprezentanta země v zahraničí, ale aby se dožadovali toho, aby vláda mu poskytovala součinnost v těchto věcech, aby mu nekladla různé překážky, protože v zákulisí se právě spekuluje o tom, že ten spor mezi ministrem zahraničí a prezidentem je vyhrocený také tím, že zkrátka ten diplomatický servis, když to řeknu jednoduše, prohrát úplně nefunguje a že to není asi shoda nějakých nešťastných okolností, ale že to může být určitý záměr.
15: Petře, zkus už jenom ve zkratce. Co celá tahle kauza vypovídá o současné politické kultuře v Česku?
14: No, vypovídá o tom, že politici zkrátka nejsou schopni spolu normálně komunikovat, nějak se dohadovat a že tedy musí řešit ty spory ústavního soudu, že to dojde až tak daleko, což není úplně normální a v minulosti tomu tak často nebývalo. A co se týče třeba kompetencí prezidenta, tak jsme byli svědky jediné ústavní žaloby, která se toho týkala, a to bylo jmenování guvernéra České národní banky, zda tak může činit prezident sám, nebo k tomu potřebuje spolupodpis premiéra nebo někoho z vlády.
15: Prezident Pavel tedy v kompetenční žalobě žádá ústavní soud, aby deklaroval, kdo může rozhodovat o účasti prezidenta na summitu, nebo aby uložil vládě nevytvářet prezidentovi administrativní ani jiné překážky při výkonu jeho pravomocí. My jsme to podrobně probrali s naším komentátorem Petrem Hartmanem. Děkuji.
14: Naslyšenou.
15: No a my samozřejmě ještě z domácí politiky přecházíme i do zahraničí, kde teď řeší konkrétně ve Francii úplně jiné téma. Mají za sebou vůbec nejteplejší noc za posledních 79 let. Průměrná teplota se blížila ke 22 stupňům. Vůbec nejvyšší denní teploty mají dnes vyšplhat ke 44. Francouzská meteorologická služba proto vydala nejvyšší stupeň varování před horkem. Detaily má přímo z Paříže náš stálý zpravodaj Martin Balucha. Martine, pěkné odpoledne.
16: Také zdravím, hezké odpoledne.
15: Už má současná vlna veder první oběti ve Francii?
16: Francouzský premiér Sebastian Lecornu před chvilkou potvrdil, že za poslední týden ve Francii utonulo na 40 lidí. Lidé se v horku koupají i na místech, kde to není úplně povolené, kde je třeba jsou horší podmínky pro koupání. Proto taky francouzská civilní ochrana vyzvala lidi, aby se koupali spíš v místech pod dohledem. Takže to jsou ty nepřímé oběti, řekněme, té současné vlny veder. Ale taky francouzská vláda řeší nárůst telefonátů na záchrannou službu. Lidé volají s různými problémy, dehydratací, bolestmi hlavy. Jde o 20 až 30% nárůst. Navíc se záchranáři obávají, že těch telefonátů, těch případů právě na urgentních příjmech bude přibývat, protože zítra tady v Paříži má být přes 40 stupňů. Stejně tak i ve čtvrtek ty teploty mají vystoupat na jihozápadě Francie dnes ke 44 stupňům. A nejhorší je, že ta současná vlna veder nemá v podstatě koncept. sice meteorologové neví, kdy přesně skončí. Premiér Sebastian Lecornu před chviličku aktivoval plán s názvem Orsan 2 a cílem tohoto plánu je právě posílit ten zdravotnický systém, který bude pod tlakem právě v souvislosti s tou současnou vlnou vere. Všichni si pamatují, co se stalo v roce 2003. To byla velmi silná vlna vere, kvůli které zemřelo na 15 000 obyvatel. Samozřejmě ty oběti se budou počítat až později, ale právě i z toho důvodu vláda tímto způsobem reaguje.
15: Jak výrazně potom horko komplikuje například dopravu ve městech, u tebe v Paříži, výuku ve školách?
16: Dopravu samozřejmě vedro horko komplikuje výrazně, protože třeba teplota na kolejích, na železnicích, ta se vyšplhá i k 50, přes 50 stupňů a za takových podmínek samozřejmě jsou některé spoje rušené, to znamená, týká se to hlavně příměstských vlaků. Já jsem dneska jel do centra Paříže metrem, ty podmínky samozřejmě za to stály taky, bylo velké vedro, některé ty soupravy nejsou klimatizované, takže proto i vedení pařížského dopravního podniku vyzývá cestující, aby radši omezili to cestování z těchto důvodů, ale ty výluky se týkají především teda těch příměstských vlaků. Samozřejmě to horko se dotýká i dalších způsobů nebo dalších odvětví tady ve Francii škol. Hodně 1300 škol tady ve Francii kompletně uzavřelo své dveře a 4000 dalších škol nějakým způsobem upravilo výuku, tak aby děti třeba mohly opustit vyučování dřív, nemuseli tam zůstávat dlouho do odpoledne, protože to jsou ty největší vedra, takže i s tím se počítá a s tím i tímto způsobem francouzská vláda a francouzské ministerstvo školství reaguje.
15: Martine, ty už jsi zmínil jeden z akčních plánů, které úřady aktivizovaly. Jsou ještě nějaké jiné způsoby, jakými vláda a úřady mohou pomoci? Zkuš jenom krátce.
16: Jsou to jednak ty bezprostřední, to už jsem mluvil o té aktivaci toho speciálního plánu na posílení zdravotnictví, ale pak taky dlouhodobějšího rázu, to je třeba pomoc v bydlení při rekonstrukcích, instalace rozprašovačů, ventilátorů. Pařížský region, šéfka pařížského regionu Valérie Pécresová přislíbila 1 000 000 eur právě na nákup rozprašovačů a ventilátorů do škol, ale těch vlastně bezprostředních reakcí je víc, ale i sama vláda a členové vlády, ministryně pro ekologickou transformaci se shodují na tom, že ta opatření nestačí právě vlastně tváří v tvář to je současné vlně veder.
15: Francouzská meteorologická služba tedy vydala nejvyšší stupeň varování před horkem. Na jihozápadě Francie dnes odpoledne očekávají až 44 stupňů. Tak do horké Paříže zdravím našeho stálého zpravodaje Martina Baluchu. Děkuji.
16: Taky děkuji, naslyšenou, hezký den.
15: A pochopitelně ani v dnešním odpoledním plusu nesmějí chybět ekonomické informace. Energetická skupina ČES založila svou novou dceřinou firmu ČES Energy. Potvrdil to i rozhlasu šéf ČESu Daniel Beneš. Do ČES Energy se má přesunout zákaznická část majetku a služeb, tedy distribuční sítě nebo obchod. Výnos z prodeje ČES Energy by měl podle Beneše stačit na výkup 30% soukromých akcionářů z celé firmy, tak jak požaduje vláda. A vláda dělá ekonomickou pragmatickou politiku a neřeší, kdo má jaký režim a zda ho má změnit. Přesně tohle dnes řekl v Černínském paláci premiér Andrej Babiš z ANO diplomatům na poradě o ekonomické a vědecké diplomacii. Od diplomatů chce, aby se snažili o osobní kontakty pro prohlubování obchodních možností země. A Slovenská centrální banka ponechala ve své nové prognóze výhled letošního růstu domácí ekonomiky na 0,5% na příští rok, ale výhled mírně zhoršila. Teď počítá s růstem o necelá 2%. Podle guvernéra Petera Kažimíra očekávaná mírová dohoda ohledně konfliktu na Blízkém východě rychlou úlevu pro hospodářství nepřinese a pro trvalé oživení slovenské ekonomiky budou ještě nutné reformy. Do poloviny června stihla pražská burza udělat skoro stejný objem obchodů jako loni za celý půl rok, přes 90 miliard korun. Rok 2025 byl přitom z pohledu burzy cenných papírů Praha zdaleka nejúspěšnější v historii a index PX dosáhl rekordní hodnoty 2685 bodů. Které akcie letos obchodování v Praze táhnou? Chystá se vstup nějaké nové firmy na hlavní trh a kdy se Praha dočká burzovně obchodovaného fondu ETF navázané na svůj index, tak o tom budu mluvit s generálním ředitelem burzy Petrem Koblicem. Dobrý den.
17: Dobrý den.
15: Pražská burza zažívá tedy nejlepší období ve své historii. Veze se na globální nebo evropské vlně nějakého investičního optimismu, anebo je zatím něco specificky českého?
17: Neřekl bych, že letos je zatím něco specificky českého. Pražská burza je v dnešní době už nedílno součástí evropských trhů a ty jsou nedílno součástí světových akciových trhů, takže obvykle vidíme ty samé pohyby nebo hodně podobné pohyby na pražské burze i na ostatních trzích. Samozřejmě trošku jiná věc je, že máme zhruba za posledních 5 let výrazně lepší výnosnost pražského trhu, než jsou ty ostatní trhy, takže my je vlastně tak trochu stále překonáváme.
15: Jaké akcie potom byly v poslední době nejúspěšnější? A dá se říci proč?
17: Já bych řekl, že jsou to prakticky všechny akcie našeho hlavního trhu. Samozřejmě obrovský zájem investorů přitáhly akcie třeba Colt.cz, ale i naše tradiční akcie, jako je ČS Komerční banka, se na růstu pražské burzy podíleli. Erste Group, což všichni berou jako takové proxy investování do České spořitelny, se také vyvíjela výborně. Moneta Banibank je brána jako jednu z nejkvalitnějších a nejcennějších evropských bank a asi bych nechtěl zapomenout na obrovský úspěch Škoda do SunPower, IPO z loňského roku, který překonává veškerá očekávání a třeba znovu zrození našeho love brandu Kofoly, které pár let po emisi tak trochu tápalo cenově a v posledních letech naznamenává výrazný nárůst.
15: Burze cenných papírů Praha se daří, ale největší česká burzovní událost roku, IPO společnosti CSG, se neuskutečnila v Praze, ale v Amsterdamu. Akcie CSG se sice dají kupovat a prodávat také v Praze, ale přesto nemrzelo vás, že CSG neupsala akcie i přímo v Praze?
17: Asi upřímně samozřejmě jsem to nečekal, že zvolí tuto metodu. CSG byla tak obrovská emise, vymykající se všemu, co jsme dosavat ve střední a východní Evropě viděli, že to lákání na nějaký větší zahraniční trh bylo logické, ale možná bych očekával podporovaný duální listing, to znamená umístění akcí na dvou trzích zároveň podporovaný managementem, což z historického nebo z pohledu teď 4 měsíce zpátky, když se podíváme na vývoj obchodování, by rozhodně bylo tou lepší variantou.
15: Už se taky nějak připravujete na možnost, že do pár let přijdete o ČES, který chce stát znárodnit? Tohle jsou zřejmě nejdůležitější akcie na pražské burze.
17: Je to jedna z nejdůležitějších akcí, já bych teda asi nekomentoval to znárodnění, to je ještě dlouhá cesta, momentálně valná hromada ČESu schválila zcela jasný krok, který znamená prodej minority ve své dceřiné firmě, tuším, jestli to má jmenovat ČES Energy, nebo tak nějak to bylo v těch vašich příspěvcích,
15: otázka,
17: jestli finální jméno.
15: Ano.
17: Tato firma, doufám, že se stane jako jednou z dalších velkých obchodovaných akcí. Myslím, že je to plán, který bude trvat možná rok, možná rok a půl. A to, jak výnos z této transakce bude následně využit, je otázkou debaty. Já jako z makroekonomického hlediska si tedy myslím, že není nejoptimálnější metodou utratit za výkup akcí, ale spíš bych viděl pro stát jako rozumnější metodu ho třeba investovat do těch nových jaderných zdrojů, ale to je samozřejmě rozhodnutí majoritního akcionáře a myslím si, že si k tomu znova třeba za ten rok, rok a půl, 2 roky sednou.
15: Uvidíme, jak to bude. Daniel Beneš našemu serveru i rozhlas potvrdil, že výnos z prodeje ČES Energy by právě měl stačit na výkup 30% soukromých akcionářů z celé firmy, tak jak požaduje kabinet. Pojďme dál. Mluví se o tom, že vznikne ETF navázan na hlavní index pražské burzy. Kdy to bude a čím to bude pro investory zajímavé?
17: ETF navázaný na pražský index, doufejme, že vznikne během podzima. Jeden z našich významných členů, a myslím, že to můžu říct, Wood & Company, se na to připravuje a myslím si, už podniká i právní kroky. Je to věc, po které jsme leta toužili, volali, snažili se motivovat naše členy, aby konečně s takovýmhle projektem přišli, tak jsme rádi, že se to tento jeden člen ujmul, což neznamená, že kdyby se toho třeba ještě lépe ujmul některý jiný člen, který který taky disponuje silným tradingem a silnou investiční společností, takže by nebylo místo i pro více indexů nebo více ETF na stejný index, to je běžná situace v zahraničí, ale jsme rádi, že teď ten jeden projekt je velice blízko a myslím, že to bude vítaná investiční příležitost pro české investory a ku příkladu pro ty, kteří mají své peníze v DIPu, dlouhodobém investičním produktu.
2: Pražské burze se daří, objem obchodů by mohl překročit i úspěšný loňský rok a index PX je jenom procento pod loňskými rekordními hodnotami. Vše dobré, přejeme. Generální ředitel burzy Petr Koblic byl hostem odpoledního Plusu. Mějte se pěkně.
17: Děkuji vám a děkuji za pozvání.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus, my se blížíme k 14:30, bude tady za pár minut a co bude potom následovat, my se podíváme na klub 40, příchod 40 jako příležitost znovu nastavit svůj život. O tom je nová podcastová série Ivany Veselkové klub 40. Teď je 14:30 a zprávy s Ondřejem Látalem.
4: Český rozhlas Plus.
5: Opoziční politici chápou postoj prezidenta Petra Pavla ve sporu s vládou ohledně složení delegace na summit NATO v Turecku. Prezident dnes oznámil, že podal kompetenční žalobu po tom, co vláda rozhodla, že Petr Pavel nebude zastupovat Česko na aliančním jednání. Podle opozice kabinet postupuje nesmyslně. Předseda lidovců Jan Grolich řekl, že kompetenční žaloba je chyba vlády.
18: Pan premiér to sám na to upozornil, že tento summit NATO bude důležitý pro Českou republiku a nebude pro Českou republiku vůbec jednoduchý. A já si myslím, že právě v takovéto situaci bychom tam měli mít reprezentaci na nejvyšší úrovni a měli bychom využít kompetenci a kontakty prezidenta republiky, které na půdě NATO má.
5: Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO není dobře, když na sebe ústavní činitelé podávají žaloby. I proto se prý neobrátil na soud, když prezident odmítl jmenovat Filipa Turka za motoristy ministrem. Policisté v pražských Strašnicích zadrželi ozbrojeného muže, po kterém od rána pátrali. Informovali o tom na síti X. 55-letý muž podle policie odjel ráno ozbrojený k učilišti v Čelákovicích u Prahy, kde měl podle policie vazby. Po muži od rána pátrali desítky policistů ve Středočeském a Královéhradeckém kraji i v Praze. Hlídky měla taky preventivně před ministerstvem školství i vnitra. Izrael podle Organizace spojených národů během války v Gaze cíleně a úmyslně útočil na palestinské děti. Uvedla to Mezinárodní vyšetřovací komise OSN pro okupovaná palestinská území a Izrael s tím, že se Izrael dopustil genocídy, válečných zločinů a zločinů proti lidskosti. Válečné zločiny páchal taky podle OSN na okupovaném západním břehu. Izrael aktuální zjištění označil za pomlouvačnou lež. Sněmovna je znovu kompletní. V úvodu dnešního jednání složil slib poslanec Jiří Kotlík z ANO. Jihlavský radní ve sněmovně nahradí svého spolustraníka Josefa Kota. Ten se totiž minulý týden stal členem vedení Nejvyššího kontrolního úřadu a mandát mu tak zanikl. Máme dopravní informace na Plusu. D1 z Vyškova ve směru do Brna je za sjezdem na Vyškov západ neprůjezdná. Na 220. kilometru zasahují u hromadné nehody. Na místě přistál vrtulník záchranné služby. Můžete sjíždět na 226. kilometru a pokračovat po souběžné silnici. Na D2 z Bratislavy ve směru do Brna zpomalte za sjezdem na Slavkov u Brna na 6. kilometru. Najíždí se tam do kolony kamionů v pravém pruhu, to pokračuje až do Brna ke sjezdu na D1. Na okruhu ve směru na letiště se stále táhne kolona kamionů od sjezdu na Vestec k Ořechu. Regulují vjezdy do obou tunelů, zastavuje se proto i v levém pruhu. V Kvelské ulici směrem do Letňan opatrně za křižovatkou s Poděbradskou ulicí. Řeší tam nehodu nákladního auta s motorkou, je blokovaný levý pruh a tvoří se kolony z Průmyslové od Českobrodské. Na Štěrboholské spojce směrem k Barandovskému mostu počítejte se silným provozem z východní části okruhu. Od sjezdu na Hradec Králové k Europarku. V opačném směru se jede pomaleji na jižní spojce od Spořilova. V Bělohorské v Praze postojíte z centra mezi Břevnovským klášterem a Vypichem a ve Vilsnově ulici se popojíždí od Florence k muzeu. Dobře dojeďte. Je polojasno až oblačno, hlavně na Šumavě, s ojedinělými přeháňkami nebo bouřkami. Večer se bude vyjasňovat. Teploty 25 až 30, na jihu Moravy až 32 stupňů Celsia. Noc bude většinou jasná, teploty klesnou na 17 až 13 stupňů, hlavně v údolích až na 10. V 1000 metrech na horách bude kolem 13, v horských kotlinách výrazně méně. Slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu, anebo klidno. A zítra má mít jasno až polojasno, na Šumavě odpoledne při zvětšené oblačnosti s možností přeháňky, teploty zítra mezi 28 a 33 stupni, na severovýchodě republiky 26 až 30, na horách kolem 23 stupňů, vítr slabý proměnlivý nebo ze severních směrů do 4 metrů za sekundu. To byly zprávy.
19: Ten první rok, rok a půl byl určitě takovej temnější a těžký. Ještě cítím to vyčerpání z těch předchozích 25-30 let, kdy jsem já sám na sebe kladl tyhle ty nároky. Dospěl jsem k takovému tomu banálnímu znova jako bejt sám sebou, dát na svoje pocity mnohem víc. Já jsem vždycky dělal tu chybu, že jsem ty věci chtěl řídit a chtěl jsem, aby se staly. To není krize středního věku, ale je to příležitost středního věku.
4: Klub 40. Ivana Veselková a její hosté o tom, co řeší generace dnešních čtyřicátníků.
20: Dobrý den, při poslechu Klubu 40 vás zdraví Ivana Veselková. V dnešním díle série, která se věnuje tomu, jaké to je, když už máte čtyřicítku za sebou a věci třeba nejsou takové, jaké jste si vždycky představovali, je mým hostem marketingový expert, spolutvůrce hned několika úspěšných podcastů a taky milovník dálkových pochodů Martin Vymětal. V rozhovoru se mimo jiné dotkneme tématu trapnosti, což je moje docela oblíbené téma. A taky se dotkneme toho, že po čtyřicítce a po nějakých třeba hodně turbulentních změnách může přijít období klidu a docela velké radosti. Takže podle mě ten dnešní rozhovor bude mít hodně pozitivní vyznění, ale to uslyšíte za chvíli sami. Ahoj Martine.
19: Ahoj, ahoj.
20: Klasická úvodní otázka. Když se tě někdo zeptá, kolik ti je let, tak co odpovíš a jaký u toho máš pocit? A nebo k té číslovce přistupuješ nějak úplně bezemočně a je ti to jedno?
19: Mám tam emoci. Já už docela pár let odpovídám skoro 50, přestože mi skoro 50, nebo 50 přesně mi není, mi 48. Ale trochu si vlastně přidávám. Docela mě zajímalo, proč. Nad tím jsem nikdy nepřemýšlel, proč vlastně říkám skoro 50. Možná je to takový ten pocit, že už mám tu zkušenost, už mám ten věk, možná je to nějaké jako přidávání si a tím pádem tam už nějaká emoce je a ta emoce, to je jaká, mi budeš muset možná pomoct, když si někdo přidává.
20: Já nevím, jestli tam třeba neočekáváš, že potom ty lidi budou hádat, že ti je míň a ty z toho budeš mít radost?
19: To by mohlo být, protože na 50 nevypadám, to je pravda. Takže jo, vždycky dostanu nějakou poklonu, typu, že na to nevypadám, nebo už, nebo něco takového. Vidíš, tak jo, tak to mi dělá moje ješitnou radost.
20: A proč neříkáš to konkrétní číslo? Proč říkáš skoro 50?
19: Protože mi trvá sekundu si spolu na to, kolik mi je let, protože to vlastně úplně přesně nevím v tu danou chvíli, to znamená pro mě jednodušší říct skoro 50 a pak teprve tu půl sekundičku potom si vybavím, jestli mi je 48 nebo 49 nebo jestli mi bude vlastně 50, což mi bude příští rok.
20: Někdy se mluví často třeba právě o 40. roku věku, jakože tam přejde právě větší bilancování nebo že člověk si uvědomí právě tu svoji konečnost a díky tomu začne nějak žít i víc autenticky nebo dělat to, co ho baví. Zažil ty si nějaký takovýhle přelom jako někdy kolem těch 40 po 40 nebo to šlo nějak pozvolna?
19: Já si ten svůj přelom vybavuju spíš jako rozvod nebo přelom spojený s tím, že jsem vlastně skončil tu etapu toho rodinného života, kdy se mi rozpadlo manželství, můj syn byl už dospělej, bylo mu 24 let, odstěhoval se, takže vlastně to, že já jsem ztratil ten primární vztah, můj syn se odstěhoval a já jsem začal žít sám, což je teď 2 nebo 3 roky, tak to jsem vnímal jako takovej ten zlom, kdy jsem začal ten svůj život přehodnocovat. Takže nemusí to být spojený víc s věkem, může to být spojený i s tím, že se mi jako úplně vlastně změnila ta moje životní situace. A tam ten první rok, rok a půl byl určitě takovej temnější a těžký, protože přesně ty otázky, co budu dělat dál, kdo jsem, jaká role byla vlastně moje v tom vztahu, jaká role moje jako samotného Martina, tak tam bych řekl, že ten rok a půl jsem byl v nějaký krizi nebo v nějaký zkoušce.
1: A k čemu jsi došel? Nebo říkáš, že to byl takový rok, rok a půl temnější, tak to nasvědčuje tomu, že pak už to bylo světlejší, tak došel jsi k něčemu?
19: Hele, dospěl jsem k takovému tomu banálnímu znova jako bejt sám sebou, dát na svoje pocity mnohem víc, opustit ty předpoklady a role, který jsem si já sám naordinoval, protože samozřejmě ono bylo jednoduchý říct, že to udělal za mě svět, nebo že jsem přejal nějakou sociální roli rodičů a podobně, ale já jsem to přejal. Já jsem dobrovolně šel tím stylem. A možná, že to byl jeden z dobrých způsobů, jak opravdu tu rodinu vybudovat a vychovat to dítě a postavit ten dům a zasadit ten strom. Jo. Možná, že to není tam jako takovej rozsah toho, jak to můžeš udělat. Takže to jsem přejal a teď jsem se cítím vnitřně nějak volnější. To znamená, nevím, nemůžu ti formulovat, jako co to je, ale cítím se volnější v tom, že víc se spolehám na svoje pocity, míň chci těšit ostatní lidi. Je to takový to od čeho trochu v tom, že se cítíš lehkej. A když to třeba projevuje, že třeba se mi stává, já rád chodím dlouhý trasy, tak se mi třeba stává to, tak to je možná to stáří. Teď jsem šel třeba z Kocko, to je 150 kiláků, a já jsem se každý den tam nahlas smál, že mě úplně jako přepadaly vlny štěstí, takového toho štěstí, že jsem zdravý, jsem v přírodě, lidi okolo mě jsou vlastně jako šťastný a normálně jsem se jako smál nahlas, což se mi myslím si třeba 20 let, 25 let předtím nestalo, že bych cítil ničím neopodstatnilý příliv radostné energie a byla to určitě spojený i s tím, jsem cítil, že jsem svobodný, že vlastně už za nikoho neodpovídám, že už se nikomu nespovídám a že jsem sám za sebe. Tak to jsem zažil fyzicky.
1: Když jsi ještě mluvil o těch rolích, které jsi přijal předtím a které, dejme tomu, se teď nějak rozvolnily nebo je třeba vnímáš nějak víc flexibilně, tak dá se popsat, co to bylo za role, jako role rodič, otec a jaký byly další ty role?
19: No, byly úplně tak klasický, jako chce kapitalismus, křesťanský kapitalismus, abych tak řekl, to znamená věrný a oddaný manžel, skvělý táta, úspěšný podnikatel, člověk, na kterého je spoleh a který dodává velkou hodnotu všem okolo sebe, zdravý o sebe pečující muž. Všechny tyhle role jsem se snažil dost naplňovat.
1: Jako svědomitě je naplňovat.
19: Ano, svědomitě, plakátově bych řekl. Víš, abych dostal jedničku s hvězdičkou za každou z nich.
1: A uvažoval jsi někdy o tom, nebo to si třeba o tom uvažoval až teď zpětně s tím nadhledem, že kdyby si ty role v uvozovkách nenaplňoval úplně tak svědomitě na tu jedničku s hvězdičkou, tak co by se stalo? No to nebyla ani pro tebe možnost.
19: No možnost to nebyla, ale přemýšlel a myslím, že bych nebyl v některých rolech tak vyčerpán, jak se cítím dneska. Že ještě cítím to vyčerpání z těch předchozích 25-30 let, kdy jsem já sám na sebe kladl tyhle ty nároky a to prostě stojí energii, to prostě stojí hodně šťávy a myslím si, že bych dneska byl v lepší fyzický kondici, že bych měl víc energie a myslím si, že mi to pár let ještě bude trvat, než tím, že jsem ty věci pustil, tak než znova nabídu toho svého potenciálu energického. Takhle si to já překládám.
1: A nebylo to v něčem ale i obtížný, když ti takhle padnou ty role, nebo dejme tomu ty cesty a viditelné cíle, které následuješ, že se najednou můžeš ocitnout v takovým váku?
19: Existenční vákuum je prostě součástí života. Na to jsem přečetl dost knížek, tím pádem si to racionalizuju, že když ho cítím, tak je to věc, která prostě je součást a přejde. Ale já jsem cítil ve větším procentu tu úlevu, ten přísun ty energie, vlastně tu volnost a to je skvělý pocit.
1: A máš na to zpětně třeba pro někoho, kdo je teď v existenčním váku nebo třeba nějak přehodnocuje svoje životní role, nějakou radu nebo tip, co tobě osobně zafungovalo?
19: Vím to jenom pár posledních let, fakt jsem to jako nevěděl po velkou část svého života, ale počkat si, protože já jsem vždycky dělal tu chybu, že jsem ty věci chtěl řídit a chtěl jsem, aby se staly, abych se třeba tak necítil, nebo abych naopak něco dokázal, abych se nějak změnil a dost jsem na to tlačil a vždycky jsem šel na to metodicky. Našel jsem si nějakou knížku, nějaký přednášky, dělal jsem to, odškrtával jsem to a bylo to takový hodně násilný vůči sobě. Jo. A byl jsem v tom i nemilosrdný, že jestli mi to nevedlo, tak jsem určitě se nějakým způsobem vinil, že třeba se dost nesnažím nebo nejsem dost dobrý. A dneska bych jako řekl, počkej, ono to bude jako fajn a změní se to samo, protože ty nálady a ty životní fáze, tak jak je sleduju třeba posledních 5, 7, 10 let víc uvědoměle, tak oni se prostě jako střídají v těch sinusoidech a já jsem někdy nahoře a někdy dole a není proto úplně vždycky nějaká událost nebo nějaká racionální věc, abych řekl, jo, tak to je logicky, se necítím tak dobře, protože procházím touhle krizí. Tak to tak jako vždycky není, takže se zkouším po vzoru nějakých, nevím, buddhistů, mindfulnessů nebo nevím koho, se na to dívat, ale teď víš, že ti zase jako bude dobře, tak jako nech to bejt a ono to přejde. Já mám třeba tuhle tu techniku u operací, mě vůbec nevadí chodit do nemocnice, protože sice vím, že to bude bolet, ale normálně jsem si dokázal v tom mozku zpracovat, že no ale vzpomeneš si teď na operaci tlustého střeva? Ne, to je úplná minulost, to ani nevíš, jaký to bylo, jak to bolelo. A dneska, když jdu do nemocnice, tak se vůbec nebojím, vůbec necítím v uvozovkách tu bolest, protože vím, že stejně během 2, 3, 4 dnů je to pryč a jdu tím životem dál.
1: Všechno pomine, že?
19: Jakoby všechno jako pomine.
1: Všechno pomine.
19: Jak říká Papa Orion, všechno pomíjivý je, no. Ale procítil jsem to, protože jedna věc je, že to čteš a druhá věc je, že máš to štěstí, že to opravdu se ti dostane někam hluboko a že to není takový to, taková ta racionalizace toho, že ne, všechno pomíjivé, bude to dobrý a opakuješ to jak mantru, ale že fakt nad tím vlastně pokrčíš ramenama a nebo, já to popisuju tak, že to tebou vlastně projde a ty to sice zaregistruješ, ale neulpíš na tom, abych tak řekl.
1: To je krásná, moudrá slova, ale když jsi zmiňoval tu frázi, že všechno pomine, nebo taky, že život je změna a proces a tak dál, tak to jsou třeba z mého pohledu takový fráze, co mi občas říkal někdo starší, když mě bylo třeba 30 a já jsem jim vůbec nerozuměla, nebo jsem se tomu tak trochu ušklíbala, nebo jsem se na to dívala, nechci říct opovržlivě, ale asi jsem tomu tak úplně nerozuměla. Stejně tak, jako když někdo říkal fráze typu nejdůležitější je zdraví, nebo ten čas tak letí, je důležité se soustředit na přítomný okamžik. Tak tomu jsem se až skoro ušklebovala a teď se občas přistihuji, že někomu říkám třeba, ale nejdůležitější je to zdraví a důležité je soustředit se na přítomnost a všechno pomine a tak dál. Takže se přistihuju, že opakuju ty stejné fráze, co mi třeba před 10-15 lety připadaly komické. Děje se ti to? Opakuješ fráze?
19: A děje se mi to. Dokonce bych tady citoval Bibli a tam stojí něco takového, že syn se vrací do otcova domu. A já to vykládám tak, že jsem podobný víc a víc svýmu tátovi. Takže to, co on říkal mi v tom mládí a dětství, tak já najednou tak trochu žiju. A vždycky se na něj koukám, jak tam bydlí si na tom svém jižním městě a chodí si denně ty svoje okruhy, tak já, jak jsem začal chodit, tak já říkám, já skončím úplně stejně. Já tam skončím v bytě a budu chodit ty okruhy, ale bacha, mě to nebude vadit. To je to, že zatímco se na to díváš nějaký fáz života posměšně, v nějaký to přijme, že tak to asi budu takhle žít vlastně, tak podle mě v té poslední si v tom jako najdeš úplně to fajn, vlastně ten komfortní pocit. Takže fakt se těším, až budu kroužit po tom jižňáku, budu říkat to, co ten můj táta, ale hlavně bacha, nebudeme to prostě vanit.
1: A vzpomeneš si na to, co třeba táta říkal?
19: Je, ten toho říká úplně strašně moc, protože já mám rozhovory se svým tátou jenom filozoficko-nábožensko-intelektuální, takže je to fakt hodně. Tam naopak chybí ta otázka třeba, jak se máš, tak to tam chybí, protože táta je velký student. Hodně vždycky mluvil o jednoduchosti života, ta ho fascinovala, taková ta jako uměřenost a jednoduchost života, takový to repetitivní opakování. Tomu jsem určitě nerozuměl, protože jsem měl pocit, že život by měl být hodně bohatý a hodně zážitkový, takový jako Las Vegas. A taky jsem to prožíval a prožívám, ale zdá se, že ten prostor pro to ticho a repetitivnost se rozhodně v mém životě zvětšuje. A možná je to i nejen s věkem, ale je to i s tím, jak žiju sám. Tak vlastně pokud trávíš dny nebo večery nějak sám, tak si nacházíš určitý zalíbení v té obyčejnosti.
1: Napadlo tě někdy s ohledem na ten čas, který plyne, a s ohledem i na ten věk skoro 50 nebo po 40, něco ve smyslu, tak tohle už nestihnu, nebo na tohle už je pozdě?
19: To je zajímavé, že to jsem měl tuhle krizi mezi 30. a 40. rokem. Vůbec ne teď. Mm-hmm. Fakt s těma 10 lety já jsem měl furt pocit, že musím ještě mít větší úspěch v té práci nebo založit nějakou druhou firmu, nebo že musím udělat ten výkon. A říkal jsem si, no, že mě už je 36, tak to už prostě jako fakt jako je pozdě na to. To se úplně změnilo. A víš, co to změnilo? Někdy občas jsou to takový ty jednoduchý vhledy. Já jsem někde četl, myslím, že ve Forbesu článek, že lidi začínají svoje podnikání průměrně ve 47 letech. Mm-hmm. Začínají průměrně. A řekl jsem si, wow, to vlastně počkej, přede mnou je dalších 30-40 let. To znamená, přede mnou je delší pracovní čas, než jsem vlastně absolvoval. To znamená, mě tam jako čekají ty nové věci. A to mě normálně opravdu jako dokázalo uklidnit. Mluvím teda hodně o práci, je vidět, nemluvím o nějakých stazích, ale v té práci mě to dokázalo fakt uklidnit, že ne, to všechno stihnu. A teď jsem začal hodně posilovat, takže krize středního věku, bychom mohli říct, třeba se k tomu dostaneme. Takže myslím si, že ani ta super postava a super houževnatost na ní není nikdy pozdě.
1: Ty už si to tady zmiňoval, ten termín krize středního věku. Je to něco, co se ti nějak dotklo, nebo bylo to pro tebe někdy nějaký téma, anebo je to něco, co jde nějak úplně mimo tebe a ani by si se s tím nestotožnil?

0: není krize středního věku, ale je to příležitost středního věku pro mnohem autentičtější život nebo život více v souladu sám se sebou. Takže ne, nemám krizi, odmítám krizi, mám spoustu příležitostí.
1: Ty, Martine, i s ohledem na svoji práci musíš asi pracovat a komunikovat i s generací mladších lidí. Tak vnímáš tam ze svého osobního pohledu nějaké generační rozdíly? Dejme tomu, když se budeme bavit o lidech, kterým je dneska třeba 25 až 30.
0: Mám v kanceláři velkou část takovýchhle lidí, protože já dělám v kreativě a ta kreativa dost často vlastně láká a mladý lidi. To, že si uvědomuju, že když třeba spolu sedíme a já si připadám, že jsem jejich stejně starý kolega, protože vnitřně člověk úplně nestárne tak rychle jako na těle, tak si třeba uvědomuju, hele, ten člověk je stejně starý jako můj syn. Já už se svým synem vlastně takhle, jak to říct, jako takhle nemluvil, jakoby, jo. Vždycky beru nějaké jako ohledy za A, že to můj syn, za B, že mu 26, tak po něm chci nějaký objem zodpovědnosti a tím, co od těch kolegů, zaměstnanců vlastně chci zcela jako seniorní pohled na věc. Jo. Takže myslím si, že spíš jako z mý strany dochází k tomu zkreslení, že mám pocit, že jsme stejně staří a stejně zkušení a musím se určitým způsobem vědomě kontrolovat, abych si třeba řekl, hele, třeba ty lidi pracují 4 roky, jejich jakoby návyky, jejich zkušenosti jsou na začátku. Nemůžu po nich chtít takhle třeba seniorní samostatnost nebo seniorní rozhodnutí. No a co se týče jazyka, tak tam jsou takové jako vtipné věci, kdy oni používají výrazy, které já tolik nepoužívám, respektive pokud je od nich převezmu a začne používat, tak se stávám asi směšným pro ně.
1: A to myslíš třeba anglické výrazy?
0: No jasně, nebo vibovat a prostě podobné věci, které ta jejich mluva je tím prosycená, ale ty, protože jsi 40-50, tak tomu rozumíš. Umíš to přejat, ale podle mě nikdy nechytíš přesně ten kontext, ve kterém oni to používají. To znamená, třikrát se trefíš, třikrát se netrefíš a to třikrát se netrefíš plně znamená, že jsi jako boomer nebo daddy joke nebo prostě podobné věci.
1: Že to slovo už nemáš v sobě tak vrostlé a zažité, že ho můžeš použít nějak mimo ten kontext a to asi ty lidi, kteří ho používají autenticky, jako vycítí.
0: Hned tě identifikujou, že to používáš jenom, že jsi to slyšel.
1: A teď třeba, kdyby ses měl zaměřit na nějaký rozdíly obecnějšího typu, já nevím, jako je třeba přístup k práci, sebevědomí, hodnotový žebříček, chování k zaměstnavateli, nevím, jako cokoliv, tak vnímáš tam nějaký rozdíl?
0: Oni jsou mnohem víc individualisti už v tomhle tom věku. Myslím si, že my, když jsme začínali ve 20 pracovat, tak jsme byli hodně poslušní a hodně jsme respektovali autority. To znamená, mě, když šéf něco řekl, tak jsem v podstatě ani nepípl a snažil jsem se to vykonat a udělat. Myslím si, že oni mnohem víc umí diskutovat, umí se postavit za sebe, říct třeba ne a znovu k tobě přistupovat bez nějaký přehnaný autority. A to já si vzpomínám, že všichni ty moji kluci a holky okolo mě v tom stejném věku vlastně se baví o tom, že my jsme vůbec jako nerozmýšleli, jestli práce má smysl nebo nemá smysl, jestli můžem říct ne na nějaký úkol, nebo o něm můžem diskutovat. A prostě jsme mlčky šlapali po kariérním řebříčku nahoru, protože znova ten narrativ byl, takhle se to dělá a takhle je to správně. A my pokud jsme chtěli ten úspěch, tak jsme měli pocit, že ten úspěch se mění za tu poslušnost. To si myslím, že oni nemají.
1: Jo, tam já to asi tak vnímám třeba ze svého pohledu, že kromě té poslušnosti a kromě toho respektu k autoritám, někdy až třeba dejme tomu trochu slepého respektu k autoritám, někdo to tak řekl, tak já to tak budu svědomitě vykonávat a nebudu se úplně ptát, jestli to dává nebo nedává smysl, protože mi to řekl někdo pracovně starší. Tak ještě jsem tam vnímala asi to, že jsem tu práci brala mnohem vážněji a byla jsem třeba ochotná i pracovat někde na stáži zadarmo, nebo byla jsem ochotná dělat nějaké věci zadarmo v pracovní, trávit tím ten čas, protože jsem si myslela, že mi to pak právě pomůže při stoupání po tom žebříčku. Ale přitom radši bych třeba bývala šla do lesa.
0: Hele, já si myslím, že jsme byli obětí té narrativy rodičů, nebo tě vyhoděj. To byl vlastně jako strašák. To znamená, dělej, nebo tě vyhoděj, nebo se neuplatníš, nebo nebudeš úspěšný. Když to, myslím si, že já už i svýmu synovi jsem říkal, hele, ty máš spoustu možností, můžeš dělat to nebo to v zahraničí, můžeš jako vyměnit kariéru několikrát za život. A on byl indoktrinovaný tímhle. A já jsem byl indoktrinovaný tím, makej, nevyčnívej, buď vděčný za tu práci, nebo tě vyhoděj.

0: A fakt já si pamatuju, nebo ti vyhodí, že to bylo takový jako univerzální označení, že budeš prostě úplně, a to prostě není pravda. A oni už tím vychovávaný nebyli, tak proč by se báli ztráty zaměstnání, nebo proč by se báli to, že když něco neudělají správně, že nemá jinou možnost, oni chápou mnohem líp. Podle mě variabilitu toho života, než jsme ji chápali my v těch jejich letech.
1: A když třeba naopak srovnáš tu naši generaci 40 až 50 s generací svých rodičů, tak tam vnímáš třeba ty největší rozdíly v čem?
0: Pracovně mi to přijde vlastně hodně podobný. Mně přijde ten svět začal měnit až s těma našima dětma, že my jsme poměrně velkou část života strávili hodně podobně jako naši rodiče. Ale nedokážu to říct, co ty? Jak tam vnímáš rozdíl mezi sebou a šedesátníkem třeba?
1: Já mýho čistě subjektivního pocitu, tam vnímám rozdíl třeba v tom, že ta generace dnešních asi čtyřicátníků je jedna z těch prvních, kdo se začal nějakým způsobem víc zabývat nějakým duševním zdravím nebo psychologií. Zatímco třeba, jak to já vnímám, ta generace starší, tak to pořád nahlíží nějakým trochu zkresleným pohledem něčeho jako problematického, nebo že psychoterapie je zbytečná, nebo psychologie je zbytečná, to je nějaká pavěda a tak, že k tomu přistupují s velkou nedůvěrou, anebo se od toho úplně distancují.
0: Tak já mám jiný příklad, na který jsem si vzpomněl. A já, když jsem se rozvedl, tak jsem řešil v kuchyňce nějakou otázku, jestli ještě bych chtěl mít další rodinu, další dítě.
1: Jako v kuchyňce, v pracovní kuchyňce?
0: Ano, pardon, v kuchyňce v práci s kolegou Alešem jsem řešil, jestli jako ještě mít jedno dítě, když už je mi vlastně jako skoro 50. A on mi tehdy řekl, a to je ten rozdíl, já jsem byl léto, já jsem na sobě takový stříbrně flitrovaný kraťasy a tričko. A on mi říkal, no jasně, že jo, se na sebe podívej, ty naše rodiče v 50 takhle jako nevypadaly jako my vlastně jako je nám 50, ale žijeme životní styl třicátníků. Tak to možná jako může být určitý rozdíl, že je pravda, že já furt chodím vlastně jako na párty, furt se nějak oblíkám, furt vlastně hodně sportuju a že je možný, že ta současná doba mi vlastně umožňuje žít život někoho, kdo by před 30 lety byl o 15 let mladší než já, vlastně nějaký třeba 30 nebo 35, takovým tím životním stylem nebo se střihem nebo tím, jakou hudbu poslouchám, víš, jako to možná tam může být.
1: Že máš pocit, že třeba ta generace tvých rodičů by ve tvém věku, a teď když to jako hodně přeženu, tak třeba
0: no byla mnohem serióznější,
1: sbírala houby a luštila křížovky, zatímco ty ještě můžeš vyrazit na party. Ale křížovky můžeš luštit taky, že jo? To je podle mě jako
0: to jo, ale propojuješ obě dvě ty věci, že si saháš do toho mladšího a můžeš mít i to, co je, jak bylo to, jak to bylo dřív s tvým věkem. To znamená, je to nějaký jako rozšíření té palety toho, co můžeš dělat.
1: A napadá tě na závěr ještě něco, co by mělo s ohledem na lidi mezi, nebo na lidi po 40 tady zaznít?
0: Já bych asi zopakoval to, co jsem řekl, a to je, aby nevnímali tu krizi jako krizi, ale jako příležitost a aby se nebáli být směšný v těch experimentech, který budou dělat, aby vlastně redefinovali sami sebe, respektive spíš odkrájeli ty vrstvy, které prostě nabrali cestou, na role, které nabrali cestou a trošku byli směšný.
1: To je podle mě hezký závěr. Takže díky, Martine, a ahoj.
0: Děkuju, ahoj.
2: Klub 40. Série rozhovorů o tom, co řeší dnešní čtyřicátníci. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Plus, na webu Plusu, v aplikaci Můj rozhlas a ve všech dalších podcastových aplikacích. Máte problémy s připojením Českého rozhlasu Plus? Řešením je digitální rádio DAB, na kterém teď naladíte Plus na celém území České republiky. Podrobnosti na plus.rozhlas.cz.
3: Je 15 hodin. Dobré úterní odpoledne. Přeje Nadežda Hávová.
2: Český rozhlas Plus.
3: Sledujeme pro vás pochopitelně aktuální informace. Před 10 lety se v Británii uskutečnilo referendum, ve kterém voliči rozhodli o vystoupení Británie z Evropské unie. A mě teď bude zajímat, jak Brexit ovlivnil obchodní výměnu mezi Českem a Spojeným královstvím. Po 2 kolech přijímacích zkoušek je na střední školy přijatých asi 98% deváťáků. Ukazuje rozložení volných míst na školách po 2. kole přijímaček taky něco o tom, jaké obory a školy chtějí žáci a rodiče a jaké naopak nabízí systém? I tuhle otázku položím a připomeneme legendární dětský tábor Artek, který uzavřel svoje brány. Úřady okupovaného Krymu kvůli dopadům útoků ukrajinských dronů evakuují děti z poloostrova. Na řadě jsou aktuální zprávy spolu s Ondřejem Látalem.
4: A přeju klidné úterý. Spor mezi vládou a prezidentem o účasti na červencovém summitu NATO bude řešit ústavní soud. Petr Pavel podal kompetenční žalobu. Požaduje, aby soud určil, kdo může o účasti na summitech rozhodovat. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO řekl, že podání žaloby respektuje, nejde ale podle něj o dobrý krok. Naopak opozice rozhodnutí prezidenta chápe. Řekl to třeba předseda hnutí STAN Vít Rakušan.
5: Já si myslím, že je nutné, aby v otázkách těch základních principů fungování demokracie bylo jasno. Takže krok prezidenta republiky naprosto chápu, ale byl bych samozřejmě raději, kdyby různí ministři i neministři Babišovy vlády dokázali skrotit svá uražená ega a spor s prezidentem tímhle způsobem nevyhrotili.
4: Pavel s vládou vede spor o složení delegace několik měsíců. Doteď se zúčastnil všech aliančních summitů od svého nástupu do funkce. Pražská policie dopadla hledaného 55-letého muže, a to před 14. hodinou ve Strašnicích v Praze. Ozbrojený ráno odjel k učilišti v Čelákovicích, kde v minulosti působil jako učitel. Podle policie byl ve špatném psychickém stavu.
6: Policisté začali po muži pátrat v 7:30 ráno, říká jich středočeská mluvčí Barbora Šnévajzová.
7: 55-letý muž je držitelem zbrojního oprávnění, nicméně v současné době sebe nemá registrovanou žádnou zbraň.
6: Starosta Čelákovic Josef Pátek z ODS svolal krizový štáb.
8: Obratem jsme informovali všechny základní školy, provedli jsme preventivní opatření a posílili hlídky městské policie a začali chránit budovy.
6: Poblíž učiliště bydlí paní Natálie, do nedaleké školky dnes ráno odvedla svou dceru.
9: Mám ve školce malou, takže jsem se o ní bála. Naštěstí jako nikam s dětma nikam nejdou, že jo, že jsou jakoby v ochraně.
6: Učiliště bylo od rána prázdné. Policisté po muži pátrali v Brandýse nad Labem, Novém Bydžově nebo v Praze. Z Čelákovic Alena Junová, Český rozhlas.
4: Nakonec muže tedy policie dopadla v pražských Strašnicích a teď bude zjišťovat okolnosti případu. Kárný senát Vrchního soudu v Praze zrušil výtku, kterou uložil olomoucký vrchní žalobce Radim Dragoun státní zástupkyni Petře Lastovecké. Bylo to kvůli jejímu rozhovoru o bitcoinové kauze. Dnešní rozhodnutí kárného senátu je pravomocné. Věc vrátil Dragounovi k dalšímu řízení. Ten teď zvažuje možnosti, jak bude dál postupovat.
10: První je, že v podstatě už na to nebudu nějak reagovat. Další je manažerský pohovor a posledním je samozřejmě znovu udělení té písemné výtky.
4: Lastovecká má z rozhodnutí senátu radost, na svou funkci ale na začátku června rezignovala. Důvodem podle ní byla ztráta důvěry ve vedení státního zastupitelství.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Rusko se obává ukrajinského útoku na Kerčský most spojující anektovaný Krym s pevninou. Ruské námořnictvo proto výrazně posílilo ochranu mostní konstrukce dlouhé 19 kilometrů.
11: Nejnovější satelitní snímky Google Maps odhalily, že Rusko rozmístilo podél mostu čluny a další překážky. Ty mají most chránit před útoky ukrajinských mořských dronů. Ukrajinské síly v minulých dnech opakovaně udeřily na objekty na obou koncích Kerčského mostu. Ten v současnosti zůstává jedinou relativně bezpečnou spojnicí mezi anektovaným poloostrovem a Ruskem. Ukrajinci už silně poškodili mosty na severu Krymu a systematicky útočí na silnice vedoucí přes okupovaná území jižní Ukrajiny. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
4: Turecké úřady zatkly při ranních razích více než 200 lidí. Oznámila to kancelář hlavního prokurátora v Ankaře. Mezi zadrženými jsou podle prokuratury lidé napojení na teroristickou organizaci Islámský stát a na levicové atentátníky. Opoziční prokurdská strana Rovnosti a demokracie národů naopak tvrdí, že ve vazbě jsou politici, aktivisti a zástupci demokratických organizací. V Ankaře začne za 2 týdny summit Severoatlantické aliance a město už kvůli tomu vyhlásilo zákaz schromaždění. Tady jsou zprávy Českého rozhlasu Plus. Přejeme dobrý den. Maximální cena nafty zítra klesne, benzín nepatrně podraží. Informovalo o tom ministerstvo financí. Za litr nafty řidiči zaplatí maximálně 36 korun a 36 haléřů. Je to o 18 haléřů míň než dnes. Benzín bude stát nejvýš 40 korun a 55 haléřů za litr. To je o 5 haléřů víc než dnes. Vláda plánuje ceny paliv regulovat zatím do konce června. Na D1 z Prahy ve směru do Brna opatrně za sjezdem na Rosice. Na 178. kilometru se dojíždí do kolony kamionů, ta pokračuje až na konec omezení v Brně na 196. kilometr. Místy se zastavují i osobní auta v levém pruhu. D1 z Přerova ve směru do Brna zůstává za sjezdem na Vyškov západ neprůjezdná. Na 220. kilometru odklízí následky hromadné nehody. Můžete sjíždět na 226. kilometru a pokračovat po souběžné silnici. Tam už ale taky počítejte se zdržením. V Praze na okruhu ve směru na letiště trvá silný provoz za Lochkovským tunelem mezi 14. a 19. kilometrem. Regulují proto vjezdy do tunelů. V opačném směru se jede pomaleji za sjezdem na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. A v ulici Přátelství v Praze se zdržíte 20 minut na příjezdu do Uhříně vsi. Dobře dojďte. Zítra bude jasno až polojasno na Šumavě odpoledne při zvětšené oblačnosti s možností přehánky, teploty 28 až 33 stupňů, na severovýchodě 26 až 30, na horách nejčastěji kolem 23 stupňů Celsia. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
2: Posloucháte Odpolední Plus.
3: Posloucháte 7 minut po 15. S dalšími aktuálními informacemi dorazí Ondřej do studia za necelou půl hodinku. Dnes máme 23. června a je to přesně 10 roků, kdy Britové v referendu rozhodli o vystoupení z Evropské unie. Jedním z hlasitých témat kampaně bylo rybářství. A to i přesto, že podíl tohoto odvětví se na celkovém hrubém domácím produktu podílel jenom 0,4 promile. Byl to ale symbol obnovy národní suverenity nad britskými vodami. Británie z Evropské unie odešla a samotní rybáři jsou na tom podstatně hůř, než byli dřív.
12: Před 10 lety, v předvečer samotného referenda, vypluli britští rybáři s vlajkami a hesly na podporu Brexitu. V brexitové flotile byli i rybáři z anglického města Hastings. Tam jsem se s nimi po 10 letech také setkal.
13: Pamatuju si, jako by to bylo včera. To byly časy. Všechno je pryč, zbylo jen pár lodí. Za poslední 3-4 měsíce se prodaly další 3 velké lodě. Myslím, že na pláži zbyly 1, možná 2. Já sám jsem prodal loď v době kolem covidu, nedlouho po Brexitu. Nezbylo nám nic, absolutně nic.
12: Padesátníka Marka potkávám v přístavu v kanceláři společnosti, která desítky let zastupuje zájmy tamních rybářů. Svěřuje se, že věřil, že se po odchodu z Evropské unie postavení rybářů zlepší.
13: Zneužili nás, získali to, co chtěli a pak nás zradili. Tak jednoduché to vlastně je. Svobodný rybolov, to byla pro Brexit dobrá reklama. A když se zeptáte většiny rybářů, tak pořád nemůžou uvěřit tomu, jak to dopadlo. Nakonec jsme nezískali nic, vůbec nic.
12: Jak říká Mark, v dobách, kdy byla Británie v Unii, měli rybáři alespoň nárok na různé granty a dotace. To vše s Brexitem skončilo. A nejen to.
14: Tohle je mapa britských teritoriálních vod.
12: Ukazuje mi letitý šéf rybářské asociace Paul Joy.
14: Když jsme byli v Unii, měli jsme pro sebe 20-kilometrový pás podél pobřeží, kde jsme směli lovit prakticky jen my. Po Brexitu se ale tohle pásmo zmenšilo na polovinu. My nesmíme lovit ve francouzských nebo nizozemských pobřežních vodách, ale oni v našich mohou. Navíc i v tom našem 10-kilometrovém pásu dostalo licenci k lovu skoro 1800 zahraničních plavidel. Tak vyjednala Brexit britská vláda.
12: Ukazuje mi letitý šéf rybářské asociace asociace Paul Joy. Ale proč? Proč vyjednal Boris Johnson taková nevýhodná pravidla?
14: Protože z ekonomického hlediska byl rybolov bohužel zanedbatelný. Nedávalo jim smysl za něj bojovat. Jistě na papíře nemá toto odvětví velkou hodnotu. Tvořilo ale vždy základ sociálních vztahů celých komunit. A ty se dnes rozpadají. Prostě nás zradili.
12: Sedmdesátník Paul Joy začal pracovat jako rybář v době, kdy Británie ještě ani nebyla v Evropské unii. V referendu volil Brexit a přes všechny trable by ho prý volil zase. I Mark hlasoval pro odchod z EU. Teď toho ovšem lituje.
15: Hlasoval bych pro setrvání v Unii, jo, určitě. Abych byl upřímný, myslím, že by tak hlasovala spousta rybářů.
12: Soudí Mark. Z kanceláře se díváme na kamenitou pláž, na které zůstalo pár posledních lodí. Většina už je pryč a jejich majitelé si museli najít práci na souši. Jezdí s nákladáky nebo pracují na železnici. Z přístavního města Hastings, Jaromír Marek, Český rozhlas.
3: A téma 10 let od referenda o Brexitu teď probereme také s prezidentem Česko-britské obchodní komory, který v Británii žije už od roku 1968. Hostem odpoledního plusu je Ladislav Horňan. Dobrý den.
16: Dobrý den, dobrý den.
3: Když se dnes podíváte na britskou ekonomiku 10 let po referendu, dá se říci, co byl největší přínos a v čem naopak největší ztráta?
16: Trošku jsem si to uvážil a řekl bych, že ta situace je taková rovnovážná. Samozřejmě rybáři ztratili, protože tam došlo k nějaké smlouvě, která byla velice nepříznivá. Taky ze začátku se obchod mezinárodní obrovsky zpomalil, ale postupně se to měnilo. Ta administrace začala trošku líp fungovat a dneska myslím, že už to jde lépe, i když to není přesně, kde to bylo, když Británie byla v Evropské unii.
3: Zkuste popsat ty změny, které byly pro podnikatele nejobtížnější.
16: Zvýšila se byrokracie, jako co se týče papírování, dokumentace na dovozy a odvozy. To bylo snad nejhorší a taky nejdražší pro firmy.
3: Zkusím se zeptat jinak, kdo zvládl Brexit lépe? Byly to spíš velké nadnárodní společnosti anebo menší firmy?
16: Samozřejmě větší firmy to překonaly o hodně lépe, ty menší podnikatelé s tím měli větší potíže, speciálně kvůli té administrativě. Ale jak říkám, po času se to trošku ulehčilo, změnilo, dneska už to není tak nepříjemné, i když myslím, že hodně britských firm ještě by se divili, že tohle to říkám.
3: Jak Brexit potom ovlivnil obchodní výměnu mezi Českou republikou a Velkou Británií?
16: No, taky jsem trošku nad tím uvažoval a myslím, že tam se to postupně zlepšuje kvůli těm vztahům mezi Českou republikou a Británií, takže ten Brexit to nějak moc neovlivnil. Kde se může spolupracovat, tak tam se spolupracuje jako například samozřejmě ještě British Aerospace a Rolls-Royce a teď je společná akce s Rolls-Roycem, co se týče malých atomových elektráren, což je taky dobrá věc. Čili bych řekl, že ten Brexit se té spolupráce moc nedotknul.
3: Nakolik dnes ještě Brexit ovlivňuje ekonomický výkon Británie, nakolik už potom hrají větší roli jiné faktory, jako pandemie, energetická krize nebo geopolitický vývoj na Blízkém východě?
16: Ano. Dobře, že jste se zmínila o pandemii, protože jak víte, Británie, která nebyla součástí Evropské unie v té době covidu, tak přišla na tu vakcínu a rozšiřování té vakcíny nebo prostě rozdělování té vakcíny o hodně rychleji, než se podařilo Evropské unie, tak to myslím byla jedna z velikých výhod v té době. Co se týče Dálného východu, myslím, že víte, že teďka jsem v Číně, cestuju po Číně a Čínu velice dobře znám a Dálný východ taky, tak tam bych řekl, se to moc neovlivnilo. Tam není nic negativního. Samozřejmě to ještě trošku víc pozitivní než negativní, protože ta Británie má volnou ruku na to, aby mohla jednat s těma státama, speciálně co se týče technologie.
17: Zkuste prosím už jenom stručně, ve Velké Británii se stále častěji objevují debaty o užších vztazích s Evropskou unií. Jak reálné jsou podle vás z toho ekonomického hlediska?
16: Stručně je složité. Samozřejmě by to bylo dobré pro obě strany, ale ne za každou cenu, bych řekl. Kdyby se povedlo z těch zkušeností, které teďka má Británie v jednání s Evropskou unií, jako Erasmus, tam jde o hodně poplatků a to samé, co se týče toho obraného klubu, který ještě není dojednaný, tak záleží na ceně. Záleží na tom, kolik Evropská unie bude vyžadovat, protože i když Británie může být rozdělena na to, jestli Brexit byl dobrý nebo nebyl dobrý, vrátit se nikdo jako velice brzo nebude. A přiblížit se je samozřejmě velice dobrá věc, ale ne za každou cenu.
17: Uzavírá prezident Českobritské obchodní komory Ladislav Horňan. Mějte se hezky, šťastnou cestu po Asii.
16: Děkuji, nashledanou.
2: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
17: Na střední školu bylo po prvních dvou kolech přijímacích zkoušek přijato asi 98% deváťáků. Z toho asi 79% se dostalo na školu, kterou v přihlášce uvedli na prvním místě. Do druhého kola se potom přihlásilo 13 038 uchazečů, tedy přibližně o 700 méně než loni. Výsledky druhého kola teď najdou žáci v elektronickém systému DIPSY, zveřejnili je na svých stránkách i školy. Neúspěšní uchazeči se mohou přihlásit do kola třetího. O podrobnostech teď budeme mluvit s předsedou Unie školských asociací ČESA Jiřím Nekůdou. Dobrý den.
18: Dobrý den z Teplic.
17: Máte představu třeba na základě předchozích let, kolik škol ještě vypíše další kolo přijímacího řízení?
18: Tak čísla samozřejmě nemám přesný, ale většinou se dá odhadovat, jsou to školy, které nabízejí webinář řemeslné obory a učební obory, kde prostě ta naplněnost nebývá normálně úplně nějak maximální, takže tam asi bude ta největší nabídka v tom třetím a vyšším kole.
17: A ve kterých oborech ještě zůstávají volné kapacity? Jsou to hlavně ve školách, které jsou soukromé, na učilištích nebo na gymnáziích?
18: Tak já jsem vlastně říkal, jsou to především na těch učilištích, kde jsou prostě i obory, které třeba nejsou tak atraktivní a ty školy se snaží ještě dále obsazovat. Předpokládám, že gymnázia, obchodní akademie, tyto školy toho typu průmyslovky budou vesměs obsazené.
17: Ukazuje podle vás rozložení volných míst na středních školách po tom druhém kole přijímaček něco o tom, jaké obory, jaké školy chtějí žáci a rodiče a jaké potom systém nabízí?
18: Tak ono to je hodně individuální. Jo, určitě jiná situace v Praze, jiná situace třeba u nás v Ústeckém kraji, kde třeba gymnázia má zájem zhruba 15% uchazečů, včetně 8-letých gymnázií 18%, je tady třeba větší zájem o ty učební obory, vlastně odpovídá to struktuře těch obyvatel. V Praze zase naopak i tím, že tam vlastně se stahují žáci z toho prstence z toho Českého kraje, tak tam zase je velký tlak právě na ty gymnázia, což vyvolává ty velké emoce, kterých jsme svědky už 2 roky, ale ta situace se prostě nedá srovnávat a nedá se indikovat prostě na ty jednotlivý regiony, těch regionech to většinou ta poptávka i ta nabídka je tak vyvážená a už třeba v našem kraji vysoce přes 90% v prvním kole jsou ty žáci umístěni.
17: Kritéria pro třetí kola potom budou školy zveřejňovat od 24. června na svých webech a taky v systému DIPSY. Budou se lišit od kritérií v těch prvních dvou kolech přijímacího řízení?
18: Tak předpokládám, že už nějak zásadně ne. Pokud to bude ještě na ty maturitní obory, tak je otázka, jestli tam třeba budou ještě dál započítávat výsledky jednotné přijímací zkoušky. To je otázka, ale většinou se kritéria nemění, nespoň je třeba neměníme v těch dalších kolech.
17: A co když se žák nebo žákyně nikam nedostane ani v tom třetím kole? Má ještě vůbec další možnosti, anebo bude muset rok počkat a potom musí štěstí pokoušet znovu?
18: Tak jsou školy, které nabízejí i další kola, čtvrtý, pátý, během prázdnin většinou nebo těsně před koncem prázdnin a dovedu se představit, že jsou i žáci, který se třeba nikam nedostanou a to jsou třeba opravdu žáci, kteří vycházejí třeba sedmých tříd a mají třeba opravdu 12 pětek na vysvědčení a jsou poměrně velmi těžko umístitelný jak na jakoukoliv školu.
17: No a když si teď po druhém kole přijímacích zkoušek zvolím tedy nějakou školu svou vysněnou anebo dostanu tam volné místo, které ale nebude nakonec odpovídat mým představám o budoucí profesi, můžu později v rámci prvního ročníku přestoupit?
18: Ano, a mi je velice důležitý, aby ten žák vlastně byl 1.9. na nějaké škole evidován, na jakémkoliv oboru. No, tam třeba dělají velikou chybu, že se třeba vzdají, protože si jim ten obor nelíbí a přichází potom 1.9. na střední školu a chtějí vlastně přestupovat, ale nemají odkud, protože nejsou nikde evidováni. Takže těch přestupů je poměrně dost, ty přestupy už se realizují poměrně často už po prvním kole, že přicházejí a s platností od 1.9., ale upozorňuji, že je velice důležitý, aby ten žák toho 1.9. byl žákem nějaké školy.
17: Stojíte v čele organizace, která zastupuje střední odborné školy. Čím si vysvětlujete tu vysokou poptávku po všeobecném vzdělání? Zmínili jsme gymnázia. A neznamená to, že společnost by neměla v odborné vzdělávání takovou důvěru nebo nevěřila by v její potenciál?
18: Tak to si úplně nemyslím. Já říkám za odborné školy, říkám bohužel, byla to politika, zejména té minulé vlády, kdy opravdu to všeobecné vzdělávání dostávalo velkou podporu, zejména třeba od pana náměstka Dantla. Ale říkám, ten stav je různý. Určitě bude jiný v Brně, jiný v Praze, jiný v Ústeckém kraji nebo v Karlovarském kraji.
17: Nedá se na to nahlídnout komplexně.
18: Nedá se na to nahlídnout, ale je to velmi často z toho důvodu, že třeba ta rodina ještě neví pořádně, kam by se to dítě mělo profilovat a jak se říká, tak jen na gymnázium a pak se uvidí.
17: Známe tedy výsledky druhého kola přijímacích zkoušek. Přejeme studentům všechno nejlepší. Povídala jsem si s předsedou Unie školských asociací ČESA Jiřím Nekudou. Mějte se hezky.
18: Tak děkuji za pozvání, hezký den. Shanou.
17: Ale ještě u školství zůstáváme. V některých mateřských školách se dál používají výchovné praktiky z minulosti, jak zjistila podrobně, taky popsal investigativní tým Radiožurnálu. Někde učitelé přistupují k ponižování, hanbě, samotce anebo pohlavkům a vláčení za ruku. Přes 40 nevhodných situací v loňském roce řešila Česká školní inspekce, která taky dostala 5 upozornění na fyzické trestání školkových dětí. Šlo o tahání za vlasy, uši anebo plácnutí přes zadek.
19: Nevhodné chování k dětem šokovalo například Zuzanu. Loni v září nastoupila jako učitelka do větší brněnské mateřské školy. Viděla, jak se tam nechávaly 3leté děti, které byly poprvé ve školce, takzvaně vyřvat.
20: Několik dětí plakalo na tom hřišti a to hřiště bylo oplocené. A paní učitelky byly na lavičce za tím oplocením a ty děti plakaly u té branky. A paní učitelka je vlastně jen okřikla, ať už toho nechají, že už toho stačilo.
19: Paní učitelka s 15-letou praxí si všímala i ponižování dětí a také nesmyslných pravidel, třeba při odpoledním spaní.
20: Děti byly zvyklé, že i v teplém období, kdy je opravdu 30 stupňů a v té třídě je horko, tak musí ležet na zádech, musí být zakryté až po bradu, protože to tak paní učitelka nastavila a tak to je.
19: Zuzana dala po několika dnech výpověď. Její celé jméno a konkrétní mateřskou školu redakce zná. Stejně jako v dalších popsaných případech jsme se je kvůli obavám respondentů rozhodli nezveřejňovat. vedení brněnské školky jsme kontaktovali. Citujeme z písemné reakce.
1: Pokud budou anonymní oznamovatelé ochotni vystoupit z anonymity, přijmu pozvání ke společnému jednání. Ráda se na něm podělím nejen o moje dlouholeté zkušenosti z pedagogické praxe v předškolním vzdělávání, ale i o konfrontaci vámi vyřčených poznámek přístupu k dětem ze strany naší mateřské školy.
19: Další situace se týká pražské mateřské školy. Citujeme z vyjádření maminky Nelly.
21: Mému synovi učitelka kroutila rukou, vláčela ho, pak ho honila po třídě, následně musel být v době svačiny na hambě a to ještě v jiné místnosti. A důvod? Zapištěl v šatně.
19: Vedení školky následně agresi odmítlo. Dotyčná paní učitelka, která je v tuhle chvíli už v důchodu, ale dostala výtku.
22: Paní učitelka měla problém s novými formami a metodami vedení dětí, ale agresivní skutečně nebyla. V té době jí byla udělena výtka a odebráno osobní ohodnocení. Rodičům se omluvila, že byla na jejich syna přísnější.
19: Stojí v písemné reakci. Mluvili jsme také s rodiči, kteří se dověděli o zavírání dcery na samotku. Ve stejné pražské školce pak měla jedna z učitelek dávat dětem na oblečení nálepky za zlobení. Mateřská škola vzkázala, že věci prošetří, pokud dostane podnět s konkrétními informacemi, včetně jmen dětí. Jak říká právnička Michaela Dobrovičová, část rodičů kvůli obavám spory nechce a dítě raději přihlásí do jiné školky. Sama ale za poslední roky zastupovala desítky rodičů, kteří se bránit rozhodli.
23: Co se týče situací, tak jsem zažila všechno od nějakých fyzických trestů, zavírání na samotku, nálepkování, vulgární oslovování těch dětí. Pak tam byla skutečně situace, kdy se dítě uklidňovalo tím způsobem, že se mu pouštěla z kohoutku voda vlastně na hlavu. Ty ostatní děti samozřejmě byly stejně traumatizované, protože to museli vidět.
19: Podle Barbory Stralčinské a Petry Ristič z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy jsou popsané praktiky profesním selháním učitelů.
24: Pro to dítě je to vlastně zásadní narušení toho celého procesu vzdělávání.
25: Ten rámcový vzdělávací program nám říká, že mateřská škola má vytvářet právě jako bezpečné prostředí pro ty děti. Co je potřeba říct, že ty příčiny vlastně neomlouvají to chování a z nich těch situací.
19: O tématu píšeme podrobně na zpravodajském webu irozhlas.cz. Veronika Hlaváčová, Český rozhlas.
17: A teď míříme na Krym. Všechny dětské tábory v této oblasti zavřely své brány, včetně legendárního Artěku. Úřady z okupovaného poloostrova evakuují děti hlavně do Ozdravovan v Krasnodarském kraji, anebo jsou posílány domů. Moskvou jmenovaný gubernátor Krymu Sergej Aksionov prohlásil, že je to nezbytné pro, cituji, zajištění bezpečnosti pro veřejnost. Důvodem jsou údery ukrajinských dronů, které způsobily, že na čerpacích stanicích není benzín a dodávky elektřiny mají výpadky. Situaci sleduje komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup. Ondřej, vítejte.
26: Dobrý den.
17: Proč všichni mluví o Artěku? Co to je za tábor?
26: Tak to je opravdu legenda. Ten tábor vznikl už ve 30. letech. Nicméně hlavně po druhé světové válce to byla taková výkladní skříň, kam mohli jezdit děti jenom vlastně za odměnu, takže pokud jste třeba vyhráli, já nevím, školní olympiádu, tak jste mohli být třeba zařazeni do loterie na pobyt v Artěku. Takže ostatně po anexi Krymu, tak i Vladimír Putin právě hovořil, jak je to potřeba takovéhle věci podporovat.
17: Došla paliva, elektřina má výpadky, znamená to, že na Krymu skončila turistická sezóna? Jaký to bude mít vliv na ekonomiku?
26: No víceméně ano, protože už dneska vidíme obrovské kolony aut, které se prostě, když tam ti lidé přijeli, tak se nemohli dostat zpátky, když přijeli auty, protože prostě ten benzín jednoduše není. Takže a to už je věc, která i takové ty dobrodruhy, který tam jezdili i v dobách prostě ostřelování, tak samozřejmě od toho odradí.
17: A může s tím něco Kreml udělat?
26: No, příliš toho není. Protože je zjevné, že možnosti protiletecké obrany prostě jsou vyčerpané. Část vlastně bylo vidět, že část těch protileteckých střel byla přemístěna do Moskvy, která je pro Kreml prostě důležitější. No a takže oni mohou pouze zprovoznit třeba ten Krymský most, po kterém od toho velkého výbuchu nejezdí žádné cisterny a další prostě věci. Tak ale to také bude znamenat, že i ukrajinské drony budou na tento most útočit.
17: Úřady okupovaného Krymu kvůli dopadům útoků ukrajinských dronů tedy nejenom evakuují děti z poloostrova, třeba z legendárního Artěku. Mluvili jsme o tom s naším komentátorem Ondřejem Soukupem. Děkujeme.
26: Naslyšenou.
17: A stále jste ve Společnosti Českého rozhlasu Plus, co nás čeká hned po zprávách. Interview, které tentokrát bude patřit londýnské redaktorce CNN Ivaně Kotasové. A teď je 15 hodin 30 minut na řadě zprávy. Ondřej Látal.
2: Český rozhlas Plus.
4: Spor mezi vládou a prezidentem o účasti na červencovém summitu NATO bude řešit ústavní soud. Petr Pavel podal kompetenční žalobu. Požaduje, aby soud určil, kdo může o účasti na summitech rozhodovat. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO řekl, že podání žaloby respektuje. Nejde ale podle něj o dobrý krok. Sněmovna dnes může jednat do noci. Prodloužení schůze prosadila vládní koalice na návrh hnutí ANO. Očekává totiž od opozice obstrukce. Opozice plánuje jednání zdržovat především proto, aby zabránila změně financování veřejnoprávních médií, kterou vláda chystá. Poslanci dnes mají jednat i o zpřísnění trestů za neplacení výživného anebo změně o pravidlech pro výběr kandidátů do orgánů státních podniků. Ruský raketový úder na město Kryvyj Rih v centrální části Ukrajiny. Podle tamních úřadů nepřežili 3 lidi. Dalších 19 při útoku utrpělo zranění. Informace o úderu přichází v době, kdy šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov oznámil, že je Kreml připravený obnovit mírové hovory. Nenaznačil ale, že by se změnily ruské požadavky. Uchazeči, kteří se hlásili do druhého kola přijímacích zkoušek, už znají výsledky. Do čtyřletých a kratších oborů v něm uspělo 82% žáků. Ministerstvo školství to uvádí na svém webu. Do druhého kola se celkem přihlásilo více než 13 000 uchazečů, o zhruba 700 méně než loni. Skoro 2 minuty po půl čtvrté. Pro vás máme taky čerstvou dopravu na Plusu. Dálnice D1 z Přerova ve směru do Brna zůstává za sjezdem na Vyškov západ neprůjezdná. Na 220. kilometru vyšetřují hromadnou nehodu. Můžete sjíždět na 226. kilometru a pokračovat po souběžné silnici. Tam už ale taky počítejte se zdržením. D1 ještě jednou, tentokrát ve směru z Brna do Vyškova, opatrně za sjezdem na Brno Slatina. Na 201. kilometru se zastavíte, kolona pokračuje na 207. kilometr. Tam odklízejí následky nehody dvou osobních aut, zdržení asi půl hodiny. Na okruhu Pražském okruhu směrem na letiště se zastavíte za Lokovským tunelem. Kolona se vleče až k Ořechu na 19. kilometr. Regulují vjezdy do tunelu. Nárazově se tak zastavuje před nimi. Ve směru na D1 trvá silný provoz za sjezdem na Plzeň mezi 23. a 19. kilometrem. Na výjezdu z metropole po Strakonické zpomalte za křížením s okruhem. Najíždí se tam do kolony, ta se táhne až k Lipencům, pracují tam silničáři v pravém pruhu. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most se popojíždí už z východní části okruhu od sjezdu na D11 k Europarku. Zdržení asi 20 minut. Jižní spojka směrem na Černý most, tam se jede pomalej od Spořilova k Průmyslové ulici. V Patočkově se táhne kolona před Blanku, tam je to taky na 20 minut a na příjezdu do Uhříněvsi se táhne kolona od Horních Měcholup. I tam se zdržíte 20 minut. Dobře dojďte. V noci bude většinou jasno, teploty klesnou na 17 až 13 stupňů, hlavně v údolích až na 10. Zítra pak čekáme jasno až polojasno, na Šumavě odpoledne při zvětšené oblačnosti s možností přehánky, teploty 28 až 33 stupňů. To byly zprávy, tady je repríza Interview Plus.
0: Britský premiér Keir Starmer odstupuje z funkce. Předloni přitom přesvědčivým volebním vítězstvím své laboristické strany ukončil 14-leté vládnutí britských konzervativců. V čem Starmer jako premiér selhal? Proč se jeho oblíbenost u voličů propadla, když na mezinárodní scéně pozici Británie upevnil a vylepšil? Začíná Interview Plus. Vítá vás u něj Petr Vizina.
2: Interview Plus.
0: Hostem Interview Plus je londýnská redaktorka CNN Ivana Kotasová. Dobrý den.
5: Dobrý den.
0: V souvislosti se Starmerovou rezignací se zmiňuje jeho extrémní neoblíbenost. Vnímáte to stejně?
5: Vnímám to, protože v Londýně žiju, takže se to na mě valí ze všech stran, ale přijde mi to vlastně hrozně zajímavé a myslím, že a historici a analytici se na to jednou budou dívat trochu s podivem, protože Starmer vlastně neudělal nic moc špatně. Když ho porovnáme s předchozími britskými premiéry, kterým se ta popularita takhle zhroutila, tak přichází na mysl například Tony Blair a jeho válka v Iráku, Boris Johnson, který pořádal v Downing Street večírky ve chvíli, kdy zbytek národa byl v těžkém lockdownu, Liz Trussová, která dokázala způsobit finanční krizi. Starmer vlastně nic moc tak velkého špatného neudělal, oni ho prostě lidi jenom nemají rádi.
0: My na tu analýzu máme 25 minut, tak jedno vysvětlení. Nebyl politik ani lídr, to se objevilo teď na stránkách Českého rozhlasu. Je to možné vysvětlení?
5: Je to možné vysvětlení tím, že možná charakterově nebyl jako politik, ale ten argument, že on vlastně nebyl politik, to je podle mě trochu zavádějící, protože on v té politice dlouho byl. Ano, je pravda, že původně jeho původní kariéra byla ve státním zastupitelství, on byl šéf státního zastupitelství britského, ale vlastně posledních 10 let v politice byl.
0: A lídr,
5: on, to je právě hrozně zajímavé, protože Starmerovi se teď vyčítají jako jeho chyby věci, které v době, kdy se stal lídrem a vedl vlastně opozici a pak vedl Labouristy do voleb, byly považovány za jeho takové silné stránky. On je známý jako lídr tím, že rád deleguje. On věří svým lidem, obklopí se nějakou skupinkou poradců, kterým věří a nechá je, aby prostě tu práci udělali sami. Není to takový ten micromanager diktátor, což vlastně pro něj na začátku byla výhoda. Je tedy potřeba říct, že on tenkrát ty volby vnitrostranické na šéfa Labouristů vyhrál poměrně překvapivě. Tam byli jiní kandidáti, kteří měli asi našlápnout to lépe, ale on vyhrál a skutečně dokázal tu stranu změnit. Já jenom připomenu, on tu stranu labouristickou přebíral od Jeremyho Corbyna. Ta strana byla poměrně v troskách, měla vyhrát volby a dopadla naprosto katastrofálně. A Starmer se postavil do čela strany a vlastně ji poměrně brutálně vyčistil a změnil.
0: Pojďme k dalším vysvětlením. Je Starmer u své vlastní strany nepopulární, protože Labouristé letos v květnu v komunálních volbách ztratili téměř 1500 křesel. Tady mě napadá, jestli ten volební neúspěch je příčinou té Starmerovy nepopularity nynější, anebo výsledkem už tehdejší nepopularity.
5: A nebo obojím. Myslím, že výsledek voleb je do jisté míry následkem Starmerovy nepopularity u lidí, která má různé důvody, za některé si může sám, některé jsou možná trochu nefér vůči němu a on vlastně ty volby v květnu byly takovým testem toho, jak to s ním půjde dál.
0: A neuspěl.
5: Domnívám se, že kdyby ty volby nedopadly tak strašně špatně, jak opravdu dopadly, a tady opravdu jako nemá smysl to nějak zastírat. To byla katastrofa volební pro Labouristy. Bylo to jako katastrofa i pro konzervativce, protože skutečně tam jako strana Nigela Farage reform si připsala neuvěřitelné vítězství. Ale kdyby ty volby třeba prohrály jenom o trochu méně, tak si myslím, že by nemusel řešit tohle, že by se mu podařilo ještě tu stranu nějak víc sjednotit a získat si je možná zpátky. Ale tím, že ty volby dopadly tak, jak dopadly a on vlastně dopředu avizoval, že to bude ten test, tak tam už ten jeho osud byl poměrně jasný.
0: Pojďme tenhle ten volební debakl rozebrat. Vy jste řekla, že za část toho si může sám. Tak za co si může sám?
5: Já myslím, že Starmer nikdy nedokázal pořádně nadefinovat ten příběh Británie, jak by se ho představoval. On ideologicky vlastně se nijak moc neprojevoval. Už ten jeho volební program v tom roce 2024 byl takový poměrně vágní, nicméně se čekalo, že tedy jakmile se dostane k moci, tak prostě začne
0: s něčím přijde.
5: I proto, že ta jeho většina v parlamentu je vlastně největší za posledního čtvrtého 100 lidí. Labouristi mají 400 křesel více než 400 křesel z 650, takže on opravdu jakoby tu sílu na ty reformy má, ale on to nedokázal tu většinu prostě přeložit do nějakého reformního programu, protože vlastně možná žádný plán ani neměl. A součást toho je, že on přesně rád buduje ten konsenzus, je známý tím, že deleguje na své ministry, kteří pak každý chce něco jiného, každý potřebuje z toho státního rozpočtu víc a víc, a on místo toho, aby to skutečně jako ten ministerský předseda nějak rozštípnul, tak se drží stranou a pak vlastně vznikají ty názorové veletoče, kterými on začal být poměrně známý. Bylo jich několik, ale že něco oznámí, pak zjistí, že na to nemá podporu, tak to zase vezme zpátky a tomu rozhodně na popularitě nepřidalo.
0: Jestli rozumím, vy říkáte, on neměl vizi a to, co měl k dispozici, tak nepoužil k tomu, aby tu vizi prosadil.
5: Přesně tak.
0: Starmerovi kritici z řad jeho vlastních labouristů mu vyčítají, že se málo soustředil na věci, které jsou pro Brity důležité. S tím byste souhlasila?
5: Určitě ano. Do té míry, že on se na ně možná soustředil, ale nedokázal v nich konat něco, co by ty Brity přesvědčilo o tom, že se budou mít lépe.
0: A co to jsou ty věci, které jsou pro Brity palčivé?
5: Ty palčivé věci jsou rozhodně ekonomická situace. To je rozhodně číslo jedna. Imigrace, to je velké téma. A především nějaká taková, on vlastně nikdy nedokázal Brity přesvědčit o tom, že bude lépe. On už ve chvíli, kdy ho zvolili, tak vlastně přišel s tím, že možná ještě bude ještě hůř. Protože jsme tu zemi zdědili po těch konzervativcech v takovém stavu, že bude potřeba ještě více utahovat opasky.
0: Ale vy jste zmínila přistěhovalectví, imigraci, tak dnes BBC publikovala průzkumy, podle kterých za Starmera ta čísla šla prudce dolů.
5: To je ale úplně irrelevantní, Petře. Já vám to řeknu takhle. V Británii je imigrace naprosto emocionální téma.
0: Že jedno, kolik je
5: vlastně. Ano, je to vlastně jedno. Například se to, tohle se například projevuje tím, že obrovským tématem jsou tam příjezdy těch neregulérních imigrantů, nebo těch, on se jim říká nelegální imigranti. Já to slovo nemám moc ráda, protože to tak vlastně vůbec není. Ale příjezdy na těch malých lodích, na člunech přes kanál La Manche. To v reálu, ta čísla, počty lidí, kteří se takto do Británie dostanou, jsou naprosto zanedbatelná.
0: Ale má to symbolickou
5: hodnotu. Má to strašnou symbolickou hodnotu. Přesně tak. A Starmer si v té imigrační otázce dal takový vlastní gól trochu, protože tím, jak opět, jo, je to trochu jeho charakter, že on se snaží vyhovět všem. A to se vám dost často pak stane, že si naštvete všechny. Takže on v jednu chvíli vlastně řekl, že Británie musí přitvrdit na emigraci, protože nechce, aby se z Británie stal ostrov cizinců. Čím si ale strašně vlastně naštval to liberální křídlo voličské, které tohle považuje za něco, co by z úst vypustil možná Nigel Farage a ne Starmer.
0: To jsem se chtěl zeptat, jestli existovalo něco jako poslední kapka, po které už pohár trpělivosti se Starmerem přetekl, mě napadá. Jestli to byla třeba rezignace ministra obrany Johna Healyho minulý týden, on Starmerovi jako premiérovi vyčítal, že bude obranný rozpočet podhodnocený, že bude mít málo peněz na obranu.
5: Bude, ano, to možná byla poslední kapka, ale zase tady bych řekla, to ukazuje krásně tu jeho osobnost Starmerovu, protože to, ta obrana nebo reforma obrany, to bylo velké téma a on udělal to, že těsně po volbách, když tedy se nastěhoval do Downing Street, tak zadal velký, jako jmenuje se strategic review, tak strategické zkoumání toho, jak na tom je britská obrana. Trvalo to několik měsíců a experti z řad prostě nejvyšších bývalých představitelů obrněných složek, ale i NATO a podobně, přišli s nějakým plánem a řekli, na to, aby se Británie dokázala ubránit, je potřeba udělat toto a bude to stát tolik a tolik. A Starmer v tu chvíli řekl, ano, je to potřeba udělat. Máme tady prostě válku na Ukrajině, máme Spojené státy už nejsou takovým spojencem, jakým byl. Musíme být sebestační, musíme se umět obránit. No jenomže pak, když přišlo na to, to tedy prosadit, tak jeho ministryně financí říkala, no jo, ale my na to vlastně asi peníze nemáme, dalo by se to nějak trošku skrouhnout. On pořád sliboval, že to půjde, nepůjde. No a skončilo to vlastně rezignací Healyho, který řekl, že nebude.
0: Když to nebudou ta 3% HDP, tak prostě tak. To nejsou.
5: Prostě to není to, co slíbil.
0: Není to, no. Co slíbil. Uvádí se, že Starmerovi těžce uškodilo, když jeho vláda v zimě oznámila plán rušit příspěvky na topení pro přibližně 10 milionů Britů. Bylo tohle opravdu zásadní věc, zase symbolická?
5: Byla to zase symbolická věc, která vlastně politicky dává smyslu. A když se nad tím člověk zamyslí, tak to vlastně vůbec není tak jako krutá politika. Protože to nebylo tak, že se zruší příspěvek na topení těm, kteří to nepotřebují, ale zruší se plošný příspěvek na topení pro všechny důchodce. Tedy i ty, kteří si mohou dovolit topit, jak chtějí, protože prostě jsou velmi bohatí. A on vlastně navrhl, aby se ten příspěvek lidem dával na základě toho, jestli ho potřebují. Což v principu vlastně dává smysl. Nemá smysl dávat příspěvek lidem, kteří ho nepotřebují. No jenomže opět se to proti němu obrátilo, opozice toho velmi dobře využila a jeho vláda nakonec pak, tam byly nějaké vnitrostranické rozepře o tom a on ten názor otočil. A pak mu zase opozice začne vyčítat, že zase otočil názor. Takže ano, je to, bylo to velké téma. Politicky to dopadlo velmi špatně, i když vlastně se víceméně všichni shodli na tom, že to byla správná věc to udělat.
0: K dalším výtkám vůči Starmerovi patří, že jeho vláda v souvislosti s financováním čisté energie dosažení uhlíkové neutrality představila nejvyšší zvýšení daní za posledních 30 let. Byla to významná výtka?
5: Byla to významná výtka především proto, že Labouristé šli do voleb s velmi tak do kamene tesaným slibem, že nebudou zvyšovat daně. Oni to pak trochu jako změkčili, že nebudou zvyšovat daně z příjmu, ale opět je to prostě další kapka do toho poháru trpělivosti. Zvýšili daně zaměstnavatelům, což samozřejmě se ekonomicky pak projeví na všech, takže ano, další kapka, ale opět není to ten velký problém, když se historici budou zpětně na toto období dívat, tak já si myslím, že to nebude tak, že řeknou, Starmer ten ztratil Británii, měl skandál, protože zvýšil daně. Ne.
0: Hostem Interview Plus je londýnská redaktorka CNN Ivana Kotasová.
2: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
0: Premiérky a premiéři se v Británii poslední roky často střídají. Za posledních 7 let je to 6 žen a mužů, jestli počítám dobře, v čele vlády. Jak tohle zemi ovlivňuje?
5: Já jsem si tady napsala na tahák 7. premiér za 10 let. Tak to je to samé. Ano.
0: Prostě často.
5: Je to samé. Jak to ovlivňuje? Já bych hlavně tady řekla, že vlastně do nedávné doby britští premiéři odcházeli z postu po tom, co prohráli volby. Z těch 6 za těch posledních 10 let odešel po volbách jeden, Rishi Sunak. Všichni ostatní byli vytlačeni vlastní stranou, včetně vlastně Davida Camerona, který ano, odešel po tom, co prohrál referendum o vystoupení z Evropské unie, které mimochodem dnes je to 10 let, co se toto stalo. Zdá se to, jako by to bylo včera, ale je to 10 let. Ale i to referendum vlastně bylo nějakou jeho snahou zamezit těm vnitřním hádkám konzervativců. Takže i to se dá vlastně říct, že to byl takový vnitřní převrat. Nastává otázka, jestli tedy vůbec je možné Británii nějak vládnout, což se ale myslím, že je trochu nefér k Britům, protože podobné politické nebo podobná politická situace je v mnoha zemích. Že prostě politika se mění a my zatím ještě nevíme úplně, jak s tím naložit. Nebo voliči s tím umí naložit, volí pořád někoho jiného, ale ti politici s tím neumí naložit.
0: Strana na Starmera tlačila. On dlouho odmítal rezignovat kvůli tomu, že by uvrhl zemi do chaosu. Mají podle vás Britové obavu z politických změn?
5: Myslím si, že těch 14 let konzervativní vlády, kterých posledních vlastně těch 10 let od toho Brexitu, Britové tomu říkají, bylo to takové politické psychodrama, kdy ti konzervativci se prostě navzájem neustále jako mezi sebou hádali a bylo to opravdu, nikdo vlastně nevěděl, kdo bude ministerským předsedou za pár měsíců, takže doufali v to, že Starmer bude vlastně tou jakoby stabilní složkou. Proto taky on měl vlastně ten úspěch v těch volbách, protože Starmer byl vždycky tak trochu takový technokrat, nudný. On nebyl prostě ten bombastický, charismativní politik jako například Boris Johnson a právě se od něho očekávala ta stabilita. No, on velmi dlouho tady odolával tady těm tlakům na odstoupení. Říkal, že tedy rozhodně neodstoupí, že pokud tedy ho někdo vyzve k souboji, tak rozhodně v tom souboji hodlá kandidovat. Nicméně v pátek odjel do vládního sídla v Chequers, odjel tam s manželkou. Asi to tam nějak probírali, mezitím mu zřejmě chodili zprávy od dalších a dalších ministrů o tom, že tady už je na čase, aby odešel

0: Uslyšíme. Je tedy potřeba říct, že Nigel Farage je stálice britské politiky. On je v britské politice posledních 30 let, ale vždy v roli opozičníka a takového rozbíječe. A vlastně oni, tedy ta jeho strana Reform, zvítězila velmi výrazně v těch volbách v květnu, ale oni už před dvěma lety zvítězili v některých regionálních volbách předtím a ukazuje se, že ta strana není úplně schopná vládnout. V těch místech regionálních, kde měli většinu, tak se to tam dost hroutí. Takže bude zajímavé sledovat, jak naloží s tou obrovskou silou v těch regionech a jak to bude vypadat.
1: Teď k mezinárodní situaci. Starmer jako premiér prohlásil, že éra Brexitu je už v Británii, to je konec, to už skončilo, ostrovní země stojí o to navázat vztahy s Evropskou unií. Ty vztahy, které Brexit překonal. Odchází podle vás ten britský postoj současně s tímhle premiérem?
0: Myslím si, že ne. Je to labouristický postoj oproti ostatním stranám, možná až na liberální demokraty, v tom, že si skutečně chtějí být s Evropskou unii bližší. V některých křídlech té labouristické strany zaznívá i taková jako fantazie o tom, že by mohlo být referendum o přistoupení do Evropské unie, což si nemyslím, že je reálné. Nicméně West Streeting, který byl jedním z těch vlastně katalyzátorů toho odchodu Starmera, protože jeho rezignace vlastně byla z postu ministra zdravotnictví, byla poměrně vlastně tím prvním, takovou první vlaštovkou, že se v tom kabinetu něco děje, tak mluvili prostě o tom, že by se Británie jednoho dne mohla vrátit do Evropské unie. To k tomu si myslím se zatím neschyluje, nicméně na půlku července byl naplánovaný velký summit, na kterým nějak chtěli Britové zresetovat ty vztahy s Evropskou unií, podepsat nové dohody a tak dále.
1: Padá to pod stůl teďka?
0: Ten summit bude, ale bude zřejmě posunut.
1: Řekněte mi, vztahy k válčící Ukrajině, vztahy ke Spojeným státům, nejdřív byl Starmer Trumpovým našeptávačem, s kterým dobře vycházel, teď mu odepřel spolupráci ve válce v Iránu, tak máte dojem, že bude nějaké kontinuum, jak sledujete lidi?
0: Ano, domnívám se, že žádné jako velké změny v zahraniční politice a bezpečnostní politice Británie bych neočekávala. Vztah s Trumpem nebo vztah s Amerikou určuje Trump. Tam si myslím, že je vlastně skoro jedno, kdo v té Downing Street sedí, protože jak bylo vidět u Starmera, on skutečně se velmi snažil s Trumpem mít dobrý vztah a dokonce zorganizoval druhou státní návštěvu Trumpa v Británii, zařídil návštěvu krále v Americe. Nic z toho vlastně nepomohlo a ve chvíli, kdy Trump od něj nedostal to, co chtěl, což byla pomoc ve válce s Iránem, který většina Britů považuje za nelegální konflikt, tak vlastně se na něj obrátil a řekl, Starmer není žádný Churchill, je to prostě loser a já s ním nechci mít co dočinění. A mimochodem v tu Starmerovou rezignaci oznámil jako první Trump, což je, myslím, docela známka toho, jak ten jejich vztah se vyvinul.
1: Hostem Interview Plus je londýnská redaktorka CNN Ivana Kotasová. Starmerovým nástupcem v čele labouristů se nejspíš stane Andy Burnham, ročník 1970, primátor Manchesteru a nově člen parlamentu. Proč je u labouristů populární?
0: On je byl velmi populární starosta, primátor Manchesteru. Dokázal vlastně z Manchesteru, toto město se za něj hrozně zvedlo. Ekonomicky on opravdu dokázal, tady možná posluchači čeští o tom nemají takový přehled, ale Británie, nebo hlavně Anglie tedy, je poměrně rozdělená mezi jih a sever. Tradičně jich, Londýn a okolí je na tom ekonomicky lépe a sever tak trochu zaostává. A on je takovou, on je z Liverpoolu původně a je skutečně takovou osobností toho severu, za kterým si stojí. Takže mimo jiné, jedna z prvních věcí, která se od něj očekává, je, že nějak zvýší tu decentralizaci a dá víc pravomocím primátorům a možná i zavede nové.
1: Víme dost o názorech na zahraniční politiku starosty Manchesteru?
0: Já bych skoro řekla, že o jeho názorech nevíme moc nic, ani co se týče domácí politiky, ani co se týče zahraniční politiky.

0: Ameriky, on je dost známý tím, že se hodně přizpůsobuje. On byl ve vládě Tonyho Blaira, Gordona Browna i Jeremyho Corbyna v opozici, takže vlastně ten jeho názorové nebo jeho program zatím není úplně definován, i se proslýchá vlastně z toho jeho tábora, že původně Bonham doufal, že bude mít celé léto na to se nějak připravit, teď do toho tedy spadne mnohem dřív. Já předpokládám, že zahraniční politika se měnit nebude, na domácí politické, nebo ty domácí politické věci, jedna z věcí, čeho je on velký zastánce, je znovu znárodnění některých velkých podniků, typu železnice a podobně.
1: To projde?
0: To, jestli to projde, do jaké míry a jak by to mohlo vypadat, bude záležet především na to, koho on si vezme jako ministra financí. Ale je to rozhodně jeden z jeho velkých nápadů, jeden z jeho velkých...
1: Mluvila jste o možné kontinuitě tedy britské zahraniční politiky. Já bych se ještě zeptal na jednu věc. Těm, kdo včera sledovali britská média, například BBC, se naskytl zvláštní pohled. Burnham pravděpodobný nástupce Starmera v čele Labouristů nasedá v Manchesteru na vlak, v Londýně ho pak autem dovezou do Westminsteru, sledují ho kamery z vrtulníků nebo z dronů, kde on tam skládá slib člena parlamentu. Co jsme to viděli? Proč je takhle inscenované? Je tohleto, znamená to všechno, toto je nový lídr Británie?
0: On už to má jisté. I pokud vlastně někdo proti němu do těch vnitrostranických volek půjde, tak ty klíče k Downing Street má jasné. Já bych poznamenala ten vlak, který jel z Manchesteru, skutečně Sky News měli helikoptéru, která letěla nad ním, dorazil do Londýna o 21 minut později, než měl, což samozřejmě hned jako se proměnilo v politický argument, proč tedy znovu znárodnit ty železnice. Ano, já myslím, že o tom, jestli Bonham bude příštím premiérem, se nedá pochybovat. Jediné, co zůstává zodpovědět, je, zda to bude jakási korunovace a nebude mít proti sobě žádného jiného kandidáta, nebo zda někdo se k tomu odhodlá, a aby to vlastně nebyla korunovace, aby byl nějaký volby, aby skutečně nějaké volby vyhrál, než se stane premiérem, ale myslím si, že není cesty zpět.
1: Úplně na závěr, máte odvahu si tipnout, jak dlouho ve funkci předsedy vlády vydrží?
0: Já myslím, že minimálně do voleb určitě ano, a že z toho důvodu si ho tam dávají Labouristi, protože on je populární a myslím, že je daleko jako lepším kandidátem na to vést Labouristy do příštích voleb.
1: Hostem Interview Plus byla londýnská redaktorka CNN Ivana Kotasová. Já vám za to mnohokrát děkuju.
0: Děkuju.
1: Za pozornost děkuje Petr Vizina.
2: Ahoj, zajedeme dnes na ty trosky?
3: Čau, my jsme na filmovce v Uherském Hradišti. Dopijeme kafe a jdeme na Kojeny na Fargo.
2: Že bych vyrazil za váma?
3: Jasně, po obědě se jdeme vykoupat a pak s náma stíneš Touhu nebo Pianistu. A večer budou Démanty noci.
4: Užijte si prázdniny se vším všudy na 52. letní filmové škole Uherské Hradiště. 24. až 30. července.
5: www.lfs.cz.
4: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
6: Teď je 16 hodin. Klidné úterní odpoledne přeje Naděžda Hávová.
7: Český rozhlas Plus.
6: Navracení migrantů do Afghánistánu. Tak to bude v Bruselu hlavní téma delegace afgánského vládnoucího hnutí Talibán na uzavřeném jednání se zástupci Evropské unie. A tak to podrobně rozebereme. Lionel Messi zlomil střelecký rekord mistrovství světa. V čem oproti jiným současným fotbalistům Messi obzvlášť vyniká? Na to se zeptám. A Dustin Hoffman, Juliette Binoche anebo Jeffrey Wright. To jsou jenom některá jména filmových hvězd, které letos přijedou na Karlovarský festival. Už teď víme, které filmy herci osobně uvedou. Všechno probereme, všechno řekneme. Na řadě aktuální zprávy s Ondřejem Látalem.
5: Dobré odpoledne. Prezident se podáním kompetenční žaloby rozhodl jít podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů konfrontační cestou. Na ústavní soud se Petr Pavel obrátil po tom, co vláda rozhodla, že nebude součástí delegace na červencový summit NATO v Ankaře. Prezident ve svém vyjádření mluvil o tom, že se snažil s vládou domluvit, šéf diplomacie Macinka to takhle nevidí.
8: Zmiňuji dopis, který poslal premiérovi na začátku dubna, ve kterém ani nenaznačoval možnost nějaké dohody. On mu oznamoval, že prostě se rozhodl, že bude v čele delegace a že uvítá, když ho tam doprovodí. Tak já si nemyslím, že tak to má vypadat pokus o nějakou dohodu.
5: Prezident Petr Pavel zároveň řekl, že na své dopisy nedostal žádnou odpověď. Za celou dobu prý vláda ani nepřišla s žádným kompromisním řešením. Sněmovna dnes bude moct jednat až do noci. Na návrh hnutí ANO to prosadila vládní koalice kvůli očekávaným obstrukcím opozice. Ta už avizovala, že chce jednání blokovat, hlavně kvůli tomu, aby zabránila změně financování veřejnoprávních médií, kterou vláda chystá. Poslanci dnes mají jednat i o zpřísnění trestů za neplacení výživného nebo o změně pravidel pro výběr kandidátů do orgánů státních podniků. Kárný senát Vrchního soudu v Praze zrušil výtku pro státní zástupkyni Petru Lastoveckou. Tu ji uložil olomoucký vrchní žalobce Radim Dragoun. Tím, že poskytla rozhovor o bitcoinové kauze, podle něj porušila své povinnosti. Lastovecká to odmítá. Z rozhodnutí kárného senátu má radost, na svou funkci už ale na začátku června rezignovala.
9: Kárný senát shledal, že výtka byla udělena nezákonně, nebyl dodržen formální postup, procesní postup, byla nepřezkoumatelná, byla zmatená. To je přesně to, co my jsme napadali.
5: Dnešní rozhodnutí kárného senátu je pravomocné, věc vrátil Dragounovi k dalšímu řízení.
7: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Ruský prezident Vladimir Putin tvrdí, že Ukrajina během úderů míří na civilisty. Nevidí proto důvod k setkání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Podle Putina je cílem dronových útoků destabilizace ruské společnosti. Ukrajina se od února 2022 brání ruské invazi a součástí obrany jsou i údery v hloubi ruského území, a to včetně Moskvy. Ukrajina uvádí, že míří na vojenské, logistické a cíle spojené s ropným průmyslem. Ukrajinský prezident Zelenský nepřijede do Gdaňsku na konferenci o obnově Ukrajiny. Ukrajinskou delegaci do Polska povede místo něj premiérka Julia Svyridenková. Zhoršení polsko-ukrajinských vztahů vyvolalo odebrání nejvyššího státního vyznamenání prezidentovi Zelenskému, a to kvůli pojmenování jedné z ukrajinských speciálních jednotek po hrdinech ukrajinské povstalecké armády. Takzvaná UPA se ve 40. letech podílela na volyňských masakrech.
10: To, že ukrajinskou delegaci na konferenci o obnově Ukrajiny v Gdaňsku nepovede prezident Volodymyr Zelenský, oznámila přímo premiérka Julia Svyridenková. Napsala na sociální sítě, že Ukrajina si váží svých partnerů a na základě vzájemné úcty buduje spolupráci. Její delegace chce na konferenci dosáhnout konkrétních dohod v oblastech bezpečnosti, ale i energetiky. Mezinárodní konference o obnově Ukrajiny začíná ve čtvrtek. Zaměří se právě na posílení oblastí nejvíce ovlivněných ruskými útoky, tedy na energetiku, kritickou infrastrukturu a logistiku. Českou republiku na konferenci zastoupí premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
5: Izrael podle Organizace spojených národů během války v Gaze cíleně a úmyslně útočil na palestinské děti. Uvedla to Mezinárodní vyšetřovací komise OSN pro okupovaná palestinská území a Izrael s tím, že se Izrael dopustil genocidy, válečných zločinů a zločinů proti lidskosti. Válečné zločiny páchal taky na okupovaném západním břehu. Komise ve své zprávě uvádí, že asi 30% obětí v pásmu Gazy tvořily právě děti. Izrael aktuální zjištění označil za pomlouvačnou lež. Americký podnikatel Elon Musk na chvíli přestal být dolarovým bilionářem. Akcie firmy SpaceX, kterou vlastní, klesly během pondělí o dalších 16%. Od svého vstupu na burzu, který byl největší v historii, padají už třetí den v řadě. Nejvíc na to doplatili běžní nakupující.
11: Z rekordního maxima, kterého akcie dosáhly krátce po uvedení firmy SpaceX na burzovní trh, klesla jejich hodnota téměř o čtvrtinu. Drobní investoři, kteří akcie nakupovali až po vstupu na burzu, tak přišli o většinu zisku. Podle agentury Bloomberg navíc vedení Muskovy firmy zvažuje, že si přes dluhopisy půjčí v přepočtu přes 400 miliard korun na umělou inteligenci, a to investory dále znervózňuje. Propad táhly dolů i další technologické firmy, například akcie Alphabetu, majitele Google, zažili nejhorší den za více než rok. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
5: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Karlovarský festival ocení Dustina Hoffmana. Americký oscarový herec převezme křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii na slavnostním zahájení přehlídky. Stejné ocenění převezme na 60. ročníku taky francouzská herečka Juliette Binochová, říká umělecký ředitel akce Karel Och.
12: Uvede tři filmy. Juliette Binoche začala režírovat. Její režijní debut se jmenuje V nás, což je velmi originální dokumentární záznam divadelního představení, kterého se účastnila přes téměř 20 lety jako herečka. Později jsme se shodli na tom, že by ona ráda prezentovala filmy tvůrců, které měla nesmírně ráda respektovala, což je Křištof Kešlovský a sice film Tři barvy modrá a Basquiat Rostami Věrná kopie.
5: A další detaily od nás v Odpoledním plusu uslyšíte chvíli před 16:30. Teď je dopravní informace ve zprávách na Plusu. D1 z Přerova ve směru do Brna je za sjezdem na Vyškov západ neprůjezdná. Na 220. kilometru vyšetřují nehodu, kolona se táhne už od 231. kilometru. Objízdné trasy přes Vyškov a Rousínov jsou už také ucpané. Dá se využít jižní trasa přes Bučovice. Na D1 z Prahy ve směru do Brna opatrně za sjezdem na Rosice. Na 178. kilometru se dojíždí do kolony kamionů. Ta pokračuje až na konec omezení v Brně na 196. kilometr. Místy se zastavují i osobní auta v levém pruhu. Na okruhu směrem na letiště se zastavíte za Lochkovským tunelem, kolona se vleče až k Ořechu na 19. kilometr. Regulují vjezdy do tunelu, nárazově se tak zastavuje před ním. V opačném směru, tedy na D1, počítejte se silným provozem mezi 23. a 19. kilometrem, zdržení 20 minut a dobře dojeďte. Zítra bude jasno až polojasno, na Šumavě odpoledne při zvětšené oblačnosti s možností přehánky, teploty 28 až 33, na severovýchodě 26 až 30 stupňů Celsia. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
13: Posloucháte Odpolední Plus.
6: A to v úterý 23. června. Delegace afgánského hnutí Talibán dnes v Bruselu jednala se zástupci Evropské komise o migraci a možném navrácení afgánských občanů odsouzených v Evropě za trestné činy. Belgické ministerstvo zahraničí vydalo pro delegaci Talibánu celkem 5 krátkodobých víz. Proti návštěvě ale protestují lidskoprávní organizace i část europoslanců. Evropská komise podle nich pozváním Talibánu legitimizuje režim, který vylučuje ženy z veřejného života. Téma už proberu s naší bruselskou zpravodajkou Zdeňkou Trachtovou. Zdeňko, hezké odpoledne.
14: Dobrý den.
6: Co o téhle návštěvě Talibánu v Belgii víme? Jaké jsou závěry schůzky?
14: Evropská komise z bezpečnostních důvodů nechtěla předem sdělovat žádné detaily, nicméně asi před 2 minutami mě mluvčí Evropské komise Markus Lammer informoval, že ta schůzka už tedy proběhla, předsedala jí prý zástupci Evropské komise společně se představiteli Švédska a zúčastnilo se toho jednání 15 členských států. Šlo o schůzku na technické úrovni, čili žádné setkání oficiálních představitelů Evropské unie nebo Talibánu a tématem byly možné deportace afgánských občanů, kteří byli v Evropské unii odsouzeni za trestné činy a mohou představovat bezpečnostní hrozbu. Konkrétně mluvčí uvedl, že to jednání se týkalo třeba identifikací navracených osob nebo vydávání cestovních dokladů. No a mluvčí Talibánu k tomu uvedl, že představitelé obou stran jednali o obnovení širokých konzulárních služeb pro Afgánce v Evropské unii a o důstojném návratovém procesu pro afgánské občany. Ta delegace dorazila do Bruselu pouze na autočku. Belgické ministerstvo zahraničí uvedlo, že v pondělí odpoledne vydalo této delegaci 5 víz, poté co je tedy bezpečnostní složky prověřily a ta víza platí pouze 24 hodin a pouze pro Belgii, čili ne pro celý schengenský prostor.
6: Jednání v Bruselu ostře kritizují lidskoprávní organizace. Čím argumentují?
14: Oni upozorňují na otřesný přístup afgánského režimu k ženám a k ženským právům. Připomínám, že Talibán zakazuje dívkám chodit do školy a jakkoliv se veřejně angažovat. V zemi jsou také běžné nucené sňatky a další formy útlaku žen. Tu bruselskou návštěvu Talibánu odsoudila například organizace Human Rights Watch. Ta uvedla, že jakákoliv spolupráce s tímto hnutím musí začínat u ochrany lidských práv. A podobně se na sociálních sítích vyjádřila třeba také Pákistán. Bojovnice za lidská práva Malála Yousafzaiová.
15: It is the same Taliban Je to ten týž Talibán, který vězní, bije a popravuje ženy, které se odváží promluvit nebo porušit jeho pravidla. Prostřednictvím systému genderového apartheidu Talibán vymazal ženy a dívky z veřejného života. Evropa nesmí legitimizovat režim zodpovědný za jednu z nejhorších krizí v oblasti lidských práv na světě. Jakákoliv spolupráce s Talibánem musí začínat a končit právy afgánských žen a dívek.
16: Zdeňko, jak Evropská komise pozvání představitelů Talibánu do Bruselu vysvětluje?
14: Komise argumentuje, že to jednání s Talibánem bylo pouze na technické úrovni a že tím tedy unijní exekutiva reaguje na výzvu členských států Evropské unie z loňského října. Jak dnes také na tiskové konferenci uvedl mluvčí Evropské komise Markus Lammert.
17: Tyto kontakty na technické úrovni reagují na iniciativu 20 členských států. V dopise tyto země požádaly komisi o koordinaci technických kontaktů v oblasti návratové politiky. Tyto členské státy se zaměřují na navrácení osob, které spáchaly závažné trestné činy anebo představují bezpečnostní hrozbu. Komise tedy reaguje na tuto iniciativu členských států.
14: Toto nebyl první kontakt Evropské komise s Talibánem. Už letos v lednu jednali zástupci unijní exekutivy s Talibánem, ale tenkrát to bylo přímo v afgánském Kábulu, čili toto je první takováto návštěva Bruselu. A ještě dodám, že Afgánci tvoří aktuálně jednu z největších skupin lidí, kteří v Evropské unii žádají o azyl.
16: A já děkuji za všechny informace přímo do Bruselu naší stále zpravodajce Zdeňce Trachtové. Hezké odpoledne.
14: Naslyšenou.
16: Na téma ale ještě navážu s vedoucím Centra pro studium Blízkého východu Metropolitní univerzity Praha Břetislavem Turečkem. Dobrý den.
18: Dobrý den.
16: O čem vypovídá to, že představitelé Talibánu jednají přímo v Bruselu s Evropskou unií? Jak moc se režim v Kábulu za těch posledních 5 let na mezinárodní scéně třeba etabloval?
18: No, je to více otázek v jedné. Prostě to, že byli pozváni do Bruselu, ukazuje, že Evropa, Talibán potřebuje. Prostě v evropských zemích roste tlak na řešení migračních otázek, spojených často s kriminalitou a tak dále. A hold Evropa, nebo ústředí evropské usoudilo, že bez kontaktu s Talibánem to nepůjde, že skloubit lidskoprávní zájmy, jak jsme slyšeli od aktivistek a různých prostě lidí, kteří poukazují na situaci žen s reálnými zájmy evropských států členských, prostě je velmi těžké bez kontaktů s Talibánem. Do jaké míry to nějak, řekněme, etabluje talibánskou vládu na světové scéně, tam si nemyslím, že je to něco úplně významného. Je to samozřejmě určitý posun. Stejně tak já připomenu, pokud vím, je pořád jenom jedna jediná země na světě, která Talibán uznává jako afgánskou vládu, a to je od loňského léta Rusko. Také přitom nedošlo k žádnému průlomu, ale je celá řada prostě zemí ve světě, které udržují pragmatické, praktické, pracovní vztahy s talibánskou vládou. Jsou ambasády v desítkách zemí světa. Koho by zastávali, čí zájmy by zastávali afgánská velvyslanectví ve světě než afgánské vlády? Byť zároveň stejné státy říkají, my s nimi, ale my je stejně neuznáváme. Takže je to takový trošku protimluv a rozpor.
16: A mohou opravdu obě strany v tématu migrace a deportací najít společnou řeč?
18: No, já si myslím, že ano. Já připomenu, toto není první věc tohoto druhu. Teď samozřejmě jsou všichni pobouření Talibánem, ale vždyť je to, já nevím, nějakých 15 let se posílali ve velkém lidé do Libie Muammara Kaddáfího, což byla velmi brutální diktatura, autoritářský režim, a shodli se jeho evropské země, že je potřeba s Kaddáfím jednat. Jednali tam západní vůdci. Víme, že bylo podezření, že Kaddáfího režim platí Sarkozyho prezidentskou kampaň ve Francii, psal mu krásné dopisy Tony Blair z Velké Británie a tak dále, takže ta situace je podobná, prostě jedna věc jsou zájmy a druhá věc jsou ideály a ty jsou často ve střetu, tyto dvě hodnoty.
16: Nejvíce spornou otázkou jsou, myslím, ta ženská práva. V čem mohou jednání narazit během těch schůzek?
18: Já si nemyslím, že myslím si, že pokud budou chtít ti evropští činitelé, úředníci něčeho dosáhnout, tak nebudou asi na tuto věc nějakým způsobem tlačit. Prostě ta situace se v Afghánistánu vyvíjí. Já připomenu, že když se Talibán znovu chopil moci před vlastně necelými 5 lety, tak tím de facto v zemi skončila válka. A ano, postupně Tálibán utahuje šrouby, omezuje různá ženská práva nejen ve školství, ale i třeba co se týká zaměstnání, zahalování nebo vůbec pohybu nebo způsobu pohybu žen ve veřejném prostoru, ale zároveň stovky a tisíce žen přestaly být zabíjeny bombardováním. V té zemi s nástupem Tálibánu v podstatě skončila občanská válka. Daleko zásadnější věci, o kterých se třeba v Evropě nemluví, třeba souvisí s tím, že za poslední 3 roky se do Afghánistánu vrátili a velmi často nedobrovolně miliony Afgánců, kteří byli vlastně uprchlíky nebo ilegálními migranty v Pákistánu a v Íránu. Takže za poslední 3 roky se vlastně o 1/10 zvýšila populace Afghánistánu. Vezměme si, že by najednou do České republiky přibyl 1 000 000 lidí, kteří často vůbec nic nemají a musí se o ně postarat vláda, která přitom čelí mezinárodním sankcím. Spojené státy třeba Talibánu blokují několik miliard dolarů s tím, že prostě je to nelegitimní režim, jenomže ta země by třeba tyto peníze potřebovala právě pro řešení dost špatné humanitární situace.
16: Zůstaňme tedy ještě u migrantů, kteří jsou v zemích Evropské unie. Jak bezpečné a nebo naopak rizikové je vracet afgánské migranty do země, kterou Talibán ovládá?
18: No, to je jedna z těch klíčových výtek, protože obecně platí, pokud vracíme někoho, nějakého uprchlíka, ať už se dopustil zločinu nebo nikoliv prostě někam, nebo třeba nezískal tady status politického uprchlíka a má být tedy deportován, repatriován zpět, tak obvykle platí, že to musí být do země, kde mu nehrozí nějaké represe, vězení, mučení a tak dále. To je takový obecný princip. No a teďka vlastně ano, mluvíme o tom, tak na jednu stranu říkáme, že jsou tam brutálně pošlapávaná lidská práva a na druhou stranu tam tyto lidi posíláme. Takže to si zase musíme vyřešit asi my tady sami na západě, co tedy má prioritu. Jestli snaha zbavit se lidí, kteří třeba tady byli odsouzeni za vážné zločiny nebo nezískali status uprchlíka, anebo naše, řekněme, univerzální přístup k tomu, že nebudeme posílat lidi tam, kde jim hrozí nějaká újma.
16: Ještě tady ale u toho zůstanu. Existují skupiny Afgánců, pro které může ten návrat do vlasti představovat nějaké zvláštní nebezpečí. Míním tím například bývalé spolupracovníky západních zemí, novináře, aktivisty nebo právě ženy, které chtějí působit ve veřejném prostoru anebo se vzdělávat.
18: No určitě ano, já si myslím, že to by byla otázka jednotlivců a upřímně řečeno nemyslím si, že tyto lidi by v tuto chvíli chtěl někdo deportovat. Německo už deportovalo 10 Afgánců prostřednictvím Kataru, mimochodem, který to zajišťoval logisticky a vesměs to byli lidé, kteří se tady dopustili vážných zločinů, nebyli to žádní lidskoprávní aktivisté. Ale ano, na co narážíte, to je problém, který se občas vynoří. Na západ třeba utíká řada lidí z muslimských zemí, kteří tady, aby získali status uprchlíka, tak třeba tvrdí, že jsou homosexuálové, nebo že konvertovali ke křesťanství. A samozřejmě, pokud toto tady oficiálně deklarují a pak jsou vráceni zpět, no tak jim tam něco hrozit může. A pak je otázka, jestli opravdu mají nějakou jinou tedy sexuální orientaci, nebo jsou opravdu křesťané, anebo to jenom účelově tady tvrdili a teď jim hrozí, že na to paradoxně doplatí, pokud budou deportováni zpět.
16: Co od rozhovoru, od schůzek v Bruselu očekává samotný Talibán? Je jeho hlavním cílem větší mezinárodní uznání nebo nějaké prolomení izolace?
18: Oni nemluví o uznání, pokud vím, ale mluví třeba o tom, že by měly být posíleny diplomatické mise na západě. Zajímají se i samozřejmě o možnost cestování nebo pobytu Afgánců na západě, to znamená, aby se mohli cestovat na víza prostě ve věci práce nebo ve věci studia a tak dále. Takže zdá se, že že afgánský Talibán, afgánská vláda současná prostě má zájem také z toho pragmaticky něco získat v tomto směru.
16: Delegace afgánského hnutí Talibán jednala tedy v Bruselu s představiteli Evropské komise. My jsme se na to z mnoha úhlů pohledu podívali s Břetislavem Turečkem, šéfem Centra pro studium Blízkého východu Metropolitní univerzity Praha. Díky za váš čas.
18: Díky, naslyšenou.
13: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
16: A poslancům začal nový sněmovní týden. Na programu je opět celá řada zákonů. Ani tentokrát ale není jasné, co se vůbec podaří otevřít. Opozice avizovala, že bude chtít vystupovat k chystaným změnám ve financování veřejnoprávních médií. Jednání sněmovny sleduje i náš parlamentní zpravodaj Vojtěch Tomášek. Dobré odpoledne.
19: Dobré odpoledne.
16: Vojtěchu, poslanci teď jednají něco přes 2 hodiny. Už se dostali k něčemu konkrétnímu?
19: V úvodu schůze složil slib nový poslanec hnutí ANO, jihlavský radní Jiří Kotlík. Mandát získal za Josefa Kota, kterému funkce zanikla potom, co se stal členem širšího vedení NKÚ. Nicméně od té doby vystupují zejména opoziční poslanci, a to s návrhy na změnu pořadu schůze. Ta témata jsou různá, často se nicméně vystoupení týkají právě toho zmíněného financování Českého rozhlasu a České televize. Předseda hnutí STAN Vít Rakušan avizoval, že starostové dnes zahajují výstražné obstrukce a že se dnes nemusí projednat nic. I ostatní opoziční strany avizují, že budou využívat všechny nástroje, aby zrušení poplatků zabránili. Koalice nicméně upozornila, že novela zákona ještě ani není ve sněmovně zařazená. Připomněl to třeba místopředseda sněmovny Patrik Nacher z hnutí ANO. Koaliční politici navíc odmítají, že by se pokoušeli rozhlas a televizi ovládnout, jak tvrdí opozice, a obstrukce tím vysvětluje a obhajuje.
16: Pokud se tedy něco vůbec stane nebo na něco dostane, co by to mohlo být?
19: Jako první by přišlo na řadu novela trestního zákoníku, to je návrh koaličních poslanců, který vrací přísnější postihy za neplacení výživného. Podle novely by lidé, kteří alimenty neplatí nejméně třetinu roku, mohli skončit ve vězení. Připomenu, na co ten návrh reaguje. Od ledna jsou po širších změnách zákoníku trestné už jen případy, kdy neplacení alimentů znamená pro vyživované dítě nebezpečí nouze. Podle předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO Taťány Malé je to ale špatně.
20: Myslím si, že benevolence minulé vlády vůči neplatičům výživného byla obrovskou chybou a neživit své děti prostě není normální. A hned v prvních měsících se ukázalo, že řada neplatičů výživného té situace využila a přestala své povinnosti plnit.
19: Opoziční poslanci varují, že návrh vůbec nemusí pomoct vyživovaným dětem. Podle poslance hnutí STAN Karla Dvořáka je to populistický krok, neplacení výživného by řešil jinak.
21: Zavírání lidí do vězení peníze těm dětem nepřinese. Za nás těmi návrhy jsou znepříjemnění života těm neplatícím rodičům, kteří často platit mohou, ale nechtějí, různými způsoby, jako je třeba vstup na sportovní utkání, nemožnost sázet, což je často i důvod, proč se propadají do dluhů.
19: Návrh skupiny koaličních poslanců dnes míří do druhého čtení, to je tedy prostor pro předkládání pozměňovacích návrhů. Je ovšem velká otázka, jestli to tedy skutečně bude dnes. Poslanci si sice odhlasovali, že můžou jednat i do noci, jak jsem ale říkal, neznamená to, že se na nějaký zákon nutně musí dostat.
16: Stále máme v poslanecké sněmovně svého stálého zpravodaje Vojtěcha Tomáška. Vojtěchu, tak klidné odpoledne, případně klidný večer.
19: Děkuji. Hezké odpoledne.
16: A my si od politiky teď dáme na chvilku pauzu, budeme se věnovat zajímavé knize. Případ amerického finančníka Jeffreyho Epsteina zůstává jedním z nejtemnějších skandálů moderní historie. Muž, který se desítky let pohyboval v nejvyšších patrech globální politiky a biznesu, vypracoval propracovanou síť na zneužívání nezletilých dívek. Jednou z klíčových postav celé kauzy se stala jeho někdejší oběť Virginia Roberts Jeffrey. Našla odvahu svědčit proti svým trýznitelům a s pomocí novinářky Amy Wallis napsala autobiografickou knihu Holka, které se nikdo nezastal. Ještě před vydáním spáchala sebevraždu a zůstaly po ní tři děti. Její testament vyšel ve Spojených státech na podzim loňského roku. Nedávno ho u nás vydalo nakladatelství Aurora Publishing. A kolegyně Denisa Novotná mluvila nejenom o obsahu knihy s její překladatelkou Janou Zajícovou.
22: V knize je jasně vidět, jak zážitky z raného dětství mohou sformovat osobnost člověka, jak dívka z dysfunkční rodiny není schopná vybudovat si obranné mechanismy a čelit takovému strašnému osudu.
23: Virginia Jeffrey spáchala sebevraždu 3 týdny poté, co prohlásila, že si přeje, aby kniha vyšla, i kdyby její dny byly sečteny. Odráží se v díle stín blížícího se konce?
22: Vůbec ne. Virginia tuto knihu napsala s cílem uzavřít jednu kapitolu ve svém životě. Ona věnovala několik let tomu, že poskytovala rozhovory médiím, vystupovala veřejně, vysvětlovala, což pro ní bylo velice vyčerpávající, taky kvůli tomu, že žila v Austrálii a z Austrálie je to daleko prakticky všude. Takže byla na hraně svých fyzických i psychických možností a rozhodla se že se píše svůj příběh svými slovy, že do něj přidá i záležitosti, o kterých předtím nikdy nemluvila, aby mohla tuto smutnou kapitolu svého života uzavřít a aby se mohla zaměřit na budoucnost a aby případné dotazy na to, co bylo, aby ta zatele, kteří se zajímají o to, co bylo, mohla odkázat právě na toto své vyprávění a aby už to nemusela prožívat znovu, protože každé další vyprávění toho příběhu ji traumatizovalo.
23: Virginia se obávala odsouzení ze strany veřejnosti. Jak s tímto motivem pracuje v textu?
22: Virginia se samozřejmě odsouzení ze strany části veřejnosti dočkávala celou dobu, po kterou o tomto mluvila. A rozhodla se k tomu přistupovat s radikální upřímností. Ona svůj příběh vyprávěla opravdu poctivě, odhalila velice bolestivé stránky svého života, nic neskrývala, chtěla, aby lidé její příběh znali celé úplnosti a netajila ani to, že byla fakticky spolupachatelkou toho, co se dělo, protože stejně jako mnoho dívek z Epsteinova okruhu se po ní požadovalo, aby aktivně verbovala další a další dívky. Musela projevit obrovskou sílu. V době, kdy vystupovala veřejně, už byla matka, musela vědět a věděla, že jednoho dne se to všechno dozví její děti a přesto nepolevila. Byla to obdivuhodná žena.
23: Která pasáž knihy vás zasáhla a považujete je za klíčové poselství díla?
22: Velice mě zasáhla pasáž, kdy se Virginii narodila dcera. Ona v té době už asi 7-8 let žila daleko od Epsteinovy domácnosti, pryč z jeho světa v Austrálii. Měla dvě malé děti, dva malé chlapečky. Péče o ně ji plně vytěžovala. Samozřejmě trpěla následky toho, co se jí stalo, léčila si trauma, ale v zásadě chtěla žít nový život, nechtěla se vracet k tomu, co bylo. Jenže kolem roku 2006-2007 se v Americe začalo rozbíhat vyšetřování po té, co na Floridě jedna rodina podala trestní oznámení a toto vyšetřování zasáhlo většiny i v Austrálii a začala dostávat telefonáty z obou stran, jak z Epsteinova okruhu, to byly vyhrušky, přímé i nepřímé, co bude, když bude mluvit, ale taky telefonáty od vyšetřovatelů, od policie, kteří naopak chtěli, aby mluvila. Ale ona o to v té době vůbec nestála, ona si chtěla vybudovat nový život, chtěla nějakým způsobem pomocí terapie zpracovávat utrpěné trauma, ale nechtěla o tom s nikým mluvit. Ale potom se jí narodila holčička a když Virginia tu malou před sebou viděla úplné miminko, podívala se do jejich očí, tak asi nemusím vysvětlovat důvody, proč se z ní stala urputná bojovnice.
23: V čem je podle vás kniha užitečná pro běžnou veřejnost či ty, kteří pomáhají obětem zneužívání?
22: Tato kniha velice dobře vysvětluje mechanismy obchodu s lidmi a sexuálního zneužívání. Vysvětluje metody psychického nátlaku, vysvětluje, jakým způsobem si pachatelé vybírají oběti. Ono to samozřejmě není náhodné. A obchod s lidmi a sexuální zneužívání je realita, která se týká i naší země. Můžeme být zdrojovou zemí, transitní zemí i cílovou zemí. A myslím si, že obecně není dobré zavírat oči před tím, co se děje v suterénu naší společnosti. A myslím si, že tato kniha, stejně jako mě, může i mnoha jiným lidem poskytnout užitečný rámec pro to, aby pochopili, o co tam šlo a aby si mohli přicházející informace nějakým způsobem řadit.
16: O knize s názvem Holka, které se nikdo nezastal, mluvila kolegyně Denisa Novotná s překladatelkou Janou Zajícovou v naší rubrice Kniha dne plus. A teď je 16:30, je tu Ondřej Látal, aktuální zprávy.
7: Český rozhlas plus.
5: Opoziční politici chápou postoj prezidenta Petra Pavla ve sporu s vládou ohledně složení delegace na summit NATO v Turecku. Prezident dnes oznámil, že podal kompetenční žalobu potom, co vláda rozhodla, že Petr Pavel nebude zastupovat Česko na aliančním jednání. Podle opozice kabinet postupuje nesmyslně. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO není dobře, když na sebe ústavní činitelé podávají žaloby. Policisté v pražských Strašnicích zadrželi ozbrojeného muže, po kterém od rána pátrali. Informovali o tom na síti X. 55-letý muž podle policie odjel ráno ozbrojený k učilišti v Čelákovicích u Prahy, kde měl podle policie vazby. Po muži od rána pátrali desítky policistů ve Středočeském a Královéhradeckém kraji a taky v Praze. Hlídky měla taky preventivně před ministerstvem školství i vnitra. Francouzská vláda posiluje zdravotnický systém v reakci na silnou vlnu veder. Meteorologická služba uvedla, že Francie zažívá nejteplejší den za posledních 79 let. Průměrná teplota se pohybovala těsně pod hranicí 30 stupňů. Na jihozápadě země naměřili přes 40. Sněmovna je znovu kompletní. V úvodu dnešního jednání složil slib poslanec Jiří Kotlík z ANO. Jihlavský radní ve sněmovně nahradí svého spolustraníka Josefa Kota. Ten se totiž minulý týden stal členem vedení Nejvyššího kontrolního úřadu a mandát mu tak zanikl. Tady jsou dopravní informace v odpoledním plusu. Dálnice D1 z Přerova ve směru do Brna je za sjezdem na Vyškov západ neprůjezdná na 220. kilometru. Stále vyšetřují nehodu. Policie odklání dopravu na 226. kilometru. Dál po souběžné silnici, tam počítejte taky s dlouhým zdržením. Dá se využít jižní trasa přes Bučovice. Na D1 z Prahy ve směru do Brna opatrně za sjezdem na Rosice na 178. kilometru se dojíždí do kolony kamionů, ta pokračuje až na konec omezení v Brně na 196. kilometr. Nárazově se zastavíte i v osobních autech. Na okruhu ve směru na D1 se zpomaluje za sjezdem na Plzeň. Kolona pokračuje až k Ořechu na 19. kilometr, zdržení okolo 20 minut. V opačném směru, tedy na letiště, trvá silný provoz za Lochkovským tunelem mezi 14. a 19. kilometrem. Na Štěrboholské spojce ve směru na Lanový most budete popojíždět už z východní části okruhu od sjezdu na Hradec Králové k Europarku, zdržení asi 20 minut. Na jižní spojce ve směru na Černý most se táhne kolona od Spořilova ke sjezdu do Průmyslu. Myslové ulice, tam je to taky na 20 minut a v Gbelské ulici směrem na Letňany se jede pomaleji od Poděbradské k Cínovecké. Dobře dojeďte. Dnešní noc bude většinou jasná, teploty klesnou na 17 až 13 stupňů, hlavně v údolích až na 10, v tisíci metrech na horách bude nejčastěji kolem 13 stupňů Celsia. Zítra pak čekáme jasno až polojasno, na Šumavě odpoledne při zvětšené oblačnosti s možností přehánky, teploty 28 až 33, na severovýchodě 26 až 30 stupňů, na horách nejčastěji kolem 23. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
7: Posloucháte Odpolední plus.
16: A nabízíme pochopitelně aktuální témata. Dnes máme úterý, je 23. června. Přejeme příjemné odpoledne. Premiéři zemí Visegrádské čtyřky se dnes poprvé po dvou letech sejdou na oficiálním summitu. Potkají se v maďarském Gedele a Česko zastupuje premiér Andrej Babiš. Hostitelem je potom nový maďarský předseda vlády Péter Maďar. Na programu je migrace, energetika, koordinace postupu zemí V4 v Evropské unii. Summit je zároveň posledním, který pořádá Maďarsko. Od příštího měsíce otěže předsednictví převezme Slovensko. A dnešní jednání přímo v místě sleduje naše zpravodajka Bára Vránová. Dobrý den.
0: Dobrý den.
16: Báro, co se od toho dnešního jednání v Gedele očekává?
0: Především jakýsi politický signál, že V4 po letech sporů znovu existuje jako funkční formát. Je to vlastně první skutečný summit premiérů od roku 2024 a hlavním smyslem toho setkání je, řekněme, vytipovat oblasti, kde si tyto čtyři země ještě rozumějí. Důležitost obnovy spolupráce před cestou potvrdil i premiér Babiš z hnutí ANO.
1: Já jsem jasně deklaroval, že naše vláda, já osobně, bojujeme za české zájmy a my potřebujeme spojence. A samozřejmě V4 je velice důležitá. No.
0: V Vztahy mezi jednotlivými členy Vyšegrádské čtyřky v posledních letech výrazně ochladly a jedním z důvodů byla ruská invaze na Ukrajinu. Největší, řekněme, pnutí bylo především mezi Polskem a Maďarskem, hlavně kvůli postojům bývalého premiéra Viktora Orbána k Rusku, se kterým udržoval v rámci Evropské unie nadstandardní vztahy. I proto se vlastně V4 na úrovni premiérů dlouho nesetkala.
16: A na čem konkrétně by se čtyři premiéři v nové sestavě mohli shodnout?
0: Všechny čtyři země, tedy Slovensko, Polsko, Maďarsko a Česko, jsou skeptické vůči ambiciozním klimatickým politikám, konkrétně vůči systému emisních povolenek ETS, a shodují se na tom, že příští dlouhodobý rozpočet Evropské unie by měl být štědřejší, zejména pokud jde o peníze na rozvoj chudších regionů a taky zemědělství. Sdílejí taky tvrdý přístup k nelegální migraci a Péter Maďar naznačil, že by V4 mohla obnovit zvyk scházet se před unijními summity a koordinovat tam své hlasování. Současně ještě před začátkem těch dnešních jednání se premiéři sejdou na bilaterálních jednáních, takzvaně jeden na jednoho, a budou řešit například vzájemné obchody, investice nebo přeshraniční spolupráci.
16: A kde jsou, Báro, naopak největší třecí plochy?
0: Ta shoda se i podle zahraničních deníků a serverů, jako třeba Politico, bude stále hůře hledat ohledně postoje k válce na Ukrajině, podpoře Ukrajiny a nebo k Rusku. Slovenský premiér Fico například podobně jako Orbán udržuje vztahy s Moskvou. Nový maďarský premiér Péter Maďar pak sice slibuje jinou zahraniční politiku než jeho předchůdce, ale současně je jeho země stále velmi závislá na ruských energetických zdrojích. Česko a Polsko v tomto stále udržují odlišné postoje. No a pak jsou tu třeba i starší slovensko-maďarské třenice, například o spory o Benešovy dekrety nebo nedávné výroky Pétera Maďára o maďarských menšinách, které v Bratislavě vyvolaly ostrou reakci.
16: Skupina V4, kterou v posledních letech rozdělovala válka na Ukrajině, tedy hledá cestu k užší spolupráci, a sleduje to celé naše stálá zpravodajka Bára Vránová. Báro, hezký den přejeme.
0: Taky přeju, díky, naslyšenou.
16: A z Maďarska se přesouváme do Polska. Polští novináři a aktivisté budou od července chráněni před náhubkovými žalobami nebo také takzvanými slapy. Označují se tak právní kroky vedené cílem zastrašit kritiky anebo zakalit veřejnou debatu. Podle Helsinské nadace pro lidská práva je Polsko v počtu podaných takových žalob v Evropě na prvním místě. A toto je téma pro naši zpravodajku v Polsku Kateřinu Havlíkovou. Pěkné odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
16: Jak takzvané slapy, anebo plným názvem strategické žaloby proti účasti veřejnosti, v Polsku vypadaly? Kdo je nejčastěji podával a proti komu?
2: Nelze v Polsku říct, že by se to týkalo jen určitého odvětví nebo třeba administrativy určitého typu, protože takové žaloby proti novinářům nebo aktivistům, zkrátka proti veřejně činným osobám, ale třeba i proti komunitním organizacím v minulosti podali nebo i dnes podávají, ať už velké firmy, tak samosprávné orgány, úředníci, komunální politici i politici, řekněme, v nejvyšších patrech polské politiky. Podle studie CASE, tedy koalice proti slapům v Evropě, se v letech 2019 a 2023 podařilo zaznamenat v Polsku 174 případů, kdy někdo podal strategickou žalobu, ale lidskoprávní aktivisté předpokládají, že skutečný počet takových případů může být třikrát až pětkrát vyšší, pokud se tedy bavíme o případu Polska. Zvlášť pokud přihlédneme k tomu, že podle Watchdog Polska se ročně k soudu dostane okolo 200 soukromých žalob za údajné poškození dobrého jména. Dodnes je ale těžké najít ty případy, kdy soud zamítl nějakou takovou žalobu jako neopodstatněnou s cílem jen narušit veřejnou diskuzi nebo zastrašit žalovaného, protože nikdo zatím neměl povinnost informace o takto zamítnutých žalobách zveřejňovat.
16: Připomeňte, Kateřino, nějaký konkrétní případ.
2: Tak CASE jako jeden takový modelový příklad popisuje žalobu proti gazetě Vyborče, proti liberálnímu deníku, kterou podal Karol Volek, který stojí v čele několika institucí, například v čele Veteránského svazu vojáků národních ozbrojených sil. Volek se domáhal omluvy a odškodnění ve výši asi 500 000 korun za článek o pochybných praktikách, jeho pochybných praktikách. Mimochodem, pokud bychom se podívali na mapu koalice proti slapům v Evropě, tak na ní Polsko má skutečně sytě červenou barvu. Dověděli bychom se také, že nejčastějším terčem těch žalob je právě gazeta Vyborča a její pracovníci. Aktuálně redakce a členové redakce čelí 75 takovým žalobám.
16: Co tedy nový polský zákon proti strategickým žalobám zavádí?
2: Nově například soud bude moci zamítnout nebo odmítnout žalobu v předběžném řízení, pokud ji bude považovat za účelovou nebo neopodstatněnou. Žádost o zhodnocení žaloby jako neopodstatněné bude podávat ten žalovaný. Zkrátí se také procesní lhůty, a to na 3 měsíce. Soud také bude moci prohlásit žalobu za zneužití procesního práva, pokud bude jejím jediným účelem narušení té veřejné debaty. Na žalovaného se bude také vztahovat finanční ochrana. Žalovaný například bude moci požadovat, aby druhá strana složila zálohu na pokrytí nákladů řízení. A v případě, že soud sezná, že ta žaloba byla neoprávněná, tak ten žalovaný bude mít nárok na plnou náhradu škod, a to včetně úplných cen právního zastoupení. Budou také hrozit přísnější tresty za zneužití toho soudního sporu. Za zneužití bude hrozit pokuta dosahující 20násobku polské minimální mzdy a v extrémních případech až 100násobku minimální mzdy. Minimální mzda v Polsku je přitom 28 tisíc korun a každý rok tato částka nebo ta suma roste. Soud také bude moci uložit povinnost žalovateli zveřejnit informace o prohraném procesu. Ten zákon se opírá o směrnice Evropské unie, jinak je to vládní návrh zákona, který podepsal prezident Karol Navrocký, což znamená, že ten zákon vejde v platnost v první polovině července.
16: Ochrana před takzvanými náhubkovými žalobami. A téma pro naši stálou zpravodajku ve Varšavě Kateřinu Havlíkovou. Děkujeme.
2: Hezký den a naslyšenou.
13: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
16: A pravidelně v Odpoledním plusu pro vás píšeme zápisník z mistrovství světa ve fotbale. K nejvděčnějším návštěvníkům fotbalového šampionátu v Severní Americe patří hráči a fanoušci Curaçaa. Ostrov z Jižního Karibiku teprve v roce 2010 vyhlásil nezávislost na Nizozemsku. Světového šampionátu se fotbalisté Curaçaa účastní vůbec poprvé, a to, co by reprezentanti populačně nejmenší země v dějinách. Už získali i historicky první bod, a to za remízu s Ekvádorem 0-0. Stalo se to v Kansas City, kde po příznivcích Curaçaa pátral i náš zvláštní zpravodaj na turnaji. If you see
3: something, say something. Není to úplně snadné, protože město i oficiální fanzóna, do které mířím, jsou plné Američanů v bílo-červených dresech národního týmu a také žlutých Ekvádořanů. Fanoušky Curaçaa, aby člověk pohledal, a není se co divit. Na tomhle ostrově, který stále zůstává autonomní součástí Nizozemska, žije jenom 150 tisíc lidí. Na zdejší fotbalový stadion v Kansas City by se tedy vešla celá polovina obyvatel Curaçaa. Excited, feel so good. Přece jen jsem objevil Justina, chlapa jako horu v modrožluto-bílém dresu Curaçaa. Říká, že je to vzrušující a stále mu to připadá jako z jiného světa mít možnost fandit výběru své země na tomhle turnaji. Vypráví, že i drtivá porážka v prvním zápase 1-7 od Němců byla pro něj a jeho krajany na stadionu skvělý zážitek. A teď s první remízou v kapse věří i v postup do vyřazovací fáze.
4: Fotbal je na Curaçaou velmi populární. Rovnat se mu může leda baseball. Díváme se na přenosy ze španělské La Ligy, z anglické Premier League, z italské série A. Teď jsme velmi hrdí na to, že jsme se v elitní společnosti ocitli i my. Zápasy s Německem, Ekvádorem a Pobřežím slonoviny, to je přece skvělé. I pro nás fanoušky. Všude nás zastavují, chtějí se s námi fotit a ptají se, kde přesně Curaçao je. Škoda, že jsem měl vstupenky jenom na 2 zápasy a zbytek turnaje uvidím už jen v televizi doma na ostrově.
3: Curaçao, co by populačně nejmenší účastník mistrovství světa, převzalo tenhle rekord od Islandu. Podle Justina by se na mundial zvládlo dříve či později kvalifikovat, i kdyby se turnaj nerozšířil na 48 účastníků. Dobrých hráčů mají prý dost. Z výběru, který je tady na šampionátu, se pouze jediný fotbalista na ostrově Curaçao skutečně narodil. Ale u země tolik propojené s Nizozemskem a se silnou diasporou v zahraničí, to není zas tak udivující a fanouškům to u reprezentantů rozhodně nevadí. Vždyť i oni sami často žijí mimo ostrov samotný. Gabriela, oblečená do speciálního trička k historické účasti Curaçaa na mundialu, říká, že ona žije v Orlandu na Floridě, její tatínek v Evropě a část rodiny přímo na Curaçao. A všichni se sešli tady v Kansas City, takže mistrovství světa je záminkou k velkému rodinnému setkání. V národních barvách mi při focení pouzuje ona a 5 dalších členů rodiny a Liliana popisuje, jak to vypadalo doma na ostrově, než odletěla fandit sem do Spojených států.
15: Na Curaçao vládne šílenství, každý si to užívá, že jsme se poprvé kvalifikovali na světový šampionát. Slovy se to nedá vyjádřit. A dali jsme gol Německu, to je nejdůležitější.
3: Směje se Liliana při pomyšlení na historicky první gol Curaçao na světových šampionátech. Po remíze s Ekvádorem přišel s hráči a trenéry slavit do kabiny i nizozemský královský pár, který má tedy na turnaji dvě reprezentace. Curaçao sice má svého premiéra, ale krále, nejvyšší soud nebo vojsko má stále společné s Nizozemskem.
8: Účast na tomhle mistrovství pro nás znamená všechno. Píše se tu historie. Naši fotbalisti tvrdě dřeli, aby se sem dostali a my jsme nesmírně hrdí, že je tu můžeme podporovat. Doufám, že modrá vlna bude pokračovat.
3: Těší se Gabriela a říká, že jejím nejoblíbenějším hráčem je Tahith Chong. To je právě ten jediný rodák přímo z Curaçaa v národním týmu. Její sympatie si ale získal spíš svým mohutným afrem. Kansas City, Jan Kaliba, Český rozhlas.
16: A fotbal zdaleka ještě neopouštíme. Právě na mistrovství světa se argentinský útočník Lionel Messi definitivně zařadil mezi největší legendy historie. Na světových šampionátech vstřelil 18 branek. Překonal tak dosavadní rekord Němce Miroslava Kloseho. O Messiho odkazu a místě ve fotbalové historii teď budu mluvit se sportovním novinářem a šéf-komentátorem časopisu Hattrick Luďkem Mádlem. Dobrý den.
9: Krásné dobré odpoledne.
16: Luďku, jak se podle vás Lionel Messi zapíše do té fotbalové historie? V čem je jeho odkaz naprosto výjimečný?
9: Já si myslím, že on už je to pěkných pár let, co se do ní zapsal a ten svůj životopis jenom vylepšuje. Myslím si, že je to nadevší pochybnost jeden ze tří nejtalentovanějších fotbalistů všech dob a mnozí se domnívají, že jeho talent a jeho schopnosti jsou prostě největší ze všech, že on je tím číslem jedna.
16: Dobře, ale přesto, čím se Messi od těch ostatních velkých fotbalových hvězd svojí generace liší? Co je jeho nejsilnější stránka?
9: Tak když hovoříte o jeho generaci, tak ho asi můžeme porovnávat s Cristianem Ronaldem, s Portugalcem, oba dva si v určitém období získávali zlaté míče France Footballu, buď jeden nebo druhý, takže to jsou jejich porovnávání v těchto vlastně, dá se říct, vrstevníků, na tom byla vystavená jaksi historie fotbalu v uplynulých letech. Myslím si, že rozdíl mezi nimi je jednoznačný a jasný. A aniž bych chtěl jakkoliv snižovat velikost Cristiana Ronalda, tak to je prostě střelec a člověk, který si v mládí vytkl, že bude nejlepším kanonýrem všech dob a dělal pro to maximum, upravil svůj životaběh, například i spánkový režim a naprosto všechno způsobil tomu, aby nastřílel v životě co nejvíc gólů, dá se říct, že se mu to i podařilo. Oproti němu Lionel Messi je, troufnu si říct, že je výrazně talentovanější a všestranější. Jeho způsob ovládání míče je prostě naprosto mimořádný. Má a dokáže na hřišti jak situace dobře přečíst, tak i vytvářet a v první, druhé a třetí řadě má naprosto fantastický způsob provedení čehokoliv, co si vlastně zamane.
16: Před okamžikem jste řekl, že Messi stojí v té fotbalové historii po boku ještě dvou jiných hráčů. Tak já typuju, může to být Maradona, může to být Pelé? Ty jste měl na mysli? Ano, dobře.
9: Tak se to gratuluju.
16: Mám doma dva fotbalisty. Dá se tedy říct, že Messi už je teď nejikoničtějším fotbalistou všech dob? A jaké místo byste mu tedy přisoudil po boku legend těch minulých generací?
9: Tak já se přiznám, a tady je to vždycky asi trošku dáno prostě tou generační příslušností. Myslím si, že mnozí řekněme fotbaloví fanoušci i ještě dříve narození než já, tak by hlasovali pro Pelého. Já, který jsem jaksi své dětství prožíval v časech Maradonových, Tak se přiznám, že kdybych měl volit, tak pořád budu hlasovat pro Maradonu. A každopádně všichni, kteří prožívají své dětství, mládí a možná i současný věk, řekněme ve společnosti Lionela Messiho, tak by asi hlasovali pro něj. Takže je to opravdu dáno tím, že v tom klukovském chlapeckém věku je nejspíš ta duše, ta srdce fotbalového fanouška otevřeno té největší hvězdě, jaksi po nejvíce a takže potom tomu svému šampionovi odpustíte i každý nedostatek a tak dále, ale jak se srovnávat tyhle ty tři je takovým oblíbeným dlouhodobým tématem a každopádně Messi mu v tomhle porovnání dá se říct dlouho chyběl titul mistra světa, což v vozovkách napravil před čtyřmi nebo před třemi a půl roky v Kataru, kde vlastně společně s Argentinou ten šampionát, dá se říct, ovládl a v ten moment, jak si se zbavil toho posledního v vozovkách nedostatku, který měl jak si oproti Pelému, který se stal světovým šampionem celkem třikrát, Maradona jednou v roce 86 a pak ještě v roce 1990 hrál za Argentinu ve finále.
16: Zkuste ještě se zamyslet trochu, až jednou skončí kariéru. Podle čeho si lidé budou Messiho připomínat nejvíc? Podle rekordů, herního stylu nebo třeba podle něčeho jiného, možná nějakého veřejného vystupování?

0: třicítkou, už se mu jako nechtělo reprezentovat. A potom tohle svoje rozhodnutí, jak si změnil a
1: naštěstí pro nás
0: týmu a od té doby začal v argentinském dresu sbírat trofeje. Vyhrál dvakrát Copa America, vyhrál právě změněný turnaj v Kataru a teď si užívá vlastně té velké slávy, že tak se stal nejlepším střelcem světový šampionát.
1: Budeme si to užívat společně s Messim. Jeho spanilá jízda světovým šampionátem nekončí. My jsme se na situaci podívali společně se sportovním novinářem, šéf-komentátorem časopisu Hattrick Luďkem Mádlem. Mějte se hezké odpoledne přeju.
0: Domický, pěkný večer.
1: A stále ještě hvězdný svět neopouštíme, protože málo kterému herci se podaří vstoupit do Hollywoodu takovým způsobem, že si hned první výraznou filmovou rolí řekne o Oscara. Americký herec Dustin Hoffman to ale dokázal. Psal se rok 1967 a my jsme ho mohli vidět jako nejistého mladíka ve filmu Absolvent. Právě tenhle klasický snímek uvede osobně hollywoodská hvězda na Karlovarském festivalu. Hello, darkness, my old
2: friend. Nenápadný a civilní. Takový je herecký výkon Dustina Hoffmana ve snímku Absolvent. Jeho Benjamin Braddock působí na plátně spíš jako mladík ztracený ve vlastním životě, než jako klasický filmový hrdina. A právě díky tomu se Absolvent stal generační výpovědí jedním z klíčových filmů nastupující nové vlny americké kinematografie. Look, Mrs. Robinson, I drove you home. I was glad to do it, but I have some things on my mind. Can you understand that? Oscarovém dramatu Půlnoční kovboj z roku 1969 pak herec stvárnil drobného podvodníčka z New Yorku. Před kamerou si nečekaně také zaimprovizoval, když do herce na přechodu málem narazil taxikář. Jednu ze zlatých sošek Oscara získal Dustin Hoffman za roli v road movie Rain Man, kde stvárnil autistického bratra s mimořádnými matematickými schopnostmi.
3: Já mám tu čest zde reprezentovat celý tým, který se o Dustina Hoffmana snažil celá léta. Krištof Mucha, výkonný ředitel, řekl, že si pamatuje, že první zmínky o snahách přivést Dustina Hoffmana do Kalichvaru byly už v době, kdy nastupoval na festival, což bylo na konci 90. let minulého století. Tudíž to jen dokládá, že Dustin Hoffman patří k našim a patřil dlouhá léta našim vysněným hostům.
2: Popisuje umělecký ředitel karlovarské přehlídky Karel Och. Společně se svým týmem přivítají na červeném koberci v Karlových Varech také herečku Žilet Binošovou. Pamatovat si můžete třeba z romantického dramatu Anglický pacient. V něm stvárnila ošetřovatelku Hanu, která se na konci druhé světové války stará o těžce zraněného britského pilota. A právě za tento výkon získala Oscara pro nejlepší herečku ve vedlejší roli. Na 60. ročník Karlovarského festivalu přijede i americký herec Jeffrey Wright, který stvárnil agenta CIA v několika bondovkách a zahrál si i v oceňovaném sci-fi seriálu Westworld. Už po třetí přijede na mezinárodní filmový festival také uznávaný americký herec Harvey Keitel. Stejně jako vloni uvidí diváci v Karlových Varech Stellana Skarsgårda. Tentokrát ale jenom na plátně. Pro festival totiž natočil novou černobílou znělku, která bude mít premiéru na slavnostním zahájení 60. ročníku 3. července. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
1: Začínají dny nové opery Ostrava. Festival soudobé klasické hudby nabídne ode dneška až do soboty hned 7 premiér. Některá díla uslyší diváci dokonce v premiérách světových.
4: Opera číslo 61, David. Britský skladatel Richard Ayres přijíždí do Ostravy už po několikáté. Operu napsal přímo na objednávku festivalu, a to o svém otci, který trpí demencí a postupně ztrácí paměť. Opera pro bariton, ansámbl a elektroniku zazní právě dnes. Ještě předtím otevře program letošních dnů nové hudby Ostrava Opera Company mladé české skladatelky, bubenice a improvizátorky Kristýny Švihálkové. Inspirovala se Samuelem Becketem a vytvořila instrumentální komorní tvar pro bicí, elektroniku a hlasy. Sama se představí jako performerka. Režíně spolupracuje šéf Národního divadla Moravskoslezského Jiří Nekvasil.
5: Protože my chceme, aby ty premiéry, které tady zazní, byly buď ve světových nebo českých premiérách. Každá ta produkce vlastně svým způsobem vzniká tady. I když třeba někdy jsme koprodukovali s nějakým jiným divadlem, tak se to třeba adoptovalo pro tento prostor, fungoval třeba s jiným orchestrem. Tady je ten kus toho vzniku. Není to festival typu, že se přivádí.

0: vezou ty produkce, ale že produkce tady vznikají, některé tady vznikají kompletně.
1: Na zkoušky je tak omezený čas, což je náročné, dodává perkusionista a profesor brněnské JAMU, který hraje ve dvou operách, Martin Opršál.
2: Tak samozřejmě člověk musí zapnout veškerou svou koncentraci, obzvlášť ještě když třeba těch skladeb, nebo v tomto případě oper hraje víc, to je teda i moje situace tady. Máme obrovskou výhodu, že tady je fantastický tým techniků a pomocníků, kteří nám chystají orchestr, chystají nám nástroje.
1: Demence, osamělost, filozofické pojetí nekonečna. I to jsou témata některých oper, které diváci v průběhu týdne uslyší. A hrát se nebude jen v klasickém divadle, ale třeba v bývalém prázdném hotelu Palace nebo pod širým nebem. Při poslechu Bílé smrti slovenského autora Miroslava Tota se totiž diváci vydají na cestu Komenskými sady na tenisové kurty. Program pak uzavře opera Klauni kanadské skladatelky Anny Sokolovič.
0: Je to zvláštní tvar, který vlastně vidí takový obraz lidského života od narození ke smrti nebo k takovému odchodu do smrti. Je to vlastně jakoby klaunský příběh, který má částečně nějaký humor. Zajímavé je, že on je napsáno v jazyce, který neexistuje. To jsou to slova z různých jazyků dohromady. A samozřejmě velice zajímavý je vůbec ten hudební rukopis Anny Sokolovič.
1: Která podle režiséra opery a ředitele spolupořádajícího Národního divadla Moravskoslezského Jiřího Nekvasila nezapře ve své hudbě srbské kořeny. Z Ostravy Silvie Mikulcová, Český rozhlas.
3: A pozvánka na Dny nové opery v Ostravě udělala tečku za dnešním odpoledním plusem. Hned po zprávách, které tady budou za minutku a čtvrt, vás čeká 20 minut radiožurnálu. Tentokrát bude hostem Tomáše Pancíře, Daniel Minich, ekonom a také spoluautor studie o platech v českém školství. Poté si ještě nenechte ujít Osobnost plus. Moderuje Barbora Tachecí, která si tentokrát pozvala válečného reportéra a šéfredaktora Aktuálně Matyáše Zrna. Naděžda Hávová děkuje a těší se opět zítra odpoledne.
4: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
5: Nejen události. Jdeme dál. Dokumenty, reportáže, příběhy. Vidíme věci v souvislostech. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas plus.
6: 17 hodin.
5: Český rozhlas plus. Zprávy.
6: Premiér Babiš respektuje rozhodnutí prezidenta Pavla podat kompetenční žalobu kvůli účasti na summitu NATO. Policisté v Praze našli hledaného ozbrojeného muže, pátrali po něm od rána. A Francie zažívá nejteplejší den za posledních 79 let a vláda posiluje zdravotnický systém. Tady jsou zprávy plusu s Ondřejem Látelem. Rozhodnutí prezidenta Petra Pavla podat kompetenční žalobu kvůli sporu o účast na summitu NATO premiér Andrej Babiš z ANO respektuje. Vláda podle něj rozhodla pragmaticky a prakticky. Babiš dodal, že ale není dobře, když na sebe ústavní činitelé dávají žaloby.
7: Já k tomu nerozumím. Pan prezident absolvoval 61 zahraničních cest, z toho za naší vlády 10. Válili jsme v podstatě jeho účast na válném shromáždění OSN a v ústavě jasně napsáno, že tyhle aktivity jsou vlastně s mandátem vlády.
6: Rozhodnutí vlády vyloučit prezidenta z delegace na summit Pavel považuje za omezení ústavních pravomocí. Pražská policie dopadla hledaného 55-letého muže, a to před 14. hodinou ve Strašnicích. Ozbrojený ráno odjel k učilišti v Čelákovicích, kde v minulosti působil jako učitel. Podle policie byl ve špatném psychickém stavu.
8: Policisté začali po muži pátrat v 7:30 ráno, říká jich středočeská mluvčí Barbora Šnévajzová.
9: 55-letý muž je držitelem zbrojního oprávnění, nicméně v současné době na sebe nemá registrovanou žádnou zbraň.
8: Starosta Čelákovic Josef Pátek z ODS svolal krizový štáb.
10: Obratem jsme informovali všechny základní školy, provedli jsme preventivní opatření a posílili hlídky městské policie a začali chránit budovy.
8: Poblíž učiliště bydlí paní Natálie, do nedaleké školky dnes ráno odvedla svou dceru.
11: Mám ve školce malou, takže jsem se o ní bála. Naštěstí jako nikam s dětma nikam nejdou, že jo, že jsou jakoby v ochraně.
8: Učiliště bylo od rána prázdné. Policisté po muži pátrali v Brandýse nad Labem, Novém Bydžově nebo v Praze. Z Čelákovic Alena Junová, Český rozhlas.
6: Maximální cena nafty zítra klesne, benzín nepatrně podraží. Informovalo o tom ministerstvo financí. Za litr nafty řidiči zaplatí maximálně 36 korun a 36 haléřů. Je to o 18 haléřů míně než dnes. Benzín bude stát nejvýš 40 korun a 55 haléřů za litr. Je to o 5 haléřů víc než dnes. Vláda plánuje ceny paliv regulovat zatím do konce června.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Francouzská vláda posiluje zdravotnický systém v reakci na silnou vlnu veder. Meteorologická služba uvedla, že Francie zažila nejteplejší den za posledních 79 let. Průměrná teplota se pohybovala těsně pod hranicí 30 stupňů. Na jihozápadě země naměřili přes 40.
12: Francouzský premiér Sébastien Lecornu spustil plán s názvem Orsanvi, jehož cílem je navýšit kapacity zdravotnického systému. Kabinet se tak snaží zabránit vysokému počtu obětí z roku 2003. Při tehdejší vlně veder zemřelo skoro 15 000 lidí. Některé urgentní příjmy ve Francii registrují o polovinu víc pacientů, většinou starších lidí, kteří jsou dehydratovaní nebo si stěžují na bolest hlavy. Lékař Nicola González z nemocnice Sacle francouzské televizi potvrdil, že následujících 10 až 15 dnů bude krizových. Francouzské dráhy ruší některé spoje, školy omezují výuku. Eiffelova věž i muzeum Louvre zavřeli kvůli horku už odpoledne. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
6: Turecké úřady zatkly při ranních razích více než 200 lidí, oznámila to kancelář hlavního prokurátora v Ankaře. Mezi zadrženými jsou podle prokuratury lidé napojení na teroristickou organizaci Islámský stát a na levicové atentátníky. Opoziční prokurdská strana rovnosti a demokracie národů naopak tvrdí, že ve vazbě jsou politici, aktivisti a zástupci demokratických organizací. V Ankaře začne za 2 týdny summit Severoatlantické aliance a město už kvůli tomu vyhlásilo zákaz shromažďování. Rusko se obává ukrajinského útoku na Kerčský most spojující anektovaný Krym s pevninou. Ruské námořnictvo proto výrazně posílilo ochranu mostní konstrukce dlouhé 19 kilometrů.
13: Nejnovější satelitní snímky Google Maps odhalily, že Rusko rozmístilo podél mostu čluny a další překážky. Ty mají most chránit před útoky ukrajinských mořských dronů. Ukrajinské síly v minulých dnech opakovaně udeřily na objekty na obou koncích Kerčského mostu. Ten v současnosti zůstává jedinou relativně bezpečnou spojnicí mezi anektovaným poloostrovem a Ruskem. Ukrajinci už silně poškodili mosty na severu Krymu a systematicky útočí na silnice vedoucí přes okupovaná území jižní Ukrajiny. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
6: Zastupitelé Brna dnes nerozhodli o prodeji pozemků pro nový fotbalový stadion. Politici měli schvalovat prodej parcel, na kterých stojí schátralý stadion za Lužánkami. Získat ho chce majitel fotbalového klubu Zbrojovka. Za své peníze tam postavit nový. Politici ale rozporují dva odlišné znalecké posudky, které parcely oceňují s rozdílem ve 100 milionech korun. Magistrát si proto pravděpodobně zadá třetí revizní posudek. O prodeji pozemků zastupitelé rozhodnou na mimořádné schůzi, pravděpodobně o letních prázdninách. Na pražském okruhu ve směru na D1 zpomalte za sjezdem na Plzeň na 23. kilometru, zastavíte se tam, kolona pokračuje k Ořechu na 19. kilometr, naberete 20 minut navíc. V opačném směru stále trvá velmi silný provoz u Lochkova, mezi 14. a 19. kilometrem regulují taky vjezd do tunelu, nárazově se tak zastavíte i před ním. V Holešovičkách směrem do centra Prahy se najíždí do kolony U Bulovky, ta se táhne až před Blanku, zdržení 15 minut. Plná je teď taky Poltavská od Čuprovy k Blance a v Radlické počítejte s 20 minutami navíc, zdržení od Valtrovky k Mrázovce. Dobře dojďte. Zítra bude jasno až polojasno, na Šumavě odpoledne při zvětšené oblačnosti s možností přehánky, teploty 28 až 33, na severovýchodě 26 až 30 stupňů Celsia. A v Česku se bude dál oteplovat, největší vlna veder má dorazit o víkendu, kdy bude až 39 stupňů Celsia. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Kvůli suchu a vedru hrozí na jihu Moravy požáry. To byly zprávy a na Plusu pro vás teď máme 20 minut Radiožurnálu.
14: Jak se u nás vyvíjí platy učitelů? Kdy mohou reálně dosáhnout na slibovanou úroveň 130% průměrné mzdy? Kolik by na takové zvýšení bylo potřeba peněz ze státního rozpočtu? A umožní chystaný kariérní řád víc zohlednit ve výši platu kvalitu práce jednotlivých učitelů? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá i Český rozhlas Plus, je spoluautor studie o vývoji platů českých učitelů, ekonom, výkonný ředitel výzkumného centra IDEA při Ekonomickém institutu CERN GEI Daniel Minich. Dobrý den, vítejte v našem přenosovém voze.
15: Dobrý den.
14: Vy jste včera vydali 21-stránkovou studii o vývoji platů učitelů v Česku, analyzovali jste data za rok 2025. Dali jste tomu titulek Platy učitelů v roce 2025 a výhled dvojtečka pád na dno, s tím, že to končí otazníkem. Zjistili jste, že v roce 2025 klesly relativní platy učitelů, tedy jejich poměr k průměrné mzdě v celé ekonomice. Jak výrazně?
15: Tak my v tom názvu narážíme na pozoruhodný vývoj relativních učitelských platů, to znamená průměrné mzdě v České republice za poslední 10 let, kdy došlo v období let 17 až 21 k obrovskému nárůstu z extrémně nízkých hodnot. To je potřeba říct, extrémně rychlý nárůst, extrémně nízký hodnot a poté po roce 21 k extrémně rychlému poklesu k extrémně nízkým hodnotám. Takže my se dneska vlastně, nebo loni, to jsou poslední známá čísla, jsme se opět přiblížili relativním platům, které patří k nejnižším nejen v Evropské unii, ale i v rámci 40 zemí OECD.
14: Když k tomu přívlastku extrémní dodám konkrétní čísla, tak v roce 2017 ten průměr byl, nebo byly platy učitelů na výši 106% průměrné mzdy. A potom tedy, tak jak jste říkal, rostly do roku 2021. Kam až se dostali?
15: Dostali se poměrně blízko té bájné hranici politiky slibované už asi 8 let, to znamená 130%, někde to skončilo okolo 126% a dneska teda opět loni, poslední číslo, jsme okolo 108%. Já bych tady možná doplnil pro posluchače, že důležité si uvědomit, že jde o učitele a kromě pracovníků, učitelů ve školkách, jsou to dominantně učitelé nejenže s vysokoškolským vzděláním, protože je povinné, ale dokonce s magisterským vzděláním, takže zatímco průměrné mzdy v české ekonomice zahrnují většinu nevysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců. Tak aby jsme si uvědomili, že tady je to vysoce náročné vzdělání na vzdělání vysokoškolské.
14: Co se stalo v tom roce 2022, že se to zlomilo?
15: Přišla konsolidační opatření Fialovy vlády a součástí toho se staly úspory. Ne v tom, že by se škrtaly peníze na školství, ale nepřidávaly se takovým tempem, jako bylo potřeba přidávat, aby platy učitelů udržely tempo s dynamickým růstem mest v ekonomice. Zde je potřeba zase připomenout, že naopak předtím v roce 2021-2020 se uvolnila stavidla rozpočtové politiky, to znamená narostly výrazným způsobem deficity, protože byl deficit a vlastně nikoho to pořádně nezajímalo a v rámci toho se tedy svezly i dodatečné výdaje na školství.
14: Minulá vláda Petra Fialy slibovala, že platy učitelů budou na úrovni, tak jak byste řekl, bájných 130% průměrné mzdy, dokonce to doplnila do zákonu. Znamenají ta vaše čísla za loňský rok, že vláda Petra Fialy nesplnila to, co slibovala?
15: Je to malinko složitější. Vláda, když potom přijala zákon, který platí od roku 24 a tam není napsáno, že platy mají být 130%, tam je napsáno, jak se mají rozpočtovat peníze pro regionální školství, z kterých se potom platí platy. Je to neskutečně právně pro běžného člověka až nečitelné a vláda přijala ta minulá výklad, pozor, zákona velice nejasného, že tedy ten tam zda, ke kterého vztahuje, je ta dva roky stará, protože to je ta poslední skutečně známá, což je ale samozřejmě absurdní, protože například výdaje na obranu se vztahují k tomu aktuálnímu HDP, nikoli k tomu dva roky starému.
14: Kolik peněz navíc by bylo potřeba, kdyby chtěla vláda ze dne na den zvýšit platy na tu bájnou úroveň 130%?
15: 35 miliard plus minus, kdyby je chtěla udržet v příštím roce na té relativní úrovni, jaké jsou dneska, tak by musela přidat okolo 12 miliard.
14: To je tedy potřeba přidat, aby zůstali na té úrovni, na té
15: nízké,
14: o které jste říkal, že je extrémně nízká.
15: Ano.
14: Současná vláda, když se podíváme do jejího programového prohlášení, slibuje, že na konci volebního období, tedy v roce 2029, budou platy učitelů v průměru na 75 tisících korun. Samozřejmě teď nejde předvídat vývoj ekonomiky, jak vysoké budou platy přesně v celé ekonomice v roce 2029, ale pokud by se nedělo nic mimořádného, mohlo by těch 75 tisíc odpovídat těm bájným 130%?
15: Pokud se nestane skutečně nic mimořádného, tak ty predikce ministerstva financí, ale i dalších institucí jsou poměrně věrohodné a predikují poměrně dynamický růst mezd v ekonomice, okolo 6% každý rok. Takže když to dáme dohromady, tak nám vyjde, že v tom roce 29 by relativní platy učitelů dosáhly 122%, nikoli v těch 130. Ale dneska jsme na těch 108.
14: Předvídat rok 2029 je komplikované, ale přece jenom letošní rok už se předvídat dá lépe, tím spíš, že máme státní rozpočet, to znamená, v něm jsou dané peníze na platy učitelů. Jak předpokládáte, že to dopadne letos, když tedy za loňský rok, znovu připomínáme, je to 108%?
15: Já odhaduji mírný nárůst relativních platů učitelů, mírný z těch 108 na 110. Možná 111, ono je tam spousta proměnných, které nejsou úplně predikovatelné, ale podle můj odhad.
14: Znamená to tedy, že rok 2025 opravdu byl tím dnem, tak jak se ptáte, nebo tak jak je tam otázník v titulku té vaší studie?
15: Velké neštěstí celého toho systému českého je, že nikdo dokonce do poslední chvíle neví, co bude příští rok. Já se vsadím, že debaty o tom, kolik ministerstvo školství dostane ve svém rozpočtu i na platy učitelů a pedagogických pracovníků a další věci, se bude ještě intenzivně debatovat, možná se bude i stávkovat koncem roku. A to je to velké neštěstí, že byť máme nějaké oficiální střednědobé výhledy, co bude za dva roky, za tři, oficiální, schválené sněmovnou projdou, tak nikdo je nebere vážně a v podstatě se ovšem licituje na poslední chvíli, což ovšem znamená, že ten výhled relativních platů je naprosto nedůvěryhodný pro kohokoliv, kdo by chtěl jít jako mladý člověk do školství pracovat.
14: Ekonom, spoluautor aktuální studie o platech učitelů Daniel Minich je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. V úvodu té studie konstatujete, že výše učitelských platů dlouhodobě ovlivňuje kvalitu učitelského sboru a tím i celého vzdělávání. Píšete, že výše platů výrazně spoluurčuje, kdo do učitelské profese vstupuje. Jak výrazný tenhle ten vliv je? Je to opravdu hlavní a klíčový faktor?
15: Vy jste tam zmínil, že to relativní výše platu ovlivňuje, kdo do té profese jde, kdo se na ní připravuje, je potřeba to doříct. Ona také ovlivňuje, kdo v ní zůstává, dále se vzdělává a kdo z ní odchází. Protože jsou dobří, horší a špatní učitelé, nebo řekněme mezi mladými lidmi lidé, kteří mají nebo nemají dispozice. A tohle ten efekt se kumuluje dlouhodobě. A tím se utváří kvalita pedagogického sboru. Určitě to není tak, že kdybychom zvýšili od nového roku relativní platy na těch 130, že všichni učitelé začnou s velkou radostí učit diametrálně lepší. Tak to rozhodně nefunguje. Je to spíše o tom, kdo učí a kdo neučí.
14: Existují nějaké průzkumy, co je motivací pro lidi, aby šli dělat učitelské povolání? Jestli tam hrají roli ideály, nějaká idealistická představa, že to je poslání, že to má smysl předávat něco mladým generacím, nebo jestli v tom třeba hrají roli i praktické záležitosti typu letních prázdnin?
15: Určitě existují, jsou mezinárodní šetření, což je důležité, abychom si udělali nějaké srovnání. To zjištění je v podstatě, že jde o mix všech těch věcí, ještě řady dalších věcí, které jste jmenoval. A závisí na tom, jestli si vzdělávací systém vybírá vlastně to nejlepší, anebo naopak bere každého, kdo vlastně chce pracovat. My bychom chtěli, aby to byl výběrový segment trhu práce.
14: A máte pocit, že to tak není?
15: Bohužel to v těch posledních dekádách moc nebylo, že školství do velké míry bralo každého, kdo prostě měl nakonec tu vysokou školu, prostě protože nakonec je potřeba před tu tabuli někoho postavit. Místo, aby učitelé, teda ti uchazeči o pedagogickou činnost, museli i navzájem soutěžit o tom, kdo je lepší.
14: Už jste před chvílí mluvil o těch odchodech učitelů. Co bývá v Česku tím hlavním důvodem odchodu učitelů a do jaké míry jsou to právě peníze?
15: Je to do velké míry ohodnocení a ten výhled, respektive žádný výhled kariérní. Jo. Ten český systém nemá kariérní systém, plat roste víceméně s věkem, respektive z roky praxe, takže jestli jste dobrý nebo špatný učitel, jestli děláte věc naplno a značením, anebo naopak, se v tom vašem celkovém platu výrazně nepromítne, musíte si počkat. A proto jsou zajímavé nástupní platy mladých lidí, mladých učitelů, které jsou v relaci k tomu, co dostanete jako nástupní plat jinde v soukromém sektoru, poměrně zajímavé, ale pak během prvních 10 let dojde k obrovskému zaostávání. Prostě v tom soukromém sektoru, ale i jinde ve veřejném sektoru vám rychle naroste plat z roky praxe, za těch 10 let se prostě stanete profesionálem. V tom školství si musíte počkat dalších 30 let a proto v tom středním věku okolo těch 40 let ty platy jsou úplně nejnižší relativní.
14: Jsou výrazné rozdíly mezi platy učitelů na prvním stupni, na druhém stupni základní školy a na různých typech středních škol?
15: Jsou tam rozdíly, nejsou zas tak zásadní, abychom se v té naší studii tomu podrobně věnovali. To by bylo spoustu stránek navíc.
14: To znamená, že není rozdíl ani mezi platy v Praze a někde na nějakých menších nebo v nějakých menších obcích v pohraničí?
15: Není to systémová, nejsou to systémové rozdíly. Samozřejmě některé obce nebo že obce zřizují školy základní, kraje zřizují školy střední a pokud kraj dá peníze navíc nebo daná obec dosype peníze škole na platy, pak samozřejmě uvidíme rozdíl, ale není to výrazný systematický rozdíl ve velikosti, že bychom mohli říct, malé obce dávají systematicky více nebo méně.
14: Vy opakovaně upozorňujete na to, že v českém školství se nerozlišují platy, že jsou v podstatě všechny stejné, protože tam velkou roli hrají ty tabulky, že tam jsou malé rozdíly mezi těmi, kteří pracují lépe, kteří pracují hůře. Jaký prostor pro odměňování, pro rozdíly v odměňování mají třeba ředitele?
15: Tak jedna věc jsou ty platové tabulky, což ten učitel musí dostat, pokud je zařazen do té dané krabičky. A pak jsou peníze navíc, teď nebudu přímo citovat zákon a používat odborné výrazy, odměny navíc, za nějakou práci navíc, nebo kvalitu práce, intenzitu, spolehlivost a tak dále. A tady opět bylo zajímavý vývoj těch posledních 10 let, že ten prostor v minulosti před rokem 20 pro odměny byl velice nízký, velice malý i ve srovnání třeba s veřejným sektorem, zbytkem. A do toho roku 21 ten prostor pro odměny výrazně narostl, prostě balík peněz těm ředitelům, který je volnějšího charakteru, který může rozdělit podle svého uvážení, výrazně narostl. A tím, jak se zase jako zpomaluje růst balíku peněz na učitelské platy, tak se snižuje ten balíček na odměny. Takže pokud by situace šla dál tak, jak jde, tak většina těch peněz opět padne na ty tarify, to znamená věk, respektive roky praxe, rozhodují téměř o všem a ten ředitel má minimální možnost odměnit to, co chceme. To znamená nadšení, další vzdělávání učitelů, zodpovědnost a tak dále.
14: Co to znamená minimální možnost? Kolik procent platu to může udělat ten rozdíl?
15: Té naší studie ukazujeme, že to maximum bylo někde kolem 15-16% před těma 3-4 lety tomu, co my v té studii nazýváme odměny tedy, že ne všechno, co jsou opravdu odměny, které může ředitel rozhodnout, řadu věcí zase má předepsáno nějakým zákonem, ale opět se to snižuje, takže se blížíme k těmi 10% a pokud ta rozpočtová situace se nebude výrazně zlepšovat. Oni ty výdaje porostou samozřejmě, ale musím si uvědomit, že platy porostou, myslím, v ekonomice o 6%, takže základ je o 6% přidat. Tak se dostaneme zase na tu nízkou úroveň mezi 5-8%.
14: Hraje v tom roli třeba i postoj školských odborů, které protestovali opakovaně proti tomu, aby se ty další peníze dávaly do nenárokových částí platu?
15: Tak já myslím, že české odbory jsou takový spící brouk, který se probudí až vždycky na poslední chvíli, místo aby byl aktivní a jednal o těch věcech, řekněme už na jaře. Teď se podle mě začne rozhodovat na ministerstvu financí o tom, kolik kdo dostane návrh rozpočtu. A pak se o tom bude veřejně licitovat někdy na podzim, ale teď je, bych řekl, nejzaší čas a neslyšel jsem dopust, že by se odbor nějak aktivně zabývali o to, co bude.
14: Když jste říkal, že u nás ta nenároková část může dělat aktuálně kolem 10% platu, jak to vypadá v zahraničí?
15: Když se podíváme do mezinárodní srovnání OECD a dělají nádhernou výroční publikaci každý rok Education at a Glance, tak vidíme, že tam jsou ty rozdíly diametrálně větší. Jsou tam samozřejmě i větší rozdíly v dané praxi. To znamená, u nás každý rok dá malinko, je to celých těch 30-40 let, co jste učitel, ale to po malých kouscích. Zatímco v tom zahraničí je to mnohem strmější a ten rozdíl toho minimálního základu a toho, řeknu, maxima, nebo toho, co pozorujeme jako maximum, je diametrálně větší ve většině zemí.
14: Vy jste říkal, že pro ty, kdo uvažují o tom, že se stanou učiteli, je důležité to, že dokáží predikovat, jak se ty platy budou vyvíjet. Pokud bychom šli tou cestou, že ta variabilní složka bude větší, není to vlastně proti tomuhle? Nepovede to k tomu, že tím méně budou mít lidé jistotu, kteří budou uvažovat o učitelské profesi, kolik si opravdu vydělají?
15: Tak jak pro koho? Pokud se tím, že mě to ta profese baví, že mi to jde, že to prostě bude téměř moje jako poslání potom, tak mám nějakou sebíru v to, že teda si pak zasloužím tu odměnu. Samozřejmě se může stát, že pak budu ve škole, kde ten ředitel tyhle ty věci nepreferuje a tak dále, jo, ale tak to v životě je, že jako život není nalajnován 100% až do konce.
14: Ekonom, spoluautor aktuální studie o platech učitelů Daniel Minik zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Ministr školství za hnutí ANO Robert Plaga slibuje, že připraví kariérní řád, na který bude navázáno v budoucnu odměňování. Ten nový systém má podle něj více zohledňovat zkušenosti, odpovědnost učitelů i kvalitu jejich práce. Pan ministr mluví o rolích, které učitele zastávají, třeba o roli mentora. Je tohle z vašeho pohledu správná cesta do budoucna i směrem k odměňování učitelů?
15: Vy jste řekl, že pan ministr slíbil připravit kariérní řád, já bych řekl, že ho slíbil prosadit, jo, protože těch pokusů prosadit něco už tady bylo několik, to znamená, že spousta věcí už byla připravena, někde leží v šuplících 10-20 let ty věci, takže spíš o prosazení politické hlavně především, ale i v určité pedagogické komunitě. A já se domnívám, že zaprvé to bude těžké prosadit a za druhé, že prosadit nějaký zákon, nějaké písmenka na papíře, když to řeknu jednoduše, je stále ještě jednodušší věc, než uvést tu věc do praktického života. Já jsem tady teď na konferenci, která je o lidských zdrojích, talentech ve vědě a bylo tam připomenuty mnohé strategie, které jsme za poslední 20 let napsali, ale nikdy se nikdo ani pořádně nepokusil je implementovat. To znamená i zde, i když se panu ministrovi podaří prosadit do zákona a do vyhlášek prosadit kariérní řád, tak bude ještě strašně těžké to uvést do praktického života, aby to v těch školách skutečně fungovalo. To vůbec není jednoduché.
14: Co by ten kariérní řád z vašeho pohledu měl zohledňovat?
15: Tak je to dlouhá řada věcí, měla by to být ta schopnost člověka už připraveného teda nějakým základním počátečním vzděláním na vzdělávání se dále učit, stále zdokonalovat, snažit se být stále lepší a sbírat dovednosti, zvyšovat tu svoji flexibilitu, bych řekl, i schopnosti kombinovat jak tu pedagogickou činnost, tak tu schopnost manažerského řízení v oblasti vzdělávání, což je typicky nazvěno kariérní růst, aby lidé, kteří ti nejlepší z nejlepších potom vlastně ten proces sami řídili a vychovávali ty nováčky, začátečníky. Je to spousta věcí a vůbec to není jednoduché, ale nedá se to vlastně ani pořádně na tom papíře napsat. Nakonec to musí zažít každý ředitel, aby dokázal uplatnit kariérní řád dobře ve své škole.
14: Vidíte nějakou inspiraci v zahraničí, kde by to bylo nastavené tak, že by se to dalo převzít?
15: Takhle od boku vám neřeknu a moje zkušenost je, že žádná zahraniční zkušenost se téměř nedá převzít, že by se skopírovala. Už jenom proto, jak jsem říkal, že ono napsat něco na papír je polovička problému, druhá je problém je uvést to do života a každý vzdělávací systém, včetně těch evropských, se liší prostě svojí historií. Evropská unie nereguluje školství příliš, na rozdíl třeba od trhu práce a tím pádem ty systémy se výrazně liší a přenášet něco z jednoho systému do druhého je strašně obtížné a nevděčné.
14: Ten kariérní řád by měl vést k tomu, že tedy budou mít různou odměnu různí učitelé podle toho, jak pracují. Mělo by něco takového být i směrem k celým školám, že by třeba lepší škola podle nějakých kritérií celkově dostala víc peněz na platy učitelů a tím pádem všichni se tam měli lépe a motivovalo to vlastně celou školu?
15: No, tohle je koncept, který nám připadá přirozený, takhle funguje běžný trh.
14: Ale u nás to nefunguje. Jo,
15: že lepší firma má větší zisk a ten investuje a ještě lepší, ještě větší a tak dále. Ale školy, veřejné školy, mluvím o veřejných školách, poskytuje veřejný statek pro občany, kteří si vlastně to školství nakonec platí ze svých daní. A vlastně bylo by absurdní, že některým občanům se poskytuje výrazně lepší vzdělání, protože zrovna měli štěstí, že jsou v místě, kde je výrazně lepší ředitel a výrazně lepší učitelé a výrazně lepší podmínky, že obec třeba dodává velký balík peněz na platy učitelů a tak dále. Tady v tom případě to podle mě nefunguje, naopak stát by měl více finančně podporovat ta místa, kde je nějaký reálný sociálně ekonomický problém, aby se dokonce vyšší kvality vzdělání dostalo dětem, které jsou naopak výrazně znevýhodněni tím místem, kde žijí.
14: Vrátím se na závěr k tomu základnímu zjištění, o kterém jsme mluvili v úvodu, že tedy v loňském roce průměrné platy učitelů byly na úrovni 108% průměrného platu v české ekonomice. Jak to vypadá ve srovnání s jinými zeměmi? Kde a okolik jsou na tom lépe a jsou státy v Evropě, kde jsou na tom hůře?
15: Tak skoro všude jsou na tom lépe, to je potřeba říct. My jsme se bavili na začátku o tom dnu, jestli teda spadneme na dno, takže na tom dnu ještě nejsme, ale kdybychom poklesli někde právě k těm 100%, tak už budeme prostě těmi smutnými rekordmany mezi těmi 40 zeměmi OECD. My jsme vlastně někde na úrovni blízký Spojeným státům, nikdo určitě nedoporučuje americký vzdělávací systém na té regionální úrovni. Je tam Maďarsko, země, která má velké problémy všeho druhu. Je tam také Itálie. Jo. Asi nechceme prostě být v této skupině zemí, které mají sami velké problémy.
14: A kdo je na tom nejlépe?
15: Já myslím, že pro nás blízké Německo, neříkám, že na tom nejlépe, nebo Finsko, jsou to země, které jsou blízko toho průměru nebo lehce nad tím průměrem a že by si Česká republika zasloužila přinejmenším ten průměr Evropské unie.
14: Říká dnešního z 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas plus ekonom, spoluautor aktuální studie o platech učitelů, jinak výkonný ředitel výzkumného centra IDEA při ekonomickém institutu CERGEI Daniel Minich. Díky za rozhovor, naviděnou, naslyšenou.
15: Děkuji za pozvání, naschledanou.
14: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
6: Je 17:30.
5: Český rozhlas plus.
6: Spor mezi vládou a prezidentem o účasti na červencovém summitu NATO bude řešit ústavní soud. Petr Pavel podal kompetenční žalobu. Požaduje, aby soud určil, kdo může o účasti na summitech rozhodovat. Premiér Andrej Babiš z ANO řekl, že podání žaloby respektuje, nejde ale podle něj o dobrý krok. Ústavní soud bude zítra rozhodovat, jestli žalobu projedná přednostně. Sněmovna dnes bude moct jednat až do noci. Na návrh hnutí ANO to prosadila vládní koalice kvůli očekávaným obstrukcím opozice. Ta už avizovala, že chce jednání blokovat. Hlavně kvůli tomu, aby zabránila změně financování veřejnoprávních médií, kterou vláda chystá. Poslanci mají dnes jednat také o zpřísnění trestů za neplacení výživného anebo o změně pravidel pro výběr kandidátů do orgánů státních podniků. Ruský raketový útok na město Kryvyj Rih v centrální části Ukrajiny podle tamních úřadů nepřežili 3 lidi, dalších 19 při útoku utrpělo zranění. Informace o úderu přichází v době, kdy šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov oznámil, že je Kreml připravený obnovit mírové rozhovory. Nenaznačil ale, že by se změnily ruské požadavky. Uchazeči, kteří se hlásili do druhého kola přijímacích zkoušek, už znají výsledky. Do čtyřletých a kratších oborů v něm uspělo 82% žáků. Ministerstvo školství to uvádí na svém webu. Do druhého kola se celkem přihlásilo více než 13 000 uchazečů, o zhruba 700 méně než loni. Tady je doprava v odpoledním plusu. Dálnice D1 z Přerova ve směru do Brna je za sjezdem na Vyškov západ už průjezdná. Na 220. kilometru se podařilo odklidit následky nehody. Projíždí se tak oběma pruhy. Kolona kamionů se táhne už od 233. kilometru. Navíc v koloně na 223. kilometru stojí porouchané osobní auto. Zdržení okolo půl hodiny. D1 ještě jednou, tentokrát směrem z Prahy ve směru do Brna, opatrně za sjezdem na Rosice. Na 178. kilometru zastavují kamiony, fronta nesouvisle pokračuje až na 196. kilometr. Místy se zastavuje i v levém pruhu. Na Pražském okruhu směrem na letiště stále trvá silný provoz za Lochkovským tunelem. Mezi 14. a 19. kilometrem naberete 15 minut navíc. Stále ještě regulují vjezdy do tunelu. V opačném směru, tedy na D1, se popojíždí za sjezdem na Plzeň mezi 23. a 19. kilometrem. Na jižní spojce se popojíždí ve směru na Černý most mezi Spořilovem a sjezdem na Hloubětín. Ve směru na Smíchov se zpomaluje za sjezdem na Vídeňskou, fronta pokračuje až na Barandovský most. V Radlické ulici se popojíždí od Valatrovky k Mrázovce, v Kbelské směrem na Letňany se sune kolona od Poděbradské k Cínovecké ulici, zdržení 15 minut. V Povltavské řeší nehodu před mostem Barikádníků, kolona se táhne už od Balabenky a v Holešovečkách se sune kolona od Bulovky až do Nové Povltavské před Blanku. Dobře dojeďte. V noci bude většinou jasno, teploty klesnou na 17 až 13 stupňů, hlavně v údolích až na 10, na horách bude většinou kolem 13. Zítra čekáme jasno až polojasno, na Šumavě odpoledne při zvětšené oblačnosti s možností přehánky, teploty 28 až 33 stupňů, na severovýchodě 26 až 30, v 1000 metrech na horách většinou kolem 23. Vítr slabý proměnlivý nebo ze severních směrů. To byly zprávy a tady už je repríza Osobnosti plus.
16: Že bývají spokojeni zprostředkovatelé jednání, jsme zvyklí, nebudou přece pomlouvat vlastní práci. Že je spokojen s postupem jednání Donald Trump, taky nepřekvapí. Budoucnost vidí často výrazně růžověji než ti ostatní. Ale pozor, když iránský ministr zahraničí Abbas Araghchi po prvním kole jednání s Američany říká, že došlo k významnému povzbudivému pokroku směrem k ukončení konfliktu v Libanonu, berme ho vážně. Začíná Osobnost plus, mým hostem je Matyáš Zrno, šéfredaktor Aktuálně.cz. Vítejte, Matyáši, dobrý den.
17: Dobrý den a díky za pozvání.
16: A hezký den vám přeje na plusu taky Barbora Tachecí.
18: Osobnost plus.
16: Takže chápu to dobře, že ukončit boje v Libanonu je první meta a poslední meta je zrušit jaderný program v Iránu. Chápu to dobře.
17: No takhle by to možná rádi viděli v Iránu, aby zbavili svého spojence v Libanonu, tedy šítské hnutí Hizballáh, té izraelské hrozby, a pak odsouvali na co nejpozdější datum jako likvidaci svého jaderného programu, ale nejsem si úplně jistý, že to takhle vidí Spojené státy a určitě to takhle nevidí Tel Aviv.
16: No, co na tom takhle nevidí, protože já jsem tím chtěla jenom říct, že první úkol je Libanon, evidentně urgentně a potom nejcennější výstup další je konec jaderného programu Iránu. Na tom se shodneme?
17: No tak Izraelci by určitě nejprve viděli raději konec jaderného programu nebo aspoň důvěryhodný slib, ale ten podle mě jako nedostanou. Pochybu, že Irán se plně vzdá jaderného programu. Konec konců my jsme takovéto šulení okolo zbraní hromadného ničení viděli na případu Saddáma Husajna, který jako sliboval a pouštěl inspektory a něčeho se vzdal a zároveň jako něčem pokračoval. A i když už pak nepokračoval, tak aspoň se tvářil, že pokračuje, aby tím zvýšil svou jako hodnotu. Jako to je extrémně složitá věc a hlavně si myslím, že po tom bombardování si v Tehránu uvědomili, že kdyby jsme teď už měli jadernou zbraň, tak nás prostě Američani nebombardujou, stejně jako nebombardujou Kim Jong-una v severní Koreji, takže my určitě budeme chtít jadernou zbraň.
16: No jasně, ale v tomhle případě ztrácí veškeré snažení té Ameriky spolu s Izraelem smysl,
17: tak
16: protože oni...
17: Ne, tak protože se jim podařilo to hodně rozbombardovat, takže to opět, řekněme, posunuli a teď si netroufnu říct o kolik, ale prostě o hodně, jo. To je to, jako když se na ten konflikt díváme, tak samozřejmě ta sklenice může být poloplná nebo poloprázdná. Když je poloprázdná, tak je to prostě fiasko, režim je u moci, ještě nám tady zablokoval Hormuz a diktuje si podmínky, ale pokud bychom ji chtěli vidět poloplnou, no tak jaksi kapacity toho režimu jaderné, raketové a všechny ostatní, loďstvo, letectvo a podobně, tak byly prostě zlikvidovány ze značné míry.
16: Jinými slovy ale říkáte, že vlastní ta jaderná dohoda s Íránem, ten sen Donalda Trumpa, takže spíš nebude nebo bude?
17: A možná bude, ale bude to takový návrat k tomu, k té paradoxně Donaldem Trumpem ostře kritizované Obamově dohodě. Když to velmi zjednoduším, vy budete vyvíjet jadernou energii pouze pro mírové účely, inspektoři Mezinárodní organizace pro atomovou energii to budou kontrolovat a my vám zmírníme nebo zrušíme sankce a odmrazíme miliardy iránských dolarů, které jsou zmrazené v západních bankách.
16: K tomu se dostaneme, ale teď mě jenom řekněte, když to bude smlouva velmi podobná té Obamově, to znamená žádná jaderná dohoda 2.0, tak se zdá, že to by znamenalo prohru Ameriky, ne?
17: Tak prohru, tak minimálně to o x let posunuli, protože spoustu těch klíčových zařízení rozstříleli na padrť a nikdo neví, kde je ten obohacený urán, jestli ho Iránci včas někam schovali, nebo jestli leží pohřbený pod stovkami nebo tisíci tun suti někde v těch podzemních prostorech, to my nevíme, ale každopádně ten jaderný program v tuhle chvíli prostě není akutní, není to něco, kvůli čemu by Izrael měl obavu, že za rok poletí raketa s jadernou hlavicí na Tel Aviv. Je to prostě něco, co se opět posouvá o, a teď nedokážu říct o kolik, ale určitě o více let.
16: Mimochodem, nebyl by tenhle výsledek toho všeho, co se tam událo v Iránu, pro Trumpa smrtící? Totiž že by mu to, kdyby vůbec nebyla žádná jaderná nová dohoda, že by mu to dali kolegové politici pěkně na míse? Nebo
17: tak
16: v míse.
17: Donald Trump je fascinující živočich, který dokáže prodat všechno jako neuvěřitelný úspěch. A takže prodává jako neuvěřitelný
16: společné
17: úspěch. To, ano, ano, ale on tomu dodá ještě více šťávy, bych řekl. Takže on prodává i tuhle dohodu jako obrovský úspěch. Naposled včera, jako tam popisoval, jako jejich námořnictvo je zničeno, letectvo je zničeno, první, druhý, třetí ešelon jejich vedení padl, teďka budou kupovat americkou soju a kukuřici, takže to je úplně perfektní, jako je to vlastně fascinující
16: výsledek.
17: To prodá
16: jako business případ.
17: Tak. Před volbama navíc, těma jako doplňovacími volbama do kongresu, tak v těch klíčových státech zemědělských, jako koupě sojových bobů a kukuřice jako důležitý ta věc, takže on to takhle, Iránci si to s tím nesouhlasí, ale to je jedno, Trump to bude takhle prodávat, že už je to domluvené. No.
16: Přesně. Vy jste taky zmínil ty jaderné inspektory, tak jedna komická situace kolem jaderných inspektorů se objevila teď aktuálně, když Vance vyhlásil, J.D. Vance vyhlásil, že budou moci jaderní inspektoři do země, a na to se ozval Irán, že rozhodně nebudou moci do země, takže totiž myslíte si, že se nikdy dočkáme toho okamžiku, kdy opravdu reálně bude kdokoliv mít pod kontrolou, co dělají Iránci s jádrem?
17: Já myslím, že se toho dočkáme, až ten režim padne. A ono to nevypadá teďka, že padne, ale jako v politice a v mezinárodní politice už tuplem jako nikdy neříkejte nikdy. Jo. To spousta režimů vypadala naprosto pevně. Šáhův režim v roce 1979 vypadal jako mimořádně pevně. Armáda, všemocná tajná policie, mocní spojenci na západě, včetně Spojených států. Jo. A pak najednou se to prostě rozpadlo jako domeček z karet. Jo. Takže co my víme, co bude za 2 roky třeba, nebo za 3. Jo. Ten režim se málo kdy mění přímo pod palbou, protože to jako jednak se ti lidé semknou zatím svým státem, jednak je to prostě příliš riskantní, když padají bomby, ale za 2-3 roky, když se bude zhoršovat ekonomická situace a tak dále, ten režim je nepopulární u většiny obyvatel, může padnout.
16: Dostali se ven informace a konkrétní čísla o tom, co ta případná smlouva, ke které se krůček po krůčku snad možná jde.
17: Až 60 dní ještě na to máme. Jo.
16: Ano, tak se dostala ven ta čísla nebo ty údaje a zní to tak, že americko-iránská dohoda má zahrnovat plán ve výši 300 miliard dolarů, tedy 224 miliard liber na rekonstrukci Iránu. Mimo jiné. A já se jenom ptám, takže teď už Amerika dospěla k závěru, že podporování mezinárodního terorismu, tak jak to Irán dělá už dekády, takže je třeba za to odměnit 300 miliardami dolarů, nebo...
17: No to je mimochodem přesně to, co kritizoval Trump na tom Obamově, na té Obamově dohodě, říkal, no vy jim ještě dáváte peníze, za které oni vyzbrojují teroristy, no tak teď bude dělat to samé, ale bude to prodávat tak, že za ty peníze Irán koupí tu americkou kukuřici a soju, že to bude takový něco jako byl za Saddama Husseina ropa za potraviny, jo, že jako my teda necháme jako něco vydělat, ale koupí se za to potraviny. No.
16: Ale mimochodem, ale, co jako... se skutečně koupí za těch 300 miliard dolarů, bude to někdo vůbec vědět?
17: No tak já si myslím, že úplně ne, anebo se to udělá, tak prostě tak, když z jednoho prasátka vezmete na potraviny, tak v druhém prasátku vám zbyde víc na zbraně, že jo, tak jako samozřejmě, že to tomu režimu pomůže a že tím pádem bude mít větší prostředky. I kdyby tam byl nějaký kontrolní mechanismus, tak mu zbyde prostředky odinuť na to, aby mohl prostě dělat to, co dělá už ty desítky let, a to je financování z Baláhu a Husíů a podobných
16: útečníků. A v takovém případě by tedy Amerika normálně jako vlastně financovala terorismus.
17: Tak oni to nebudou americké peníze, budou to zmrazená iránská aktiva, která Američani teda jako pustí ze svých bank. No, ale, takže on to takhle tam bude prodávat, že jako ani dolar od amerických daňových poplatníků, ale umožní Iránu ty peníze mít. No, ale je to prostě cena za to, aby Irán otevřel Hormuzskou úžinu, neblokoval prostě jednu stepen světové ekonomiky, což
16: no, ale
17: má dopad
16: i na Spojené
17: státy.
16: To je, jestli Iránu dojde, jakože už mu to dávno došlo,
17: no,
16: kdykoliv
17: došlo,
16: nebude mít peníze, tak prostě uzavře Hormuzský průplav. A zase
17: tady
16: si
17: to
16: trochu
17: dobrý,
16: vydělá,
17: dobrý,
16: že jo?
17: Ano, jako tohle to samozřejmě Irán tušil už léta předtím, připravoval se na to. Samozřejmě to tušili Američané, v Pentagonu nejsou žádní pitomci, tady to jsou věci, které se samozřejmě učí na námořních akademiích, jako co dělat v případě blokády Hormuzského průlivu. Všichni se tam dozví, že to není jednoduché a tak dále, jenom Trump si myslel, že to jako bude jednoduchá záležitost, ale teď si to Iránci měli možnost jako otestovat v praxi, že vlastně ani nemusí, že stačí jenom výhrušky, stačí říct, že jsme zaminovali. Ani ho nemusí nutně zaminovat, ale to stačí k tomu, aby samozřejmě ty společnosti, kdy ten každý tanker naložený ropou stojí, nevím, možná i miliarda dolarů, jo, to je extrémně, jo, těch tankerů není těch asi 600-700 těch super tankerů na světě, tak si to každý rozmyslí to tam pustit. No.
16: Víte, za téhle situace, jestliže se tohle zjevně doopravdy plánuje, Tak jako zcela vážně nedělá Amerika všechno pro to, aby se dali teroristické proxy organizace Iránu, aby se mohli postavit na nohy zase?
17: No tak ti Američané mají nějaké páky na Irán, zase na druhé straně, není to jednostranná záležitost, tak ti Američané mohou znova uvalit sankce, znova zpřísnit, nebo můžou znova bombardovat, Donald Trump tě vyhrožuje, když se nebudete chovat hezky, tak budeme jako zase bombardovat. A navíc ty, to říct opravdu jako Hizbalách je jako Hamas, co by iránští spojenci a jako zástupní válečníci, tak jsou opravdu jako těžce pošramoceni těmi izraelskými akcemi a budeme hodně dlouho trvat, než se postaví na nohy a myslím si, že v případě Hamásu se nepostaví už nikdy úplně na nohy a v případě Hizbaláhu jim to bude trvat jako extrémně dlouhou dobu.
16: Nutno v dané chvíli jenom připomenout, v jaké pozici je asi tak Izrael v téhle chvíli, protože vlastně Irán obkroužil základnami Hizbaláhu Izrael kolem dokola a je skutečně...
17: No, to se podařilo poměrně úspěšně rozbít. Vemte si, že před pár lety měl Irán spojence v Sýrii, měl silný Hamás, silný Hizbalách a teďka jeho spojenci v Sýrii padli, Hamás je skoro zničen a Hizbalách je na kolenou.
16: Jasně,
17: jako
16: ale pořád, tam se mířila, pořád je Hizbalách velké riziko ze severu k Izraeli. Zase, jenom pro zajímavost, si uvědomme, jak teroristé celého světa, spojte se. Den poté, co Hamás napadl Izrael, tak ze severu zaútočil Hizbalách na Izrael.
17: No, zaútočil velmi symbolicky, aby se neřeklo, protože kdyby zaútočil plnou vahou, tak by to Izrael měl mnohem těžší. A naštěstí se tehdy ti teroristé nedohodli a Hizbalách se urazil, že jim Hamás neřekl o svém teroristickém útoku a spáchal ho sám, aniž by se s nimi předem spojil. Takže se urazili a udělali nějakých pár symbolických útoků, aby to jako nevypadalo.
16: Jasně, ale
17: mohlo to být, ta situace mohla být opravdu mnohem nebezpečnější tehdy pro Izrael.
16: Každá situace může být nebezpečnější. Já jenom konstatuju to, jak vlastně jsou na sebe navázány ty teroristické útoky z těch okolních států na Izrael. Ale mě by zajímalo teď, když jsme v té prekérní situaci, že Izrael chce dál válčit v Libanonu právě proti Hizbaláhu, Amerika říká kš, jdi pryč, prostě my potřebujeme...
17: Nekaž mi ten díl.
16: A vlastně každá z těch zemí má svým způsobem pravdu, rozumím oběma z nich. A tak se ptám, jako vlastně, jaké eventuality jsou v tuhle chvíli ve hře.
17: No, tady je pěkně vidět, že i nejbližší spojenci můžou mít své jako vlastní zájmy, které se ne vždycky můžou jako dotýkat. No, já myslím, že Donald tam bude velice tvrdě tlačit na Netanyahu, aby konflikt v Libanonu neeskaloval. Já myslím, že nebude nezbytně nutně trvat na tom, aby se stáhnul úplně na izraelsko-libanonskou hranici. Jemu jde o to, aby jako se nestřílelo, jo? Aby prostě mohl se předvíct, že je prostě příměří, že se nestřílí, že je klid, ropa teče.
16: No ale jo. Izraelci, kteří chtějí zničit tu buňku Hizbaláhu, tak asi si to myslí jinak.
17: No a tak Izraelci věděli, že mají jenom nějaké jako omezené časové okno, že jako nedostanou biankošek do nekonečna. Jo. Navíc popravdě řečeno, není to poprvé, co obsadili jižní Libanon s tím, aby zničili Hizbalách a jako nikdy se to úplně nepovedlo a nakonec se museli vždycky stáhnout a stále to jako spoustu životů. Je to prostě okupovat nějaké území, kde vás ti lidi jako nechtějí, je extrémně náročné. Jo. Ale... Je to náročné na lidi, materiál, peníze,
16: bez
17: všechno.
16: Bez pochyby, ale na druhou stranu, jestliže oni si z hlediska vnitřní bezpečnosti usoudí, že tohle za to stojí, že tohle je tak velké riziko, že tam prostě vlítnou a něco udělají, tak asi těžko americký prezident na tom může mnoho změnit.
17: No, tak americký prezident má samozřejmě páky na Izrael, konec konců izraelskou válku od 7. října 2023 pomáhá financovat více než 20 miliardami dolarů. Bez toho by to Izraelci měli o dost těžší dodávky munice, sdílení zpravodajských informací, všechno. Jako americká pomoc, neříkám, že by to bez ní nešlo, ale jako je důležitá pro Izrael. Ale samozřejmě Izrael má zase svou lobby ve Spojených státech, která taky není úplně bezvýznamná. Je to samozřejmě oblíbené téma nejrůznějších konspiračních teoretiků, ale ona je samozřejmě vlivná, existuje. Donald Trump navíc historicky jedna z mála, řekněme, stabilních poloh jeho byla, že byl proizraelský, ale zároveň jako věřím, že když jde o to, aby si prosadil nějaký svůj deal, o kterým jde hodně i vnitropoliticky, tak prostě jde všechno stranou. A to, jak on řval na Netanyahu a v telefonu, aby jako přestal střílet, že mu to kazí, tak to je prostě typický Donald Trump, když mu někdo jako boří bábovičky.
19: Takže jsme se dostali do stadia, že je těžko představitelné, že by se Netanyahu dále spíral Trumpovi, zvlášť kvůli tomu, jaký penězovod vede z Ameriky.
17: Tak může to snažit hrát nějakou dobu, takhle. Myslím si, že to jako nikdy to není úplně, že by jako mu úplně ve všem vyhověl, ale zase nemůže úplně jako se postavit to, takže bude se snažit najít nějaký kompromis. Myslím si, že třeba masové bombardování jižního Bejrútu by teďka asi Netanyahu dělat neměl.
19: Matyáš Zrno, šéfredaktor Aktuálně.cz, dnešním hostem Osobnosti Plus. Váš odhad je tedy takový, že Izrael aspoň na chvíli teď jako relativně ustoupí k hranicím.
17: Nebo minimálně nebude útočit. I kdyby zůstal tam, kde je, takže nebude to jako rozjíždět ve velkém. Tak, nebude se pouštět do žádných větších akcí, abych to parafrázoval.
19: Ale teď mi řekněte, jak se dlouhodobě má vlastně zacházet.

0: No taky se nezbavil úplně, tak, no, jako říkám, vy se toho nikdy úplně nezbavíte, ne, prostě. No,
1: jasně, ale...
0: Znát si vědět, že s tím musí žít, no.
1: Ne, ale vy jste říkal, že už se nikdy nepostaví na nohy, tak z toho jsem vycházela. A teď prostě ten Hizbalah není zdaleka tak poničený, jako byl Hamas, jo. A teď se ptám, jak dlouho vlastně budeme trpět a ještě platit Iránu za to, že financuje tyhle ty proxy organizace teroristické, které dělají prostě spoustu škod, včetně lidských životů samozřejmě.
0: No tak bohužel ta mezinárodní politika je jako něco za něco. Irán má v rukou nějaké karty, Izrael má nějaké karty, Američané má nějaké karty a teď to jako dali na stůl. A Irán, protože ukázal, že je schopen efektivně blokovat Hormuzskou úžinu, tak má prostě karty, díky kterému Američané v něčem ustoupili a budou k tomu nutit i Izraelce. To znamená, že Hizbalah nebude úplně zničen, i když já si myslím, že on by nebyl úplně zničen ani tak. Prostě je to organizace, která reprezentuje asi většinu libanonských šítů, to je jedna z těch tří hlavních skupin obyvatel v Libanonu. Prostě to se vám nepodaří úplně zničit. Jo. To, prostě tenhle typ válek nekončí tak, že obsadíte Berlín, Hitler se zastřelí a Německo kapituluje. Jo. Tak to prostě nefunguje. Takže Izrael ví, že on může jenom v historických okamžicích, kdy se otevře to okénko příležitosti, tak může to hnutí co nejvíc potlačit, způsobit mu co největší škody, tak, aby na dalších třeba 10 let to hnutí představovalo menší nebezpečí pro Izrael, než nastane další kolečko, kdy bude potřeba ho opět zase trošku vrátit na zem.
1: Já to zkonkretizuju, ten svůj dotaz. Dočkáme se podle vás někdy toho, že Irán přestane podporovat teroristickou organizaci a tečka, no, otazník.
0: Až ten režim padne.
1: Až ten režim padne. Do té doby ne. Mimochodem, proč je pro ten režim tak výhodné cpát peníze do proxy organizace, když má ještě normální armádu? Je to proto, no, aby se mohl distancovat?
0: To je ale
1: od
0: krásně
1: toho
0: vidět na téhle válce, se ukázalo, že ta normální armáda mu byla úplně k ničemu. Měli nějaké loďstvo, letectvo, to jim všechno Američani potopili, zničili, stalo to ohromné peníze a leží to na dně teďka Hormuzské úžiny a na dně Perského zálivu a jsou to rozstřelená letadla na letištích.
1: A to je proto, že to je armáda a
0: protože proti té armáda, proti které západní armády umí velice dobře bojovat. Jo, když nám postavíte prostě iránské tanky a naproti si postaví americké tanky, tak je to sen každého amerického generála, protože ty iránské tanky rozstřílí na padrť. Jo. Ale když tam postavíte pár desítek teroristů, kteří jsou oblečeni v civilním oblečení, budou zahrabávat bomby pod vozovku jako v Afganistánu, odpalovat i na dálku přes mobil, tak vám budou způsobovat, sice vás jako nezničí, ale budou vám způsobovat neustále takové drobné škody, které jsou jako vysilující strašně a donutí vás mít tam obrovské jako nadproporční množství jako svých sil, protože tak tomu říká asymetrická válka, protože na jedné straně stačí vlastně hrozně malé prostředky na to, aby donutili toho nepřítele, aby tam měl mnohem větší sílu. Prostě, když okupujete nějakou zemi, třeba musíte tam mít prostě obrovské množství vojáků, aby to hlídali. No a k tomu všemu je ten Hizbalah jako strašně užitečný pomocník.
1: Mimochodem, ale zaregistroval jste, že v žádné verzi té uniklé budoucí snad dohody jako není o Hizbaláhu ani slovo?
0: Tak asi ty nejtěžší témata se nechávají naposled. No.
1: Já si nedovedu za té situace, kterou jste popsal, představit, že Irán s tímhle režimem, stále mluvíme o tomto režimu,
0: jo,
1: bude ochoten vůbec o budoucnosti Hizbaláhu diskutovat. Rozumíte?
0: No takhle, on možná naopak bude chtít, aby v té smlouvě bylo jasně dáno, že se celý Izrael stáhne za své hranice, což reálně bude pro Hizbalah obrovské vítězství. Jo. Úplně vidím, jak se budou vracet v těch terénních pick-upech s těma žlutýma vlajkama zpátky do jižního Libanonu a celý islámský svět bude to chápat, takže to bylo vítězství, že se jim podařilo vytlačit Židy teda zpátky. A Izrael naopak bude ten, kdo bude chtít, aby se ty konflikty řešily úplně odděleně. No, Američané tím mezi tím budou lavírovat, protože budou chtít tu dohodu a tak budou možná trošku tlačit na Izrael, aby v něčem ustoupil.
1: Takhle, myslíte si, že...

0: Něco zmůžou v přípravě téhle dohody ty jednotky nebo jednotliví lidé, kteří vlastně nechtějí, aby tahle dohoda dopadla. A které to jsou? Kdo to nechce?
1: Tak je dost dobře možné, že Izrael je ten, kdo to nebude chtít.
0: Jako, ale počkejte, Izrael chce, aby Irán neměl jadernou zbraň přece.
1: No jasně, ale pokud ta dohoda bude pro Irán natolik příznivá, že si Izrael vyhodnotí, že vlastně není úplně dobrá, tak může pokusit to nějakým způsobem sabotovat, ale taky ne moc, protože to se neutají a nechcete rozlobit své americké spojence víc, než je nezbytně nutno.
0: No a máte pocit, že takhle obrovská, jako to je obrovský konglomerát vlastně cílů,
1: které... Příliš mnoho cílů, příliš mnoho hráčů.
0: Příliš mnoho zajíců.
1: Tak.
0: A i já se ptám, je pravděpodobné, že podle vás, podle vašeho odhadu, že během těch 60 dneska už o trochu méně dní se tahle dohoda někam dokopne? Je to pravděpodobné?
1: Já myslím, že to není úplně vyloučené, protože zjevně na nějakém draftu té dohody se už pracovalo dřív s pomocí prostředníků, hlavně Pákistánu, hlavně Ománu, Kataru, dalších. Bude se na tom pracovat i nadále. Je určité štěstí, že se na tom teda, že se to dělá tím standardním diplomatickým postupem, že se teda nejdřív jedná někde v zákulisí pomocí nějakých prostředníků. Donald Trump to často obrací naopak, že nejdřív někam jako něco vyhlásí a pak teprve se detaily té smlouvy dohadují. To není úplně běžný diplomatický postup.
0: J.D. Vance jedná trochu jinak.
1: No tak J.D. Vance musí jednat tak, jak mu řekne Trump, ale myslím si, že je v tomhle ohledu jako příčetnější, že jako trošku víc chápe nějaké standardní postupy. No. Takže já myslím, že 60 dní jako dost času, může se stát spousta věcí, může se klidně začít mezi tím jednou, dvakrát znova bombardovat, jako jsme viděli teďka, když Iránci sestřelili ten americký vrtulník, tak jako se udělá taková jako chvilka lokální válčení a pak se zase bude pokračovat jednání.
0: Matyáš Zrno, šéfredaktor Aktuálně.cz, byl dnešním hostem Osobnosti Plus a já za to moc děkuju.
1: A já děkuju za pozvání.
0: Hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
2: Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Spor prezidenta a premiéra kvůli cestě na summit NATO rozhodne ústavní soud. Petr Pavel podal kompetenční žalobu.
4: V tomto sporu opravdu nejde o jednu židli na jednom zahraničním jednání.
3: Francie zažívá nejteplejší den za posledních 79 let. Na jihozápadě naměřili přes 40 stupňů. Čeští fotbalisti jsou na cestě do Mexika na poslední zápas ve skupině světového šampionátu. Na dálnici D1 v Brně směrem na Ostravu popojíždí kolona a počasí zítra bude slunečno a teploty až 33 stupňů. Je úterý 23. června. Dobrý večer. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Prezident Petr Pavel podal kompetenční žalobu. Důvodem je včerejší rozhodnutí vlády, že nepojede na summit NATO do Turecka. Ústavní soud bude zítra rozhodovat, jestli žalobu projedná přednostně.
5: Spor ohledně aliančního summitu se vede už několik měsíců. Prezident Pavel rozhodnutí vlády vnímá jako omezení ústavních pravomocí hlavy státu.
4: Ústava předpokládá u výkonu některých pravomocí prezidenta součinnost vlády. Součinnost. Neschvalování.
5: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO ale za rozhodnutím vlády stojí.
6: My rozhodujeme o rozpočtu, my rozhodujeme o strategii, my rozhodujeme o koncepci armády a my máme za to zodpovědnost, ale počkáme si na ústavní soud.
5: Podle bývalého předsedy ústavního soudu Pavla Rycheckého je teoreticky možné vydat rozhodnutí ještě před summitem. Vláda ale podle Rycheckého může obstrukcemi řízení protahovat. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
3: Desítky policistů od rána pátrali po ozbrojeném 55-letém muži, byl ve špatném psychickém stavu a se střelnou zbraní odjel k učilišti ve středočeských Čelákovicích. Policisti ho nakonec kolem 2:00 odpoledne zadrželi v pražských Strašnicích.
7: Policejní hlídky začaly muže hledat krátce po 7 hodině. Zabezpečili školy a další veřejná místa, kde se podle nich mohl pohybovat, popisuje starosta Čelákovic Josef Pátek z ODS.
8: Veškeré budovy byly řádně uzavřené a hlídány jak městskou policií, tak i státní policií.
7: Policie zatím nevysvětlila, co chtěl muž udělat, říká její mluvčí Barbora Šnévajzová.
9: V současné době prověřujeme veškeré okolnosti, podrobnosti celého případu a další informace uvolníme zítřejšího dne, jakmile to bude možné.
7: Muže od rána hledalo 60 policejních hlídek a vrtulník ve dvou krajích a také v Praze, kde ho nakonec dopadli. Josef Beneda, Radiožurnál.
3: Kancelář ombudsmanky upozorňuje na další 3 neregistrované domovy pro seniory. Klienti tam můžou být ohrožení. Tým veřejné ochránkyně práv zveřejnil výsledky kontrol v Mutěnicích na Hodonínsku, ve Svitavách a v Českých Budějovicích. Ve Svitavách narazili na propálené deky, ucpané toalety a porušení požárních předpisů. V Mutěnicích kritizovali podávání léku na uklidnění bez předpisu.
10: Na nás je to směřováno, tak aby prostě jenom nás tady odsledovali. Máme tady zdravotní péči zajištěnou. My jsme rodinný dům a rodinné domy se neregistrují.
11: Nesouhlasí se závěry kontrol provozovatel domova v Mutěnicích Pavel Nenička. Jak by měla kontrolovaná zařízení postupovat, radí zástupce ombudsmanky Vít Alexandr Šorm.
12: Těmto zařízením jsme doporučili, ať svou činnost legalizují, registrují se, nebo ať ji ukončí.
11: Vedení budějovického domova tvrdí, že provoz ukončilo. Pokud jde o svitavské zařízení, nikoho se nám nepodařilo kontaktovat. Alena Hesová, Radiožurnál.
2: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
3: Premiéři Česka, Slovenska, Maďarska a Polska se dnes poprvé po 2 letech sešli na summitu Vyšegrádské čtyřky. Svolal ho nový předseda maďarské vlády Péter Maďar ve snaze obnovit vzájemné vztahy. Ty se v posledních letech zhoršily kvůli rozdílným postojům k válce na Ukrajině. A podrobnosti má přímo z Maďarska zpravodajka Bára Vránová.
13: Největší spory panovaly mezi Polskem a Maďarskem kvůli tehdejšímu premiérovi Viktoru Orbánovi a jeho vztahům s Moskvou. Dnešní schůzka má proto ukázat, zda je V4 znovu schopná společně vystupovat. Premiéři jednají o migraci, energetice nebo budoucím rozpočtu Evropské unie. Právě v těchto oblastech se jejich postoje stále do značné míry zhodují. Podle českého premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO je důležité, aby země střední Evropy dokázaly v Evropské unii prosazovat společné zájmy. Dnešní summit je také poslední, který Maďarsko pořádá jako předsednická země Vyšegrádské čtyřky. Od července bude v čele Slovensko. Z Gdele Bára Vránová, Radiožurnál.
3: Evropu zasáhla vlna veder. Podle meteorologů by mohla být historicky dlouhá. Výstrahy před extrémně vysokými teplotami vyhlásili ve Španělsku, Itálii, Německu, Británii i Francii. Ta zažila nejteplejší den i noc v historii měření.
14: Rekordní teploty dosahující 42 stupňů Celsia hlásili třeba v Bordeaux nebo Rennes na západě země. V Paříži kvůli horku zkrátili otevírací dobu Eiffelovy věže i Louvru. Tamní vláda hlásí taky 40 případů utonutí, převážně mladých lidí, kteří se byli schladit ve vodě. Podle meteorologů letos přišla intenzivní vlna veder nezvykle brzy. Rostoucí teploty souvisí s horkým vzduchem proudícím ze Sahary. Do konce týdne mají padnout další červnové rekordy taky v Británii. Tamní železnice varovaly lidi, aby necestovali, pokud to nebude nezbytně nutné. Doprava se komplikuje i v italských městech. Tam se potýkají kvůli vedru s rychlejším vybíjením baterií v elektrických autobusech. Jiří Kordík, Radiožurnál.
3: Do Česka dorazí největší vlna veder o víkendu, kdy bude až 39 stupňů Celsia, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Kvůli suchu a vedru hrozí na jihu Moravy požáry. Neplatiči alimentů by mohli dostávat přísnější tresty. Vězení by hrozilo lidem, kteří neplatí výživné aspoň třetinu roku. Dnes by o tom měli ve druhém čtení jednat poslanci. Jenže jednání sněmovny zatím blokuje opozice a sleduje to reportérka Adéla Burešová.
15: Sněmovna si zatím neschválila ani program. Opozice už přes 4 hodiny vystupuje zejména k chystaným změnám ve financování veřejnoprávních médií. Zrušení poplatků od nového roku chce zabránit, říká předseda Starostů Vít Rakušan.
16: Já tomu říkám, pojďme zareagovat výstražnými obstrukcemi. Je to jednoznačná reakce na to, co tahle vláda dělá s touhle zemí.
15: Změny ve financování České televize a Českého rozhlasu, ale sněmovna podle svého místopředsedy Patrika Nachera z ANO v příštích dnech projednávat nebude.
17: Oni budou obstruovat vůči něčemu, co se vůbec v tenhle týdnu nebude projednávat. Takže mě pak by zajímalo, jak ty obstrukce budou vypadat v momentě, kdy to tady bude.
15: K programu chce vystoupit ještě zhruba 70 poslanců, jednat můžou i přes noc. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
3: Karlovarský festival ocení Oscarové herce Juliette Binochovou a Dustina Hoffmana. Ten osobně uvede na 60. ročníku snímek Absolvent. Hoffman v něm stvárnil mladíka, který po návratu z univerzity hledá své místo ve světě dospělých. Hello, darkness, my old
14: friend. Nenápadný a civilní. Takový je herecký výkon Dustina Hoffmana ve snímku Absolvent. Jeho Benjamin Braddock působí na plátně spíš jako mladík ztracený ve vlastním životě, než jako klasický filmový hrdina. Jednu ze zlatých sošek Oscara získal Dustin Hoffman za roli v road movie Rain Man.
18: Já mám tu čest zde reprezentovat celý tým, který se o Dustina Hoffmana snažil celá léta. První zmínky o snahách přivést Dustina Hoffmana do Karlových Varů byly už v konci 90. let minulého století.
14: Na Karlovarský festival přijede také Oscarová herečka Juliette Binochová, známá z filmu Čokoláda, nebo americký herec Jeffrey Wright, který stvárnil agenta CIA v několika bondovkách. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
19: Čeští fotbalisté cestují do Mexika, kde ve čtvrtek ráno našeho času zakončí soubojem s domácí reprezentací skupinu mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou a remíze s Jihoafričany zajistí národnímu týmu postup do play-off nejspíš jen výhra nad zatím 100% Mexičany. Mluví o nich Vladimír Darida.
20: Působí hodně v pohodě, hrajou uvolněně a uvidíme, jak bude sestava. Čteme něco, že by se možná mohla prostřídat, ale věřím, že i kdyby ty změny nastaly, takže budou pořád hrát hodně podobně. Je to takový herní mužstvo, který dokáže dobře kombinovat. Máme o co hrát a musíme udělat všechno pro to, abychom ten zápas zvládli, získali 3 body a postoupili ze skupiny, což je náš cíl.
19: Zápas začne ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno českého času v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Informovat budeme také o průběhu dnešních a nočních utkání. Střetnou se Portugalsko s Uzbekistánem, Anglie s Ghanou, Panama s Chorvatskem a Kolumbie s Demokratickou republikou Kongo.
21: Hustý provoz na D1 u Brna taky u Vyškova. Na dálnici D1 vázne provoz na příjezdu do Brna z Prahy. Kamiony popojíždějí v pravém pruhu od sjezdu na Ostrovačice až k omezení u bratislavské D2 v Brně. Osobním autem pojedete rychleji. Silný provoz je v opačném směru z Vyškova do Brna. Jsou to ještě na zbytky kolon po teď už odstraněné nehodě na 220. kilometru a popojíždějí hlavně kamiony v pravém pruhu. V Praze stále ještě silný provoz, chvilku asi 10 minut budete popojíždět třeba na Strakonické směrem z centra u Zbraslavy. Je tam omezení v kopci na Cukrák. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Zítra čekáme jasno až polojasno, nejvyšší teploty 28 až 33 stupňů, na severovýchodě 26 až 30 a na horách většinou kolem 23. Tolik hlavní zprávy. Teď publicistika a Tomáš Pavlíček.
22: Proč můžou v Česku fungovat zařízení pro seniory, která neplní základní standardy provozu? Co soudí o plánech na změnu financování zdejších médií šéf Evropské vysílací unie? A jaké hvězdy a snímky uvidíme na blížícím se filmovém festivalu v Karlových Varech? V klasických domech s pečovatelskou službou je málo míst, a tak v Česku docela rychle vznikají zařízení, která se touhle službou snaží nahradit. Jenomže k tomu často nemají dostatečnou kvalifikaci nebo zázemí. Zástupce ombudsmanky Vít Alexandr Šorm varoval před dalšími 3 neregistrovanými službami, především pro seniory, v jihomoravských Mutěnicích, ve Svitavách a v Českých Budějovicích. Péče, kterou tam zaznamenal, podle něj klienty ohrožuje. A nejsou to zdaleka ojedinělé případy. Právě se zástupcem ombudsmanky Vítem Alexandrem Šormem jsme ve spojení. Dobrý den.
23: Dobrý podvečer.
22: Proč jste se vlastně situací v těch zařízeních zabývali? Někdo vás na ně upozornil?
23: Ani ne, my jsme věděli, že existují. Spíš je problém zjistit, kde všude se nacházejí, které ty domy to jsou, protože jsou to neregistrovaná zařízení a tudíž žádný jejich rejstřík seznam neexistuje.
22: No a kolik jste celkově prověřili takových neregistrovaných služeb? Teď jste vydali varování před 3, ale o obdobných zařízeních jste informovali už dřív.
23: Ano, my jsme například o takových zařízeních informovali už kolem roku 2015, takže to pro nás není nové téma, A při té současné sérii návštěv zařízení tohoto druhu počítáme s takovými 10 zhruba zařízeními, že je navštívíme.
22: A máte představu...
23: Nebo jsme už navštívili, tak.
22: A máte představu, kolik by jich mohlo být v Česku celkově?
23: To přesně nevíme, protože seznam neexistuje. Odhadujeme, že jsou to řádově minimálně 10.
22: No,
23: spíš už... vyšší 10 a možná to překračuje i 100.
22: No, my už jsme něco naznačili v úvodu, ale na jaké podmínky jste narazili?
23: Tak kromě toho, že tam není splněna povinná registrace, tak jsme zjistili z těchto zařízeních zpravidla celou řadu problémů. Počínají například stavebním řešením, které není bezbariérové, takže klienti, kteří třeba mají omezenou možnost pohybu, tak se mohou dostat do situace, že nejenom nemohou to zařízení svobodně opustit, ale že se třeba ani nedostanou na čerstvý vzduch pořádně, nebo jenom velmi zřídka, protože je to velmi komplikované je dostat na čerstvý vzduch. To je jedna skupina věcí. Druhá skupina se třeba týká nakládání s léky, protože často jsme tam viděli léky, které jsou vázané na lékařský předpis, jsou to psychofarmaka a nejsou přiřazeny k žádnému konkrétnímu klientovi. A také třeba v jednom z těch zařízení jsme slyšeli, že, a tady teď cituji, kdyby někdo šílel, tak prostě 5 kapek ohledně léku haloperidol. Takže to je třeba další oblast, kdy se zachází s léky poměrně velkoryse, případně se neúplně kvalifikovaně dělají různé pečovatelské i zdravotní úkony. Nehledě na to, že třeba ti klienti jsou často vystaveni různým vpádům do soukromí, kdy nemají soukromí třeba na toaletě, nebo když dochází k výměně inkontinenčních pomůcek na pokoji, kde je víc klientů, tak se to děje před zraky těch ostatních, kteří jsou zrovna přítomní na posteli.
22: A řekl byste, že třeba co se týče těch léků, takže to může být i zdraví nebo dokonce i život ohrožující?
23: No tak určitě, pokud je lék na předpis, tak to asi není úplně bezdůvodně.
22: No a když se vás zeptám, jak vlastně jste vytipovávali ta zařízení, když nejsou registrovaná, a jak jste se tam dostávali?
23: Tak, jak jsme je vytipovávali, tak jsme si různě třeba z internetu získali informace o tom, že by tam taková zařízení mohla být. Někdy jsme se to dozvěděli i jinými cestami, například z úřední činnosti, ze šetření třeba veřejného opatrovnictví a podobně. A jak jsme se tam dostávali, tyhle návštěvy, které my děláme, probíhají takzvaně neohlášeně. Jsou to systematické neohlášené návštěvy. Takže my k tomu zařízení tohodle druhu, anebo to může být věznice, psychiatrická klinika a podobně, ten náš mandát je mnohem širší, my prostě se rozhodneme, že tam pojedeme, nějakou dobu probíhá příprava, no a potom se ta návštěva koná zpravidla v délce 1, 2, 3 dnů, kdy my zazvoníme a chceme dovnitř.
22: A pustí vás tam vždycky?
23: Zpravidla ano, byť tady u těch neregistrovaných zařízení narážíme někdy na větší problémy než těch standardních. V těch standardních tam o tom vědí a třeba vězeňská služba to bere úplně s klidem, když přijedeme na návštěvu věznice.
22: No podle naší reportérky provozovatel domova v Mutěnicích s těmi vašimi závěry kontrol nesouhlasí, tvrdí, že mají veškerou péči zajištěnou, jsou prý rodinný dům a ty se neregistrují. Tak jaká je vaše reakce?
23: Naše reakce je, že podle nás jde o pobytovou sociální službu, protože to vykazuje ty základní znaky pobytové sociální služby, včetně organizace, včetně jako balíčku služeb, které ti klienti dostávají. Ta činnost je tam organizovaná, je nějak koordinovaná a my to považujeme za obcházení zákona.
22: No a co s tím můžete jako zástupce úřadu ombudsmanky dělat a co s tím můžou dělat jiné úřady, dejme tomu policie, krajský úřad sociální péče a podobně?
23: Tak první věc, kterou děláme, je, že o tom spolu teď mluvíme. A posluchači to slyší, takže pro nás je důležité, aby tuhle informaci lidé měli, že se tohle děje, že taková zařízení existují. A potom samozřejmě, pokud dochází k neoprávněnému poskytování sociálních nebo i zdravotních služeb, tak je to námět pro kontrolu krajského úřadu, případně vedení nějakého řízení o správním deliktu, což se také děje. A pochopitelně v některých horších případech může to být i námět pro orgány činné v trestním řízení, pokud tam vyloženě dochází ke špatnému zacházení s těmi klienty.
22: Tak tolik zástupce ombudsmanky Vít Alexandr Šorm. Děkuji za čas i za rozhovor. Naslyšenou.
23: Rádo se stalo. Naslyšenou.
22: Evropská vysílací unie vyjádřila znepokojení nad plánovanými změnami financování veřejnoprávních médií v Česku. Ve včerejším dokumentu poukazují členové EBU na přílišné snižování rozpočtu, chybějící záruky nezávislosti a nebo nedostatečné projednávání změn. Šéfové evropských veřejnoprávních médií v těchto dnech míří do Prahy na valné shromáždění organizace. S generálním ředitelem této organizace Noelem Karanem mluvil náš redaktor Jakub Lucký.
0: Český rozhlas i televize mají respekt napříč Evropou, pokud jde o kvalitu jejich produkce, o kvalitu jejich žurnalistiky. Mají také velkou důvěru, pokud jde o důvěryhodnost zpravodajství, tak jsou na dvojnásobku evropského průměru. Tuhle důvěru se zasloužili za mnoho let práce. Jen tahle událost je toho důkazem, je to tu úžasné. Je to také, pokud jde o účast největší valné shromáždění v historii. Přijedou ředitelé ze všech koutů Evropy. North, south, east, west
1: gathering here, so it's great. Vy jste včera jednal taky s premiérem Andrejem Babišem z Hnutí ANO. Jednal jste s ním mimo jiné o změnách, kterými podle jeho vlády mají Česká televize a Český rozhlas projít. Tak co jste se od něj dozvěděl? Myslíte si, že vláda může svůj postoj ještě nějak změnit? We had a very open
0: discussion yesterday. Vedli jsme velmi otevřenou debatu. Vyjádřil jsem naše znepokojení, pokud jde o ty změny legislativy. Podle nás jsou koncesionářské poplatky stále tím nejlepším způsobem financování veřejnoprávních médií. A pokud chcete zvolit nějakou jinou alternativu, pak jsou potřeba nějaké pojistky. Pokud nejsou, pak ta důvěryhodnost, o které jsem mluvil před chvilkou, rychle vyprchá. Tohle téma je pro nás kriticky důležité. Jsme také znepokojeni snižováním rozpočtů, které je velmi dramatické a v krátkém čase. Umístilo by to Česko až na 19. místo, pokud jde o financování veřejnoprávních médií přepočteno na HDP. Česko je přitom velmi moderní, progresivní a úspěšná demokratická země, takže tahle čísla možná některé posluchače překvapí. My jsme panu premiérovi sdělili náš pohled, on nám sdělil svůj. Věřím, že je ještě nějaký prostor pro diskuzi. On mi to alespoň naznačil a já doufám, že se tak v následujících týdnech stane.
1: Vy jste ve své funkci sledoval a taky komentoval dění okolo veřejnoprávních médií na Slovensku, které se odehrávalo před několika lety, tak nemáte teď pocit, že se vám před očima odehrává v podstatě další Slovensko? I don't like doing
0: comparisons between countries. Nerad dělám porovnávání mezi jednotlivými zeměmi. Co bychom rádi v Česku viděli, je to, že velmi respektovaná a důvěryhodná veřejnoprávní média jsou chráněna, že jejich nezávislost je zabezpečena, že mají dostatek peněz. To je to, co chceme. A myslíme si, že opuštění koncesionářských poplatků bez zavedení různých ochran může z mezinárodního hlediska být vnímáno velmi negativně. Hrozí, že budeme rok za rokem vídat negativní zprávy o Česku. Nemyslím si, že to je něco, co komukoliv prospěje, když bude Česko vnímáno negativně. Jak říkám, Česko je moderní a progresivní demokracie a tohle jí určitě neprospívá.
1: No a co může EBU dělat? Jste tu, jednal jste a budete jednat s politiky. EBU taky poslalo dopis. What we do is we...
0: Co my děláme, je to, že doporučujeme. Setkáváme se s politiky, s premiérem, s prezidentem. Udržujeme také kontakty s Evropskou komisí. Je tu zákon EMFA, který se věnuje právě této problematice a přímo požaduje stabilní a udržitelné financování. Sledujeme, zda jednotlivé země dodržují toto nařízení. A pokud ne, tak žádáme Evropskou komisi, aby to prošetřila. Kromě našeho monitoringu jsme také velmi otevřeni dialogu. To jsem jasně řekl panu premiérovi, takže pokud se povedou v následujících týdnech a měsících nějaké debaty, tak jsme připraveni zapojit se, jak bude nutné. Budeme velmi hlasitě dál obhajovat veřejnoprávní média a budeme dál udržovat kontakt s Evropskou komisí.
1: Za posledních 10 let jsme viděli v Evropě spoustu různých hrozeb. Přírodní katastrofy, pandemii, válku na evropské půdě, napjaté vztahy se Spojenými státy. Tohle všechno by v podstatě měla být reklama na nezávislá silná veřejnoprávní média, která odolávají tlakům třeba amerických technologických a mediálních firem. Tak neprošvihli jsme jako veřejnoprávní média, jako společnost tady nějakou šanci?
0: Evropa je velký kontinent a veřejnoprávní média jsou stále nejdůvěryhodnějším zdrojem informací na něm. Nemyslím, že bychom prohráli nějakou bitvu. Všichni čelíme politickému tlaku, tlaku konkurence, ale nemyslím si, že je bitva za veřejnoprávní média prohraná. Stále do velké míry máme důvěru a popularitu napříč celou Evropou. Myslím, že jsme teď potřeba mnohem víc než kdy jindy. Právě proto, co zmiňujete, pro míru dezinformací, které se šíří, pro polarizaci společnosti. Myslím, že veřejnost víc než kdy jindy chce zdroj důvěryhodných informací, zdroj regionálního zpravodajství, zdroj českých pořadů pro děti, české kulturní produkce. To je to, co veřejnoprávní média nabízejí. Bez záruk nezávislosti a s takto dramatickým omezováním rozpočtu se může stát, že to nebude možné naplňovat. Proto říkáme, nedělejte to. Stále je možné jednat, stále je možné věci změnit.
22: S generálním ředitelem Evropské vysílací unie Noelem Karanem mluvil kolega Jakub Ludský. Dustin Hoffman, Juliette Binochová, Harvey Keitel, pořadatelé Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary odtajnili hlavní hvězdy letošního 60. ročníku, který začne v pátek 3. července a potrvá do soboty 11. Přijede taky kameraman Robert Richardson, který mimo jiné spolupracoval s Quentinem Tarantinem na obou filmech Kill Bill anebo Nespoutaný Django. My jsme teď ve spojení s uměleckým ředitelem Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary Karlem Ochem. Vítejte, dobrý den.
4: Hezké dobré odpoledne.
22: Tak vy jste dnes říkali, že o Dustina Hoffmana jste usilovali dlouho. Jak se vám to tentokrát povedlo?
4: Samozřejmě, tak hvězdy tohohle formátu jsou velmi pracovně vytížené, jsou žádané a to ne ze strany Dustina Hoffmana v minulých letech bylo skutečně dané především jeho zaměstnaností a my jsme velmi rádi, že právě letos v tom nádherném roce dvou výročí budeme mít hvězdu takhle velkého formátu.
22: No, Dustin Hoffman si přál, abyste na festivalu ve Varech uvedli film Absolvent z počátku roku 1967, tedy z počátku jeho kariéry. Proč právě tenhle?
4: Na ty důvody jsme se ho konkrétně neptali, nicméně velice nás potěšilo, že byl velmi proaktivní v té volbě, v tom návrhu a samozřejmě to je vždycky skvělé, kdy se herec, vzralý herec chce obracet zpátky na začátky své kariéry a vlastně Absolvent, troufám si tvrdit, že film, který mu vynesl první nominaci na Oscara, který společně s filmy Bonnie a Clyde či Bezstarostná jízda zahájil novou éru v americkém nezávislém filmu, tak myslím si, že jej považuje za velice důležitý ve své kariéře.
22: Tak my jsme se dívali zrovna na tenhle film, jaksi retrospektivně na začátku 90. let na Dlabačově, ale kdybyste ten film pro Dustina Hoffmana měl vybírat vy, tak který by to byl?
4: Jo, to je otázka, kterou řeším dnes už po několikáté, protože samozřejmě je mnoho krásných aspektů na kariéře Dustina Hoffmana a jeden z nich je ten, že co 5 let natočil opravdu majstrštyk, před několika dny šla v televizi Maratonec, naprosto úžasný film, já miluji film z Straw Dogs, Strašáci od Sama Peckinpah a těch filmů Malý velký muž, můj první velký zážitek vlastně z filmy Dustina Hoffmana, Všichni prezidentovi muži, tak myslím, dneska jsem potkal 5 lidí a každý z nich mi řekl jiný film a všichni byli úžasné a všechny bychom nesmírně rádi zahráli, ale bohužel pan Hoffman přijede jen na pár dní a vybral si Absolventa, takže musíme se spokojit s tím, co v uvozovkách řečeno samozřejmě.
22: Kramer versus Kramerová, nebo i Rain Man,
4: no,
22: cokoliv.
4: Přesně tak.
22: Tak ale Dustin Hoffman dostane na Karlovarském festivalu Křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Další oceněnou bude francouzská herečka Juliette Binochová, která se mimo jiné proslavila filmy Anglický pacient nebo Čokoláda. Ve Varech se ale představí jinými známými snímky, které to budou.
4: Juliette Binoche se představí nejen jako herečka, snímky Věrná kopie, které natočil Abbas Kiarostami, či Tři barvy modrá od Křištofa Kieślowského, ale představí se jako režisérka. Ona totiž před necelými 20 lety se společně s britským choreografem a tanečníkem a baleťákem Akramem Khanem účastnila takového vlastně jakéhosi workshopu, který vlastně z něho vzniklo takové představení, které se jmenovalo V nás a Nu, se kterým objela vlastně 100 měst po celém světě a po nějakých 15 letech se vrátila k hodinám záznamu nacvičování tohoto představení, této performance a vlastně toho samotného představení a sestříhala z toho dvouhodinový film, který je takovou velmi zajímavou sondou do světa uměleckých disciplín a jak se můžou navzájem ovlivňovat herectví a balet. Myslím, že to je velmi originální příspěvek do tomto žánru a Juliette Binoche je vlastně mým debutem jako režisérka a věnuje se propagaci tohoto snímku natolik, že vlastně objíždí všechny festivaly a byť ten film už měl ve Francii premiéru v kinech, což bylo myslím někdy koncem května, tak přesto přijela naše pozvání, protože ví o Karlovarském festivalu a považuje za festival důležitý.
22: A do třetice všeho dobrého dalším, kdo letos na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech dostane křišťálový globus, je Robert Richardson, ten točil s režiséry Oliverem Stonem, Martinem Scorsesem, Quentinem Tarantinem a ten ve Varech uvede v premiéře dokumentární film, který o něm natočila mladá česká režisérka Jana Hojdová. Tak jak ten snímek vznikl?
4: To je velice pozoruhodný úkaz z hlediska české i zahraniční kinematografie, protože Jana Hojdová, tehdy ještě studentka katedry kamery na pražské FAMU, o Robertu Richardsonovi, aniž by ji znala, psala práci a napsala do American Society of Cinematographers, tedy tamního spolku kameramanů. Je zdali by ji nepropojili právě s Robertem Richardsonem. K jejímu překvapení napsal sám Robert Richardson, později se odebral do Ameriky, musela tam zůstat kvůli covidu. Z toho vznikl nádherný a velice originální dokumentární portrét tohoto vynikajícího kameramana, který zároveň je portrétem jejich neobvyklého přátelství a kromě toho samozřejmě ve velmi exkluzivní formě, třeba i prostřednictvím interview s Oliverem Stonem, Quentinem Tarantinem či Martinem Scorsesem představuje tohoto dnes asi vlastně nejzajímavějšího a nejúspěšnějšího kameramana, který mimochodem má na svém kontě 3 Oscary. Ten dokument všem velice doporučuji.
22: No a naše stopáž se už chýlí ke konci, ale přece jenom poprosím vás velmi stručně, vy jste oznámili také, že zahajovacím filmem bude argentinsko-španělský dokument Západ století o fotbalovém utkání Argentina-Anglie z roku 86. Proč jste vybrali zrovna tenhle film? Nebo tyhle filmy?
4: Vlastně film, který, když se popisuje zpovzdálí, tak se může zdát, že to je jenom dokumentární film o jednom fotbalovém utkání, o tom vlastně asi nejslavnějším z roku 1986, při kterém padla ta slavná Maradona boží ruka, ale mnozí vědí, že ten zápas mezi Anglií a Argentinou byl jakýmsi, měl jako silný politický podtext, stran války o Falklandy a tak dále, velmi silný společenský podtext a to všechno se filmařům podařilo do toho filmu dostat. Troufám si tvrdit, že tento velmi emotivní snímek potěší i ty, který třeba fotbalu neholdují.
22: Karel Oh, děkuji, naslyšenou.
4: Děkuji, naslyšenou.
2: 18.30 Český rozhlas Plus zprávy.
3: Ministerstvo dopravy varuje před nákupem dálničních známek od překupníků. Při nákupu totiž lidi platí přirážku. Podle mluvčího ministerstva Františka Jemelky je ideální využít oficiální weby e-dálnice.cz nebo e-dálnice.gov.cz. Inspekce taky varuje před podvodnými weby, kde lidi po zaplacení známku vůbec nedostanou. Itálie na základě sankcí vůči Rusku zabavila majetek ruských oligarchů za přibližně 2 miliardy eur. To je v přepočtu bezmála 48,5 miliardy korun. S odkazem na italskou finanční policii to píše italská agentura ANSA. Řím zavedl protiruské sankce po zahájení ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022. Lidi v Plzni můžou nově získat peníze na stavbu zelených střech. Plzeň je tak po Brně teprve druhým městem v Česku, kde finančně podpoří střešní zeleň. Žadatelé můžou být soukromé osoby, bytová družstva nebo třeba společenství vlastníků. Podrobnosti jsou na stránkách fondu Zelený poklad. A v Brně dnes oslavují 172. výročí narození skladatele Leoše Janáčka. Zároveň si připomínají 100 let od napsání jeho orchestrální skladby Sinfonieta. Na piacetě před Janáčkovým divadlem jsou až do 22 hodin hry pro děti, koncerty i promítání stvárnění Janáčkových děl. Kanadský kouč Mike Babcock se po 3 letech vrací do hokejové NHL. Na angažmá se domluvil s Edmontonem. Oilers oznámili angažování úspěšného kouče s kontroverzní pověstí krátce poté, co mu návrat k trenérské práci povolilo vedení zámořské soutěže.
21: Neprůjezdná dálnice D8 v tunelu Panenská a kolony na D1 u Brna. Dálnice D8 byla ve směru z Drážďan do Česka na Prahu teď chvíli neprůjezdná v tunelu Panenská. Kousek za hranicemi s Německem v tunelu stojí nepojízdné nákladní auto. Před malou chvílí obnovili provoz v tunelu alespoň levým jízdním pruhem a ta kolona od 87. kilometru se pomalu dává do pohybu, tak vydržte. Na dálnici D1 čekejte silný provoz a kolony hlavně kamionů v Brně popojíždějí v obou směrech před omezením na 196. kilometru. Osobním autem v levém pruhu pojedete o něco rychleji. Na silnici 18 z dálnice D4 do Příbramy dejte pozor u odbočky na Dubno. Havarovala tam motorka, skončila mimo vozovku a na místě se sjíždějí záchranáři. Omezili průjezd. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: V noci se ochladí na 17 až 13 stupňů Celsia, hlavně v údolích až na 10 stupňů. Zítra čekáme jasno až polojasno a nejvyšší teploty 28 až 33 stupňů Celsia, na severovýchodě 26 až 30 stupňů a na horách většinou kolem 23. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Prezident podává tak řečenou ústavní žalobu kvůli svému nezařazení do české delegace na summit NATO. Ve sporu o veřejnoprávní média se hodí mít připravené a promyšlené následné kroky. Britský premiér Keir Starmer rezignoval, Trump versus Netanyahu, opravdová hádka nebo jen další divadýlko? A ještě nový příběh české zahraniční rozvojové politiky. To jsou náměty anebo přímo titulky vybraných příspěvků právě začínající každodenní publicistické relace Českého rozhlasu Plus. A v úterý 23. června zdraví od mikrofonu Ondřej Konrád. Dobrý den.
2: Názory a argumenty.
5: Ústavní soud obdržel kompetenční žalobu prezidenta Petra Pavla ve sporu o účast na červencovém summitu NATO v Ankaře. O případném přednostním projednání rozhodne plénum, tedy sbor všech ústavních soudců a soudkyň. Sejde se ve středu a do té doby nebude soud poskytovat žádné další informace. Pavel považuje rozhodnutí vyloučit jej z delegace za bezprecedentní a mimořádně také nešťastný krok. A dodávám, že vláda na svém pravidelném pondělním zasedání rozhodla, že na summit do turecké Ankary poletí jenom premiér s ministry zahraničí a obrany. No a ve studiu se mnou k tématu komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Buď zdrav.
6: Dobrý den.
5: V samostatné České republice se podobná věc odehrála pouze jednou, kdy Zemanova vláda naopak se dotazovala, jak je to s kompetencemi prezidenta ohledně České národní banky. Čili tato situace, kdy naopak prezident se na něco ptá, je zcela první.
6: Je to zcela unikátní věc a má pravdu premiér Andrej Babiš, když tvrdí, že politici by na sebe neměli podávat žaloby, ale to předpokládá, že politici jsou schopni se dohodnout, nějak argumentovat, diskutovat a ta diskuse se úplně nevedla, alespoň na úrovni prezident-premiér, protože většinou probíhala ve veřejném prostoru, v sdělovacích prostředcích a podobně. Takže prezident republiky byl dojmu, že vláda nedostatečně argumentovala, proč by neměl být součástí české delegace. Když se podíváme do historie, tak s výjimkou jednoho summitu, kdy prezident republiky Miloš Zeman ze zdravotních důvodů na ten summit nechtěl cestovat, tak vždy, když prezident chtěl, tak na summit cestoval a bylo to tak například i v roce 2018 v Bruselu. Bylo to v době, kdy rovněž u moci byl americký prezident Donald Trump, kdy rovněž byli spojenci kritizováni za to, že vydávají málo peněz na obranu a právě summit toto řešil a na tom summitu byla česká delegace, kterou vedl prezident Miloš Zeman a součástí byl premiér Andrej Babiš a tam si ty role rozdělili, že první den se toho summitu v čele té delegace účastnil Miloš Zeman a druhý den Andrej Babiš. Takže kde je vůle, jak se říká, tam je cesta. Ta cesta tentokrát nebyla nalezena, protože tam ta vůle nebyla a proto se tou věcí bude zabývat ústavní soud.
5: Když pondělí oznamovala vláda, respektive premiér, to rozhodnutí nezařadit tedy pana prezidenta do té delegace, tak premiér Babiš říkal, že to není nic osobního, ale zřejmě málo kdo v zemi si myslí, že to naopak osobní je, ale to nikoliv přímo od premiéra, ale od ministra zahraničí Petra Macinky.
6: Skutečně ty důvody, proč by prezident neměl vést tu delegaci, proč by mu nemělo být vyhověno, alespoň v té kompromisní podobě, jak sám navrhoval, tak ty argumenty nejsou úplně pádné a ten jeden argument, že vláda potřebuje obhajovat, proč se jí nedaří vydávat na obranu tolik peněz, kolik by měla, tak také úplně není nejpevnější a to z toho důvodu, že pokud se tam budou řešit konkrétní výdaje, tak se budou řešit za rok 25, protože rok 26 stále ještě běží a není to úplně jasné a tehdy byla u moci většinou Fialova vláda, takže to je odpovědnost její, takže tam není nic, co by bránilo, aby případně prezident se toho summitu účastnil i z tohoto důvodu, takže skutečně to lze vnímat jako spíše nějaký takový osobní souboj než racionální debatu.
5: To byl Petr Hartmann, díky mnohokrát.
6: Naslyšenou.
5: Ve sporu o veřejnoprávní média se hodí mít připravené a promyšlené následné kroky. Tak zní relativně dlouhý titulek úvahy glosátora politického dění, publicisty Lukáše Jelínka.
7: Zastavit lavinu je vždy těžší, než ji spustit. Vláda Andreje Babiše si zrušení koncesionářských poplatků vybrala za svůj symbol. Tvrdí, že jde především o peněženky občanů, ve kterých zůstane víc. Když se však zaměříme na chování premiéra i řady ministrů k novinářům, ale také k neziskovým organizacím, expertům, nezávislé státní správě nebo justici, zjistíme, že změna financování médií veřejné služby zapadá do ucelené mozaiky přístupu současných mocných ke státu, který mají na základě volebních výsledků spravovat. Ono je nakonec jedno, jestli na nezávislost veřejnoprávních médií poté, co budou financemi přivázána ke státnímu rozpočtu, sáhne tato nebo jiná vláda. Na Slovensku se o převedení pod erár postaral kabinet Igora Matoviče, ovšem na peníze rozhlasu a televize citelně sáhl až kabinet Roberta Fica. Leda by chtěl Babiš stihnout obojí, čemuž by nasvědčovalo, že z hlediska příjmů má být Česká televize vržena do roku 2008 a Český rozhlas do roku 2005. A co vláda? Ona by dokázala hospodařit s rozpočtem 20 let starým. Legitimních důvodů, proč přistoupili zaměstnanci veřejnoprávních médií k výstražné stávce, je řada. Od chabé vládní argumentace, v níž hraje prim neprůstřelné tvrzení, prostě to máme v programu, přes polopravdy při popisování evropského mediálního trhu či absentující veřejnou diskuzi, která v jiných zemích trvala celá léta, až po výroky koaličních politiků, podle nichž má po poplatcích přijít na řadu posuzování obsahu vysílání. Lavina se však valí. Zákon brzy začne projednávat sněmovna a všichni aktéři příběhu by se měli zamyslet nad tím, co dál. Koalice se cítí být na koni. Ke změně postoje by mohly přimět jedině masivnější veřejné protesty či stávky, do nichž by se zapojily i další odborové organizace a svazy. Další nástroje má v rukou sněmovní opozice. Může obstruovat, čímž poukáže na závažnost tématu pro českou společnost, pokud ovšem nevymyslela zničující parlamentní zbraň, jednoho dne její snahy utne koalice stanovením pevného termínu pro hlasování, což je zvyk spopularizovaný kabinetem Petra Fialy. Vládní většina je to přehlasovat i Senát nebo prezidentské veto. Opozice už nyní hrozí ústavním soudem. Naformulovat žalobu tak, aby byla úspěšná, však nemusí být jednoduché. Bránit se mohou i dotčená média. Jejich pouť justičním labirintem by ale byla obtížnější než poslanecká. Stížnost by každopádně musela poukázat na likvidační potenciál legislativních změn, pokud by pro Českou televizi a Český rozhlas znamenaly zásadní meziroční propad v příjmech. Na to myslí zejména evropské právo. Ale i to české má pojistky, které lze v případě skokového miliardového snížení hodnoty majetku aktivovat. O možnosti kompromisu se nyní příliš nemluví. Jak dlouho ale koalice vydrží ukazovat svaly? Není přeci jen šance, aby veřejný tlak zajistil veřejnoprávním médiím při přechodu jejich financování na státní rozpočet lepší výchozí pozici? Neexistuje žádná možnost, jak naformulovat ústavní pojistky akceptovatelné oběma tábory. A co, až se politické poměry změní? Půjde několika tahy pera obnovit koncesionářské poplatky, nebo by měla dnešní opozice předem pracovat například se skandinávským modelem speciální daně, s níž nelze jen tak hýbat? Nástrojů, jak si mohou dupnout, mají politici víc, zejména mediální rady, které si vybírají k obrazu svému. Už proto počítejme s tím, že spor o podobu médií veřejné služby a jejich nezávislost bude dál pokračovat. Podstatné je, jak na něj budou zainteresované strany připraveny. Vláda si nevystačí s kolovrátkem jednoduchých manter. A její kritici by zase měli vést patrnosti, že ani spravedlivé rozhořčení bitvy nevyhrává. Podstatné je mít dobře promyšlené a načasované další kroky.
5: Míní Lukáš Jelínek. Britský premiér Keir Starmer v pondělí v emotivním projevu před sídlem předsedů vlád v Downing Street číslo 10 v Londýně oznámil svůj odchod z úřadu, ve kterém ale setrvá, než bude určen jeho nástupce. Tím by se mohl stát bývalý starosta Manchesteru Andy Burnham. Ten už také kandidaturu ohlásil a Starmera by měl nahradit také v čele Labour Party, a komentuje redakční kolega Jan Fingerland.
8: Ještě v pátek podepsal Keir Starmer zákony, které měly usnadnit Britům stěhování. V pondělí už začal chystat vlastní stěhování, i když jen ze sídla britských premiérů. Nebyl to ovšem z jeho strany žádný vtípek, protože pokud se něčím jako politik vyznačoval, tak mimořádnou suchopárností. Jeho vážnost a sklon k mentorování jistě nebyly hlavním důvodem, proč Keir Starmer po necelých dvou letech v čele vlády končí, ale byly důležitým doprovodným jevem jeho politického stylu. Je jeho velkou zásluhou, že převzal libristickou stranu ve velmi špatném stavu, zbavil ji problematického dědictví Jeremyho Corbyna a nakonec přivedl k velmi výraznému vítězství ve volbách. Byl vnímán jako zachránce demokratické levice a málo koho napadlo, že uvedením libristů do vlády hlavním vchodem to končí. Ukázalo se, že Starmer je sice zdatný právník, ale mizerný politik, který navíc dorazil do vysoké politiky jako padesátník. Neosvojil si vůbec hlavní principy této práce. Jeho pozici například podkopala neochota komunikovat s vlastními poslanci a přesvědčovat je o správnosti vlastních plánů, budovat aliance a vysvětlovat jednotlivým proudům potřebu kompromisů. Rezignoval v okamžiku, kdy před ním byla jen varianta trapného přežívání v Downing Street ve stínu rezignací vlastních ministrů a rozpadu vlády. Krátce předtím zaznamenali libristé sérii porážek v květnových místních volbách a sami pak do parlamentu v doplňovacích volbách protlačili bývalého manchesterského starostu Andy Burnhama, aby jim mohli Starmera snadno nahradit. To bylo pro Starmera nepochybně ponižující. On sám ale prý své spolustraníky urážel svou přezíravostí a mentorováním. A samozřejmě si lidé nemohli nevšimnout, že v politické kultuře, která si tak potrpí na dobrý a duchaplný projev, stanul v čele vlády člověk, který vůbec neumí mluvit k poslancům, straníkům, voličům nebo vůbec všem Britům. Z jejich hlediska ale bylo důležitější něco jiného. Libristé strávili čekáním na svou příležitost mnoho let a sám Starmer poté, co převzal vedení od Jeremyho Corbyna, měl možnost systematicky pracovat na tom, jak libristé změní Británii pozitivním směrem. Jenže se ukázalo, že Starmer nemá žádné plány, které by se pokusil naplnit, natož aby vyvolával pocit, že zemi někam vede. Neustále pak osciloval kolem různých nápadů, které po sebemenším protitlaku zase bral zpátky. Přitom Británie, podobně jako řada jiných zemí, čelí velkým výzvám od deindustrializace, nástupu nových technologií, otázkám imigrace až po válku na Ukrajině. V poslední jmenované záležitosti Starmer zachoval Kyjevu silnou podporu, nastavenou předtím konzervativci. Britští komentátoři si všímají, že hned 4 z 6 posledních premiérů odcházeli od moci, aniž by sami prohráli volby. Dostávali se do problémů, které si sami vyrobili, nerozhodností, impulzivností, neschopností komunikovat nebo sérií naprosto nesprávných úsudků. Podle některých názorů je to i proto, že celá britská politika, a možná nejen britská, je v hlubší krizi. Do vrcholné politiky se dostávají lidé, kteří vůbec neovládají elementární řemeslo svého oboru, nemají nápady ani schopnost chápat, co je potřeba a dlouhodobě to prosazovat. Namísto tradičních stran se tlačí populisté a radikálové. Konkrétně Labour Party ztrácí hlasy ve prospěch krajně levicových zelených a Farageovi Reform UK. Příštím britským premiérem bude s největší pravděpodobností zmíněný Andy Burnham, který se prý vyznačuje úplně stejnou sadou nedostatků. Jen se u toho umí, na rozdíl od Starmera, příjemně tvářit.
9: To byl Jan Fingerland.
10: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
9: Americký prezident Donald Trump by se jistě rád definitivně zbavil nepopulární války s Íránem. A to asi dosavadní mírová dohoda zatím nezaručuje. Ale především hlavním problémem pro Trumpa je největší spojenec Spojených států, aspoň údajný, to znamená Izrael v čele s premiérem Netanyahuem. A slovo má Matěj Schneider ze serveru Voxpod.
11: Když Donald Trump oznámil, že mírová dohoda s Íránem je na spadnutí, dalo se čekat, že nepůjde o nic bůh ví jak stabilního. Postupně se na veřejnost dostaly hlavní body dohody a bylo jasné, odkud pramení i hlavní problémy. Jsou to v zásadě ty samé jako od začátku války. Stejně jako před válkou je stále nejasná budoucnost iránského jaderného programu. Problém s blokádou Hormuzu začal až Trumpovou válkou, ale ani ten zatím vyřešený není. Americká strana se tváří, že průliv se prostě vrátí k bezproblémovému provozu. Ale Iránce možnosti kasírovat lodě asi jen tak nevzdá. Pro Trumpa, který by se zjevně této nepopulární války rád konečně zbavil, ale představuje zásadní problém jeho údajný největší spojenec, Izrael v čele s Benjaminem Netanyahuem. První bod dohody se totiž netýká přímo Iránu, řeší probíhající boje v Libanonu. S počátkem války s Iránem sem totiž izraelská armáda provedla invazi. A právě Trumpovy snahy válku ukončit v kontrastu s Netanyahuovým expanzivním přístupem jasně ukazují, jak rozdílné mají v téhleté společné válce oba lídři zájmy. Už od začátku téhle dohody bylo jasné, že právě zastavení libanonské fronty bude nejméně stabilní částí křehkého míru. Izraelští politici v uplynulých měsících opakovaně vyjadřovali přesvědčení, že na jejich libanonské výboje se žádné mírové dohody nevztahují. Trumpova administrativa o tomto problému moc dobře ví. Bílý dům proto vyslal viceprezidenta J.D. Vance, který právě obráží média a propaguje svou knihu o konverzi ke katolicismu, aby v sérii rozhovorů a tiskových konferencí vyslal Izraeli jasný vzkaz. Vance tak za posledních několik dní varoval Izrael před kritikou Trumpa. Izraelci by si podle Vance měli uvědomit, že Trump je jediným světovým lídrem, který má k Izraeli ještě sympatie. Kdybych byl členem izraelské vlády, znovu bych zvážil útok na jediného významného spojence, který mi na světě zbývá, řekl napřímo Vance během tiskovky v Bílém domě. Izraelce také varoval, že jejich ozbrojené složky jsou závislé na dodávkách amerických zbraní. V rozhovoru pro New York Times pak řekl, že se Izrael jakožto 9milionová země nemůže prozabíjet k vyřešení všech národně bezpečnostních problémů. Varování nezabrala. Konflikt v Libanonu pokračuje. Během víkendu po podepsání dohody pak na to Irán reagoval a uzavřel kvůli tomu znovu hormuzský průliv. Bílý dům se rozhodl prostě popírat, že je Hormuz uzavřený. Prý je nadále průjezdný. Ze všech zmíněných rozkolů se ale Trump a Vance nemohou prolhat o nic víc, než se z nich mohou prozabíjet. V následujících týdnech budou muset ukázat, jestli svá ostrá slova na účet Izraele jsou ochotni doplnit odpovídajícími činy. Ještě před několika měsíci by něco takového bylo nepředstavitelné. Podpora pro Izrael Izrael mezi americkou veřejností ale prudce klesá. Zároveň je ale ve Washingtonu hlasitá, dobře financovaná i zorganizovaná menšina, která na Bílý dům tlačí, aby nekritickou podporu pro Izrael zachoval. Před volbami mohl Trump slibovat oběma skupinám něco jiného. Teď se bude muset rozhodnout.
9: Hovořil Matěj Schneider. Ministr zahraničí Petr Lacinka představil na konferenci Investicemi k partnerství novou vizi české rozvojové politiky. Důraz klade na strategický zájem, ekonomickou logiku a partnerství. No a Tereza Němečková, vedoucí Centra pro studium Afriky na Metropolitní univerzitě Praha, si ovšem klade otázku, jestli se z Macinkovy rozvojové politiky nestává především nástroj podpory českých firm na úkor širších rozvojových cílů.
12: Debaty o proměně zahraniční rozvojové politiky dnes probíhají napříč západními zeměmi. Rostoucí vliv Číny v zemích globálního jihu i tlak na veřejné rozpočty vedou evropské státy k většímu zapojení soukromého kapitálu. Symbolem této proměny se stala iniciativa Global Gateway, jejímž prostřednictvím Evropská unie podporuje investice do infrastruktury, energetiky či digitalizace a zároveň posiluje svůj politický i ekonomický vliv v partnerských zemích. V tomto kontextu představil ministr zahraničí Macinka nový příběh české rozvojové politiky. Dosavadní model založený na grantech a darech chce nahradit přístupem postaveným na strategickém zájmu, ekonomické logice a partnerství. Rozvoj podle něj znamená především obchod, infrastrukturu, export, know-how a spolupráci na úrovni stát, stát a biznis. Právě zde však český přístup začíná vybočovat. Zatímco západní země hledají, jak propojit investice soukromého sektoru s tradičními nástroji rozvojové politiky, Macinka staví svůj příběh na podporu.

0: Nových zemí ukazují, že samotná spolupráce státu a biznesu rozvoj nezaručí. Řada států přitahuje významné investice a dosahuje hospodářského růstu. Přesto zde přetrvává chudoba, nerovnost i slabé instituce. Právě zde se ukazují limity přístupu založeného převážně na investicích a exportu. Stačí se podívat na současné šíření eboly v Demokratické republice Kongo a položit si otázku, jak by podobnou krizi vyřešily zahraniční investice. Tradiční rozvojová a humanitární spolupráce má proto stále své nezastupitelné místo. A vzhledem k rostoucímu počtu ozbrojených konfliktů, přírodních katastrof či ústupu demokracie bude její význam spíše narůstat. Právě proto se evropské země nesnaží rozvojovou spolupráci investicemi nahrazovat, ale oba přístupy propojovat. Eurokomisař Josef Síkela představuje Global Gateway jako model založený na principu 360 stupňů. V němž jsou investice pouze jednou součástí širší podpory, vzdělávání, výzkumu, veřejných institucí a místních komunit. Takový přístup vyžaduje zapojení různých aktérů, včetně místní občanské společnosti, české rozvojové a humanitární organizace, univerzity a výzkumná pracoviště si v posledních letech vybudovaly rozsáhlé kontakty v zemích globálního jihu, disponují zkušenostmi a znalostí místního prostředí a mohou pomoci zajistit, aby investice přispívaly k dlouhodobému rozvoji partnerských zemí. V Macinkově příběhu však jejich zapojení chybí. Nevládní organizace označuje za součást zastaralého modelu, univerzity a výzkumný sektor nezmiňuje vůbec. Chybí ale také jasná strategie, se kterými zeměmi chce Česká republika budovat dlouhodobá partnerství, v jakých oblastech a s jakým cílem. Macinkova představa se spíše blíží americkému konceptu Trade over Aid, podle něhož mají obchod a investice postupně nahrazovat tradiční rozvojovou pomoc. Tento přístup nachází podporu zejména v konzervativních kruzích a rezonuje s trumpovským pojetím zahraniční a rozvojové politiky. V Evropské unii zůstává však spíše okrajový. Většina členských států se snaží hledat rovnováhu mezi ekonomickými zájmy a širšími rozvojovými cíly. Chceme-li žít ve stabilnějším a bezpečnějším světě, měli bychom i od české rozvojové politiky chtít víc než jen podporu českých firm.
1: Tolik Tereza Němečková z Metropolitní univerzity Praha. No a zcela na závěr má ještě slovo autorka glosy s titulkem Kdo ještě čte knihy? Spisovatelka a publicistka Iva Pekárková.
2: Už je to 30 let. Lubor Maťa, majitel prestižního nakladatelství a distribuční firmy, zažil šok. Jeho rozvážeč, kde si zaparkoval dodávku plnou knih, a během hodiny se do ní kdosi vloupal. Ukradl sluneční brýle a umolousanou mikinu. Taky roztrhl pár balíků, ale když viděl, že obsahují jen jakési svazky potištěného papíru v barevných deskách, zklamaně odešel. Tvorba současných českých autorů, a že mezi nimi bylo pár známých jmen, mu nestála za ukradení. Maťa z toho byl zoufalý. Od té doby se knihy propadají hlouběji a hlouběji do šeravěků. Už dávno to nejsou hodnotné předměty, kterých si vážíme pro jejich moudrost a schopnost člověka potěšit. Dnes je to spotřební zboží. Na maturitním plese mé sestřenice, která vystudovala knihkupeckou školu, se studenti objevili v šatech či oblecích, přepásaných stuhou s nápisem Knihy nejsou housky. Tahle věta už bohužel dávno neplatí. Knihy jsou čím dál tím víc housky. Do druhého dne okorají a už je nikdo nechce. Navíc je housek přece spousta druhů. Slané, kmínové, sírové, makové. Zatímco knihy jsou z pohledu běžné populace tak nějak všechny stejné. V kavárně v naší čtvrti v Londýně se každý týden koná akce Vypni to. Za to, že celé 2 hodiny vydržíte nečučet do mobilu, dostanete zdarma kávu, čaj, pišingry, zábavu naživo a taky knihy. Teninké svazečky omotané balicím papírem, takže když si jednu berete, netušíte, co to bude. Když jsem před organizátory projevila údiv, prohlásili, že to má být překvapení. A tak trochu pokrčili rameny, jako by říkali, vždyť je to fuk, kniha jako kniha. Akce Vypni to nezískala velkou popularitu. Mladé, na které je zaměřena, tam zatím nikdo neviděl. Schází se tam pár osamělých jedinců požehnaného věku s předmobilovým.

0: nové generace. Ti ustrkávají kafe po galonech a mlčí. Hromádka tenkých svazečků obalených papírem zůstává nedotčena. Má dinosaurská duše knihomila se z toho zmítá v křečích. Ale víte co? Když jsem procházela mezi řadami letních bezdomovců, které vyhodili z dočasných ubytovacích zařízení, když přišlo hezké počasí, jsem uviděla zázrak. Chlapík, už ne nejmladší a trochu ošuntělý, seděl u haldy svých světských statků a četl si. Vážně si četl. Byl to pravý bílý Angličan, bezmála střízlivý. Prý knihy miluje. Pro většinu lidí bezdomova je největší problém těžká nuda. Díky knížkám, které nachází u popelnic, se má celý den čím zabavit. Doporučuje čtení i kamarádům. Vivant londýnští bezdomovci, zachránci knih.
1: Glosou spisovatelky Ivy Pekárkové končí úterní vydání Názoru a argumentů publicistické relace Českého rozhlasu Plus. Z jeho studia se pro dnešek loučí Ondřej Konrád.
2: Výběr toho nejlepšího z Českého rozhlasu Plus najdete i na Instagramu. Nejzajímavější rozhovory, nejpalčivější témata, podcasty, radioknihy, politika, biznis, společnost, věda. Když chcete vidět proč, podívejte se na sociální sítě Českého rozhlasu Plus. Odebírejte a lajkujte videozáznamy vašich oblíbených pořadů na oficiálním YouTube kanálu nebo čtěte, lajkujte a sdílejte statusy na Facebooku a síti X. Jsme pro vás také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. 19 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Prezident podává kompetenční žalobu kvůli své neúčasti na summitu NATO. Transfuzní stanice v Karlových Varech má nedostatek krve. Portugalští fotbalisti i s Ronaldem nastupují na mistrovství světa proti Uzbekistánu. Silnice 18 je mezi dálnicí D4 a Příbramí po nehodě neprůjezdná. A počasí zítra bude slunečno a teploty až 33 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Spor mezi vládou a prezidentem o účasti na červencovém summitu NATO bude řešit ústavní soud. Petr Pavel podal kompetenční žalobu. Požaduje, aby soud určil, kdo může o účasti na summitech rozhodovat. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO řekl, že podání žaloby respektuje, nejde ale podle něj o dobrý krok. Naopak opozice rozhodnutí prezidenta chápe, řekl to předseda hnutí STAN Vít Rakušan.
4: Já si myslím, že je nutné, aby v otázkách těch základních principů fungování demokracie bylo jasno, takže krok prezidenta republiky naprosto chápu, ale byl bych samozřejmě raději, kdyby různí ministři i neministři Babišovy vlády dokázali skrotit svá uražená ega a spor s prezidentem tímhle způsobem nevyhrotili.
3: Spor o složení delegace trvá několik měsíců. Doteď se zúčastnil prezident všech aliančních summitů od svého nástupu do funkce. Transfuzní stanici v Karlových Varech chybí krev. V létě počet dárců tradičně klesá kvůli omezením spojeným s cestováním. Dárce taky nesmí darovat krev například po přisátí klíštěte, a to až po dobu 28 dní. Podle mluvčí krajské nemocnice Markéty Singerové jsou zapotřebí všechny krevní skupiny.
5: Abychom dokázali pokrýt potřeby obou našich nemocnic a zároveň udrželi nezbytné zásoby pro mimořádné situace, potřebujeme, aby k nám každý měsíc přišlo minimálně 800 dárců a proto se obracíme na veřejnost s prosbou, přijďte darovat krev, pokud můžete. Každý odběr nám může pomoci zachránit lidský život a právě teď potřebujeme doslova každou kapku.
3: Afgánské vládní hnutí Taliban dnes v Bruselu jednalo se zástupci Evropské komise o návratech Afgánců do země. Schůzky se zúčastnili i představitelé 15 členských států, jak radiožurnálu potvrdil mluvčí unijní exekutivy Markus Lammert. Právě země 27, včetně Česka, k jednání loni v říjnu vyzvali.
6: Schůzka se podle mluvčího Evropské komise týkala zejména Afgánců, kteří spáchali v Evropské unii závažné trestné činy a představují bezpečnostní hrozbu. Konkrétně měli představitelé obou stran jednat o identifikaci navracených osob či vydávání cestovních dokladů. Jednání s Talibánem předem ostře odsoudila řada lidskoprávních organizací. Upozorňují na potlačování ženských práv v Afghánistánu. Pětičlenná delegace hnutí dorazila do Bruselu pouze na krátkou návštěvu. Belgické ministerstvo zahraničí vydalo zástupcům Talibánu víza na 24 hodin. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
3: Spoluzakladatelka knihovny Václava Havla Dagmar Havlová zrušila knihovně souhlas s používáním jména jejího manžela. Radiožurnálu napsala, že ztratila důvěru k současnému vedení knihovny. Pokud podle Havlové v budoucnu vznikne nová instituce schopná chránit a rozvíjet odkaz Václava Havla, je připravená jí souhlas s používáním jména ex-prezidenta dát.
7: Fotbalisté Anglie se po výhře nad Chorvatskem představí ve druhém duelu ve skupině mistrovství světa od 22 hodin českého času proti Ghaně. Chorvaty čeká od 1 ráno Panama. Od 4:00 se střetne Kolumbie s Demokratickou republikou Kongo. Program zahajuje souboj Portugalska s Uzbekistánem v Houstonu. Sleduje ho Jan Suchan.
8: Ve 4. minutě platí stav 0-0. Fernandes v první velké šanci pálil jen do bloku Ronaldovi. Teď chyběly centimetry, aby zasouval míč do prázdna. Prázdné branky. Portugalsko-Uzbekistán tedy 0-0. Přímý přenosy poslechněte na Radiožurnálu Sport. Jan Suchan, Radiožurnál.
9: Kolony na D1 u Brna a nehoda u Příbrami. Na dálnici D1 čekejte silný provoz na průjezdu Brnem, a to v obou směrech. Ve směru z Ostravy se brzdí poprvé zhruba na 210. kilometru u Holubic a nesouvislá kolona hlavně kamionů v pravém pruhu je až na 196. kilometr k omezení. Ve směru z Prahy je kolona kratší od 187. kilometru a opět hlavně kamiony. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 se rozjíždí kolona před tunely. Lochkovský tunel byl chvilku zavřený kvůli nadrozměrnému nákladu. Ten už je na straně a tunel opět průjezdný. A silnice 18 z dálnice D4 do Příbramy je u Dubna neprůjezdná. Na úrovni Dubna havaroval motorkář a zasahují záchranáři. Jede se přes Dubnu a v celku bez problémů. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: V noci se ochladí na 17 až 13 stupňů Celsia, hlavně v údolích až na 10 stupňů. Zítra čekáme jasno až polojasno, nejvyšší teploty 28 až 33 stupňů Celsia, na severovýchodě 26 až 30 stupňů a na horách většinou kolem 23. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
10: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
11: Plameňáková revoluce, tak se začalo říkat sérii demonstrací převážně mladých lidí v Albánii.
12: Albánci odmítají plán rodiny Donalda Trumpa na výstavbu turistického rezortu v chráněné oblasti,
13: kde podle kritiků projekty ohrozí přírodní lokality a migrační trasy Plameňáků.
14: Jared Kushner and Ivanka Trump. Ivanka is a key figure.
12: Luxusní hotely mají vyrůst na ostrově Sazan.
15: Premiér Rama prohlásil, že výstavbu už nic nezastaví.
10: Trumpův zeď, plameňáci a kokainová stopa. Co mají společného? Nevídané protesty v Albánii. Proč se lidem nelíbí plány na výstavbu luxusního rezortu Jareda Kushnera a Ivanky Trumpové? Ptám se albanisty Roberta Dobry, zakladatele iniciativy Všechny tváře Albánie. Dnes je úterý 23. června. Dobrý den, díky, že jste dorazil k nám do Vinohradské 12.
16: Dobrý den, já moc děkuji za pozvání.
10: Peníze z obchodu s drogami by mohly financovat luxusní rezort Trumpova zetě v Albánii. S touhle informací přišel server Balkan Insight. O jakých penězích se bavíme? Kde se vzali? Odkud pocházejí?
16: No zaprvé je třeba říct, že ono se nedá přímo říct, že by peníze z drog financovaly výstavbu toho rezortu, protože tam vlastně figuruje taková docela spletitá síť firem, která leží mezi tou firmou těch katarských bratrů, která vlastně ty pozemky drží, a Jaredem Kushnerem. Jeho firma Affinity Partners tam má ten projekt stavět. A na druhé straně vlastně toho všeho stojí osoba jistého Artura Šehua, který se právě objevil nedávno v té zprávě albánské speciální prokuratury pro vyšetřování korupce, který podle všeho je zapleten v nějakém drogovém kartelu a do nějaké míry koordinuje nebo řídí import nebo vlastně pašování kokainu do Evropy z Jižní Ameriky.
17: Artur Šehu se účastnil schůzek mimo jiné ve Španělsku, Monaku, Německu a na ostrově Aruba, během kterých se domlouval nákup, přeprava a pašování velkého množství narkotik do Evropy.
16: A tenhle ten Artur Šehu, shodou okolností, tahle ta osoba, tak je ta samá, která vlastně sfalšovala papíry, dokumenty k těm pozemkům, na kterých se ten rezort ve Zvernecu má stavět. Potom přes takovou tu, jak jsem říkal, tu spletitou síť firem vlastně ty pozemky různě vyváděla, přeprodávaly se, probíhaly tam různé transakce, až nakonec vlastně skončily tedy u té katarské společnosti. A v tom procesu, který ten Artur Šehu zinscenoval, tak pravděpodobně došlo k tomu, že se do toho nějakým způsobem zapletli, že se v tom vlastně prali ty výnosy z trestné činnosti.
18: Jo, právě z dovážení teda kokainu do Evropy z Jižní
16: pravděpodobně, Ameriky. Tak to vychází z té zprávy toho spaku.
18: Jo, což je albánská prokuratura.
16: Ta albánská státní, speciální prokuratura pro vyšetřování korupce.
18: Tak proto i server Balkan Insight píše, že mohly by ty peníze vlastně být spojené s tím projektem z toho důvodu, že jestli to teda chápu správně, tak ti lidé, kteří vlastní pozemky na ostrově, kde by Jared Kushner a Ivanka Trumpová chtěli postavit ten rezort.
16: Že vás přerušu, teď se bavíme jenom o Sazanu, o tom ostrově, ale o Zvernecu, což je na pevnině. Naproti vlastně, protože on ten celý projekt Jareda Kushnera sahá na ten ostrov Sazan, to ano, je jeden aspekt. Druhý aspekt toho projektu jsou ty pozemky ve Zvernecu právě nedaleko v Lory, na druhé straně vlastně toho Lorského zálivu.
18: Aha, a ten luxusní rezort má být na obou dvou těch částech?
16: Ano, to má vlastně dvě komponenty, ta výstavba, kterou ten Kushner plánuje. A jedna z těch komponent jsou právě ty pozemky u Zvernecu a na základě těch protestů, ke kterým tam došlo, tak se potom rozproudily i ty celoalbánské protesty, které můžeme teď sledovat v médiích.
18: Mají být do toho zapleteni, teď se stále bavím o tom případu, který vyšetřuje albánská prokuratura, mají do toho být zapleteni přímo i Kushner a jeho žena Ivanka Trumpová, dcera Donalda Trumpa, amerického prezidenta?
16: To je čistě spekulativní.
18: Já se ptám, já
16: to taky nevím. Ani v té zprávě vlastně o tom není žádná konkrétní zmínka, respektive tam je řečeno, že v tuhle chvíli nic neznačuje tomu, že by Kushner nebo Ivanka Trump nebo někdo z té jejich společnosti o tom měl povědomí.
18: Mm-hmm. Ale že existovala jakási korupční chobotnice, o tom se prostě píše.
16: Ano, no píše se o tom, že ten hlavní problém se týká opravdu těch pozemků a toho, jakým způsobem s nimi bylo nakládáno. Protože ty pozemky původně patřily albánskému státu, protože původně byly vyvlastněny za toho minulého režimu v Albánii, staly se státním majetkem. Potom vlastně už desítky let tam probíhají soudní procesy o určení vlastnictví těch pozemků. Což byl jeden z důvodů, proč ti místní lidé vlastně od toho z Venecu přišli protestovat. A za těchto okolností přišel ten Artur Šehu. Podařilo se mu sfalšovat ty dokumenty a albánský stát ty pozemky převedl na něj.
18: Mm-hmm. A on to chce právě prodat.
16: On je vlastně prodal.
18: On už je prodal.
16: Pokud já vím, tak ta transakce v podstatě už proběhla. Ovšem s tím, že na základě toho vyšetřování spaku došlo ke zmrazení těch financí, které vlastně ten konec té spletité sítě firem vlastně získal od té katarské společnosti, která je koupila.
18: Jo. No spletité je to dost.
16: Je to velice
18: a staví spletité. Se tam už, že jo?
16: To je další věc. Stalo se to, že ta firma, která ten pozemek spravuje, tak tam začala stavět nějaké přípravné práce, nějaké betonové plochy, silnice a tak dále.
18: Tak jako sáhlo už se do země, tak?
16: Tak, sáhlo se do země. Tak. Postavila plot. Což zase byl jeden
18: jaký
16: z důvodů.
18: Plot, jaký plot? Jakože oplotila ten areál.
16: Tak, ten areál těch pozemků se oplotil. Což byl jeden z důvodů, proč tam ti místní přišli vlastně protestovat. Ona je to chráněná krajinná oblast, za prvé. Za druhé, ti místní byli zvyklí to využívat. Ty pláže tam, ty písečné duny, ty lesy a tak dále. Ta stavba toho plotu byl jeden důvod. Druhý důvod byly právě ty pozemkové poměry, respektive ty nevyřešené spory tam. A potom tam vlastně došlo k tomu, že společnost, která ten pozemek hlídá, tak velice neurvale zasáhla proti těm demonstrantům, když ten plot bořili, kdy vlastně jednoho toho demonstranta zbyli a pak ho otáli, smíkali ho někde po štěrku, prostě Bůh ví kam. Čemuž přihlížela mimochodem albánská státní policie, která neudělala vůbec nic.
18: Řekněte, co tam má teda vzniknout na ostrově a na pobřeží?
16: Mají tam vzniknout takové hyperluxusní turistické rezorty, elitní. To znamená cílené na velice bohatou klientelu. Nemá se jednat o nějaký jako běžný rezort, nemá se jednat o nějaký rezort, který by kombinoval různé druhy ubytování a tak dál. Je to vyloženě výlučně elitní rezort pro tu nejbohatší klientelu. Hmm. Tak to Jared Kushner sám specifikuje, tak tomu přistupuje albánská vláda. The country just had incredible natural beauty, but it seemed like a place that
18: nobody knew or understood. Dokonce o tom ostrovu, o tom Sazanu, o kterém se teda hlavně mluví, tak tam má být, že to má být privátní ostrov, soukromý ostrov, říkala Ivanka Trumpová. Beautiful 1400 hectare private island in the middle of the Mediterranean. To nevím, co si pod tím mám představit.
16: No to jsou různé informace, které tak kolují, že ona říká tohle, potom přijde albánský premiér a ten říká, že to bude sloužit jako turistický rezort primárně. This is a bless for the country. Že to přinese ohromné peníze do albánského rozpočtu. In a country
19: that has 27 and a bit more billion euro GDP speaks by itself.
16: Nikdy nevysvětlili, jak by to mělo přinést peníze do albánského rozpočtu. Bez ohledu na to, že tady on říká, že to má dohromady přinést něco kolem 5 miliard euro, tak zaprvé pravděpodobně se v tuhle chvíli odhaduje, že by měl být dostavěn, pokud se začne stavět. Někdy kolem roku 2035 až 2040. Takže ta částka se rozloží do ohromně dlouhé doby. To je jedna věc. Druhá věc je, on vlastně jedinou věc, kterou dokáže konkrétně říct, že by měl ten rezort přinést běžným občanům albánským nebo ekonomice albánské, tak je to, že tam vzniknou pracovní místa. Problém je ten, že v Albánii už velice dlouho panuje ta situace, kdy pracovní místa na pobřeží obsazují pracovníci ze zahraničí, protože Albánci nejsou ochotní pracovat za ty platy, které ty restaurace a ty hotely dneska nabízí. Protože oni vidí, že venku jsou lepší pracovní možnosti, lepší možnosti, co týká mest. Zároveň náklady na život v Albánii jsou ohromné. Tam prostě ceny základních potravin jsou stejné jako u nás, ceny paliva jsou vyšší než u nás například. Zároveň albánský průměrný plat je poloviční než u nás. To znamená, není možné se divit tomu, že Albánci tak často odcházejí ven. Ale ten argument, že potom tam ten rezort bude zaměstnávat Albánce, je absolutně lichý v tomto případě.
20: A vy už jste zmínila, k tomu se chci dostat hlavně, protože to je taky důvod, proč já jsem na to vůbec přišel, na tohleto téma. Totiž, že to je chráněná, nebo byla to chráněná krajinná oblast, stále je. A proto to lidem tak vadí, ne?
16: To je jeden z důvodů.
20: Tam žijou plameňáci.
16: Ano, tam jsou v té rezervaci Zvernec, Narta, tam jsou plameňáci. Potom vlastně, když se bavíme třeba o tom Sazanu, který taky spadá ještě do jiné chráněné oblasti toho národního parku, vlastně námořního parku Sazan Karaburun, tam se zase jedná třeba o tuleně, jedná se tam o vodní želvy, mořské želvy, jedná se tam o nějaké chráněné druhy řas a tak dál.
20: Ale podle těch plameňáků se dokonce jmenují i ty protesty, určitě, že jo? Ty plameňáci jsou prostě zásadní.
16: Tak, plameňáci jsou zásadním symbolem těch protestů, protože ti jsou vlastně v tom Zvrnecu, to znamená v té oblasti, na základě které vlastně ty protesty teďka vypukly. Ale ty protesty, tam nejde výlučně jenom o ochranu životního prostředí. Nejde výlučně jenom o ten Kušnerův projekt. Ty protesty představují v současné době v albánské společnosti takový moment, kdy, abych to tak řekl, trošku přetekl pohár trpělivosti lidí s celou řadou, s celou širokou, dlouhou řadou problémů, na které albánská společnost trpí a které ta albánská vláda neřeší. Ať se bavíme o základní infrastruktuře, co se týká zásobování vodou, třeba zásobování elektřinou prostě, ať se týká těch cen, jak jsem už zmiňoval, ať se to týká právě tedy i toho životního prostředí. V soudnictví, které z pohledu řady lidí nefunguje tak, jak by mělo, i co se týká právě těch třeba restitučních procesů, které trvají desítky let. To znamená, tady vlastně v rámci těch protestů, které vidíme v Albánii teď, tak se tohleto všechno tak nějak sjednotilo dohromady a tohle bylo tím impulzem, nebo impulzem tím prvotním byly ty protesty.
20: To tak bývá, ano, že jo.
16: Rozbuška byl ten Zvrnec, ale ty protesty, jak je vidíme teď, tak vlastně jsou protesty proti tomu všemu kolem, co se děje už dlouhou dobu. Vlastně proti tomu, jak funguje ten systém už od těch 90. let. Kdy v Albánii prostě opravdu tu primární roli ve všem hraje ta vysoká politická vrstva, ta vysoká nějaká oligarchická podnikatelská vrstva.
20: A jak velká část albánské společnosti protestuje? Když vezmeme teda v potaz, že rozbuškou je teda záměr vystavět jakýsi luxusní rezort Ivankou Trumpovou a Jaredem Kushnerem. Ivanka Trumpová mimochodem mluví o tom, že když tam byli na dovolené, doplavali na ten ostrov, takže to úplně uchvátilo a jsou z toho samozřejmě strašně jako okouzlení, jak krásná je tam příroda.
16: To zní jako z pohádky.
20: Trošku, no, tak mluvila o tom takhle.
16: Já bych na to navázal.
20: Krásné jako mokřady, jako unikátní biodiverzita.
16: Já bych na to navázal jako na tu pohádku, že vlastně ten slovutný cizinec přijde do Tirany, do toho sídla premiéra, zaklepe na dveře, vstoupí dovnitř, tam vidí tu mapu na stole, tak si takhle zarazí ten prst na ten ostrov, kde je ta chráněná oblast, ten Sazan, a řekne, tady budu stavět hotel. Jo. Albánský premiér se usměje, uctivě se ukloní, řekne, ale jistě, změní zákon a pohádka tím končí.
20: Vlastně. Počkejte, jak změní zákon?
16: No, nejhorší na tom je, ale že to není pohádka, ale že to je pravda. No, změní zákon. Tady se jedná do velké míry o to, vlastně o dva zákony. První zákon, tedy, který jako umožňuje vůbec tyhle ty projekty v Albánii rozvíjet, tak to je zákon o strategických investicích, takzvaný z roku 2015. Evropská unie kritizuje oba ty zákony, o kterých budu mluvit. A to si myslím, že je docela důležité pro ten další vývoj. Ale ten zákon, který jako je nejvíce sledovaný teďka, tak to jsou změny zákona o chráněných oblastech, které proběhly v roce 2024. Takže tam se stalo vlastně to, že ve velice krátkém sledu okolností došlo k tomu, že v únoru albánská vláda změnila tenhle zákon tak, aby takzvaná Národní rada pro teritorium mohla kdykoliv říct, tady v tomto národním parku, v téhleté chráněné oblasti se prostě bude stavět nějaký rezort nějakého zahraničního investora. Prostě protože chceme. To oni teď můžou udělat. No a ten zákon z roku 2015 vlastně umožňuje vůbec jako obecně v principu, aby Albánie těm investorům umožňovala jak si vyškrtnout některé kroky, které musí podnikat proto, aby tam mohli tu danou věc realizovat. To znamená, oni nemusí třeba schánit nějaká konkrétní stavební povolení, nemusí procházet tím standardním kolečkem, které tam je.
20: Vy se to urychlilo.
16: Urychlí se to tím, jo. Ano. A oba tyhle ty zákony jsou velice kontroverzní, obzvlášť teď s ohledem na tu kauzu, která teď probíhá.
20: Jo, no a do toho teda, abych se vrátil ke své původní otázce, kolik lidí vyšlo do ulic, tak do toho teda vstupují ty protesty, lidé vycházejí s banery do ulic, Albánie není na prodej, že jo.
16: Na to jsem vám ještě chtěl odpovědět, na tu otázku, kolik lidí vlastně protestuje.
20: Jak velká obecně. Část té společnosti.
16: Chápu. Já bych řekl, že větší než kdykoliv předtím. To je podle mě klíčová věc v tomhletom. Protože tohleto podle mě opravdu je zlomový bod, kdy se láme takový ten velice dlouho zavedený sentiment, majoritní sentiment v albánské společnosti, takový jako fatalistický sentiment, dá se říct, kdy spousta Albánců se domnívala, že prostě nemá žádnou sílu, aby proti tomu systému nějak vystoupili efektivně. Ať už skrze volby, skrze nějakou participaci na občanské společnosti, skrze cokoliv prostě. Opravdu, když se v Albánii někoho zeptáte, nebo když já jsem se vždycky ptal na tohleto, tak tohleto se objevovalo strašně často. A teď najednou je daleko větší podíl lidí, kteří jsou ochotní vyjít do těch ulic a říct, my chceme, aby tady byl rozvoj, aby Albánie se modernizovala, aby se tady stavěly rezorty a tak dál, ale my už nechceme, aby albánská vláda šla tou zkratkovitou cestou, kdy řekne, tady je investor, bod A, tady je realizace, bod Z, co je mezi tím, to je úplně jedno.
0: We are here to protect Albanian from the most corrupted government in the Europe.
16: Oni chtějí, aby to prošlo dle pravidel právního státu, aby to prošlo dle pravidel ochrany životního prostředí a dle všeho dalšího, čím to projít má. To je ten zásadní argument. Ale problém je, že premiér Rama ten neustále ty demonstranty se snaží diskreditovat tím, že říká, že oni chtějí nějaký skanzen, že oni nechtějí ten rozvoj vůbec. Mm-hmm. Což je absolutní argumentační faul a není to pravda. We need a new beginning. That is
20: everything that we need. Rozumím tomu. Na druhou stranu, proč protestují právě teď, když o tom záměru tam něco stavět se ví už minimálně 2 roky.
16: Já se domnívám, že ty protesty se do takové míry rozvinuly až v tuhle chvíli z toho důvodu, že Albánci si neuvědomovali plnou šíři těch problémů. Mm-hmm. Plnou šíři nejenom téhle konkrétní kauzy, ale toho, jak vlastně tenhle ten proces funguje, tak jak ho albánská vláda vlastně nastavila.
20: Jo, do toho se teda objevují ty informace, co šetří albánská prokuratura. A
16: navíc
20: a tak dále, že jo?
16: Do toho ještě jako další olej do ohně přilil ten SPAK, což samozřejmě v pořádku, ale přijel do toho ještě ten olej tím, že vlastně teď publikoval další ta vyjádření pro média na základě toho nejnovějšího vyšetřování.
20: A taky letos na jaře tam přijeli teprve ty těžké stroje a začali pořádně stavit. Vystavil se tam ten plot.
16: To je ta rozbuška, o které jsme se bavili.
20: Tam vlastně, taky demonstrovali lidé přímo na místě, že jo?
16: Ano, a vlastně potom z toho vyplývaly nějaké tedy vnitřní kontroly v rámci policie a tak dál. A dopadlo to tak, že z hlediska výstavby toho rezortu se v tuhle chvíli pravděpodobně nic nemění.
20: Jo.
16: Až na to, že tyhle ty věci v tuhle tu chvíli jsou v hledáčku Evropské unie. Jsou čím dál víc v hledáčku Evropské unie. I co se týká vlastně těch přístupových rozhovorů teď,
20: ano.
16: Co se týká té kapitoly 27, kterou Albánie prochází. Když se podíváte na ta vyjádření z minulého týdne, kdy vlastně Evropský parlament přijal usnesení, co se týká právě toho přístupu Albánie do EU, kde je jasně řečeno, že Albánie musí postupovat v těch věcech podle evropské legislativy, že musí vyřešit tu věc okolo Zvernecu. Zároveň proběhla schůzka Marty Kos s premiérem Rámou, kde vlastně bylo řečeno na jednu stranu, že Zvenec je nutno vyřešit v souladu s tím, co Albánie musí splňovat, aby mohla vstoupit do EU. To znamená opět evropská legislativa, ta jasně daná pravidla. Ale zároveň tam padlo z úst Marty Kos něco v tom smyslu, že albánská vláda dává garance, že to bude v pořádku. We have received our communication assurance from the government of Albania that a full environmental impact assessment will be carried out and to znamená, je to nějaké dané slovo, které může a nemusí platit.
20: Zmínil jste jméno Marty Kos, což je teda eurokomisařka pro rozšiřování Evropské unie a Albánie v tuhle chvíli je asi jednou z těch hlavních zemí, o které by se mohla Evropská unie rozšířit, takže v Bruselu se teď soustředí na to, co se děje v Albánii.
16: Určitě je to tak i podle toho, jak probíhalo to jednání v Evropském parlamentu, i podle dalších vystoupení, podle všech těch oficiálních vyjádření. Jediná otázka z mého pohledu, která tam je, jestli Evropská unie nakonec bude opravdu vynucovat ta pravidla, která by Albánie měla splňovat proto, aby vstoupila do Evropské unie, a nebo jestli trošičku přimouří oči s tím, že v rámci nějaké jakoby realpolitiky je výhodné i pro Evropskou unii, aby se Balkán stabilizoval a aby země jako je Albánie co nejdříve vstoupily.
20: No tak tohle to může být takový prubířský kámen taky, ne?
16: No,
20: a premiér Edi Rama to tedy prosazuje. On se staví na stranu Jareda Kushnera i Ivanky Trumpové, on je s nima jedna ruka.
16: Vlastně s nimi se sešel kdysi přes osobu, přes Richarda Grenella, což byl kdysi, tuším, že velvyslanec, americký velvyslanec v Německu. Potom vlastně nějak spravoval ty rozhovory mezi Kosovem a Srbskem, co se týká nějakého vyjasnění té situace, která tam panuje v roce 2019 až 2021. Pak se nějak vlastně sešel s premiérem Rámou a vlastně spojil premiéra Rámu právě s Jaredem Kushnerem.
20: Jo. A to, že v tom skutečně může být nějaký potenciálně lukrativní biznis i pro místní albánské podnikatele, místní zaměstnance z řad místních Albánců a Albánek, to v tom vy v tuhle chvíli nevidíte. Protože tak to asi, jak sám jste říkal, Edi Rama jako prosazuje, že to je projekt, který může být dobrou investicí pro Albány.
16: Já to v tom nevidím. Hlavně já bych si myslel, že pokud to tak je, takže premiér Rama bude schopen transparentně vysvětlit, jak ten projekt bude profitovat, nebo jak z něj bude profitovat Albánie. To se nestává. On jediná věc, kterou říká, je to, že přinese pracovní místa.
20: A jak se dívá na ty informace Balkan Insight a té albánské prokuratury stran obchodování s těmi pozemky?
16: On se tomu vyhýbá, těm informacím.
20: On tohle nekomentuje.
16: On to v podstatě nekomentuje. A nebo když už komentuje, co se děje vůbec, co se týká té kauzy, tak se stane třeba to, že přijde, nevím, reportérka Reuters, zeptá se on na to. On totiž předtím tvrdil, že ty demonstrace jsou někým vedené jako ze zahraničí, že to je někým popouzeno, nějakou jako zahraniční silou. Ona se ho ptala, jaká síla tedy zatím stojí. On říkal, že tím stojí různé síly nejdřív. A pak tam začal vyjmenovávat, že možná zatím stojí Palestinci, protože Albánie podporuje Izrael. Že možná zatím stojí Iránci, protože Albánie před časem vlastně chtěla nějakou část iránské opozice, pak tam probíhaly nějaké kyberútoky proti Albánii a tak dále. Pak přišli s tím, že ty demonstrace vytvořili Řekové, protože jako závidí, že se bude investovat v Albánii, nebude se investovat v Řecku. Pak po albánských sociálních sítích kolovaly fotky, AI generované fotky nějakých řeckých autobusů, které údajně měly přivážet řecké demonstranty přes tu hranici albánsko-řeckou a tak dále. To znamená, premiér Rama tohle to ignoruje a pořád neustále jako zůstává u té linky, že to je prospěšný projekt pro Albánii a že za každou cenu ho protlačí.
20: Proč to je teda v Albánii a ne v Řecku? To mě taky zaujalo. Proč si Jared s Ivankou vybrali zrovna Albánii? Může to být i nějaký záměr rozšířit americký vliv na Balkáně?
16: Kdo ví, možná, že třeba opravdu Edi Rama takhle uvažuje a myslí si, že když, nebo předpokládá, že když nějakým způsobem půjde na ruku Trumpově rodině, takže potom z toho bude mít nějaký prospěch politicky, nebo co se týká vztahu Albánie a Spojených států. Možná.
20: Ono i bezpečnostně, tak ale přeci jenom je to strategické místo docela, ne? Na pobřeží Jaderského moře.
16: To nedokážu popravdě říct, nejsem vojenský analytik a nikdy jsem se o tohle tolik nezajímal, ale popravdě si nemyslím, že je to až tak významné místo v současném kontextu. On ten ostrov vlastně se stal součástí albánského území po druhé světové válce v roce 1944, de facto až v roce 1947, předtím byl italský. V období komunismu tam byla nějaká vojenská základna, v 50. letech dokonce sovětská ponorková základna. Ale v roce 90 vlastně veškerá ta vojenská aktivita tam ustala. Teď je to pořád vojenská oblast, ale není tam kromě ruin skoro nic.
20: Jo.
16: Teď se píše často na internetu, různí influenceři a tak píšou, že tam je 3600 jaderných bunkrů. Bunkry tam jsou samozřejmě, jsou všude v Albánii, ale to jsou takové malé řopíky většinou, nějaké tunely jsou tam třeba, nějaké pobourané staré vojenské budovy, nějaká posádka několika vojáků doslova. Ale ten ostrov je prost lidské činnosti už dlouho, už od 90. let, dá se říct. A to je vlastně jeho ohromná devíza. Protože tam je vlastně díky tomu nedotčená příroda. Je to mimochodem jediný velký ostrov, který má Albánie. O to palčivější je, že teď vlastně přistupuje k tomu, že ho de facto prodá nějakému zahraničnímu investorovi, aby tam bůhví, jak dlouho provozoval svůj rezort. On ho neprodá fakticky, protože ty pozemky zůstanou albánské, ale když tam, dejme tomu 100 let, bude mít licenci ten provozovatel na to, aby tam provozoval prostě hotel, tak jak jinak se tomu dá říkat?
20: Tak, nicméně pobřeží, toho se týká to prověřování kolem těch pozemků, to je ten SPAC, a stavět se bude dál, co by to mohlo zmařit, ty plány?
16: Kromě toho vyšetřování, což mě ještě jsem velice zvědav, jak to dopadne, tak by to určitě mohlo zmařit ten tlak ze zahraničí. Hlavně co se týká Evropské unie. A nebo když to zase vezmu trošku jako s nadsázkou, když se podíváme na kauzu kolem řeky Vjosa, což byla taky velká kauza environmentální před několika lety v Albánii, kdy vlastně šlo o výstavbu hydroelektráren na toku řeky, která neměla regulované koryto, která byla jedna z posledních velkých řek v Evropě s neregulovaným korytem. Později se z ní stal národní park a tak dál. Ale tehdy vlastně taky nejdříve místní organizace tlačily na premiéra Rámu. Tlačili na ně místní lidé, ty komunity a tak dál. Nedělo se vůbec nic, dokud nepřišel tlak ze zahraničí. Doslova dokud nepřišel Leonardo DiCaprio a neřekl, že tohle je absolutně špatně a tak dál. Pak premiér Rama zařadil zpátečku a ještě se potom na nějaké konferenci s ním vyfotil.
20: Jo. No jako, tak teď by to krásu, že... zase Donald Trumpa říct, neposlouchejte Martu Kos, ale Jareda Kushnera a Ivanku Trumpovou, my tam ten resort chceme.
16: Třeba no, nebo nějaký další hollywoodský herec možná, to uvidíme. Pomůže.
20: Dobrá, tak moc díky, že jste přišel, že jste osvětlil spoustu věcí týkajících se tady těch plánů Američanů v Albánii.
16: Děkuji moc za pozvání.
20: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Robert Dobra, albanista a taky zakladatel iniciativy Všechny tváře Albánie, a velmi zajímavě a poutavě mluvil o takzvané plameňákové revoluci v Albánii. Vinohradská 12 se stala podcastem roku 2026 v kategorii zpravodajství a publicistika. V pondělí jsme se to dozvěděli. Je to další cena, která letos míří za námi do Českého rozhlasu a my za ní pochopitelně moc a moc děkujeme. Nicméně vůbec největší radost nám dělá podpora vaše. To znamená to, že nás posloucháte a že s námi trávíte čas. Toho si vážíme úplně nejvíc. Naslyšenou zítra.
1: Ex libris.
21: Některým odpůrcům komunistického režimu jeho policejní složky život jen strpčovaly. Jiné disidenty se pokoušeli dostat z Československa. Jak to dnes vnímají oni i jejich děti a vnuci?
22: Veškerý historky otce ze zahraničí jsou vlastně takový pozitivní. I to špatný vypráví veselé. Děda je vždycky naštvanej.
21: Ve vyhnanství transgenerační vnímání akce a sanace.
1: Ex libris. Dnes po 20. hodině na Plusu. Byli odvážní, hrdí a chtěli jen v klidu žít na svém území. Původní obyvatelé Severní Ameriky zvaní Indiáni. Místo zemědělství a lovu ale museli čelit přílivu bílých osadníků. O přežití bojovali Apačové, Siouxové, Komančové nebo Navahové. V jejich čele stáli indiánští náčelníci a příběhy čtyř z nich bude vyprávět červnový cyklus portrétů. Dva Apačové, Košis, který byl před obrazem Vinetua, a Geronimo, nejobávanější indián historie. Vítěz nad sedmou kavalérií, náčelník Siouxů sedící bík a hrom valící se z hor, neboli náčelník Josef z kmene Nez Perce, který se se svým zásadovým odporem proti vysídlování indiánů stal legendou. Cyklus Indiánští náčelníci poslouchejte každý červnový čtvrtek po 8. hodině večer na Plusu. A pak na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Plus. Zprávy.
23: Stát doteď vyplatil dětem neplatičů náhradní výživné za víc než miliardu korun, vyplývá to z dat Ministerstva práce. Zákon o náhradním výživném platí od roku 2021. Podle něj můžou děti po dobu 6 let měsíčně dostávat až 3000 korun. Podmínka je, aby druhý rodič peníze vymáhal v exekuci nebo soudně. Sněmovna teď projednává novelu vládní koalice, která navrhuje zpřísnění trestů za neplacení alimentů. Rodičům, kteří neplatí déle než 4 měsíce, by mohly hrozit až 2 roky vězení. Španělské bezpečnostní složky po výbuchu evakuovaly mrakodrap v Madridu, informuje o tom španělský deník El País. Podle listů exploze v mezipatře budovy Moeweb způsobila požár. Na záběrech je vidět kouř stoupající z horní třetiny mrakodrapu. Španělská policie uvedla, že oheň je pod kontrolou a nikdo není zraněný. Příčina výbuchu zatím není známá. Sněmovna dnes bude moct jednat až do noci. Na návrh hnutí ANO to prosadila vládní koalice kvůli očekávaným obstrukcím opozice. Ta jednání blokuje hlavně proto, aby zabránila změně financování veřejnoprávních médií, kterou vláda chystá. Poslanci dnes mají jednat o zpřísnění trestů za neplacení výživného nebo o změně pravidel pro výběr kandidátů do orgánů státních podniků. A Vysoká škola Báňská technická univerzita Ostrava obnoví prezenční výuku v Mostě v Ústeckém kraji. Po několika leté přestávce nabídne nové obory zaměřené na inženýrské profese, moderní technologie a ekonomiku. Přijímací řízení bude vyhlášené v lednu. Fotbalisti Uzbekistánu vyzvali na světovém šampionátu Portugalce. Aktuality z utkání připojí Jan Suchan.
24: V
8: Ve 32. minutě Portugalsko po brankách Ronalda a Mendeše vede 2-0. Před chvílí se parádně trefil Uzbek Džanijev, ale jeho branka neplatí kvůli předchozímu faulu. Tak tedy 2-0. Přímý přenos vysíláme na radiožurnálu Sport. Jan Suchan, radiožurnál.
23: Na programu jsou ještě duely Anglie-Ghana, Panama-Chorvatsko a Kolumbie-Demokratická republika Kongo.
9: Omezení na D1 v Brně a zavřená silnice 18 Příbrami. Na dálnici D1 v Brně stále čekejte silnější provoz. Ve směru z Ostravy na Prahu popojíždí kolona kamionů od 201. kilometru až k omezení na 196. Osobním autem se nezdržíte dlouho. Na Tachovsku dejte pozor na silnici 21 z Plané do Chebu. Na příjezdu do Trstenic nehoda, srazila se dvě osobní auta a dodávka. Na místo se sjíždějí hasiči a omezí průjezd. Silnice 18 z dálnice D4 do Příbrami je zavřená. U Dubna havaroval dost těžce motorkář. Objížďka vede přes Dubno a je to bez větších komplikací. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
23: V noci se ochladí na 17 až 13 stupňů Celsia, hlavně v údolích až na 10 stupňů. Zítra čekáme jasno až polojasno, nejvyšší teploty 28 až 33 stupňů Celsia, na severovýchodě 26 až 30 stupňů a na horách většinou kolem 23. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Ten první rok, rok a půl byl určitě takovej temnější a těžký. Ještě cítím to vyčerpání z těch předchozích 25-30 let, kdy jsem já sám na sebe kladl tyhle ty nároky. Dospěl jsem k takovému tomu banálnímu znova jako bejt sám sebou, dát na svoje pocity mnohem víc. Já jsem vždycky dělal tu chybu, že jsem ty věci chtěl řídit a chtěl jsem, aby se staly. To není krize středního věku, ale je to příležitost středního věku.
1: Klub 40. Ivana Veselková a její hosté o tom, co řeší generace dnešních čtyřicátníků.
5: Dobrý den, při poslechu Klubu 40 vás zdraví Ivana Veselková. V dnešním díle série, která se věnuje tomu, jaké to je, když už máte 40 za sebou a věci třeba nejsou takové, jaké jste si vždycky představovali, je mým hostem marketingový expert, spolutvůrce hned několika úspěšných podcastů a taky milovník dálkových pochodů Martin Vymětal. V rozhovoru se mimo jiné dotkneme tématu trapnosti, což je moje docela oblíbené téma. A taky se dotkneme toho, že po 40 a po nějakých třeba hodně turbulentních změnách může přijít období klidu a docela velké radosti. Takže podle mě ten dnešní rozhovor bude mít hodně pozitivní vyznění, ale to uslyšíte za chvíli sami. Ahoj Martine.
4: Ahoj, ahoj.
5: Klasická úvodní otázka. Když se tě někdo zeptá, kolik ti je let, tak co odpovíš a jaký u toho máš pocit? A nebo k té číslovce přistupuješ nějak úplně bezemočně a je ti to jedno?
4: Mám tam emoci. Já už docela pár let odpovídám skoro 50, přestože mi skoro 50, nebo 50 přesně mi není, je mi 48. Ale trochu si vlastně přidávám. Docela mě zajímalo, proč. Nad tím jsem nikdy nepřemýšlel, proč vlastně říkám skoro 50. Možná je to takový ten pocit, že už mám tu zkušenost, už mám ten věk, možná je to nějaké jako přidávání si a tím pádem tam určitě nějaká emoce je a ta emoce, to je jaká, mi budeš muset možná pomoct, když si někdo přidává.
5: Já nevím, jestli tam třeba neočekáváš, že potom ty lidi budou hádat, že ti je míň a ty z toho budeš mít radost.
4: To by mohlo být, protože na 50 nevypadám, to je pravda. Takže jo, vždycky dostanu nějakou poklonu typu, že na to nevypadám, nebo už, nebo něco takového. Vidíš, tak jo, tak to mi dělá moje šitnou radost.
5: A proč neříkáš to konkrétní číslo? Proč říkáš skoro 50?
4: Protože mi trvá sekundu si vzpomenout na to, kolik mi je let, protože to vlastně úplně přesně nevím v tu danou chvíli. To znamená pro mě jednodušší říct skoro 50 a pak teprve tu půl sekundičku potom si vybavím, jestli mi je 48 nebo 49 nebo jestli mi bude vlastně 50. což mi bude příští rok.
5: Někdy se mluví často třeba právě o 40. roku věku, jakože tam přejde právě větší bilancování, nebo že člověk si uvědomí právě tu svoji konečnost a díky tomu začne nějak žít i víc autenticky, nebo dělat to, co ho baví. Zažil ty si nějaký takovýhle přelom jako někdy kolem těch 40 po 40, nebo to šlo nějak pozvolna?
4: Já si ten svůj přelom vybavuju spíš jako rozvod, nebo přelom spojený s tím, že jsem vlastně skončil tu etapu toho rodinného života, kdy se mi rozpadlo manželství, můj syn byl už dospělej, bylo mu 24 let, odstěhoval se, takže vlastně to, že já jsem ztratil ten primární vztah, můj syn se odstěhoval a já jsem začal žít sám, což je teď 2 nebo 3 roky, tak to jsem vnímal jako takovej ten zlom, kdy jsem začal ten svůj život přehodnocovat. Takže nemusí to být spojený víc s věkem, může to být spojený i s tím, že se mi jako úplně vlastně změnila ta moje životní situace. A tam ten první rok, rok a půl byl určitě takovej temnější a těžký, protože přesně ty otázky, co budu dělat dál, kdo jsem, jaká role byla vlastně moje v tom vztahu, jaká role je moje jako samotného Martina, tak tam bych řekl, že ten rok a půl jsem byl v nějaký krizi nebo v nějaký zkoušce.
5: A k čemu jsi došel? Nebo říkáš, že to byl takový rok, rok a půl temnější, tak to nasvědčuje tomu, že pak už to bylo světlejší, tak došel jsi k něčemu?
4: Hele, dospěl jsem k takovému tomu banálnímu znova jako bejt sám sebou, dát na svoje pocity mnohem víc, opustit ty předpoklady a role, který jsem si já sám naordinoval, protože samozřejmě ono bylo jednoduchý říct, že to udělal za mě svět, nebo že jsem přejal nějakou sociální roli rodičů a podobně, ale já jsem to přejal. Já jsem dobrovolně šel tím stylem. A možná, že to byl jeden z dobrých způsobů, jak opravdu tu rodinu vybudovat a vychovat to dítě a postavit ten dům a zasadit ten strom. Jo. Možná, že to není tam jako takovej rozsah toho, jak to můžeš udělat. Takže to jsem přejal a teď jsem se cítím vnitřně nějak volnější. To znamená, nevím, nemůžu ti formulovat, jako co to je, ale cítím se volnější v tom, že víc se spolehám na svoje pocity, míň chci těšit ostatní lidi. Je to takový to od čeho trochu v tom, že se cítíš lehkej. A když to třeba projevuje, že třeba se mi stává, já rád chodím dlouhý trasy, tak se mi třeba stává to, tak to je možná to stáří. Teď jsem šel třeba z Kocko, to je 150 kiláků, a já jsem se každý den tam nahlas smál, že mě úplně jako přepadaly vlny štěstí, takového toho štěstí, že jsem zdravý, jsem v přírodě, lidi okolo mě jsou vlastně jako šťastný a normálně jsem se jako smál nahlas, což se mi myslím si třeba 20 let, 25 let předtím nestalo, že bych cítil ničím neopodstatnilý příliv radostné energie a byla to určitě spojený i s tím, jsem cítil, že jsem svobodný, že vlastně už za nikoho neodpovídám, že už se nikomu nespovídám a že jsem sám za sebe. Tak to jsem zažil fyzicky.
5: Když jsi ještě mluvil o těch rolích, které jsi přijal předtím a které, dejme tomu, se teď nějak rozvolnily nebo je třeba vnímáš nějak víc flexibilně, tak dá se popsat, co to bylo za role, jako role rodič, otec a jaký byly další ty role?
4: No, byly úplně tak klasický, jako chce kapitalismus, křesťanský kapitalismus, jak tak řekl, to znamená věrný a oddaný manžel, skvělej táta, úspěšný podnikatel, člověk, na kterého je spoleh a který dodává velkou hodnotu všem okolo sebe, zdravý, o sebe pečující muž. Všechny tyhle ty role jsem se snažil dost naplňovat.
5: Jako svědomitě je naplňovat.
4: Ano, svědomitě, plakátově bych řekl. Víš, abych dostal jedničku s hvězdičkou za každou z nich.
5: A uvažoval jsi někdy o tom, nebo to si třeba o tom uvažoval až teď zpětně s tím nadhledem, že kdyby si ty role v uvozovkách nenaplňoval úplně tak svědomitě na tu jedničku s hvězdičkou, tak co by se stalo? Bo to nebyla ani pro tebe možnost.
4: No možnost to nebyla, ale přemýšlel a myslím, že bych nebyl v některých ohledech tak vyčerpaný, jak se cítím dneska. Že ještě cítím to vyčerpání z těch předchozích 25-30 let, kdy jsem já sám na sebe kladl tyhle ty nároky a to prostě stojí energii, to prostě stojí hodně šťávy a myslím si, že bych dneska byl v lepší fyzický kondici, že bych měl víc energie a myslím si, že mi to pár let ještě bude trvat, než tím, že jsem ty věci pustil, tak než znova nabídu toho svého potenciálu energického. Takhle si to já překládám.
5: A nebylo to v něčem ale i obtížný, když ti takhle padnou ty role, nebo dejme tomu ty cesty a viditelné cíle, které následuješ, že se najednou můžeš ocitnout v takovým váku?
4: Existenční vákuum je prostě součástí života. Na to jsem přečetl dost knížek, tím pádem si to racionalizuju, že když ho cítím, tak je to věc, která prostě je součást a přejde. Ale já jsem cítil ve větším procentu tu úlevu, ten přísun ty energie, vlastně tu volnost, a to je skvělý pocit.
5: A máš na to zpětně třeba pro někoho, kdo je teď v existenčním váku, nebo třeba nějak přehodnocuje svoje životní role, nějakou radu nebo tip, co tobě osobně zafungovalo?
4: Vím to jenom pár posledních let, fakt jsem to jako nevěděl po velkou část svého života, ale počkat si, protože já jsem vždycky dělal tu chybu, že jsem ty věci chtěl řídit a chtěl jsem, aby se staly, abych se třeba tak necítil, nebo abych naopak něco dokázal, abych se nějak změnil a dost jsem na to tlačil a vždycky jsem se na to metodicky. Našel jsem si nějakou knížku, nějaký přednášky, dělal jsem to, odškrtával jsem to a bylo to takový hodně násilný vůči sobě. Jo. A byl jsem v tom i nemilosrdný, že jestli mi to nevedlo, tak jsem určitě se nějakým způsobem vinil, že třeba se dost nesnažím nebo nejsem dost dobrý. A dneska bych jako řekl, počkej, ono to bude jako fajn a změní se to samo, protože ty nálady a ty životní fáze, tak jak je sleduju třeba posledních 5, 7, 10 let víc uvědoměle, tak oni se prostě jako střídají v těch sinusoidech a já jsem někdy nahoře a někdy dole a není proto úplně vždycky nějaká událost nebo nějaká racionální věc, abych řekl, jo, tak to je logicky, se necítím tak dobře, protože procházím touhle krizí. Tak to tak jako vždycky není, takže se zkouším po vzoru nějakých, nevím, buddhistů, mindfulnessů nebo nevím koho, se na to dívat, ale teď víš, že ti zase jako bude dobře, tak jako nech to bejt a ono to přejde. Já mám třeba tuhle tu techniku u operací. Mě vůbec nevadí chodit do nemocnice, protože sice vím, že to bude bolet, ale normálně jsem si dokázal v tom mozku zpracovat, že no ale vzpomeneš si teď na operaci tlustého střeva? Ne, to je úplná minulost. To ani nevíš, jaký to bylo, jak to bolelo. A dneska, když jdu do nemocnice, tak se vůbec nebojím, vůbec necítím v uvozovkách tu bolest, protože vím, že stejně během 2, 3, 4 dnů je to pryč a jdu tím životem dál.
5: Všechno pomine, že?
4: Jakoby všechno pomine. Jak říká Papa Orion, všechno pomíjivý je, no. Ale procítil jsem to, protože jedna věc je, že to čteš a druhá věc je, že máš to štěstí, že to opravdu se ti dostane někam hluboko a že to není takový to, taková ta racionalizace toho, že ne, všechno pomíjivé, bude to dobrý a opakuješ to jak mantru, ale že fakt nad tím vlastně pokrčíš ramenama a nebo, já to popisuju tak, že to tebou vlastně projde a ty to sice zaregistruješ, ale neulpíš na tom, abych tak řekl.
5: Tak krásná, moudrá slova, ale když jsi zmiňoval tu frázi, že všechno pomine, nebo taky, že život je změna a proces a tak dál, tak to jsou třeba z mého pohledu takový fráze, co mi občas říkal někdo starší, když mě bylo třeba 30 a já jsem jim vůbec nerozuměla, nebo jsem se tomu tak trochu ušklíbala, nebo jsem se na to dívala, nechci říct opovržlivě, ale asi jsem tomu tak úplně nerozuměla. Stejně tak, jako když někdo říkal fráze typu nejdůležitější je zdraví, nebo ten čas tak letí, je důležité se soustředit na přítomný okamžik. Tak tomu jsem se až skoro ušklebovala a teď se občas přistihuji, že někomu říkám třeba, ale nejdůležitější je to zdraví a důležité je soustředit se na přítomnost a všechno pomine a tak dál. Takže se přistihuju, že opakuju ty stejné fráze, co mi třeba před 10-15 lety připadaly komické. Děje se ti to? Opakuješ fráze?
4: A děje se mi to. Dokonce bych tady citoval Bibli a tam stojí něco takového, že syn se vrací do otcova domu. A já to vykládám tak, že jsem podobný víc a víc svýmu tátovi. Takže to, co on říkal mi v tom mládí a dětství, tak já najednou tak trochu žiju. A vždycky se na něj koukám, jak tam bydlí si na tom svém jižním městě a chodí si denně ty svoje okruhy, tak já, jak jsem začal chodit, tak já si říkám, já skončím úplně stejně. Já tam skončím v bytě a budu chodit ty okruhy, ale bacha, mě to nebude vadit. To je to, že zatímco se na to díváš nějaký fáz života posměšně, v nějaký to přijme, že tak to asi budu takhle žít vlastně, tak podle mě v té poslední si v tom jako najdeš úplně to fajn, vlastně ten komfortní pocit. Takže fakt se těším, až budu kroužit po tom jižňáku, budu říkat to, co ten můj táta, ale hlavně bacha, nebude mi to prostě vanit.
5: A vzpomeneš si na to, co třeba táta říkal?
4: Je, ten toho říká úplně strašně moc, protože já mám rozhovory se svým tátou jenom filozoficko-nábožensko-intelektuální, takže je toho fakt hodně. Tam naopak chybí ta otázka třeba, jak se máš, tak to tam chybí, protože táta je velký student. Hodně vždycky mluvil o jednoduchosti života, ta ho fascinovala, taková ta jako uměřenost a jednoduchost života, takový to repetitivní opakování. Tomu jsem určitě nerozuměl, protože jsem měl pocit, že život by měl být hodně bohatý a hodně zážitkový, takový jako Las Vegas. A taky jsem to prožíval a prožívám, ale zdá se, že ten prostor pro to ticho a repetitivnost se rozhodně v mém životě zvětšuje. A možná je to i nejen s věkem, ale je to i s tím, jak žiju sám. Tak vlastně pokud trávíš dny nebo večery nějak sám, tak si nacházíš určitý zalíbení v té obyčejnosti.
2: Napadlo tě někdy s ohledem na ten čas, který plyne, a s ohledem i na ten věk skoro 50 nebo po 40, něco ve smyslu, tak tohle už nestihnu, nebo na tohle už je pozdě.
4: To je zajímavé, že to jsem měl tuhle krizi mezi 30. a 40. rokem. Vůbec ne teď. Fakt před těma 10 lety já jsem měl furt pocit, že musím ještě mít větší úspěch v té práci nebo založit nějakou druhou firmu, nebo že musím udělat ten výkon. A říkal jsem si, no, že mě už je 36, tak to už prostě jako fakt jako je pozdě na to. To se úplně změnilo. A víš, co to změnilo? Někdy občas jsou to takový ty jednoduchý vhledy. Já jsem někde četl, myslím, že ve Forbesu článek, že lidi začínají svoje podnikání průměrně ve 47 letech. Mm-hmm. Začínají průměrně. A řekl jsem si, wow, to vlastně počkej, přede mnou je dalších 30-40 let. To znamená, přede mnou je delší pracovní čas, než jsem vlastně absolvoval. To znamená, mě tam jako čekají ty nové věci. A to mě normálně opravdu jako dokázalo uklidnit. Mluvím teda hodně o práci, je vidět, nemluvím o nějakých stazích, ale v té práci mě to dokázalo fakt uklidnit, že ne, to všechno stihnu. A teď jsem začal hodně posilovat, takže krize středního věku bychom mohli říct, třeba se k tomu dostaneme. Takže myslím si, že ani ta super postava a super houževnatost na ní není nikdy pozdě.
2: Ty už si to tady zmiňoval, ten termín krize středního věku. Je to něco, co se ti nějak dotklo, nebo bylo to pro tebe někdy nějaký téma, anebo je to něco, co jde nějak úplně mimo tebe a ani by si se s tím nestotožnil?
4: Já to přerámoval, protože já dělám s dvěma kamarádama podcast Středověk, který vlastně trošku začal jako podcast o příležitosti středního věku. A tím, že mám nějakou partu kluků okolo sebe, tak se o tom hodně bavíme, protože se říká, on začal posilovat, má krizi. Ale kamarád Ráťa jednou nám řekl nad drinkem, ne, počkej, to je příležitost středního věku. To je příležitost bejt sám sebou, dělat si radost, zjistit, že nemusíš tlačit vodu, protože voda teče sama. Takže já od té doby, to bych vidíš, mohl udělat nějaký jako projekt, bych chtěl přepsat ve slovníku to, že to není krize středního věku, ale je to příležitost středního věku pro mnohem autentičtější život nebo život více v souladu sám se sebou. Takže ne, nemám krizi, odmítám krizi, mám spoustu příležitostí.
2: Ty, Martine, i s ohledem na svoji práci musíš asi pracovat a komunikovat i s generací mladších lidí. Tak vnímáš tam ze svého osobního pohledu nějak jaké generační rozdíly? Dejme tomu, když se budeme bavit o lidech, kterým je dneska třeba 25 až 30.
4: Mám v kanceláři velkou část takovýchhle lidí, protože já dělám v kreativě a ta kreativa dost často vlastně láká a mladý lidi. To víš, že si to uvědomuju. To víš, že si uvědomuju, že když třeba spolu sedíme a já si připadám, že jsem jejich stejně starý kolega, protože vnitřně člověk úplně nestárne tak rychle jako na těle, tak si třeba uvědomuju, hele, ten člověk je stejně starý jako můj syn. Já už se svým synem vlastně takhle, jak to říct, jako takhle nemluvil, jakoby, jo. Vždycky beru nějaké jako ohledy za A, že to můj syn, za B, že mu 26, tak po něm chci nějaký objem zodpovědnosti a tím, co od těch kolegů, zaměstnanců vlastně chci zcela jako seniorní pohled na věc. Jo. Takže myslím si, že spíš jako z mý strany dochází k tomu zkreslení, že mám pocit, že jsme stejně staří a stejně zkušení a musím se určitým způsobem vědomě kontrolovat, abych si třeba řekl, hele, třeba ty lidi pracují 4 roky, jejich jakoby návyky zvyky, jejich zkušenosti jsou na začátku. Nemůžu po nich chtít takhle třeba seniorní samostatnost nebo seniorní rozhodnutí. No a co se týče jazyka, tak tam jsou takové jako vtipné věci, kdy oni používají výrazy, které já tolik nepoužívám, respektive pokud je od nich převezmu a začne používat, tak se stávám asi směšným pro ně.
2: A to myslíš třeba anglické výrazy?
4: No jasně, nebo vibovat a prostě podobné věci, které ta jejich mluva je tím prosycená, ale ty, protože jsi 40-50, tak tomu rozumíš, umíš to přejat, ale podle mě nikdy nechytíš přesně ten kontext, ve kterém oni to používají. To znamená, třikrát se trefíš, třikrát se netrefíš a to třikrát se netrefíš pro ně znamená, že jsi jako boomer nebo daddy joke nebo prostě podobné věci.
2: Že to slovo už nemáš v sobě tak vrostlé a zažité, že ho můžeš použít nějak mimo ten kontext a to asi ty lidi, kteří ho používají autenticky, jako vycítí.
4: Hned tě identifikujou, že to používáš jenom, že jsi to slyšel.
2: A teď třeba, kdyby ses měl zaměřit na nějaký rozdíly obecnějšího typu, já nevím, jako je třeba přístup k práci, sebevědomí, hodnotový žebříček, chování k zaměstnavateli, nevím, jako cokoliv, tak vnímáš tam nějaký rozdíl?
4: Oni jsou mnohem víc individualisti už v tomhle tom věku. Myslím si, že my, když jsme začínali ve 20 pracovat, tak jsme byli hodně poslušní a hodně jsme respektovali autority. To znamená, mě, když šéf něco řekl, tak jsem v podstatě ani nepípl a snažil jsem se to vykonat a udělat. Myslím si, že oni mnohem víc umí diskutovat, umí se postavit za sebe, říct třeba ne a znovu k tobě přistupovat bez nějaký přehnaný autority. A to já si vzpomínám, že všichni ty moji kluci a holky okolo mě v tom stejném věku vlastně se baví o tom, že my jsme vůbec jako nerozmýšleli, jestli práce má smysl nebo nemá smysl, jestli můžem říct ne na nějaký úkol, nebo o něm můžem diskutovat a prostě jsme

0: smysl, protože mi to řekl někdo pracovně starší, tak ještě jsem tam vnímala asi to, že jsem tu práci brala mnohem vážněji a byla jsem třeba ochotná i pracovat někde na stáži zadarmo, nebo byla jsem ochotná dělat nějaké věci zadarmo v pracovní, trávit tím ten čas, protože jsem si myslela, že mi to pak právě pomůže při stoupání po tom žebříčku. Ale přitom radši bych třeba bývala šla do lesa.
1: Hele, já si myslím, že jsme byli obětí té narrativy rodičů, nebo tě vyhoděj. To byl vlastně jako strašák. To znamená, dělej, nebo tě vyhoděj, nebo se neuplatníš, nebo nebudeš úspěšný. Když to, myslím si, že já už i svýmu synovi jsem říkal, hele, ty máš spoustu možností, můžeš dělat to nebo to v zahraničí, můžeš jako vyměnit kariéru několikrát za život. A on byl indoktrinovaný tímhle. A já jsem byl indoktrinovaný tím, makej, nevyčnívej, buď vděčný za tu práci, nebo tě vyhoděj. A fakt já zpamatuju, nebo tě vyhoděj, že to bylo takový jako univerzální označení, že budeš prostě úplně, a to prostě není pravda. A oni už tím vychovávaný nebyli, tak proč by se báli ztráty zaměstnání, nebo proč by se báli to, že když něco neudělají správně, že nemají jinou možnost, oni chápou mnohem líp. Podle mě variabilitu toho života, než jsme ji chápali my v těch jejich letech.
0: A když třeba naopak srovnáš tu naši generaci 40 až 50 s generací svých rodičů, tak tam vnímáš třeba ty největší rozdíly v čem?
1: Pracovně mi to přijde vlastně hodně podobný. Mně přijde ten svět začal měnit až s těma našima dětma, že my jsme poměrně velkou část života strávili hodně podobně jako naši rodiče. Ale nedokážu to říct, co ty? Jak tam vnímáš rozdíl mezi sebou a šedesátníkem třeba?
0: Já mýho čistě subjektivního pocitu, tam vnímám rozdíl třeba v tom, že ta generace dnešních asi čtyřicátníků je jedna z těch prvních, kdo se začal nějakým způsobem víc zabývat nějakým duševním zdravím nebo psychologií. Zatímco třeba, jak to já vnímám, ta generace starší, tak to pořád nahlíží nějakým trochu zkresleným pohledem něčeho jako problematického, nebo že psychoterapie je zbytečná, nebo psychologie je zbytečná, to je nějaká pavěda a tak, že k tomu přistupují s velkou nedůvěrou, anebo se od toho úplně distancují.
1: Tak já mám jiný příklad, na který jsem si vzpomněl. A já, když jsem se rozvedl, tak jsem řešil v kuchyňce nějakou otázku, jestli ještě bych chtěl mít další rodinu, další dítě.
0: Jako v kuchyňce, v pracovní kuchyňce?
1: Ano, pardon, v kuchyňce v práci s kolegou Alešem jsem řešil, jestli jako ještě mít jedno dítě, když už je mi vlastně jako skoro 50. A on mi tehdy řekl, a to je ten rozdíl. Já jsem byl léto, já jsem na sobě takový stříbrně flitrovaný kraťasy a tričko. A on mi říkal, no jasně, že jo, se na sebe podívej, ty naše rodiče v 50 takhle jako nevypadaly jako my vlastně jako je nám 50, ale žijeme životní styl třicátníků. Tak to možná jako může být určitý rozdíl, že je pravda, že já furt chodím vlastně jako na párty, furt se nějak oblíkám, furt vlastně hodně sportuju a že je možný, že ta současná doba mi vlastně umožňuje žít život někoho, kdo by před 30 lety byl o 15 mladší než já, vlastně nějaký třeba 30 nebo 35, takovým tím životním stylem nebo se střihem nebo tím, jakou hudbu poslouchám, víš, jako to možná tam může být.
0: Že máš pocit, že třeba ta generace tvých rodičů by ve tvém věku, a teď když to jako hodně přeženu, tak třeba sbírala houby a luštila křížovky, zatímco ty ještě můžeš vyrazit na party. Ale křížovky můžeš luštit taky, že jo? To je podle mě jako...
1: To jo, ale propojuješ obě dvě ty věci. Že si saháš do toho mladšího a můžeš mít i to, co je, jak bylo to, jak to bylo dřív s tvým věkem. To znamená, je to nějaký jako rozšíření té palety toho, co můžeš dělat.
0: A napadá ti na závěr ještě něco, co by mělo s ohledem na lidi mezi, nebo na lidi po 40 tady zaznít?
1: Já bych asi zopakoval to, co jsem řekl, a to je, aby nevnímali tu krizi jako krizi, ale jako příležitost a aby se nebáli být směšný v těch experimentech, který budou dělat, aby vlastně redefinovali sami sebe, respektive spíš odkrájeli ty vrstvy, které prostě nabrali cestou, na role, které nabrali cestou a trošičku byli směšný.
0: To je podle mě hezký závěr. Takže díky, Martine, a ahoj.
1: Děkuju, ahoj.
2: Klub 40. Série rozhovorů o tom, co řeší dnešní čtyřicátníci. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Plus, na webu Plusu, v aplikaci Můj rozhlas a ve všech dalších podcastových aplikacích.

0: Proč je tak důležitý státní rozpočet?
1: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
0: Státní rozpočet je závazný plán toho, jak bude vláda v daném roce hospodařit se všemi našimi společnými penězi. Ty vláda používá na to, aby zajistila veškeré potřebné funkce státu. Státní rozpočet má formu zákona a obsahuje odhad příjmů z různých zdrojů a rozdělení výdajů do různých kapitol. Nejvíce peněz vybere vláda na daních z příjmů a na pojistném. Podstatnou příjmovou složkou je ale také daň z přidané hodnoty a spotřební daně a zdanění zisků firem. Tyto příjmy vláda používá na své výdaje. Mezi jednoznačně nejvyšší patří výdaje na důchody a výdaje na platy státních zaměstnanců. Pokud výdaje převyšují příjmy, což se ve vyspělých zemích děje v naprosté většině případů prakticky neustále, vzniká deficit rozpočtu a ten je zapotřebí z něčeho financovat a později z něčeho zaplatit. Kromě splacení dluhu, tak vláda musí počítat ještě s dalšími náklady navíc na takzvanou obsluhu dluhu, tedy na to, aby za každou půjčku zaplatila svým věřitelům úroky.
1: Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Prezident Petr Pavel se kvůli účasti na summitu NATO obrátil na ústavní soud. Knihovna Václava Havla už nemůže používat jméno bývalého prezidenta. Fotbalisti Portugalska vedou v poločase nad Uzbekistánem 3-0. A počasí zítra bude slunečno a teploty až 33 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Prezident Petr Pavel podal kompetenční žalobu k ústavnímu soudu. Rozhodnutí vlády vyloučit prezidenta z delegace na summit Pavel považuje za bezprecedentní a mimořádně nešťastný krok a omezení ústavních pravomocí. Zároveň žádá soud, aby prohlásil, kdo může rozhodovat o účasti prezidenta na summitu. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO podání kompetenční žaloby respektuje. Není to ale podle něj dobře. Podle něj vláda rozhodla o tom, kdo pojede na červencový summit, na to pragmaticky a prakticky. Knihovna Václava Havla zřejmě nebude moct ve svém názvu používat jméno bývalého prezidenta, nepřeje si to spoluzakladatelka knihovny a vdova po ex-prezidentovi Dagmar Havlová. Radiožurnálu potvrdila, že zrušila knihovně souhlas s používáním jména svého manžela. Zdůvodnila to ztrátou důvěry k současnému vedení knihovny. Správní rada knihovny podle jejího předsedy Davida Duška rozhodnutí Havlové vyhodnocuje.
3: My jsme měli dnes správní rada i dozorčí rada společné jednání právě k otázce práv poskytovaných paní Havlovou. V průběhu toho jednání jsme z médií zjistili tuto informaci. Následně nám byl doručen dopis právního zástupce paní zakladatelky, který v tuto chvíli analyzujeme.
2: Problémy v knihovně eskalovaly na začátku června, kdy Havlová oznámila, že odstupuje od dohody o spolupráci. V reakci na to instituci opustili taky její sponzoři Zdeněk Bakala a Karel Komárek. Správní rada totiž na jaře postavila ředitele knihovny Tomáše Sedláčka kvůli neschodám s týmem na takzvané překážky ze strany zaměstnavatele. Írán měl údajně souhlasit s návrhem inspektorů Mezinárodní agentury pro atomovou energii do svých jaderných zařízení. Po prvním kole přímých mírových jednání ve švýcarském Bergenstocku to tvrdí americká strana. Prezident Donald Trump dokonce napsal, že Írán souhlasil naprosto a úplně. Viceprezident J.D. Vance to označil za zásadní milník.
4: Ministerstvo zahraničí Iránu ale Vencovo tvrzení odmítá. Jeho mluvčí řekl, že na prohlídku bombardovaných zařízení zatím žádné termíny dohodnuté nejsou. Podobně představitelé Iránu nesouhlasí i v otázce zmrazených iránských aktiv ve výši 500 milionů korun. Tehrán trvá na tom, že o jejich využití rozhodne výhradně sám. Obě strany se zatím jen shodují, že mediátoři Katar a Pákistán vyhlásili plán na uzavření finální dohody do 60 dnů. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
2: Úřady doporučují kupovat dálniční známky na stránkách oficiálních prodejců. Těmi jsou weby edálnice.cz nebo taky edálnice.gov.cz. Ty spadají pod Státní fond dopravní infrastruktury. Dálniční známky nabízejí taky překupníci, kteří si účtují přirážku za zprostředkování. Varuje František Kotrba z České obchodní inspekce.
5: Spotřebitel musí být s jejich výší a celkovou prodejní cenou dopředu seznámen. Doporučujeme, aby si proto spotřebitelé ještě předtím, než nakoupí, zjistili z oficiálních zdrojů, jaká je skutečná cena známky, kterou si chtějí zakoupit, a měli na paměti, že kdokoliv ji bude nabízet za víc, účtuje si k tomu svou vlastní přirážku.
6: Fotbalisté Ghany se na mistrovství světa utkají o první příčku skupiny L s Angličany. Zápas začne českého času ve 22 hodin. Od 1 hodiny ráno se střetne Panama s Chorvatskem a od 4:00 Kolumbie s Demokratickou republikou Kongo. Jak se vyvíjí utkání Portugalsko-Uzbekistán, poví Jan Suchan.
7: Před zahájením druhého poločasu Portugalci vedou 3:0. Dvakrát se prosadil 41letý Cristiano Ronaldo, který se jako první v historii prosadil na 6 světových šampionátech. Dokonce už má dohromady 10 těch branek, zbývající portugalskou branku zařídil Mendes. Jan Suchan, Radiožurnál.
6: Basketbalový Portland, za který hraje jediný Čech v NBA Vít Krejčí, bude trénovat Mike Nory.
8: Překážka na dálnici u Prostějova a uzavřené tunely na D8. Na dálnici D46 z Vyškova do Olomouce se vyhněte překážce v okolí sjezdu Prostějov sever. Mezi 25. a 26. kilometrem leží na vozovce sražená zvěř. Na D8 z Prahy do Drážďan jsou stále uzavřené tunely Panenská a Libouchec. Z tunelu budou odstraňovat porouchaný kamion a kamiony se řadí už na 80. kilometru. Ještě před kolonou a sjezdem na Libouchec na 79. kilometru stojí nákladní auto. Je označené šipkou. Lidé, kteří ho opravují, ale vcházejí i do pravého pruhu, tak velmi opatrně. Na D3 z Českých Budějovic do Tábora opatrně, pokud budete sjíždět u Plané nad Lužnicí. Ve sjezdu na exitu 84 stojí nákladní auto s defektem pneumatiky. A na silnici 21 z Chebu do Plané se zpomaluje u Trstěnic. Havarovala tam dvě osobní auta a dodávka. Dlouhé kolony se ale netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Zítra čekáme jasno až polojasno a nejvyšší teploty 28 až 33 stupňů, na severovýchodě 26 až 30 a na horách většinou kolem 23. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
9: Za socialismu byl život pro ty, kteří drželi krok s režimem, v celku pohodlný. Pro jeho odpůrce ale nepříjemně trpký. Někteří zemi raději opustili, jiní v ní chtěli i přes veškeré neduhy žít, ale režim jim to neumožnil. To se týkalo třeba disidentů, které se komunistická STB snažila z rodné země vystrnadit. V následujících minutách budeme mluvit o knize Ve vyhnanství s podtitulem Transgenerační vnímání akce a sanace, kterou vydalo nakladatelství Akademia v roce 2025. Dobrý poslech přeje Tamara Kocourková.
1: Ex Libris.
9: Cílem komunistické akce a sanace bylo donutit k vystěhování do zahraničí nepohodlné disidenty, převážně signatáře Charty 77. Příslušníci STB je postupně šikanou i násilím donutili opustit Československo. Nedobrovolní vyhnanci pak zažívali bezmoc, vykořenění, ztrátu domova i ponížení. Trauma z nuceného odchodu i z nesnadných začátků v nové zemi se přitom často dotklo i jejich dětí. Přenos tohoto zranění na další generace zkoumal tým vědců z Národního ústavu duševního zdraví. Trojice psychologů a editorů knihy Ve vyhnanství, Marek Price, Nikola Doubková a Radek Heisler, analyzovala výpovědi tří generací, kterých se akce asanace dotkla. Přímých účastníků, jejich dětí a vnuků. Na úvod si poslechněte, jak se za akcí asanace ohlíží Ivanka Lefevre z první generace, která byla donucena opustit Československo v roce 1982.
10: Akce asanace měla dalekosáhlé důsledky. Poznamenala životy nás dospělých, našich dětí, ale i našich rodičů a prarodičů. V případě naší rodiny zasáhla do životního běhu 5 generacím. Připravila mě o posledních téměř 9 let života mé babičky. Tento traumatizující zásah do rodinných vztahů přesahuje do současnosti, trvá dodnes. A bude nutně nějak přítomen i v dalších generacích. Vykonavatelům akce Asanace nestačilo, že nás dospělé, ale i naše tři děti připravili o občanství, o právo žít, absolvovat školní docházku, vzdělávat se a pracovat v zemi narození. Že nám znemožnili po mnoho let kontakty s nejbližšími členy rodiny a s přáteli, že jsme přišli o profesionální a sociální status. Došlo ke zpřetrhání vazeb, děti vyrůstaly bez širšího rodinného zázemí. Žili jsme a žijeme v situaci nechtěného vykořenění.
9: Popisuje spisovatelka Ivanka Lefévre, která podepsala chartu 77 a STB ji následně donutila emigrovat do Francie. Přenosem traumatických zážitků obětí komunistické totality a jejich zpracováním dalšími generacemi se zabýval výzkum psychologů a zároveň editorů knihy. Proč se do něj pustili, vysvětluje jeden z nich Marek Price.
11: My jsme vlastně začali s jinou skupinou lidí, a to byl holokaust, a první generace a druhá a třetí generace. Po holokaustu měli jsme možnost se zapojit do výzkumných projektů, to mě velmi těšilo a naplňovalo tahle ta práce, stejně jako klinické zkušenosti. A zjistili jsme, že ten model, to, co se děje v těch jako generacích po holokaustu, uvažovali jsme tak, že by to mohlo být v něčem podobné pro jiné skupiny. Nejprve jsme uvažovali o kulacích, kterým byla vzata půda v 50. letech nespravedlivě, ale po diskusích jsme se potom přiklonili k akci Asanace jako k jasné ohraničené skupině lidí. Zajímal nás ten disent a zajímalo nás, jak to mohlo vypadat potom i v těch dalších generacích, a měli jsme pocit, že tohle to vlastně nikdo ještě příliš neskoumal.
9: Cílem akce Asanace bylo za pomoci stupňovaného psychického tlaku dosáhnout izolace organizátorů Charty 77, omezit jejich aktivity a dosáhnout vystěhování vybraných signatářů a podporovatelů z Československa a zbavit je tak možnosti působit v domácím prostředí. Akce byla nejintenzivnější do roku 1984 a dotkla se asi 300 lidí z prostředí Charty. Asanace byla tajná. Někteří disidenti se dokonce až po revoluci dozvěděli, že byli její obětí, že je příslušníci STB cílenou šikanou donutili k rozhodnutí zemi opustit a snažili se jim vnutit, že to dělají z vlastní vůle. Co bylo na odchodu nejtěžší, popisují přímí aktéři vyhnání, jako už citovaná Ivanka Lefévre.
10: Bylo to jako malá smrt, jako nějaké pohřbívání zaživa. Odjížděli jsme navždy. S mnohými lidmi jsem se nestačila rozloučit, to byl velmi bolestivý pocit. Svěřila jsem se s tím Kamilu Kalinovi v jedné pražské kavárně, když jsem se s ním loučila. A on odpověděl, že s takovým pocitem se i umírá.
12: Těžké bylo všechno. Opustit násilně svou vlast, své rodné a blízké, věc, o kterou jsme usilovali, opustit svůj domov, zvykat si na novou zemi. Nedlouho před odjezdem jsme si koupili domek, kde jsem zavedl ústřední topení, zvelebili jsme zahradu, zasadili stromy. Snad to nejtěžší bylo ono násilné stěhování, donucení. My jsme Československo nikdy opustit nechtěli, byli jsme vyhnáni.
9: Vzpomínal další z chartistů Jaroslav Suk. V rámci akce Asanace byli pronásledováni i disidenti, kteří v Československu zůstali, jak popisuje Věra Roubalová Kostlánová.
13: Ve svém příspěvku bych chtěla ukázat na příkladu akce Asanace, jak systematicky a zlotřile pracoval režim v době normalizace, jak cíleně terorizoval občany, kteří chtěli pro svůj život a život svých dětí svobodu. Chtěla bych ukázat, že normalizace jen jiným způsobem pokračovala v teroru z 50. let. Tento teror, založený na strachu, se týkal celé společnosti a přenášel se na další generace. Podle mě bylo nejhorší to, že se oběti navenek jakoby sami rozhodli k legální emigraci. Ale to byl jen závěr obrovského systematického bezpráví a násilí, které je kvůli velkému pronásledování a bezmoci dovedlo k rozhodnutí emigrovat.
9: V mnoha vzpomínkách se ozývá obrovské zklamání, že skoro nikdo z pachatelů psychického i fyzického násilí v rámci asanace nebyl potrestán. Někteří teprve po 30 letech dostali po zdlouhavých a pro disidenty často ponižujících soudních procesech jen podmíněné tresty. Komunisté cílili téměř na všechny aspekty života vybraných disidentů a snažili se jim strpčit život všemi dostupnými způsoby, jak upřesňuje jeden z autorů studie Marek Price.
11: Já bych to asi rozdělil na psychické nesnáze a fyzické. Co se týče toho fyzického, tak tam bylo i hrubé fyzické násilí. Něco, co by jistě bylo možné označit i jako mučení. Na té psychické úrovni nebo psychologické úrovni, tak to byly různé praktické nesnáze v běžném životě. Třeba nemožnost telefonovat nebo potíže získat práci, potíže, které zasahovaly další rodinné příslušníky, takže to nebylo, netýkalo se to jenom jednotlivce, ale celé rodiny nebo širšího okolí. Takže ti lidé často postupně ztráceli víru, že oni a jejich rodiny tady můžou důstojně žít, a to nakonec vedlo i k tomu rozhodnutí o odchodu.
9: Cílem bylo vytvořit u obětí permanentní strach z toho, co se může stát. Disidenti byli neustále odváděni k výslechům a tak žili oni i jejich rodiny v setrvalých obavách, jestli se vrátí nebo skončí ve vězení. To vše mělo vliv i na děti, na rodinné vztahy a na celkovou atmosféru v rodinách. Kromě formálních obstrukcí a byrokratických nesnází se ale příslušníci STB nezdráhali použít ani násilí, jak popisuje ve své vzpomínce Ivanka Lef.
10: Nejednalo se pouze o verbální výhrůžky, včetně vyhrožování smrtí nebo únosem dětí, ale také o mučení ve vyšetřovnách, o napadení lidí na ulici či doma. Vlastimila Třešňáka během výslechů pálili hořícími sirkami, Zbyňka Beníška škrtili do bezvědomí mokrým ručníkem, Karla Soukupa několikrát surově zbyli, jednou i v přítomnosti jeho dětí. Nejvíc mě šokoval případ přítelkyně Ziny Freundové. V noci ze 13. na 14. října 1981 byla přepadena ve svém bytě několika příslušníky státní bezpečnosti, byla zbita, ostříhána a vystavena sexuální agresi.
9: To vše mělo směřovat k jednomu cíli, aby se oběti dobrovolně rozhodly opustit republiku. A u části z nich se to opravdu podařilo. U obětí asanace často hrála při rozhodování roli i skutečnost, že se báli o své děti. O to, zda budou moci studovat a aby nebyly v dalším životě vystaveny podobnému obtěžování a nátlaku. Pro mnohé z disidentů ale šikana neskončila ani poté, co z donucení přijali rozhodnutí emigrovat. Svolení k emigraci tak rozhodně neznamenalo konec obstrukcí, jak opět popisuje Ivanka Lefevre.
10: Strávila jsem několik měsíců psaním seznamu věcí, které jsme si chtěli odvést do Francie. Bylo to úmorné, časově náročné a potupné. Například každá kniha musela být označena pořadovým číslem, následoval autor, titul, rok vydání a cena. Knihy musely být rozstříděny do několika kategorií – próza a poezie, literatura do roku 1952 a od roku 1953, knihy v češtině a cizojazyčné. Rukopisy, rodinné fotografie, doklady, vysvědčení musely být rovněž označeny pořadovým číslem, počtem stran a rokem vzniku. U fotografií byl požadován přesný formát v centimetrech. Museli jsme rovněž sepisovat seznamy stěhovaných svršků. A na těchto seznamech musela být zapsána doslova každá vystěhovávaná ponožka, lžička, počet dětských plen, dioptrické brýle, každý kus oblečení.
9: Lefevre pak doplňuje, že celní odbavování následně trvalo téměř 7 hodin a jejich zavazadla pak musela být zapečetěna.
10: Byly nám účtovány nepřiměřeně vysoké celní poplatky za vyvážené použité věci, za odebrání občanství, za studia psychologie. Musela jsem podepsat, že se vzdávám mateřských dávek a rodičovských příspěvků a že nebudu žádat Československou republiku o důchod ani uplatňovat případné dědické nároky. Naprosté finanční zrujnování patřilo k represi státní moci vůči vystěhovávaným nepohodlným občanům.
9: Odtržení od rodiny a od všeho, co znali, ponížení a bez peněz, pak byli disidenti nuceni začínat nové životy v zahraničí. Trauma z nedobrovolného odchodu, ke kterému byli donuceni, pak nutně nesli i jejich děti.
1: Posloucháte Ex Libris, unikátní knížky unikátních autorů, které jsme přečetli za vás. Ex Libris si můžete poslechnout také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
9: Dnes listujeme knihou Ve vyhnanství s podtitulem Transgenerační vnímání, akce a sanace. Je založená na výzkumu trojice psychologů a editorů knihy Marka Prajse, Nikoly Doubkové a Radka Heislera. Autoři analyzovali výpovědi tří generací, kterých se akce a sanace dotkla. Zatím jsme mluvili o první generaci, tedy přímých aktérech komunistických represí. Nucený odchod, adaptace v nové zemi i atmosféru strachu, ve které žili před odjezdem, měly ale samozřejmě vliv i na jejich děti. Tady je vzpomínka představitelky druhé generace, tedy dětí nucených emigrantů Kristýny Dinsbírové.
13: Bydleli jsme v pražském bytě se Zinou Freundovou a Jirkou Bednářem. Měli jsme doma lešenářskou trubku přes dveře, kterou tam udělali Jirka poté, co Zinu zmlátili estébáci, aby nemohli vykopnout dveře. Díry na zastrčení do zdi i trubku jsme doma měli ještě dlouho poté, co Zina s Jirkou emigrovali. Jednou, bylo mi asi 5 let, jsem byla se Zinou sama doma, když za ní přišli. Pamatuji si to jako živý obraz. Jsme v kuchyni, židle na stole, Zina před jejich příchodem zrovna vytírala. V rohu u okna stojí Zina, asi se 2 estébákama, a něco s nimi řeší. Přede mnou si na ně nedovolili, ale byli hodně nepříjemní. Dlouho jsem si to pamatovala.
9: Podle autorů knihy mají z hlediska psychologie potomci přímých aktérů velmi specifické postavení. Museli se vyrovnat se skutečností, do které mohli jen omezeně zasahovat, ale zároveň se s následky museli vypořádat.
11: Oni byli v obtížné situaci, museli se tedy adaptovat na novou zemi, nový jazyk a tak. A zároveň tam vznikala otázka domova, jako kde vlastně ten domov je. A taky doma, ať už to bylo Rakousko nebo Francie nebo jiná země, tak se často mluvilo česky a v tom okolí se mluvilo tím jiným jazykem. Takže ty děti se ocitaly ve složitém prostředí, že je potřeba se postupně adaptovat do té nové kultury a zároveň snaha si uchovat tu kulturu původní. To může být na jednu stranu velké obohacení pro toho člověka, ale na druhou stranu to klade vysoké nároky na tu přizpůsobivost a taky to představuje určitou jinakost v té nové společnosti.
9: Popisuje Mark Price nelehké začátky emigrantů v nové zemi. Snadné to ale, jak už bylo řečeno, nebylo ani pro jejich děti. Ve svém vzpomínkovém textu to přibližuje Vavřinec Hudka, který se s mámou v 6 letech nuceně přestěhoval do Paříže.
14: První roky života si částečně pamatuji. Ne, že bych měl takovou paměť, ale šok z vystěhování byl zřejmě takový, že si pamatuji, co bylo předtím. Vnímám to jako jakýsi první život. Život, když už jsem se konečně naučil rozumět a mluvit a uvědomil jsem si, jak velkou rodinu mám a byl šťastný z toho, že ji mám, že mě mají všichni rádi. A když jsem se naučil vycházet s ostatními, zkrátka jsem přestal být miminkem, tak z ničeho nic jsem se ocitl v Paříži, kde na mě mluvili neznámou řečí, měli neznámé zvyky, kde jsem byl úplně sám. To byl pro mě tak velký šok, že jsem se z toho dodnes nevzpamatoval.
9: Děti emigrantů i dnes často pociťují například nedostatečné rodinné ukotvení, protože se nemohli stýkat s širší rodinou. O tom mluví dcera Ivanky Lefevre Eliška.
10: Rodina pro mne byla zúžená. Byli to otec, matka, bratr a sestra. Babičku, dědečka, prababičku, tetu, strýce, sestřenice a bratrance jsem poprvé viděla, když mi bylo 9 let. Část mojí rodinné historie je mi uzavřená, nepřístupná. Nemohu na ní dosáhnout. Jakoby mi byla ukradena.
9: Děti v nové zemi se potýkaly s pocity vlastní nebo rodinné jinakosti. Napříč generacemi se pak objevují pocity chybějících kořenů. Přesto většina účastníků průzkumu z druhé generace potvrzuje, že jsou rádi, že dostali možnost vyrůstat ve svobodě, naučit se další jazyk nebo studovat. Jak se jim s rodinným traumatem podařilo vypořádat, podle autorů studie výrazně ovlivňuje třeba míra komunikace v rodině. Tedy děti, které se cítily pochopené a které zažívaly pocit otevřenosti ke sdílení zážitků, se přizpůsobovaly snadněji. V některých případech se děti emigrantů vracely po revoluci zpátky do Československa. Po spoustě let mimo domov si pak připadaly, jako by už nepatřili ani sem. Vavřinec Hudka to po návratu ve svém textu shrnuje takto.
14: Mému synovi Danovi je dnes 12 let. Má spoustu kamarádů, některé už ze školky, a bydlí celou dobu na stejném místě. To je to, co bych mu měl přát, pokud to jen trochu jde. A tak je to v pořádku. Tak by to mělo být. Táta jednou řekl, že vyhnanství je horší než trest smrti. Vyhnanství může být na doživotí, i když se podaří se vrátit. Zůstává to zaryté ve vaší hlavě. Často ani jeden jazyk neumíte správně a nakonec nikde nejste doma. V cizině jste migrant, doma jste emigrant. Tuším, že to byl cíl akce Asanace. Ta mi zůstala v hlavě. Tu bylo třeba na dobro vyhnat.

0: Vnímáním komunistické akce a sanace napříč generacemi se zabývá studie trojice psychologů v knize Ve vyhnanství. Autoři Marek Price, Nikola Doubková a Radek Heisler ve své studii neskoumají jen prožitky přímých aktérů, vyhnaných disidentů a jejich tehdy malých nebo odrostlejších dětí, ale i zkušenostmi třetí generace, která rodinnou historii už zná jenom z vyprávění. Vnoučata dědičné zranění v některých aspektech dokonce posílilo, vysvětluje jeden z autorů knihy Marek Price.
1: Třetí generace často byla již plně adaptovaná v té kultuře, ve které žili, a nějakým způsobem nahlížejí na tu minulost s různou mírou porozumění tomu, co se to v té minulosti dělo, a s různou mírou hrdosti na to, co se těm předkům stalo, a tam hodně záleží na té komunikaci mezi generacemi, co je vlastně předáváno, ale řekl bych, že s čím my jsme získali zkušenost, tak je hlavně hrdost, že mám ve své rodině předka, který byl ochoten a schopen se postavit něčemu, čemu řada jiných lidí nebyla schopna takto čelit.
0: A pokud první a druhá generace mluví o těžkých začátcích a případném traumatu, u třetí generace se pocity podle autorů studie výrazně mění. Jejich rodiče a prarodiče, pokud s nimi sdílejí své vzpomínky na odchod z Československa, snaží se často na celém příběhu hledat už především to dobré. Dochází tak k pozitivnímu přerámování rodinného příběhu. Může za to pravděpodobně i větší ochota o těchto zážitcích mluvit.
2: Pamatuju si, když nám říkali, že dědečka zavřeli, ale že o tom děda nerad mluví a že o tom před ním nemáme moc mluvit. Teda, když jsme byli děti. A teď, když už jsme dospělí, tak mi přijde, že s tím nemá úplně problém. A že je rád, že nás to zajímá, že o tom chceme vědět víc.
3: Tak to není téma, které se dá někam zašoupnout. A pak, veškerý historky otce ze zahraničí jsou vlastně takový pozitivní. I to špatný vypráví vesele, že na to rád vzpomíná nějakým způsobem. Děda je vždycky naštvaný. Jakmile se zmíní o minulém režimu, tak čtí, vidí červeně najednou. Potom taky historky ze zahraničí o těch prvních pár letech nejsou negativní. Je to většinou vlastně spíš o vděku.
0: Ve vztahu mezi první a druhou generací se často popisuje fenomén takzvané konspirace mlčení, tedy tendence nemluvit nebo zatajovat prožité události, kterou jsme částečně mohli pozorovat také u druhé generace účastníků našeho výzkumu. Ve vztahu mezi první a třetí generací výzkumy popisují větší otevřenost. Oběti akce a sanace podle výsledků výzkumu většinou častěji a ochotněji o svých zážitcích mluvili s vnoučaty než s vlastními dětmi. Vnoučata zároveň vnímají u svých rodičů a prarodičů jistou opatrnost nebo snahu být připraven, která pravděpodobně pramení z prožitých událostí.
4: Na tátově je to občas vidět. Třeba když přišel covid, museli jsme si s bráchou zařídit pas, kdyby něco. Děda si vždycky pustí zprávy, protože kdyby se náhodou něco dělo, potřebuje to prostě vědět, co se děje, což úplně chápu.
0: U generace vnoučat už výzkumníci převážně nenašli mnoho stop z přeneseného traumatu jejich předků, z nutnosti opustit Československo. Ne všechny nepohodlné disidenty z první generace se ale komunistické STB podařilo vystrnadit. Proč zůstali, vysvětluje na závěr opět Marek Price.
1: Když bych měl říct jenom jednu myšlenku, tak myslím, že to bylo to, že když by všichni odešli, tak nezůstane nikdo, kdo by za tu domácí situaci nějak bojoval a angažoval se. To si myslím, že byla ta hlavní myšlenka, ten hlavní důvod, a pak byly různé další, jako třeba zakotvenost té rodiny tady v zemi, nebo třeba neochota některých členů té rodiny odejít.
0: Publikace Ve vyhnanství s podtitulem Transgenerační vnímání akce a sanace, kterou vydalo nakladatelství Akademia v roce 2025, je formálně zajímavou kombinací odborných analýz a autentických osobních výpovědí. Jednak lidí, kteří akci osobně zažili, a také jejich potomků z druhé a třetí generace. Právě mezigenerační srovnání umožňuje unikátní pohled na dlouhodobé dopady tajné komunistické akce a sanace na jednotlivce i celé rodiny. Ve vyhnanství není jen historickou studií, ale i citlivým dokumentem zachycujícím lidské osudy. To jí dodává velkou čtivost, kterou ocení nejenom milovníci historie. Publikace publikaci jsme vám představili v rámci čtyřdílné série Ex Libris, do které jsme zahrnuli současné knihy, které dokumentují různé aspekty života za socialismu. Citace četli Vladimíra Bezdíčková, Ivo Tajmr, Jiří Sejkora, Anna Jilková, Alžběta Kadlecová a Naďa Reviláková, která je také dramaturgyní pořadu. Jeho zvukovou stránku měli na starosti Jitka Špálová a David Dibelka. A za pozornost děkuje Tamara Kocourková.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Nejpozději do 3 let má být energetický kolos ČES státní ze 100%. Vláda chce totiž z firmy vykoupit 30% současných soukromých akcionářů. Co to bude znamenat? Jak jsou reálné sliby některých politiků, že díky státnímu ČES bude v Česku levnější elektřina? Téma dnešního dílu Peníze a vliv. Jeho hostem bude generální ředitel ČES Daniel Beneš. Zdraví vás Jana Klímová. Stát má nyní v ČES 70% akcí a na nedávné valné hromadě tak lehce prosadil plán, který má vést k plnému ovládnutí firmy. Respektive zatím prosadil jen první krok celého plánu. Jde o založení dceřiné společnosti ČES, v níž má management ještě letos nebo příští rok prodat až 49% akcí. Podle očekávání analytiků to vynese až nižší stovky miliard korun. Tyto peníze pak mateřskému ČES poslouží, aby měl dost kapitálu na výkup 30% akcionářů z celé firmy. Do nové dceřiné společnosti se má posunout skoro všechen nevýrobní majetek, tedy sítě, obchod a služby pro zákazníky. V mateřském ČES, později plně státním, tak zůstanou jen elektrárny, včetně nových projektů jaderných a plynových zdrojů a uhelné doly. Jak to se založením této nové firmy s pracovním názvem dceřiná společnost pro zákaznický segment, tedy DSZS, po měsíci od valné hromady vypadá? To už je první otázka pro šéfa ČES Daniela Beneše, který je u nás ve studiu. Dobrý den.
7: Dobrý den, Jano.
6: Existuje už ta firma?
7: Vznikly dneska.
6: Jak se bude jmenovat?
7: Vlastně jste úplně první, komu to říkáme. Ta dceřiná společnost se bude jmenovat ČES Energy.
6: Teď budete podle vašeho dřívějšího vysvětlení oceňovat majetek, který pak do nové dcery přesunete. S prodejem toho minoritního podílu můžete začít tedy ještě letos? Jak je to reálné?
7: Máme plán, který ve svém základním scénáři znamená, že někdy na konci roku bychom mohli být připraveni spustit celou operaci, protože už budeme mít to nacenění, budeme mít s poradcema rozmyšleno, jakou cestou se vydáme. A to bude někdy, řekněme, konec roku. Rádi bychom to udělali nejpozději první čtvrtletí příštího roku.
6: A jaký je ten nejpravděpodobnější způsob, jakou cestou se vydáte, jak dlouho to může trvat?
7: Já neumím říct, že některý z nich je nejpravděpodobnější. Základní scénáře jsou dva. A my v tuto chvíli máme jedinou jistotu, že se budeme chovat způsobem, abychom z toho pro ČES AS vytěžili maximum. To znamená, pokud dojdeme přesvědčení, že maximum pro ČES AS bude IPO, neboli uvedení nového titulu na burzu, tak se vydáme touto cestou. Pokud dojdeme přesvědčení, že nejlepší je nabídnout to infrastrukturním světovým hráčům, tak se vydáme touto cestou.
6: Teď mluvíte o dvou variantách. Zmiňoval jste ale dříve ještě variantu, že byste mohli třeba nabídnout těm stávajícím akcionářům ČES AS nějakou výměnu akcí. To je také ve hře?
7: A to není třetí varianta. Na to, abyste mohli vyměňovat, musíte mít to IPO. To znamená, to je jako možný následný další krok, pokud bychom se vydali cestou IPO, že bychom mohli nabídnout, když už by ten titul byl, to ČES Energy na burze, že bychom stávajícím akcionářům ČESu za nějaký kurz mohli nabídnout směnu akcí dobrovolně.
6: Můžete vyloučit, že kromě toho, jak by to teď říkáte, tedy že to základní kritérium bude cena, jaká vám vyjde prostě za ten způsob prodeje, že prostě tady bude nějaké politické rozhodnutí, že třeba se má podpořit kapitálový trh tím, že uděláte IPO na pražské burze, protože zní asi později, až se ze státní, tak odejde celý ČES. Takže třeba toto tam bude hrát roli, že to nebude jenom o té částce.
7: Já si nedovedu představit, že bych dostal politické zadání tohoto typu.
6: Já si to umím představit. Kdybyste dostal takovéto zadání, tak řeknete ne.
7: Vy hovoříte o pokynu, jo? Naše komunikace s politickou reprezentací nemá formu pokynu, proto si nedovedu představit, že bychom dostali pokyn. V každém případě vybereme nejlepší variantu pro naše akcionáře. a věřím, že Česká republika, stát, politici, když jim to představíme jako všem ostatním, tak pochopí, která ta varianta je nejlepší. Samozřejmě, že vedle toho můžou být vedlejší aspekty, které nahrávají kapitálovému trhu, ale to nemůže být jako vodítko pro to, že půjdeme buď doleva nebo doprava a toto rozhodne.
6: Tak zatímco minoritní akcionáři ČEZu a také stát, který tady ovládá těch 70% akcí, tak to založení dceřiné firmy a její částeční prodej schvalují, tak jsou ale i názory proti nebo jiné. Třeba pirátský poslanec Ivan Bartoš napsal na síti X, že stát si nechá výrobu, tedy šrot, a prodá podíl vlastně v té ziskové části, že to nedává smysl. A takových názorů jsem zaznamenala i víc, nejen tedy od opozičních politiků. Dává to tedy nějaký jiný smysl, než že prostě potřebujete jako ČES peníze na pozdější výkup těch minoritářů z celého ČES, který po vás prostě chce vláda, nebo možná sami některé velké skupiny mezi minoritáři?
7: To je hodně dlouhá otázka. Já to odmítám, že by to byl šrot, protože to je výroba. Říct, že výrobní část je šrot, to tím někdo říká, že Temelín je šrot, nebo Dukovany jsou šrot. To je prostě politická zkratka, politický heslo. Nechci hodnotit prostě politický hesla Pirátů, to je na jinou debatu a myslím si, že mi to nepřísluší. Ani na to nemáme dneska moc času. Jinými slovy, já říkám, že výrobní část je výrobní část, v které je celá řada zdrojů, které jsou ultramoderní. No a kdyby to bylo tak, že bychom do státu nechali jenom tři uhelní elektrárny a dali do nějaký jiný části, třeba ty jaderný, tak to bych jako pochopil. Ale říká to někdo, kdo vlastně neví, co tam dáme, a je mu to trochu jedno, protože politický heslo se nemusí potkat s realitou, hlavně, že funguje. Jo.
6: A jaká část je víc zisková? Jako ta,
7: především ty jaderný elektrárny. Ale dostávám se k tomu, proč to dává smysl. Je to tak, že hlavní důvod, který my v tom vidíme, je ten, že stát říká, že chce ve výrobní části mít 100%, souvisí to s výstavbou nových zdrojů, souvisí to s rozhodováním o uzavírání starých zdrojů. V momentě, kdy tam nemáte minoritní akcionáře, tak můžete dělat rozhodnutí, které investorovi, který je čistě dividendový a chce co největší dividendu každý rok a dlouhodobé plány a cíle ho nezajímají, tak v tu chvíli se jim ty zájmy se jim rozcházejí. Z toho důvodu logicky stát říká, má to ve svým programu prohlášení současná vláda, že vlastně nechce v tomhletom střetu motivací jako pokračovat a dává smysl tím pádem tu výrobní část mít 100% státní, protože pak se dělají jednoduše rozhodnutí o tom, jestli uhelnou elektrárnu zavřete později, nebo jestli postavíte tolik jaderných bloků.
6: Jasně, to říkáte vy jako management, ale pak tady máme politiky, třeba podle místopředsedy vládní SPD Radima Fialy, který se také stal teď členem dozorčí rady ČES, je výhoda toho budoucího zestátnění, že vláda bude moct upravovat ceny elektřiny podle zákona o cenách, třeba v krizových situacích. Zažili jsme to v energetické krizi, že raketově rostly a že u toho nebude muset řešit nároky minoritních akcionářů, kteří by v případě snížení ceny elektřiny třeba podali žaloby na ušlý zisk. Takhle to vysvětloval. Je tedy tohleto správná teze, že vám to budoucí nové schéma ČEZu umožní, nebo umožní to zásahy státu do cen elektřiny? Především tak, teda té silové, kterou bude 100% vyrábět?
7: No, tak vzhledem k tomu, že to říkal Radim Fiala, jak je to politické prohlášení. Dneska už vlastně to funguje tak, že v české legislativě je překlopená legislativa Evropské unie, která říká, že se dá zastupovat cena elektřiny v krizových situacích. To tam už dneska je. A samozřejmě to vede k tomu, když máte různé akcionáře s různýma motivacema, že se to ne každému líbí. I když to je zapracováno do legislativy, udělá ten stát nějaké rozhodnutí, ať už v daňové oblasti nebo jakýkoliv jiný, udělá to, stejně se to těm minoritářům nelíbí. A ten střet tam potom jako logicky jako je, to jsme zažili přeci. A vlastně stojí proti sobě 10 milionů Čechů, kteří chtějí levnou elektřinu, proti 100 tisícům akcionářům ČEZu v České republice, je 150 tisíc, ne všichni jsou v České republice, kteří chtějí drahou elektřinu. A politici vlastně nechtějí ten střet řešit. To znamená, není to tak, že by se nedala pracovat s cenou elektřiny, to je v Evropě celkem známá věc, jakým způsobem se dá pracovat s tím, aby občan měl levnou elektřinu, můžeme se o tom dlouze bavit, jakým způsobem se to dá dělat, ale je lepší, když tam ten střed nemáte.
6: Dobře, a v čem bude jiné, když bude stát 100% ovládat ČES, 100% ovládat elektrárny, elektrárny, v čem bude mít prostě jiné pravomoci zasahovat do cen elektřiny, snížit ceny elektřiny, než jaké má teď.
7: Co se týká ceny elektřiny, tak ona samotný obchodní model a struktura toho produktu elektřiny je dost složitá. To znamená, a teď se bavíme o výrobní části, neboli potom o cílové složce elektřiny, dá se to samozřejmě upravovat, jak přes finanční toky, tak přes fyzické toky. To znamená, nepotřebujete k tomu, abyste jako stát ovlivňovala cenu elektřiny ve prospěch občanů. Nepotřebujete 100% vlastnit ty výrobní jako závody, které vyrábí elektřinu. Nakonec všude v Evropě vidíte nějaké modely. Každý ten model má nějaké své výhody a nevýhody a jde to dělat i bez toho. Když to samozřejmě děláte i bez toho a máte tam ty minoritáře, oni jsou jako frustrovaní, jsou naštvaní a mají pocit, že jsou okradený. To znamená, jde to dělat legálně, akorát se jim to nemusí líbit a ten konflikt je nepříjemný prostě všem, kteří se toho zúčastňují.
6: Ještě jedna věc k tomu, jak by to vlastně fungovalo, když tedy stát bude mít 100% ve výrobě elektřiny a bude mít ale 49% soukromých akcionářů, bude mít ve firmě, která bude ovládat obchod, trading, sítě a tak dále. Zmizí ten problém, že zas tam budou soukromí akcionáři, dokonce jich bude ještě víc, kteří budou mít zájem na tom, aby se prodávala ta elektřina co nejdráž.
7: Proto jsem říkal, že ten produkt elektřiny je dost složitý. Je tam silová elektřina, pak je tam ta distribuce, což je úplně jiný obchodní model, protože tam ta cena je regulovaná, protože je to přirozený monopol a tu ziskovost určuje energetický regulační úřad. To znamená, když někdo investuje do třeba ČEZ distribuce v budoucnu, tak počítá s nějakou ziskovostí, která je relativně jistá, protože to je regulovaný biznis, kde je stanovená
6: to
7: cena,
6: chápu, ale
7: a nemůže počítat s výkyvem, že najednou v době krize vydělá 10x víc.
6: Čili není to tak, že by se přeléval zisk potom do té nové dceřiné společnosti.
7: Ne.
6: Dá se opravdu očekávat, že za prodej toho minoritního podílu v té dceřiné společnosti ČEZ Energy, že získáte tolik, že díky tomu potom budete mít dostatek kapitálu na vykoupení těch 30% akcionářů z mateřské firmy?
7: To je opravdu předčasná otázka, ale myslím si, že předběžně se dá říct, že řádově to sedí.
6: To znamená 200 až 250 miliard.
7: Já nechci říkat žádné číslo, vždycky se řekne číslo a pak se všichni upnou, že ten člověk řekl, že to bude tolik a ono to je trochu víc nebo míň. Je to řádově ty čísla, které jsou v médiích a které říkáte. Samozřejmě na to, abyste vykoupila někoho a on to chtěl prodat, musíte mít dohodu, ale řádově ty čísla sedí, které jsou ve veřejném prostoru.
6: Dá se v tuto chvíli odhadnout, kdy začne případně ten výkup minoritních akcionářů z celého ČEZu?
7: No, tak já si myslím, že v tom ideálním scénáři by se to mělo potkat s tou první částí, to znamená, bavíme se o příštím roce ideálně, ale ono je to taky o tom, jak se budou chovat ty minoritáři ve smyslu, jestli s nima bude spíš rychlejší nebo pomalejší dohoda.
6: Teoreticky by se mohlo začít už v roce 2027?
7: Teoreticky je možné cokoliv, ale z praktického hlediska si myslím, že to je spíš méně pravděpodobný scénář.
6: Je nějaká varianta, že k tomu výkupu nakonec nedojde?
7: Tak teoreticky se to stát může. Představte si, že prostě se rozhodnou, že nám to neprodají. To se stát může.
6: Vedete nějaké
7: ale je to nepravděpodobné.
6: Vedete vy nebo akcionáři z vlády, řekněme, nějaká jednání s těmi významnými finančními skupinami, které jsou mezi minoritními akcionáři, mluvím o GNT a lidech kolem ní, Pavlu Tykačovi
7: žádný
6: a lidech
7: jednání
6: kolem
7: se zatím nevedou, pokud vím. A jako občas se potkávají někteří politici s některýma českýma miliardářima, ale že by to bylo jednání o tom, vykoupíme, za kolik vykoupíme, tak myslím, že takové jednání se zatím ještě nikdy nevedly a nevedou.
6: Naším hostem je Daniel Beneš, předseda představenstva a generální ředitel ČEZ. My už jsme tady o tom trochu mluvili, že je to i váš názor a je to i převažující názor, řekněme, vládního hnutí ANO, že ten hlavní důvod zestátnění je, dejme tomu, stavba nových elektráren, jako ten převažující, především tedy těch jaderných, protože je také bude financovat stát. Dá se teď odhadnout, o jak velkých investicích do jádra celkově je řeč, protože nejde jenom tedy o EDU 2, kde už stát má 80%, které připravuje stavbu dvou nových bloků v Dukovanech, ale jsou to i další projekty, takže dá se říct tedy, o jak velkých projektech mluvíme, jako pokud jde o finance?
7: No, je to tak, že vlastně jak dožívají staré elektrárny a musí se stavět nové a do toho roste i spotřeba elektřiny jako taková, tak vlastně v těch bilancích států, které si stát jednou za rok přepočítává na ministerstvu průmyslu a obchodu, dělají si bilanční tabulku, tak oni plánují, kolik se má čeho postavit. To znamená, když se mě ptáte, kolik budou stát jaderné bloky, tak nejdřív si musíme říct, kolik jich bude a dokdy. Jo? Takže tak jako jednoduše přes palec si myslím, že do roku 2050 si myslím, že se do jaderných bloků bude muset zainvestovat něco přes 2000 miliard korun. Něco takového.
8: Čili 2 biliony.
7: Tak, tak. Řádově. Ale může se stát, Temelín, že vám jeden projekt se dostane za rok 50 před a pak mi budete říkat, že jsem neříkal pravdu. Jo? Je to v těchto řádech.
8: Jasně. To znamená Dukovany, Temelín a malé modulární.
7: Bavíme se o tom, že plus minus do roku 2050 by měly být dva bloky v Dukovanech, to znamená pátý, šestý blok, na to je smlouva s korejským KHNP. Pak máme lokalitu v Temelíně, kam se vejdou dva velký bloky a ještě vedle malý modulární reaktor. Pak chceme stavět malé modulární reaktory na našich lokalitách, které dneska jsou nejaderné, ať už jsou to Dětmarovice nebo v severních Čechách.
8: Dva bloky elektrárny Dukovany mají podle smlouvy stát v cenách loňského roku 407 miliard nebo přes 400 miliard korun. Podle dokumentu, kterým Česko žádalo koncem loňského roku o notifikaci státní podpory pro oba bloky Dukovany, tak stát počítá s celkovou půjčkou pro EDU 2 celkově 23 až 30 miliard eur, tedy 556 až 725 miliard korun přepočteno dnešním kurzem eura. Bude tedy cena Dukovan, když to všechno dobře půjde, dvojnásobná v těch budoucích cenách, nebo...
7: 550 není dvojnásobek, počet 400, ne?
8: 725, to je to rozpětí.
7: Já jsem ten výpočet, který MPO dávalo na Evropskou komisi, neviděl, ale bavíme se o tom, že se bude stavět do roku 2036, to znamená porovnávat současnou cenu peněz a cenu peněz v roce 36. Myslím si, že ten výpočet budou mít správně, ale v současných cenách je to 400 miliard korun.
8: Jak to bude s tou první fází půjčky na Dukovany? Měli jste ji původně dostat už pro letošní rok, ale protože se čeká na notifikaci, tak nakonec není. Bude EDU 2 žádat tedy na příští rok a v jaké výši?
7: Já vám na to úplně neumím odpovědět, protože já nemůžu mluvit za společnost Elektrárna Dukovany 2, protože my jsme 20% akcionář.
8: Ale
7: to je spíš dotaz na pana Závodského, než na mě. To znamená, nechci, abych mu bral jako téma, ale myslím si, že to má se státem dohodnuté, že to bude tak, jak říkáte.
8: Jakože bude už pro příští rok žádat tu půjčku.
7: Nejspíš ale... asi ano, ale je to fakt otázka na něj.
8: A ani tu výši.
7: Já nesedím ani v dozorčí radě té společnosti, ale je to nejspíš takhle.
8: Ráda bych se zeptala ještě na jiné elektrárny, než jsou ty jaderné, a to jsou plynové, protože ty se budou stavět nebo mají stavět v nejbližší době, aby mohly nahradit končící uhelné elektrárny. Stát slíbil, že jejich stavbu podpoří formou takzvaných kapacitních plateb. Aukce by měla být již teď v červenci. Bude tam ČES soutěžit v té aukci?
7: No, je to ty kapacitní mechanismy, tak jak se o tom mluví, mají ten důvod, že v tuto chvíli je potřeba naplánovat výstavbu zdrojů a může se stát, že kdyby se to nechalo volně, tržně, tak by ti jednotliví investoři, hráči prostě to rozhodnutí neudělali. A pak by se stát dostal do situace, že by v nějakém čase neměl dostatek řiditelného výkonu a musel by jako vlastně dělat kroky k tomu, že neodstaví uhelné elektrárny. Z tohohle pohledu, a nejenom v Čechách, to se řeší všude jinde, se dělá rozhodnutí typu, že stát to podpoří kapacitním mechanismem neboli stálou platbou za to, že když to někdo postaví, že jim za to připlatí. A dělá to z důvodu toho, aby měl tu bilanci a aby vlastně řídil to energetické portfolio.
8: Takže vy se budete hlásit do té
7: aukce? Já vám to neumím ještě dneska projekty říct, protože jsem neviděl ty podmínky, oni to ještě nevypsali, takže tam se řeší celá řada věcí, si myslím, dělá se to na MPO, ale nejhorší možný scénář by byl, kdyby se to napsalo způsobem, že vlastně by se vlastně platilo kapacitní mechanismy stávajícím elektrárnám a nic jiného by se nepostavilo. To by trošku postrádalo smysl platit za něco, co už tady je.
8: Ale MPO mluví o tom, že to bude vypsáno technologicky neutrálně. To nebude vlastně jenom pro plynové elektrárny.
7: Já myslím, že MPO je trošku svázováno tím, jaké jsou pravidla v Evropské unii, ale kdyby to mělo být tak, že výsledek bude, že vyhrajou stávající elektrárny a bude se platit, aniž by se stavili nový zdroje, tak to postrádá celé smysl, protože proto se to dělá.
8: Máte nějaké informace, jaké jsou odhady, kolik taková podpora těch nových zdrojů bude stát potom v té regulované složce?
7: To záleží na tom, kolik by se toho stavělo, takže to je předčasné. Ale jako bavíme se o miliardách, nejsou to malé peníze.
8: Čili se to projeví potom i v té konečné tak, ceně elektřiny.
7: Aby to bylo obhajitelné, tak to musí mít nějaké benefity. To znamená, celá vlastně faktura za elektřinu, který občan nebo podnik dostane, tak má celou řadu složek a musí to v dlouhodobém horizontu být výhodnější, než to nedělat. A jsou jenom dva důvody, prostě proč stavit elektrárny. Jednak cena a jednak jistota, že tu elektřinu vůbec máte. A tohle musí být politicky obhajitelné a vysvětlitelné, že to je dobré rozhodnutí. Jinak je lepší to nedělat.
8: Pro ty nové plynové zdroje, které plánujete, tak bude potřeba zajistit víc plynu. ČES s podporou vlády vyjednává o dlouhodobějších kontraktech na plyn, třeba z Azerbajdžánu na 15 let nebo ze Spojených států. Je něco z těchto dvou záměrů už před podpisem?
7: No je to tak, že dostatek plynu pro Českou republiku nejen kvůli plynových elektrárnách, ale obecně kvůli spotřebě České republice je samozřejmě důležité téma, obzvlášť od války, kdy se zastavily toky plynu z Ruska. My jsme se tomu věnovali velmi intenzivně, stali jsme se velmi aktivní od momentu, kdy jsme 3 měsíce po začátku konfliktu na Ukrajině se domluvili na pronájmu terminálu na zkapalněný plyn v Amzáfenu. Tam máme pronátý terminál do roku 27, máme pronátý terminál v německém Štáde, což už není plovoucí, ale stacionární na pevnině, na 15 let, takže my jsme připraveni přijímat zkapalněný plyn. Převážnou většinu teď do Emzáfenu vozíme ze Spojených států. Zatím jedeme na bázi, že kupujeme každou loď zvlášť na burze. Jednáme o dlouhodobých kontraktech na zkapalněný plyn ve Spojených státech, ale je dobré diverzifikovat. To znamená, my kupujeme i trubkový plyn, máme nějaké dodávky z Afriky přes Itálii, jednáme s Azerbajdžánem, jak o trubkovém, tak o zkapalněném.
8: Vlastně, vrátím se k té otázce, jestli je něco před podpisem z těch dlouhodobých kontraktů.
7: Je v jednání Azerbajdžán, takže nechci komentovat detail. Myslím si, že ještě budou další jednání s norskou státní společností.
8: Na to jsem se chtěla zeptat, proč vlastně se vůbec nemluví o Norsku jako evropském dodavateli, s kterým navíc Česko dříve mělo dlouhodobý kontrakt.
7: S Norskem je to tak, že když to tak řeknu, Noři nevěděli, co by za to chtěli, že to je neruský plyn, jediný v Evropě. No a v momentě, kdy jsme se rozjeli do USA, do Azerbajdžánu, tak najednou jsou ochotní jednat.
8: Takže
7: myslím si, že je to dost srozumitelné, co jsem vám řekl. Takže jednáme i s Norskem, nebo budeme jednat i s Norskem, pan premiér tam jede v září.
8: Dříve jste měli smlouvu s ruským Gazpromem pro plynovou elektrárnu, kterou máte v Počeradech. Gazprom potom přestal dodávat v době energetické krize a po vpádu Ruska na Ukrajinu. Podařilo se vám v arbitráži, kterou se zahájili proti Gazpromu, něco vymoct?
7: Zatím máme uznaný nárok a teď se snažíme vymyslet způsob, jak ho přeměníme na peníze, což je jako dlouhá cesta. Ale nevzdáváme to. Detail vám neřeknu, protože to není ani taktické.
8: Jako, dal by se prodat takový nárok?
7: Asi jo. Asi by to nebylo tak, že by nám Rusové zaplatili, spíš bychom to prodali někomu, kdo má vůči ním závazek.
8: Takže běží nějaké jednání?
7: Neřeknu vám nic. Nezlobte se. Je to v našem zájmu vám nic neříct.
8: Zmínila jsem energetickou krizi, kdy ceny elektřiny i plynu vyletěly vzhůru. Od té doby zlevňovaly. Teď zase se mluvilo o zdražení v souvislosti s válkou na Blízkém východě. Ten konflikt trval skoro čtyři měsíce. Teď
7: no,
8: to vypadá.
7: Nikdo neví, jestli skončí.
8: Nikdo neví, jestli skončil. Je v tuto chvíli jisté, že se ta situace už prostě propíše do cen plynu, potažmo elektřiny, buď do konce roku, nebo spíš na příští rok?
7: Je to tak, že když už to trvá 3 měsíce a nikdo neví, jak to bude, tak se to trochu propsalo do velkoobchodních cen v dalším horizontu. Když se podíváte na cenu elektřiny, tak někdy v únoru stála kolem 80 euro, teď stojí necelých 100. Příští rok má

0: co dávají fixované smlouvy na několik let, tak tam už se to logicky trochu promítlo. U těch běžných nefixovaných produktů na letošní rok se to zatím nepropsalo, ale myslím si, že nějaký vliv to bude mít. Ne tak velký, jako když začala válka na Ukrajině, ale nějaký vliv to má.
1: Doba zlevňování podle vás skončila? Bude tam
0: výkyv nahoru a pak to zase začne klesat dolů.
1: Mm-hmm. Takže dá se čekat, že od ledna
0: je to předčasné
1: budou krabítky dražší.
0: Je to předčasné říkat.
1: Díky za rozhovor.
0: Děkuji.
1: Z dnešního pořadu Peníze a vliv je to všechno. Hostem byl generální ředitel a předseda představenstva ČES Daniel Beneš. Příjemný poslech dalšího programu Plusu přeje Jana Klímová.
2: Zaostřeno. Od chytrých senzorů v Plzni až po malé obce na jižní Moravě. Jak zabránit zbytečným ztrátám vody, jak ji zadržet v krajině i ve městech. V pořadu Zaostřeno Víta Pohanky zjišťujeme, jak se česká města a obce přizpůsobují klimatické změně. Zaostřeno. Zítra po 20. hodině na Plusu.
3: Co na svých zasedáních řeší Rada Evropské unie a co Evropská rada?
2: Český rozhlas Plus. Encyklopedie.
3: Oba formáty patří k vrcholným orgánům Evropské unie a několikrát do roka svádí dohromady hlavní představitele jejich členských zemí.
4: To znamená, vždycky je tam těch momentálně 27 států zastoupeno, liší se ale úroveň zastoupení a témata, o kterých se jedná.
3: Vysvětluje na úvod profesorka mezinárodního práva Veronika Bílková z Pražské právnické fakulty Univerzity Karlovy. Vyšší status má Evropská rada. Na jejich summitech se zhruba čtyřikrát ročně scházejí vrcholní představitelé států, prezidenti, prezidentky, premiéři či premiérky a jednají o politickém směřování a prioritách Evropské unie jako celku.
4: Takže na zasedáních Evropské rady bylo rozhodnuto třeba o přijetí společné měny eura nebo o přijetí nových členů. Třeba to východní rozšíření, které se týkalo i České republiky, bylo odsouhlaseno právě Evropskou radou.
3: Dává příklad rozhodnutí, které se završilo v roce 2004, Veronika Bílková.
5: We're welcoming 10 new member states into the European Union. And today marks a new beginning for Europeans.
6: Jetzt geht's los. In vereinter Kraft wird die Europaflagge gehisst. Und bitte einen riesen dicken Beifall dazu, jawohl. So muss das sein.
3: Naproti tomu na summitech Rady Evropské unie se scházejí jednotliví ministři, ministrině, případně jejich další spolupracovníci, aby projednali operativní úkoly nebo konkrétní opatření týkající se společné evropské politiky. Jejich spektrum může být velice široké.
4: Od boje proti terorismu přes azylovou a migrační politiku až třeba po otázky školství nebo třeba ochranu životního prostředí. Všechny ty otázky, které vlastně nejsou vyhrazeny jenom členským státům.
3: Upřesňuje profesorka mezinárodního práva Veronika Bílková. Své hlasování poté ministři stvrdí vydáním právního aktu. Díky této pravomoci se Rada Evropské unie řadí k jednomu z vrcholných rozhodovacích a také zákonodárných orgánů Evropské unie.
4: Rada Evropské unie se přímo zúčastní legislativního procesu v rámci Evropské unie po boku Evropského parlamentu, což je další orgán Evropské unie. Evropský parlament asi posluchači budou znát už proto, že tu přímo tam volíme svoje zástupce. A Evropský parlament ve spolupráci s Radou EU vytvářejí evropskou legislativu, to znamená přijímají ty akty, které potom mohou být právně závazné, dokonce i přímo pro členské státy, jako jsou nařízení nebo směrnice nebo rozhodnutí, to jsou ty nejdůležitější právní akty. To je vlastně hlavní úkol Rady EU, účastnit se normotvorby v těch různých oblastech aktivit.
3: Doplňuje Veronika Bílková. K další významné agendě Rady patří i schvalování evropského rozpočtu. A když mluvíme o schvalování, je dobré připomenout i systém hlasování v Radě Evropské unie. Ten je poměrně komplikovaný. Pro přijetí většiny závěrů a právních aktů není potřeba jednomyslné schválení. Stačí přijetí takzvanou kvalifikovanou většinou.
4: Hlasy různých států mají různou váhu a není potřeba získat souhlas všech států.
3: Dodává k tomu profesorka mezinárodního práva Veronika Bílková. Každý půl rok předsedá Radě Evropské unie jedna ze zemí 27. Na Česko doposud vyšlo toto rotující předsednictví v letech 2009 a 2022.
7: V čele unijní delegace

0: se dorazila tento deštivý den na zámecké návrší v Litomyšli předsedkyně Evropské komise.
1: I have seldom seen a presidency that has been more successful and more focused and more professional than the Czech presidency.
2: Naproti tomu Evropská rada má stálého voleného předsedu na 2,5leté období s možností opakování mandátu. K dalším vrcholným orgánům patří vedle Evropské rady, Rady Evropské unie a Evropského parlamentu ještě Evropská komise. Ta se skládá znovu po každých volbách do Evropského parlamentu a všechny členské státy v ní mají po jednom komisaři nebo komisařce.
3: 21 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Prezident Pavel se kvůli účasti na summitu NATO obrátil na ústavní soud. Ukrajinci zničili železniční most na Krym. Portugalský útočník Ronaldo dal jako první fotbalista v historii gól na 6 mistrovstvích světa. A počasí zítra bude slunečno a teploty až 33 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Ústavní soud obdržel kompetenční žalobu prezidenta Petra Pavla ve sporu o účast na červencovém summitu NATO v turecké Ankaře. Podle Pavla je zastupování státu navenek ústavní pravomocí prezidenta. Vláda ale včera oznámila, že s jeho účastí nepočítá. Misi povede premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Účastnit se budou i ministři obrany Jaromír Zuna za SPD a zahraničních věcí Petr Macinka z motoristů. Návrh přišel soudu do datové schránky včera večer, potvrdila jeho mluvčí Miroslava Číha.
5: Ve věci nyní budou probíhat standardní procesní úkony, tedy bude věci přidělena spisová značka a soudce zpravodaj v souladu s rozvrhem práce. O návrhu na přednostní projednání bude rozhodovat plénum ústavního soudu. Jak již ústavní soud dříve deklaroval, je si vědom naléhavosti této věci. Do doby, než se sejde plénum ústavního soudu, to je do zítřejšího dne, nebudeme poskytovat žádné další informace.
4: Maximální cena nafty zítra klesne, benzín naopak nepatrně podraží. Informovalo o tom ministerstvo financí. Za litr nafty řidiči zaplatí maximálně 630 korun a 630 halířů. To je o 18 halířů méně než dnes. Benzín bude stát nejvýš 40,55 za litr, to je o 5 halířů víc než dnes. Vláda plánuje ceny paliv regulovat zatím do konce června. Ukrajinská armáda oznámila zničení železničního mostu na anektovaný Krym. Cílem sil zvláštních operací byl most přes severokrymský kanál. Moskva tyto zprávy nekomentovala.
6: Síly zvláštních operací oznámily, že se v noci na dnešek podařilo zcela zničit strategickou vojensko-logistickou tepnu okupantů na severu Krymského poloostrova a doložili to záběry z útoku na železniční most. Rusko dopoledne udeřilo balistickými raketami na významné průmyslové město Kryvý Rih. 3 lidé zahynuli a 9 bylo zraněno, oznámili tamní úřady.
7: Sestřelili.
6: Přístavní Oděsu Rusko dopoledne ohrožovalo nepilotovanými letouny. Protivzdušná obrana útok odrazila, ale trosky jednoho z dronů dopadly na pláž a zabily 24-letou turistku. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
4: Restaurátoři a sochaři opravují klenbu kolem oken v jižní části katedrály svatého Víta na Pražském hradě. Kvůli špatné statice musí některé kameny odsekat a nahradit novými. Návštěvníky areálu ale práce neomezí. Opravy v katedrále budou pokračovat i v dalších letech, říká ředitel správy Pražského hradu Pavel Vyhnánek.
8: Letos se zaměřujeme na jižní stranu té nejstarší části katedrály, ještě z dob Petra Padléře. Dohromady budeme investovat přes 20 milionů korun a již nyní se zamýšlíme nad tím, které části katedrály se budeme věnovat v příštím roce.
9: Cristiano Ronaldo jako první fotbalista planety dal gól na 6 mistrovstvích světa. Kolikrát se nakonec trefil celkem v utkání proti Uzbekistánu? Poví Jan Suchan.
10: Dvakrát útočil na hat-trick, několik šancí neproměnil. Portugalsko nakonec porazilo Uzbekistán 5-0, když ke dvěma brankám Ronalda přibyli trefil Nuno Mendes, Rafaela Lea a jeden gól byl vlastní od Uzbeků. Jan Suchan, Radiožurnál.
9: Už za necelou hodinu začne zápas o první místo tabulky ve skupině L, a to mezi Anglií a Ghanou. V 1 hodinu ráno českého času vyzve Panama Chorvatsko a od 4:00 se Demokratická republika Kongo střetne s Kolumbií. Čeští hokejbalisté zdolali na domácí mistrovství světa v Ostravě Slovensko 3-2 po samostatných stříleních a vyhráli i 4. zápas na turnaji. Ve středu se utkají s Američany od 17:30.
7: Překážky na D8 u Plzně a taky na D8 za sjezdem na Libouchec. Na dálnici D5 z Rozvadova do Prahy se vyhněte překážce za sjezdem na Plzeň a Most. Na 88. kilometru leží na vozovce sražená zvěř. Na D1 máme hlášené překážky za Ostravou ve směru do Polska. Za sjezdem na Hrušov a Vrbici na kilometru 367,5 se na vozovce povalují kusy pneumatiky. Na D8 z Prahy do Drážďan opatrně před sjezdem na Libouchec. Na 79. kilometru stojí do dopravní značení po porouchaném vozidle. Odstavný pruh je uzavřený. Na silnici 50 ze Starého Hrozenkova do Uherského Hradiště čekejte komplikace u Uherského Brodu. Na 79. kilometru zasahují hasiči u požáru vozidla, projíždí se Kyvadlově. A následky nehody překážejí na silnici 56 z Opavy do Hlučína. V Zábřehu u Dolního Benešova se střetlo osobní auto s motorkou. Na místě záchranáři, i tam čekejte omezení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Zítra čekáme jasno až polojasno, nejvyšší teploty 28 až 33 stupňů Celsia, na severovýchodě 26 až 30 stupňů a na horách většinou kolem 23. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Přednostně koně. Takový je název dokumentárního pásma o historii loďského geta. Pořad byl připraven podle knihy Richarda Sémana Ghetto Litzmannstadt 1941 až 1944 a vznikl také ve spolupráci se Židovským muzeem v Praze.
3: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu. Dokument.
11: 16. října uplynulo 65 let od doby, co byl z Prahy vyslán první transport českých židů do ghetta v polské Lodži. Konkrétně se jednalo o 5000 osob, z nich se vrátili jen jednotlivci. Jejich osudy a fungování tohoto tábora zaznamenal ve své knize Ghetto Litzmannstadt český publicista Richard Sémann. A právě tato kniha dokumentů se stala podkladem předčasně zesnulému rozhlasovému autorovi a dramaturgovi Zdeňku Boučkovi k vytvoření pořadu Přednostně koně. Za režie Vlada Ruska byl natočen v roce 2001 a popisuje historii loďského ghetta, v němž na 4 kilometrech čtverečních živořilo a umíralo 160 tisíc židů z Evropy a také z Čech. Shodou okolností, nebo chcete-li, božím řízením, se stalo, že téhož 16. října byli o 5 let později popraveni hlavní němečtí viníci druhé světové války, odsouzeni k trestu smrti norimberským tribunálem.
12: Počátek 20. století neskrblí dětmi. Do spořádané opavské rodiny se rodí budoucí doktor práv Pavel Eckstein. Roku 1919 přichází na svět v Praze Heda Kováliová a o několik let později Eva Pleskotová a Vilma Einsteinová. Oni se dožili stáří a jejich svědectví a svědectví dcer uslyšíte v tomto pořadu.
13: Rodina nebyla ortodoxní, tatínek byl takzvaně dbalej všech předpisů. To znamená, že všechny vysoké svátky se u nás velice dodržovaly. Na Jom Kipur jsme se museli postit.
12: Členové židovských rodin se tenkrát považovali za Čechy nebo Němce. Chodili do Sokola a vlasteneckých spolků a taky do synagogy.
13: Na Nový rok byl samozřejmě obchod zavřen, tedy v té velice nacionalistické Opavě. Na tatínek s cylindrem na hlavě se odebral do synagogy, kam mě vždycky vzal sebou, ale musím se přiznat, že mě to vůbec nic neříkalo. Pro mě synagoga byla hudba, tatínek mě to za zlé neměl, ale jak si kladl důraz, abych se po jeho boku v té synagóze objevil, a já jsem zase na tu hru přistoupil a na ty vysoké svátky jsem prostě tam chodil a pozoroval to. Náš spor se vyřídil tím, že jsem tedy vystudoval práva na dosti slušné úrovni, pokud se týče vysvědčení, takže tatínek byl jako spokojený.
14: Až do konce 30. let Pavel Eckstein nezažil protižidovský incident.
13: Pracoval jsem mezi tím jako asistent režie v operním divadle v Opavě a později tedy v mém milovaném novém německém divadle v Praze, prosíka milovaném, protože dneska tady sedím a smím spolupracovat na jeho dalších osudech.
15: Kdybyste chtěli vzpomínky natočit znovu a kvalitněji, mnohdy už by to nešlo. Vysokého věku se dožili jen někteří. Mezi nimi Heda Kováliová, která měla chytrého, nadaného a zámožného otce.
16: Dal se dohromady se dvěma ještě jinými, velmi šikovnými lidmi, a založili tedy tu továrnu Šobatrykovnivá, myslím, že to Valdeska Kováliová. Jenom se Matěj přijel jednou právě z Německa a říkal při večeři, říkal mamince, matičko, já jsem taky viděl toho Hitlera. A je to takový malý človíček, trošku na něm trenčkoty, a já ti řeknu, to je fixní. Chodila se ve námořnici a můj tatínek si dokonce připřál, abych měla soukromé hodiny, ve kterých by se probírala Bible.
15: Přešla první světová válka. Měli žít v pohodě. Jak se všechno změnilo?
17: Die deutsche Kolonne, der Panzerwagen und der Motorradwagen auf den Wenzelplatz ein.
18: Rok 1939. Na území, které zbylo po mnichovském okleštění Československa, byl zřízen protektorát Čechy Morava. Německá politika vycházela z této strategie.
14: Lidský a materiální potenciál protektorátu nutno co nejvíce využít pro válečnou mobilizaci. Konečné řešení české otázky spočívá v naprosté germanizaci.
18: Jedním ze základních nástrojů germanizace bude židovská politika. Kořist židovského majetku se stane nástrojem expanze do českého hospodářství.
14: Legálně nebo tajně stačí před Němci utéci na 30 tisíc Židů, přibližně každý čtvrtý. Po zahájení války nazrává čas, řečeno slovy Hermana Göringa, pro velké účtování s těmi zbývajícími ze zemí podmaněné Evropy.
18: Původně tu byla představa jakéhosi židovského geta v Nisku nad řekou Sanem ve východním Lublinsku. Zdánlivě zajímavý nápad zřídit obrovský židovský stát vzal za své pokorigování konečného cíle. Definitivní formulace pak zněla:
15: zničit vysídlením. A tak se staly mocnými vyhlazovacími zbraněmi hlad, zima, epidemie.
18: Hitler se rozhodl pro dvě velkogeta na území bývalého Polska. V Lublinu a Lodži.
13: Na začátku 39 se rýsovalo, že se ožením s pražskou dívkou. Měli jsme to plánovaný někdy na duben. A dokonce jsme měli jaksi vyhlídnutou a programovanou svatební cestu do Švýcarska. A pod tlakem události jsme udělali takový husarský kousek, že jsem 15. března v den invaze německých nacistických vojsk vyřídil všechna nutná povolení a 16. března v poledne jsme za samozřejmě účastí nejužší rodiny, jenom měli svatbu, protože jsem prohlásil, že se chci oženit ještě pod českým lvem a nikoliv pod nějakým říšským orlem.
18: Židé z protektorátu, Berlína a Vídně mají být podle Hitlerových výroků co nejdříve deportováni do Lodže a pak dál na dobytá východní území. Tam nastane závěrečná fáze. Vojenské tažení na východ se však zadrhává a plán deportací dostává trhliny. Ač se s tím nepočítalo, ghetto musí být zřízeno už na území Nové říše na české půdě. Přechodným východiskem z nouze se stává Terezín.
14: Na východ tak putuje 6 protektorátních transportů. 1000 brněnských židů odjíždí do Minska, 5000 pražských židů do Lodže, která má sloužit jako přestupní bod na pouti do Rigy a dalších okupovaných území. Německý termín uvádí, že tam mají být židé vražděni všeobecně.
19: A v budoucnu, po úplné evakuaci všech židů, bude Terezín německy osídlen a stane se vzorným předpolím pro upevnění německé národnosti.
18: Tato slova zazněla u SS Gruppenführera K.H. Franka 17. října 1941 v 16 hodin.
19: Všechna opatření slovem a písmem musí vědomě hovořit o kmeni, nikoliv o Češích, kterým se musí dějinná nutnost tohoto říšského prostoru zdůraznit.
14: Ovšem ohledně těch plánů nesmí v žádném případě proniknout na veřejnost ani nejmenší věci. Všichni účastníci zasedání jsou na to důrazně upozorněni. V protektorátu žije na 88 000 židů, z toho polovina v Praze. Postupně jsou soustřeďováni v Terezíně. Odtamtud vede cesta na východ. Osud si nevybírá.
13: My jsme uvažovali o emigraci hned. První cíl emigrační ještě v tom březnu 39 byla Veliká Británie. Mně se podařilo dokonce získat povolení gestapa a dokonce jízdenky. A pak se do toho, netroufám si dneska říct šťastně, nešťastně, zapletla rodina. Obě maminky začaly děsně plakat. A tak jsme byli tedy v Praze. Od určitého dne jsem jako nic pracovat nemohl a prostě tady jsem se víceméně flákal. Až v roce 1941 jsme dostali pozvání do druhého transportu do Lodže.
14: Lodžské ghetto nese německý název ghetto Litzmannstadt. To na paměť císařského generála, později význačného nacisty a pruského státního rady Karla Litzmana, který to za první světové války úspěšně bojoval s Rusy.

0: Malé Radegostské nádraží na kraji města díky synům a dcerám Izraele ožívá. Zakrátko sem bude dojíždět z ghetta i nákladní tramvaj.
1: O 5:00 odpolední vlak zastavil a my byli náhle vyhnáni ven bez zavazadel, za strašného řvaní a bití. Venku v té říjnové tmě a zimě se míhali divní lidé v červených čepicích, židovští policisté. Seřadili nás a za chvíli jsme se dali na pochod po blátivé, rozmoklé polní cestě.
2: Předválečná loď měla 672 tisíce obyvatel. Z toho 370 tisíc Poláků, 233 tisíce Židů a 67 tisíc Němců. Židy reprezentovala taková jména jako pianista Arthur Rubinstein a postimpresionista Samuel Hirschenberg.
0: Za ghetto byly vybrány nejchudší části města, stará čtvrt Baluty a předměstí Marišin s velkým hřbitovem, který je považován za největší židovský hřbitov na světě.
2: Na pouhých 4 čtverečních kilometrech se nacházelo 30 tisíc bytů. Pouze 725 z nich mělo tekoucí vodu. Kanalizace neexistovala. Splašky tekly ulicí.
1: Po projítí se brána uzavřela a jak nám bylo řečeno, navždy. Pochodovali jsme za strašného větru, sněhu a nepohody kolem několika chatrčí s divnými lidmi. Byli jsme ztraceni.
3: Převezli nás do nějaké školy, kde nás ubytovali tedy na palandách, tak sestavených, jak jsem i potom neviděl v žádným lágru, protože mezi palandami prakticky nebylo místo a dostat se na vlastní palandu byl téměř akrobatický výkon.
1: V pokoji 60 osob, tma a strašné vedro a puch, ačkoliv venku zuřila zima až minus 20 stupňů Celsia. Společné latríny, voda pouze na dvoře. Toť druhé největší město Republiky Polské.
4: Ještě netuší o specialitě polského pekla. Nevědí, k čemu jsou odpadní výfukové plyny.
0: V prosinci 1941 se vyzkoušely vyhlazovací plynové komory na nákladních autech v nedalekém Chelmu. Mezi prvními tam přišli Židé z Lodže. A rázem mohlo ghetto přijímat transporty ze západu. Tísní se tu 160 tisíc nově příchozích i starousedlíků.
4: Toto bude zvláštní tep ghetta. Příchody, odchody, transporty, evakuace. Mizerný život, žádný život.
5: Výchozí stanice na podzim roku 1941. Praha, Vídeň, Berlín, Kolín nad Rýnem, Lucemburg, Frankfurt nad Mohanem, Düsseldorf, Hamburg.
2: Ghetto je obehnáno prkenou ohradou a dráty.
0: Kdo z Židů se k ním přiblíží, je bez výstrahy zastřelen.
2: Ghetto má svůj evidenční úřad, poštu, bytový úřad, pohřební ústav, dokonce i vlastní banku, vydávající místní peníze.
0: Pokyn z října 1941.
5: V případě, že přijíždějící Židé dostanou od svých domovských úřadů peněžní částky, musí je odevzdat bankovnímu oddělení, které je zašle správě ghetta.
2: Odevzdané cennosti budou vyplaceny samosprávě v ghettomarkách.
5: Věc. Zhodnocení zlata, stříbra a drahokamů. Nejsou námitky, aby cenné věci z židovského majetku byly dány do veřejného prodeje.
0: Německá okupační správa ustavila takzvanou židovskou radu. Do čela této samosprávy jmenovala bývalého pojišťovacího agenta a ředitele sirotčince.
3: Postavili do čela tedy den ältesten der Juden, to byl Chaim Rumkowski, litevský žid, jeden z nejhnusnějších židů, který jsem ve svém životě poznal a viděl při výkonu moci. Lodžské ghetto byl tábor zcela odlišný od Terezína nebo od těch ostatních táborů, protože v čele lodžského ghetta stál brémský velkoobchodník, tak to samozřejmě velký SS-man Otto von Bibow, který v soukromém povolání byl velkoobchodník kávou. A on to ghetto pojal jako velký obchodní podnik s velmi lacinou, tou nejlacinější pracovní silou, která mohla existovat, a zřídil tam řadu továren nebo výroben, které vyrobili tedy věci třeba pro armádu, třeba nábojnice nebo slaměné boty, potom na tu stalingradskou zimu, nebo takzvaný Winterbaukästen. To byly nějaký díly, které se zabudovaly do aut, aby nezmrzl benzín v těch ruských zimách. Byla tam taky velká továrna na různé dřevěné výrobky, ale oni nezapomněli ani na své dámy, a tam byla velká krejčovna, kde se vyráběla dámská i dětská konfekce.
2: 95% výroby šlo pro německou armádu. Pracovní doba byla zpravidla 10-hodinová. Vše, co bránilo výrobě, šlo stranou.
4: Příchodu 5000 Romů se němečtí úředníci bránili následujícími argumenty.
5: Cikáni jsou charakterističtí svým zločineckým založením. V getu by přinejmenším vyvolali nepokoje. Patří k nejhoršímu druhu žářů. Stačí založit 3 požáry a všechny výrobny skončí v plamenech.
4: Nicméně Romové dorazili z rakouského Burgenlandu. Žili, přesněji řečeno, umírali odděleně.
6: Teď ještě byl zajímavý moment, když jsme šli jednou na hřbitov pro tu lebedu, že vedle hřbitova vyrostl uvnitř lodže nějaký lágr, o kterém jsme nic nevěděli. Byla to vysoká dřevěná ohrada, nepříliš velká. My ze zvědavosti jsme nakoukli takovou dírkou po nějakém suchu. Viděli jsme, že tam jsou asi tak 3 dlouhé baráky a samý malí děti. Mnohem později jsme se dozvěděli, že to údajně měly být lidické děti.
7: My jsme slyšeli i mluvit česky.
6: Ale víc jsme nevěděli.
8: Námět pro nástěnou malbu v novém lidickém památníku. Anděl života odvádí 13 dětí na převýchovu. Mají z nich být Němci. Zbylých 90 a něco nasedá v Chelmnu do kabinových nákladňáků. Za volanty sedí andělé smrti. Ghetto je údajně nanejvýš nechtěné zařízení. Je to prý nutné zlo.
4: Zápis ze zasedání u vládního prezidenta.
5: Všeobecně se počítá s méně cenným zbožím. Předpoklad u potravin je takový, že míra jejich rozkladu nebude pro konzumaci zdravotně závadná.
4: Ve veřejné vývařovně se každý den dostane polévka. Ve výdejně na 8 dní 2-kilový chleba. Příděli na večeře a snídaně.
3: Největší problém v tom getě byl hlad. To v tom zase Lodž nebyl srovnatelný s žádným jiným táborem, protože žádný tábor nebyl držen na tak nízkých přídělech jako my. Vysvětlení jsme dostali po válce. Naši vedoucí táboru, tedy pan Bibow a jeho zástupce Čarnula, byli totiž chyceni a byl s nimi proces ve Varšavě. Ale proč to říkám tady? Protože oni byli obchodníci a oni dostali z nějaký SS centrály, dostali samozřejmě na každého vězně určitý počet feniků na denně, což směli vydat na stravu. Oni tu stravu nakoupili a okamžitě polovinu nebo víc toho prodávali na černém trhu.
1: Zdeníku, Listopad 1942. Je otevřená latrína v úřadech. Na jedné sedí muž, na druhé žena, vedle močí muži, nikdo se nestydí. Ženy drží rukou dveře, vedle muži kouří cigaretu. Všichni smrkají na zem. Ulice jsou plné hlenů.
9: Kronika. 9. září 1942. Podle německého rozhodnutí budou vysídleny děti od 1 roku do 10 let. Staří od 65 bez výjimky, i když pracují. Strašné vedro. Runkovský oznamuje shromážděnému davu, že musí odejmout údy, aby zachránil tělo. Před vámi stojí zničený žid. Prosím vás, vložte do mých rukou vaši oběť, abych mohl zabránit dalším obětem a zachránit skupinu 100 000 židů. Dav, včetně mužů, pláče.
1: Matku jsem ztratila, bratr byl zavražděn, sestra vysídlena. Vyprávěla mi dívka a přitom šla tancovat naproti do 1 hodiny v noci.
9: Ve 4 hodiny ráno děti odváženy za nářku a výkřiku. Děti sami jsou klidné. Město je vymřelé. Starší židů Runkovský oznámil, že je vysídleno asi 13 000 starých lidí, 8 000 dětí.
8: A přece tohle ještě není konec. Konec je, když už se lidský písek neselektuje. Když už se jen hlídá, aby skončil v zemi.
4: Zhlášení zvláštních útvarů zbraní SS z Běloruska roku 1942.
10: Týden kopány příslušné jámy. 11. května 1942 transport židů okamžitě z nádraží k výše uvedeným jamám přiveden a do nich pak celý vlak vsazen. Hloubeny další jámy. Za jediný červenový den odevzdáno zemi 6 000 židů. Kopány nové jámy. Další transport doveden na místo. 27. července po 7. průvod židů přiveden k jamám. Následné dny byly pak věnovány čistění zbraní a vojenské strůje.
2: Z brněnského transportu přežilo 12 mužů a 1 žena.
10: Prezidiálnímu oddělení Litzmannstadt. Dne 8. března 1942 bylo ohlášeno 120 úmrtí, z toho 73 osob mužského a 47 ženského pohlaví. Příčiny úmrtí jsou úplavice, 1 muž, břišní tyf, 1 muž, skvrnitý tyf, 2 muži, 1 žena, plicní tuberkulóza, 16 mužů, 8 žen. Tuberkulóza ostatních orgánů, 1 muž, 1 žena. Srdeční nemoci, 16 mužů, 16 žen. Nemoc plic, 1 muž. Nemoci nervového systému, 4 ženy. Nemoci vysokého stáří, 4 ženy. Nemoci zažívacího ústrojí, 1 žena. Podvýživa, 14 mužů, 7 žen. Zavodnění z podvýživy, 1 muž. Srdeční slabost, 2 muži. Vysílení, 3 muži. Popáleniny prvního stupně, 1 muž. Gangréna, 2 muži. Otrava krve, 1 muž. Hnisavý zánět nohy, 1 muž. Cukrovka, 1 muž. Zavodnění, 1 muž. Růže v obličeji, 1 žena. Žloutenka, 1 muž. Vysílení, krvácení do mozku, 1 muž. Slabost, předčasný porod, 1 žena. Zlomenina vazu, sebevražda, 1 žena. Neznámé, 1 muž. Stejného dne nebyl oznámen žádný porod.
11: Posloucháte to nejlepší z archivu Českého rozhlasu. Dokumentární pásma, rozhovory s významnými lidmi, unikátní pohledy do historie od osobností, které už za mikrofonem neuslyšíte. To vše najdete také na webu plus.rozhlas.cz.
1: 21. listopadu 42. Obrovský měsíc nad hřbitovem v Marišině. Neuvěřitelné. Fantastické. Večer gramofon. Caruso, synagogální zpěvy, listová rapsodie, trochu hudby a pocit být mimo ghetto.
9: O 3 dny později zima, mráz a sníh. Unikum. Město se 100 000 obyvatel bez školy, učitelů, učebnic, synagogy, kina, rozhlasu, gramofonu, bez lesa, luk, bez obchodů, bez domova, bez hudebních nástrojů, kde všichni jedí to samé, bez pitné vody, bez novin, bez knihovny, bez kaváren, bez hostince, bez hotelu, bez her a sportu, bez aut, kol, bez domácích zvířat, briket.
1: 19. prosince po koncertě měl v kulturním domě projev předseda. Prohlásil za lživé všechny zvěsti o dalších deportacích. Vzniknou velké veřejné prádelny.
9: Žádný vůz, žádný doutník, žádné víno, žádné pivo, žádná kořalka, žádný alkohol.
1: Frajdla Dobřinská chtěla následovat svého muže, který se zabil skokem z 5. patra sebevraždou v drátech. Protože jí strážný odmítl zastřelit, skočila z horní plošiny na ulici.
9: V kulturním domě oslaví 2 let resortu krejčovství. Rumkovsky hovoří jako prezident republiky. Dar. 3 tučné vůřty, 20 deka chleba, bombóny a cigarety. Ghetto se samovelebí. Oslavuje otroctví.

0: i nagle potknął się o kamień ryczącą psiakość. Jak oni mogą w tej
1: walce... Zpěvák vyměnil svých 40 cigaret za banjo. Písničku zpíval za ostnatým drátem.
2: Kulturní život v lodži byl samozřejmě velmi, velmi omezený. V prvních letech fungoval ještě orchestr. Jeho koncerty pak už pomalu ustávaly, protože místnost nebylo možno vytopit, takže nebylo možno ani cvičit, ani hrát, ani pořádat koncerty. V lodži existovala jedna veřejná knihovna venela velmi zajímavým způsobem. Kdo měl knihu, mohl přijít do knihovny a když tam knížku zanechal, měl taky možnost si potom knížky půjčovat. Tu a tam jsme se pokoušeli založit něco jako amatérský soubor, tu a tam si něco zarecitovat, zahrát. Ale většinou tyto skupiny se velmi brzo rozpadly, důvodem byla zima a hlad.
3: Oči hladovějících svítí. K topení kilogram briket a 3 kilogramy dřeva na měsíc. Nádherné podzimní dny. Prý budou dávat cukr.
4: Já jsem sám zažil, že jednou vtrhli do našeho bytu, protože v noci přišel cukr a oni si vzali ten můj plášť služební a obrátili každou kapsu a velice bedlivě zkoumali, jestli najdou tam ždíbeček cukru, který jsem ukradl. Já jsem náhodou přitom jako nebyl, ne, že bych byl tak čistý, že bych při jiné příležitosti, takže zase otáhli a nechali mi na pokoji.
5: A to kontrolovali Němci?
4: To kontrolovalo takzvaný Sonderkommando, to byli vězňové. A ty byli, nerad to říkám, ale ty byli horší než Němci. Obecní mínění. Prý to byli většinou synové privilegovaných funkcionářů geta. A nebo takový zabijáci. Němci se k tomu nepropůjčili, ty do bytu těch Židů, to jsem nezažil za celou dobu, že by byl Němec, vstoupil do bytu a dělal tam prohlídku. To nechali tomu Sonderkommando. Ale my jsme to považovali vždy za daleko nebezpečnější, protože oni bez lítosti ty svý spoluvězně vydali do rukou Němců, což ve většině případů znamenalo odeslání do nějakého toho tábora smrti.
6: Do Marišina odjíždějí pohřební vozy. Kočí je 7letý chlapec, který se směje a práská bičem. Má radost, protože jinak si nemůže hrát.

0: Češi se naučili spoustu slov z jidiš a polštiny. Mezi nimi jedno slovo, které splodilo peklo geta. Špera.
1: Týden jsme nesměli opustit byt. Brali to dům po domu. Každý dům obklíčilo velké množství policistů spolu se členy požárního sboru geta, vedených příslušníkem gestapa. Výstřelem byl dán signál k nástupu. Všichni lidé se shromáždili na dvoře, seřadili se do dvojstupu a představitelé moci si je prohlíželi. Mezitím židovská policie zkontrolovala byty a přivedla dolů nemocné nebo ty, kteří se pokoušeli skrýt. Lidé byli rozděleni na dvě skupiny. Na deportované a ty, co zůstali. Celá věc se odehrávala v mimořádně rychlém tempu a vozy přivážely deportované na shromaždiště takřka neustále.
2: Abych se trochu zotavila, tak naši měli asi, nevím, to mohlo být 10 deka hrachu ještě, nebo z nějakého přídělu, který jsme si skovali. No a ten hrách chtěl díl vařit, protože byl hrozně tvrdý, tak se na to věnovalo několik briket. A bublalo to na kamnech a strašně to vonilo, hrozně jsme se na to těšili. A ta polívka mě provází do dneška jako vzpomínkou na tuhle tu šperu. Strašný pokřik, že musíme dolů. My jsme na to čekali, protože jsme věděli, že to bude, nesmělo se na ulici a dům od domu chodili tyhle ty. No a pak jsme všichni se běhli dolů. Náš tatínek ještě třel mámě tváře, aby trochu je měla červený a vypadala trochu líp.
3: A byla větší.
2: A aby byla větší, tak si stoupila na špičky a stáli jsme na tom dvoře a teďko třídili. Děti pryč, strašný pláč, starce pryč. Teď byly třeba mámy, co měly větší dítě, který neukázali, že má odejít, už mohla pracovat a menší. Máma se měla rozhodnout, takže šla s dítětem na normální selekce, kterou jsme do té doby nezažili. A my jsme tam stáli a pořád jsme přemýšleli, kdo vlastně to, z nás to polívku bude jíst. A když jsme se potom za půl hodiny všichni sešli u té polívky, tak jsme vlastně všichni nebrečeli, ale neměli jsme k tomu daleko a sešli jsme se všichni zase u té polívky.
4: Ve středu se zdálo, že na levé straně geta operace skončila. Úřady dokonce dovolili lidem vyjít ven po skupinkách pro chleb. Je pochopitelné, že když mlékárny začaly rozdělovat brambory a sýr, vznikla před každou z nich obrovská fronta. V tom se najednou objevilo několik představitelů moci. Když uviděli dav, začali střílet. Zástup se rozprchl a skryl v bytech okolních domů. Mezi přítomnými byla řada těch, kteří už prošli komisí a dostali povolení zůstat. Nicméně byl zadržen každý, kdo se nestačil schovat, a situace se opakovala. Do dvojstupu a rovnou na místě proběhla selekce určující některé zadržené k deportaci. Pár pokusů o útěk skončilo zastřelením.
2: Zezadu ty nemocnice byl přistavený nákladák, sestřičky si podávali, házeli si skoro nemluvňata miminka, jako když se dělala štafeta na cihly na brigádách po válce, takhle si házeli miminka a házeli je do toho nákladáku. Já jsem dlouho nevěděla, že jsou to miminka, až po té špeře jsem se dověděla, že to skutečně byly miminka. Takže jsme věděli, že teda ty celou pryč, tak ty to asi nepřežil.
1: Po dvou letech vidím zase v Marišině krávy. Dojnice. Patří staršímu.
4: Všechno ztraceno. Čest, hrdost, minulost. Každý se chce zachránit na úkor druhého. Vrazí ti pěst do úst, aby ti zabránil křičet.
5: Celnímu úřadu v Litzmannštatu. Dne 10. dubna 1943 jsem oznámil, že žid Žimna Voda z Litzmannštatu má na židovském hřbitově v rodinné hrobce na levé straně u hlavy zakopány zlaté dolary a věci. Tento hrob oproti jiným byl popsán bílým písmem s nápisem Karoline Žimna Voda. Na základě mého hlášení byly cennosti nalezeny. Byl jsem se přihlásit o odměnu v Katovicích. Nemohli mé žádosti vyhovět, protože cennosti nebyly nalezeny jím, ale celním úřadem v Litzmannštatu. Proto se obracím na vás se žádostí o zaslání odměny, protože jedině mým hlášením bylo možno objevit poklad. S očekáváním uspokojivého rozhodnutí podepisuji se co nejúctivěji Viltoš Josef Sosnovic.
1: ledna 1944. Hlad. Tragédie. Každý den umírá jeden pražský Žid na hlad. Nemocní, oslabení, prodávají nejhodnotnější části svých přídělů, aby za to mohli získat drahé léky. Tak jdou lidé ke dnu.
4: 2. února skupiny lidí s taškami a hrnci v rukou trpělivě čekají před vývařovnou na bramborové slupky. Řekli jim, ať přijdou v 9 ráno, pak ať to zkusí v 11 a nakonec ve 3. A když přišli odpoledne, šéf kuchyně oznámil, že dnes se nic vydávat nebude, protože slupky dostane přednostně oddělení dopravy. Potřebuje je pro své koně. Přesto lidé stojí apaticky dál. Čekají. Možná, že koně změní názor.
6: Ale jenom tak se dalo přežít, když se jedlo málo, ale pravidelně. Pa tělo si zvykne. A já pamatuju velice blízkého dobrého přítele, který tam bohužel byl sám, a který neměl tolik kázy, ten, když dostal ten příděl jedno za 14 dní, to bylo dosti pravidelný ve čtvrtek, on to, jak se tomu říkalo tehdy, jako jsme byli trochu nakaženi tím jidiš slengem, který jsme slyšeli, on to všecko ozmišoval, že a snědl to, takže se měl den, dva dní dobře a pak 12 dní nemělo to tělo nic a on bohužel zahynul taky na ten nedostatek potravin a na ten hladový jedem.
4: Června 44. První transport odjel dnes z Radegostského nádraží. Před odjezdem pronesl komisař gestapa Fuchs k deportovaným řeč, že budou pracovat v říši a že příděly jídla budou dostatečné. Vzhledem k nedostatku osobních vozů je teď povezou nákladní vagóny, ale během cesty si všichni přestoupí do osobních. Nikdo se nemusí ničeho bát.
1: Zpráva se rozlétla po getu rychlostí blesku a měla uklidňující účinek.
4: Rodiny byly ponechány pohromadě. Podlaha vagónů byla pokryta slámou. Větší zavazadla byla naložena do samostatných vagónů. Všechna pečlivě očíslována.
1: Železniční vagóny jsou zpátky na nádraží. Lidé z toho usuzují, že transport skončil nedaleko odtud a vlna hrůzy se valí getem. Každý si vybavuje rychlé obrátky vlaků během velkého vysídlení v roce 1942 a alarmující zvěsti z tehdejších dob. Je to začátek likvidace geta? Všichni se třesou.
4: Neděle plná slunce a převalujících se mraků, klidného bezvětří a bouře a lijáků. V ulicích je nezvykle živo. Lidé různého věku a obou pohlaví a taky děti a staří táhnou kufry, ruksaky a pevně svázané rance.
1: Nesou poslední věci k prodeji v ústřední nákupně. To, co v době 4 let v getu nashromáždili pro zajištění nejnutnějšího života, nyní odevzdávají. Už to nepotřebují. Buď rychlý konec, nebo vysvobození.
4: Němí, bez stížností, fatalismus. Je ohlášeno 25 transportů.
1: Ostatní si jdou po svých. Někteří procházejí kolem s květinami v rukou, s pivoňkami, jasmínem a dalšími červnovými květy. Lidé se procházejí, rozprávějí, pracují na záhumencích.
0: I kdybychom použili všechny vzpomínky, všechna svědectví, nebude lidské ponížení popsáno. Trvalo příliš dlouho. Prostoupilo sny.
4: Hon na lidi. Vysídlení 1500 dělníků naráží na těžkosti.
1: Přišlo 31 korespondenčních lístků, všechny s datem 19. července 44 poslané z Lipska. Vysvítá z nich naštěstí, že deportovaným se daří dobře a co je důležitější, že rodiny zůstaly pohromadě. Na lístku adresovanému vedoucímu kuchyně stojí jednoduchou jidiš Mir lachen von eure Suppen. Smějeme se tvým polévkám.
4: Dvorskou ulicí jde 9 mužů vedených 5 policisty. Potřebovalo se 50 lidí. Z 20 zadržených 15 uteklo. Dokud nebude určený počet odchycen, lov bude pokračovat. Konečně večer je tato kapitola uzavřena.
1: Tolik věcí v getu přichází pozdě. Lidé schánějí výživnější stravu, rybí tuk. Než se jim to podaří, nemají už naději. Příliš pozdě, teď už se nedá nic dělat, říká doktor a potřásá hlavou. Ale nejsou to vždycky jen židé, kterým uteče čas.
7: Příslušníci Kripo hledají 11členou rodinu Smulevičových. Klepou na dveře, rozrazí je a vyslýchají nájemníka.
8: Bydlí tady Smulevičovi?
9: Bydleli. Teď tady bydlím já, David Botvin. Převzal jsem jejich byt.
8: Co je s Mortkem Smulevičem?
9: Je mrtvý.
8: Čaja?
9: Mrtvá.
8: Lajzra Šura?
9: Vysídlení.
8: Jankl?
9: Skočil z okna, mrtev.
8: Cháve?
9: Deportován.
8: Co 15letý Mojše?
9: Zastřelen poblíž ostnatého drátu.
8: Bratři Voruch a Herš?
9: Pokusili se o útěk do Varšavy. Nepodařilo se.
8: Boruchův syn Josef?
9: Není známo. Nikdy se ani neobjevil v getu.
1: Oba příslušníci prohlížejí byt. Smutná scéna. Po rodině Smulevičových ani stopy. 11 lidí zhaslo. Teď už se nedá nic dělat. Příliš pozdě. Smrt udělala na úřady dlouhý nos. Proti ní je i ta nejrychlejší ruka bezmocná.
0: Konec byl už blízko. Blíže než Rudá armáda. A přesto neznali pravdu. Do 14. července povraždili v Chelmnu přes 7000 lidí. Některé z obětí museli napsat korespondenční lístky svým příbuzným v getu, jakoby z Lipska. Lístky došly 25. července, když už žádný odesílatel nebyl naživu.
4: června 44, horko a slunečno. Předseda měl několik schůzek. V getu žije 68 561 obyvatel.
7: To je poslední zápis v kronice.
1: 28. července. Je cítit něco ve vzduchu. Každou noc poplach, zatemnění. Je možno vidět bojeschopné lidi ve špatném duševním stavu. 5. rok války. Nejvyšší čas, aby byl konec.
9: Zde končí zápisy deníku.
7: 28. srpna byl starší židů Chaim Rumkovsky přivezen do Osvětimi a stejně jako ostatní, stejně jako jeho Sonderkommando, byl bez ohledů na protesty zavražděn v plynové komoře.
2: Až do momentu příjezdu do Osvětimi byla naše rodina ještě pohromadě. Bohužel při selekci v Osvětimi byla moje maminka a sestřička odděleny doleva. Mužové už byli odvedeni předtím a já jsem šla doprava. A od tohoto okamžiku jsem o svých rodičích a o své širší rodině už nic nevěděla. posty jsem se dozvěděla, že maminka se sestřičkou šli přímo z rampy do plynové komory. Otec byl v nějakém mužském lágru a některý jeho spoluvězni mě řekli, že tatínek žil a zemřel jeden týden před osvobozením tábora Kaufering na Vysoké Horečky.
10: Koně, kteří dostali bramborové slupky, jsou dávno mrtvi. Lidé, kteří slupky nedostali, je přežili.
11: A tak končí historie loďského geta, kde zahynulo 4 000

0: Moravy. K tomu patří vytřídění a evakuace rasově špatných obyvatel a dobře vedené poněmčení ponechaného zbytku rasově dobrých.
1: Z projevu Reinharda Heydricha 4. února 1942 na Pražském hradě.
0: Neschopní poněmčení budou možná posláni do prostoru Ledového moře, kde se koncentrační tábory stanou ideálním domovem pro 11 milionů evropských židů, kde by snad Češi, kteří nemohou být poněmčeni, mohli jako pozitivní znamení dostat pro německý úkol jako dozorci, přední dělníci a podobně. S šancí přivést sem své rodiny.
2: To byl další díl z cyklu Dokument. Tentokrát jsme se věnovali historii ghetta v polské lodži. Ze studia se s vámi loučí Karel Weiss.

0: Návraty časem, tedy to nejlepší, co jsme vybrali z archivu Českého rozhlasu, najdete také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Fotba. I v době válečných konfliktů přinášel radost hráčům a divákům. Pokud ovšem fotbalový zápas válku sám nevyvolal. Pohled do dějin nejpopulárnější hry světa nabídne červnový speciál Historie Plus – Fotbal a válka. Zavede vás na světový šampionát v roce 1938, který se odehrál v předvečer druhé světové války. Popíše, co znamenal fotbal pro Čechoslováky v době protektorátu. Připomene Terezínskou fotbalovou ligu, která byla pro vězně únikem před hrůzami geta. A nezapomene na válku, kterou odstartoval fotbalový zápas Honduras-Salvador v roce 1969. Cyklus Historie Plus – Fotbal a válka poslouchejte každou červnovou sobotu v 17:30 večer a v neděli v 9:30 ráno na Plusu. A pak také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
1: Odkud pochází výraz trolling?
0: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
1: Původ tohoto slova je asi stejně rozmanitý jako jeho současný nejrozšířenější význam. Dnes tak v internetovém žargonu obecně označujeme chování, které za pomocí nesouvisejících argumentů rozkládá diskusy. Objevuje se zejména na sociálních sítích nebo na webech, které umožňují komentáře a diskusy pod příspěvky. Trolové na internetu působí velmi nekoordinovaně a v zásadě platí, že s nimi nemá význam diskutovat, protože jim nejde o domluvu. Činnost internetových trolů do jisté míry souvisí s etymologií slova trolling, které v různých jazycích odkazuje na slídění, přepadávání nebo chytání do pastí. V angličtině se s termínem trolling můžeme setkat už ve 14. století. Popisovalo se tak potulování a okounění. Později v 19. století se tento výraz užíval pro pojmenování chůze prostitutek podél cest, které takto scháněly své klienty. Používalo se ale také v rybářském žargonu. Podobný výraz najdeme i v japonštině, kde označuje kladení náhodných pastí při rybaření. A v neposlední řadě i bájní skandinávští trolové měli číhat a přepadávat oběti z úkrytů podél cest.
0: Cítíte se ztracení ve světě plném událostí, informací a dezinformací? Potřebujete mít jasno a vědět, proč se děje právě to, co se děje? Vysvětlujeme, analyzujeme, komentujeme. Pravdivě a neskresleně. Jsme tu pro vás nonstop.

0: Český rozhlas Plus. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Premiér Babiš respektuje rozhodnutí prezidenta Pavla podat kompetenční žalobu kvůli účasti na summitu NATO. Legendární československý pilot RAF Vašátko má ode dneška pamětní desku v anglickém Devonu. Fotbalisti Portugalska i díky dvěma gólům rekordmana Ronalda porazili Uzbekistán na mistrovství světa 5-0. A počasí zítra bude slunečno a teploty až 33 stupňů.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO respektuje podání kompetenční žaloby k ústavnímu soudu prezidentem Petrem Pavlem. Není to ale podle něj dobře. Na síti X taky napsal, že o tom, kdo pojede na červencový summit NATO, vláda rozhodla pragmaticky a hlavně prakticky. Spor mezi prezidentem a vládou o složení delegace trvá několik měsíců. Pavel ale rozhodnutí vlády vyloučit ho z účasti na summitu považuje za omezení ústavních pravomocí. Dosud se zúčastnil všech aliančních summitů od svého nástupu do funkce. Opozice dál blokuje dnešní jednání poslanecké sněmovny. Poslanci vystupují převážně proti návrhu vlády na změny ve financování veřejnoprávních médií. Jednat měli o zpřísnění trestů pro neplatiče alimentů, zatím se ale nedostali ani ke schválení programu. Jednání v dolní komoře sleduje i reportérka Adéla Burešová.
2: Převážně opoziční poslanci se na plénu střídají už přes 8 hodin. Obstrukce avizovaly už před začátkem dnešního jednání, a to kvůli záměru vlády převést financování Českého rozhlasu a České televize pod státní rozpočet. Opozice upozorňuje na snahu ovládnout tato média. Podle koaličních poslanců ale ty dnešní obstrukce postrádají význam, protože se v tomto týdnu jednat o veřejnoprávních médiích nemá. Poslanci si odhlasovali noční jednání, pokud se tak k programu dnes dostanou, měli by se věnovat právě novele trestního zákoníku, která počítá s přísnějšími tresty pro neplatiče alimentů. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
1: Premiéři Česka, Maďarska, Polska a Slovenska se shodli na obnovení spolupráce v rámci Vyšegrádské čtyřky. Oznámil to maďarský premiér Péter Maďar, a to po schůzce se svými protějšky v GDL u Budapešti. Český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO výsledky jednání vítá. Po schůzce řekl, že je z obnovy spolupráce nadšený a je rád, že jsou státy opět na stejné lodi. Premiéři jednali taky o migraci, energetice i rozpočtu Evropské unie. V anglickém Devonu je ode dneška pamětní deska legendárního československého pilota RAF Aloise Vašátka. Někdejší velitel všech československých stíhacích perutí patřil mezi nejúspěšnější stíhací piloty druhé světové války.
3: Památník bude stát na místě zvaném Start Point, což je nejjižnější výběžek anglické pevniny.
4: Je to nejbližší místo na souši od místa, kde se necelých 8 mil jihovýchodně zřídil tady do moře a zahynul. A jeho tělo nebylo nikdy nalezeno.
3: Vysvětluje Adam Hruška z asociace, která se v Británii stará o památku československých letců. Alois Vašátko byl velitelem československého stíhacího křídla RAF a úspěšným pilotem. Měl na kontě 15 sestřelů. Zahynul v leteckém souboji právě před 84 lety. Z anglického hrabství Devon, Jaromír Marek, Radiožurnál.
1: Portugalští fotbalisti po dvou gólech nového rekordmana Cristiana Ronalda zvítězili 5-0 nad Uzbekistánem a na zámořském mistrovství světa poprvé vyhráli. Kapitán Ronaldo se zapsal do historie jako první hráč, který skóroval na 6 různých světových šampionátech. Už začal souboj o první příčku tabulky skupiny L mezi Anglií a Ghanou a sleduje ho Jan Suchan.
5: Ve čtvrté minutě zatím skóre 0-0. Angličanům patřily úvodní minuty, ale nedostali se do žádné šance. Spíše kombinovali kolem středové čáry. Přímý přenos si můžete poslechnout na Radiožurnálu Sport. Jan Suchan, Radiožurnál.
1: A Panama od 1 hodiny ráno českého času změří síly s Chorvatskem a od 4 hodin pak Kolumbie s Demokratickou republikou Kongo.
6: Překážka na D1 před Brnem a nadměrný náklad před Moravskou Třebovou. Na dálnici D1 čekejte překážku před Brnem ve směru od Vyškova. Za sjezdem na Svitavy na kilometru 203,5 stojí kamion. Zasahuje částečně do pravého pruhu, už je ale značený kužely, vybočuje se mírně doleva. Na D1 podobná situace i za Prahou ve směru do Brna. Za nájezdem od Pražského okruhu a Říčan na kilometru 13,5 stojí nákladní auto v odstavném pruhu, místo je označené. Na silnici 35 z Mohelnice do Moravské Třebové brzdí provoz nadměrný náklad. Náš zpravodaj ho před chvílí potkal u studené loučky.
7: Je docela hodně široký a kde nejsou schopni projet v jednopruhu, tak to zavírají.
6: A u Třince už bezpečně projedete po silnici 68 z dálnice D48 směr Slovensko. Policie prověřovala hlášení o vozidle jedoucí proti správnému směru. Nebezpečí už ale podle ní nehrozí. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Zítra čekáme jasno až polojasno, nejvyšší teploty 28 až 33 stupňů Celsia, na severovýchodě 26 až 30 stupňů a na horách většinou kolem 23. Tolik zprávy.
0: Posloucháte Český rozhlas Plus.
8: Je jedním z lékařů neurochirurgů, kteří na západě Ukrajiny zkoumali, jak český program Medevac může pomoci nemocnicím v napadené zemi. Jaká péče je na Ukrajině dostupná a čím může pomoci Česko? Hostem hovoru je zástupce primáře neurochirurgického oddělení fakultní nemocnice v Pražském Motole a na Homolce Jan Šroubek. Při poslechu hovoru vás vítá Petr Vizina.
0: Hovory.
8: Děkuji, že jste přišel. Dobrý den.
9: Dobrý den.
8: Byla to vaše první cesta na Ukrajinu po té, co ji napadlo Rusko?
9: Ano. Předtím jsem byl kdysi dávno na západní Ukrajině pod Zakarpatský Rusy, ale teď to bylo poprvé.
8: Představuji si, že člověk má v hlavě ty obrázky z fronty, tak jak je vidíme v médiích, taky obrázky napadené země stýlu. S čím jste odjížděl?
9: Když jsem jel na Ukrajinu, tak jsem, bych řekl, byl takový vlažný podporovatel Ukrajiny. Říkal jsem si, je potřeba jim nějakým způsobem pomoci. Byl jsem vyzván organizací Medevac, abych prozkoumal tu situaci, jaká tam je. A musím říct, že s čím jsem přijel, nebo respektive ten pohled na tu věc, mi ta návštěva výrazně změnila.
8: O tomhle se budeme bavit. Zdravotně humanitární program Medevac, o kterém jste mluvil, je tu od roku 1993. My jsme se v rozhlasovém studiu potkali předloni už po vašem návratu ze Senegalu. Podle fotek jste tam operoval ve velmi spartánských podmínkách, ale nebyla tam válka. Co jste čekal na Ukrajině?
9: Na Ukrajině jsem čekal smar. Čekal jsem velmi nízkou úroveň, čekal jsem vyhoření většiny personálu a s tím jsem se tam nesetkal.
8: Podle čeho jste vybírali nemocnice, do kterých se vydáte? Byly tři, jestli se nebyl.
9: Byly to tři nemocnice v západní Ukrajině. Ten západní Ukrajina je primárně samozřejmě volená, protože Medevac nás nechce nějakým způsobem ohrozit a ta oblast je relativně bezpečná. Ty rizika dronů, které tam samozřejmě jsou také, ale jsou podstatně nižší než v Kyjevě, tak podle toho byla vybrána ta oblast a tam je velké město samozřejmě Lvov a v okolním menší města, třeba 140-150 km vzdálená od Lvovu, tak taky musí zajistit samozřejmě neurochirurgickou péči, takže tam jsou další menší nemocnice, takže tyhle tři nemocnice, ale primárně vlastně to celé vzniká tak, že dotaz z těch nemocnic přichází, jestli bychom nemohli pomoci v nějaké oblasti. To není tak, že bychom se tam, nebo aspoň Medevac, že by se tam nějakým způsobem výrazně prezentoval, ale už tam samozřejmě nějaké mise jsou a ty nemocnice se to dozvědí a pak si vyžádají specifickou lékařskou misi.
8: Teď se vás zeptám jako lékaře, který každý den projde branou nemocnice, nebo skoro každý den, když máte službu, poznáte to, že jste v nemocnici země, která je ve válce?
9: No poznáte to podle pacientů.
8: Jak to myslíte?
9: Protože řadě z nich chybí končetiny a ty tam jsou všude.
8: To je i na západní Ukrajině takhle patrné.
9: Je to tam. tam jsou převáženi z toho, z té frontové oblasti, kdy jsou ošetření třeba v Kyjevě a Kyjev už na to nemusí stačit, navíc Kyjev je pod vlastně permanentním ohrožením Rusy, tak potom převáží ty pacienty a vlastně rehabilitují je potom v těchto nemocnicích na tom západě, kde to riziko je menší.
8: Čili ten pohyb je takový, že lidé zranění na frontě se jezdí uzdravovat, řekněme, v tom nejlepším případě na západ země.
9: Myslím si, že to tak je. Já samozřejmě jsem tam byl relativně krátce, nemohl jsem všechny detaily prozkoumat, ale rozhodně ta oblast poblíž fronty, kde jsou ty nemocnice spádové primárně, vlastně ty vojenské kompletně zahlcené těmi pacienty, to nemůžou pojmout. To znamená, myslím si, že řada z těch pacientů možná jde na ošetření rovnou na tu západní Ukrajinu. Někteří jsou akutně samozřejmě ošetření blízkosti té fronty a následně se o ně pečuje na té západní straně.
8: Mě bude samozřejmě dneska nejvíc zajímat ta vaše proměna z toho vlažného podporovatele Ukrajiny v někoho jiného. Ale ještě než se na to doptám, co se vám vybaví jako nejsilnější dojem z té nedávné ukrajinské mise?
9: Pro mě to bylo překvapení z těch lidí. Vlastně já jsem nějak čekal vlastně výrazný vyhoření těch lékařů nebo zdravotnického personálu a za tu krátkou chvíli, co jsem tam byl, zda mohu posoudit, jsem se s tím vlastně jako nesetkal. Naopak jsem vnímal tu vůli těch lidí vlastně pracovat asi za podstatně horších podmínek. Nevím úplně samozřejmě, jak jsou na tom oni platově a tak dále, ale nemyslím si, že to bude nějaký horentní sumy a nějaký vyhoření jsem tam jako úplně neviděl, i když samozřejmě ten problém tam nepochybně musí být, protože prostě, když se tam neustále pečou o ty zraněné z té fronty, tak to vidějí jakousi beznaději, asi musí vidět. Ale já jsem to tam za tu krátkou dobu nespatřil a viděl jsem prostě tu vůli pracovat, byli nadšený, že jsme přijeli vlastně, protože vidějí, že se vlastně taky nebojíme a že vlastně to s nima nějakým způsobem sdílíme.
8: Když tu na Plusu mluvíme o frontové linii a o vojácích v té první linii, velmi často padají slova jako vyčerpání, je to taky opotřebovávací válka konec konců, tak jak byste popsal tu atmosféru v těch nemocnicích, kde tedy jsou ti lidé, kteří sem přijíždějí z fronty?
9: Já si myslím, že to nemůžu vlastně úplně posoudit za ty tři dny, co jsme navštívili každý den jednu nemocnici. Říkám, že jsem tam nějaký úplný vyčerpání neviděl. Tam myslím, že velká výhoda je, že do těch nemocnic jde poměrně velká podpora z Evropy a západní Evropy.
8: To tam je patrné?
9: To tam je jednoznačně patrný. Přístroje třeba, které se používají ve Lvově, ty všechny získali v podstatě v posledních několika letech a jsou to špičkové přístroje. Teď mám na mysli neurochirurgické přístroje, které máme my a mají větší, kvalitnější neurochirurgie k dispozici. Takže já vlastně jsem viděl i jako, že oni se můžou zvednout nahoru i jako po téhle odborné stránce. Nemyslím si, že oni by byli nějaký horší neurochirurgové, než jsme my. Oni jsou nepochybně velmi zkušení prostě neurochirurgové.
8: Mějte spíš ten pocit, že vaše země je pátým rokem ve válce oproti daleko silnějšímu a taky početnějšímu Rusku. Lidé jsou odváděni taky na vojnu, to té atmosféře nepřispívá. Tak si říkám vlastně, jak se to propisuje do těch nemocnic.
9: Já jsem zatím samozřejmě
8: přemýšlel
9: nad tím, protože jsem tam viděl ty mládence, kteří tam chodí po ulicích a úplně jsem se na ně jako vlastně s hrůzou díval, protože jsem říkal, tyhle kluci, těm bylo třeba 20, 21 let, už nemůžou vycestovat, jestli to tam nevím, nějaká hranice, kdy nemůžou vycestovat a vlastně čekají na to, až jim bude nějakých 25, aby je odvedli, jo. Což jako, já se nepředstavím v tomhle tom napětí žít vůbec, ale jak říkám, za tu chvíli jsem s nima vlastně s těma mládencema nemluvil, takže jsem to nemohl úplně poznat ten strach a v té nemocnici jsem to jako vůbec nevnímal, ale jak říkám, to krátký.
8: Velmi často se mluví také o únavě a vyhoření třeba těch pečujících profesí, jako jsou lékaři, těch specializovaných procesí, jako jsou neurochirurgové. Jak jsou na to vaši kolegové podle toho, co jste viděl?
9: Myslím si, že to, co jsem já zahlíd a mohl jsem s nima s každým z nich vždycky jenom strávit jeden den, takže jsem vždycky jeden den mluvil třeba s třema neurochirurgama, další den s jinýma, s některými jsem byl na oběd, některýma na večeři, tak jsem primárně viděl spíš nadšení, že jsme přijeli. Takže a jakousi perspektivu k tomu, že jim budeme nějakým způsobem pomáhat, podporovat. a obzvlášť v tom jedno nemocnici, tam jsem měl pocit, od té doby mě prostě pravidelně píšou a ptají se, kdy už přijedeme a vidím tam spíš jakýsi nadšení, takže jako úplně to není tak, že bych viděl, že tam někdo zoufale jako pláče nad tím, že dělá tuhle práci a že už nemůže.
8: No možná si tak říkám, lékař je trénovaný, aby pomáhal lidem ke zdraví a zároveň vidí, kolik zmaru působí válka z rozhodnutí Ruska. Tak vlastně jak tohleto ovlivňuje mentalitu specializované profese, jako jsou neurochirurgové.
9: Já jsem tam vnímal jakýsi semknutí za těch pár dní. Prostě jsem měl pocit, že jestli oni mohli být třeba roztříštěný národ před válkou, tak teď si myslím, že teda nejsou a že je jim jasno, že prostě mají Mordor, který na ně zautočil a prostě se mu musí bránit a chtějí se tomu bránit a nepřemýšlí o tom, že by to prohráli vůbec. To tam myslím, vůbec ta myšlenka tam nezachytil a myslím si, že jsou přesvědčení v tom, že jako nakonec dosáhnou toho, že ho vypudějí.
8: Vy jste zmínil, že v té nemocniční péči a v té lékařské praxi je znát podpora Západu. Je to obecné mentální nastavení, že ti lidé cítí, že my jako Západ je podporujeme, necítí se přece jenom zrazeni, protože často byly debaty o tom, že Západ mohl dodávat víc zbraní, které by Rusko víc poškodili v týlu a tak dále.
9: Já naštěstí o zbraních nevím nic, takže to je moje, jako jsem hrozně rád, ale myslím si, že v tomhle oni cítí tu podporu a jsou rádi, že ty přístroje dostávají a uvědomují si, že s ním můžou dělat lepší operativu a musím říct, že mluvíme pořád o neurochirurgii, protože s jinými lékaři jsem se víceméně nesetkal a neurochirurgie sice taky v té válce jako hraje roli, ale ve srovnání třeba s plastickou chirurgií nebo s maxilofaciální chirurgií, kdy se řeší závažný jako poranění třeba obličeje, tak neurochirurgie v tomhle není vlastně tak obtížná, protože tam bohužel teda, když to někdo chytí tak, že vlastně mu to vezme část mozku a k většinou není záchrany, takže ten člověk většinou zemře spíš a ten neurochirurg tam hraje roli spíše relativně jednoduššíma takovýma těma traumatologickýma výkonama typu, že se odklopí třeba část lebky, aby se zachránila mozková tkáň, ale to vlastně není až tak složitý. Musím říct, že si nedovedu představit, že by ke mně převáželi pacienty a asi mnoho za noc třeba, u kterých bych tohle musel dělat, protože to si myslím, že může být vyčerpávající. Ono to je vyčerpávající i tak to dělat, protože vy víte, že toho člověka nějakým způsobem zachraňujete, ale vůbec nevíte, jakou kvalitu života tomu člověka zachráníte vlastně a můžete zachránit tvrdého invalidu vlastně, který ani nebude chtít žít.
8: Hostem hovoru je neurochirurg Jan Šroubek.
0: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
8: Vy jste upozornil, že mluvíte z hlediska své specializace a já s tím takhle počítám, že mluvím s neurochirurgem. V jedné nemocnici jste konzultovali několik pacientů s poraněními z války, to cituji z vaší zprávy, kterou jste o té cestě vydali. Dva pacienty s poraněním páteře a míchy a pacienta s epilepsií po střelném poranění mozku. Jak ničí válka lidi z pohledu neurologa, neurochirurga?
9: V jednom špitále v Ivano-Frankivsku, kde vlastně třetina té nemocnice byla kompletně, se stala vojenskou vlastně, tak tam jsme měli skutečně příležitost vidět vlastně těch pacientů nejvíc. A to je naprosto devastující procházka pro lékaře, který prochází tou chodbou, protože tam prostě na jednom lůžku ležel mladý muž, 20 let, možná 25, nebo 30, teď to člověk neodhadne. A vlastně chybělo mu kromě jedné končetiny všechny. Takže on vlastně měl jednu ruku. A to, když vidíte mladého člověka, tak nevím, a tvářil se vlastně, že mu skoro nic není. Já jsem tomu nemohl jako vlastně uvěřit. On se s tím nějak musí člověk naučit žít. Ale myslím, že ta devastace je naprosto šílená. Co je pro mě jako bylo strašně zajímavý, že oni s tím počítají, že ta devastace té psychiky těch lidí bude šílená a vlastně se, myslím, už teď poměrně výrazně, hlavně v tom Lvově, připravují na konec té války a až přijdou ty frontoví chlapci z té války a budou zcela zničený vlastně psychicky, oni budou třeba somaticky v pořádku, ale ta devastace té psychiky bude strašná a oni o tom vědí a myslím si, že se z jiných válek a věřím tomu, že ten Západ je v tomhle hodně podporuje, připravuje na ten konec války, aby nějakým způsobem uměli s těma lidmi zacházet, aby jim nějakým způsobem pomohli, protože jistě jsou případy, kdy pak zvednou ten kulomet a vystřílejí divadlo nebo něco takového, protože prostě některý z nich se prostě zbláznějí.
8: Odhadem 15 milionů Ukrajinců by potřebovalo psychologickou podporu, trpí úzkostmi a depresemi, to je to, o čem mluvíte. Co to znamená pro lékařský personál, nejenom pro lékaře, neurochirurgy, ale i pro sestry a další pečující personál?
9: Já myslím, že to školení v psychoterapii by měl mít samozřejmě každý tam z nich a většina lidí samozřejmě, když jde dělat lékař nebo sestru, tak vlastně jsou zároveň empatičtí, protože prostě většina z nás to dělá prostě proto, že máme lidi rádi a chceme nějakým způsobem pomoct. Takže když potom vidíme i tu psychologickou devastaci toho člověka, tak celkem přirozeně jim nějakým způsobem nabízíme pomoc. Samozřejmě neprofesionální, ale nějakou zkušenost máme.
8: A co by to udělalo s vámi, kdybyste každý den potkával 20-leté lidi bez končetin? A vy víte, že to zranění se nemuselo stát, že to nejsou oběti nešťastných náhod, třeba autonehod, ale že jsou to lidé, kteří k tomu přišli ve válce, která z našeho pohledu je neoprávněná. Co by to dělalo s vámi? Zciničil byste nebo naopak byste byl citlivější?
9: Já jsem potom jednom, nikdy jsem jich tam viděl hodně, jsem byl večer úplně z toho deprimovaný s kolegama, s kterými jsme tam byli. Jsme to nějakým způsobem samozřejmě sdíleli, tu reakci na to. Já si myslím, že by asi musel člověk se nějak obrnit. Tuhle tu obranu používáme i teďkon, že? My samozřejmě se setkáváme s mladými pacienty, lidmi, kteří mají zhoubné onemocnění. Pro nás je to vlastně jakoby podobný, akorát, že to není něco, co se nemuselo stát.
8: Tak.
9: Takže myslím, že tenhle ten moment toho zmaru, jakože to je úplně celý zbytečný, je strašný. Že?
8: Co to dělá s psychikou lékaře, který je cvičený na speciální práci, práci, která vyžaduje opravdu velkou kvalifikaci a úsilí? Co dělá tohle množství zmaru, které vidí? Všiml jste si u svých kolegů třeba ukrajinských a kolegyň?
9: To jsem neměl tu možnost ještě jako tam úplně zavnímat, ale myslím si, že určitě to musí být nějaký odmítnutí těch emocí, protože si myslím, že nemůžete pracovat pod emocema. Já když operu mladou dámu, která má dvě malé děti doma, vím, že má zhoubný nádor a nebo nádor nějaký obtížnější, tak nemůžu myslet na to, že má doma dvě děti. Musíte to dát pryč. To znamená, že budete jistě k těm pacientům všem se chovat nebo tak, že tohle vypustíte ty emoce. To, co s váma to udělá pak večer a že vás to rozpláče třeba, nebo něco takového, to se stát může. A určitě potom si myslím, že zrovna ti lékaři, a je možný, že ji tam mají, to teprve asi zjistím, mají možná nějaké terapeutické intervence, kdy si mají s nějakým profíky o tom popovídat, protože to asi opravdu nejde dlouho unést.
8: Ve zprávě o vaší cestě uvádíte, že nemocnice v Ivano-Frankivsku, o které jsme už se bavili, kvůli válce musela vyčlenit významnou část kapacit pro péči o pacienty z frontových oblastí. Součástí nemocnice je rovněž rozsáhlý kryt využívaný během leteckých poplachů. Funguje taková nemocnice jinak jako v té každodenní bázi? Co se děje třeba, když máte pacienta na operačním stole a je vyhlášen letecký poplach?
9: Myslím, že oni, my jsme procházeli ten kryt, kde mají pacienti v těžším stavu, aby je právě nemuseli stěhovat. To znamená, že oni tam mají operační sály a nevím úplně, jak probíhá, jistě ty operační sály mají i jinde, než jenom v tom krytu. A když je poplach, tak přesně nevím, že já ho tam nezažil za celou dobu, takže nevím a to jsem ještě taky nestačil zjistit.
8: Co byste dělal?
9: Předpokládám, že bych musel dokončit tu operaci, protože to nemůžete jako přerušit, asi nějaký moment se to přerušit dá. Ale ono samozřejmě ještě to riziko, jsou různý klasifikace těch rizik, že tam letí dron, teď jsou různý typy těch dronů, oni to dokážou poznat, tady nese bombu, tady je nějaký observační, takže myslím si, že oni tady v té západní části to vědí relativně brzy. Takže si myslím, že se na to dokážou připravit. Ale já jsem to tam ani jednou za ty tři dny nezažil.
8: Taky jste konstatovali, že chybí moderní operační technika, vrtačky a frézy, navigační systém, specializované instrumentárium. Co tedy dělají, když někoho potřebují operovat tak, jako to děláte vy? Jak si pomáhají?
9: Tady tohle jsem zmiňoval u těch nemocnic menších, v tom Lvově právě to vybavení je dobré z toho západu. Tady si myslím, že tyhle nemocnice další na to čekají a vlastně doufají, že to dostanou.
10: Ti lékaři to umí používat.
9: A lékaři,
10: to není věc lékařské kvalifikace, ale jenom vybavení.
9: V podstatě. No. A myslím si, že oni jsou schopni ty základní výkony neurochirurgický provést i s tím málem, co tam mají. Furt je to lepší, než v Africe, kdy jsme byli.
10: To nevím, jestli by mě uklidnilo, kdybych šel na Ukrajině do nemocnice. Kdybyste měl srovnat lékaře na Ukrajině tady, já vím, že jste tam byl jako krátkou chvíli, ale intenzivní, tak šel byste na Ukrajině třeba na operaci?
9: Jo, určitě. Určitě asi bych si vybral, ale asi bych potřeboval s tím to probrat pořádně, ale tak, jak jsem s nima měl, obzvlášť v jedné nemocnici, vyloženě operoval za ten den, tak jsem viděl tu šikovnost a ten přístup kvalitní velice a kvalifikovaný.
10: Čili to lékařské vzdělání je?
9: To je absolutně evropský, prostě. To oni jezdí i na ty kurzy evropské neurochirurgické společnosti, to jsou zcela vzdělaní lidé.
10: Může si Ukrajina teď dovolit posílat své lékaře a lékařky na západ, aby tam si zvyšovali třeba kvalifikaci pro ty válečné účely, kdy lidé jsou prostě poškození válkou?
9: Já myslím, že to dělají. U nás teď ještě nejsou, ale zrovna příští týden přijede nějaká krátká mise se podívat k nám.
10: Takže co je cílem takových misí?
9: Myslím, že tahle ta mise konkrétně chtějí vidět, jak funguje neurochirurgie, takže a jak funguje urgentní příjem, jak jsou vedení pacienti s cévníma mozkovými příhodama, který oni musí léčit tam taky, kromě těch vojenských věcí. Takže to bylo z jednoho špitálu, kde to není dobře rozvinuté ještě zatím, tak se chtějí na to přijít podívat, takže to bude krátká jenom návštěva. Ale myslím, že ty lékaře některé určitě posílají a je to i v rámci toho programu Medevac, to, co se nabízí, že to není jenom mise k ním, ale že oni přijedou, lékaři přijedou k nám a budou s náma třeba týden operovat.
10: Jestli se nepletu, tak je to mise, kterou podporuje Ministerstvo vnitra České republiky?
9: Medevac je vlastně organizace, která je pod Ministerstvem vnitra České republiky.
10: Nehrozí, že by se šetřilo a Medevac škrtal?
9: Byly určité obavy, ale nic takového se nestalo.
10: Ještě k těm ukrajinským lékařům. Jak řeší to, že pacient třeba s problémy, které tady volají po operaci, je vedle pacienta, který je zasažený válkou, je to frontový voják a potřebuje urgentní operaci. Musí tam volit lékaři, koho vezmou na ten operační sál?
9: To s tím jsem se nesetkal, takže nemůžu posoudit, ale na té frontové oblasti nepochybně tohle musí být, protože prostě, když vám přivezou 10 vojáků, kteří jsou zranění, tak prostě musíte volit a triáž musí proběhnout a musíte vědět, koho máte šanci zachraňovat a koho ne. Takže tohle musí být strašný, ale to jsem tady já neviděl.
10: Já bych se teďka na chvilinku odvolal od vašich kompetencí možná k nějakému obyčejnému lidskému vnímání. Tak vy jste člověk, kterého zajímá mozek, kterého zajímá mícha, kterého zajímají nervy. Jak se vyrovnáváte s tím, že stačí jedna kulka, jeden šrapnel, jeden dron a všechno tohleto úžasné, jak je člověk ustrojen. A my vlastně ani nevíme, jak je to uděláno. Ani nevíme, co to je lidské vědomí. Všechno tohle se dá škrtnout jedním výstřelem. Jak se s tím vyrovnáváte?
9: Já, pro mě to je zmar zbytečný a válka je nepředstavitelná. A já jsem si nějak vůbec nebyl představit, že to bude takhle blízko nás a je mi to vlastně líto hlavně. No. Jakože že stačí samozřejmě jeden šrapnel, tady vám poruší míchu a už nehybete. Místo, aby to teda byl teda ten nádor, který mu se nemůžeme vyhnout, samozřejmě hold prostě nemocnost nějaká je, ale to, jak je to jako zbytečný, je strašný a nutno říct, že já jsem tam byl v nějakém místě, kde byly ukázky těch útočných zařízení těch Rusů a měli tam i mundur jedno z těch vojáků, který ho trefili do hlavy snajpři a ukazovali mi jeho doklady, prostě 20-letý blondětej klučina, který mi bylo úplně líto jak těch Ukrajinců, protože jsem si jako v tu chvíli uvědomil, že tenhle kluk vlastně tu válku taky asi nechtěl.
10: Vy jste se na začátku označil za vlažného podporovatele Ukrajiny, než jste na Ukrajinu odjel, tak jaký jste se vrátil, jak byste se označil teď?
9: Teď určitě, nevím, jestli to vlažní bylo vlastně správně řečeno, ale určitě jsem nebyl takovej ten, jako že bych tam měl bojovat a asi ani teď bych nechtěl na tu frontu jít. To považuji, asi bych to prostě neudělal, ale když jsem viděl ty lidi, viděl jsem ty hřbitovy, které jsou opravdu v každé vesnici, v každý vesnici jsou padlí, a to i na té západní Ukrajině, to jsou lidi, kteří šli do té války. Vidím ten věk, fotografie tam všech jsou, tak je, opravdu je mi jich líto. A když si uvědomím, že to je jako zbytečný a je to útok cizí země na mou zemi nebo na tu zemi a vraždění prostě civilistů, do toho ještě teda ke všemu, ještě to je ještě další věc, že oni nejen teda, že válečníky se tam, nebo ty vojáci se tam střílejí navzájem, ale ještě do civilistů, tak prostě vnímáte, že tomuhle národu je potřeba pomoct. No a já tam nevnímám vůbec takovej to, co jako si myslíme my nějak o nich, že jsou to nějaký jako velký nacionalisti, ne, úplně to nemůžu asi posoudit, ale to jsou prostě normální lidi, kteří jsou asi hrdí na to, že jsou Ukrajinci, nejsou ale žádný fanatici, to tam nic jsem teda za tu chvilku nevnímal.
10: No, ale vnímáte tu potřebu jim pomoct?
9: A vnímám tu potřebu jim pomoct, to, jak jsou prostě spolu jako dohromady, to tam taky vnímám.
10: Hostem hovoru byl neurochirurg Jan Šroubek. Mnohokrát děkuji.
9: Já děkuji za pozvání.
10: Za pozornost děkuje Petr Vizina.
0: Český rozhlas Plus, zprávy v angličtině. Czech Radio News in English.
11: Czech President Petr Pavel has appealed to the Constitutional Court in a dispute over the scope of his authority after the government denied his request to lead the Czech delegation to the upcoming NATO summit in Ankara. The European Broadcasting Union has warned that the government's proposal to fund public service media from the state budget lacks legal safeguards designed to protect Czech television and Czech radio from political influence over future funding decisions. And Markéta Vondroušová, the 2023 Wimbledon champion, has been banned from tennis for 4 years after failing to provide a sample during an out-of-competition doping control test last year. Responding to the ruling, the 26-year-old denied ever using performance-enhancing substances. Weather. Wednesday is expected to be bright and clear around the country with daytime highs between 27 and 32 degrees Celsius. There may be possible heat storms in the late afternoon hours. The 60th edition of the Karlovy Vary Film Festival, which begins on Friday next week, is set to welcome absolute Hollywood royalty in the form of Dustin Hoffman. Other names just revealed by the organisers include actors Juliette Binoche, Jeffrey Wright, Kevin Bacon, and making his third visit, Harvey Keitel. Ian Willoughby spoke to Karlovy Vary's artistic director, Karel Och, after Tuesday morning's announcement.
12: Dustin Hoffman, what does it mean for you to get a star of that caliber?
13: Everybody in my position, or in our position, programmers of the entire world, programmers from the film festivals, we're all cinephiles, right? That's the passion is the main motor of our job, and what is cinephilia created from? From magnificent moments in a cinema throughout your entire life. And Dustin Hoffman is one of the actors that every moment I remember from my life when I was 19, 25, 30, 35, there was a film. There was a particular film connected to this amazing actor. So it's just a huge goosebumps and an incredible excitement, not just by the fact that he finally agreed to come and he found time in his schedule, because he's still active despite his age and very prolific actor, but also the fact that he himself suggested the film which he would love to introduce, and that's The Graduate by Mike Nichols, one of my favorite Dustin Hoffman films.
12: You also have Juliette Binoche. I know with the Hollywood stars you generally seem to get them through agents. In her case, how did you secure her participation?
13: We tried a few times to bring her, but Juliette Binoche was always busy during the summer shooting either a TV series or a new film. And then the moment came when she became a director. She herself directed an amazing, very special, an original documentary, which is returning to a performance she did with the acclaimed choreographer and dancer Akram Khan in 2007. And she proved that she can have a vision as a director as well, because she created a two-hour film which is just a very deep commentary on the power of art in general. And I was lucky enough to be introduced to her last October in in Lyon at Lumiere Festival, where she introduced the French premiere, and we spent an hour talking about her film and other films that she would love us to screen, and we agreed on a certified copy and Three Colors Blue. And same as in case of Dustin Hoffman, it was just a moment when all the moments from your formation comes back to you, all the Leos Carax, the Lovers of Pont-Neuf and everything comes back to you, and you just sit there as a fan.
12: Give me one example of a real gem of a film, hidden maybe from many people somewhere in the program, that you really love.
13: Wow, there's an Austrian film which we had a chance to see before Cannes. It was selected for Cannes. It's called Every Time. It's a film by director Sandra Wollner. It ended up winning the second competition, Cannes, Every Time. If I mention what the film was about, I spoil it because something very important happens relatively early in the film, which has influence on everything in the movie. But it's let's say, a family drama, which is probably one of the most original films I've seen this year, and I highly recommend this very strong film to everyone.
11: Karel Och, the artistic director of the Karlovy Vary Film Festival, speaking there to Ian Willoughby. That's all from us for now, but you'll find more in English at radio.cz.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
14: První kolo jednání mezi americkými a iránskými představiteli skončilo slibně, vzkázali zprostředkovatelé z Kataru a Pákistánu. Konečné znění dohody o ukončení války by mělo být hotové do 60 dnů. K čemu konflikt, který začal před 4 měsíci, vedl? Dosáhly Spojené státy a Izrael svých cílů? Nebo režim v Teheránu vzejde z boju pevnější, než býval dřív?
0: Pro a proti Lukáše Matošky.
14: Našimi hosty na dálku jsou seniorní analytik Centra transatlantických vztahů Cevro Univerzity, bývalý diplomat na Blízkém východě Jaroslav Kuchyňa. Dobrý den do Tel Avivu.
15: Dobrý den, zdravím všechny v České republice i v Brně.
14: A politolog a bezpečnostní analytik z Masarykovy univerzity Josef Kraus. Dobrý den do našeho brněnského studia.
16: Dobré dopoledne z Brna.
14: Podle toho, pánové, co zatím o té chystané dohodě mezi Američany a Iránci víme, v čí prospěch spíš bude, pane Kuchyňo?
15: No, není žádná dohoda. Žádná dohoda neexistuje. Existuje Memorandum of Understanding a uvidíme, jak se to celé vyvine dále.
14: Proto jsem řekl chystané dohody.
15: Má svá rizika a není vůbec jisté, jestli nějaká finální dohoda bude uzavřena. Tady bych to zaparkoval.
14: Zeptal bych se vás tedy na úvod jiným způsobem. Na základě toho, co zatím o těch americko-íránských vyjednáváních víme, v čí prospěch se zatím spíš vyvíjejí z vašeho pohledu?
15: Z izraelského pohledu je zřejmé, že se vyvíjejí spíše v prospěch iránský. Americká strana je ze svou strategií poměrně kritizovaná, ale ten nesoulad mezi Jeruzalémem a DC je zde považován spíše za taktický a nikoli strategický.
14: Pane Krausi, váš pohled na ta dosavadní americko-íránská jednání o trvalém ukončení války a o podmínkách takového postupu?
16: Tak, přestože ta dohoda opravdu není ještě úplně na spadnutí, je otázkou, zda bude a v jaké podobě, tak už jenom to memorandum vytváří určitý rámec, který tady ukazuje, že Iránci jsou těmi, kteří tahají za další konec toho provazu. Naopak Spojené státy dělají velké množství ústupků, které by ještě třeba před několika měsíci, myšleno před započetím té války, nebyly vlastně vůbec akceptovatelné a téměř ani myslitelné. To znamená, Iránci teď v tuhle chvíli mají možnost pro vyjednávání a dosahování takové formy dohody, kterou by asi neměli před válkou. Tím pádem opravdu jako vypadají v tuhletu chvíli alespoň, že jsou vlastně silnější v tom jednání.
14: Souhlasil byste s tím popisem situace, pane Kuchyňo, že Američané při těch vyjednáváních Iráncům zatím spíš ustupují?
15: Donald Trump má před midterm, jsou vysoké ceny benzínu v Americe. To je příčinou hlavní, proč se Donald Trump stáhnul z těch velkých bojů v Iránu. Izraelci chtěli pokračovat s tou kinetickou kampaní o něco déle, o tom není pochyb. Žádné nadšení z Memorandum of Understanding v Jeruzalémě nepanuje, ale umí s tím žít, chápou politickou realitu. Irán nakonec nedostane nic.
14: Pane Krauzi, to je pochopitelné vysvětlení toho amerického postupu, že tedy Donald Trump má před volbami, respektive jeho strana, republikáni, a že samozřejmě by pro něj nebylo výhodné, aby Hormuzský průliv byl dál zablokovaný a to hnalo ceny světové ropy dál nahoru.
16: Ono je to logické, ale samozřejmě ten faktor voleb není jediný. Tady je třeba se podívat na to, jakým způsobem se ta válka vyvíjela a čeho vlastně reálně dosáhla nebo nedosáhla. A tady vlastně nemůžeme říci, že v jediném strategickém bodě by to ty izraelsko-americké údery dosáhly jakéhokoliv, byť třeba jenom dílčího vítězství. To znamená, že tady na jednu stranu došlo k zablokování Hormuzské úžiny, na stranu druhou nedošlo k likvidaci iránského politického zřízení. Naopak ten systém vypadá, že je velice stabilní, byť ne úplně personifikovaný, a nedošlo ani k regionálnímu oslabení Iránu. Naopak, iránská regionální síla a moc tady tímhletím vším vlastně vystoupala nahoru a Donaldu Trumpovi už nezbývá vlastně mnoho možností, jak tady tuhletu válku ukončit a jak se z ní dostat, protože zcela zjevně nebyla to jenom otázka času, nebyla to otázka větší síly, protože tady tohleto nezafungovalo a Iráncům vlastně stačí velice, velice málo, velice malý energetický vklad na to, aby udržovali Hormuzskou úžinu uzavřenou, což potom vytváří tlak na celosvětovou ekonomiku a tím pádem také celosvětový tlak na Donalda Trumpa.
14: Pane Kuchyňo, vzhledem k tomu, co jste teď slyšel, podařilo se Američanům nebo Izraelcům v Iránu naplnit aspoň některé svoje strategické cíle, které měli?
15: Rozhodně ano, 90% iránského vojenského průmyslu, včetně závodu na výrobu balistických raket, bylo zničeno. Byla zničená většina zařízení, která jsou spojená s jádrem, nejenom zařízení na obohacování uranu. Byla poškozená většina provozů dvojího užití. Balistické rakety a jejich odpaliště byly rovněž zničeny z velké části. K těch balistických raket jen krátkou, malou vsuvku. Iránci na začátku izraelsko-iránského konfliktu před rokem disponovali 3000 balistickými raketami dlouhého doletu. Pro Izrael se počítají ty dlouhého doletu. Chtěli vyrobit 3 až 4 000 dalších balistických raket ročně. Takže za 5 let by mohli mít 20 000 balistických raket. To je korejský scénář. Připomínám, že Severní Korea si vytvořila tak velkou konvenční obranu, že pod jejím krytím mohla vyrobit jadernou bombu. Samozřejmě došlo taky k dekapitaci politického vedení země, včetně největšího vůdce, což má spíše symbolický charakter, to s tím souhlasím. A vedení iránských revolučních gard ještě ani pořádně nevylezlo z bunkru a neuvědomuje si, jak je ta země, jaký je rozsah škod v jejich zemi. A poslední bod, většina lidí současný režim nenávidí, většina Iránců. To myslím, že není úplně výčet jako iránských úspěchů.
14: Pane Krauzi, tak nemáte pocit, že skutečně iránský režim byl do značné míry oslabený, když vezmete v potaz to, co teď připomněl pan Kuchyňa?
16: On byl určitě oslabený během těch protirežimních demonstrací v lednu tohoto roku. Nicméně tady tahle ta izraelsko-americká kampaň naopak způsobila ten efekt sjednocení pod vlajkou, kdy celá řada lidí, kteří nesympatizují s tím režimem a on opravdu není populární, tak se nakonec semkla za obranou vlasti. Nikoliv za tím politickým zřízením, ale za obranou vlasti. A tady tenhle ten efekt stále ještě funguje. On samozřejmě nevydrží věčně, zejména v momentě, kdy ta eminentní hrozba vlastně pomine. To znamená, dojde třeba k přijetí nějaké dohody nebo v tuhletu chvíli je takový jakýsi klidový stav, takže velice rychle se Iránci začnou ptát, jak to bude dále, jak to bude s postkonfliktní obnovou, jak to bude vlastně s jejich vlastní ekonomickou situací. Tady bych tedy si troufil trošku oponovat a nesouhlasit s tím, že by iránské vedení nevylezlo z bunkru a neví, jaká je ta situace.
14: Trošku se obávám, že tedy... Pan Kuchyňa mluvil o revolučních gardách.
16: I revolučních gardách, samozřejmě velké demonstrace pro režimní nebo jakékoliv jiné ve velkých městech. Tehdy Teheránu a jinde. V podstatě to, že prominenti toho systému, ať už bezpečnostního aparátu nebo politického zřízení, se připojují těmto veřejným demonstracím, vlastně svědčí o opaku. Stejně tak o opaku vlastně svědčí to, že by měl být destruován iránský zbrojní průmysl nebo jejich schopnosti balistických střel a dalších věcí. Ukazuje se, že Iránci se velice dobře připravili tady na tenhle ten scénář. Ostatně se na podobný útok připravovali dobře přes 20 let a tím pádem stále prokazovali až do poslední chvíle schopnost zasahovat celou oblast Perského zálivu a vlastně i dále. To znamená, udrželi si tu schopnost ať už balistických střel, anebo také bezpilotních prostředků, kterými vlastně dokázali paralyzovat nejenom letiště a další infrastrukturní bod. A naopak vlastně nic nesvědčí o tom, že by došlo k nějaké větší destrukci iránského jaderného programu. Naopak ukazuje se, že bylo zcela mimo schopnosti izraelského letectva a amerického letectva tato zařízení zničit. Jednak se nachází velice daleko, velice často uprostřed iránského centra nebo iránského srdce a pouští. Jednak jsou také sofistikováně zakopána různě pod hory, pod skály a vlastně Iránci také spoustu těch věcí vlastně evakuovali celkem na neznámá místa. Takže tak. My samozřejmě nevíme, v jakém stavu je iránský jaderný program. Ano. Tvrdit opak by bylo v podstatě víc než spekulace, ale ukazuje se, že ty iránské schopnosti, ať už vojenské, nebo ty jaderné, vlastně nějak zásadně poškozeny nebyly.
14: Pane Kuchyňo, nejprve k tomu iránskému jadernému programu. Pokud proklamovaným strategickým cílem Američanů a Izraelců v této válce bylo tento program oslabit nebo zcela zlikvidovat, na základě čeho zakládáte to svoje přesvědčení, že k tomu aspoň do určité míry došlo?
15: Ten iránský jaderný program byl už hodně poškozen tím prvním červnovým útokem před rokem. To, co Iránu zbylo, o tom není pochyb, je obohacený uran. V jakém stavu a kde se nachází, to jsou informace zpravodajského charakteru, ke kterým já nemám žádný přístup a myslím, že to platí vůbec pro řadu západních komentátorů.
14: Promiňte, že vám do toho vstupu, ale tím pádem tedy nelze tvrdit, že by k oslabení iránského jaderného programu skutečně došlo.
15: Oslabení iránského jaderného programu skutečně došlo, byli eliminováni jaderní vědci, Izrael vyhrál takzvaný Scientific Edge, proto probíhaly útoky například na Teheránskou univerzitu, proto docházelo k eliminaci těch vědců, byly poškozená řada zařízení velmi citlivých, který se používají při obohacování uranu. Nevíme úplně přesně, které centrifugy kolik přežily, v jakém stavu, ale satelitní snímky, to, co má k dispozici IDF, ukazuje na to, že iránský jaderný program byl hodně poškozen už před rokem. Do té nové operace, která začala 28. února, šel Izrael primárně kvůli programu balistickému a šel do toho proto, aby nebyl realizován korejský scénář a aby Irán nevyrobil atomovou bombu. Tak. V Izraeli platí, že pakliže by Irán atomovou bombu měl, tak druhá věta je, tak by ji použil. To je velmi důležité zdůraznit.
14: Zatímco tedy iránský režim dál si trvá na tom, že o získání jaderné bomby neusiluje. Pan Kuchyňa tady teď použil zkratku pro izraelskou armádu IDF. Jak izraelská armáda, tak armáda Spojených států, to je přece realita, pane Krausi, se opakovaně trefila do cílu na iránském území, které souvisely s rozvojem jaderného programu, takže přinejmenším na tomto základě si můžeme dovolit tvrdit, že tento program byl oslaben, nebo ne?
16: Ten program určitě oslaben byl určitě poškozen, stejně tak zabití, a tady opravdu je to zabití, nikoli eliminace iránských jaderných věců, mohla leco zpomalit, na druhou stranu nezničí celé to know-how. To znamená, že zabití konkrétních lidí samozřejmě neznamená, že iránský jaderný program se zhroutí. Ty dosažené výsledky už v podstatě institucionálně jsou zakotvené. Říkám, ono není úplně jasné, k jakému zničení došlo nebo nedošlo. došlo. Na konci té takzvané 12-denní války z minulého roku z června, která tady byla vzpomenuta, jsme slyšeli jak z úst izraelského premiéra, tak amerického prezidenta, že iránský jaderný program byl zničen, což se potom ukázalo jako falešná propaganda. Není úplně, nemáme ty informace k tomu, abychom vyloučili, že se tahle ta věc vlastně opakuje i v tuhle tu chvíli. To znamená, nic nesvědčí o tom, že iránský jaderný program by byl nějak zásadně destruován, oslaben, zpomalen. Může být, a Iránci ho ale nadále využívají jako důležitou kartu ve vyjednávání, což je vlastně to, co dělají dlouhodobě. A zároveň vidíme, že i to memorandum nyní vlastně podepsané se Spojenými státy, na jeho základě potom má být dosažena nějaká dohoda, tak ten iránský jaderný program řeší v podstatě sekundárně. Mnohem důležitější jsou právě záležitosti ohledně otevření hormuzské úžiny, platby válečných reparací.
17: Ale když zůstaneme ještě u toho jaderného programu, nelze za dílčí úspěch těch americko-iránských jednání označit to, že režim v Teheránu už souhlasil s návratem inspektorů Mezinárodní agentury pro atomovou energii na iránské území?
16: Tohle by byl úspěch, který by se dostavil mnohem rychleji i bez té války, protože tohle bylo na pořadu dne a v těch předcházejících jednání v uplynulých letech, ať už to byla ta jednání ve švýcarské Ženevě nebo tomu předcházející jednání v ománském Moskatu. Tady s touhletou variantou se počítalo od samého začátku. Ostatně to je velice, velice trefné zrcadlo toho, jak vypadala ta první takzvaná jaderná dohoda JCPOA z roku 2015, kdy přesně vlastně k tomuhle tomu došlo. Došlo tedy zásadně k tomu, že inspektoři Mezinárodní agentury pro atomovou energii měli přístup do iránských jaderných zařízení, kde prostřednictvím nejrůznějších forenzních analýz mohli tedy dozorovat, zda Iránci podvádí nebo nepodvádí. Došlo také k tomu, že byl více obohacený uran vyvezen ze země, což vlastně v tuhle tu chvíli to memorandum ani nepožaduje. A Iránci tvrdí, že si jej ponechají. Takže tady nakonec je to dost možná ještě horší varianta, nebo zatím horší varianta. Já si dovedu představit, že tohle to bude přesně předmětem toho vyjednávání něco za něco. Ale zatím to, jako těchto těch cílů by bylo dosaženo i bez té války.
17: Pane Kuchyňo, to byste uznal, že možná by se inspektoři z Mezinárodní agentury pro atomovou energii vrátili na iránské území i bez té války a že teď možná Spojené státy vůči iránskému režimu z hlediska toho, jakou budou mít kontrolu nad jeho jaderným programem, budou v podstatně horší pozici?
15: Z pohledu Izraele, IAEA, neboli MAE, jak si přejete, who care. Podívejte, já jsem pracoval v Mezinárodní organizaci pro atomovou energii. Pamatuju si ve Vídni, s jakými výsledky se vraceli inspektoři z Iránu. Pamatuju si, čemu tam čelili. Podívejte, Irán má dojem, že když teďka přežil, tak i vyhrál. Irán je lhářský teroristický režim. V případě IAEA, v případě jakýkoliv inspektorů, bude ukazovat jenom to, co bude chtít ukázat. Irán nikdy nepustil inspektory tak blízko, aby mohli přesně zmapovat stav jeho jaderných ambicí.
17: Nicméně, promiňte, někam je přece jenom pouštěl?
15: V této bitvě je hráčem Jeruzalém, v této bitvě je hráčem Washington a pochopitelně Teherán.
17: Ta otázka zněla v návaznosti na to, co namítal pan Kraus, jestli teď Spojené státy a Izrael vůči Iránu a jeho potenciálnímu rozvoji jaderné bomby budou v lepší pozici, než byly před válkou.
15: Nebudou. V lepší pozici budou ve chvíli, kdy vzlétnou F-35.
17: Čímž myslíte?
15: Čímž myslím obnovení bojů, ke kterému stejně dříve či později dojde. Memorandum o porozumění je kus papíru, nemá žádnou váhu. Nová dohoda, finální dohoda, pakliže vznikne, můžeme si o ní povědět zhruba tak za půl roku, dříve to nebude. Dříve to rozhodně nebude. To vágní memorandum je o ničem. Počkáme na finální dohodu, uvidíme, jak hluboké vidle do toho hodí Izrael, uvidíme, co si bude moct Izrael dovolit po vlastních parlamentních volbách a uvidíme, v jaké kondici a jak předvídatelný bude po midterms Donald Trump.
17: Pane Krausi, nevypadá to tak, že navzdory tomu, co teď Američané a Iránci dojednají, tak se z dlouhodobého nebo střednědobého hlediska může schylovat k obnovení konfliktu?
16: To je určitě velice pravděpodobná varianta. Já v tuhle chvíli asi si netroufnu říci, zda je nejpravděpodobnější. Ono je vidět, že minimálně Spojené státy a Irán tu dohodu opravdu chtějí. Irán z toho důvodu, že vycítil příležitost zbavit se velice dusivých ekonomických sankcí a dokonce vlastně sáhnout si na obrovské peníze v rámci válečných reparací. Spojené státy z toho důvodu, že vlastně zcela zjevně tady tahle ta vojenská kampaň nevyšla a tím pádem bude potřeba z toho vycouvat, ale zároveň vytvořit nějaké alespoň zhruba stabilní prostředí, což se může i nemusí podařit. Ale je tady ten třetí vrchol toho trojúhelníku a tím je Izrael. Izrael, který vlastně dlouhodobě usiluje o to, aby žádná iránsko-americká dohoda nebyla, a Izrael, který od samého startu vlastně tvrdí, že se ho tato dohoda netýká, protože logicky není signatářem toho memoranda, ani nebude signatářem nějaké případné dohody mezi USA a Iránem. A Izrael, který tvrdí, že tady tohleto ve skutečnosti poškozuje jeho bezpečnostní zájmy. Ostatně myslí si to, velká množství izraelské veřejnosti také.
17: A není tomu tak, pane Krauzi?
16: Tohle asi úplně nedokážu posoudit, protože nejsem schopen identifikovat izraelské bezpečnostní zájmy, tak jak jsou zatím projektovány. Tak to vypadá spíše na silové řešení prakticky čehokoliv. Asi je velice brzy odhadnout, zda případná dohoda se Spojenými státy mezi Iránem a USA povede k nějaké stabilizaci. Velice pravděpodobně by ale vedla k regionálnímu nárůstu moci Iránu, což je něco, co Izrael dlouhodobě nechce, protože samozřejmě tady tyhle ty dva státy se střetávají na celé řadě zástupných bojišť. A ano, byla by to určitě minimálně mocenské oslabení Izraele, což je také důvod, proč Benjamin Netanyahu vlastně tady proti téhleté dohodě dlouhodobě vystupuje. Otázkou je, jestli si jej dokáží lidově řečeno Spojené státy skrotit, protože Donald Trump o tu dohodu usiluje nebo opravdu ji chce velice, anebo Izrael to bude torpédovat, což považuji za velice pravděpodobný scénář.
17: Než budeme pokračovat, máme ještě 5 minut, tak připomenu, že našimi dnešními hosty zůstávají politolog Josef Kraus a

0: věcí ještě před tímto konfliktem. Na druhé straně ovšem pan Kraus namítal, pane Kuchyňo, že v důsledku války se Íránci sjednotili pod jednou vlajkou na obranu vlasti. Tak nepomohla válka paradoxně režimu v Teheránu?
1: Nemyslím si, že by pomohla režimu v Teheránu. Ten režim ajatoláhů je teďka vyměněn za pretoriánský režim.
0: Myslíte vojenský tedy?
1: Revoluční gard. Stalo se to, co se stalo kdysi i ve starém Římě, kdy pretoriáni, který měli bránit Cézara, se sami stali Cézarem. To se stalo v Iránu. Nemyslím si, že ten režim se sjednotil pod vlajkou odporu vůči Spojeným státům a Izraeli. Ta společnost se prostě bojí, protože bude postřílená, pověšená, popravená, mučená, protože toto jsou přístupy iránského režimu ke svým vlastním občanům. A jednu větu jenom k Izraeli, co pan kolega z Brna možná nezmínil.
0: Určitě.
1: Irán dlouhodobě usiluje o to, aby Izrael přestal existovat. Tečka.
0: Pane Krausi, v návaznosti na to, co se tedy týče postavení iránské opozice, není to tak, že ve skutečnosti se na odporu běžných Iránců vůči režimu nic nezměnilo, jenom si zkrátka nic nedovolí vzhledem k tomu, jak nebezpečný ten režim je?
2: No, ono není to tak jednoduché a černobílé, jak nám tady vypráví pan Kuchyňa. Přece jenom ta iránská společnost je hodně, hodně pestrá. Velká část té společnosti má opravdu velký problém s tím režimem, zejména s jeho také třeba ekonomickou neefektivitou, což je fakt. Na druhou stranu je tady pořád velice silná, dobře třeba třetina obyvatelstva, která v tuhletu chvíli ne protože by musela, ale protože chce, tak protestuje dokonce proti současným krokům vlády směrem k tomu memorandu, protože má pocit, že ta retribuce za zabití nejvyššího duchovního vůdce a celou řadu dalších válečných škod byla malá. Jednoduše řečeno, tady tahle ta třetina radikálu opravdu požaduje krev. Takže to nejsou nějaké zastrašení.
0: To jsou ale spíš asi lidé na straně režimu. Tato
2: samozřejmě, to jsou pro režimní a dokonce vlastně, já bych řekl, i radikálně do té míry, že jsou kritičtí vůči vládě a vůči té technokratické klice kolem třeba Mohamada Kalíbáfa a dalších lidí, kteří fakticky vedou to vyjednávání. A vlastně oni z té iránské strany nechtějí tu dohodu, protože jim přijde příliš slabá a že Spojené státy nezaplatili dostatek za to, co vlastně způsobili. A pak je tady nějaká tichá většina, která doufá, že se ta válka přežene, tichá většina, která hlavně doufá, že pokud dojde na nějakou dohodu a uvolnění ekonomických sankcí, tak se prostě budou mít lépe. A potom je tady, dejme tomu třetina, opravdu jako radikální opozice, která je ochotná klidně i použít sílu ke svržení toho stávajícího režimu, jenomže ta z velké části byla eliminována v průběhu těch lednových protestů.
0: Pánové, náš čas pro dnešek vypršel, ale děkuju vám za to, že jste si ho udělali. Tolik politolog a bezpečnostní analytik z Masarykovy univerzity Josef Kraus a seniorní analytik Centra transatlantických vztahů Cevro univerzity, bývalý diplomat na Blízkém východě Jaroslav Kuchyňa. Děkuju vám.
2: Díky, pěkný den.
1: Naschledanou.
0: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
3: Nositelka Nobelových cen za chemii a fyziku Marie Curie Skłodowska. Mileva Maričová, matematička, která dělala výpočty pro Alberta Einsteina. První česká lékařka Anna Honzáková a první kosmonautka Valentina Tereškovová. Ty všechny inspirovaly i další ženy. Také o nich je magazín Věda Plus, který vás seznámí se současnými vědkyněmi a jejich výzkumy. Půl hodinu plnou zpráv o vědě, vědkyních a vědcích. Poslouchejte každý všední den po 1:30 odpoledne a v repríze po 7:30 večer. Poslechnout si ji můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Kárný senát zrušil výtku pro státní zástupkyni Lastoveckou. Spojené státy tvrdí, že Irán souhlasil se vpuštěním jaderných inspektorů. Teherán to rozporuje. Útočník Martin Nečas poprvé ovládl anketu Zlatá hokejka pro nejlepšího českého hráče sezóny. A zítra bude slunečno, teploty až 33 stupňů.
3: Český

0: Rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Kárný senát Vrchního soudu v Praze zrušil výtku, kterou uložil olomoucký vrchní žalobce Radim Dragoun státní zástupkyni Petře Lastovecké. Bylo to kvůli jejímu rozhovoru o bitcoinové kauze. Dnešní rozhodnutí kárného senátu je pravomocné. Věc vrátil Dragounovi k dalšímu řízení. Ten teď zvažuje, jaké možnosti, jaké bude dál postupovat.
2: První je, že v podstatě už na to nebudu nějak reagovat. Další je manažerský pohovor a posledním je samozřejmě znovu udělení té písemné výtky.
1: Lastovecká má z rozhodnutí senátu radost, na svou funkci ale na začátku června rezignovala. Důvodem podle ní byla ztráta důvěry ve vedení státního zastupitelství. Irán měl údajně souhlasit s návratem inspektorů Mezinárodní agentury pro atomovou energii do svých jaderných zařízení. Po prvním kole přímých mírových jednání ve švýcarském Birkenstocku to potvrdila americká strana. Prezident Donald Trump dokonce napsal, že Irán souhlasil naprosto a úplně. Viceprezident J.D. Vance to označil za zásadní milník.
3: Ministerstvo zahraničí Iránu ale Vanceovo tvrzení odmítá. Jeho mluvčí řekl, že na prohlídku bombardovaných zařízení zatím žádné termíny dohodnuté nejsou. Podobně představitelé Iránu nesouhlasí i v otázce zmrazených iránských aktiv ve výši 500 milionů korun. Tehrán trvá na tom, že o jejich využití rozhodne výhradně sám. Obě strany se zatím jen shodují, že mediátoři Katar a Pákistán vyhlásili plán na uzavření finální dohody do 60 dnů. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: Zhruba měsíc a půl měří policisti na silnici přes Červenohorské sedlo v Jeseníkách hluk z výfuků motorek a aut pomocí hlukoměru. Využívají ho jako první v Česku. Zatím zaznamenali 9 přestupků. Podle vedoucího dopravního inspektorátu v Jeseníku Martina Šubrta se dopravní situace na hlavní spojce Šumperska a Jesenicka zlepšila.
4: V rámci Olomouckého kraje tato silnice dlouhodobě vykazovalo kdyby zvýšené riziko bezpečnosti, to znamená, že tady je velký výskyt motorkářů a bohužel i se smrtelnými zraněními následně. Se nám zdá, jakože ten efekt už to nějaký mělo, to znamená, že ti řidiči, že si dávají pozor, zejména o víkendech, jakože už nenajíždějí v takovým množství.
1: Podle mluvčí policejního prezidia Violety Siřišťové policisti teď vyhodnocují výsledky, potom se rozhodnou, jestli hlukoměr nasadí i v dalších krajích. Útočník Colorada Martin Nečas poprvé ovládl tradiční anketu Zlatá hokejka pro nejlepšího českého hráče sezóny. Vyhrál před 8násobným vítězem Davidem Pastrňákem z Bostonu. Třetí skončil Tomáš Hertl z Vegas. Cristiano Ronaldo jako první fotbalista v historii skóroval na 6 mistrovstvích světa. 41letý útočník přispěl 2 góly k vítězství Portugalska nad Uzbekistánem 5-0. Jak hraje Anglie s Ghanou, řekne reportér Jan Suchan.
5: Čekáme na start druhého poločasu, potom prvním je to mezi Anglií a Ghanou 0-0. Neviděli jsme žádný gól, ale ani žádnou jednoznačnou šanci. Ve druhém poločase se to může změnit a vy ho uslyšíte v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Jan Suchan, Radiožurnál.
6: Na D8 před Prahou a nehoda na D4 u Dobříše. Dálnice D8 je neprůjezdná před Prahou ve směru od Ústí nad Labem. Za sjezdem na Zdiby havarovalo osobní auto, budou tam zasahovat záchranáři. Sjíždějte na prvním kilometru u Zdib do Prahy, dojedete po silnici 608. Na nehodu pozor také na dálnici D4 z Prahy do Strakonic. Za sjezdem na Dobříš na 28. kilometru havarovala 2 auta. Zpomaluje se, tam je to bez kolony. Na D1 zpozorněte před Brnem ve směru od Vyškova. Za sjezdem na Svitavy na kilometru 203,5 stojí kamion. Zasahuje částečně do pravého pruhu, je označený kužely. Na D35 zvyšte pozornost před Svitavami ve směru od Hradce Králové. Na kilometru 195,5 stojí porouchané vozidlo. A v Praze začalo noční čištění tunelů na městském okruhu. Zavřený je Strahovský tunel směrem na Smíchov. Až do rána neprojedete také Mrázovkou směrem od Dobříšské. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: V noci se ochladí na 17 až 13 stupňů Celsia, hlavně v údolích až na 10. Zítra čekáme jasno až polojasno, nejvyšší teploty 28 až 33 stupňů, na severovýchodě 26 až 30, na horách většinou kolem 23. Tolik zprávy.
0: Posloucháte Český rozhlas Plus.
7: Prezident podává tak řečenou ústavní žalobu kvůli svému nezařazení do české delegace na summit NATO. Ve sporu o veřejnoprávní média se hodí mít připravené a promyšlené následné kroky. Britský premiér Keir Starmer rezignoval, Trump versus Netanyahu, opravdová hádka nebo jen další divadýlko? A ještě nový příběh české zahraniční rozvojové politiky. To jsou náměty anebo přímo titulky vybraných příspěvků právě začínající každodenní publicistické relace Českého rozhlasu Plus. A v úterý 23. června zdraví od mikrofonu Ondřej Konrád. Dobrý den.
0: Názory a argumenty.
7: Ústavní soud obdržel kompetenční žalobu prezidenta Petra Pavla ve sporu o účast na červencovém summitu NATO v Ankaře. O případném přednostním projednání rozhodne plénum, tedy sbor všech ústavních soudců a soudkyň. Sejde se ve středu a do té doby nebude soud poskytovat žádné další informace. Pavel považuje rozhodnutí vyloučit jej z delegace za bezprecedentní a mimořádně také nešťastný krok. A dodávám, že vláda na svém pravidelném pondělním zasedání rozhodla, že na summit do turecké Ankary poletí jenom premiér s ministry zahraničí a obrany. No a ve studiu se mnou k tématu komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Buď zdrav.
8: Dobrý den.
7: V samostatné České republice se podobná věc odehrála pouze jednou, kdy Zemanova vláda naopak se dotazovala, jak je to s kompetencemi prezidenta ohledně České národní banky. Čili tato situace, kdy naopak prezident se na něco ptá, je zcela první.
8: Je to zcela unikátní věc a má pravdu premiér Andrej Babiš, když tvrdí, že politici by na sebe neměli podávat žaloby, ale to předpokládá, že politici jsou schopni se dohodnout, nějak argumentovat, diskutovat a ta diskuse se úplně nevedla, alespoň na úrovni prezident-premiér, protože většinou probíhala ve veřejném prostoru, v sdělovacích prostředcích a podobně. Takže prezident republiky nabyl dojmu, že vláda nedostatečně argumentovala, proč by neměl být součástí české delegace. Když se podíváme do historie, tak s výjimkou jednoho summitu, kdy prezident republiky Miloš Zeman ze zdravotních důvodů na ten summit nechtěl cestovat, tak vždy, když prezident chtěl, tak na summit cestoval a bylo to tak například i v roce 2018 v Bruselu. Bylo to v době, kdy rovněž u moci byl americký prezident Donald Trump, kdy rovněž byli spojenci kritizováni za to, že vydávají málo peněz na obranu a právě summit toto řešil a na tom summitu byla česká delegace, kterou vedl prezident Miloš Zeman a součástí byl premiér Andrej Babiš a tam si ty role rozdělili, že první den se toho summitu v čele té delegace účastnil Miloš Zeman a druhý den Andrej Babiš. Takže kde je vůle, jak se říká, tam je cesta. Ta cesta tentokrát nebyla nalezena, protože tam ta vůle nebyla a proto se tou věcí bude zabývat ústavní soud.
7: Když v pondělí oznamovala vláda, respektive premiér, to rozhodnutí nezařadit tedy pana prezidenta do té delegace, tak premiér Babiš říkal, že to není nic osobního, ale zřejmě málo kdo v zemi si myslí, že to naopak osobní je, ale to nikoliv přímo od premiéra, ale od ministra zahraničí Petra Macinky.
8: Skutečně ty důvody, proč by prezident neměl vést tu delegaci, proč by mu nemělo být vyhověno, alespoň v té kompromisní podobě, jak sám navrhoval, tak ty argumenty nejsou úplně pádné a ten jeden argument, že vláda potřebuje obhajovat, proč se jí nedaří vydávat na obranu tolik peněz, kolik by měla, tak také úplně není nejpevnější a to z toho důvodu, že pokud se tam budou řešit konkrétní výdaje, tak se budou řešit za rok 25, protože rok 26 stále ještě běží a není to úplně jasné a tehdy byla u moci většinou Fialova vláda, takže to je odpovědnost její, takže tam není nic, co by bránilo, aby případně prezident se toho summitu účastnil i z tohoto důvodu, takže skutečně to lze vnímat jako spíše nějaký takový osobní souboj než racionální debatu.
7: To byl Petr Hartmann, díky mnohokrát.
8: Naslyšenou.
7: Ve sporu o veřejnoprávní média se hodí mít připravené a promyšlené následné kroky. Tak zní relativně dlouhý titulek úvahy glosátora politického dění publicisty Lukáše Jelínka.
9: Zastavit lavinu je vždy těžší, než ji spustit. Vláda Andreje Babiše si zrušení koncesionářských poplatků vybrala za svůj symbol. Tvrdí, že jde především o peněženky občanů, ve kterých zůstane víc. Když se však zaměříme na chování premiéra i řady ministrů k novinářům, ale také k neziskovým organizacím, expertům, nezávislé státní správě nebo justici, zjistíme, že změna financování médií veřejné služby zapadá do ucelené mozaiky přístupu současných mocných ke státu, který mají na základě volebních výsledků spravovat. Ono je nakonec jedno, jestli na nezávislost veřejnoprávních médií poté, co budou financemi přivázána ke státnímu rozpočtu, sáhne tato nebo jiná vláda. Na Slovensku se o převedení pod erár postaral kabinet Igora Matoviče, ovšem na peníze rozhlasu a televize citelně sáhl až kabinet Roberta Fica. Leda by chtěl Babiš stihnout obojí, čemuž by nasvědčovalo, že z hlediska příjmů má být Česká televize vržena do roku 2008 a Český rozhlas do roku 2005. A co vláda? Ona by dokázala hospodařit s rozpočtem 20 let starým. Legitimních důvodů, proč přistoupili zaměstnanci veřejnoprávních médií k výstražné stávce, je řada. Od chabé vládní argumentace, v níž hraje prim neprůstřelné tvrzení, prostě to máme v programu, přes polopravdy při popisování evropského mediálního trhu či absentující veřejnou diskuzi, která v jiných zemích trvala celá léta, až po výroky koaličních politiků, podle nichž má po poplatcích přijít na řadu posuzování obsahu vysílání. Lavina se však valí. Zákon brzy začne projednávat sněmovna a všichni aktéři příběhu by se měli zamyslet nad tím, co dál. Koalice se cítí být na koni. Ke změně postoje by mohly přimět jedině masivnější veřejné protesty či stávky, do nichž by se zapojily i další odborové organizace a svazy. Další nástroje má v rukou sněmovní opozice. Může obstruovat, čímž poukáže na závažnost tématu pro českou společnost, pokud ovšem nevymyslela zničující parlamentní zbraň, jednoho dne její snahy utne koalice stanovením pevného termínu pro hlasování, což je zvyk spopularizovaný kabinetem Petra Fialy. Vládní většina je to přehlasovat i senát nebo prezidentské veto. Opozice už nyní hrozí ústavním soudem. Naformulovat žalobu tak, aby byla úspěšná, však nemusí být jednoduché. Bránit se mohou i dotčená média. Jejich pouť justičním labirintem by ale byla obtížnější než poslanecká. Stížnost by každopádně musela poukázat na likvidační potenciály legislativních změn, pokud by pro Českou televizi a Český rozhlas znamenaly zásadní meziroční propad v příjmech. Na to myslí zejména evropské právo, ale i to české má pojistky, které lze v případě skokového miliardového snížení hodnoty majetku aktivovat. O možnosti kompromisu se nyní příliš nemluví. Jak dlouho ale koalice vydrží ukazovat svaly? Není přeci jen šance, aby veřejný tlak zajistil veřejnoprávním médiím při přechodu jejich financování na státní rozpočet lepší výchozí pozici? Neexistuje žádná možnost, jak naformulovat ústavní pojistky akceptovatelné oběma tábory. A co, až se politické poměry změní? Půjde několika tahy pera obnovit koncesionářské poplatky, nebo by měla dnešní opozice předem pracovat například se skandinávským modelem speciální daně, s níž nelze jen tak hýbat? Nástrojů, jak si mohou dupnout, mají politici víc, zejména mediální rady, které si vybírají k obrazu svému. Už proto počítejme s tím, že spor o podobu médií veřejné služby a jejich nezávislost bude dál pokračovat. Podstatné je, jak na něj budou zainteresované strany připraveny. Vláda si nevystačí s kolovrátkem jednoduchých manter. A její kritici by zase měli vést v patrnosti, že ani spravedlivé rozhořčení bitvy nevyhrává. Podstatné je mít dobře promyšlené a načasované další kroky.
7: Míní Lukáš Jelínek. Britský premiér Keir Starmer v pondělí v emotivním projevu před sídlem předsedů vlád v Downing Street číslo 10 v Londýně oznámil svůj odchod z úřadu, ve kterém ale setrvá, než bude určen jeho nástupce. Tím by se mohl stát bývalý starosta Manchesteru Andy Burnham. Ten už také kandidaturu ohlásil a Starmera by měl nahradit také v čele Labour Party, a komentuje redakční kolega Jan Fingerland.
10: Ještě v pátek podepsal Keir Starmer zákony, které měly usnadnit Britům stěhování. V pondělí už začal chystat vlastní stěhování, i když jen ze sídla britských premiérů. Nebyl to ovšem z jeho strany žádný vtípek, protože pokud se něčím jako politik vyznačoval, tak mimořádnou suchopárností. Jeho vážnost a sklon k mentorování jistě nebyly hlavním důvodem, proč Keir Starmer po necelých 2 letech v čele vlády končí, ale byly důležitým doprovodným jevem jeho politického stylu. Je jeho velkou zásluhou, že převzal libristickou stranu ve velmi špatném stavu, zbavil ji problematického dědictví Jeremyho Corbyna a nakonec přivedl k velmi výraznému vítězství ve volbách. Byl vnímán jako zachránce demokratické levice a málo koho napadlo, že uvedením libristů do vlády hlavním vchodem to končí. Ukázalo se, že Starmer je sice zdatný právník, ale mizerný politik, který navíc dorazil do vysoké politiky jako padesátník. Neosvojil si vůbec hlavní principy této práce. Jeho pozici například podkopala neochota komunikovat s vlastními poslanci a přesvědčovat je o správnosti vlastních plánů, budovat aliance a vysvětlovat jednotlivým proudům potřebu kompromisů. Rezignoval v okamžiku, kdy před ním byla jen varianta trapného přežívání v Downing Street ve stínu rezignací vlastních ministrů a rozpadu vlády. Krátce předtím zaznamenali libristé sérii porážek v květnových místních volbách a sami pak do parlamentu v doplňovacích volbách protlačili bývalého manchesterského starostu Andy Murnhama, aby jim mohli Starmera snadno nahradit. To bylo pro Starmera nepochybně ponižující. On sám ale prý své spolustraníky urážel svou přezíravostí a mentorováním. A samozřejmě si lidé nemohli nevšimnout, že v politické kultuře, která si tak potrpí na dobrý a duchaplný projev, stanul v čele vlády člověk, který vůbec neumí mluvit k poslancům, straníkům, voličům nebo vůbec všem Britům. Z jejich hlediska ale bylo důležitější něco jiného. Libristé strávili čekáním na svou příležitost mnoho let a sám Starmer poté, co převzal vedení od Jeremyho Corbyna, měl možnost systematicky pracovat na tom, jak libristé změní Británii pozitivním směrem. Jenže se ukázalo, že Starmer nemá žádné plány, které by se pokusil naplnit, natož aby vyvolával pocit, že zemi někam vede. Neustále pak osciloval kolem různých nápadů, které po sebemenším protitlaku zase bral zpátky. Přitom Británie, podobně jako řada jiných zemí, čelí velkým výzvám od deindustrializace, nástupu nových technologií, otázkám imigrace až po válku na Ukrajině. V poslední jmenované záležitosti Starmer zachoval Kyjevu silnou podporu, nastavenou předtím konzervativci. Britští komentátoři si všímají, že hned 4 z 6 posledních premiérů odcházeli od moci, aniž by sami prohráli volby. Dostávali se do problémů, které si sami vyrobili, nerozhodností, impulzivností, neschopností komunikovat nebo sérií naprosto nesprávných úsudků. Podle některých názorů je to i proto, že celá britská politika, a možná nejen britská, je v hlubší krizi. Do vrcholné politiky se dostávají lidé, kteří vůbec neovládají elementární řemeslo svého oboru, nemají nápady ani schopnost chápat, co je potřeba a dlouhodobě to prosazovat. Namísto tradičních stran se tlačí populisté a radikálové. Konkrétně Labour Party ztrácí hlasy ve prospěch krajně levicových zelených a Farageovi Reform UK. Příštím britským premiérem bude s největší pravděpodobností zmíněný Andy Burnham, který se prý vyznačuje úplně stejnou sadou nedostatků. Jen se u toho umí, na rozdíl od Starmera, příjemně tvářit.
11: To byl Jan Fingerland.
12: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
11: Americký prezident Donald Trump by se jistě rád definitivně zbavil nepopulární války s Íránem. A to asi dosavadní mírová dohoda zatím nezaručuje. Ale především hlavním problémem pro Trumpa je největší spojenec Spojených států, aspoň údajný, to znamená Izrael v čele s premiérem Netanyahuem. A slovo má Matěj Schneider ze serveru Voxpot.
13: Když Donald Trump oznámil, že mírová dohoda s Íránem je na spadnutí, dalo se čekat, že nepůjde o nic bůh ví jak stabilního. Postupně se na veřejnost dostaly hlavní body dohody a bylo jasné, odkud pramení i hlavní problémy. Jsou to v zásadě ty samé jako od začátku války. Stejně jako před válkou je stále nejasná budoucnost iránského jaderného programu. Problém s blokádou Hormuzu začal až Trumpovou válkou, ale ani ten zatím vyřešený není. Americká strana se tváří, že průliv se prostě vrátí k bezproblémovému provozu. Ale Irán se možnosti kasírovat lodě asi jen tak nevzdá. Pro Trumpa, který by se zjevně této nepopulární války rád konečně zbavil, ale představuje zásadní problém jeho údajný největší spojenec, Izrael v čele s Benjaminem Netanyahuem. První bod dohody se totiž netýká přímo Iránu, řeší probíhající boje v Libanonu. S počátkem války s Iránem sem totiž izraelská armáda provedla invazi. A právě Trumpovy snahy válku ukončit v kontrastu s Netanyahuovým expanzivním přístupem jasně ukazují, jak rozdílné mají v téhleté společné válce oba lídři zájmy. Už od začátku téhle dohody bylo jasné, že právě zastavení libanonské fronty bude nejméně stabilní částí křehkého míru. Izraelští politici v uplynulých měsících opakovaně vyjadřovali přesvědčení, že na jejich libanonské výboje se žádné mírové dohody nevztahují. Trumpova administrativa o tomto problému moc dobře ví. Bílý dům proto vyslal viceprezidenta J.D. Vance, který právě obráží média a propaguje svou knihu o konverzi ke katolicismu, aby v sérii rozhovorů a tiskových konferencí vyslal Izraeli jasný vzkaz. Vance tak za posledních několik dní varoval Izrael před kritikou Trumpa. Izraelci by si podle Vance měli uvědomit, že Trump je jediným světovým lídrem, který má k Izraeli ještě sympatie. Kdybych byl členem izraelské vlády, znovu bych zvážil útok na jediného významného spojence, který mi na světě zbývá, řekl napřímo Vance během tiskovky v Bílém domě. Izraelce také varoval, že jejich ozbrojené složky jsou závislé na dodávkách amerických zbraní. V rozhovoru pro New York Times pak řekl, že se Izrael jakožto 9milionová země nemůže prozabíjet k vyřešení všech národně bezpečnostních problémů. Varování nezabrala. Konflikt v Libanonu pokračuje. Během víkendu po podepsání dohody pak na to Irán reagoval a uzavřel kvůli tomu znovu Hormuzský průliv. Bílý dům se rozhodl prostě popírat, že je Hormuz uzavřený. Prý je nadále průjezdný. Ze všech zmíněných rozkolů se ale Trump a Vance nemohou prolhat o nic víc, než se z nich mohou prozabíjet. V následujících týdnech budou muset ukázat, jestli svá ostrá slova na účet Izraele jsou ochotni doplnit odpovídajícími činy. Ještě před několika měsíci by něco takového bylo nepředstavitelné. Podpora pro Izrael mezi americkou veřejností ale prudce klesá. Zároveň je ale ve Washingtonu hlasitá, dobře financovaná i zorganizovaná menšina, která na Bílý dům tlačí, aby nekritickou podporu pro Izrael zachoval. Před volbami mohl Trump slibovat oběma skupinám něco jiného. Teď se bude muset rozhodnout.
11: Hovořil Matěj Schneider. Minister zahraničí Petr Mlacinka představil na konferenci Investicemi k partnerství novou vizi české rozvojové politiky. Důraz klade na strategický zájem, ekonomickou logiku a partnerství. No a Tereza Němečková, vedoucí Centra pro studium Afriky na Metropolitní univerzitě Praha, si ovšem klade otázku, jestli se z Mlacinkovy rozvojové politiky nestává především nástroj podpory českých firm na úkor širších rozvojových cílů.
14: Debaty o proměně zahraniční rozvojové politiky dnes probíhají napříč západními zeměmi. Rostoucí vliv Číny v zemích globálního jihu i tlak na veřejné rozpočty vedou evropské státy k většímu zapojení soukromého kapitálu. Symbolem této proměny se stala iniciativa Global Gateway, jejímž prostřednictvím Evropská unie podporuje investice do infrastruktury, energetiky či digitalizace a zároveň posiluje svůj politický i ekonomický vliv v partnerských zemích. V tomto kontextu představil ministr zahraničí Mlacinka nový příběh české rozvojové politiky. Dosavadní model založený na grantech a darech chce nahradit přístupem postaveným na strategickém zájmu, ekonomické logice a partnerství. Rozvoj podle něj znamená především obchod, infrastrukturu, export, know-how a spolupráci na úrovni stát a biznis. Právě zde však český přístup začíná vybočovat. Zatímco západní země hledají, jak propojit investice soukromého sektoru s tradičními nástroji rozvojové politiky, Mlacinka staví svůj příběh na podpoře českých firm. Není na tom na první pohled nic špatného. Firmy přinášejí inovace a pracovní místa, zejména pokud v partnerských zemích dlouhodobě investují a budují místní kapacity. Jejich zapojení do rozvojové politiky je proto žádoucí. Jenže jak upozorňoval nositel Nobelovy ceny Amartya Sen, skutečný rozvoj nespočívá v tvorbě bohatství, ale v rozšiřování možností lidí vést důstojný život. K tomu jsou zapotřebí kvalitní instituce, vzdělání, zdravotnictví, bezpečnost a fungující veřejná správa, tedy oblasti, které soukromý sektor zpravidla nezajišťuje. Zkušenosti z mnoha rozvojových zemí ukazují, že samotná spolupráce státu a biznesu rozvoj nezaručí. Řada států přitahuje významné investice a dosahuje hospodářského růstu. Přesto zde přetrvává chudoba, nerovnost i slabé instituce. Právě zde se ukazují limity přístupu založeného převážně na investicích a exportu. Stačí se podívat na současné šíření eboly v Demokratické republice Kongo a položit si otázku, jak by podobnou krizi vyřešily zahraniční investice. Tradiční rozvojová a humanitární spolupráce má proto stále své nezastupitelné místo. A vzhledem k rostoucímu počtu ozbrojených konfliktů, přírodních katastrof či ústupu demokracie bude její význam spíše narůstat. Právě proto se evropské země nesnaží rozvojovou spolupráci investicemi nahrazovat, ale oba přístupy propojovat. Eurokomisař Josef Síkela představuje Global Gateway jako model založený na principu 360 stupňů. V němž jsou investice pouze jednou součástí širší podpory, vzdělávání, výzkumu, veřejných institucí a místních komunit. Takový přístup vyžaduje zapojení různých aktérů, včetně místní občanské společnosti, české rozvojové a humanitární organizace, univerzity a výzkumná pracoviště si v posledních letech vybudovaly rozsáhlé kontakty v zemích globálního jihu, disponují zkušenostmi a znalostí místního prostředí a mohou pomoci zajistit, aby investice přispívaly k dlouhodobému rozvoji partnerských zemí. V Macinkově příběhu však jejich zapojení chybí. Nevládní organizace označuje za součást zastaralého modelu, univerzity a výzkumný sektor nezmiňuje vůbec. Chybí ale také jasná strategie, se kterými zeměmi chce Česká republika budovat dlouhodobá partnerství, v jakých oblastech a s jakým cílem. Macinkova představa se spíše blíží americkému konceptu Trade over Aid, podle něhož mají obchod a investice postupně nahrazovat tradiční rozvojovou pomoc. Tento přístup nachází podporu zejména v konzervativních kruzích a rezonuje s trumpovským pojetím zahraniční a rozvojové politiky. V Evropské unii zůstává však spíše okrajový. Většina členských států se snaží hledat rovnováhu mezi ekonomickými zájmy a širšími rozvojovými cíly. Chceme-li žít ve stabilnějším a bezpečnějším světě, měli bychom i od české rozvojové politiky chtít víc než jen podporu českých firm.
11: Tolik Tereza Němečková z Metropolitní univerzity Praha. No a zcela na závěr má ještě slovo autorka glosy s titulkem Kdo ještě čte knihy? Spisovatelka a publicistka Iva Pekárková.
15: Už je to 30 let. Lubor Maťa, majitel prestižního nakladatelství a distribuční firmy, zažil šok. Jeho rozvážeč kdesi zaparkoval dodávku plnou knih a během hodiny se do ní kdosi vloupal. Ukradl sluneční brýle a umolousanou mikinu. Taky roztrhl pár balíků, ale když viděl, že obsahují jen jakési svazky potištěného papíru v barevných deskách, zklamaně odešel. Tvorba současných českých autorů, a že mezi nimi bylo pár známých jmen, mu nestála za ukradení. Maťa z toho byl zoufalý. Od té doby se knihy propadají hlouběji a hlouběji do šeravěků. Už dávno to nejsou hodnotné předměty, kterých si vážíme pro jejich moudrost a schopnost člověka potěšit. Dnes je to spotřební zboží. Na maturitním plese mé sestřenice, která vystudovala knihkupeckou školu, se studenti objevili v šatech či oblecích, přepásaných stuhou s nápisem Knihy nejsou housky. Tahle věta už bohužel dávno neplatí. Knihy jsou čím dál tím víc housky. Do druhého dne okorají a už je nikdo nechce. Navíc je housek přece spousta druhů. Slané, kmínové, sírové, makové. Zatímco knihy jsou z pohledu běžné populace tak nějak všechny stejné. V kavárně v naší čtvrti v Londýně se každý týden koná akce Vypni to. Za to, že celé 2 hodiny vydržíte nečučet do mobilu, dostanete zdarma kávu, čaj, pišingry, zábavu naživo a taky knihy. Tenínké svazečky omotané balicím papírem, takže když si jednu berete, netušíte, co to bude. Když jsem před organizátory projevila údiv, prohlásili, že to má být překvapení. A tak trochu pokrčili rameny, jako by říkali, vždyť je to fuk, kniha jako kniha. Ak akce Vypni to nezískala velkou popularitu. Mladé, na které je zaměřena, tam zatím nikdo neviděl. Schází se tam pár osamělých jedinců požehnaného věku z předmobilové generace. Ti usrkávají kafe po galonech a mlčí. Hromádka tenkých svazečků obalených papírem zůstává nedotčena. Má dinosaurská duše knihomila se z toho zmítá v křečích. Ale víte co? Když jsem procházela mezi řadami letních bezdomovců, které vyhodili z dočasných ubytovacích zařízení, když přišlo hezké počasí, jsem uviděla zázrak. Chlapík, už ne nejmladší a trochu ošuntělý, seděl u haldy svých světských statků a četl si. Vážně si četl. Byl to pravý bílý Angličan, bezmála střízlivý. Prý knihy miluje. Pro většinu lidí bezdomova je největší problém těžká nuda. Díky knížkám, které nachází u popelnic, se má celý den čím zabavit. Doporučuje čtení i kamarádům. Vivant londýnští bezdomovci, zachránci knih.
11: Glosou spisovatelky Ivy Pekárkové končí úterní vydání Názoru a argumentů publicistické relace Českého rozhlasu Plus. Z jeho studia se pro dnešek loučí Ondřej Konrád.
12: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Jan Pezda, Slunce, voda, vzduch. Zrod moderního turismu. Díl třetí. Cesty do minulosti. Útěk do přírody. Část první. Minulostí uchvácení turisté se rekrutují z lidí, kteří sympatizují s nepřáteli civilizace. Z pupně se rozpínajícího průmyslu a městského způsobu života, jenž podle nich v člověku rozvíjel pokrytectví a potlačoval přirozenou osobní svobodu. Města jsou propasti, kam se propadává lidstvo. Píše roku 1762 Jean-Jacques Rousseau. Podle něhož se má poklíči k lidskému štěstí pátrat v minulosti, která prý prodlévá daleko od šlechtických dvorů a velkoměst, ztracena na odlehlých periferiích. V přírodě, kde je údajně možné mizející prapůvodní volnost, opravdovost a čistotu ještě stále na vlastní oči spatřit. Krásu divoké přírody, kterou prostupuje boží přítomnost, dovede antiklerikál Rousseau do krajnosti, když formalizovanou bohoslužbu v církevní svatyni otevřeně vymění za modlitbu v divočině. Kostel nahradí chrámem přírody, kde má být člověk Bohu mnohem blíže. Přírodní zákoutí, pohoří, jezera, ostrovy i lesy jsou v jeho očích místy meditativní samoty a mystického vytržení. Jsou mu univerzem, kde je možné usebrat se a ochutnat svobodu, ale i útočištěm, kde se člověk, vzdálen neřestem a zhoubným vlivům civilizace, nemusí přetvařovat. Divoká příroda je podle něj připomínkou období neskaženého dětství lidstva. Krkonoše a neb zříceniny prvopřírody. Když od 20. let 19. století začnou v českých zemích sentimentální cestopisy pomalu šířit apel na vlastenecky orientované výpravy, stočí se při tomto symbolickém budování národního mytického prostoru pohled turistů hlavně k severním Čechám, do oblasti Českého Švýcarska, Kokořínska a Českého ráje. Hraniční oblastí a privilegovaným uzlovým chronotopem Čechů se pak coby nejvyšší pohoří evropského prostoru mezi Alpským valem a Skandinávií stanou Krkonoše. K prvním turistům, kteří svým cestám dodávají vlastenecký tón, patří i náchodský kněz Josef Myslimír Ludvík. Ten roku 1824 zve svým cestopisným textem do náruče krkonošské krajiny plné kouzel, světel a stínů všechny, kdo, jak říká, po svobodě touží.
16: Kostrbatý terén plný pustých skalisek, lesnatých dolíků, barevné zeleně a příkrých strží s bezpočtem hlubokých průrv a potoků vnímá jako relaxační prostor, po němž klouže svým pohledem. Nyní jde oko po čeřenu hlavním k západu vpravo, spočine na vrchu malého bauřina i velkého, skloní se pod horu dolů na vesnici Jirov, Giersdorf, opět se vznese a prodlí na starověkém hradu Kynast. Takřka filmově přitom zhlíží na dílčí fáze historického vývoje Krkonoš. Tak se rozprostře oku lidskému krkonošské to prvopohoří. Z jehož zřícenin a sesutin se utvořily dolní předhoří a skály i strminy jeho. Tyto zříceniny prvopřírody mu truchlivě připomínají neúprosné tempo všepolikajícího času přírody. Vesměs dílo to tvořící a mařící přírody v pustém svém okolí dojímá bolestně pocestníka, píše Ludvík. Údolí, kamenitá řečiště a skalnaté hory Krkonoš jsou ve 20. letech rezervoárem rozmanitých romanticko-nostalgických pocitů, dojmů a prožitků. S Ludvíkem v Krkonoších lomcuje podivuhodně mnohotvárná senzibilita. Ve dne ho přemáhá tíseň, ale v noci pod hvězdami přichází ke slovu ono jazykem neuchopitelné, vznešeno, budící nebývalé dojmy, které však jen pocítěny, ale ne popisovány býti mohou. Přestože ctí rusovský kult harmonické idylky a rád běžným krasocitem vstřebává v nady přírodních rozmanitostí a baží po posvátném ničím nerušeném klidu v lesích, Krkonoše, chrám ten přírody slavné, vidí zejména jako vstup do temné svatyně hor. Hory zlézá, aby čelil strašlivému vznešenu. Sám na vrcholu Sněžky ostatně nepokrytě přiznává, že si dlouhou chvíli krátí čtením Polákovi vznešenosti přírody. Rozsáhlou básní špičkových evropských kvalit z roku 1813, která vzývá mocnou, nekontrolovatelnou sílu přírody. Během svého výstupu Ludvík prahne po všem monumentálním, velkolepém, velikém a nedozírně širokém a hlubokém. Kdo neobyčejné skaliny, rozkošná a vznešená místa miluje, v podivných útvorách pohorních vnitřní zalíbení má a i v těch nejdivočejších způsobech mocné přírody se kochá, ten se úplně ukojí nahlídnutím do hrůzohrozného úbského údolí, jinak nazvaného velikánského, neb ďáblova propast, čili požeradlo. Toto dlouhé, příkrými kopci uzavřené údolí, jež od Sněžky dolů 2000 střevíců v hlubinu tratí, tak, že v něm nacházející se boudy oku téměř mizejí, líčí své dojmy Ludvík. Krajině vznešené turistické zážitky, kdy se esteticky půvabné mění v cosi, co člověka ohrožuje na životě, Ludvík stejně nevyhledává. Miluje skaliska, ale skalním příznivcem reálně bezprostředního nebezpečí není. Doba extrémní horské turistiky, pumpující adrenalin do žil, přijde až v 80. letech 19. století. Vodopád. Nedílnou součástí prožitků turisty, který prahne po vznešenu, nejsou jen vizuální, ale i podmanivé zvukové věmy. Hukot obrovských vodopádů nebo zuřící bouře, blesku či dělostřelecké palby vyvolává v mysli pocit velkého a strašného, píše Ludvík. Právě burácející vodopády se v západní a jižní Evropě staly během éry kavalírských cest jedním z nejvyhledávanějších tlumočníků vznešena a nejinak tomu bylo u tuzemských turistů, jejichž pohled vodopády rozohňovaly. Ze skály v propast děsnou padá voda jeho, píše Ludvík, ve hlubině 90 střevíců kolmou. V hlubině samé, na dně, jest ozabradlené stojiště, z něhož se pád vody z vyšší skály pozorovati může až do spodního kotle. Lépe jest ale vodu v propasce hrnouti vidět, když jsme nahoru vylezli. Ale nejděsnější divadlo se nám představilo, když jsme po žebříku v požeradlo slezli a tam před ohromnou skálou celý spát vody uzřeli a obraz těchto skalohradů, strmin, rozsedlin a směle vyrůstajících stromů duši zaujal. Voda nepadá v jednom srázu jako v Adrsbachu. Nobrž nejdříve v oblouku rozstříkne se o skalní výstrmek, dělí se v hranatém skalí a padá hned v několika pramenách v nejspodnější náramnosti spádu hluboce vymletý kotel, v němž se hrmotně spění. A Ludvík upřeně zírá, poslouchá a hltá celý audiovizuální spektákl stříkání, pěnění, šumění a burácení.

Už před polovinou 19. století se v Krkonoších začínají v horních částech stupňů říčních koryt budovat vodní nádrže a stavidla. Ta umožňují na požádání obsluhy a za drobný úplatek regulovat, tedy zastavit či pustit proud příštící vody a zinscenovat tak vodopád. Když se pražský obrozenec Josef Václav Frič se svými přáteli vydá roku 1846 do Krkonoš, nadšeně zamíří ke třem takto vyumělkovaným vodopádům. Nejprve k vodopádu řeky Šklarka. Sotva jsme se tu pozastavili, již stál hoch jeden na výšce a spustil napnuté zřídlo. I vrhlo se s hučením ohromným 47 stop z výši do hluby. Byl to první velkolepý vodopád, který jsem viděl a vpravdě převyšoval všecko moje očekávání. Komu lze popsati tuto krásu přírody, ty diamanty třpitící se v slunci, to tisícero barev na nás se usmívajících, ten šumot, zvuk, to sršení, komu lze rozuměti těm zvukům? Nad ním se spustil najednou druhý pád, o 15 stop vyšší, a spojil se s předešlým, ještě nádhernějšího podívání nám nyní podávaje. U posledního z umělých vodopádů počala voda hrozným jekotem nadmíru silným proudem dolů padati. Převyšuje toto krásu všech ostatních vodopádů, kterých jsme na cestě viděli. Nezdá se, že by Frič u fingovaného vodopádu prožíval oproti Ludvíkovi, čelícímu divokému vodopádu, umenšené emocionální vytržení ze vznešena. Naopak, celá technologie spouští neslýchaný a nevídaný, sršící, bouřící, syčící a ječící audiovizuální koncert. Ten přináší ještě intenzivnější, dramatičtější a temnější psychické účinky, kdy jeden smyslový šok nedozněl a už je v turistovi přebíjen druhým, který ho záhy svádí k dalšímu ještě úžasnějšímu vodnímu dráždidlu. A tam uspokojení divácké touhy po slastném zážitku neprobouzí nic, než zase jen touhu. Frič, turista romantik, se tu ještě před polovinou 19. století proměňuje v turistu konzumenta.

Musíme tak obrátit na ruby obvyklé čtení vodopádové zážitkové turistiky v 19. století, podle kterého její vyumělkování stavidly a rukama personálu postupně otupovalo původní divokost, kterou na ní obdivovali první turisté. Jak zní dobová reflexe? Bylo tomu právě naopak. Teprve stavidla učiní z vodopádů skutečně slastnou podívanou. V tom tkví úspěch jevištního přeludu, na kterém se pase lidské oko u turistických atrakcí. Dnes, stejně jako v 19. století, spočívá kouzlo těchto turistických simulaker, dokonalých simulací reality, v tom, že nepřestávají fascinovat, ani když pozorovatel nahlédne do jejich zákulisí, kde personál tahá za páky. Logika demystifikace nedostačuje. Víc pravdy je totiž v inscenovaném spektáklu, než v odhalené skutečnosti. V pozadí bez výjimky každé víry je totiž sebeklam. Proto je v umělém divadelním klamu cosi skutečného, skutečnějšího, než ona skrytá pravda za oponou. Turisté, řečeno Slavojem Žižkem, jsou tak v tomto smyslu doslova cynici, kteří vědí, že svou činností následují iluzi, ale přesto tak činí. Fritsch a jemu podobní v roce 1846 vědí, že celé dramatické vodopádové představení, na které libě pohlížejí, je na rozdíl od toho, na které upřeně hleděl Ludvík roku 1823 švindlem, ale tváří se, jako by to nevěděli, a nechávají se celým fingovaným výjevem okouzlit a svést se stejnou, ba silnější intenzitou než on. Hranice mezi autentickým a neautentickým turistickým prožitkem jsou tedy už v polovině 19. století rozostřené. Milovat hory, ale nenávidět výšlap. Dopady industrializace a následný návrat k přírodě stojí v 19. století za zrodem horské pěší turistiky. Přestože první turistické organizace jako Alpský klub, Rakouský alpský spolek, Německý a Rakouský alpský spolek nebo jejich pražská sekce ideově čerpají z romantických potřeb poznat vlast a nestat se tak cizincem ve vlastní zemi. Novátorským prvkem uvnitř těchto organizací je coby britský import, sportovní složka v podobě samoučelného požitku z fyzického výkonu, a ten romantikové neznali. To, jak nelibě romantičtí turisté prožívají průběh vyčerpávajících horských výšlapů, dokládá tělesně drásavé dobití vrcholu Kryváně, národního symbolu štúrovců, slovenskými obrozenci roku 1835. Na vrchol Kryváňa jsme vystupovali z jednej ohromnej skaly na druhou kráčajúc a skákajúc. Čím ďalej jsme šli, tým bolo strmšie a príkriešie, takže sa opäť dvaja z našich spolucestujúcich k studničke počtít navrátili. My šiesti tak odhodlane sa usebrali, ďalej vyššie a vyššie sa driápajúc. Štvornožky sme liezli hore, naspäť sme sa klzali, pretože sme niektorí v krpcoch obutí boli a náš sprievodca bosý stúpal. V kapcoch by sa najľahšie na vrchol Kryváňa vystúpiť mohlo, lebo i v krpcoch, i v botách, čižmách stále sa noha dolú klže, čo vystupujúceho hore veľmi unavuje. Museli sme obkračovať veľké skaly, ponad strašné zrazy a strminy, do nich hodené kamene až pohodnej chvíli na mnoho kusov rozbité dolu spadli. Unavení a upotení, prácne sice, ale sme o 12. hodine na vrchol Kryváňa sa dostali. Bez arzenálu moderního sportovce, spoléhajícího na pevnou obuv, výstroj, tištěné průvodce, mapy či stimulanty výkonu, jako bude kofein a kokain, mohou romantičtí turisté sotva vnímat lopotné stoupání jako příjemné a osvěžující vytržení. Samotná cesta jim je přítěží a nezbytným zlem, pro které je mnohdy nutno podstoupit lezení až na krev.
V roce 1852 si mladý Edmund Břetislav Kajzl během letního pobytu u příbuzných v Mária Enzersdorfu na okraji vídeňské pánve usmyslí s přítelem jít až k Schnébergu. Rozechvělý vzrušením si nicméně o pár hodin později na masivu Aninger připisuje k dobru jistý turistický kousek. Konečně jsem dosáhl s Alfrédem celý upocený nejvyšší vrch v Brýli. Cesta skrz les byla mi v lakírovaných střevících velmi špatné pokroky dělala. Kdyby hodná hůl nebyla pomáhala. Přece jsme vylezli a sedíme na strmé výšce, užívající vyhlídky daleko široko, na dálné pláně až k Břetislavským vrchům. Zapisuje zjevně roztřesenou rukou Kajzl. Nemotorná dobývání horských vrcholů, které doprovázejí pády, kotrmelce i nadávky, pak v průběhu 50. let u měšťanů získávají na oblibě. Dokud se však turista upíná pouze k vrcholu, jde stále výlučně o putování pro cíl. Horská pěší turistika je ve sportovním smyslu sice také putováním pro cíl, jenže navíc i putováním pro putování. Či ještě trefněji, sportovní turista a romantický turista se na cestě míjejí, ale setkávají se u cílů svých cest, jak poznamenává Josef Kroutvor. Pozitivně zakoušený fyzický výkon, pečlivé naplánování trasy a alespoň základní výstroj činí z horské pěší turistiky novější turistickou maníru. Prosazuje se během poslední třetiny 19. století co by lék proti všeprostupujících degeneraci, která má obyvatelstvo uvnitř měst huntovat sedavým způsobem života, nervovým vypětím a nezdravými pracovními podmínkami v dusných továrnách a kancelářích. Horskou pěší turistiku provozuje jednak velkoburžoazie, továrníci, elity finančního podnikání, samotní obchodníci, jednak střední vrstvy, učitelstvo, úřednictvo, advokáti, lékaři. Věrna projektu modernity pak zůstává tím, že přes proklamovaný dohled nad přírodou tvoří náplň aktivit horských turistických spolků paradoxně i výrazné zásahy do krajinného rázu. Už na počátku 20. století totiž České hory pokrývá hustá síť značení, ubytovacích zařízení a rozhleden, které mají zintenzivňovat prožitek výhledu a vzbuzovat pocit niterného sepětí s okolní krajinou scenérií. Vývojově modernější druh pěšího horského turisty zosobňuje ku příkladu C a K poštovní úředník Jan B. Němeček, který podnikne sportovní túru do Krkonoš roku 1885. Vznešenu se v Krkonoších přiblíží doslova až na hranu. Nedbajíce potu, který nám žár poledního slunce vynutil, stoupali jsme chutě vzhůru. Chvílemi se zastavujíce, bychom se pokochali pohledem do údolí a na vůkolní nebetyčné kopce. Najednou stanuli jsme jako v poušti. Všude samá holá skála, která není porostlá ani vřesem. Nikde známky nějakého života. Nikde ani ptáčka, ani kvítko není k spatření. Jsme nuceni často odpočívat, stezka jest jen chatrně ve skále upravena. Stačil by pouze chybný krok a člověk by se zřítil do závratné hloubky s údy roztřískanými. Při myšlence na to obcházel nás mráz. Hazard se smrtí, který je na dosah, Němečka mrazivě elektrizuje i bez romanticky zlověstného hromobytí. Jeho zážitek na útesu, kdy se cesta do chrámu přírody může v sekundě proměnit v cestu na hřbitov, je dodnes jedním z adrenalinových lákadel pěší turistiky v horách. Krkonoše a neb bitevní čára. Okolo roku 1900 turistické časopisy zintenzivňují apel na vlastenecké putování českými zeměmi.
kde jest každý uvědomělý český turista buditelem národního sebevědomí a šiřitelem národní hrdosti po všech českých krajinách, kamkoliv přijde. Horská turistika se přitom zejména v severovýchodních Čechách stává nástrojem zuřivého přivlastňování kopců nacionalisty, kde to moře němectva přelilo se již přes vrcholky krkonošské a neúprosnou důsledností zalévá se do českých krajů. Píše magazín Cyklista v roce 1900. Přestože česko-německý zápas o Krkonoše se rozhoří až v 90. letech, na stránkách turistického tisku se spor vyostřuje už koncem 80. let. Než přicháze je častěji do Krkonoš, líčí autor článku v turistickém časopisu z roku 1889, nabyl jsem přesvědčení, že právě my Čechové, bohužel, dbáme o poznání luzných krás svých krkonošských velikánů nejméně. Právem lze říci, že například Prušáci jsou i v českých částech Krkonoš jako doma, kdežto my jsme tu cizinci. Do Krkonoš putují lidé bůh ví z jaké dálky a s jakými útratami. Na den svatého Václava přenocoval jsem v Labské Boudě i s několika ryzími Američany. Ale Čech přichází sem velmi, velmi zřídka a přece jedině hojným putováním v místa tato podati můžeme důkazu, že ještě jsou to hory naše, že jest to nerozborná, obrovská hradba vlasti naší. Doutnající nacionalistické napětí proniká k maloměšťanským stolům v Jičíně dokonce

0: Cesta C a K poštovního úředníka Jana B. Němečka do Krkonoš roku 1885 tedy není pouze pěší horskou túrou, nýbrž i pomyslným národním tažením. Estetické zakoušení krkonošského prostoru tímto národně zapáleným turistou je propojeno s jeho symbolickým přisvojováním, nejlépe ozvučením skalních stěn, dolin a lesů, hlučným zpěvem národních písní, kterými je krajina ceremoniálně kolonizována vstříc uším cizinců a Němců. Mimoděk zvoláte s Jablonským: O Čechie, ty vlasti má, ty země má zaslíbená. A neb zpíváte naši národní hymnu. Kde domov můj? Nelitujeme toho, že jsme cestu z Vrchlabí podnikli pěšky. Lokality pod Sněžkou jsou toho času již etablovanou turistickou atrakcí. Panuje zde čilý ruch. Bujará zábava v horských boudách, které se stávají základnami obou znesvářených stran, přitom plodí na české straně neustálé poznámky o nadměrné přítomnosti Němců, o Češích zakuklených do Němců nebo o slabém zájmu Čechů o Krkonoše. Mimoděk mne napadlo, že se Krkonoše snad jen proto těší tak malé pozornosti nás Čechů, že jsou právě v Čechách a ne v cizině. Neboť je to smutná pravda, že dáváme ve všem a všude přednost cizině před domácím. Náš lid jeví tak málo smyslu pro krásy přírody. Truchlí nad nepatrným zájmem českých turistů o tuzemské hory na vrcholu Sněžky Němeček. Na Krkonoše, do čarovné říše Krakonošovi, se tak na podporu bitevní čáry houfně vydávají pod bojovými hesly od roku 1900 až elitní, nacionálně zapálené cyklistické kluby s příslibem moravské, polské i chorvatské účasti. Nacionálně vlažné, ale sportovně zdatné turisty Krkonoše příliš nepřitahují. Pravidelný dopisovatel cyklistických časopisů inženýr E. Bílek má sice roku 1894 na tradiční každoroční otázku všech turistů, kam letos pojedeme, jasnou odpověď: do hor, jenže české hory nepovažuje pro absenci dlouhých údolí s pěknými silnicemi, s výjimkou krátkých jednodenních výletů, za vhodné cyklistické rejdiště. Pro letní dobu školních prázdnin a několika týdenní dovolenou radí z vlastní zkušenosti Alpy. Alpskými zeměmi možno cestovati, po kole pohodlně, cesty jsou výtečné, hostince dobré a lid přívětivý. Z knihy Jana Pezdy Slunce, voda, vzduch, zrod moderního turismu připravil Viktor Bezdíček. Dramaturgie Alena Blažejovská, režie Jakub Doubrava, účinkoval Ondřej Jiráček, zvuková spolupráce Ondřej Franěk.
1: Nejen události, ale i komentáře plus rozhovory plus diskuse. Jediná česká stanice mluveného slova. Český rozhlas Plus. Půlnoc. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Prezident podal kompetenční žalobu kvůli summitu NATO. Ústavní soud dnes rozhodne, jestli ji projedná přednostně. Západní Evropa čelí rekordní vlně veder. Francie zažila nejteplejší den v historii. Portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo skóroval jako první hráč v historii na 6 světových šampionátech. A dnes bude slunečno, teploty až 33 stupňů Celsia. Je středa 24. června a u hlavních zpráv vás vítá Marek Sedláček.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Prezident Petr Pavel kvůli své neúčasti na červencovém summitu NATO podal kompetenční žalobu. Reagoval tak na rozhodnutí vlády, že na alianční jednání do Turecka mají jet jiní politici. Ústavní soud dnes rozhodne, jestli žalobu projedná přednostně.
3: Spor ohledně aliančního summitu se vede už několik měsíců. Prezident Pavel

0: rozhodnutí vlády vnímá jako omezení ústavních pravomocí hlavy státu.
1: Ústava předpokládá u výkonu některých pravomocí prezidenta součinnost vlády. Součinnost. Neschvalování.
0: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO ale za rozhodnutím vlády stojí.
2: My rozhodujeme o rozpočtu, my rozhodujeme o strategii, my rozhodujeme o koncepci armády a my máme za to zodpovědnost, ale počkáme si na ústavní soud.
0: Podle bývalého předsedy ústavního soudu Pavla Rychetského je teoreticky možné vydat rozhodnutí ještě před summitem. Vláda ale podle Rychetského může obstrukcemi řízení protahovat. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
3: Desítky policistů v úterý od rána pátrali po ozbrojeném 55-letém muži. Byl ve špatném psychickém stavu a měl odjet se střelnou zbraní k učilišti ve středočeských Čelákovicích. Kvůli vazbám na Nový Bydžov na Královéhradecku i tamní radnice preventivně uzavřela veřejné budovy. Při pátrací akci hledaný střídal auta. Policisti ho nakonec kolem druhé odpoledne zadrželi v pražských Strašnicích.
4: Policejní hlídky začaly muže hledat krátce po 7. hodině. Zabezpečili školy a další veřejná místa, kde se podle nich mohl pohybovat. Popisuje starosta Čelákovic Josef Pátek z ODS.
5: Veškeré budovy byly řádně uzavřené a hlídány jak městskou policií, tak i státní policií.
4: Policie zatím nevysvětlila, co chtěl muž udělat, říká její mluvčí Barbora Šnévajzová.
6: V současné době prověřujeme veškeré okolnosti, podrobnosti celého případu.
4: Muže od rána hledalo 60 policejních hlídek a vrtulník ve dvou krajích a také v Praze, kde ho nakonec padli. Josef Beneda, Radiožurnál.
3: Policie na síti X oznámila, že podrobnější informace k případu zveřejní během dneška. Poslaneckou sněmovnu ochromily obstrukce. Poslanci si program odhlasovali až hodinu před půlnocí. Po celodenních projevech převážně opozice. Ta schůzi blokovala kvůli chystaným změnám ve financování veřejnoprávních médií.
7: Podle opozice vládní návrh ohrožuje nezávislost Českého rozhlasu a České televize. Zrušení poplatků od nového roku chce zabránit, říká předseda starostů Vít Rakušan.
8: Já tomu říkám, pojďme zareagovat výstražnými obstrukcemi. Je to jednoznačná reakce na to, co tahle vláda dělá s touhle zemí.
7: Změny ve financování České televize a Českého rozhlasu ale sněmovna podle svého místopředsedy Patrika Nachera z ANO v příštích dnech projednávat nebude.
9: Oni budou obstruovat vůči něčemu, co se vůbec v tenhle týdnu nebude projednávat. Takže mě pak by zajímalo, jak ty obstrukce budou vypadat v momentě, kdy to tady bude.
7: Ke schůzi se poslanci vrátí ráno. Projednávat budou novelu trestního zákoníku, která počítá s přísnějšími tresty pro neplatiče alimentů. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
3: Kancelář ombudsmanky upozorňuje na další 3 neregistrované domovy pro seniory. Klienti tam můžou být ohrožení. Tým veřejné ochránkyně práv zveřejnil výsledky kontrol v Mutěnicích na Hodonínsku, ve Svitavách a v Českých Budějovicích. Ve Svitavách narazili na propálené deky od cigaret nebo nábytek se skvrnami od moči. V Mutěnicích zase kritizovali podávání léků na uklidnění bez lékařského předpisu.
10: Na nás je to směřováno, tak aby prostě jenom nás tady očerovali. Máme tady zdravotní péči zajištěnou. My jsme rodinný dům a rodinné domy se neregistrují.
11: Nesouhlasí se závěry kontrol provozovatel domova v Mutěnicích Pavel Nenička. Jak by měla kontrolovaná zařízení postupovat, radí zástupce ombudsmanky Vít Alexandr Šorm.
12: Těmto zařízením jsme doporučili, ať svou činnost legalizují, registrují se, nebo ať ji ukončí.
11: Vedení budějovického domova tvrdí, že provoz ukončilo. Pokud jde o svitavské zařízení, nikoho se nám nepodařilo kontaktovat. Alena Hesová, Radiožurnál.
3: Americký senát těsnou většinou schválil rezoluci, která vyzývá prezidenta Donalda Trumpa ke stažení vojáků z konfliktu s Íránem. Pro hlasovali kromě opozičních demokratů taky 4 republikáni. Senátoři se tak připojili ke sněmovně, která rezoluci schválila začátkem června.
13: Rezoluce nemá právní váhu. Jde o takzvanou souběžnou rezoluci, kterou prezident nemusí podepsat a která nikoho nezavazuje. Tímto senátním hlasováním jsou ale vůbec poprvé ve shodě obě komory kongresu. Jak poslanci, tak senátoři z obou stran se postavili proti prezidentu Trumpovi. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
3: Evropa čelí vlně veder, která by podle meteorologů mohla být historicky dlouhá. Výstrahy před extrémně vysokými teplotami vyhlásili ve Španělsku, Itálii, Německu, Británii nebo Francii. Ta zažila nejteplejší den i noc v historii měření.
14: Rekordní teploty dosahující 42 stupňů Celsia hlásily třeba v Bordeaux nebo Rennes na západě země. V Paříži kvůli horku zkrátili otevírací dobu Eiffelovy věže i Louvru. Tamní vláda hlásí taky 40 případů utonutí, převážně mladých lidí, kteří se byli schladit ve vodě. Podle meteorologů letos přišla intenzivní vlna veder nezvykle brzy. Rostoucí teploty souvisí s horkým vzduchem proudícím ze Sahary. Do konce týdne mají padnout další červnové rekordy taky v Británii. Tamní železnice varovaly lidi, aby necestovali, pokud to nebude nezbytně nutné. Doprava se komplikuje i v italských městech. Tam se potýkají kvůli vedru s rychlejším vybíjením baterií v elektrických autobusech. Jiří Kordík, Radiožurnál.
3: I v Česku se bude dál oteplovat. Největší vlna veder dorazí o víkendu, kdy bude až 39 stupňů Celsia. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Kvůli suchu a vedru hrozí na jihu Moravy požáry. Lidi by tam neměli rozdělávat oheň v přírodě, vypalovat trávu nebo odhazovat cigaretové nedopalky na zem. Další upozornění přidává mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška.
15: Co se týká zemědělské techniky, která vyjíždí na pole, tak by měla být připravena na sezónu, vyčištěná, provozu schopná. Doporučujeme instalaci lapačů i sker a mít připravené hasicí přístroje, protože každoročně se přece jen setkáváme s požáry, které souvisí se zemědělskou činností při žních.
3: Na jihu Moravy varují meteorologové i dnes před vysokými teplotami. Mají se dostat na 31 stupňů Celsia. Fotbalista Cristiano Ronaldo skóroval jako první hráč v historii na 6 světových šampionátech. 2 góly přispěl k vítězství Portugalska nad Uzbekistánem 5-0. Anglie remizovala s Ghanou 0-0. Za necelou hodinu se utkají Chorvatsko a Panama a od 4 ráno českého času Kolumbie a Demokratická republika Kongo. Čeští fotbalisti už jsou v Mexiku. Ve čtvrtek ráno našeho času nastoupí na Aztéckém stadionu proti domácímu výběru. Postup do vyřazovací fáze mistrovství světa národnímu týmu nejspíš zajistí jen výhra. Reprezentační kapitán Ladislav Krejčí vyhlíží výjimečné utkání.
16: Jednoznačně to je největší zápas v mojí kariéře a nejenom můj. Uvědomuje si, na jakým tunelu jsme, jaký zápas tu bude, před jakou atmosférou a hlavně o co hrajeme. To si velice všichni uvědomujeme a k tomu tak přistoupíme.
3: Zápas Mexiko-Česko začne ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno našeho času v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. A útočník Koloráda Martin Nečas poprvé ovládl anketu Zlatá hokejka pro nejlepšího českého hráče sezóny. Zvítězil před druhým Davidem Pastrňákem z Bostonu a třetím Tomášem Hertlem z Vegas.
17: Zavřená D8 před Prahou a překážka na D35 za Opatovicemi. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy je stále uzavřená za zdiby. Průjezd blokují následky nehody. Sjíždí se na prvním kilometru u zdib, sjezd je ale v koloně. Pokud budete sjíždět dříve, upozorňujeme na uzavírku na souběžné silnici v Postřižíně. Na dálnici D35 se vyhněte překážce u Hradce Králové. Za odbočkou na Opatovice ve směru k dálnici D11 na kilometru 128 leží na vozovce pneumatika. Na D2 z Bratislavy do Brna pozor na překážky v omezení hned za hranicí. Na 55. kilometru je popadané dopravní značení. Na D4 z Prahy do Strakonic pozor u Dobříše. Za sjezdem na Dobříž na 28. kilometru stále řeší nehodu 2 vozidel, v místě se zpomaluje. A v Praze je uzavřený Strahovský tunel ve směru na Smíchov. Kvůli nočnímu čištění neprojedete také tunelem Mrázovka směrem k Barandovskému mostu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
18: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Přes den čekáme jasno až polojasno, nejvyšší teploty 28 až 33, na severovýchodě 26 až 30, na horách většinou kolem 23 a v části jižní Moravy platí taky výstraha před požáry. Tolik zprávy.
18: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
19: Jak se u nás vyvíjí platy učitelů? Kdy mohou reálně dosáhnout na slibovanou úroveň 130% průměrné mzdy? Kolik by na takové zvýšení bylo potřeba peněz ze státního rozpočtu? A umožní chystaný kariérní řád víc zohlednit ve výši platu kvalitu práce jednotlivých učitelů? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá i Český rozhlas Plus, je spoluautor studie o vývoji platů českých učitelů, ekonom, výkonný ředitel výzkumného centra IDEA při Ekonomickém institutu CERGEI Daniel Minich. Dobrý den, vítejte v našem přenosovém voze.
20: Dobrý den.
19: Vy jste včera vydali 21-stránkovou studii o vývoji platů učitelů v Česku, analyzovali jste data za rok 2025. Dali jste tomu titulek Platy učitelů v roce 2025 a výhled / pád na dno, s tím, že to končí otazníkem. Zjistili jste, že v roce 2025 klesly relativní platy učitelů, tedy jejich poměr k průměrné mzdě v celé ekonomice. Jak výrazně?
20: Tak my v tom názvu narážíme na pozoruhodný vývoj relativních učitelských platů, to znamená k průměrné mzdě v České republice za poslední 10 let, kdy došlo v období let 17 až 21 k obrovskému nárůstu z extrémně nízkých hodnot. To je potřeba říct, extrémně rychlý nárůst, extrémně nízkých hodnot a poté po roce 2021 k extrémně rychlému poklesu k extrémně nízkým hodnotám. Takže my se dneska vlastně, nebo loni, to jsou poslední známá čísla, jsme se opět přiblížili relativním platům, které patří k nejnižším nejen v Evropské unii, ale i v rámci 40 zemí OECD.
19: Když k tomu přívlastku extrémní dodám konkrétní čísla, tak v roce 2017 ten průměr byl, nebo byly platy učitelů na výši 106% průměrné mzdy. A potom tedy, tak jak jste říkal, rostly do roku 2021. Kam až se dostali?
20: Dostali se poměrně blízko té bájné hranici politiky slibované už asi 8 let, to znamená 130%, někde to skončilo okolo 126% a dneska, teda opět loni, poslední číslo, jsme okolo 108%. Já bych tady možná doplnil pro posluchače, že důležité si uvědomit, že jde o učitele a kromě pracovníků, učitelů ve školkách, jsou to dominantně učitelé nejenže s vysokoškolským vzděláním, protože je povinné, ale dokonce s magisterským vzděláním. Takže zatímco průměrné mzdy v české ekonomice zahrnují většinu nevysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců, tak aby jsme si uvědomili, že tady je to vysoce náročné vzdělání na vzdělání vysokoškolské.
19: Co se stalo v tom roce 2022, že se to zlomilo?
20: Přišla konsolidační opatření Fialovy vlády a součástí toho se staly úspory. Ne v tom, že by se škrtaly peníze na školství, ale nepřidávaly se takovým tempem, jako bylo potřeba přidávat, aby platy učitelů udržely tempo s dynamickým růstem mezd v ekonomice. Zde je potřeba zase připomenout, že naopak předtím v roce 2021-2020 se uvolnila stavidla rozpočtové politiky, to znamená narostly výrazným způsobem deficity, protože byl deficit a vlastně nikoho to pořádně nezajímalo a v rámci toho se tedy svezly i dodatečné výdaje na školství.
19: Minulá vláda Petra Fialy slibovala, že platy učitelů budou na úrovni, tak jak byste řekl, bájných 130% průměrné mzdy, dokonce to doplnila do zákonu. Znamenají ta vaše čísla za loňský rok, že vláda Petra Fialy nesplnila to, co slibovala?
20: Je to malinko složitější. Vláda, když potom přijala zákon, který platí od roku 2024 a tam není napsáno, že platy mají být 130%, tam je napsáno, jak se mají rozpočtovat peníze pro regionální školství, z kterých se potom platí platy. Je to neskutečně právně pro běžného člověka až nečitelné a vláda přijala ta minulá výklad, pozor, zákona velice nejasného, že tedy ten tam mzda, ke kterého vztahuje, je ta 2 roky stará, protože to je ta poslední skutečně známá, což je ale samozřejmě absurdní, protože například výdaje na obranu se vztahují k tomu aktuálnímu HDP, nikoli k tomu 2 roky starému.
19: Kolik peněz navíc by bylo potřeba, kdyby chtěla vláda ze dne na den zvýšit platy na tu bájnou úroveň 130%?
20: 35 miliard plus minus, kdyby je chtěla udržet v příštím roce na té relativní úrovni, jaké jsou dneska, tak by musela přidat okolo 12 miliard.
19: To je tedy potřeba přidat, aby zůstali na té úrovni,
20: na té nízké, o které jste říkal, že je extrémně nízké. Ano.
19: Současná vláda, když se podíváme do jejího programového prohlášení, slibuje, že na konci volebního období, tedy v roce 2029, budou platy učitelů v průměru na 75 tisících korun. Samozřejmě teď nejde předvídat vývoj ekonomiky, jak vysoké budou platy přesně v celé ekonomice v roce 2029, ale pokud by se nedělo nic mimořádného, mohlo by těch 75 tisíc odpovídat těm bájným 130%?
20: Pokud se nestane skutečně nic mimořádného, tak ty predikce ministerstva financí, ale i dalších institucí jsou poměrně věrohodné a predikují poměrně dynamický růst mezd v ekonomice, okolo 6% každý rok. Takže když to dáme dohromady, tak nám vyjde, že v tom roce 29 by relativní platy učitelů dosáhly 122%, nikoli v těch 130. Ale dneska jsme na těch 108.
19: Předvídat rok 2029 je komplikované, ale přece jenom letošní rok už se předvídat dá lépe, tím spíš, že máme státní rozpočet, to znamená, v něm jsou dané peníze na platy učitelů. Jak předpokládáte, že to dopadne letos, když tedy za loňský rok, znovu připomínáme, je to 108%?
20: Já odhaduji mírný nárůst relativních platů učitelů, mírný z těch 108 na 110. Možná 111, ono je tam spousta proměnných, které nejsou úplně predikovatelné, ale tohle je můj odhad.
19: Znamená to tedy, že rok 2025 opravdu byl tím dnem, tak jak se ptáte, nebo tak jak je tam otazník v titulku té vaší studie?
20: Velké neštěstí celého toho systému českého je, že nikdo dokonce do poslední chvíle neví, co bude příští rok. Já se vsadím, že debaty o tom, kolik ministerstvo školství dostane ve svém rozpočtu i na platy učitelů a pedagogických pracovníků a další věci, se bude ještě intenzivně debatovat, možná se bude i stávkovat koncem roku. A to je to velké neštěstí, že byť máme nějaké oficiální střednědobé výhledy, co bude za dva roky, za tři, oficiální, schválené, sněmovnou projdou, tak nikdo je nebere vážně a v podstatě se ovšem licituje na poslední chvíli, což ovšem znamená, že ten výhled relativních platů je naprosto nedůvěryhodný pro kohokoliv, kdo by chtěl jít jako mladý člověk do školství pracovat.
19: Ekonom, spoluautor aktuální studie o platech učitelů Daniel Minich je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. V úvodu té studie konstatujete, že výše učitelských platů dlouhodobě ovlivňuje kvalitu učitelského sboru a tím i celého vzdělávání. Píšete, že výše platů výrazně spolu určuje, kdo do učitelské profese vstupuje. Jak výrazný tenhle ten vliv je? Je to opravdu hlavní a klíčový faktor?
20: Vy jste tam zmínil, že to relativní výše platu ovlivňuje, kdo do té profese jde, kdo se na ní připravuje, je potřeba to doříct. Ona také ovlivňuje, kdo v ní zůstává, dále se vzdělává a kdo z ní odchází. Protože jsou dobří, horší a špatní učitelé, nebo řekněme mezi mladými lidmi lidé, kteří mají nebo nemají dispozice. A tohle ten efekt se kumuluje dlouhodobě. A tím se utváří kvalita pedagogického sboru. Určitě to není tak, že kdybychom zvýšili od nového roku relativní platy na těch 130, že všichni učitelé začnou s velkou radostí učit diametrálně lepší. Tak to rozhodně nefunguje. Je to spíše o tom, kdo učí a kdo neučí.
19: Existují nějaké průzkumy, co je motivací pro lidi, aby šli dělat učitelské povolání? Jestli tam hrají roli ideály, nějaká idealistická představa, že to je poslání, že to má smysl předávat něco mladým generacím, nebo jestli v tom třeba hrají roli i praktické záležitosti typu letních prázdnin?
20: Určitě existují, jsou i mezinárodní šetření, což je důležité, abychom si udělali nějaké srovnání. To zjištění je v podstatě, že jde o mix všech těch věcí, ještě řady dalších věcí, které jste jmenoval. A závisí na tom, jestli si vzdělávací systém vybírá vlastně to nejlepší, anebo naopak bere každého, kdo vlastně chce pracovat. My bychom chtěli, aby to byl výběrový segment trhu práce.
19: A máte pocit, že to tak není?
20: Bohužel to v těch posledních dekádách moc nebylo, že školství do velké míry bralo každého, kdo prostě měl nakonec tu vysokou školu, prostě protože nakonec je potřeba před tu tabuli někoho postavit. Místo, aby učitelé, teda ti uchazeči o pedagogickou činnost museli i navzájem soutěžit o tom, kdo je lepší.
19: Už jste před chvílí mluvil o těch odchodech učitelů. Co bývá v Česku tím hlavním důvodem odchodu učitelů a do jaké míry jsou to právě peníze?
20: Je to do velké míry ohodnocení a ten výhled, respektive žádný výhled kariérní. Jo. Ten český systém nemá kariérní systém. Plat roste víceméně s věkem, respektive z roky praxe, takže jestli jste dobrý nebo špatný učitel, jestli děláte věc naplno a značením, anebo naopak, se v tom vašem celkovém platu výrazně nepromítne, musíte si počkat. A proto jsou zajímavé nástupní platy mladých lidí, mladých učitelů, které jsou v relaci k tomu, co dostanete jako nástupní plat jinde v soukromém sektoru, poměrně zajímavé, ale pak během prvních 10 let dojde k obrovskému zaostávání. Prostě v tom soukromém sektoru, ale i jinde ve veřejném sektoru vám rychle naroste plat z roky praxe, za těch 10 let se prostě stanete profesionálem. V tom školství si musíte počkat dalších 30 let a proto v tom středním věku okolo těch 40 let ty platy jsou úplně nejnižší relativní.
1: Jsou výrazné rozdíly mezi platy učitelů na prvním stupni, na druhém stupni základní školy a na různých typech středních škol?
20: Jsou tam rozdíly, nejsou zas tak zásadní, abychom se v té naší studii tomu podrobně věnovali. To by bylo spoustu stránek navíc.
1: To znamená, že není rozdíl ani mezi platy v Praze a někde na nějakých menších nebo v nějakých menších obcích v pohraničí?
20: Není to systémová, nejsou to systémové rozdíly. Samozřejmě některé obce nebo že obce zřizují školy základní, kraje zřizují školy střední a pokud kraj dá peníze navíc nebo daná obec dosype peníze škole na platy, pak samozřejmě uvidíme rozdíl, ale není to výrazný systematický rozdíl ve velikosti, že bychom mohli říct, malé obce dávají systematicky více nebo méně.
1: Vy opakovaně upozorňujete na to, že v českém školství se nerozlišují platy, že jsou v podstatě všechny stejné, protože tam velkou roli hrají ty tabulky, že tam jsou malé rozdíly mezi těmi, kteří pracují lépe, kteří pracují hůře. Jaký prostor pro odměňování, pro rozdíly v odměňování mají třeba ředitele?
20: Tak jedna věc jsou ty platové tabulky, což ten učitel musí dostat, pokud je zařazen do té dané krabičky. A pak jsou peníze navíc, teď nebudu přímo citovat zákon a používat odborné výrazy, odměny navíc za nějakou práci navíc, nebo kvalitu práce, intenzitu, spolehlivost a tak dále. A tady opět bylo zajímavý vývoj těch posledních 10 let, že ten prostor v minulosti před rokem 20 pro odměny byl velice nízký, velice malý i ve srovnání třeba s veřejným sektorem. Bytkem. A do toho roku 2021 ten prostor pro odměny výrazně narostl, prostě balík peněz těm ředitelům, který je volnějšího charakteru, který může rozdělit podle svého uvážení, výrazně narostl. A tím, jak se zase jako zpomaluje růst balíku peněz na učitelské platy, tak se snižuje ten balíček na odměny. Takže pokud by situace šla dál tak, jak jde, tak většina těch peněz opět padne na ty tarify, to znamená věk, respektive roky praxe, rozhodují téměř ovšem a ten ředitel má minimální možnost odměnit to, co chceme. To znamená nadšení, další vzdělávání učitelů, zodpovědnost a tak dále.
1: Co to znamená minimální možnost? Kolik procent platu to může udělat ten rozdíl?
20: Té naší studie ukazujeme, že to maximum bylo někde kolem 15-16% před těma 3-4 lety, tomu, co my v té studii nazýváme odměny tedy, že ne všechno, co jsou odměny, jsou opravdu odměny, které může ředitel rozhodnout, řadu věcí zase má předepsáno nějakým zákonem, ale opět se to snižuje, takže se blížíme k těmi 10% a pokud ta rozpočtová situace se nebude výrazně zlepšovat, oni ty výdaje porostou samozřejmě, ale musím si uvědomit, že platy porostou, myslím, v ekonomice o 6%, takže základ je o 6% přidat. Tak se dostaneme zase na tu nízkou úroveň mezi 5-8%.
1: Hraje v tom roli třeba i postoj školských odborů, které protestovali opakovaně proti tomu, aby se ty další peníze dávaly do nenárokových částí platu?
20: Tak já myslím, že české odbory jsou takový spící brouk, který se probudí až vždycky na poslední chvíli, místo aby byl aktivní a jednal o těch věcech, řekněme už na jaře. Teď se podle mě začne rozhodovat na ministerstvu financí o tom, kolik kdo dostane návrh rozpočtu. A pak se o tom bude veřejně licitovat někdy na podzim, ale teď je, bych řekl, nejzazší čas a neslyšel jsem dopust, že by se odbor nějak aktivně zabývali o to, co bude.
2: Když jste říkal, že u nás ta nenároková část může dělat aktuálně kolem 10% platu, jak to vypadá v zahraničí?
20: Když se podíváme do mezinárodní srovnání OECD a dělají nádhernou výroční publikaci každý rok Education at a Glance, tak vidíme, že tam jsou ty rozdíly diametrálně větší. Jsou tam samozřejmě i větší rozdíly v dané praxí. To znamená, u nás každý rok dá malinko, je to celých těch 30-40 let, co jste učitel, ale to po malých kouscích. Zatímco v tom zahraničí je to mnohem strmější a ten rozdíl toho minimálního základu a toho, řeknu, maxima, nebo toho, co pozorujeme jako maximum, je diametrálně větší ve většině zemí.
2: Vy jste říkal, že pro ty, kdo uvažují o tom, že se stanou učiteli, je důležité to, že dokáží predikovat, jak se ty platy budou vyvíjet. Pokud bychom šli tou cestou, že ta variabilní složka bude větší, není to vlastně proti tomuhle? Nepovede to k tomu, že tím méně budou mít lidé jistotu, kteří budou uvažovat o učitelské profesi, kolik si opravdu vydělají?
20: Tak jak pro koho? Pokud se tím, že mě to ta profesor baví, že mi to jde, že to prostě bude téměř moje jako poslání potom, tak mám nějakou sebedu v to, že teda si pak zasloužím tu odměnu. Samozřejmě se může stát, že pak budu ve škole, kde ten ředitel tyhle ty věci nepreferuje a tak dále, jo, ale tak to v životě je, že jako život není nalajnován 100% až do konce.
2: Ekonom, spoluautor aktuální studie o platech učitelů Daniel Minik zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Ministr školství za hnutí ANO Robert Plaga slibuje, že připraví kariérní řád, na který bude navázáno v budoucnu odměňování. Ten nový systém má podle něj více zohledňovat zkušenosti, odpovědnost učitelů i kvalitu jejich práce. Pan ministr mluví o rolích, které učitele zastávají, třeba o roli mentora. Je tohle z vašeho pohledu správná cesta do budoucna i směrem k odměňování učitelů?
20: Vy jste řekl, že pan ministr slíbil připravit kariérní řád, já bych řekl, že ho slíbil prosadit, jo, protože těch pokusů prosadit něco už tady bylo několik, to znamená, že spousta věcí už byla připravena, někde leží v šuplících 10-20 let ty věci, takže spíš o prosazení politické hlavně především, ale i v určité pedagogické komunitě. A já se domnívám, že zaprvé to bude těžké prosadit a za druhé, že prosadit nějaký zákon, nějaké písmenka na papíře, když to řeknu jednoduše, je stále ještě jednodušší věc, než uvést tu věc do praktického života. Já jsem tady teď na konferenci, která je o lidských zdrojích, talentech ve vědě a bylo tam připomenuty mnohé strategie, které jsme za poslední 20 let napsali, ale nikdy se nikdo ani pořádně nepokusil je implementovat. To znamená i zde, i když se panu ministrovi podaří prosadit do zákona a do vyhlášek prosadit kariérní řád, tak bude ještě strašně těžké to uvést do praktického života, aby to v těch školách skutečně fungovalo. To vůbec není jednoduché.
2: Co by ten kariérní řád z vašeho pohledu měl zohledňovat?
20: Tak je to dlouhá řada věcí, měla by to být ta schopnost člověka už připraveného teda nějakým základním počátečním vzděláním na vzdělávání se dále učit, stále zdokonalovat, snažit se být stále lepší a sbírat dovednosti, zvyšovat tu svoji flexibilitu, bych řekl, i schopnosti kombinovat jak tu pedagogickou činnost, tak tu schopnost manažerského řízení v oblasti vzdělávání, což je typicky nazvěno kariérní růst, aby lidé, kteří ti nejlepší z nejlepších potom vlastně ten proces sami řídili a vychovávali ty nováčky, začátečníky. Je to spousta věcí a vůbec to není jednoduché a nedá se to vlastně ani pořádně na tom papíře napsat. Nakonec to musí zažít každý ředitel, aby dokázal uplatnit kariérní řád dobře ve své škole.
2: Vidíte nějakou inspiraci v zahraničí, kde by to bylo nastavené tak, že by se to dalo převzít?
20: Takhle od boku vám neřeknu. A moje zkušenost je, že žádná zahraniční zkušenost se téměř nedá převzít, že by se skopírovala. Už jenom proto, jak jsem říkal, že ono napsat něco na papír je polovička problému, druhá je problém je uvést to do života. A každý vzdělávací systém, včetně těch evropských, se liší prostě svojí historií. Evropská unie nereguluje školství příliš, na rozdíl třeba od trhu práce, a tím pádem ty systémy se výrazně liší. A přenášet něco z jednoho systému do druhého je strašně obtížné a nevděčné.
2: Ten kariérní řád by měl vést k tomu, že tedy budou mít různou odměnu různí učitelé podle toho, jak pracují. Mělo by něco takového být i směrem k celým školám, že by třeba lepší škola podle nějakých kritérií celkově dostala víc peněz na platy učitelů a tím pádem všichni se tam měli lépe a motivovalo to vlastně celou školu?
20: No, tohle je koncept, který nám připadá přirozený, takhle funguje běžný trh.
2: Ale u nás to nefunguje. Jo,
20: že lepší firma má větší zisk a ten investuje a ještě lepší, ještě větší a tak dále. Ale školy, veřejné školy, mluvím o veřejných školách, poskytuje veřejný statek pro občany, kteří si vlastně to školství nakonec platí ze svých daní. A vlastně bylo by absurdní, že některým občanům se poskytuje výrazně lepší vzdělání, protože zrovna měli štěstí, že jsou v místě, kde je výrazně lepší ředitel a výrazně lepší učitelé a výrazně lepší podmínky, že obec třeba dodává velký balík peněz na platy učitelů a tak dále. Tady v tom případě to podle mě nefunguje, naopak stát by měl více finančně podporovat ta místa, kde je nějaký reálný sociálně ekonomický problém, aby se dokonce vyšší kvality vzdělání dostalo dětem, které jsou naopak výrazně znevýhodněni tím místem, kde žijí.
2: Vrátím se na závěr k tomu základnímu zjištění, o kterém jsme mluvili v úvodu, že tedy v loňském roce průměrné platy učitelů byly na úrovni 108% průměrného platu v české ekonomice. Jak to vypadá ve srovnání s jinými zeměmi? Kde a okolik jsou na tom lépe a jsou státy v Evropě, kde jsou na tom hůře?
20: Tak skoro všude jsou na tom lépe, to je potřeba říct. My jsme se bavili na začátku o tom dnu, jestli teda spadneme na dno, takže na tom dnu ještě nejsme, ale kdybychom poklesli někde právě k těm 100%, tak už budeme prostě těmi smutnými rekordmany mezi těmi 40 zeměmi OECD. My jsme vlastně někde na úrovni blízký Spojeným státům, nikdo určitě nedoporučuje americký vzdělávací systém na té regionální úrovni. Je tam Maďarsko, země, která má velké problémy všeho druhu. Je tam také Itálie. Jo. Asi nechceme prostě být v této skupině zemí, které mají sami velké problémy.
2: Kdo je na tom nejlépe?
20: Já myslím, že pro nás blízké Německo, neříkám, že na tom nejlépe, nebo Finsko, jsou to země, které jsou blízko toho průměru nebo lehce nad tím průměrem a že by si Česká republika zasloužila přinejmenším ten průměr Evropské unie.
2: Říká dnešního z 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, ekonom, spoluautor aktuální studie o platech učitelů, jinak výkonný ředitel výzkumného centra IDEA při ekonomickém institutu CERGEI Daniel Minich. Díky za rozhovor, naviděnou, naslyšenou.
20: Děkuji za pozvání, naschledanou.
2: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
18: Posloucháte Český rozhlas Plus.
0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
21: Plameňáková revoluce, tak se začalo říkat sérii demonstrací převážně mladých lidí v Albánii.
22: Albánci odmítají plán rodiny Donalda Trumpa na výstavbu turistického rezortu v chráněné oblasti,
23: kde podle kritiků projekty ohrozí přírodní lokality a migrační trasy plameňáků.
24: Jared Kushner and Ivanka Trump. Ivanka is a key figure.
22: Luxusní hotely mají vyrůst na ostrově Sazan.
25: Premiér Rama prohlásil, že výstavbu už nic nezastaví.
26: Trumpův zeď, plameňáci a kokainová stopa. Co mají společného? Nevídané protesty v Albánii. Proč se lidem nelíbí plány na výstavbu luxusního rezortu Jareda Kushnera a Ivanky Trumpové? Ptám se albanisty Roberta Dobry, zakladatele iniciativy Všechny tváře Albánie. Dnes je úterý 23. června. Dobrý den, díky, že jste dorazil k nám do Vinohradské 12.
4: Dobrý den, já moc děkuji za pozvání.
26: Peníze z obchodu s drogami by mohly financovat luxusní rezort Trumpova zetě v Albánii. S touhle informací přišel server Balkan Insight. O jakých penězích se bavíme? Kde se vzali? Odkud pocházejí?
4: No zaprvé je třeba říct, že ono se nedá přímo říct, že by peníze z drog financovaly výstavbu toho rezortu, protože tam vlastně figuruje taková docela spletitá síť firem, která leží mezi tou firmou těch katarských bratrů, která vlastně ty pozemky drží, a Jaredem Kushnerem. Jeho firma Affinity Partners tam má ten projekt stavět. A na druhé straně vlastně toho všeho stojí osoba jistého Artura Shehua, který se právě objevil nedávno v té zprávě albánské speciální prokuratury pro vyšetřování korupce, který podle všeho je zapleten v nějakém drogovém kartelu a do nějaké míry koordinuje nebo řídí import nebo vlastně pašování kokainu do Evropy z Jižní Ameriky.
5: Artur Shehu se účastnil schůzek mimo jiné ve Španělsku, Monaku, Německu a na ostrově Aruba, během kterých se domlouval nákup, přeprava a pašování velkého množství narkotik do Evropy.
4: A tenhle ten Artur Shehu, shodou okolností, tahle ta osoba, tak je ta samá, která vlastně sfalšovala papíry, dokumenty k těm pozemkům, na kterých se ten rezort ve Zvernecu má stavět. Potom přes takovou tu, jak jsem říkal, tu spletitou síť firem vlastně ty pozemky různě vyváděla, přeprodávaly se, probíhaly tam různé transakce, až nakonec vlastně skončily tedy u té katarské společnosti. A v tom procesu, který ten Artur Shehu zinscenoval, tak pravděpodobně došlo k tomu, že se do toho nějakým způsobem zapletli, že se v tom vlastně prali ty výnosy z trestné činnosti.
26: Jo, právě z dovážení teda kokainu do Evropy z Jižní
4: pravděpodobně Ameriky. Tak to vychází z té zprávy toho spaku.
26: Jo, což je albánská prokuratura.
4: Ta albánská státní, speciální prokuratura pro vyšetřování korupce.
26: Tak no, tak proto i server Balkan Insight píše, že mohly by ty peníze vlastně být spojené s tím projektem z toho důvodu, že jestli to teda chápu správně, tak ti lidé, kteří vlastní pozemky na ostrově, kde by Jared Kushner a Ivanka Trumpová chtěli postavit ten rezort.
4: Že vás přerušu, teď se bavíme jenom o Sazanu, o tom ostrově, ale o Zvernecu, což je na pevnině. Naproti vlastně, protože on ten celý projekt Jareda Kushnera sahá na ten ostrov Sazan, to je jeden aspekt. Druhý aspekt toho projektu jsou ty pozemky ve Zvernecu právě nedaleko v Lory, na druhé straně vlastně toho Volského zálivu.
26: Aha, a ten luxusní rezort má být na obou dvou těch částech?
4: Ano, to má vlastně dvě komponenty, ta výstavba, kterou ten Kushner plánuje. A jedna z těch komponent jsou právě ty pozemky u Zvernecu a na základě těch protestů, ke kterým tam došlo, tak se potom rozproudily i ty celoalbánské protesty, které můžeme teď sledovat v médiích.
26: Mají být do toho zapleteni, teď se stále bavím o tom případu, který vyšetřuje albánská prokuratura, mají do toho být zapleteni přímo i Kushner a jeho žena Ivanka Trumpová, dcera Donalda Trumpa, amerického prezidenta?
4: To je čistě spekulativní.
26: Já se ptám, já
4: to taky nevím. Ani v té zprávě vlastně o tom není žádná konkrétní zmínka. Respektive tam je řečeno, že v tuhle chvíli nic neznačuje tomu, že by Kushner nebo Ivanka Trump nebo někdo z té jejich společnosti o tom měl povědomí.
26: Mm-hmm. Ale že existovala jakási korupční chobotnice, o tom se prostě píše.
4: Ano, no píše se o tom, že ten hlavní problém se týká opravdu těch pozemků a toho, jakým způsobem s nimi bylo nakládáno. Protože ty pozemky původně patřily albánskému státu, protože původně byly vyvlastněny za toho minulého režimu v Albánii, staly se státním majetkem. Potom vlastně už desítky let tam probíhají soudní procesy o určení vlastnictví těch pozemků. Což byl jeden z důvodů, proč ti místní lidé vlastně od toho z Venecu přišli protestovat. A za těchto okolností přišel ten Artur Shehu. Podařilo se mu sfalšovat ty dokumenty a albánský stát ty pozemky převedl na něj.
26: Mm-hmm. A on to chce právě prodat.
4: On je vlastně prodal.
26: On už je prodal.
4: Pokud já vím, tak ta transakce v podstatě už proběhla. Ovšem s tím, že na základě toho vyšetřování spaku došlo ke zmrazení těch financí, které vlastně ten konec té spletité sítě firem vlastně získal od té katarské společnosti, která je koupila.
26: Jo. No spletité je to dost.
4: Je to velice
26: a staví
4: spletité.
26: Se tam už, že jo?
4: To je další věc. Stalo se to, že ta firma, která ten pozemek spravuje, tak tam začala stavět nějaké přípravné práce, nějaké betonové plochy, silnice a tak dále.
26: Tak jak už sáhlo už se do země, tak?
4: Tak, sáhlo se do země. Tak. Postavila plot. Což zase byl jeden
26: jaký
4: z důvodů.
26: Jaký plot? Jakože oplotila ten areál.
4: Tak, ten areál těch pozemků se oplotil. Což byl jeden z důvodů, proč tam ti místní přišli vlastně protestovat. Ona je to chráněná krajinná oblast, za prvé. Za druhé, ti místní byli zvyklí to využívat. Ty pláže tam, ty písečné duny, ty lesy a tak dále. Ta stavba toho plotu byl jeden důvod. Druhý důvod byly právě ty pozemkové poměry, respektive ty nevyřešené spory tam. A potom tam vlastně došlo k tomu, že společnost, která ten pozemek hlídá, tak velice neurvale zasáhla proti těm demonstrantům, když ten plot bořili, kdy vlastně jednoho toho demonstranta zbyli a pak ho otáli, smíkali ho někde po štěrku, prostě Bůh ví kam. Čemuž přihlížela mimochodem albánská státní policie, která neudělala vůbec nic.
26: Řekněte, co tam má teda vzniknout na ostrově a na pobřeží?
4: mají tam vzniknout takové hyperluxusní turistické rezorty, elitní. To znamená cílené na velice bohatou klientelu. Nemá se jednat o nějaký jako běžný rezort, nemá se jednat o nějaký rezort, který by kombinoval různé druhy ubytování a tak dál. Je to vyloženě výlučně elitní rezort pro tu nejbohatší klientelu. Hmm. Tak to Jared Kushner sám specifikuje, tak k tomu přistupuje albánská vláda.
6: The country just had incredible natural beauty, but it seemed like a place that nobody knew or understood.
7: Dokonce o tom ostrovu, o tom Sazanu, o kterém se teda hlavně mluví, tak tam má být, že to má být privátní ostrov, soukromý ostrov, říkala Ivanka Trumpová.
8: Beautiful 1400 hectare private island in the middle of the Mediterranean.
7: To nevím, co si pod tím mám představit.
4: No to jsou různé informace, které tak kolují, že ona říká tohle, potom přijde albánský premiér a ten říká, že to bude sloužit jako turistický rezort primárně.
9: This is a bless for the country.
4: Že to přinese ohromné peníze do albánského rozpočtu.
9: In a country that has 27 and a bit more billion euro GDP speaks by itself.
4: Nikdy nevysvětlili, jak by to mělo přinést ty peníze do albánského rozpočtu. Bez ohledu na to, že tady on říká, že to má dohromady přinést něco kolem 5 miliard euro, tak zaprvé pravděpodobně se v tuhle chvíli odhaduje, že by měl být dostavěn, pokud se začne stavět. Někdy kolem roku 2035 až 2040. Takže ta částka se rozloží do ohromně dlouhé doby. To je jedna věc. Druhá věc je, on vlastně jedinou věc, kterou dokáže konkrétně říct, že by měl ten rezort přinést běžným občanům albánským nebo ekonomice albánské, tak je to, že tam vzniknou pracovní místa. Problém je ten, že v Albánii už velice dlouho panuje ta situace, kdy pracovní místa na pobřeží obsazují pracovníci ze zahraničí. Hmm. Protože Albánci nejsou ochotní pracovat za ty platy, které ty restaurace a ty hotely dneska nabízí. Protože oni vidí, že venku jsou lepší pracovní možnosti, lepší možnosti, co týká mest. Zároveň náklady na život v Albánii jsou ohromné. Tam prostě ceny základních potravin jsou stejné jako u nás. Ceny paliva jsou vyšší než u nás například. Zároveň albánský průměrný plat je poloviční než u nás. To znamená, není možné se divit tomu, že Albánci tak často odcházejí ven. Ale ten argument, že potom tam ten rezort bude zaměstnávat Albánce, je absolutně lichý v tomto případě.
7: A vy už jste zmínila, k tomu se chci dostat hlavně, protože to je taky důvod, proč já jsem na to vůbec přišel, na tohleto téma. Totiž, že to je chráněná, nebo byla to chráněná krajinná oblast, stále je. A proto to lidem tak vadí, ne?
4: To je jeden z důvodů.
7: Tam žijou plameňáci.
4: Ano, tam jsou v té rezervaci Zvernec, Narta, tam jsou plameňáci. Potom vlastně, když se bavíme třeba o tom Sazanu, který taky spadá ještě do jiné chráněné oblasti toho národního parku, vlastně námořního parku Sazan Karaburun, tam se zase jedná třeba o tuleně, jedná se tam o vodní želvy, mořské želvy, jedná se tam o nějaké chráněné druhy řas a tak dál.
7: Ale podle těch plameňáků se dokonce jmenují i ty protesty, určitě, že jo? Ty plameňáci jsou prostě zásadní.
4: Tak, plameňáci jsou zásadním symbolem těch protestů, protože ti jsou vlastně v tom Zvernecu, to znamená v té oblasti, na základě které vlastně ty protesty teďka vypukly. Hmm. Ale ty protesty, tam nejde výlučně jenom o ochranu životního prostředí. Nejde výlučně jenom o ten Kushnerův projekt. Ty protesty představují v současné době v albánské společnosti takový moment, kdy, abych to tak řekl, trošku přetekl pohár trpělivosti lidí s celou řadou, s celou širokou, dlouhou řadou problémů, na které albánská společnost trpí a které ta albánská vláda neřeší. Ať se bavíme o základní infrastruktuře, co se týká zásobování vodou, třeba zásobování elektřinou prostě, ať se týká těch cen, jak jsem už zmiňoval, ať se to týká právě tedy i toho životního prostředí. V soudnictví, které z pohledu řady lidí nefunguje tak, jak by mělo, i co se týká právě těch třeba restitučních procesů, které trvají desítky let. To znamená, tady vlastně v rámci těch protestů, které vidíme v Albánii teď, tak se tohle to všechno tak nějak sjednotilo dohromady a tohle bylo tím impulzem, nebo impulzem tím prvotním byly ty protesty.
7: To tak bývá,
4: ano,
7: že jo.
4: Rozbuška byl ten Zvernec, ale ty protesty, jak je vidíme teď, tak vlastně jsou protesty proti tomu všemu kolem, co se děje už dlouhou dobu. Vlastně proti tomu, jak funguje ten systém už od těch 90. let. Kdy v Albánii prostě opravdu tu primární roli ve všem hraje ta vysoká politická vrstva, ta vysoká nějaká oligarchická podnikatelská vrstva.
7: A jak velká část albánské společnosti protestuje? Když vezmeme teda v potaz, že rozbuškou je teda záměr vystavět jakýsi luxusní rezort Ivankou Trumpovou a Jaredem Kushnerem. Ivanka Trumpová mimochodem mluví o tom, že když tam byli na dovolené, doplavali na ten ostrov, takže to úplně uchvátilo a jsou z toho samozřejmě strašně jako okouzlení, jak krásná je tam příroda.
4: No to zní jako z pohádky. Trošku,
7: no, jste tak mluvila o tom takhle.
4: Já bych na to navázal.
7: Krásné jako mokřady, jako unikátní biodiverzita.
4: Já bych na to navázal jako na tu pohádku, že vlastně ten slovutný cizinec přijde do Tirany, do toho sídla premiéra, zaklepe na dveře, vstoupí dovnitř, tam vidí tu mapu na stole, tak si takhle zarazí ten prst na ten ostrov, kde je ta chráněná oblast, ten Sazan, a řekne, tady budu stavět hotel. Jo. Albánský premiér se usměje, uctivě se ukloní, řekne, ale jistě, změní zákon a pohádka tím končí. Vlastně.
7: Počkejte, jak změní zákon?
4: No nejhorší na tom je, ale že to není pohádka, ale že to je pravda. No změní zákon. Tady se jedná do velké míry o to, vlastně o dva zákony. První zákon, tedy, který jako umožňuje vůbec tyhle ty projekty v Albánii rozvíjet, tak to je zákon o strategických investicích, takzvaný z roku 2015. Hmm. Evropská unie kritizuje oba ty zákony, o kterých budu mluvit. A to si myslím, že je docela důležité pro ten další vývoj. Ale ten zákon, který jako je nejvíce sledovaný teďka, tak to jsou změny zákona o chráněných oblastech, které proběhly v roce 2024. Takže tam se stalo vlastně to, že ve velice krátkém sledu okolností došlo k tomu, že v únoru albánská vláda změnila tenhle zákon tak, aby takzvaná Národní rada pro teritorium mohla kdykoliv říct, tady v tomhletom národním parku, v téhleté chráněné oblasti se prostě bude stavět nějaký rezort nějakého zahraničního investora. Prostě protože chceme. Hmm. To oni teď můžou udělat. No a ten zákon z roku 2015 vlastně umožňuje vůbec jako obecně v principu, aby Albánie těm investorům umožňovala jak si vyškrtnout některé kroky, které musí podnikat proto, aby tam mohli tu danou věc realizovat. To znamená, oni nemusí třeba schánit nějaká konkrétní stavební povolení, nemusí procházet tím standardním kolečkem, které tam je.
7: Vy se to urychlilo.
4: Urychlí se to tím, ano. A oba tyhle ty zákony jsou velice kontroverzní, obzvlášť s ohledem na tu kauzu, která teď probíhá.
7: Jo, no a do toho teda, abych se vrátil ke své původní otázce, kolik lidí vyšlo do ulic, tak do toho teda vstupují ty protesty, lidé vycházejí s banery do ulic, Albánie není na prodej, že jo.
4: No to jsem vám ještě chtěl odpovědět na tu otázku, kolik lidí vlastně protestuje.
7: Jak velká obecně. Část té společnosti.
4: Chápu. Já bych řekl, že větší než kdykoliv předtím. To je podle mě klíčová věc v tomhletom. Protože tohleto podle mě opravdu je zlomový bod, kdy se láme takový ten velice dlouho zavedený sentiment, majoritní sentiment v albánské společnosti. Takový jako fatalistický sentiment, dá se říct. Kdy spousta Albánců se domnívala, že prostě nemá žádnou sílu, aby proti tomu systému nějak vystoupili efektivně. Ať už skrze volby, skrze nějakou participaci na občanské společnosti, skrze cokoliv prostě. Opravdu, když se v Albánii jako zeptáte, nebo když já jsem se vždycky ptal na tohleto, tak tohleto se objevovalo strašně často. A teď najednou je daleko větší podíl lidí, kteří jsou ochotní vyjít do těch ulic a říct, my chceme, aby tady byl rozvoj, aby Albánie se modernizovala, aby se tady stavěly rezorty a tak dál, ale my už nechceme, aby albánská vláda šla tou zkratkovitou cestou, kdy řekne, tady je investor, bod A, tady je realizace, bod Z, co je mezi tím, to je úplně jedno.
10: We are here to protect Albanian from the most corrupted government in the Europe.
4: Oni chtějí, aby to prošlo dle pravidel právního státu, aby to prošlo dle pravidel ochrany životního prostředí a dle všeho dalšího, čím to projít má. To je ten zásadní argument. Ale problém je, že premiér Rama ten neustále ty demonstranty se snaží diskreditovat tím, že říká, že oni chtějí nějaký skanzen, že oni nechtějí ten rozvoj vůbec. Mm-hmm. Což je absolutní argumentační faul a není to pravda.
7: Rozumím tomu. Na druhou stranu, proč protestují právě teď, když o tom záměru tam něco stavět se ví už minimálně 2 roky.
4: Já se domnívám, že ty protesty se do takové míry rozvinuly až v tuhle chvíli z toho důvodu, že Albánci si neuvědomovali plnou šíři těch problémů. Mm-hmm. Splnou šířité nejenom té konkrétní kauzy, ale toho, jak vlastně tenhle ten proces funguje, tak jak ho albánská vláda vlastně nastavila.
7: Jo, do toho se teda objevují ty informace, co šetří albánská prokuratura. A
4: navíc
7: a tak
4: dále, ano, že jo? Do toho ještě jako další olej do ohně přilil ten SPAC, což samozřejmě v pořádku, ale přilil do toho ještě ten olej tím, že vlastně teď publikoval další ta vyjádření pro média na základě toho nejnovějšího vyšetřování.
7: A taky letos na jaře tam přijeli teprve ty těžké stroje a začali. Ano, pořádně stavit, vystavil se tam ten plot.
4: To je ta rozbuška, o které jsme se bavili.
7: Tam vlastně, taky demonstrovali lidé přímo na místě, že jo?
4: Ano, a vlastně potom z toho vyplývaly nějaké tedy vnitřní kontroly v rámci policie a tak dál. A dopadlo to tak, že z hlediska výstavby toho rezortu se v tuhle chvíli pravděpodobně nic nemění.
7: Jo.
4: Až na to, že tyhle ty věci v tuhle tu chvíli jsou v hledáčku Evropské unie. Jsou čím dál víc v hledáčku Evropské unie. I co se týká vlastně těch přístupových rozhovorů teď, co se týká té kapitoly 27, kterou Albánie prochází. Když se podíváte na ta vyjádření z minulého týdne, kdy vlastně Evropský parlament přijal usnesení, co se týká právě toho přístupu Albánie do EU, kde je jasně řečeno, že Albánie musí postupovat v těch věcech podle evropské legislativy, že musí vyřešit tu věc okolo Zvernecu. Zároveň proběhla schůzka Marty Kos s premiérem Rámou, kde vlastně bylo řečeno na jednu stranu, že Zvenec je nutno vyřešit v souladu s tím, co Albánie musí splňovat, aby mohla vstoupit do EU. To znamená opět evropská legislativa, ta jasně daná pravidla. Ale zároveň tam padlo z úst Marty Kos něco v tom smyslu, že albánská vláda dává garance, že to bude v pořádku.
11: assurance from the government of Albania that a full environmental impact assessment will be carried out and
4: to znamená, je to nějaké dané slovo, které může a nemusí platit.
7: Zmínil jste jméno Marty Kostoši, teda eurokomisařka pro rozšiřování Evropské unie, a Albánie v tuhle chvíli je asi jednou z těch hlavních zemí, o které by se mohla Evropská unie rozšířit, takže v Bruselu se teď soustředí na to, co se děje v Albánii.
4: Určitě je to tak, i podle toho, jak probíhalo to jednání v Evropském parlamentu, i podle dalších vystoupení, podle všech těch oficiálních vyjádření. Jediná otázka z mého pohledu, která tam je, jestli Evropská unie nakonec bude opravdu vynucovat ta pravidla, která by Albánie měla splňovat proto, aby vstoupila do Evropské unie, anebo jestli trošičku přimouří oči s tím, že v rámci nějaké jakoby realpolitiky je výhodné i pro Evropskou unii, aby se Balkán stabilizoval a aby země jako je Albánie co nejdříve vstoupily.
7: No tak tohle to může být takový prubířský kámen taky, ne?
4: No,
7: a premiér Edi Rama to tedy prosazuje. On se staví na stranu Jareda Kushnera i Ivanky Trumpové, on je s nima jedna ruka.
4: Vlastně s nimi se sešel kdysi přes Richarda Grenella, což byl kdysi, tuším, že americký velvyslanec v Německu. Potom vlastně nějak spravoval ty rozhovory mezi Kosovem a Srbskem, co se týká nějakého vyjasnění té situace, která tam panuje v roce 2019 až 2021. Pak se nějak vlastně sešel s premiérem Rámou a vlastně spojil premiéra Rámu právě s Jaredem Kushnerem.
7: Jo. A to, že v tom skutečně může být nějaký potenciálně lukrativní biznis i pro místní albánské podnikatele, místní zaměstnance z řad místních Albánců a Albánek, to v tom vy v tuhle chvíli nevidíte. Protože tak to asi, jak sám jste říkal, Edi Rama jako prosazuje, že to je projekt, který může být dobrou investicí pro Albány.
4: Já to v tom nevidím. Hlavně já bych si myslel, že pokud to tak je, takže premiér Rama bude schopen transparentně vysvětlit, jak ten projekt bude profitovat, nebo jak z něj bude profitovat Albánie. To se nestává. On jediná věc, kterou říká, je to, že přinese pracovní místa.
7: A jak se dívá na ty informace Balkan Insight a té albánské prokuratury stran obchodování s těmi pozemky?
4: On se tomu vyhýbá, těm informacím.
7: On tohle nekomentuje.
4: On to v podstatě nekomentuje. A nebo když už komentuje, co se děje vůbec, co se týká té kauzy, tak se stane třeba to, že přijde, nevím, reportérka Reuters, zeptá se on na to. On totiž předtím tvrdil, že ty demonstrace jsou někým vedené jako ze zahraničí, že to je někým popouzeno, nějakou jako zahraniční silou. Ona se optala, jaká síla tedy za tím stojí. On říkal, že za tím stojí různé síly nejdřív. A pak tam začal vyjmenovávat, že možná za tím stojí Palestinci, protože Albánie podporuje Izrael. Že možná za tím stojí Iránci, protože Albánie před časem vlastně chtěla nějakou část iránské opozice, pak tam probíhaly nějaké kyberútoky proti Albánii a tak dále. Pak přišli s tím, že ty demonstrace vytvořili Řekové, protože jako závidí, že se bude investovat v Albánii a nebude se investovat v Řecku. Pak po albánských sociálních sítích kolovaly fotky, AI generované fotky nějakých řeckých autobusů, které údajně měly přivážet řecké demonstranty přes tu hranici albánsko-řeckou a tak dále. To znamená, premiér Rama tohleto ignoruje a pořád neustále jako zůstává u té linky, že to je prospěšný projekt pro Albánii a že za každou cenu ho protlačí.
7: Proč to je teda v Albánii a ne v Řecku? To mě taky zaujalo. Proč si Jared s Ivankou vybrali zrovna Albánii? Může to být i nějaký záměr rozšířit americký vliv na Balkáně?
4: Kdo ví, možná, že třeba opravdu Edi Rama takhle uvažuje a myslí si, že když, nebo předpokládá, že když nějakým způsobem půjde na ruku Trumpově rodině, takže potom z toho bude mít nějaký prospěch politicky, nebo co se týká vztahu Albánie a Spojených států. Možná.
7: Ono i bezpečnostně, tak přeci jenom je to strategické místo docela, ne? Na pobřeží Jaderského moře.
4: To nedokážu popravdě říct, nejsem vojenský analytik a nikdy jsem se o tohle tolik nezajímal, ale popravdě si nemyslím, že je to až tak významné místo v současném kontextu. On ten ostrov vlastně se stal součástí albánského území po druhé světové válce v roce 44, de facto až v roce 47, předtím byl italský. V období komunismu tam byla nějaká vojenská základna, v 50. letech dokonce sovětská ponorková základna. Ale v roce 90 vlastně veškerá ta vojenská aktivita tam ustala. Teď je to pořád vojenská oblast, ale není tam kromě ruin skoro nic.
7: Jo.
4: Teď se píše často na internetu různí influenceři a tak píšou, že tam je 3600 jaderných bunkrů. Bunkry tam jsou samozřejmě, jsou všude v Albánii, ale to jsou takové malé řopíky většinou, nějaké tunely jsou tam třeba, nějaké pobourané staré vojenské budovy, nějaká posádka několika vojáků doslova. Ale ten ostrov je prost lidské činnosti už dlouho, už od 90. let, dá se říct. A to je vlastně jeho ohromná devíza. Protože tam je vlastně díky tomu nedotčená příroda, je to mimochodem jediný velký ostrov, který má Albánie. O to palčivější je, že teď vlastně přistupuje k tomu, že ho de facto prodá nějakému zahraničnímu investorovi, aby tam Bůh ví, jak dlouho provozoval svůj rezort. On ho neprodá fakticky, protože ty pozemky zůstanou albánské, ale když tam, dejme tomu 100 let, bude mít licenci ten provozovatel na to, aby tam provozoval prostě hotel, tak jak jinak se tomu dá říkat?
7: Tak, nicméně pobřeží, toho se týká to prověřování kolem těch pozemků, to je ten SPAK, a stavět se bude dál, co by to mohlo zmařit, ty plány?
4: Kromě toho vyšetřování, což mě ještě jsem velice zvědav, jak to dopadne, tak by to určitě mohlo zmařit ten tlak ze zahraničí. hlavně co se týká Evropské unie. A nebo když to zase vezmu trošku jako s nadsázkou, když se podíváme na kauzu kolem řeky Vjosa, což byla taky velká kauza environmentální před několika lety v Albánii, kdy vlastně šlo o výstavbu hydroelektráren na toku řeky, která neměla regulované koryto, která byla jedna z posledních velkých řek v Evropě s neregulovaným korytem. Později se z ní stal národní park a tak dál. Ale tehdy vlastně taky nejdříve místní organizace tlačily na premiéra Rámu. Tlačili na ně místní lidé, ty komunity a tak dál. Nedělo se vůbec nic, dokud nepřišel tlak ze zahraničí. Doslova dokud nepřišel Leonardo DiCaprio a neřekl, že tohle je absolutně špatně a tak dál. Pak premiér Rama zařadil zpátečku a ještě se potom na nějaké konferenci s ním vyfotil.
7: Jo. No jako, tak teď by to krásně, že zase Donald Trump a říct, neposlouchejte Martu Kos, ale Jareda Kushnera a Ivanku Trumpovou, my tam ten rezort chceme.
4: Třeba, no, nebo nějaký další hollywoodský herec možná, to pomůže.
7: Dobrá, tak moc díky, že jste přišel, že jste osvětlil spoustu věcí týkajících se tady těch plánů Američanů v Albánii.
4: Děkuji moc za pozvání.
26: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Robert Dobra, albanista a taky zakladatel iniciativy Všechny tváře Albánie. A velmi zajímavě a poutavě mluvil o takzvané plameňákové revoluci v Albánii. Vinohradská 12 se stala podcastem roku 2026 v kategorii zpravodajství a publicistika. V pondělí jsme se to dozvěděli. Je to další cena, která letos míří za námi do Českého rozhlasu a my za ní pochopitelně moc a moc děkujeme. Nicméně vůbec největší radost nám dělá podpora vaše. To znamená to, že nás posloucháte a že s námi trávíte čas. Toho si vážíme úplně nejvíc. Naslyšenou zítra.
18: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
3: Široký úsměv, tmavé vlasy, zvonivý hlas a také velká kuráž jsou charakteristické pro Boženu Laglerovou, první rakousko-uherskou a později také první československou pilotku a 13. ženu na světě.

0: hlasivky ji ale nakonec nasměrovali jinam. Respektive jinam ji pomohl nasměrovat její švagr Václav Felix, profesor ČVUT a nadšený aviatik. A tak se Božena v roce 1911 stává první studentkou Gradeho pilotní školy.
1: Všichni byli překvapení. Po skvělých výkonech se její učitelé rozhodli, že by mohla předstoupit před zkušební komisi a skládat zkoušku již v květnu roku 1911. Což bylo v té době něco naprosto nepředstavitelného.
0: Zkouška ale nedopadla dobře.
1: Začátek té zkoušky byl velmi skvělý, všechno nasvědčovalo o tom, že to složí, bohužel závan větru, ta letadla typu Grade, na to byla velmi háklivá, jak to skončilo pádem. Takže zkoušku v tom květnu 1911 neudělala.
0: Navzdory hrůzně vypadajícímu pádu i tomu, že pak několik měsíců strávila doslova zasádrovaná, se ale svého snu nevzdala. Zkoušku nakonec úspěšně složila ještě téhož roku 27. září a stala se první pilotkou v tehdejším Rakousku-Uhersku. A nezůstalo jen u toho. Za 14 dnů na to už si vezla stříbrnou trofej z Hanoveru. Letadla typu Grade, která uměla Božena pilotovat, ale byla příliš pomalá na to, aby s nimi mohla uspět v nějaké letecké soutěži, kde rozhodovala rychlost. Proto byla odkázána na exibice. Létala v Evropě i v zámoří.
1: Ona říkala sama sobě, určitě se prosadím ve Spojených státech amerických, a sama potom přiznávala, že ji od toho její blízcí zrazovali. Co pro ní bylo těžkým zklamáním, tak to bylo, že vůbec aviatika v té době nebyla ve Spojených státech tak rozvinutá jako v současné době, takže i když o ní měli zájem, tak nedokázala najít žádné uplatnění.
0: Bylo jí 28 let a v Evropě zuřila světová válka. A Božena nechtěla stát stranou. Opakovaně se jako pilotka hlásila do armády. Opakovaně byla odmítnuta. Po vzniku Československa se ale opět dostává na výsluní. Jako první česká pilotka je zvána na nejrůznější akce. Vyjmenovává historik a publicista Michal Plavec.
1: Na různé letecké mítinky, na různé letecké oslavy a tak. A nakonec v roce 1926, když byla založena Masarykova letecká liga, tak nejen, že přispívala do časopisu této ligy, který se jmenoval Letec, ale nakonec se stala také členkou přímo ústředí té Masarykové letecké ligy a velmi intenzivně se snažila propagovat rozvoj letectví a především rozvoj takzvaného lidového létání, což znamená létání, které by bylo dostupné pro všechny.
0: Božena Laglerová, první československá pilotka, zemřela 8. října 1941.
2: Jedna hodina. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Poslanci by se měli vrátit k projednávání nového zákona o státních zaměstnancích. Opozice ho kritizuje. Vlaky německých drah stojí, důvodem je porucha radiového spojení. Martin Nečas poprvé ovládl anketu Zlatá hokejka pro nejlepšího českého hráče. A zítra bude slunečno, teploty až do 33 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Poslanci by se dnes měli vrátit k závěrečnému čtení nového zákona o státních zaměstnancích. Připravila ho skupina koaličních poslanců. Nahradit má současný služební zákon. Norma by podle koalice měla přinést flexibilnější státní správu. Jednodušší má být hlavně zaměstnávání, ale taky propouštění státních úředníků. A to jako při běžném pracovním poměru. Opozice návrh kritizuje hlavně kvůli tomu, že podle ní povede k politizaci státní správy. To ale odmítá poslanec za SPD Libor von Dráček.
4: My jsme naopak v rámci té politizace udělali zásadní krok v tom, že pro některé pozice, pro některé vedoucí funkce je nepřijatelné, aby člověk byl v politických stranách angažován na nějakých volených funkcích, takže naopak se snažíme oddělit tu státní správu a funkcionáře politických stran, což ten předchozí zákon takto neměl.
3: Ministerstvo dopravy doporučuje zákazníkům nakupovat elektronické dálniční známky u oficiálních prodejců. Ušetří tak za provizi, kterou si za zprostředkování účtují neoficiální prodejci. Kupující můžou využít

0: jít weby www.edalnice.cz nebo edalnice.gov.cz. Ty spadají pod Státní fond dopravní infrastruktury, jak říká mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
1: Pokud nemám možnost koupit si dálniční známku online, mohu využít pobočky České pošty nebo síť čerpacích stanic Eurooil a Robin Oil na území České republiky.
0: V Německu je kvůli poruše digitálního radiového spojení výrazně narušený provoz vlaků. Ty musí stát na nádražích i cestujícími, dokud nebude možné obnovit provoz. Agentuře DPA to potvrdil mluvčí německých drah. První spoje se teď znovu rozjíždějí. Německé dráhy oznámily pozdě večer na svých internetových stránkách poruchy digitálního radiového spojení. Příčina není známá. Za výpadek radiové komunikace podle informací veřejnoprávní stanice Berlin Brandenburg nejspíš nemůže sabotovat, ale chybějící aktualizace systémů. Věznice v Ostravě Heřmanicích má novou kapli pro odsouzené i pro zaměstnance. Vznikla v bývalé učebně. Kromě oltářního stolu a kříže je dominantou taky symbol natažené ruky, které se dá přidržet. Věznice se inspirovala v Norsku, jak říká ředitel ostravské věznice Pavel Horák.
2: Chtěl jsem v podstatě něco podobného, takové to, že člověk, když vstoupí do prostoru kaple, tak nevidí okolní svět. Je tam takový prostředek, který zabraňuje tomu přímému výhledu z okna. Inspirovali jsme se i barvami na podlaze, oltářem. Ta hra s těmi světly tady samozřejmě také mohla nastat. Cítíme se tady dobře.
0: Fotbalisti Anglie remizovali na mistrovství světa v Bosnu s Ghanou 0-0. V Torontu se hraje zápas stejné skupiny mezi Chorvatskem a Panamou. Sleduje ho reportér Pavel Tilšar.
3: Polovina čtvrté minuty, Panama Chorvatsko zatím 0-0, oba dva týmy hrají o první body na šampionátu. Chorvaté na úvod turnaje podlehli Anglii a Panama Ghaně. Pavel Tilšar, Radiožurnál.
0: Portugalsko porazilo Uzbekistán 5-0. Dvěma góly k tomu v Houstonu přispěl útočník Cristiano Ronaldo, který se jako první hráč v historii trefil na 6 světových šampionátech. A Martin Nečas poprvé ovládl tradiční anketu Zlatá hokejka pro nejlepšího českého hráče sezóny. Útočník Colorada má za sebou životní ročník v NHL. Poprvé v kariéře pokořil 100-bodovou hranici. Druhý byl David Pastrňák z Bostonu a třetí Tomáš Hertl z Vegas.
4: Zavřená D8 před Prahu a překážky na D2 u Lanžhota. Dálnice D8 z Ústí nad Labem do Prahy je zavřená po nehodě za zdiby. Havarovala tam dvě osobní auta a dodávka. Policie odklání provoz na prvním kilometru na zdiby. Jede se po souběžné silnici 608. Hlavně pro kamiony může být objížďka komplikovaná.
5: Oni nás tam odklonili, ale už dál to tam nikdo neřídí, jako jo, v té Praze. Tam jsou takové zmatky, tam kamiony neví, kam mají jet.
4: Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna pozor na překážky v omezení hned za hranicí. Na 55. kilometru je popadané dopravní značení. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 čekejte omezení za sjezdem z plzeňské dálnice. Mezi 23. a 21. kilometrem silničáři opravují vozovku, je tam uzavřený levý pruh. A v Praze připomínáme také uzavřené tunely. Strahovský ve směru na Smíchov a Mrázovka směrem k Barandovskému mostu. Jde o noční čištění, hotové má být do 5 ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Přes den čekáme jasno až polojasno, nejvyšší teploty 28 až 33, na horách většinou kolem 23. Tolik zprávy.
6: Český rozhlas Plus, zprávy v angličtině.
7: Czech Radio News in English.
8: Czech President Petr Pavel has appealed to the Constitutional Court in a dispute over the scope of his authority after the government denied his request to lead the Czech delegation to the upcoming NATO summit in Ankara. The European Broadcasting Union has warned that the government's proposal to fund public service media from the state budget lacks legal safeguards designed to protect Czech television and Czech radio from political influence over future funding decisions. And Markéta Vondroušová, the 2023 Wimbledon champion, has been banned from tennis for 4 years after failing to provide a sample during an out-of-competition doping control test last year. Responding to the ruling, the 26-year-old denied ever using performance-enhancing substances. Weather. Wednesday is expected to be bright and clear around the country with daytime highs between 27 and 32 degrees Celsius. There may be possible heat storms in the late afternoon hours. The 60th edition of the Karlovy Vary Film Festival, which begins on Friday next week, is set to welcome absolute Hollywood royalty in the form of Dustin Hoffman. Other names just revealed by the organisers include actors Juliette Binoche, Jeffrey Wright, Kevin Bacon, and making his third visit, Harvey Keitel. Ian Willoughby spoke to Karlovy Vary's artistic director, Karel Och, after Tuesday morning's announcement.
9: Dustin Hoffman, what does it mean for you to get a star of that caliber?
10: Everybody in my position, or in our position, programmers of the entire world, programmers from the film festivals, we're all cinephiles, right? That's the passion is the main motor of our job, and what is cinephilia created from? From magnificent moments in the cinema throughout your entire life. And Dustin Hoffman is one of the actors that every moment I remember from my life when I was 19, 25, 30, 35, there was a film. There was a particular film connected to this amazing actor. So it's just a huge goosebumps and an incredible excitement, not just by the fact that he finally agreed to come and he found time in his schedule, because he's still active despite his age and very prolific actor, but also the fact that he himself suggested the film which he would love to introduce, and that's The Graduate by Mike Nichols, one of my favorite Dustin Hoffman films.
9: You also have Juliette Binoche. I know with the Hollywood stars, you generally seem to get them through agents. In her case, how did you secure her participation?
10: We tried a few times to bring her, but Juliette Binoche was always busy during the summer shooting either a TV series or a new film. And then the moment came when she became a director. She herself directed an amazing, very special, an original documentary, which is returning to a performance she did with the acclaimed choreographer and dancer Akram Khan in 2007. And she proved that she can have a vision as a director as well, because she created a two-hour film which is just a very deep commentary on the power of art in general. And I was lucky enough to be introduced to her last October in Lyon at Lumière Festival, where she introduced the French premiere, and we spent an hour talking about her film and other films that she would love us to screen, and we agreed on a certified copy and Three Colors Blue. And same as in case of Dustin Hoffman, it was just a moment when all the moments from your formation comes back to you, all the Leos Carax, the Lovers of Pont-Neuf and everything comes back to you, and you just sit there as a fan.
9: Give me one example of a real gem of a film, hidden maybe from many people somewhere in the program, that you really love.
10: Wow, there's an Austrian film which we had a chance to see before Cannes. It was selected for Cannes. It's called Every Time. It's a film by director Sandra Wollner. It ended up winning the second competition, Cannes, Every Time. If I mentioned what the film was about, I spoil it, because something very important happens relatively early in the film, which has influence on everything in the movie. But it's let's say, a family drama, which is probably one of the most original films I've seen this year, and I highly recommend this very strong film to everyone.
8: Karel Och, the artistic director of the Karlovy Vary Film Festival, speaking there to Ian Willoughby. That's all from us for now, but you'll find more in English at radio.cz.
6: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
11: Prezident Petr Pavel nepojede na červencový summit NATO v Ankaře. Veřejnoprávní média a jejich včerejší výstražná stávka i rezignace britského premiéra Keira Starmera necelé dva roky po vyhraných volbách. Události, na které se v následujících minutách podíváme očima hosta dnešního vydání pořadu Jak to vidí. Příjemný poslech přeje od mikrofonu Jiří Holoubek.
6: Jak to vidí?
11: A mým hostem je v brněnském studiu Českého rozhlasu pan profesor Lubomír Kopeček, politolog z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Začněme tedy doma. Vláda potom včerejším jednání na tiskové konferenci oznámila, že prezident na summit NATO v Ankaře nepojede. Je to takový téměř už nekonečný příběh. Čekal jste tenhle výsledek?
12: Já bych byl překvapený, kdyby to dopadlo jinak, to jest, že ty avíza, postoje vládních politiků byly v celku jasné. Ta varianta, která mě napadla, že by se ještě také mohla objevit další zdržování, kdy to rozhodnutí vlastně padne. Já bych tady jenom připomněl, že do toho summitu zbývá opravdu jenom několik málo týdnů a to včerejší rozhodnutí vlády vlastně směřuje i k tomu, aby omezilo prostor pro protireakci prezidenta.
11: Zmínil jste to sám, několik málo týdnů. Lze to vůbec stihnout?
12: Teďka se pravděpodobně bavíme o té protireakci, mám-li to takhle pojmout. Tou protireakcí, kterou se asi dovíme v průběhu dneška, bude podání kompetenční žaloby prezidentem republiky na vládu. Je dobré říct, že prezident to avizoval a samozřejmě je otázka, jak dlouho to rozhodování ústavního soudu bude trvat. Já bych byl opatrný v tom, že i kdyby se postavil na stranu prezidenta, nejsem si úplně jistý, jestli může vládu donutit, aby reálně, tak říkajíc, vzala prezidenta na summit NATO. Spíš si myslím, že to může být hodně důležité vodítko do budoucna, jak by se aktéři v podobných sporech měli chovat.
11: Možná by vodítkem do budoucna mohlo být i to, kdyby se kompetenční žaloby, o kterých se mluví, opravdu podávaly, což se zatím nestalo. Můžeme opravdu zmínit, nebo alespoň já mám ten pocit, že jsme nikdy to sousloví kompetenční žaloba tak často neslyšeli, jako v těch uplynulých měsících. V tom prvním případě šlo tedy o nejmenování ministrem, ve druhém o cestu prezidenta na summit NATO. Bylo by podle vás dobře, kdyby ty žaloby, tak jak ta první, která tady nepadla, tak jak ta druhá, o které ještě nevíme, a to vyjádření Hradu se očekává dnes v 10 hodin, kdyby padly, vyjasnilo by se tím něco opravdu?
12: Je dobré připomenout, že historicky jsme tu už jednu kompetenční žalobu měli. Okolo přelomu století ji tehdy podal premiér Miloš Zeman s vládou na tehdejšího prezidenta Václava Havla. Udělal to kvůli tomu, že se mu nelíbil fakt, koho jmenoval Václav Havel tehdy guvernérem České národní banky. Ono se to týkalo i dalších věcí, ale to vlastně bylo to nejpodstatnější. Tam šlo o to, že to tehdy prezident nekonzultoval s vládou a postupoval o své vlastní vůli. Je dobré říct, že ústavní soud dal tehdy prezidentovi za pravdu a to, že v téhle věci může prezident postupovat samostatně bez ohledu na vládu, se tím vlastně usadilo jako úzus, jako věc, o které se od té doby nedebatuje. Já se na tom snažím ukázat, že samozřejmě vyjasnění hranic, co ti jednotliví političtí aktéři můžou, je podle mě poměrně žádoucí. Byť jsou tady hlasy od vládních politiků, ať už premiéra nebo ministra zahraničí, že by to bylo ze strany prezidenta emocionální rozhodnutí, tak já si to nemyslím. Samozřejmě vstupování soudů do politického rozhodování má svoje určitá rizika, dalo by se debatovat i o tom, že Český ústavní soud tak nevždy dělal v minulosti úplně šťastně, ale zrovna v tomhle případě, to jest vyjasnění opravdu toho, co ti aktéři můžou, jak mají postupovat a co je vlastně přípustné, je podle mě velmi rozumné. Já bych tady jenom připomněl, že Česká ústava je napsaná u některých kompetencí nejenom prezidenta, ale obecně ústavních orgánů velmi stručně. Tahle kompetence, o které se teď bavíme, je tříslovná. Je to opravdu reprezentace státu navenek. To jest prezident tady vlastně dostal do vínku něco ústavou, co vlastně je hodně obecně formulované a vyjasnění, co se pod tím přesně skrývá, by podle mě bylo rozumné.
11: Obecně Stálo by za to, nebo blíží se čas z vašeho pohledu na nějakou korekci ústavy v některých těchto bodech, které by do budoucna ty potíže mohly přinášet? Stojí za to zpřesnit některé ty formulace?
12: Je dobré říct, že ta debata se tady vede už někdy od konce 90. let. Často souvisí právě s prezidentem a s jeho postupem. Asi nejkontroverznější nebo nejspornější, možná to slovo kontroverzní je tady příliš silné, ale nejspornější byl postup prezidenta při jmenování vlády, případně jednotlivých členů vlády. Sám jste zmínil, že jsme tu měli spor o jmenování Filipa Turka ministrem, který je poměrně čerstvý. To je, že prezident tady odmítl jmenovat určitého člověka ministrem, uvedl k tomu nějaké důvody. Je to záležitost, která se tady řešila už v minulosti, nejčastěji v souvislosti s postupem, respektive nepostupem Miloše Zemana, který se v některých záležitostech zachoval podobně, někdy to zdůvodnil, někdy tak úplně ne, respektive ty důvody mohly působit i zástupně. Podobná věc, byť ne v tak vyhroceném provedení, se objevila i u Zemanova předchůdce prezidenta Václava Klause. Takže podle mě by tu stanovení nějaké čáry, za jakých okolností třeba prezident nemusí ministra jmenovat, byť je tu návrh předsedy vlády, by dávalo smysl. Je dobré fakt říct, že si myslím, že by k tomu ústavní soud přistoupil pravděpodobně dost obecně, to jest, že dal by nějaké opravdu vodítko, nevím, jestli by dal opravdu jasný návod pro každou konkrétní situaci, ale řekněme toto doplnění ústavy prostřednictvím rozhodování ústavního soudu mi nepřijde jako něco, co by bylo problematické. Opravdu v tuto chvíli mi přijde, že český ústavní soudce v řadě věcí chová zdrženlivě. Není to aktér, který by měl aktivistickou tendenci překreslovat politické hranice anebo opravdu zasahovat nějak zásadně do fungování českého politického systému. Já jsem před chvilkou zmínil, že v minulosti mi to občas takhle nepřišlo. Připomenu asi tu nejkontroverznější věc, kdy jsme tu v roce 2009 měli ústavní soud, který tehdy zrušil předčasné parlamentní volby, přičemž podle mě tady postupoval způsobem, kdy opravdu v zásadě využil podání jednoho poslance, které bylo vzhledem k účelu, ke kterému směřoval, trochu sporné a skutečně se tu choval výrazně nad to, co by mu jeho role v ústavním systému tak říkajíc dávala. V tuhle chvíli se mi nezdá, že bychom tu měli ústavní soud, který by chtěl jít ve šlepějích toho, co se stalo v roce 2009.
11: Slova pana profesora Lubomíra Kopečka, politologa z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.
6: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
11: I s druhým tématem ještě zůstaneme doma, a to u včerejšího dění, ačkoliv jde také o událost, která už trvá, táhne se nějakou dobu, je stále v řešení. Pracovníci Českého rozhlasu a České televize právě včera vstoupili do jednodenní výstražné stávky. Jde o reakci na vládou schválený návrh zákona, který ruší dosavadní systém televizních a rozhlasových poplatků a má ho nahradit financováním ze státního rozpočtu. Médiím veřejné služby také nový systém přiznává výrazně méně peněz. Pane profesore, nepochybuji, že jste tu situaci, tu výstražnou stávku, nebo alespoň částečně včera přes den sledoval. Má takový krok nějaký smysl, nebo to je především symbolická záležitost směrem k veřejnosti?
12: Je dobré si všimnout, že samozřejmě pokud máte nějaké rozhodnutí, které hodně zasáhne do fungování veřejnoprávních médií, tak určitý typ protestů, odporu, reakce je na místě. Já bych to asi neomezil jenom na tu včerejší výstražnou stávku. Ono je dobré připomenout, že vlastně ty poslední týdny a měsíce, kdy ta poměrně intenzivní debata ohledně změny financování veřejnoprávních médií probíhala, se tady objevilo více projevů odporu vůči tomu způsobu a samozřejmě i cíli, ke kterému vládní koalice směřuje. Jako ten cíl, to jest oslabení významu veřejnoprávních médií, umenšení jejich role je, myslím, v celku zjevný. Ty různé typy protestů, ať už to byla ta výstražná stávka, anebo to jsou záležitost spojené s protesty milionu chvilek, nebo organizované milionem chvilek pro demokracii, anebo to třeba budou i protesty a obstrukce, ke kterým sáhnou opoziční poslanci v parlamentu, jsou podle mě legitimní cesta, jak se tady k podobné věci postavit. Samozřejmě ta věc, která je potom, tak říkajíc, ta další, jestli se to rozhodnutí dá nějakým způsobem zvrátit. Zdá se, že vládní koalice po, řekněme, jistých nepodařených pokusech, jako byl nový mediální zákon z pera ministra kultury, se nakonec rozhodla jít minimalističtější cestou a věnovat se opravdu jenom té otázce financování, ne dalším záležitostem typu postavení veřejnoprávních médií. A tady si myslím, že v tuhle chvíli ten hlavní směr se asi už, tak říkajíc, zvrátit nedá. To, co se mi nicméně asi dá v průběhu toho projednávání zákona v parlamentu korigovat, jsou některé jeho aspekty a samozřejmě to může být i docela silný moment, jak mobilizovat českou veřejnost. Ono to zase není úplně zanedbatelné, je dobré připomenout, že máme premiéra, který hodně slyší nahlas lidu, je to celkem schopný a současně pragmatický populista a nemyslím si, že Andrej Babiš chce 10 000 či 100 000 lidí na nás.
13: Vy jste mluvil o tom, že ten záměr nebo jeden z těch záměrů je zjevný, například to umenšení vlivu veřejnoprávních médií, ale je to skutečně tak zjevné, protože vláda něco takového kategoricky popírá?
12: Tak když se podíváte na čísla, škrtnete tu v zásadě značnou část rozpočtu, což znamená pro Český rozhlas i Českou televizi rozsáhlé propouštění, omezení některých pořadů, tak já nevím, jak jinak bych to asi nazval. Je to opravdu způsob, jak redukovat jejich význam prostřednictvím financování. Když škrtnete nějaké instituci značnou část jejího rozpočtu, tak tím logicky máte docela velký dopad na její fungování.
13: Stejně jako u toho předchozího tématu, tedy cesty prezidenta Petra Pavla na červencový summit NATO v Ankaře, tak i v případě veřejnoprávních médií se zdá, že společnost je opravdu velmi ostře rozdělená. A ono to v poslední době vypadá, že se takový stav týká téměř jakéhokoliv palčivého nebo trochu palčivějšího tématu. Je to věc, na kterou si prostě musíme zvyknout, že společnost je rozdělena tímto způsobem nejen například u volebních uren, ale i v průběhu běžného volebního období u jednotlivých témat?
12: Já bych jenom připomněl, že nějaké rozdělení, nějaké dělící čáry jsou v podstatě v každé společnosti. V té české společnosti je najdete už od roku 1989, co skončil komunistický režim. Aniž bych to z toho teďka chtěl dělat politologickou přednášku, tak tady najdete prostě určité socioekonomické dělení, dané hodně příjmově, hodně dané opravdu představami, jak moc chceme regulovat ekonomiku. A stejně tak tady najdete dlouhodobě opravdu nějaké kulturní dělení, které hodně souvisí, když teďka vypíchnu třeba jenom jedno vybrané téma s tím, jak se třeba stavíme k eutanázii, anebo třeba i manželstvím stejnopohlavních párů. Tohle jsou věci, které tady dlouhodobě dělí českou společnost. To, co máme teď, řekněme v těch posledních 10-15 letech, je ještě trošku specifická linie, hodně daná postojem k ANO Andreje Babiše a samozřejmě i k lídrovi této formace. Může to být hodně ovlivněno i tím, co vlastně reprezentuje, co prosazuje. A na druhou stranu, já bych to opravdu nepřeháněl z hlediska toho, že se to týká každého tématu. Jenom připomenu, že tady máme věci, na kterých se dokázala shodnout ta stávající vládní koalice s tou, která tady byla do voleb v roce 2025, to jest třeba otázka dostavby dalších jaderných bloků v Dukovanech, přičemž nákladově je to zjevně vedle důchodu asi největší položka, o které se tady dá hovořit v českých rozpočtech pro příští léta. Možná ještě jeden pohled, jak jsem říkal, každá společnost je rozdělená, to české dělení nebo ta česká dělení mi zase nepřijdou tak dramaticky hluboké z hlediska příkopů, které tady jsou, když se dívám třeba do sousedního Polska nebo na Slovensko, kde celkem masivní demonstrace, spory, opravdu hodně emocionálně podbarvené probíhají dlouhodobě, tak mi ta česká společnost paradoxně přijde v tomhle srovnání jak ještě relativně málo rozdělená.
13: To jsou uklidňující slova, možná to tak zevnitř nevnímáme. Když jste zmínil ty příkopy, tak z obecného hlediska, a tedy netýká se to jenom České republiky, ale i okolních států, leckdo z politiků mluví o tom, že je třeba ty hrany zahlazovat, příkopy zasypávat, ale ono se to reálně neděje, nebo alespoň jako občan ten pocit nemám. Proč se to nedaří? Nebo se o to málo usiluje?
12: Je dobré říct, že opravdu představa nějaké společnosti bez konfliktu je představitelná v nějakém nedemokratickém režimu a i tam je to spíš záležitost, která je spíš skrytá tím, jak ten režim funguje, než aby konflikty úplně zmizely. Takže podle mě nějaká míra sporů, konfliktů patří ke zdravé demokracii. Samozřejmě ve chvíli, kdy přerostou nějakou míru, začne se žít v horečce, to je takový hezký termín jednoho italského politologa, že skutečně všechno ideologizujeme, ze všeho děláme politický problém, tak to určitě zdravé není a může to samozřejmě vést k tomu, že se ta daná demokracie dostane do krize. Krásný příklad je třeba Weimarská republika, to jest Německo před nástupem Hitlera, to je takový opravdu extrémní příklad, kdy se ty jednotlivé politické tábory dostaly do konfrontace, která už opravdu přesáhla nějakou normální hranici, provázelo ji násilí a pak to vedlo opravdu ke zhroucení toho daného demokratického režimu. Nemám zatím pocit, že by se Česko ocitlo v tomhle stavu. Opravdu jsem tady relativní optimista, anebo jestli chcete takový půl realista v tom, že vlastně si myslím, že pořád na tom česká společnost i politická není nějak dramaticky. Může to být teďka trochu spojeno s tím, že jsme měli volby, nějakým způsobem dopadly. Tato vláda prosazuje určitě věci, které jsou hodně kontroverzní a sporné. Na druhou stranu zase bych řekl, že vy to, co jsme se bavili u veřejnoprávních médií, nejde v tomhle ohledu zas až tak daleko, jako šli, dejme tomu, Právo a spravedlnost v Polsku, Robert Fico na Slovensku nebo před delším časem už Viktor Orbán, to je, že by přímo zrušili veřejnoprávní média a nahradili je státními. Ta česká cesta, byť samozřejmě je to určitá tendence deformovat liberální demokracii, je v tomhle takovou, já bych řekl, měkčí cestou, což trochu dávám do uvozovek. Tím neříkám, že není nebezpečná, jenom upozorňuji, že opravdu Andrej Babiš je pragmatický populista, nikoli ideolog ve stylu Viktora Orbána nebo Roberta Fica.
13: Hostem dnešního vydání pořadu Jak to vidí byl pan profesor Lubomír Kopeček, politolog z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Mnohokrát děkuji, přeji krásný den a naslyšenou.
12: Také děkuji a přeji krásný den.
13: Od mikrofonu se loučí Jiří Holoubek.
6: Nejen události, ale i komentáře plus rozhovory plus diskuse. Jediná česká stanice mluveného slova. Český rozhlas Plus. Půl druhé. Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Poslanci po víc než 8 hodinách přerušili jednání sněmovny. Schůzi blokovala opozice kvůli vládou chystaným změnám ve financování veřejnoprávních médií. Program poslanci schválili před 11. večer. Ke schůzi se ale vrátí až dnes ráno. V úterý nic neprojednali. Jako první začnou projednávat novelu trestního zákoníku, která by měla neplatičům alimentů zpřísnit tresty. Izrael podle Organizace spojených národů během války v Gaze cíleně a úmyslně útočil na palestinské děti. Uvedla to Mezinárodní vyšetřovací komise OSN pro okupovaná palestinská území a Izrael s tím, že se Izrael dopustil genocidy, válečných zločinů a zločinů proti lidskosti. Válečné zločiny páchal taky na okupovaném břehu, západním břehu Jordánu. Komise ve své zprávě uvádí, že zhruba 30% obětí v pásmu Gazy tvořily právě děti. Izrael aktuální zjištění označil za pomlouvačnou lež. Poslanecká sněmovna je znovu kompletní. V úvodu včerejšího jednání složil slib poslanec Jiří Kotlík z hnutí ANO. Jihlavský radník ve sněmovně nahradí svého spolustraníka Josefa Kota. Ten se totiž minulý týden stal členem vedení Nejvyššího kontrolního úřadu a mandát mu proto zanikl. Jde o sedmou změnu v tomto volebním období. Z původně zvolených poslanců se mandátů vzdali třeba Richard Brabec z hnutí ANO nebo Markéta Šichtařová z klubu SPD. A při letní dovolené s cestovní kanceláří mají lidi nárok na slevu, pokud podmínky zájezdu neodpovídají smlouvě. Týká se to třeba pokoje nebo podmínek v hotelu. V případě, že lidi cestují bez cestovní kanceláře, měli by si ubytování ještě před nákupem prověřit. Podle Ondřeje Tichoty z Evropského spotřebitelského centra se vyplatí například sledovat recenze na portálech, které ubytování poskytují. Jakékoliv problémy by lidi podle Tichoty měli řešit přímo s pronajímatelem ubytování, případně se zákaznickou podporu daných platform. Portugalský útočník Cristiano Ronaldo je prvním fotbalistou historie, který skóroval na 6 světových šampionátech. 2 góly pomohl svému týmu k vítězství nad Uzbekistánem 5-0. Anglie remizovala s Ghanou 0-0. Ve stejné skupině proti sobě nastoupili Chorvatsko a Panama. Zápas vidí reportér Pavel Telšar.
3: V polovině 33. minuty je to stále 0-0, dosavadní největší šanci zápasu měl panamský křídelník José Rodríguez, ale hlavičkou trefil břevno. Od 4 hodin ráno českého času budou hrát ještě Kolumbie a Demokratická republika Kongo, taky tento zápas vám v nočním radiožurnálu nabídneme. Pavel Tilšar, Radiožurnál.
4: Zavřená D8 před Prahu a překážky na D2 před Břeclaví. Dálnice D8 z Ústí nad Labem do Prahy je za zdiby stále uzavřená. Uklízí se tam po nehodě 2 osobních aut a dodávky. A policie odklání provoz na prvním kilometru na zdiby. Trasa po silnici 608 přes Dolní Chabry a Kobylisy už je bez výraznějších komplikací. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna pozor na překážky v omezení hned za hranicí. Na 55. kilometru jsou popadané dopravní značky. Na D5 počítejte s omezením za Prahou ve směru do Plzně. Mezi Pražským okruhem a Rudnou pracují silničáři v levém pruhu. Jede se pomaleji, ale bez kolony. V Praze je uzavřený Strahovský tunel směrem na Smíchov. A kvůli nočnímu čištění neprojedete také tunelem Mrázovka ve směru k Barandovskému mostu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Bude slunečno, nejvyšší teploty až 33 stupňů. Tolik zprávy.
14: Že bývají spokojeni zprostředkovatelé jednání, jsme zvyklí, nebudou přece pomlouvat vlastní práci. Že je spokojen s postupem jednání Donald Trump, taky nepřekvapí. Budoucnost vidí často výrazně růžověji než ti ostatní. Ale pozor, když iránský ministr zahraničí Abbas Araghchi po prvním kole jednání s Američany říká, že došlo k významnému povzbudivému pokroku směrem k ukončení konfliktu v Libanonu, berme ho vážně. Začíná osobnost plus mým hostem je Matyáš Zrno, šéfredaktor Aktuálně.cz. Vítejte, Matyáši, dobrý den.
15: Dobrý den a díky za pozvání.
14: A hezký den vám přeje na plusu taky Barbora Tachecí.
6: Osobnost plus.
14: Takže chápu to dobře, že ukončit boje v Libanonu je první meta a poslední meta je zrušit jaderný program v Iránu. Chápu to dobře.
15: No takhle by to možná rádi viděli v Iránu, aby zbavili svého spojence v Libanonu, tedy šítské hnutí Hizballáh, té izraelské hrozby, a pak odsouvali na co nejpozdější datum jako likvidaci svého jaderného programu, ale nejsem si úplně jistý, že to takhle vidí Spojené státy a určitě to takhle nevidí Tel Aviv.
14: No, co na tom takhle nevidí, protože já jsem tím chtěla jenom říct, že první úkol je Libanon, evident zpětně. A potom nejcennější výstup další je konec jaderného programu Íránu. Na tom se shodneme?
15: No tak Izraelci by určitě nejprve viděli raději konec jaderného programu nebo aspoň důvěryhodný slib, ale ten podle mě jako nedostanou. Pochybuji, že Irán se plně vzdá jaderného programu. Konec konců my jsme takovéto šulení okolo zbraní hromadného ničení viděli na případu Saddáma Husajna, který jako sliboval a pouštěl inspektory a něčeho se vzdál a zároveň jako něčem pokračoval. A i když už pak nepokračoval, tak aspoň se tvářil, že pokračuje, aby tím zvýšil svou jako hodnotu. Jako to je extrémně složitá věc a hlavně si myslím, že po tom bombardování si v Tehránu uvědomili, že kdyby jsme teď už měli jadernou zbraň, tak nás prostě Američani nebombardujou, stejně jako nebombardujou Kim Jong-una v severní Koreji, takže my určitě budeme chtít jadernou zbraň.
14: No jasně, ale v tomhle případě ztrácí veškeré snažení té Ameriky spolu s Izraelem smysl,
15: tak
14: protože
15: oni... Ne, tak protože se jim podařilo to hodně rozbombardovat, takže to opět, řekněme, posunuli a teď si netroufnu říct o kolik, ale prostě o hodně, jo. To je to, jako když se na ten konflikt díváme, tak samozřejmě ta sklenice může být poloplná nebo poloprázdná. Když je poloprázdná, tak je to prostě fiasko, režim je u moci, ještě nám tedy zablokoval Hormuz a diktuje si podmínky, ale pokud bychom ji chtěli vidět poloplnou, no tak jaksi kapacity toho režimu jaderné, raketové a všechny ostatní, loďstvo, letectvo a podobně, tak byly prostě zlikvidovány ze značné míry.
14: Jinými slovy ale říkáte, že vlastní ta jaderná dohoda s Íránem, ten sen Donalda Trumpa, takže spíš nebude nebo bude?
15: A možná bude, ale bude to takový návrat k tomu, k té paradoxně Donaldem Trumpem ostře kritizované Obamově dohodě. Když to velmi zjednoduším, vy budete vyvíjet jadernou energii pouze pro mírové účely, inspektoři Mezinárodní organizace pro atomovou energii to budou kontrolovat a my vám zmírníme nebo zrušíme sankce a odmrazíme miliardy iránských dolarů, které jsou zmrazené v západních bankách.
14: K tomu se dostaneme, ale teď mi jenom řekněte, když to bude smlouva velmi podobná té Obamově, to znamená žádná jaderná dohoda 2.0, tak se zdá, že to by znamenalo prohru Ameriky, ne?
15: Tak prohru, tak minimálně to o x let posunuli, protože spoustu těch klíčových zařízení rozstříleli na padrť a nikdo neví, kde je ten obohacený urán, jestli ho Iránci včas někam schovali, nebo jestli leží pohřbený pod stovkami nebo tisíci tun suti někde v těch podzemních prostorech, to my nevíme, ale každopádně ten jaderný program v tuhle chvíli prostě není akutní, není to něco, kvůli čemu by Izrael měl obavu, že za rok poletí raketa s jadernou hlavicí na Tel Aviv. Je to prostě něco, co se opět posouvá o, a teď nedokážu říct o kolik, ale určitě o více let.
14: Mimochodem, nebyl by tenhle výsledek toho všeho, co se tam událo v Iránu, pro Trumpa smrtící, totiž že by mu to, kdyby vůbec nebyla žádná jedna nová dohoda, že by mu to dali kolegové politici pěkně na míse? Nebo
15: tak
14: v míse.
15: Donald Trump je fascinující živočich, který dokáže prodat všechno jako neuvěřitelný úspěch. A takže prodává jako neuvěřitelný
14: společné
15: úspěch. To, ano, ale on tomu dodá ještě více šťávy, bych řekl. Takže on prodává i tuhle dohodu jako obrovský úspěch. Naposled včera, jako když tam popisoval, jako jejich námořnictvo je zničeno, letectvo je zničeno, první, druhý, třetí ešelon jejich vedení padl, teďka budou kupovat americkou soju a kukuřici, takže to je úplně perfektní, jako je to vlastně fascinující výsledek.
14: To prodá jako business případ.
15: Tak. Před volbama navíc, těma jako doplňovacími volbama do kongresu, tak v těch klíčových státech zemědělských, jako koupě sojových bobů a kukuřice jako důležité věc, takže on to tak, Iránci si to s tím nesouhlasí, ale to je jedno, Trump to bude takhle prodávat, že už je to domluvené. No.
14: Přesně. Vy jste taky zmínil ty jaderné inspektory, tak jedna komická situace kolem jaderných inspektorů se objevila teď aktuálně, když Vance vyhlásil, J.D. Vance vyhlásil, že budou moci jaderní inspektoři do země, a na to se ozval Irán, že rozhodně nebudou moci do země. Takže totiž myslíte si, že se někdy dočkáme toho okamžiku, kdy opravdu reálně bude kdokoliv mít pod kontrolou, co dělají Iránci s jádrem?
15: Já myslím, že se toho dočkáme, až ten režim padne. A ono to nevypadá teďka, že padne, ale jako v politice a v mezinárodní politice už tuplem jako nikdy neříkejte nikdy. Jo. To spousta režimů vypadala naprosto pevně. Šáhův režim v roce 1979 vypadal jako mimořádně pevně. Armáda, všemocná tajná policie, mocní spojenci na západě, včetně Spojených států. Jo. A pak najednou se to prostě rozpadlo jako domeček z karet. Jo. Takže co my víme, co bude za 2 roky třeba, nebo za 3. Jo. Ten režim se málo kdy mění přímo pod palbou, protože to jako jednak se ti lidé semknou zatím svým státem, jednak je to prostě příliš riskantní, když padají bomby, ale za 2-3 roky, když se bude zhoršovat ekonomická situace a tak dále, ten režim je nepopulární u většiny obyvatel, může padnout.
14: Dostali se ven informace a konkrétní čísla o tom, co ta případná smlouva, které se krůček po krůčku snad možná jde.
15: Až 60 dní ještě na to máme. Jo.
14: Ano, tak se dostala ven ta čísla nebo ty údaje a zní to tak, že americko-iránská dohoda má zahrnovat plán ve výši 300 miliard dolarů, tedy 224 miliard liber na rekonstrukci Iránu. Mimo jiné. A já se jenom ptám, takže teď už Amerika dospěla k závěru, že podporování mezinárodního terorismu, tak jak to Irán dělá už dekády, takže je třeba za to odměnit 300 miliardami dolarů? Nebo...
15: No to je mimochodem přesně to, co kritizoval Trump na tom Obamově, na té Obamově dohodě, říkal, no vy jim ještě dáváte peníze, za které oni vyzbrojují teroristy, no tak teď bude dělat to samé, ale bude to prodávat tak, že za ty peníze Irán koupí tu americkou kukuřici a soju, že to bude takový něco jako byl zase dáma Husajna ropa za potraviny, jo, že jako my teda necháme jako něco vydělat, ale koupí se za to potraviny. No.
14: Ale mimochodem, co jako... se skutečně koupí za těch 300 miliard dolarů, bude to někdo vůbec vědět?
15: No tak já si myslím, že úplně ne, anebo se to udělá, tak prostě tak, když z jednoho prasátka vezmete na potraviny, tak v druhém prasátku vám zbyde víc na zbraně, že jo, tak jako samozřejmě, že to tomu režimu pomůže a že tím pádem tak bude mít větší prostředky. I kdyby tam byl nějaký kontrolní mechanismus, tak mu zbyde prostředky odinuť na to, aby mohl prostě dělat to, co dělá už ty desítky let, a to je financování z Baláhu a Husíů a podobných
14: výtečníků. A v takovém případě by tedy Amerika normálně jako vlastně financovala terorismus.
15: Tak oni to nebudou americké peníze, budou to zmrazená iránská aktiva, která Američani teda jako pustí ze svých bank. No, ale, takže on to takhle i tam bude prodávat, že jako ani dolar od amerických daňových poplatníků, ale umožní Iránu ty peníze mít. No, ale je to prostě cena za to, aby Irán otevřel Hormuzskou úžinu, neblokoval prostě jednu stepen světové ekonomiky, což má dopady na Spojené státy.
14: No ale to je výborné, to
15: státy.
14: Jestli Iránu dojde, jakože už mu to dávno došlo,
15: no, tomu
14: kdykoliv
15: došlo,
14: nebude mít peníze, tak prostě uzavře Hormuzský průplav. A zase
15: tady
14: si
15: to
14: trochu
15: dobrý,
14: vydělá,
15: dobrý,
14: že?
15: Ano, dobrý, jako tohle to samozřejmě Irán tušil už léta předtím, připravoval se na to. Samozřejmě to tušili Američané, v Pentagonu nejsou žádní pitomci, tady to jsou věci, které se samozřejmě učí na námořních akademiích, jako co dělat v případě blokády Hormuzského průlivu. Všichni se tam dozví, že to není jednoduché a tak dále, jenom Trump si myslel, že to jako bude jednoduchá záležitost, ale teď si to Iránci měli možnost jako otestovat v praxi, že vlastně ani nemusí, že stačí jenom výhrušky, stačí říct, že jsme zaminovali. Ani ho nemusí nutně zaminovat, ale to stačí k tomu, aby samozřejmě ty společnosti, kdy ten každý tanker naložený ropou stojí, nevím, možná i miliarda dolarů, jo, to je extrémně, jo, těch tankerů není těch asi 600-700 těch super tankerů na světě, tak si to každý rozmyslí to tam pustit. No.
14: Víte, za téhle situace, jestliže se tohle zjevně doopravdy plánuje, tak jako zcela vážně nedělá Amerika všechno pro to, aby se dali teroristické proxy organizace Iránu, aby se mohli postavit na nohy zase?
15: No tak ti Američané mají nějaké páky na Irán, zase na druhé straně, není to jednostranná záležitost, tak ti Američané mohou znova uvalit sankce, znova zpřísnit, nebo můžou znova bombardovat, Donald tam tě vyhrožuje, když se nebudete chovat hezky, tak budeme jako zase bombardovat. A navíc si to říct opravdu jako Hezbollah je jako i Hamas, co by iránští spojenci a jako zástupní válečníci, tak jsou opravdu jako těžce pošramoceni těmi izraelskými akcemi, budeme hodně dlouho trvat, než se postaví na nohy, a myslím, že v případě Hamásu se nepostaví už nikdy úplně na nohy a v případě Hezbollahu jim to bude trvat jako extrémně dlouhou dobu.
14: Nutno v dané chvíli jenom připomenout, v jaké pozici je asi taky Izrael v téhle chvíli, protože vlastně Irán obkroužil základnami Hezbollahu Izrael kolem dokola a je skutečně...
15: No, to se podařilo poměrně úspěšně rozbít. Vemte si, že před pár lety měl Irán spojence v Sýrii, měl silný Hamás, silný Hezbollah a teďka jeho spojenci v Sýrii padli, Hamás je skoro zničen a Hezbollah je na kolenou.
14: Jasně, jako ale pořád, úspěch. Tam se mířila, pořád je Hezbollah velké riziko ze severu k Izraeli. Zase, jenom pro zajímavost, si uvědomme, jak teroristé celého světa, spojte se. Den poté, co Hamás napadl Izrael, tak ze severu zaútočil Hezbollah na Izrael.
15: No, zaútočil velmi symbolicky, aby se neřeklo, protože kdyby zaútočil plnou vahou, tak by to Izrael měl mnohem těžší. A naštěstí se tehdy ti teroristé nedohodli a Hezbollah se urazil, že jim Hamás neřekl o svém teroristickém útoku a spáchal ho sám, aniž by se s nimi předem spojil. Takže se urazili a udělali nějakých pár symbolických útoků, aby to jako nevypadalo.
14: Jasně, ale
15: mohlo to být, ta situace mohla být opravdu mnohem nebezpečnější tehdy pro Izrael.
14: Každá situace může být nebezpečnější. Já jenom konstatuju to, jak vlastně jsou na sebe navázány ty teroristické útoky z těch okolních států na Izrael. Ale mě by zajímalo teď, když jsme v té prekérní situaci, že Izrael chce dál válčit v Libanonu právě proti Hezbollahu. Amerika říká kš, jdi pryč, prostě my potřebujeme...
15: Nekaž mi ten deal.
14: A vlastně každá z těch zemí má svým způsobem pravdu, rozumím oběma z nich. A tak se ptám, jako vlastně, jaké eventuality jsou v tuhle chvíli ve hře.
15: No, tady je pěkně vidět, že i nejbližší spojenci můžou mít své jako vlastní zájmy, které se ne vždycky můžou jako dotýkat. No, já myslím, že Donald tam bude velice tvrdě tlačit na Netanyahu, aby konflikt v Libanonu neeskaloval. Já myslím, že nebude nezbytně nutně trvat na tom, aby se stáhnul úplně na izraelsko-libanonskou hranici. Jemu jde o to, aby jako se nestřílelo, jo? Aby prostě mohl se předvíct, že je prostě příměří, že se nestřílí, že je klid, ropa teče.
14: No ale jo. Izraelci, kteří chtějí zničit tu buňku Hezbollahu, tak asi si to myslí jinak.
15: No tak Izraelci věděli, že mají jenom nějaké jako omezené časové okno, že jako nedostanou biankošek do nekonečna. Jo. Navíc popravdě řečeno, není to poprvé, co obsadili jižní Libanon s tím, aby zničili Hezbollah, a jako nikdy se to úplně nepovedlo a nakonec se museli vždycky stáhnout a stále to jako spoustu životů. Je to prostě okupovat nějaké území, kde vás ti lidi jako nechtějí, je extrémně náročné. Jo. Ale... Je to náročné na lidi, materiál, peníze,
14: bez
15: všechno.
14: Bez pochyby, ale na druhou stranu, jestliže oni si z hlediska vnitřní bezpečnosti usoudí, že tohle za to stojí, že tohle je tak velké riziko, že tam prostě vlítnou a něco udělají, tak asi těžko americký prezident na tom může mnoho změnit.
15: No, nebo? Tak americký prezident má samozřejmě páky na Izrael, konec konců izraelskou válku od 7. října 2023 pomáhá financovat více než 20 miliardami dolarů. Bez toho by to Izraelci měli o dost těžší dodávky munice, sdílení zpravodajských informací, všechno. Jako americká pomoc, neříkám, že by to bez ní nešlo, ale jako je důležitá pro Izrael. Ale samozřejmě Izrael má zase svou lobby ve Spojených státech, která taky není úplně bezvýznamná. Je to samozřejmě oblíbené téma nejrůznějších konspiračních teoretiků, ale ona je samozřejmě vlivná, existuje. Donald Trump navíc historicky jedna z mála, řekněme, stabilních poloh jeho byla, že byl proizraelský, ale zároveň jako věřím, že když jde o to, aby si prosadil nějaký svůj deal, o kterému jde hodně i vnitropoliticky, tak prostě jde všechno stranou. A to, jak on řval na Netanyahu v telefonu, aby jako přestal střílet, že mu to kazí, tak to je prostě typický Donald Trump, když mu někdo jako boří bábovičky.
16: Takže jsme se dostali do stadia, že je těžko představitelné, že by se Netanyahu dále spíral Trumpovi, zvlášť kvůli tomu, jaký penězovod vede z Ameriky.
15: Tak může to zažít hrát nějakou dobu, takhle. Myslím si, že to jako nikdy to není úplně, že by jako mu úplně ve všem vyhověl, a zase nemůže úplně jako se postavit to, takže bude se snažit najít nějaký kompromis. Myslím si, že třeba masové bombardování jižního Bejrútu by teďka asi Netanyahu dělat neměl.
16: Matyáš Zrno, šéfredaktor Aktuálně.cz, dnešním hostem Osobnosti Plus. Váš odhad je tedy takový, že Izrael aspoň na chvíli teď jako relativně ustoupí k hranicím.
15: Nebo minimálně nebude útočit. I kdyby zůstal tam, kde je, takže nebude to jako rozjíždět ve velkém. Tak, nebude se pouštět do žádných větších akcí, abych to parafrázoval.
16: Ale teď mi řekněte, jak se dlouhodobě má vlastně zacházet s tím, že jednotky Hizbaláhu jsou všude kolem.
15: Kolem, tak jsou na severní hranici Izraele, to je ta nejkratší hranice, kterou Izrael má s nějakou arabskou zemí, je to strašně nepříjemné, více jak rok, možná dva roky byli obyvatelé severního Izraele toho nejbližšího pásma porančního evakuováni, bydleli v hotelech a příbuzní ve zbytku země. To není, je to jako nepříjemná věc.
16: To není jádro pudla.
15: Ale není to existenční.
16: Tak jasně, ale jenom to jádro pudla bylo, kde by se chtěl Izrael cítit relativně bezpečněji, tak se prostě bude chtít, tak jako se zbavil Hamásu, snad.
15: No taky se nezbavil úplně, tak, no, jo? Jako vy se toho snad nikdy úplně nezbavíte, ne, prostě. No.
16: Jasně, ale
15: Izrael si vědět, že s tím musí žít. No.
16: Ne, ale vy jste říkal, že už se nikdy nepostaví na nohy, tak z toho jsem vycházela. A teď prostě ten Hizbalah není zdaleka tak poničený, jako byl Hamás, jo. A teď se ptám, jak dlouho vlastně budeme trpět a ještě platit Iránu za to, že financuje tyhle ty proxy organizace teroristické, které dělají prostě spoustu škod, včetně lidských životů samozřejmě.
15: No tak bohužel ta mezinárodní politika je jako něco za něco. Irán má v rukou nějaké karty, Izrael má nějaké karty, Američané mají nějaké karty a teď to jako dali na stůl. A Irán, protože ukázal, že je schopen efektivně blokovat Hormuzskou úžinu, tak má prostě karty, díky kterým Američané v něčem ustoupili a budou k tomu nutit i Izraelce. To znamená, že Hizbalah nebude úplně zničen, i když já si myslím, že on by nebyl úplně zničen ani tak. Prostě je to organizace, která reprezentuje asi většinu libanonských šítů, to je jedna z těch tří hlavních skupin obyvatel v Libanonu. Prostě to se vám nepodaří úplně zničit. Jo. To, prostě tenhle typ válek nekončí tak, že obsadíte Berlín, Hitler se zastřelí a Německo kapituluje. Jo. Tak to prostě nefunguje. Takže Izrael ví, že on může jenom v historických okamžicích, kde se otevře to okénko příležitosti, tak může to hnutí co nejvíc potlačit, způsobit mu co největší škody, tak, aby na dalších třeba 10 let to hnutí představovalo menší nebezpečí pro Izrael, než nastane další kolečko, kdy bude potřeba ho opět zase trošku vrátit na zem.
16: Já to zkonkretizuju, ten svůj dotaz. Dočkáme se podle vás někdy toho, že Irán přestane podporovat teroristickou organizaci a tečka otazníku.
15: Až ten režim padne.
16: Až ten režim padne. Do té doby ne. Mimochodem, proč je pro ten režim tak výhodné cpát peníze do proxy organizace, když má ještě normální armádu. Je to proto, no, aby se mohl distancovat od
15: toho? To je ale krásně
16: toho.
15: Vidět na téhle válce, se ukázalo, že ta normální armáda mu byla úplně k ničemu. Měli nějaké loďstvo, letectvo, to jim všechno Američani potopili, zničili, stalo to ohromné peníze a leží to na dně teďka Hormuzské úžiny a na dně Perského zálivu a jsou to rozstřílená letadla na letištích.
16: A to je proto, že to je armáda a hyžba.
15: Protože proti té armáda, proti které západní armády umí velice dobře bojovat. Jo, když nám postavíte prostě iránské tanky a naproti si postaví americké tanky, tak je to sen každého amerického generála, protože ty iránské tanky rozstřílí na padrť. Jo. Ale když tam postavíte pár desítek teroristů, kteří jsou oblečeni v civilním oblečení, budou zahrabávat bomby pod vozovku jako v Afghánistánu, odpalovat je na dálku přes mobil, tak vám budou způsobovat, sice vás jako nezničí, ale budou vám způsobovat neustále takové drobné škody, které jsou jako vysilující strašně a donutí vás mít tam obrovské jako nadproporční množství jako svých sil, protože taky tomu říká asymetrická válka, protože na jedné straně stačí vlastně hrozně malé prostředky na to, aby donutili toho nepřítele, aby tam měl mnohem větší sílu. Prostě když okupujete nějakou zemi, třeba musíte tam mít prostě obrovské množství vojáků, aby to hlídali. No a k tomu všemu je ten Hezbollah jako strašně užitečný pomocník.
16: Mimochodem, ale zaregistroval jste, že v žádné verzi té uniklé budoucí snad dohody jako není o Hezbolláhu ani slovo?
15: Tak asi ty nejtěžší témata se nechávají naposled. No.
16: Já si nedovedu za té situace, kterou jste popsal, představit, že Irán s tímhle režimem, stále mluvíme o tomto režimu, bude ochoten vůbec o budoucnosti Hezbolláhu diskutovat.

0: ví lidé, kteří vlastně nechtějí, aby tahle dohoda dopadla. A které to jsou? Kdo to nechce?
1: Tak je dost dobře možné, že Izrael je ten, kdo to nebude chtít.
0: Jako, ale počkejte, Izrael chce, aby Irán neměl jadernou zbraň přece.
1: No jasně, ale pokud ta dohoda bude pro Irán natolik příznivá, že si Izrael vyhodnotí, že vlastně není úplně dobrá, tak může pokusit to nějakým způsobem sabotovat, ale taky ne moc, protože on to se neutají a nechcete rozlobit své americké spojence víc, než je nezbytně nutno.
0: No a máte pocit, že takhle obrovská, jako to je obrovský konglomerát vlastně cílů,
1: které... Příliš mnoho cílů, příliš mnoho hráčů.
0: Příliš mnoho zajíců.
1: Tak.
0: A já se ptám, je pravděpodobné, že podle vás, podle vašeho odhadu, že během těch 60 dneska už o trochu méně dní se tahle dohoda někam dokopne? Je to pravděpodobné?
1: Já myslím, že to není úplně vyloučené, protože zjevně na nějakém draftu té dohody se už pracovalo dřív s pomocí prostředníků, hlavně Pákistánu, Ománu, Kataru, dalších. Bude se na tom pracovat i nadále. Je určité štěstí, že se na tom teda, že se to dělá tím standardním diplomatickým postupem, že se teda nejdřív jedná někde v zákulisí pomocí nějakých prostředníků. Donald Trump to často obrací naopak, že nejdřív někam jako něco vyhlásí a pak teprve se detaily té smlouvy dohadují. To není úplně běžný diplomatický postup.
0: J.D. Vance jedná trochu jinak.
1: No tak J.D. Vance musí jednat tak, jak mu řekne Trump, ale myslím si, že je v tomhle ohledu jako příčetnější, že jako trošku víc chápe nějaké standardní postupy. No. Takže já myslím, že 60 dní jako dost času, může se stát spousta věcí, může se klidně začít mezi tím jednou, dvakrát znova bombardovat, jako jsme viděli teďka, když Iránci se střelili ten americký vrtulník, tak jako se udělá taková jako chvilka lokální válčení a pak se zase bude pokračovat jednání.
0: Matyáš Zrno, šéfredaktor Aktuálně.cz, byl dnešním hostem Osobnosti Plus a já za to moc děkuju.
1: A já děkuju za pozvání.
0: Hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
2: Dvě hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Ukrajinský prezident Zelenský odsoudil raketový útok na své rodné město. Prezident Pavel se setká se zástupci rozhlasu, televize i vysílací unie. Portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo dal jako první hráč v historii gól na 6 světových šampionátech. A dnes bude slunečno, teploty až 33 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ostře odsoudil ruský raketový útok na Krivý Rih. Zahynuli při něm 3 lidi a přes 20 bylo zraněno. Krivý Rih je rodným městem prezidenta Zelenského, od kterého je fronta jen desítky kilometrů daleko.
4: Rusko podle informací krivorožských úřadů použilo rakety s kazetovými hlavicemi, které zasáhly civilní objekty. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského každý takový ruský úder dokazuje, že tlak na agresora je nedostatečný. A také to, že jakékoliv zpoždění v dodávkách prostředků protiraketové obrany znamená smrt lidí. Ukrajinský prezident proto ve večerním projevu připomněl, že harmonogram těchto dodávek je pro ukrajinskou obranu klíčový. A je důležité, aby partneři plnili své sliby včas. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
3: Prezident Petr Pavel dnes odpoledne přijme zástupce vedení Evropské vysílací unie a českých veřejnoprávních médií. Na hrad přijdou například prezidentka EBU Delphine Ernotová-Kanciová, generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral a programový ředitel České televize Milan Fridrich. Mluvit budou nejen o situaci veřejnoprávních médií v Česku, jak říká mluvčí prezidentské kanceláře Vojtěch Šelika.
5: Tématem jednání bude situace médií veřejné služby v Evropě, tlaky na jejich nezávislost a svobodu obsahu a tvorby, včetně modelů financování služby. Diskuze se dotkne i aktuální situace veřejnoprávních médií v České republice.
3: K té minulý týden prezident řekl, že rozumí obavám a nejistotě, které pramení z plánu vlády na změnu financování České televize a Českého rozhlasu. V Jihomoravském kraji hrozí vyšší riziko požárů, varují meteorologové. Jejich výstraha nízkého stupně platí kvůli pokračujícímu suchu. Lidi by například neměli odhazovat cigaretové nedopalky, rozdělat